Na jednoho. Dest už je v pokutovém území, jedna klička napravo, ale musí se vrátit. Teď už jsou proti němu dva, protože na pomoc Muhamerovičovi přispěchal Sunič a ten míč odkopl do zámezí. Tenhle záložník Bosny s dlouhými vlasy. Spojené státy mají tedy k dispozici autové vhazování a to na polovině soupeře. Už je rozehráno a Richards hraje na Rima, na kapitána Spojených států. Klíčová postava stoperské dvojice. Richards si opět vyměňuje balón s Riemem, po něm Robinson na levém obránci dává míč zpátky. Spojené státy už se dostávají za středovou čáru na polovinu soupeře a my to řekneme i ve vysílání radiožurnálu Sport. Končí třetí minuta, Spojené státy, Bosna a Hercegovina zatím zápas bez šancí a bez branek 0-0. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Míč má McKinney na polovině soupeře, přihrává na Desta, potom pod sebe přihrávka na Freemana, po něm Richards a taky Ream, to jsou stopeři Spojených států. Hraje taky Robinson. Robinson teď má před sebou prostor, může pálit. Robinson, rána zblokovaná do té střely. Se položil Radeljic, tedy stoper Bosny, ale velké ovace pro domácí Spojené státy, které se dostaly k první střele zápasu, která nakonec byla zblokovaná, ale bude z toho alespoň roh. Čtvrtá minuta pomalu končí. Spojené státy, Bosna a Hercegovina 0-0. Teď Pulisic. Má míč na hranici pokutové území, zasekává si na levou nohu, ale dobře to přečetl Dedič a tak se musí Spojené státy vrátit zpátky. Teď centr odkopnutý pryč, zpracovávat ho bude stoper Richards, po něm záložník Adams na vlastní polovině, rozhrává na Rima. Rim posouvá míč dopředu na levé křídlo na Robinsona. Pulisic a skvělá kombinace s McKinneym, ale Balogun, tedy hrotový útočník Spojených států, se nedokázal zapojit do té rozehrávky, ale Spojené státy stále u míče. Dloubáček na McKinneyho, McKinney zpracovává, dává si to na levačku, centroval do vápna, zblokováno, další rohový kop pro Spojené státy. Pátá minuta se chýlí pomalu ke konci a Spojené státy určitě vykazují v úvodu zápasu vyšší aktivitu. A zatím si tedy můžou užívat taky pořádně hlasité domácí prostředí na stadionu Santa Clara. Teď tedy rohový kop, zahrávat ho bude podle všeho Tillman. Je tam taky Dest připravený. A Tillman už udělal několik kroků zpátky, teď se málem přerazil o ruchový mikrofon, posunul si ho trochu doleva, zvedá svou levačku, Dest už odešel od míče, centr do vápna, na bližší tyč naskakoval. Si tam Adams ale nedokázal zakončit, teď Adams má míč, přihrávka na McKinneyho, ale to už je mimo hru, protože v pokutovém území leží záložník Bosny Gigovič. Drží se za hlavu. Spadl po jednom ze soubojů v pokutovém území, po tom rohovém kopu. A dostal se tam do souboje na bližší tyči, ten míč vlastně odhlavičkoval pryč. A asi ten balón tou hlavou netrefil tak dobře. Vypadá to, že ten otřes způsobil skutečně míč, nikoliv soupeř Balogun, pokud mu tam nějak nesáhl do obličeje, čehož jsem si já nevšiml. Ale už můžeme pokračovat dál. Gigovič je v pořádku, už sprintuje a rozjíždí pressing Bosny a Hercegoviny, ale Spojené státy rozehrávají konstruktivně, byť tahle kombinace nevyšla, bude z toho autové vhazování, tak Spojené státy vypadají sebevědomě, vypadají jako odhodlané hrát fotbal, kombinační fotbal po zemi, takže co by fanoušci Spojených států a neutrální fanoušci by se měli mít na co těšit, ale ještě si počkejme, jak se ten zápas dál bude vyvíjet. Teď Sunič, záložník Bosny, předává míč Alajbegovičovi, který ho ale ztratil u středové čáry poblíž střídaček. Poslední, kdo se míče dotknul, byl ale Američan Dest a proto bude rozhrávat Kolašinac, tedy autovým vhazováním. Bývalý obránce Arsenalu háže míč směrem na Demiroviče, po něm Gigovič dává za sebe právě na Demiroviče, ten podstoupil tvrdý souboj.
s Richardsem a počínal si nedovoleně. Takže standardní situace pro Spojené státy. Máme 8. minutu zápasu, je to úvodní kolo playoff mistrovství světa a domácí Spojené státy hostí v Kalifornii Bosnu a Hercegovinu, tedy tým, který je v playoff světového šampionátu vůbec poprvé. A není to takové překvapení, když dodáme kontext. Bosna byla na mistrovství světa v historii jenom jednou, a to v roce 2014, a tam skončila po jednom vítězství a dvou porážkách v základní skupině. Tohle je tedy druhá účast a hned při druhé účasti tedy Bosna v play-off a stojí proti domácím Spojeným státům, které už v play-off byly mnohokrát, ale účast v těch pozdních kolech se jim zatím v historii vyhýbá. Tyhle Spojené státy by ale mohly dokázat opak, teď drží míč na konci 8. minuty na polovině soupeře. Je to Rím, který se rozlíží směrem dopředu, ale všichni hráči Spojených států, minimálně ti vepředu, jsou dobře obsazováni hráči Bosny. Teď kombinace na pravé straně v podání Američanů, ale Dest nepřesně přihrál. K odraženému míči už se nedostal a tak hrát může Bosna a Hercegovina, konkrétně Kolašinac, který ale potom míč ztratil, v zápětí ho alespoň dostal mimo hru. Takže to je zase míč pro Spojené státy. Freeman, po něm Richards a Rim, a zahraje si taky Robinson na levé straně. Ne, Rim posílá dlouhý nákop na Desta, ten neměl šanci ten míč zpracovat, trochu naznačil, že chtěl po míči sáhnout rukama, to samozřejmě dovolené není a Dest to ví a ty ruce potom stáhl, takže míč doplachtil do zámezí mimo hrací plochu. A teď tedy autové vhazování. Nikoliv pro Spojené státy, ale pro Bosnu. Kolašinac háže míč zpátky směrem k brance. No a Muhamerovič ho vykopává pryč. Teď znovu Kolašinac, k němuž se ten míč potom zpátky odrazil. Teď je to nepřehledná situace, kterou ale skvěle vyřešili Američané. A tohle je Freeman a jeho kombinace s Balogunem. Freeman je v pokutovém území, kopl si to před Muhamerovičem, ale ten ho odstavil tělem, trochu i rukou. Ale všechno v rámci pravidel. 10. minuta. Bosna ubránila další útočný výpad Spojených států. Tentokrát to byla akce Freemana a Tillmana, tedy obránce a záložníka Spojených států. Bosna ale zvládla svůj defenzivní úkol. Teď pozor na dlouhý nákop, který zpracovává Džeko, dává Demirovičovi první rána Bosny a skvělý zákrok podání Fríze, který ten míč vyboxoval před sebe, ale to znamená, že u míče stále Bosna a Hercegovina. No a Alaj Begovič vyhrává alespoň rohový kop pro Bosnu a Hercegovinu. Džeko se tam zjevil z ničeho nic za obranou linií Spojených států, která ho úplně zapomněla. Říkal jsem si, to musí být offside, ale vypadá to, že Džeko si ten náběh pohlídal, potom připravil tu situaci a střeleckou pozici pro Demiroviče, ten pálil razantně, ale doprostřed branky. Teď roh pro Bosnu Hercegovinu, 11. minuta, Spojené státy Bosna 0-0 a roh podání Alaj Begoviče, tedy muže, který ten rohový kop pro Bosnu a Hercegovinu vlastně vybojoval. Sudí zápasu Rafael Klaus z Brazílie si urovnává situaci v pokutovém území. Většina hráčů je v malém pokutovém území kolem brankáře a Matthew a Freeze. A sudí mu se nelíbí to, jak se hráči pošuchují na několika frontách. Teď ale už rohový kop, ale Begovič, center, který letí do branky a Freeze musel zakročit, po něm odkopává McKinney. No, nebezpečná situace. Pokus o gol Olympico, pravděpodobně, tedy to je branka, která padne čistě přímo z rohového kopu. Přesně tak to Alaj Begovič točil. Těžko říct, jestli záměr nebo spíš náhoda. Tak či onak to brankáře Freeze minimálně zaměstnalo. Teď je Bosna Hercegovina s míčem ne u branky Spojených států, ale u středové čáry. Hraje Muhamerovič, po něm Alaj Begovič. Alaj Begovič se s míčem vrací, přihrává ho zpátky na Radeliče. Teď Muhamerovič, levák, levonohý obránce, dlouhý nákop dopředu, směřoval na Kolašinace, ten s tím ale nepočítal a tak se míč dokutálel až do pokutové území Spojených států a Matthew Freeze si ten míč teď užívá, převaluje ho zprava doleva a nakonec ho odevzdává obránci Richardsovi. Ten má míč ve vlastním vápně a přihrává svému stoperskému spoluhráči Rímovi. Ten si vybírá Robinsona. Robinsona přihrávka dopředu na Baloguna, který se k míči nedostal, byl dobře bráněný Muhamerovičem. No a Florian Folarin Balogun se
v dnešním zápase do hry zatím vůbec nedostává. Vlastně si nevybavuju ani jeden kloubný dotek s míčem. A to Spojené státy mají převahu v té kolonce držení míče. Kdyby vás zajímalo přesné číslo, tak je to 75-25. Spojené státy teď znovu získávají míč, protože jakmile ho Bosna získala, tak se pokusila zaskočit domácí dlouhým nákopem směrem za obranu Spojených států, ale na to byl Richards Irim připravený. Teď právě Richards, jeden ze stoperů, přihrává Freemanovi, Freeman ale vrací Richardsovi. A oba dva si vyměňují míč ještě jednou a po druhé. Teď Freeman hledá McKinneyho, záložníka, který se stáhl až k obraně. McKinney ale jenom vrací, Spojené státy zatím hrají do strany, ne dopředu. Možná to teď změní Freeman. Opět hledá McKinneyho, který se teď zdržel u pravé postranní čáry. Zapojuje se i Dest, bývalý hráč Barcelony. Vrací míč pod sebe na Freemana, Freeman Richards a už jsme zase u obránců Spojených států. 14. minuta začíná, Spojené státy, Bosna a Hercegovina. Nerozhodný stav 0-0. Teď Pulisic, po dlouhé době největší ofenzivní hvězda Spojených států. Hráč, který si prošel angažmá třeba v Chelsea a v AC Milan. Dest. Dobrý dotek, kterým se dostal od Alaje Begoviče a následně byl faulovaný Kolašinacem. Ten nesouhlasí. Dest kroutí hlavou taky. Byť ten faul byl odpískaný, tak Dest to viděl na žlutou kartu pro soupeře. Kolašinac ale zatím stále bez karty. Sudí Rafael Klaus, který mimochodem pískal třeba i ten minulý světový šampionát v Kataru. Zatím své karty nechává v kapsičce a standardní situaci mají k dispozici hráči Spojených států. U míče je připravený levý bek Robinson, tedy levák, a pravák Tillman, to je záložník. Je to standardní situace, přímý volný kop z pravé strany, poblíž podél postranní čáry, takových 5 metrů za vápnem, rychlá rozehrávka na nabíhajícího Bologuna, ten byl ale dobře bráněný, odražený míč pro Spojené státy. Robinson, McKinney a skvělá přidávka na Freemana. Freeman center do vápna, po něm Balogun a jeho rána, která minula pravou tyč, ale Spojené státy se pomalu, ale jistě zahřívají. Tohle byla dobrá kombinace na pravé straně hřiště, poblíž pokutového území Bosny, do které se zapojili tři hráči Spojených států, kteří vykombinovali levou stranu obrany Bosny a díky tomu se ve vápně dostal ke střele Folarin Balogun. Ale jeho zakončení nezaměstnalo vůbec brankáře Vasilie. Teď po dlouhé době zapojený do hry taky útočník Bosny Edin Džeko, legendární útočník, to je potřeba říct. Po něm Gigovič a Sunič, ale to byly takové hlavičky na zdařbu, které taky končí v náručích Spojených států, konkrétně brankáře Fríze, který už rozehrál na Rýma. Rým a Tillman pouze vrací pod sebe. Spojené státy nikam nespěchají, 16. minuta, stále hrajeme v Santa Claře na stadionu v Kalifornii bez branek 0-0. Teď ale překvapivá průniková přihrávka na nabíhajícího Desta, příliš dlouhá, Dest ukazuje palec nahoru, ale míč má ve svých rukou brankář Bosny ve vlastním vápně Vasily, už ho ale rozehrál, takže hraje Katic, po něm Muhamerovič a taky Radeljic. Radeljic a dobrá průnikovka na Alajbegoviče, toho ale dobře a těsně bránil Adams a vybojoval autové hazování, rychle rozehrál navzory protestům Bosny. Zapojuje se Balogun, který byl ale pevně hlídaný, takže Bosna míč zakopává mimo hrací plochu, kde ho rukama chytá. Trenér Ameriky Mauricio Pochettino okamžitě dává Freemanovi a ten vhazuje v zápětí. Spojené státy nechtějí přijít o sekundy, kdy je míč mimo hru, a tak okamžitě začali hrát. Teď dobrá přihrávka na Baloguna do vápna. Balogun ve vápně zpracovává v tvrdém souboji s Radeljicem, který to ustál a ten míč potom odklonil mimo hrací plochu, ale bude z toho rohový kop. 17. minuta. Spojené státy Bosna 0-0, zápas, který samozřejmě sleduje i prezident FIFA Gianni Infantino. Polovina 17. minuty a míč má ve svých rukou Alexander Freeman. Pravý bek Spojených států, který na polovině soupeře vhazuje míč do hry, ale Richards a Rým, stopeři Ameriky, se s míčem vrací až na vlastní polovinu a zahraje si dokonce i brankář domácích, Fries.
Ten je na hranici svého vápna, posouvá míč Adamsovi, ten má před sebou prostor, protože Bosna nenapadá. Přihrávka doprava na Freemana a Freemanova průniková přihrávka na nabíhajícího McKinneyho na pravém křídle. Má hodně prostoru, už je ve vápně. McKinney centruje před branku a dobrý zákrok podání Vasilie, který ten míč vyrazil do hlavy nabíhajícího Robinsona a od té hlavy se ten míč odrazil mimo hrací plochu, takže ani roh pro Spojené státy, ale odkop. Ale skvělá přihrávka Freemana, dobrý nenápadný náběh McKinneyho na pravé křídlo, potom centr a dál už to dopadlo pro Spojené státy ne tak, jak si představovali, protože ten centr konec konců letěl hodně blízko brankáře Freeze, ten míč vyrazil, ale ten nabíhající zmiňovaný Robinson při tom náběhu potom ještě kolenem zasáhl ležícího Freeze, tady brankáře, snad bude v pořádku, doufejme. Vypadá to, že si to určitě vyžádá ošetření. Jsou tam dva zdravotníci a ostatní hráči toho chtějí využít a napít se a občerstvit se, ale brazilský sudí Rafael Klaus ukazuje, běžte od těch střídaček, občerstvací pauza teprve přijde, budete mít příležitost. Ano, a nevypadá to úplně dobře s brankářem Freezem, protože už se rozcvičuje náhradní brankář Spojených států. Chris Brady. K dispozici je ale taky Matt Turner, tedy brankář Olympiku Lyon. Počkejme si na to, jak Mauricio Pochettino rozhodne, ale samozřejmě závisí to hodně na zdravotním stavu Freeze. Ten stále leží v pokutovém území. Na konci 19. minuty Spojené státy, Bosna a Hercegovina stále nerozhodný stav 0-0. No a rozcvičují se brankáři. Spojené státy jsou aktivnější a my to řekneme i ve vysílání do Radiožurnálu, k kterému se budeme pravidelně připojovat. 20. minuta začíná, Spojené státy, Bosna a Hercegovina, zápas zatím nerozhodný, 0-0, gól tedy nepadl a teď se nějakou chvíli nehrálo, protože po jedné z šancí Spojených států dostal brankář Bosny a Hercegoviny Vasil ránu do hlavy kolenem nabíhajícím Robinsonem, takže dva zdravotníci ho museli ošetřit, ale vypadá to, že bude v pořádku a že bude moct pokračovat on a tak i samotná hra, takže teď posílá nákop na druhou polovinu. Jak už jsem říkal, zatím tedy bez gólu, ale aktivnější jsou určitě domácí Spojené státy, které ženou dopředu samozřejmě i fanoušci, protože hraje se v Santa Claře v Kalifornii na stadionu pro 75 tisíc diváků, no a samozřejmě drtivá většina z nich jsou právě američtí příznivci a ti mají hodně nadějí na tomhle turnaji, protože Spojené státy tou hrou, kterou předvádí, jsou možná nejlepší za poslední roky. Teď tedy hrají úvodní kolo playoff mistrovství světa, jsou favorité, takže ty vyhlídky jsou určitě takové, že by Spojené státy měly postoupit i dál, ale zatím tedy zápas s Bosnou a Hercegovinou bez branek, mimochodem na straně Bosny a Hercegoviny nastoupil a hraje od první minuty taky legendární Edin Džeko, což je hráč, který už dal za Bosnu a Hercegovinu v kariéře přes 70 branek, je to nejlepší střelec v historii Bosny a Hercegoviny a je taky spojený s českým fotbalem, protože jedny ze svých prvních krůčků v profesionální kariéře udělal právě v Teplicích. Potom hrál taky za Manchester City, za Řím a za spoustu evropských velkoklubů a teď tedy i ve 40 letech reprezentuje Bosnu a Hercegovinu, která opakuje hraje se Spojenými státy v úvodním kole playoff mistrovství světa. Zatím nerozhodně v Kalifornii 0-0. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Spojené státy Bosna 0-0, teď roh, který byl zahraný na hranici malého pokutového území. No a Vasily si s tímhle rohem poradil, dokázal odklonit tu dráhu letu míče pryč z vápna až za hranici hrací plochy. To znamená autové vhazování, se kterým si ale Bosna poradila. Kolašinac získal míč, Muhamerovič vykopává a zpracovává. No, chtěl jsem říct, zpracovává Robinson, ale ten míč ho přeskočil. On ho neodhl dobře, ten odskok. A tak se k autovému vhazování dostanou Spojené státy. Mimochodem zápas v Santa Claře sleduje i jeden z těch slavnějších bosenských hráčů, a to Miralem Pjanić,
kterého si můžou fotbaloví fanoušci pamatovat třeba z Juventusu, nebo taky z Barcelony, nebo z AS Řím. No, určitě by se hodil v základní sestavě Bosny nějaký takový kreativní záložník, ale přece jenom v tomhle zápase mají víc ze hry Spojené státy a Američané, kteří jsou i teď u míče. Dest má balón podél pravé postranní čáry, přihrává na Tillmana, ten ale přenechal míč Balogunovi, teď hodně prostoru na levé straně, tam je Robinson. Robinsona přidávka na Pulisika, Pulisik se nedokázal k tomu míči propracovat. Americká desítka ukazuje palec nahoru, ale fyzicky vybavenější Katyč ho dokázal od míče odstavit. No a máme tu první hydratační a komerční pauzu. Fanoušci bučí, úplně se jim to nelíbí. To je častá reakce fanoušků na ten moment, kdy přijde občerstvovací pauza, protože přece jenom je to jedna z těch novinek na tomhle světovém šampionátu, která se souhlasem a s pozitivními ohlasy většinové společnosti, většinového fanouška úplně nesetkala. Na rozdíl třeba od jiných pravidel, ta pravidla, která urychlují hru, to, že rozhodčí počítá vteřiny, explicitně ukazuje prsty při tom, když zahrávají out jeden či druhý tým, tak to zvýšilo ten podíl herního času a je to oceňováno napříč experty fotbalovými, ale komerční, respektive občerstvovací pauzy, to už je věc jiná. Mimochodem, brankář Bosny se během téhle pauzy nejenom občerstvuje, ale taky si leduje tvář. Levý líc má hodně napuchlý a to je právě památka na ten souboj s nabíhajícím levým obráncem Ameriky Robinsonem do pokutového území, kde Vasily dostal právě kolenem do obličeje. Za malou chvíli budeme pokračovat, můžete se klidně taky občerstvit, napít a připravit se na to, že nás čeká ze zápasu Spojených států a Bosny v úvodním kole playoff mistrovství světa ještě minimálně 20 minut v prvním poločase, potom poločas druhý a případně prodloužení, případně penalty, to by na tomhle turnaji zatím nebylo nic neobvyklého.

25. minuta skončila. Stejně tak, jako skončila občerstvovací a komerční pauza. Hrát bude brankář Bosny s napuchlou tváří. Tedy Nikola Vasily. Má míč postavený na tom pravém rušku malého pokutového území. Teď slyšel hvist brazilského rozhodčího Klauze a nákop směrem dopředu. Džeko chtěl prodlužovat, ale míč ho přeletěl. Po něm zpracovává Gigovič a hrát může taky Dedič. Dedič patičkou za sebe, ale na nikoho, ale stihnul se ještě opratně vrátit a míč získat po vlastní přihrávce vlastně sám na sebe. Teď je přihrávka Muhamerovice zpátky, Katič a po něm taky Sunič, Gigovič. Zapojí se záložníci Bosny do tohle rozehrávky uprostřed hřiště, ale teď přichází faul, který přerušuje tuhle kombinaci. Robinson se zlobí, nerozhodčí, stejně tak, jako se to nelíbí fanouškům v Santa Claře, ale tady nebylo o čem, tam k faulu došlo, protože Robinson přišlápl nohu hned na dvakrát padajícímu záložníkovi Bosny Gigovičovi. Už je na nohou a pokračujeme dál. 27. minuta pomalu končí. Spojené státy znovu u míče. Uklidňují situaci, přihrávka zpátky a další faul, tentokrát opačném gardu. Demirovič tam dohrál Freemana, ale pokračuje se dál. Výhoda pro Spojené státy. Robinson je na polovině soupeře, přihrává ale pod sebe. Ve středovém kruhu je s míčem Rím a po něm taky Adams, záložník Spojených států, který už dlouho nebyl u míče. Teď je ale u něj znovu po zpětné přihrávce Freemana. Rozhrávka doleva na Ríma. Spojené státy nalezly na polovinu soupeře, ale tahle přihrávka na Robinsona neprošla defenzivními řadami Bosny. Ale Rím, autor té nepřesné přidávky, sbírá odražený míč, posílá ho úplně na druhou stranu hřiště, napravou, k pravé postranní čáře na Desta. Desta narážečka s McKinnym, ten vrací pod sebe na Freemana, teď takový americký trojuhelník na pravé straně, který stále funguje, teď tedy Freeman Desce nabízí, ale míč dostává McKinney. McKinney otáčí těžiště hry skvěle na volného Robinsona na levé straně u pokutového území soupeře. Klička, ale Robinson si ten míč předkopl až příliš. Faul to navíc nebyl od Dediče. A tak to bude pouze odkop od branky. To už nám začíná 29. minuta. Spojené státy, Bosna a Hercegovina, stále nerozhodný stav 0-0. Favoritem jsou domácí Spojené státy. Bosna je poprvé v playoff mistrovství světa. I s Edinem Džekem, který byl samozřejmě v sestavách Bosny i při té poslední účasti na světovém šampionátu před 12 lety. Nákop právě na Džeka, ale opět ho přeletěl. Rím tedy hlavičku je dopředu na Baloguna. Balogun sklepává pod sebe, ale přichází pouze nákop Tillmana, nepřesný, ale i Begovič. Rozehrává na Demiroviče, Džeko se chtěl dostat k míči, ale znovu odkop Spojených států, tentokrát podání Richardse. A teď už Pulisic má prostor a přihrává Balogunovi do volného prostoru na levém křídle. Balogun už se blíží k pokutovému území. Krásná klička, padá v pokutovém území. Brazilský sudí ukazuje, hraje se dál, faul to není, ale Balogun by chtěl penaltu. Balogun kličkou, takovou přešlapovačkou pravou nohou a předkopnutím si v zápětí levou nohou dokázal skvěle obalamutit bránícího Dediče, který tuhle kličku vůbec nečekal, a to už jsme byli v pokutovém území. No, Balogun jednoznačně překonal Dediče a teď je otázka, jestli ho Dedič zasáhl do nohy. Zasáhl. Jak intenzivně, to je otázka. Ta intenzita rozhodně nebyla vysoká, ale někdy to na penaltu stačí. Teď je otázka, jestli video rozhodčí pozve hlavního sudího Klauze podívat se na monitor. Sudí Klaus ukazuje, že si počkáme na verdikt video rozhodčího a na pokyn. Ne, tak přezkoumávat se nepůjde. V Santa Claře se bučí, domácí by chtěli penaltu, ale to se nekoná. Ta intenzita tam byla slabá a i proto pravděpodobně videorozhodčí nedal pokyn sudímu hlavnímu na hřišti, aby se šel podívat k monitoru. No, Spojené státy to musí zkusit znovu a můžou zrovna hned, protože k míči se dostává Dest, ale to po faulu na Radeliče. No a slyšíte to sami.
Stadion v Santa Claře v tuhle chvíli nevraživý vůči rozhodčímu, protože přišel sled dvou rozhodnutí, které šly proti domácím Spojeným státům. Jednak nepísknutá penalta na Baloguna a jednak písknutý faul uprostřed hřiště Desta na bosnického soupeře. Bosna rozehrává, hraje Muhamerovič, naznačil odkop, ale zasekl a přidává Suničovi. Bosna to zkoušela konstruktivně, ale chyba v rozehrávce. Bologun ve velké šanci, na levačku zaseknul a Bologun posílá Spojené státy do vedení. Konec 31. minuty a Bologun slaví, ale pozor, píská se. Přerušovaný pískot, to je špatná zpráva pro Spojené státy. Offside. Čárový rozhodčí zvedl praporek. Oslavy v Santa Claře. Oslavy Baloguna a amerického týmu pozastaveny. Byla to chyba Suniče, ztráta míče a přihrávka McKennyho skutečně našla Baloguna v offsideu, který se vracel z toho offsideového postavení, ale nedokázal se vrátit včas. A to znamená, že skóre se nemění a je to stále 0-0. Byť se fanoušci a celý stadion, 75 tisíc fanoušků už zaradovalo, tak gol to není. Teď se do Radiožurnálu a do zpráv vstup, který přichází právě teď. 32. minuta končí, Spojené státy, Bosna, stále nerozhodný stav 0-0. Adam Procházka, Radiožurnál. Přihrávka. Další přihrávka, která mířila na Baloguna, ale Balogun se k míči nedostává a tak teď hraje Bosna ve vlastním pokutovém území. Brankář Vasil a odkop od branky, který míří na americké obránce, kteří nebyli ani v souboji s bosenskými útočníky, ti se do toho ani nepouštěli a tak Spojené státy v polovině 33. minuty hrají uprostřed hřiště, teď už jsou na polovině soupeře, přihrávka Freemana na Desta na pravém křídle, má tam taky McKennyho, je narážečka s McKennym úspěšná, teď Dest se zkoušel prohodit míč ještě na hroťáka Balogura, to se nepovedlo a protiútok Bosny přichází právě teď a na dvakrát faulovaný Demirovič leží, drží se za pravé koleno, sudí z Brazílie Klaus píská faul, bude to standardní situace, ale nic nebezpečného pro Spojené státy, protože ten míč začne svou další cestu někde u poloviny hřiště. No a zmiňovali jsme to, že Edin Dzeko stále hraje za reprezentaci a je nejlepší reprezentační střelec v historii svého národního týmu. On zároveň stále i ve 40 letech je platným hráčem týmu. To je potřeba říct. V kvalifikaci dal v 9 zápasech 6 gólů a i díky němu Bosna nakonec postoupila na mistrovství světa. Teď dlouhý nákop brankáře Vasilije směrem dopředu a Spojené státy dokázaly odhlavičkovat, ale jenom za cenu autového vazování pro soupeře. Teď připravený Sunič, ale nakonec to nebude on, kdo bude vhazovat míč do hry. Postará se o to Dedič. Dedič, který už má míč ve svých rukou. A Dedič právě teď autovým vazováním rozehrává směrem na defenzivní řady Bosny a Hercegoviny. Hraje Radeljic, obchází Desta, ale potom se s míčem otáčí a vrací ho Vasiliovi, tedy brankáři Bosny. Ten nakopává míč dopředu, ale opět nepřesně. Spojené státy u míče jenom na chvíli. Bosna pokračuje po pravé straně. Tam je Dedič, přechází po straní čáru. Oběhl míč a potom ho přidá zpátky na Suniče. Sunič a Muhamerovič. Hodně jmen, která končí na písmena Ič. Vlastně všichni, kromě Dzeka, tedy útočníka, a Vasilie, tedy brankáře Bosny, všichni končí na Ič. Můžeme si to rychle projet, zatímco Bosna kombinuje uprostřed hřiště. Kolasinac, tak ještě Kolasinac, nekončí na Ič, ale potom Muhamerovič, Radeljic, Katič, Dedič, Gigovič, Sunič, Alajbegovič a Demirovič.
Teď přidávka právě na Demiroviče, ale ten byl těsně bráněný dvěma stopery Spojených států a nakonec k míči přispěchal na hranici svého vápna i brankář Fries a tak Spojené státy rozehrávají. 36. minuta, skóre stále nerozhodné, 0-0, Spojené státy Bosna, zápas úvodního kola playoff mistrovství světa, posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Freeman a Dest, to jsou hráči, kteří by si klidně mohli pozice prohazovat, protože Freeman není jenom pravý obránce, ale dokáže podporovat i útok. A Dest, ten třeba v Barceloně hrál především post pravého obránce, ale v sestavách Spojených států tady na Mundialu se ukazuje pravidelně právě na pravém křídle, pravém útoku. Teď je Freeman zmiňovaný u středového kruhu. Hledá McKinneyho, který se často stahuje na pravé křídlo, teď tam hledá Desta v náběhu, je u pokutového území, zasekává a vrací pod sebe šikovně na McKinneyho, ten má prostor pro centr, zasekává na levačku. Centr McKinneyho příliš nízký. Zblokoval ho první bránící Bosňan, tedy Gigovič. A Spojené státy musí začít znovu z vlastního pokutového území. Rim a přihrávka na Freemana. Freeman a klička, kterou dělá Alej Begovičovi úspěšná, odevzdává Tillmanovi. Tillman a po něm McKinney, záložníci Spojených států. Centr z pravé strany do vápna, na zadní tyč zpracovává míč, který přeletěl všechny Robinson. Robinson okamžitě centruje pravačku, ale tam nebyl vůbec nikdo. A Balogun si znovu stěžuje, znovu leží v pokutovém území Bosny a vehementně ukazuje, že byl tahaný za dres. Div si vlastní dres při téhle rekonstrukci. Té situace z jeho pohledu neroztrhl ten dres. No a je pravda, že byl bráněný hodně těsně Muhamerovičem, který se potom svalil na zem a v podstatě svalil na zem i Baloguna. Bylo by to asi poměrně přísné pro Bosnu, kdyby z tohohle byla penalta pro Spojené státy. A nebude, video rozhodčí se k tomu ani nevrátí. Vasily a nákop na polovinu soupeře. Míč padá k Tillmanovi. Tillman ho kope před sebe, ale jenom na kopačky Dediče, tedy wingbacka Bosny a Hercegoviny. Teď Alej Begovič, přihrávka, která neprošla na Demiroviče. Mimochodem, Edin Džeko vůbec zapojovaný do hry není, nedostal se zatím do žádné z kombinací Bosny, třeba se to změní teď, ale tvrdě dohraný byl Alej Begovič a Spojené státy míří dopředu. Balogunov v pokutovém území, centruje na levou stranu, ale tam je připravený Dedič, který rozehrává dokonce i konstruktivně na Radeliče. Radelič pokračuje zpátky na Alej Begoviče, ale Bosna ztrácí míč, ale faul přichází od Edemse a to znamená další hvist Brazilce Klause a rozehrávka pro Bosnu a Hercegovinu. 39. minuta, jedna branka už v zápase padla, dal ji Folarin Balogun, tedy muž, který se už na letošním světovém šampionátu prosadil a nejenom jednou, dokonce dvakrát, v jednom zápase, v tom úvodním duelu Spojených států na mistrovství se pozor, ale teď na chybu Robinsona na hranici vápna. Gigovič se skoro dostal do šance. Spojené státy rozhrávají po levé straně. Teď s míčem sprintuje Pulisic, odevzává Robinsonovi a Pulisic mezi tím pokračuje v náběhu na levé křídlo, ale zahraje si Tillman uprostřed hřiště. Abych to dopověděl, Balogun dva góly proti Paraguay v prvním zápase, v druhém zápase žádný gól, žlutá karta a zápas proti Turecku, tam byl Balogun pošetřený Mauriciem Pochettinem, protože Spojené státy už měly jistý postup, také proto možná i prohráli s Tureckem, které mělo už jistý nepostup. Ale teď pozor na kombinaci Spojených států, Pulisic a přihrávka napříč pokutovým územím, která přeletěla všechny, byl tam ale dotek Kolašinace, takže auto je hozování pro Spojené státy, ale skvělá kombinace na levé straně v podání Robinsona a Pulisica, to nebylo správně. Ono Pulisic, těžko říct, jak jeho jméno vyslovovat, protože samozřejmě má předky v Evropě na Balkáně, proto by se člověku chtělo říkat Pulisic, ale on sám si říká Pulisic, má americkou národnost a v Americe mu neřekne nikdo jinak než Pulisic. Teď nehraje Pulisic, ale Dest, který z první dává na McKinneyho podél pravé postranní čáry, ale dostal přihrávku na paty, nestihl se vrátit, míč končí v zámezí, autové vhazování pro Bosnu a Hercegovinu. Pulisic se objevil v té předchozí šanci, při které centroval před branku po skvělé patičce Tillmana.
a byl to Kolašinac, který ten míč tedy prodloužil, ale zpátky do toho aktuálního dění a konstruktivní rozehrávka Bosny, která končí nepřesnou přidávkou Suniče. Vysoká a nepřesná zpracovává jí levý obránce Ameriky Robinson a hraje se stopery Rím a taky Richards. Richards rozehrává na Desta, ten si okamžitě nabíhá, ale Kolašinac ho rukama zastavil, takže Dest zastavil svůj náběh a nabízí se pro další spolupráci, ale to už Američané hrají na levé straně. Robinson a přihrávka na vlastní polovinu u středové čáry je stoper Rím, má míč u své levačky, udělal několik kroků vpřed a přihrává doprava za středový kruh. Richards a proniková přihrávka na pravé křídlo, tam zpracovává míč Balogun, je z pravé strany, u pokutové území, padá na zem, byl faulovaný podle názoru sudího Muhamerovičem a ten teď dost agresivně svírá míč ve svých rukou a křičí směrem k tomu míči. Čistá frustrace. No, Balogun udělal kličku a Muhamerovič, těžko říct, jestli mu tu nohu přišlápl, nebo to byl herecký výkon dvou brankového střelce z úvodního zápasu letošního světového šampionátu Baloguna. Nicméně, ani hněv trenéra Bosny Sergeje Barbareze nic nezmění na tom, že Spojené státy budou zahrávat standardní situaci. Z pravé strany opět připravená pravačka Tillmana a levačka Robinsona. Možná slyšíte ovace a možná i naději v atmosféře na Santa Claře, protože v američtí fanoušci cítí, že tohle by mohla být šance. Navíc se blíží pomalu, ale jestli konec prvního poločasu, končí 42. minuta, standardní situace, center Tillmana na bližší tyč, Balogun zakončoval zase vedle levé tyče brankáře Vasilie, ale Balogun, a to je vždycky pozitivní zpráva pro hrotové útočníky, se do těch šancí k těm balonům v pokutovém území dostává, jen ne a ne zakončit. Pravda, jednou se mu levačkou podařilo zakončit k levé tyči přesně, ale tomu předcházel offside, takže to nepočítejme. Statistiky držení míče stále v podobném gardu, 69% pro Spojené státy, 31% pro Bosnu, ale střel, těch jsme zatím viděli málo. Vlastně v průměru jednu střelu za 10 minut, protože máme 43. minutu a střely jsme zatím viděli a vy jste o nich slyšeli. Na stadionu v Santa Claře 4, 3 na straně Spojených států, jedna jediná v podání Bosny a Hercegoviny. Teď Katič na Dediče. Dedič u pravé postranní čáry, u středové čáry, přihrává ale zpátky. Brankář Vasily přihrává před sebe stoperovi Muhamerovičovi, po něm Katič a taky Dedič. Ten míč se dostává ze středu doprava a zase zpátky do středu, kde je stoper Bosny Muhamerovič. Teď utáčí těžiště hry nalevo. Tam má hodně prostoru levý obránce Kolašinac. Narážeška s Alajbegovičem, ten mu ale míč nevrací. S míčem se otáčí, až teď přihrává na Kolašinace. Ten potom dloubáčkem přehazuje Freemana a potom přihrávka Bosny zpátky přes Radeliče až na brankáře Vasilie. Bosna drží míč, ne že by to vypadalo jaksi účelně směrem dopředu, ale alespoň nepouští Spojené státy po delší dobu k míči, což je pozitivní od Bosny. Takových pasáží v tomhle utkání tolik nebylo. Teď si zahraje taky záložník. Sunič přihrává dopředu na hranici středové čáry a pravé postranní čáry. Na Čeka, který se stáhl nízko a hned vrátil míč. Gigovič, Sunič, dva záložníci Bosny si zahrají, teď i dva stopeři Bosny. A nakonec i brankář Vasily. Tak jakoby to Bosna chtěla dohrát na 0-0 do poločasu. Jakoby jí tenhle výsledek vlastně stačil. A nemůžeme se vyloženě divit, kdyby to tak skutečně bylo, protože, jak už jsme zmiňovali, Spojené státy jsou favoritem, jsou domácí. A teď pozor, mají míč a šanci. Přihrávka, která se dostala k Balogunovi, zakončení a Balogun teď už skutečně posílá Spojené státy do vedení. Stejná oslava, zakončení stejnou nohou, stejný hráč Balogun. A Spojené státy vedou nad Bosnou a Hercegovinou na konci 45. minuty 1-0. Gól do šatny. Nic lepšího si Spojené státy ani přát nemohly. Mauricio Pochettino, trenér Spojených států, zachovává ten svůj poker face, ale uvnitř duše musí mít radost, protože tohle je velký krok směrem dopředu, směrem k postupu, směrem k uklidnění z pohledu Spojených států. Všechno to začalo dobrou patičkou McKennieho, pak přihrávkou Tillmana, která se s trochou štěstí
dostala ve vápně k Balogunovi, protože on tu přihrávku dokázal vystihnout. Radeljic, ale ten míč se nešťastně probosnul. Odrazil přesně do kroku Balogunovi a ten okamžitě zakončil levačkou mezi nohama brankáře Vasilie a Spojené státy tak vedou 1-0. A my o tom řekneme samozřejmě i ve vysílání Radiožurnálu. Spojené státy, Bosna zatím 1-0. Šestá minuta nastavení prvního poločasu a Spojené státy vedou nad Bosnou a Hercegovinou 1-0. Možná ještě slyšíte, jak fanoušci slaví, jak ty oslavy se dohrávají na stadionu v Santa Claře, protože to bylo skutečně před chvílí, kdy se prosadil útočník Spojených států Folarin Balogun. Zatím je to poločas v podstatě čistě jeho show, protože on už se v zápase jednou prosadil předtím, kdy dokázal levačkou trefit ten míč přesně k levé tyči brankáře Vasilie do sítě, jenomže té akci předcházel offside, to znamená, že gól neplatil. Bylo to stále 0-0 a potom v nastavení prvního poločasu dokázal Balogun tedy už skutečně skórovat. Bylo to s trochou štěstí, protože tu přihrávku, kterou vyslal záložník Američanů Tillman, dokázal vystihnout obránce Bosny Radeljic. Ve skluzu ten míč zasáhnul, ale možná to bylo na škodu, protože tím ten míč změnil trajektorii hodně příhodně přesně do kroku amerického útočníka Baloguna. No a ten z první zakončoval levačkou a dokázal trefit ten míč mezi nohama brankáře Vasilie. Míč skončil v síti, takže Spojené státy a samozřejmě domácí fanoušci, kteří mají převahu na stadionu v Kalifornii, mohutně oslavovali. No a Spojené státy tedy udělali poměrně významný krok blíž k postupu do osmifinále. Připomínám, že tohle je úvodní kolo playoff mistrovství světa. Spojené státy už mají za sebou spoustu zápasů playoff ve své historii pro Bosnu v mistrovství světa. Spojené státy už mají za sebou spoustu zápasů playoff ve své historii pro Bosnu. Je to vůbec první utkání v

leží jeden z Američanů. Ono tam došlo k mohutné srážce, kdy Jacko poslal k zemi, pravděpodobně nechtěně, ale poslal k zemi Freemana, jestli se nepletu. No zkrátka, jeden z Američanů teď leží na trávníku a je opečováván dvěma zdravotníky. To znamená, že sice se nastavuje 5 minut a 3 z těch 5 minut už jsou pryč, ale můžeme očekávat, že brazilský sudí Rafael Klaus ještě něco nastaví. Teď dokonce i 3 hráči Spojených států dohlíží na práci zdravotníků. A tak opravuji se, není to Freeman, ale záložník Tyler Adams, který teď leží na zemi. Balogun dal tedy 3. gól na turnaji. Už jsme zmiňovali, že v tom úvodním zápase světového šampionátu dal 2 góly Paraguay. Tohle je tedy 3. na turnaji. A tím pádem se Folarin Balogun stává teprve 3. hráčem Spojených států, který kdy na jednom světovém šampionátu vstřelil alespoň 3 góly. Zapisuje se tedy mezi ty nejúspěšnější americké střelce a díky němu, díky jeho brance, vedou Spojené státy nad Bosnou 1-0. To už nám běží 5. minuta nastavení, tedy poslední nastavená minuta, ale jak už jsem zmiňoval, očekáváme, že se nastaví víc, pravděpodobně už to má rozhodčí Klaus spočítané. Teď mluví s stoperem Bosny Muhamerovičem, brazilský sudí Klaus, a Adams mezitím odchází ze hřiště. Vypadá to, že bude moct pokračovat, protože je připravený. Za postranní čarou se vrátí do zápasu, čeká na pokyn sudího, teď zvedá obě ruce, ale hraje se dál bez něj Alajbegovič. S míčem se šikovně otáčí, přihrává dopředu na Kolašinace, ten míč zpracovává a přihrává bezpečně zpátky na stopery. Adams už je zpátky ve hře, už je to zase 11 proti 11. A Bosna drží míč na polovině soupeře. V momentě, kdy nám končí poslední 5. nastavená minuta prvního poločasu. Nákop na pravou stranu, tam za míčem sprintuje Dedič a dosprintoval úspěšně. Prohodil míč jeslemi soupeři Robinsonovi, ale tam pak byl připravený další Američan Pulisic, který získal míč. A Spojené státy konstruktivně rozhrávají a Pulisic má hodně prostoru na levém křídle. Dostane se k míči dřív než jeho soupeř Nikoliv Katič, tam byl dřív. A míč nemilosrdně odkopl až do nějaké 15. řady na stadionu v Santa Claře. A čeká nás tady autové vhazování Spojených států. Míč se dostal až k sudímu Klausovi, ten ho přihrává po zemi za postranní čáru. A tak teď může vhazovat tedy Robinson do hry, také tak činí. Po něm hraje Richards a taky Rim, kapitán Ameriky. Kapitán Amerika, skoro chce se říct, ale kapitán Amerika se přezývá spíš Pulisicovi, který byl teď faudovaný na levém křídle, běžel podél levé postranní čáry, dokázal oběhnout Didiče, ten po něm sáhl, zatáhl ho za dres, znemožnil mu pokračování v akci. No, tady se divím podobně jako Pulisic, že Klaus stále ještě nesáhl po kartě. Zatím je to bez karet v tomhle zápase. Tady podle mě přijít měla pro Didiče. Nepřišla, nedá se nic dělat, nic se neděje, jedeme dál. To už máme 7. minutu na nastavení prvního poločasu. Spojené státy Bosna a Hercegovina 1-0, úvodní kolo playoff mistrovství světa a standardní situace. Robinson centruje do vápna na zadní tyč. Tam si naskakoval Freeman, přihrávka beka na beka, ale Freeman nedokázal se k tomu míči dostat. Chybělo mu několik centimetrů, ale chyba v rozehrávce Bosny. Pulisic má míč na hranici vápna, skvěle si míč prohodil mezi dvěma, je ve vápně, teď je se otáčí s míčem zpátky. Dloubáček do vápna na Baloguna, nepřesný. Bosna odkopává, ale Adams zpracovává. Spojené státy stále u míče na polovině soupeře. Robinson, přihrávka dopředu. A skvělá patička v podání Tillmana. Spojené státy teď baví na hřišti. Přihrávka na Pulisica. To je šance, ale Pulisic si to chtěl dát ještě na levačku místo střely. Pozor ale na centr McKinneyho. Dest hlavičku je do ohně. Balogun na břevno. Spojené státy byly blízko vedení 2-0, znovu byl blízko Folarin Balogun. Zakončoval pravačkou, byl tam těsně bráněný, v tísni, offside to nebyl, přihrávka McKennyho skvělá na Desta. Dest sklepl na Baloguna a ten netrfil ten míč dobře, stěžoval si, že byl faulovaný v té situaci, ale sudí faul nepískl. A tak je z toho pouze zakončení holení.

0: břevna branky bosenského golmana Vasilie. Ten teď vykopává. Končí 8. minuta nastavení. Přihrávka a odražený míč, který míří zpátky za brankářem Vasiliem. 8. minuta nastavení končí, začíná 9. Čekáme na hvist sudího z Brazílie Rafaela Klause. Muhamerovič. Přihrávka na Katyče. Katyč a zpátky na Muhamerovice. Bosna jako by chtěla ten poločas už hlavně dohrát. Teď Radeljic a přihrávka do středu hřiště, ale Alaj Begovič ztrácí míč po tvrdém souboji s Adamsem, který do něj snad vrazil kolenem. Nechtěně, on Alaj Begovič ležel na zemi, ale teď asi ve velkých bolestech. Zdravotníci okamžitě přispěchali k němu a pár metrů od něj mohutné hromadné, to je to správné slovo, pošťukovačky. Všechno se to snaží rozdmíchat. Hlavní sudí Klaus i postraní rozhodčí. No, to bylo nepříjemné. Alaj Begovič se poroučil k zemi po jednom ze soubojů s McKinneym a to už do souboje přispěchal i Adams. Ale v momentě, kdy tam Adams se objevil se svým kolenem, tak Alaj Begovič už nemohl udělat nic se svým pohybem a vlastně narazil hlavou do kolene Adamse. Takže ne, že by to byla chtěná záležitost, ale nepříjemná to rozhodně ano. A tak tu máme další ošetřování. No, tenhle zápas asi bude delší, než bychom předpokládali, protože těch ošetřování v úvodním poločase bylo opravdu spoustu. Alaj Begovič teď odchází ze hřiště, protože byl ošetřovaný a musí si počkat na to, až se bude moct vrátit. Teď si ještě vyříkává celou situaci s sudím Klausem, ale Begovič gestikuluje, ukazuje loket, že dostal loktem do obličeje. Bylo to koleno, ale to nic nemění na tom, že chtěné to nebylo, že to byla spíš nešťastná srážka. Tak, míč rozhodčího, ten tedy patří Spojeným státům a McKinney rozhrává nepřesně, skoro jako kdyby chtěl míč sportovně vrátit, ale nechtěl. Tohle byla nepřesná přihrávka, kuriozní situace, míč pro Bosnu, ale sudí Klaus právě teď píská konec prvního poločasu, který skončil lépe pro domácí Spojené státy. Amerika vede na stadionu v kalifornské Santa Claře 1-0. A to díky tomu, že se ve 45. minutě, tedy v nastavení zápasu, v nastavení prvního poločasu, abych byl přesnější, prosadil po třetí na turnaji útočník Folarin Balogun. Spojené státy tedy vedou nad Bosnou Hercegovinou 1-0. Vrátíme se s přímým přenosem zase po poločasové pauze, takže zhruba za nějakých 15 minut. Do té doby si vychutnejte atmosféru ze závěru prvního poločasu, potom si dáme pár písniček, no a potom se samozřejmě vracíme zpátky za fotbalem.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: A přesně, jak jste slyšeli, tak ve 3 hodiny a 8 minut ráno se vracíme k přímému přenosu, protože se bude hrát druhý poločas zápasu úvodního kola play-off mistrovství světa mezi Spojenými státy a Bosnou a Hercegovinou.

0: První poločas zápasu nabídl dva góly. Oba góly dal Balogun, ale jenom jeden z nich platil. A to ten druhý v nastavení prvního poločasu, kdy se Balogun trefil mezi nohy brankáře Bosny Vasilije a tím tedy poslal Spojené státy do vedení 1-0, což je tedy vedení, které stále platí a platit bude minimálně v úvodu druhého poločasu. Zatím je to zápas ne úplně příliš bohatý na šance, ale kdybychom měli přece jenom zvolit tým, který byl aktivnější, dominantnější a možná i sebevědomější, tak jsou to jednoznačně Spojené státy, které navíc jsou i na papíře favority. Můžeme si zopakovat ty základní sestavy. Nejprve tedy domácí Američané, o kterých je řeč. V brance Freeze, defenzivní řada zleva. Robinson, Ream, Richards, Freeman. Potom dva záložníci, Dillman a Adams. Před nimi vysunutější středový záložník McKinney. Na pravém křídle operuje Dest, na levém Pulisic a na hrotu zmiňovaný střelec branky Balogun. A teď Bosna. V brance Vasily, před ním pětice Kolašinac, Muhamerovič, Radeljič, Katič a Dedič. Uprostřed hřiště Sunič a Gigovič. Někde před nimi, často i nalevo nebo napravo, se pohybuje mladičký Alajbegovič. No a v útoku Demirovič a legendární Džeko. Teď už budou fanoušci na stadionu v kalifornské Santa Claře, kam se vejde 75 tisíc diváků, odpočítávají poslední sekundy před začátkem druhého poločasu. Rozhrávat budou Američané, u míče tak už stojí Balogun, čeká se na hvist sudího z Brazílie Rafaela Klause, ten přichází právě teď. No a rozhráváme takovou tou poměrně moderní taktikou. Záložník McKinney nakopl míč někam mimo hrací plochu, ale poblíž pokutového území Bosny, tak aby se Američané mohli hned nasunout na bosenské hráče. Za cenu samozřejmě ztráty míče, ale s tím se počítá při tomhle manévru. Mohli jsme to vidět třeba u Paris Saint-Germain v Lize mistrů. Teď se inspirovali taky svěřenci argentinského kouče Mauricia Pochettina, ale Bosna se dostává k míči. Hraje Muhamerovič. Po něm Radeljič. Radeljič se otáčí s míčem, nemá komu a jeho nákop je zblokovaný dotírajícím McKennym. A tak z toho bude jenom autové vhazování. Ale píská se. No, Kolašinac se musí několik metrů vrátit zpátky, protože si jich pár přidal k dobru předtím, než zahrál míč autem do hry. To se děje právě teď. Přihrávka až na Muhamerovice, který je u gólové čáry vedle své branky, ale stihnul ten míč ještě na hrací ploše a dokonce rozehrál na Katiče. Katičův dlouhý nákop nepřesný. Tillman zpracovává, po něm hraje Robinson. Balogun v souboji s Muhamerovičem. Muhamerovič vzdušný duel vyhrál. I díky tomu může jít Bosna do protiútoku, ale Gigovič nenašel Džeka. A teď už Pulisic, po něm Adams, ale Pulisic obraný o míč. Ale jenom na chvíli Spojené státy ztratili míč. Už ho mají zpátky. Pulisic teď tvrdě atakovaný Katičem ze zádu. A je to faul a hned rychlá rozehrávka Spojených států, jenomže Balogun zaspal s míčem na noze, Katič ho obral a teď je to Bosna, která míří do protiútoku, ale tohle není nic pro Jacka, balon do běhu, nestihl to a Spojené státy můžou hrát směrem dopředu. Už jsou na polovině soupeře a teď je to Tillman, chtěl prohodit míč mezi nohama Dediče, to se nepovedlo a teď pozor na Robinsona, který ten míč tvrdě nakopl a s málem trefil svého trenéra. Pochettina nakonec to schytala jedna ze stewardek na hranici, ale pozor, ten je Pulisica. Skvěle si míč obhodil kolem dvou hráčů, je na levém křídle, už se blíží k pokutovému území. Zasekává, centruje do vápna, na Desta, ale Kolašinac vyskočil výš. Bude z toho rovíko pro Spojené státy, mezi tím, co útočník Američanů Balogun leží zase na trávníku v pokutovém území, zase si žádá faul. Ale tohle byla dobrá akce Pulisica. Tedy křídelníka, který hraje poslední tři sezony italské sérii A v dresu AC Milan, předtím tedy v Chelsea a předtím v Borussii Dortmund, kde se vůbec ukázal fotbalovému světu jako šikovný křídelník. Teď je center, roh do vápna, Richards hlavičkuje hodně vysoko a Vasil se tam vyskočil a míč vyboxoval pryč. Po něm ještě Robinson vrací míč do vápna, ale zase tam byl brankář Vasily. Má míč ve svých rukou a teď ho posílá do hry mimo vápno. Džeko se stáhnul až k stoperům, možná až takhle prahne po míči 40-letý útočník, protože do hry se, a už jsme to zmiňovali i v prvním poločase, moc nedostává. Dlouhý nákop na pravé křídlo, s tím si poradil Robinson. Odlavičkovalo do středu hřiště, tam byl připravený Tillman, přidávka zpátky na Richardse a Spojené státy bezpečně dostávají hru pod kontrolu. A teď se dobře uvolnil Tillman kolem Suniče, ten ho zatáhl za dres, ale výhoda pro Tillmana, ta přihrávka potom na Pulisica napříč hřištěm na levé křídlo už nebyla přesná. Gigovič ji vystihl, přihrál Muhamerovičovi, který hraje míč záměrně mimo hrací plochu, protože to vypadá bohužel na zranění velikána bosenského fotbalu Edina Džeka. Těžko říct, jestli lítko nebo stehno, stehenní sval, přesně řečeno. Ale tak jako tak to vypadá na to, že tenhle 40-letý útočník nejenom, že dohraje v tomhle zápase, ale dost pravděpodobně jsou to poslední kroky Edina Džeka na světovém šampionátu. Je mu 40 let a Bosna prohrává. Těžko říct, jestli postoupí, jestli bude případně Džeko k dispozici. A tohle by mohlo znamenat, nechci být špatným prorokem, zkrátka poslední zápas Edina Džeka v historii světových šampionátů. Nebylo to zaviněné zranění nikým jiným, nikým ze soupeřů. Edin Džeko skutečně končí a Sergej Barbares, trenér Bosny a Hercegoviny, má připraveno několik střídání. Je tam Bajraktarević a Mahmič. Emir Mahmič, toho znáte z vysílání radiožurnálu Sport, protože je to hráč Liberce. Džeko skutečně končí. A končí taky Gigovič, takže dvě změny. Místo Džeka jde do hry Bajraktarević. No a místo Gigoviče, který si taky úplně příliš tolik nezahrál, tak přijde do hry nakonec tedy ještě jedna změna. Přichází Mahmič, to sedí, ale ještě jedna změna, protože ze hry odchází taky Ivan Cunič. Ten už je tedy ze hry pryč. No a místo něj přichází na hřiště Tahirović. Takže hned trojí střídání v podání Bosny a Hercegoviny. Je pravda, že minimálně jedno bylo vynucené, a to střídání Edina Džeka, ale další střídání, to už je čistě tah Sergeje Barbareze. Snaha o to dát zápasu a zejména Bosně trochu jinou jiskru, protože zatím to vypadá, že Spojené státy kontrolují zápas, ve kterém vedou 1-0. 52. minuta pomalu končí. Spojené státy Bosna stále 1-0 pro domácí v Santa Kláře. Teď se poprvé míče výrazně dotkl Bajraktarević, který okamžitě sprintoval směrem dopředu. Teď Mahmič ukazuje, že má čerstvé nohy a presoval brankáře Ameriky Freeze. Ale teď už Bosna míč ztrácí, no a Spojené státy můžou zase hru uklidnit tak, jako mají ve zvyku v posledních minutách. Rím ve volném prostoru podél středové čáry, to je kapitána stoper Ameriky. Pulisic si zbíhá pro míč, zapojuje se do kombinace s Robinsonem a taky s Adamsem ve středu hřiště. Teď Adams a průniková přihrávka, která míří na Baloguna, ale blíž bude Muhamerović. Ten míč zakopává a Pulisic bude míč okamžitě vhazovat do hry. Nakonec balón předá levému obránci, což je ta pozice, na jejíž místě často hráči zahrávají autová hazování, ať už zprava nebo zleva, jsou to často beci. Robinson, Pulisic a skvělá, skvělá kombinace s Tillmanem. Tillman a přihrávka na Balogun, ten je ve vápně, nestihne ten míč. Byl až příliš intenzivní, příliš razantní ta přihrávka Tillmana, ale další hodně sympatická kombinace Spojených států na jeden dotek, ale končí to všechno u brankáře Vasilie, který bude rozehrávat z vlastního pokutového území z hranice malého vápna. 54. minuta, nákop na polovinu soupeře. V souboji Demirovič a Tillman. Tillman se drží za záda po tom souboji, ale hraje se dál a Pulisic ten míč nespracoval, takže Bajraktarević vrátil míč zpátky Radičovi a ten si pomáhá i s brankářem Vasiliem. Ten teď rozehrává na druhou stranu, tedy na levou. Tam je Radeljic s dlouhým nákopem, který ale zamířil mimo hrací plochu. Nepovedený pokus Radeljiče o protiútok Bosny. Spojené státy teď hrají s míčem na vlastní polovině a stále nikam nespěchají. Fanoušci je podporují a my vstoupíme opět do vysílání Radiožurnálu a řekneme, jak se vyvíjí tenhle zápas, který posloucháte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. 55. minuta, Spojené státy vedou nad Bosnou a Hercegovinou 1-0, takže platí to skóre ze závěru prvního poločasu, to se totiž prosadil útočník Spojených států Folarin Balogun, který tedy si spravil chuť po tom, co oslavil gól, který ale nebyl uznán, protože byl z offsideu, tak ten druhý, ta jeho druhá trefa, ta už platila, takže Spojené státy vedou 1-0 a ten zápas kontrolují. Drží míč častěji, taky čas od času ukážou nějakou pohlednou kombinaci na jeden dotek, ale teď hrozí trochu taky Bosna a Hercegovina a Bajraktarević může centrovat do vápna, zasekává na levačku, vrací míč pod sebe na Dediče, střela, která málem překvapila brankáře Spojených států Fríze, ale byl to spíš nepovedený centr, teď se omlouvá tenhle stoper Bosny Radič za Trikatič za nepovedený pokus, takže skóre zůstává stále 1-0, ale abych to dopověděl, tak Spojené státy tu hru kontrolují a na to samozřejmě už se pokoušel zareagovat trenér Bosny a Hercegoviny Sergej Barbares, který udělal hned trojí střídání, takže do hry se podíval třeba i záložník Emir Mahmič, který hraje v české šancelize za Liberec. Naopak hru musel opustit Edin Džeko, 40-letý útočník, nejlepší střelec v historii Bosny a Hercegoviny, který má na kontě víc než 70 reprezentačních gólů. Muž, který se ukázal třeba i na světovém šampionátu v roce 2014, tak teď musel kvůli zranění střídat a dost pravděpodobně si tedy odehrál pár posledních minut na světovém šampionátu, protože s Bosnou to nevypadá dobře. Navíc je těžko říct, jestli se Džeko zúčastní třeba ještě příštího mistrovství světa. S Bosnou to nevypadá dobře, protože Spojené státy vedou i v 57. minutě nad Bosnou 1-0 a to v úvodním kole play-off mistrovství světa. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Spojené státy Bosna 1-0 a Spojené státy teď můžou to vedení navýšit, ale průnik McKennieho nakonec ztroskotal na nepovedené přihrávce uvnitř vápna. Takže teď může hrát Bosna. A Dedič se s míčem otáčí a přihrává pod sebe na Katiče, po něm Muhamerovič a taky Kolašinac. To je zkušený back, který oblékal dres Arsenalu, pravda v těch neúplně úspěšných obdobích, než potom začala mašina Mikela Artety pořádně šlapat, to už bez Seada Kolašinace. Teď Bosna pokračuje v takové rozvážné rozehrávce, až teď přichází přenesení hry od Muhamerovice na Dediče na pravém křídle, ale příliš vysoké, nepřesné a to znamená míč pro Spojené státy. Robinson už má míč nad svou hlavou. A teď se rozhlíží a posílá dlouhý aut na Balogun. A teď odstavil Muhamerovice a získal míč pro Spojené státy. A ty mohou vyrazit dopředu. Pulisic dobře se s míčem otáčí, ale připravený byl Katič a vystihl směr, kterým se Pudulisic vydával, a teď naopak můžou dopředu Bosněné, ale přihrávka Alejbegoviče na Mahmiče nebyla přesná, ale po šťastném odrazu může hrát Tahirovič. Tahirovič přihrává pod sebe. Tam je Muhamerovič a znovu Tahirovič. Teď se noví muži na trávníku v dresu Bosny zapojují do hry, a to je vždycky dobré pro hráče, kteří přijdou trochu si osahat balón, dostat se do tempa a potom v ideálním případě z pohledu Bosny a tak, jak to zamýšlí trenér Sergej Barbares, třeba rozhodnout zápas gólem, vyrovnat, případně klidně i otočit zápas, ale od toho je Bosna zatím daleko, protože marně se snažím vybavit si nějakou velkou šanci Bosny a Hercegoviny v posledních minutách, ve druhém poločase. Vlastně si na nic moc nevzpomínám ani v tom úvodním poločasu. Ale teď zpátky do aktuálna a přihrávka do předbranku na Muhamerovice z levé strany, ale tedy pardon, na Demiroviče, ale k němu se míč nedostává a naopak do protiútoku sviští dest na pravém křídle. Zasekává, má proti sobě přesilu, ale skvěle obehrál Alejbegoviče. Přihrávka do vápna neúspěšná, nepřesná. Byť si tam Pulisic dobře nabíhal, tak tohle nevyřešil. Dest dobře a hrát může Bajraktarević. Ten se ve středu hřiště na vlastní polovině otáčí a vrací míč znovu pod sebe. A hraje Muhamerovič, stoper Bosny, na pravého obránce Dediče. Ten naznačil pohyb doprava, ale potom přihrává zase zpátky na Muhamerovice. Pod ním hraje Tahirovič, stažený mezi stopery. Dělá několik kroků vpřed, dívá se před sebe, před ním stojí McKenny a Tahirovič tedy raději volí přihrávku do strany. A to na Radeliče. Radelič vrací Tahirovičovi, jako by chtěl tu zodpovědnost přenechat právě střednímu záložníkovi. Na střely 5-2 pro Spojené státy, střely na branku 1-1, na góly 1-0 pro Spojené státy. Máme 60. minutu, hodina hry za námi a Bosna už poměrně dlouhou dobu drží míč. To ale se teď mění, získává ho Robinson ve spolupráci s Pulisicem. Pulisic a po něm Adams, dobrá kombinace, ale Balogun si ten míč předkopl, respektive se ten míč od něj odrazil až příliš. Teď Robinson, námitky ze strany Bosny, že hrál rukou, ale hraje se dál. Freeman, Dest a přihrávka pod sebe zase na Freemana. Spojené státy kombinují na vlastní polovině. Bosna v takovém středním bloku podél středového kruhu. Teď ale Bosna couvá, protože Spojené státy se poměrně rychle posouvají směrem dopředu. Teď Scheitlena, Baloguna, ten v souboji s Muhamerovičem padá, stejně jako Muhamerovič, a pravděpodobně při tom pádu Balogun došlápl na nohu Muhamerovice, který teď buší svou dlaní do trávy a drží se za pravý kotník. A tak to bylo hodně, hodně nepříjemné. On asi nechtěně, Balogun při tom souboji vlastně sešlápl nohu Muhamerovice, sklouzl se těmi kolíky od lítka až ke kotníku. A teď se vůbec nedivím stoperovi Bosny, že se na trávníku sví v bolestech. To bylo hodně, hodně nepříjemné. No, 62. minuta a nepříjemné pro Bosnu není teď jenom poranění Muhamerovice, ale taky ten stav, který svítí na ukazateli na stadionu Santa Clara v Kalifornii. Je tam jednička na straně Spojených států a nula na straně Bosny a Hercegoviny. Nehledě na to, jestli Bosna dokáže vyrovnat a případně postoupit, tak už teď je tohle historicky nejúspěšnější světový šampionát z pohledu Bosny. Ono, ta konkurence není veliká, protože Bosna byla před letošním turnajem na mistrovství světa pouze jednou, a to v roce 2014. Tam skončila ve skupině po jednom vítězství a dvou porážkách. Teď ve skupině lepší bilance. Jedna výhra, jedna porážka a jedna remíza. A tedy poprvé v historii Bosny a Hercegoviny taky postup do play-off. Ale pozor, teď se bude zkoumat tenhle zákrok. A sudí Rafael Klaus běží k monitoru a bude zkoumat a bude hodnotit a bude přemýšlet, jestli to náhodou nebude červená karta pro útočníka Spojených států Folarina Baloguna. Tak to by byla velká zápletka. Zmiňovali jsme, že Spojené státy vedou 1-0 právě díky brance Baloguna a že kontrolují tu hru a ten zápas, ale tohle by všechno změnilo. kdyby se Bosna dostala do početní výhody. No a opakované záběry, které má Klaus k dispozici, myslím si, že jednoznačně musí znamenat červenou kartu, protože byť to bylo nechtěně, tak Balogun hrál hodně nebezpečně a sjel kolíky po lítku Muhamedoviče a potom se ta noha zastavila až v tom kotníku a Balogun ten kotník vlastně tomu Muhamedovičovi ještě přišlápl. No, tady by potřeboval Balogun ty nejlepší právníky a advokáty světa, aby se vyhnul červené kartě. Tak jaké bude to rozhodnutí? Sudí Klaus právě bude promlouvat ke stadionu.
1: The number 20 United States committee serious foul. Final decision is red card.
0: Červená karta. Je to jasné, Spojené státy jdou do oslabení, fanoušci v Santa Claře bučí a Balogun se pravděpodobně neubrání slzám. Teď ho tam utěšuje Pulisic. Ale tohle je konec pro Baloguna v tomhle zápase. Nezahraje si minimálně další zápas, tedy osmifinále, pokud Spojené státy postoupí. To je nešťastná chvíle pro Baloguna, který fauloval na červenou, ano, ale přijít o případné osmifinále v dresu Spojených států na turnaji, na kterém se vám daří. Balogun už má 3 góly v dnešním zápase, zatím dal ten jediný gól, ale teď odchází ze hřiště a nevěřícně kroutí hlavou. Teď si odplivl a už se pomalu dostává mimo hrací plochu. Utěšují ho i hráči, kteří zatím do zápasu nezasáhli. Jeho spoluhráči ještě v rozlišovacích dresech, třeba Giovanni Reina, ale Balogun je pryč. Spojené státy v 10, Bosna v početní výhodě dohání jednogólové manko. Tak tady máme založeno na pořádné drama. Teď fanoušci v Santa Claře musí vyburcovat Spojené státy k heroickému defenzivnímu výkonu. A Bosna naopak této muselo vlít adrenalin a naději dožil. Tahirovič a po něm Radeljic. Bosna útočí na levém křídle. Bajraktarević, Alejbegović. Přihrávka zpátky, ale tu vystihuje McKenny a Dest míří dopředu, ale přichází o míč. Bosna zpátky u balónu. Tady bude znát to, že Bosna hraje stále v 11 a Spojené státy bez Baloguna v 10. Dedić má míč na pravém křídle, přihrává Mahmičovi. Mahmičův centra, nedobrý odkop od brány, zakončení Demiroviče do prostřed branky. Fries chytá, Spojené státy stále ve vedení 1-0. A my to řekneme i ve vysílání Radiožurnálu. 66. minuta, Spojené státy vedou nad Bosnou 1-0, ale Spojené státy hrají v 10 po vyloučení Baloguna. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Po vyloučení Baloguna hrají Spojené státy v 10. Bez Baloguna, bez střelce. Jediné branky tohoto zápasu. Bosna teď míč drží a role se obrátily. Spojené státy brání Bosna. Útočí a hledá skulinky v defenzivě domácího týmu. Alejbegović, přihrávka na Kolašinace. Kolašinac vyzývá Bajraktareviče na levém křídle. Ten se s míčem otáčí, vrací a přidává zpátky na Kolašinace. Kolašinac vrací Bajraktarevičovi. Bajraktarevič bude centrovat. Ne, dává pod sebe na Alejbegoviče. Alejbegović si to navádí na střed, ale s míčem se otáčí. Je bráněný Destem. Kolašinac necentruje, protože je u něj blízko Freeman. Přihrává pod sebe. Tam je Bajraktarević a po něm hraje Radeljic. Přihrávka do středového kruhu, tam je Muhamedović. Bosna už dlouho na polovině Spojených států. Američané ne a ne se dostali k balónu. A přihrávka do středu hřiště, tam je Mahmič. Mahmič má kolem sebe dost prostoru, Spojené státy zatažené na hranici vápna. A Katić a po něm Tahirović. Otáčí těžiště hry na levé křídlo. Tam je Kolašinac. Kolašinac navádí si to na střed, dává pod sebe na Tahiroviče. Přihrávka na Kolašinace. Dloubáček do vápna, hlavička, chaos, odražený míč. Bajraktarević ve vápně, to je útočník Bosny. A střela velice slabá přímo do rukavic brankáře Fríze. 68. minuta, ale Spojené státy to nebudou mít lehké. Mají před sebou ještě hodně práce a Bosna, ta má před sebou jasný cíl, využít početní převahu a vyrovnat, pokud možno dostat se do vedení. Ale chybná rozhrávka Kolašinace. Pulisic má míč na pravém křídle, ale je v tom útoku v podstatě skoro sám. Z těch amerických řad ho nedoplňují, protože logicky byl by to risk. Spojené státy v deseti, pak by se bránil protiútok ještě o to hůř. Spojené státy dál u míče. Teď je to Freeman, ale zaváhal. Ale míč se k němu po šťastném odrazu dostal zpátky, ale Kolašina se teď odstavil tělem a čistě. Bosna míří do útoku, ale nepřesná přihrávka. Zpracovává ji levý bek Ameriky Robinson. Dobrá kvička, faul a Spojené státy budou mít standardní situaci. 69. minuta. A Spojené státy stále vedou nad Bosnou 1-0 v 69. minutě a stále, a to je potřeba říct, odolávají tlaku Bosny a teď si i odpočinou nejenom Američani, ale i Bosňané, protože přichází hydratační a komerční pauza. Za 3 minuty budeme zpátky a máme se na co těšit. Čeká nás závěrečných 20 minut plus nastavení zápasu, ve kterém Spojené státy vedou nad Bosnou 1-0, ale hrají v 10 po vyloučení jediného střelce dnešního zápasu, Folarina Balloguna.

No, při pohledu na fanoušky Bosny na stadionu Santa Clara je to takový paradoxní pohled, protože Bosna prohrává se Spojenými státy 0-1 a to už máme 72. minutu. Ale ti fanoušci nevypadají sklesle nebo smutně, ale spíše plní očekávání a naděje, protože Bosna hraje v početní převaze. Připomínám, že útočník Ameriky Balogun sice ve 45. minutě otevřel skóre a dal tedy zatím jediný gól zápasu, ale v 64. minutě se nechal vyloučit za tvrdý zákrok, nebezpečný zákrok, to je spíš ten lepší termín, kdy šel Kolíky napřed v souboji s jedním z bosenských záložníků a sešlápl mu nejenom lítko, ale pak taky kotníka. Sudí Klaus se podíval na monitor a rozhodl jednoznačně červená karta. Bosna tedy v početní převaze a s míčem na nohou je tu Dedić na pravém křídle. Dedić vrací pod sebe. Po něm hraje Muhamerovic. Ten přihrává zpátky na brankáře Vasilije a po něm hraje Katić a Muhamerovic, to jsou stopeři Bosny a Muhamerovic teď posílá dlouhý balon na pravé křídlo. Bajraktarević zpracovává v prostoru, dotírá se tam na něj Robinson, ale Bajraktarević se udělal prostor, pak sice Robinsona neobešel, ale vybojoval alespoň rohový kop. 73. minuta, Spojené státy Bosna 1-0, posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport z úvodního kola playoff mistrovství světa mezi Bosnou a Spojenými státy, které hrají doma v Kalifornii na stadionu Santa Clara, vedou a převážně brání, protože hrají ve síti. Teď přichází rohový kop, který bude zahrávat Bajraktarević. Je tam taky Alajbegović a nakonec nakrátko, takže teď Alajbegović. Vrací Bajraktarevićovi, ten dává Dedićovi. Dedić rána spoza vápna zblokovaná a Spojené státy se nadechují, ale v držení míče stále Bosna, jmenovitě Mahmić a po něm Bajraktarević. Bajraktarević má míč u své levačky, přihrává pod sebe na Mahmiče. Mahmić a po něm Muhamerovic. Muhamerovic dloubáček do vápna na Kolašinace, ale tam bude brankář Fries, brankář Spojených států, který chtěl, možná i chtěl rozehrát rychle, ale ostatní spoluhráči mu ukazují nikam nespěchej. My teď sbíráme cenné sekundy. Spojené státy brání v deseti, vedení 1-0 nad Bosnou a Hercegovinou. Teď Dest, to je útočník americký, který má před sebou hodně prostoru, nakonec dává ještě doleva k pravé postranní čáře na Freemana. Freeman vrací Richardsovi, po něm taky Rim, kapitán a stoper Spojených států, teď Robinson na levém křídle, přihrávka na Pulisicka. Pulisic se s míčem otáčí a vrací. Teď se dostává mezi dva hráče. Průniková přihrávka na McKennyho, ten míč nestihne, míč končí v zámezí. Výkop pro brankáře Vasilije. 75. minuta. Spojené státy vedou nad Bosnou a Hercegovinou 1-0 a Bosna připravuje další střídání. Končí Katić a končí taky, na to si ještě počkejme, přijde určitě další hráč fotbalové šance ligy, Amar Memić. Už je ve hře a ve hře tedy už není Kolašinac. Takže Bosna a další střídání. Katić a Kolašinac jsou dole. To je jasné. A přišel Tabakovic a taky Memić. Tak, máme 76. minutu a trenér Bosny a Hercegoviny Sergej Barbarés už nemůže střídat, protože pět změn, tolik už si jich vybral v tom zápase v základní hrací době, ale není na co čekat. Bosna prohrává a hraje na mistrovství světa o holý život. Muhamerovic s míčem na polovině soupeře, Mahmić podél pravé postranní čáry, přihrává do středu na Tahiroviče. Tahirovič se otáčí a otáčí se i těžiště hry na levou stranu. Radeljic a po něm Alajbegović. Alajbegović jde do středu hřiště, hledá Tahiroviče, Tahirovič dává Memićovi. Memić může centrovat, Memićův centr, Robinson ohlavičkovává, na hranici vápna ho zpracovává Alajbegović. Jeho rána, další blok, tentokrát Freemana.
a přichází autové vhazování Bosny, ale Bosna vyvíjí tlak na Spojené státy. A tak, jak bychom očekávali v početní převaze. Dedič bude vhazovat míč do hry. Kolašinac stále ještě pochoduje. On opustil to hřiště při střídání v tom snad nejzazším možném bodě, nejdál od střídaček. Takže je to dlouhá procházka tohohle legendárního obránce Bosny. Mahmič teď ztrácí míč. Spojené státy můžou rozhrát a rozhrávají konstruktivně na Pulisika. Ten je na levém křídle a skvěle zasekává. Prochází kolem dvou hráčů, padá na zem a je faulovaný. A tohle přesně Spojené státy potřebují od svých klíčových hráčů. Jedním z nich bez pochyby je Christian Pulisic, který teď tedy vybojoval faul a ještě si poleží trochu na zemi. Byť mu teď sudí Klaus říká, vstáň chlapče. Pulisic ale zatím neuposlechl, on ty zákroky schytal dva, jeden ze zadu držení a potom taková kosa v podání Emira Mahmiče, libereckého záložníka. Sergej Barbares se hodně diví, ale faul to jednoznačně byl. Máme tu 78. minutou a Spojené státy stále dál a dál brání jednobrankové vedení proti přesile. Spojené státy, připomínám, hrají v deseti, protože střelec branky Balogun byl v 64. minutě vyloučený. Bosna do této chvíle zatím své početní výhody nedokázala využít. 78. minuta. Slyšeli jsme Sergeje Barbareze, který si stěžuje, to je trenér Bosny, na dlouhou rozehrávku, respektive dlouhotrvající rozehrávku Spojených států, ale už se hraje Tillman. Skvělá patička na McKennieho, ten je ve vápně, zasekává centr zpátky na Tillmana, zpracování Pulisic a 2-0 Spojené státy vedou. Obrovské oslavy, které maří offside. Ano, čárový sudí už po druhé v dnešním zápase neuznává gól Spojených států. Nejprve to byl Balogun v prvním poločase, teď Pulisic ve druhém poločase. Byl tam offside. Ta akce byla skvělá. Spojené státy i v deseti skvěle vykombinovali Bosnu a Hercegovinu a tohle byl jednoznačný faul, protože ten pokus o střelu, ze kterého se stala přihrávka Tillmana, potom našla Pulisica v offsideu, takže radost zase překažená. Spojené státy Bosna stále jenom 1-0, 79. minuta, posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport z úvodního kola playoff mistrovství světa a znovu faul neodpískán Spojené státy u míče, Tahirovič zakročil, autové vhazování pro Spojené státy, ale Sergej Barbares, trenér Bosny, dostane žlutou kartu, protože teď si hodně, hodně intenzivně, hlasitě a dost možná i sprostě stěžuje u sudího z Brazílie Klause. Teď mu to vysvětluje, gestikuluje, ukazuje, zlobí se, kroutí se a brazilský sudí Klaus vytahuje žlutou kartu. A Klaus, on ten míč chytil a nechtěl ho dát hráčům Spojených států a mezi tím se třásl podél postraní čáry a opravdu nespokojeně křičel na všechny strany, ale zpátky do hry. 80. minuta, Spojené státy Bosna 1-0 a Bosna hraje přesilovku v úvozovkách a teď může do útoku. Do útoku si tam nabíhal Tabakovič, ale akce je přerušená a sudí Klaus má v ruce další žlutou kartu. Vypadá to, že pro Radeliče. On tam přišel faul. Byl to skutečně Radelič. Sudí dával výhodu Spojeným státům, kterou pak tedy vzal zpátky, protože Spojené státy ztratili míč a vrátil se k tomu faulu Radeliče. Takže žlutá karta i pro Radeliče. 81. minuta, no a Spojené státy díky tomuhle budou mít k dispozici i standardní situaci. Nedaleko od pokutového území, zhruba tak metr a půl za hranicí vápna, ale je to trochu z úhlu, trochu z levé strany. Brankář Bosny Vasily si staví zeď, která bude pětičlená, možná dokonce šestičlená. A u míče, který tedy teď je k dispozici pro Spojené státy, přímý volný kop, stojí
Tillman, Robinson a taky Adams, který si teď hodně stěžuje na to, že je zeď blíž, než by měla. Ale sudí Klaus si nenechá vymluvit díru do hlavy. A mezi tím, co si Adams stěžuje, tak Tillman a Robinson horlivě diskutují u toho míče. Teď už Tillman si chtěl odkrokovat zpátky několik kroků, ale šlápa přitom na Adamse. Teď už stojí jak Robinson, tak Tillman připraveni zahrávat přímý volný kop. 82. minuta. Tillman a jeho přímý kop a nádherný gol! Teď už to platit bude. Spojené státy vedou 2-0. A stadion v Santa Claře je v absolutní euforii. Přímý volný a stadion v Santa Claře je v absolutní euforii. Přímý volný kop posouvá Spojené státy blíž a blíž.

No a nebylo to ani příliš k tyči, že by to bylo zaháčky, jak se říká, to ne, ale zkrátka bylo to z takové blízkosti, že brankář nedokázal dost dobře zareagovat. Myslím tedy brankář Bosny Vasil. Ten míč měl horní rotaci, takže přeletěl zeď a okamžitě začal klesat do brány. No a Spojené státy navzdory tomu, že hrají v 10 proti 11, zvyšují své vedení na 2-0. 83. minuta končí a naděje Bosny, která přišla po té červené kartě útočníka Ameriky Baloguna, je ta tam. Spojené státy v domácím prostředí zatím tedy ukazují svou sílu a je potřeba s nimi počítat. Nechci předbíhat, protože Bosna ještě má čas. Ale teď míč v držení Spojených států. Přidávka na Pulisica. Pulisic se s míčem vrací. Bírá si Robinson a skvělá přidávka dopředu. Teď už zastavená rozehrávka Spojených států. Zahraje si brankář Bosny Vasily. Pokud by Spojené státy postoupily v osmifinále, se postaví v Seattlu proti Belgii, která dnes se štěstím přehrála Senegal. Prohrávala 2-0, srovnala na 2-2, přečkala i prodloužení, no a v něm rozhodla v poslední minutě nastavení z penalty Yuri Tillmans. Vypadá to, že soupeři Belgie budou z domácí Spojené státy. Ale ještě musí kus zápasu odbránit. 85. minuta. Spojené státy Bosna 2-0. Úvodní kolo playoff mistrovství světa, zápas v Kalifornii. Zápas, ve kterém Spojené státy dali 2 góly. Jeden z nich Balogun, který se potom nechal vyloučit. Spojené státy nikam nespěchají. Freeman si dává na čas před tím autovým hazováním. Teď se rozbíhá a posílá ten míč směrem dopředu. Slyšíte mohutná skandování USA, USA, Spojené státy, ve vedení 2-0. Muhamerovič je ve středovém kruhu, dělá několik kroků dopředu v takovém mírném poklusu. Teď Memič. Memič, Muhamerovič a kombinace společně s Tahirovičem. Bosna drží míč, ale jakoby nevěděla kudy. Spojené státy, byť v deseti, tak zatažené u vlastního vápna. Radeljic, Bajraktarević, centr do vápna na Memiče, ale to si pohlídá Freeman a odkopává na polovinu soupeře. USA zase blíž k postupu, blíž ke konci zápasu. Muhamerovič sbírá míč od vlastního brankáře a překračuje středovou čáru. Přihrává k pravé postranní čáře, tam je Bajraktarević. Vede míč levačkou, zasekává, navádí na střed a centruje, ale Rým odhlavičkovává pryč. Kapitán Spojených států na správném místě. Bajraktarević zpátky u míče. Na pravém křídle má tam i Memiče, ale Bajraktarević opět zasekává a nakonec ještě posouvá míč do středu na Radeljiče, po něm Alajbegović. Alajbegović a Muhamerovič. Stoper Bosny má to na levou, nebude centrovat, nakonec ještě přihrává do strany na Memiče. Memič ze strany zprava, centr do vápna, ale skvěle se s tím poradil Tillman, střelec toho gólu, a hlavně teď to vyřešil s noblesou. A pozor, Fries držel míč ve svých rukou a ležel a kolem něj proběhl jeden z hráčů Bosny a pravděpodobně při tom proběhu zasáhl brankáře Friese do hlavy nebo do ramene. Teď Fries leží na zemi jako zmražený. No tak tohle bylo od Demiroviče zbytečné. On probíhal kolem Friese a bezdůvodně ho strčil do zad. Nebylo to nic hrozného, ale faul a nesportovní chování ano. Fries to samozřejmě trochu přehání. Tolik ho to bolet nemohlo. Ale skóre tedy zůstává u Spojených států a Bosny a Hercegoviny v zápase úvodního kola playoff mistrovství světa příznivější pro domácí. A přichází dvojí střídání na straně Spojených států. Končí Serginho Dest, který si odpracoval to svoje. 88. minuta a ještě čekáme, kdo další opustí hru, a taky Christian Pulisic. Takže oba křídelníci Spojených států odchází ze hřiště. No a místo nich

přichází. Pepi a Berhalter. To znamená střídání víceméně post za post. Spojené státy nemají úplně důvod cokoliv měnit. A teď navíc získávají míč, dobrý obraný zákrok Adamse. Nakopl míč do sprintujícího Memiče, od něj se míč odrazil do zámezí, takže míč pro Spojené státy. A pohled na střídačku Bosny a Hercegoviny je všeříkající. Zklamané výrazy a kapka beznaděje v obličeji hráčů, kteří už pravděpodobně ani nezasáhnou do zápasu, protože všechna střídání už Sergej Barbares, trenér Bosny, vyplýtval. Teď je Pepi, že by se poprvé zapojil do hry, ale musí spíš presovat, než hrát s míčem, protože Tahirovič se kolem ní dobře obtočil a má kolem sebe hodně volného prostoru. Spojené státy se stahují na vlastní polovinu, ale zase další nepřesnost Bosny. Alespoň tedy autové vhazování pro tým z Balkánu. 89. minuta. Spojené státy stále vedou nad Bosnou a Hercegovinou 2-0. Přihrávka na pravé křídlo na Bajraktareviče. Bajraktarevič, jedna přešlapovačka, naznačení pohybu doprava, nakonec navedení na střed a centr do vápna. Rým připravený. Odražený balón má Tahirovič a Bosna pokračuje v tlaku. Alajbegovič. Přihrávka na Tahiroviče a po něm Dedič. Teď zase Alajbegovič. Centr do vápna a ten propadl kolem brankáře Fríze. Ještě střela ze strany z podání Memiče, ale tam byli připraveni stopeři Spojených států bránit tu trajektorii vlastním tělem. A teď Pepi získává míč, ale za cenu faulu poslal k zemi Kradelíče a tak to bude standardní situace pro Bosnu, ale to už máme 90. minutu. Základní hrací doba pomalu končí, počkáme si na to, kolik se v tomhle zápase ještě bude nastavovat. Každopádně Spojené státy blízko postupu do osmifinále. Pravda, pokud postoupí, tak proti Belgii bez útočníka Folarina Baloguna, který dnes sice dal gól, ale taky se nechal později vyloučit. Teď je standardní situace Bosny a Hercegoviny. Centr do vápna. Odražený, sbírá míč Alajbegovič, dává pod sebe na Dediče, Dedičův centr do vápna a Robinson odlavičkovává, Bosna pokračuje v držení míče. Je to Bajraktarevič, přihrávka do středového kruhu, tam je Memič, který si pomáhá i s brankářem Vasiljem, dostává míč zpátky, křídelník Plzně Memič, pomáhá si i s Tahirovičem, no... 10minutové nastavení, to je pořádná porce zápasu, která nám ještě zbývá a zase další, alespoň drobná naděje pro Bosnu a Hercegovinu, protože to je opravdu hodně času. Spojené státy Bosna 2-0. Spojené státy hrají 10, Bosna do toho je dvougolové manko v úvodním kole playoff mistrovství světa. Dobrá klička Bajraktareviče, centr odlavičkovaný, Bajraktarevič zpracovává a Bosna pokračuje u míče. Přihrávka na Muhamiroviče ve středovém kruhu. Teď Alajbegovič, trochu mu míč se odrazil od nohy, ale dokázal ho ustrážit. Teď Dedič, Tahirovič, kombinace Bosny ve středu hřiště. Muhamirovič má před sebou prostor, rozdává míč na levou stranu. Tam je Bajraktarevič, ten má míč u levačky, dává pod sebe na Muhamiroviče. Muhamirovičův centr, Richards odlavičkovává a vyslýchává si potlesk domácích tribun Santa Clara. Muhamirovič dělá několik kroků vpřed, teď si míč zastavuje, otáčí se s ním a přihrává na levou stranu. Tam je Radeljovič a taky Alajbegovič. Klička na pravou nohu, rána Alajbegoviče těsně kolem pravé tyče. To byl dobrý pokus v podání mladého křídelníka Bosny a Hercegoviny. Navedení na střed, obstřel, velkou razanci měla ta rána. Fries zůstal přišpendlený uprostřed brány. Neměl by nárok, kdyby to zamířilo mezi tři tyče. 93. minuta běží. To znamená třetí nastavená minuta z 10. A Spojené státy Bosna, zápas, který stále vypadá dobře pro domácí. Santa Clara v Kalifornii pro Američany vedou 2-0.
Pepi se šikovně otočil s míčem a McKinney pádí dopředu. Američané jsou na polovině soupeře, míč má v držení Berhalter. Berhalter dává pod sebe na Freemana, dobrá průniková přihrávka mezi řady na Adamse. Teď McKinney a jeho patička zpátky na Adamse, fanoušci, ti si to teď užívají. Dobrá průniková přihrávka, McKinney sprintuje za míčem, je v souboji s Radiljovičem a ten ho dokázal podržet, pak se nechal sfaulovat. Míč pro Bosnu a Hercegovinu, ale zbývá posledních 7 minut nastavení a Spojené státy Bosna stále 2-0. Memič rozehrává další akci Bosny na pravém křídle. Pomohl mu i Bajraktarević, teď už ale stopeři Muhamerović a Radiljović. Muhamerović a přihrávka do šířky na pravou stranu. Tam je Mahmič, centr do vápna, slabý. Rým odkopává, Muhamerović zpracovává a Radiljović přebírá. Ve středovém kruhu Radiljović a přihrávka před sebe. Ke stoperům se stahuje Alajbegovič, jeho přenesení hry na Memiče nepřesné. Teď míč už má ve svém držení Pepi. Pepi obchází soupeře a rozhrává další akci, dostává hlavičkou přihrávku zpátky od Adamse, hlavička zpátky na Adamse, to je bago. Spojené státy ukazují, jak se dohrává zápas, ve kterém tým vede. Skvěle, teď se dostává k míči i Tillman, střelec druhého gólu. Je proti dvěma a půjde si pro zisk autového vazování. Autové vazování nakonec nezískává, ale je to faul. Ještě lepší pro Spojené státy. Standardní situace. Pátá minuta prodloužení. Spojené státy vedou v úvodním kole playoff mistrovství světa na domácím stadionu v kalifornské Santa Clara nad Bosnou a Hercegovinou 2-0. A opět slyšíme pokřik USA. Další střídání na straně Spojených států končí Weston McKennie. Odehrál dobrý zápas ve středu zálohy, jeden z těch podstatných článků, díky kterému Spojené státy kontrolovali hru, kontrolovali zápas. A místo něj přichází Giovanni Reyna. Tedy záložník, kterého můžete znát třeba z Borussie Dortmund. Další hráč s takovou minulostí po Christianu Pulisicovi. Teď ale Freeman. Berhalter zpracovává, otáčí se s míčem a posílá průnikovou přidávku na Pepiho. Skvělá přidávka, Pepi zpracovává ve vápně, ale Muhamerović ho odzbrojil. Ale odražený míč sbírá Freeman. Freeman a Tillman, rána nad břevno. Šestá minuta nastavení, Spojené státy, Bosna 2-0 a Sergej Barbares. Trenér Bosny sedí jako zařezaný na své střídačce. Rozehrávat bude brankář Bosny Vasily. A Bosně pomalu, ale jistě utíká čas. Ani početní výhoda, která už trvá přes půl hodiny, zatím nevedla z pohledu Bosny ke gólu. Teď ale přihrávka na Dediče ve vápně, Klička, ale skvělý je návrat Berhaltra a později také Freemana. A Spojené státy mohou zase po dlouhé době kontrolovat hru. Berhalter, po něm Reyna, Freeman a teď se do hry zapojí taky Tillman. Dostává přidávku zpátky, Tillman běží na polovině soupeře. Vasil, brankář Bosny, vybíhá a zakopává míč mimo hrací plochu. A Tillman teď vyskočil na ten reklamní banner a podíval se do očí fanoušků Spojených států a vyslechl si přímo na svoji osobu velké ovace. Trenér Spojených států Mauricio Pochettino může pomalu, ale jistě začít přemýšlet o dalším soupeři. V osmifinále to bude Belgie, ale Spojené státy ještě musí ubránit poslední 4 necelé minuty. Freeman ztrácí míč, míč pro Bosnu, autové vhazování u vlastního pokutového území z pohledu svěřenců Sergeje Barbaréze. Sedmá minuta pomalu končí, Spojené státy Bosna 2-0. A teď Tahirović míří dopředu. Přihrává Muhamerovićovi, Spojené státy couvají na vlastní polovinu. Teď Bajraktarević, který má míč u středové čáry, otáčí se s míčem a přihrává Radeličovi a ten vrací míč Tahirovićovi. Bosna drží míč, ale zatím to nikam nevede. 98. minuta a opět nepřesnost Bosny a Hercegoviny a odkop Spojených států. Bosna zpátky u míče, ale další.
šance pro Spojené státy na to, aby se dostali dopředu. Teď zase Bosna na levém křídle. 98. minuta, tedy 8. minuta z 10 nastavených a Spojené státy vedou nad Bosnou a Hercegovinou 2-0. V prvním poločase se prosadil Balogun, který se pak nechal vyloučit, ale na 2-0 dal záložník Spojených států Tillman. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu. Během vstupu se Ermin Mahmič odhodlal k nepříjemné přízemní skákavé střele, která ale minula levou tyč branky amerického golmana Freeze, a to znamená, že další minutky utíkají a už jenom dvě zbývají. Spojené státy jsou blízko velké domácí oslavě postupu do osmifinále. Hlavička v podání Tillmana a Richardse. Teď nepřehledná situace. Míč se stěhuje z kopaček na kopačku, teď Ermin Mahmič. Míří do pokutové území a rána těsně vedle pravé tyče tentokrát. Z pohledu Freeze. Ermin Mahmič ukazuje, proč byl nejvyhledávanějším hráčem v jednu dobu světového šampionátu na webu Transfermarkt. Bere to na sebe. Odváží se ke střelám. Snaží se ten zápas strhnout na stranu Bosny. Snížit, dostat Bosnu zpátky do zápasu. Potom se tam ještě pustil do takové strkanice s kapitánem Spojených států Reemem. Pokřiky USA zní stadionem na Santa Claře, protože zbývá už jenom minuta do konce zápasu a teď už se z snahy Bosny vyrovnat stává Mission Impossible. 40 sekund do konce nastavení, do konce 10-minutového nastavení. Spojené státy, Bosna 2-0, střelci Balogun a Tillman. Právě oni dva pravděpodobně pošlou Spojené státy do osmifinále, ale to osmifinále si z těchto dvou střelců zahraje pouze jeden. Folarin, Balogun nikoliv. Vyloučený útočník a střelec úvodní branky zápasu. Vasily a nákop směrem dopředu. Memič hlavičku je do zámezí. Další míč pro Spojené státy a to v momentě, kdy už nám vyprchává 10. nastavená minuta. Zbývá 5 sekund. Bosna u míče, přihrávka do strany, ale sudí píská konec. Velká americká oslava v Santa Claře, Kalifornie slaví. Spojené státy postupují do osmifinále mistrovství světa na domácí půdě. Porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. Vypadalo to zpočátku jako klidný zápas. Balogun otevřel skóre v 45. minutě. Gól do šatny, ale zápletka zápasu přišla v 64. minutě. Balogun se za faul nechal vyloučit. Bosna rázem hrála proti 10, ale početní výhodu nedokázala využít. Naopak Spojené státy ještě zvýšily na 2-0 v 82. minutě, kdy se z přímého volného kutu prosadil Tillman a upravil na kolečních 2-0. A to je výsledek, který posouvá Spojené státy do osmifinále, ve kterém tedy nastoupí proti Belgii, která porazila Senegal 3-2 po prodloužení. To bylo všechno z dnešního přímého přenosu na Radiožurnálu Sport a my se opět těšíme na další přímé přenosy. Ten nejbližší zápas, který světový šampionát nabídne, samozřejmě my ho nabídneme v přímém přenosu, je další duel úvodního kola playoff mistrovství světa mezi Španělskem a Rakouskem od 21 hodin našeho času. Budeme se těšit.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější grandslamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: David Stypka zazněl v nočním radiožurnálu a teď mimořádně zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž stojí autobus. 14. kilometr podle policie blokuje levý jízdní pruh D5, 14. kilometr směr Praha. A v Ostravě Vítkovicích je neprůjezdná Rudná ulice ve směru do Havířova. Uzavírka kvůli mimořádné události je u Hornbachu. Vypadá to, že policie provoz odklání na Místeckou ulici. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Noční radiožurnál pokračuje a teď sportem. Jako kapitán dovedl Michal Kadlec fotbalové Slovácko k největším úspěchům v klubové historii. Teď na to chce navázat prací v kanceláři. Dva roky po konci hráčské kariéry se totiž do klubu z Uherského Hradiště vrací jako sportovní manažer. S fotbalem zůstával v kontaktu celou dobu jako agent a také televizní expert. Ve druhé zmíněné roli zažil i mistrovství světa v Americe.
3: I když se Michal Kadlec oficiálně stal sportovním manažerem fotbalového Slovácka až po návratu z mistrovství světa, už z Ameriky řešil třeba příchod trenéra Jana Jelínka po nečekaném konci předchozího kouče Romana Skuhravého.
4: Už tam mě nadávali, že jsem furt na telefonu, takže asi telefon teďka v posledních týdnech byl můj nejlepší kamarád, že opravdu jsem toho řešil hodně. Můžu prozradit, že jsem vlastně i trošku už se Šumím řešil trenéra Jelínka a ty další kluky, jak z realizáku, tak i hráče a hlavně hráče teďka řešíme.
3: Zmíněný Šumy je Veliče Šumulikovský, tedy dosavadní sportovní ředitel Slovácka, který ve funkci zůstává a s Kadlecem vytvoří tandem.
4: Myslím, že vždycky je to dobrý slyšet ten názor A, názor B a zhodnout se třeba jak na těch hráčích nebo na věcech, co se týče podmínek klubu nebo na rozšíření realizáku, a to je prostě potom naše úloha to představit tomu vedení, tak aby tomu vlastně věřilo.
3: Ve dvou sezónách po konci Kadlecovy kariéry hrálo Slovácko o záchranu v první lize. Letos se udrželo až díky úspěchu v baráži. Bývalý kapitán vnímá, že atmosféra okolo klubu je jiná, než když odcházel.
4: Prostředí, které teď tady bylo takové negativní, tak opět to přetočit vlastně v to pozitivní, aby ty lidi chodili rádi na fotbal. Co jsem se tak bavil se všema, tak z toho mám dobrý pocit. Proto vlastně málo kdy mě ten pocit klamal, když jsem tenkrát přicházel do Slovácka, tak jsem věděl, že to bude dobrý, že tomu chci dát maximum a nějakým vlastně se to i podařilo, se dá říct slova smyslu. Tak doufejme, že teď to bude podobné.
3: Vzpomíná bývalý reprezentační obránce na dobu, kdy se do Uherského Hradiště vracel na závěr kariéry jako hráč. S klubem pak ještě zvládl vyhrát český pohár a zahrát si konferenční ligu. Něco podobného chce zažít i v nové pozici.
4: To je samozřejmě hodně do budoucna, ale spíš si myslím, že je teď na pořadu dne stabilizovat ten klub, stabilizovat tým s novým trenérem, s novým realizákem, a to si myslím, že teďka je hlavní cíl.
3: Přibližuje Michal Kadlec jako nový sportovní manažer fotbalistů Slovácka. David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Elitní tenis se přesouvá do Londýna.
1: Na travnatých kurtech tam začíná nejstarší turnaj světa.
0: Wimbledon na Radiožurnálu.
1: Díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi o nic důležitého nepřijdete.
0: Živé vstupy ze zápasů s českou účastí a pozápasové rozhovory přímo z areálu All England Clubu.
1: Wimbledon na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
0: I

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Je 4:30. Krátké zprávy přináší Jana Utendorská.
6: Změnou zákona o zahraniční službě se koaliční většina podle Hradu opět snaží omezit ústavní pravomoci prezidenta. Mluvčí Petra Pavla Vít Kolář to uvedl na webu prezidentské kanceláře. Změnu ve středu schválila sněmovna. Nově by vedoucí stálých misí České republiky pověřoval a odvolával místo prezidenta ministr zahraničí. Podle Hradu kvůli tomu zvažuje Pavel další kroky. Zhruba 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Soudní dvůr Evropské unie bude rozhodovat o pokutě v přepočtu téměř 88 miliard korun pro americkou společnost Google za porušení unijních antimonopolních pravidel. Evropská komise ji vyměřila za to, že firma se svým operačním systémem Android zneužívá dominantního postavení na trhu mobilních přístrojů, aby posílila pozici svého internetového vyhledávače. Google to popírá a proti rozhodnutí komise se odvolal. A turisté v Orlických horách mohou nově využívat útulnu u obce Sněžné. Vznikla na stezce Bílé lišky v lokalitě U Smrku a poskytne zázemí především dálkovým turistům nebo rodinám s dětmi. Obec za její vybudování zaplatila 200 000 korun.
1: Sport.
6: Spojené státy postoupily na domácí mistrovství světa do osmifinále. V Kalifornii porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. První kolo play-off zvládli taky Angličané a Belgičané. Anglie vyhrála v Atlantě po obratu nad Kongem 2-1. Belgie otočila v Seattlu utkání se Senegalem 0-2 na 3-2 po prodloužení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D5 na Berounsku a neprůjezdná Rudná ulice v Ostravě Vítkovicích. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Berounem u sjezdu na Vráž policie hlásí odstavený autobus. 14. kilometr má blokovat levý jízdní pruh. V Ostravě Vítkovicích vypadá to, že byla neprůjezdná Rudná ulice u zavírka kvůli mimořádné události byla u Hornbachu. Podle kamer provoz v místě stál v obou směrech. Teď to vypadá, že směr Havířov už se jede. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů na Lounsku je hlášená nehoda. Pozor, dejte poblíž odbočky na Petrohrad. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. Kolona se v místě nehody netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer pak začne v severozápadní polovině území oblačnosti i srážek přibývat. Teploty dnes vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude až 29, na horách pak většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Adama Cardu.
5: Od včerejšího dne, tedy od 1. července, platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. Majitelé mohou zvíře nechat zapsat při běžné návštěvě veterináře, nejpozději při přeočkování na vzteklinu. Jak registrace funguje, uslyšíte v nočním Radiožurnálu za chvíli v reportáži z jihlavské veteriny.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Tom Grennan v nočním radiožurnálu. A majitelé psů mají novou povinnost. V Česku začal včera fungovat centrální registr psů, do kterého budou veterináři zapisovat údaje o zvířatech, jejich čipech i očkování proti vzteklině. Zápis do registru je pro majitele povinný, ale až při první plánované návštěvě na veterině. Formulář tam mají většinou připravený už v čekárně.
1: To je kříženec vlkodav s labradorem. Máme to v plánu, musíme vyplnit nový formulář. Je zdlouhavý, takže posléze.
2: Renata Křeplková se svým černým psem ustupuje paní Zuzaně, která se v čekárně jihlavské veterinářky taky natahuje ke stolu pro zápisový formulář.
3: 9 let a je to čistokrevný vestaj, takže vesnické tajemství. Já jsem tady kvůli očkování primárně, takže to spojím.
4: Dobrý den.
5: Tak nám dejte ten formulář, který jste vyplnila.
4: Ano.
5: Máme to tady všechno. My vám to teď zapíšeme do toho registru.
2: Veterinářka Petra Ortová usedá s formulářem k monitoru počítače.
5: My si to můžeme přepsat, když máme tady to hodně, nemáme často vyplňovat s klientem, tak potom už ve volném času, tak si to vypíšeme sami.
2: Sama zaregistrovala do systému už zhruba 30 psů.
5: Bylo taky velice dobrý, že nám komora umožnila už asi zhruba 3 týdny před spuštěním oficiálně toho programu, že už jsme mohli ty pejsky si zkoušet zaregistrovat a že to nebylo 1.7. takový ten boom, kdyby najednou všichni to chtěli, takže už jsme v tom zajetí a celkem je to jednoduchý, takže jsme s tím spokojený.
2: A systém nepadá zatím v pořádku?
5: Ne, všechno v pohodě, ani není nějaký nával, chodí lidi opravdu postupně. První den možná, když to prošlo médiama, tak každý volal, chtěl to hned, měli pocit, že to musí být do 1. července už zaregistrovaný, ale ne, je to vždycky k té vakcinaci proti vzteklině.
2: A kolik přišlo lidí od rána?
5: Asi 10 lidí.
2: Každý veterinář si cenu poplatku za zápis do nové evidence stanovuje sám. Na Vysočině se částka pohybuje od 300 do 500 korun. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: 9 minut před pátou ladíte končící noční radiožurnál. Už v 5 tu s vámi bude Petr Král a ranní radiožurnál. Tak s námi zůstaňte, a to nejen na následující poslední noční reportáž. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm roste obří historický ovčín. Takzvaná pajta dlouhá 40 metrů bude největší stavbou lidové architektury v novém areálu Kolibiska. Připomíná dobu, kdy na Valašsku pásla vrchnost obrovská stáda ovcí.
1: Dalo by se říct, že to je ovčín a je to největší stavba lidové architektury v celém Valašském muzeu.
2: Před panskou pajtou stojím s technickým náměstkem ředitele muzea Milanem Gezerichem. Až bude hotovo, budou tu podle architekta Jana Krauta taky ohrady a koliba.
3: Je to expozice, která má představit, jak vrchnost pásla někde v 18. 19. století ovce, tedy nikoli běžné chudé obyvatelstvo několika ovečkama, ale opravdu stáda se stovkami ovcí.
2: Je obří a vypadá jako krytá jízdárna.
3: Vidíme kamennou podezdívku vyrovnávající terén, trámovou sloupovou konstrukci jenom z výplní, aby ovce neutekly, a krásnou šindelovou střechu, a opravdu s tou délkou 40 metrů je to něco, co je výjimečného, co se u nás vlastně nedochovalo.
2: Při stavbě jste použili tradiční technologie. Řemeslníci ručně opracovávali šindele. Práci jim zadával Milan Gezerich.
1: Vlastně když ten řemeslník ručně opracovává pořízen ten šindel, tak se musí obrovsky natahovat, protože klasika je 50 cm. Ty 70 jsou absolutně atypem.
2: Obvod tvoří takové ploché desky.
3: Jsou to štípané fošny. To znamená, že vezmete kmen a musíte ho klínit dřevěnými a navrtávání nebo zezy postupně rozštípat na fošny. Ne každá se povede.
2: Je to takové křivé valašské.
3: Tak se nám to líbí a firma měla dokonce i toto přesné zadání a nakonec se s tím poprali poměrně dobře. Teď koukám, že nám tady přicházejí ovce.
2: Jako by se na to těšili, přitom tu vůbec nebudou. Naopak návštěvníci se nejen do pajty, ale do celého areálu Kolibiska podívají v roce 2027. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: Dobré ráno v 5 hodin. A jsou tu zprávy s Janou Tendorskou.
1: Bezpečnostní rada státu projedná koncepci armády, zúčastní se i prezident Petr Pavel. Česká firma otevřela školní kryt v Dnipropetrovské oblasti Ukrajiny. Fotbalisté Spojených států porazili Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále mistrovství světa. A bude slunečno, teploty do 26, na jihu Moravy až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Má pokračovat debata o nové koncepci výstavby armády. Po posledním zasedání prezidentu vedlo, že je důležité, aby armáda věděla, s čím může v následujících letech počítat.
3: Armáda musí mít přehled minimálně na dekádu, s čím se asi tak dá počítat a jaké cíle má plánovat. Potřebuje od vlády naprosto jasné zadání, včetně finančního rámce.
1: Prezident by mohl otevřít i téma nadcházejícího summitu NATO v turecké Ankaře. Pavel si účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO se od té doby neviděl. O schůzku přitom žádal předseda vlády, ale odmítl. V Dnipropetrovské oblasti Ukrajiny funguje školní kryt, který za pouhé 3 měsíce postavila česká firma. Bunkr bude sloužit jako podzemní učebna pro 120 dětí v době častých leteckých poplachů.
4: Pilotní projekt školního krytu postavila česká firma Promstál vedle frontové linie v Nikopolském okrese Dnipropetrovské oblasti, vysvětluje šéf společnosti Petr Stibor.
5: Náklady se pohybují celkově kolem 13 milionů. Vláda České republiky darovala prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí řádově 10 milionů korun. Ukrajinská strana přispěla, řekněme, 1 milionem korun a naše firma věnovala okolo 2 milionů korun celkových nákladů.
4: Děti z tohoto regionu tak po prázdninách poprvé po 4 letech války půjdou do kamenné školy. Z Dnipropetrovské oblasti Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Portugalsko očekává vlnu veder, teplota může přesáhnout i 40 stupňů Celsia. V hlavním městě Lisabonu a v sousedním Setúbalu kvůli tomu ode dneška platí nejvyšší stupeň varování. Pátek meteorologové výstrahu nejspíš rozšíří i na další okresy. Neobvykle vysoké teploty by měly trvat nejméně týden. Hygienici začínají kontrolovat dětské tábory, zaměří se třeba na pestrost táborové stravy. Zatímco loni kontrolovali i počet umyvadel a toalet, letos už nemusí. Některá pravidla pro letní tábory se totiž rozvolnila. Děti třeba nově mohou pomáhat při přípravě teplých jídel. Organizátoři táboru taky nemusí oddělovat záchody pro dívky a chlapce. V karlovarském hotelu Thermal se v 9 hodin otevřou pokladny Mezinárodního filmového festivalu. Nabídnou vstupenky na první 2 promítací dny. Cena vstupenek se nemění.
6: Festival nabízí jak klasické jednorázové lístky na konkrétní projekci za 140 korun, se slevou pak za 120 korun, tak několik variant festivalových pasů. Ty jsou určené pro návštěvníky, kteří chtějí během několika dnů stihnout co nejvíce filmů. V rámci festival pasu pak mají zájemci jako tradičně zdarma vstup na 3 různé projekce denně. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté domácích Spojených států slaví postup do osmifinále mistrovství světa. V Kalifornii porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. Úvodní kolo play-off zvládli po obratech taky Angličané a Belgičané. Anglie vyhrála v Atlantě 2-1 nad Kongem a Belgie přehrála Senegal 3-2 po prodloužení. Tenistka Nikola Bartůňková postoupila do 3. kola Wimbledonu. Krajenku Kateřinu Siňakovou porazila ve 2 setech. Bartůňková vyrovnala svůj zatím nejlepší grandslamový výsledek z letošního Australian Open, kde ještě musela hrát kvalifikaci.
7: No, je to úžasný pocit. Já jsem strašně šťastná, že jsem znovu ve 3. kole. V Austrálii se mi to povedlo skladit, takže za mě je to fakt úžasný pocit. Teď je to fakt obrovský úspěch pro mě.
1: Bartuňková si ve 3. kole zahraje s krajankou Barborou Krejčíkovou, která ve 3 setech vyřadila Rusku Andrejevovou. Dál postoupila taky Karolína Muchová po výhře nad Číňankou Chang 2-0 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D1 u Brna a nehoda na Lounsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice jsou hlášeny překážky na vozovce. Kilometry 180 až 181 kusy pneumatiky. Na pražském okruhu směr Ruzině v noci opravovali vozovku za sjezdem na Barrandov. Kilometry 16 až 18 měli zavřený pravý pruh. Na kamerách vidíme, že omezení ruší. Na D1 z Prahy do Brna za 9 kříží naopak začínají opravy svodidel 171. kilometr.
9: Jsou tam silní čáři v podstavném pruhu, teďka začínají a budou tam opravovat svodidla směrem do Příkopy, které jsou pomačkany.
8: A v Ostravě Vítkovicích je už Rudná ulice u Hornbachu plně průjezdná, na Havířov i Porubu uzavírka kvůli mimořádné události skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude většinou polojasno, ráno ojediněle mlhy, v jeho východní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo. Teploty dnes vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude až 29. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
10: Dobré ráno, hraní radiožurnál právě začal. I dnes vás vybavíme potřebnými informacemi, třeba i tou, že dnešek je světovým dnem UFO. Dobré ráno.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Pozor, hledají se strojaři, kteří umí vyrobit složitou součástku, dokážou přesně svařovat a ještě ovládají normy pro jadernou energetiku. I takhle vypadají přípravy na dostavbu nových jaderných zdrojů v Dukovanech a taky na budování malých modulárních reaktorů. Na velkou poptávku po technických expertech už reagují univerzity, třeba ta ostravská.
1: Mám nastavené, takže můžeme, jo, však? Zkusíme to teda? Je to 6-osý robot, který slouží pro průmyslové svařování, vlastně automatické.
2: Svářečská laboratoř na kraji Ostravy. Technik ukazuje robota, který umí i metodou 3D tisku vyrobit prakticky cokoliv. Třeba složitou součástku potrubních rozvodů v elektrárně. A taky se tady svařuje ručně. Ale s maximální přesností, se zařízením, které hlídá a zapisuje všechny parametry, aby byly spoje dokonale bezpečné. Tady v laboratoři budou pracovat první budoucí experti ovládající techniku i jadernou bezpečnost a všechny předpisy spojené s dostavbou Dukovan, potvrzuje děkan strojní fakulty Vysoké školy báňské Ivo Hlavatý.
3: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být ve výrobě dílců komponentů v různých firmách, ať je to Škoda, Doosan, Škoda Power, Sigma a další. Můžou být energetické. A to třetí je právě ten jaderný pohled. Takže to je to novum, které tady nikdy ještě v České republice, Československu, když to tak řeknu, není.
2: Hlad po absolventech je už teď velký. V dalších desetiletích budou potřeba až 3 generace takových technických expertů. Stovky nebo spíš tisíce lidí, dodává Linda Navrátilová ze společnosti ČES.
4: Takže jsme velmi rádi, že vznikne další takové hnízdo i tady v Ostravě, které bude vychovávat budoucí odborníky v oblasti jaderné technologie.
2: Ostravská univerzita ta čeká podle Vojtěcha Gráfa pro děkana strojní fakulty velký zájem.
5: Aktuálně máme kapacitu nastavenou na 30 studentů. Podle toho vývoje do 1-2 let uvidíme, zda kapacitu nebudeme navyšovat.
2: Je to navazující magisterský program a přijímací řízení už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 4:15. Třikrát o počasí. Za prvé, v tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño, oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Science. No a zároveň také varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Letošní El Niño přitom může patřit mezi ty nejsilnější v moderní historii. Před Novým Zélandem výskyt tohoto meteorologického jevu oznámila také Austrálie, Japonsko nebo Spojené státy. No a za druhé, tropické teploty a silné bouřky mají dopad i na ryby. Kvůli výkyvům počasí málo kyslíku. Rybáři musí ryby méně krmit a provzdušňovat jim prostředí. Ale aby ryby ve velkém neumíraly, nakládání s vodou upravují také vodohospodáři. Tak například povodí Moravy zavedlo nová opatření pro manipulaci s průtoky na novomínských nádržích. I přesto se ale začínají v některých částech nádrže množit synice a umírají tam menší ryby. Kvůli suchu ale není možné tam připustit vody víc. No a situaci v následujících dnech by mohly zhoršit ještě další bouřky. A začnete počasí aktuální.
1: Dnes nás čeká vcelku slunečný den s minimem srážek, bude většinou polojasno, jen na východě zpočátku ještě zataženo a tam také může ještě ojediněle zapršet. Přes den se pak už jen s malou pravděpodobností vyskytnou dešťové přehánky. Až večer bude v severozápadní polovině našeho území přibývat oblačnosti. Teploty se budou nejčastěji pohybovat mezi 22 až 26 stupni, na jižní Moravě bude tepleji až 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 17. A povane k tomu dnes jen slabý, místy mírný, severozápadní až severní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál. Teniska Barbora Krejčíková vyřadila ve druhém kole Wimbledonu vítězku nedávného Grand Slamu v Paříži Rusku Miru Andrejevovou ve třech setech 4-6, 7-5 a 6-4. Česká šampionka z Londýna z roku 2024 zvládla mimořádně napínavý závěr a Krejčíkovou nesrazil ani výjimečně nešťastný gem, kdy podávala na výhru zápase.
1: Když vedla 5-3, šla servírovat. Postupovala výtečně podle plánu, ale ten ještě nemohl zohlednit naprosto výjimečný výkon soupeřky na příjmu.
2: Tak jako mrzelo mě to, že jsem to nedoservírovala, že jako chtěla jsem to doservírovat, měla jsem 40-0, měla jsem obrovský náskok. Nevyšlo mi to tam, nějaký liney od ní, mě tam nevyšlo to prase, že jak vlastně za to 40-15.
1: Někdy chyběl kousek pár milimetrů, ale české tenisce hlavně překážela nedávná šampionka z Paříže, která už v tu chvíli neměla co ztratit, takže to ze stavu 40-0 byla najednou schoda a vedení se pak neustále přesouvalo ze strany na stranu. Krejčíková měla dohromady 7 matchbolů, ale mimořádně dlouhý, skoro čtvrt hodiny trvající gem nakonec ztratila. Poslední úder hrála nízko a skončila na kolenou, ale stejně se ještě stala vítězkou.
2: Tak to bylo takový smolný, ale věřila jsem jakoby tomu, že ji prostě můžu breaknout, že se mi podařilo jakoby během toho zápasu breaknout a že v momentě, kdy prostě budu jako schopná ji zreturnovat a dostaneme se do nějaké výměny, tak jsem věřila, že jako v té výměně jsem lepší a taky hodně jako asi byl tlak na ní, protože prostě, že jo, já jsem vedla 5-4, ona prohrávala, ona vlastně ten game musela vyhrát.
1: Popisovala Barbora Krejčíková šťastný konec zápasu. Český tenis už má díky tomu jistou osmifinalistku Wimbledonu. Krejčíková se totiž v dalším kole utká s Nikolou Bartuňkovou, která vyřadila krajanku Kateřinu Siňakovou ve dvou setech.
3: Vyhrála to tady, pro ně by to byl zase výborný zápas. Bára samozřejmě zase druhá Češka.
1: Řekla Nikola Bartuňková, k dalšímu českému utkání by mohlo dojít hned v osmifinále, protože ve stejné části pavouka je také Karolína Muchová. Teď se ale ještě stále hraje o postup do třetího kola a o to se bude pokoušet dalších 5 českých tenistů. Marie Bousková, Karolína Plíšková, Linda Nosková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. S tím, že o jejich zápasech od nás postupně přímo z místa uslyšíte. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, 2. červencové dětské tábory se rozeběhly naplno. Možná jste to zaregistrovali i u vás doma, že někdo chybí. Naši reportéři se na některé tábory vydali také a tak se s nimi budeme za chvíli o tom bavit v našem vysílání. Dobré ráno, 6:30. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
1: Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. Jen v metropoli je podle agentury Reuters 5 zraněných. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo své stíhačky. Útoky následovaly několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko připravuje další rozsáhlý útok. Evropský patentový úřad dnes udělí ceny pro vynálezce roku. Poprvé je v soutěži taky zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf konstruktér liberecké firmy Elmarko Jan Čmelík a jeho tým. Nominace si vysloužil technologií, která vyrábí nanovlákna. Okresní soud Přerově by dnes mohl rozhodnout v případu tří mužů obžalovaných z listopadové krádeže měděných kabelů na železniční trati u Jezernice na Přerovsku. Událost komplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili zhruba na 2,5 milionu korun. Mužům hrozí až 6 let vězení. A oblastní charita v Hradci Králové získala po ukončení hudebního festivalu Rock for People desítky stanů, spacáků a karimatek. Organizátoři farálu rozmístili kontejnery, do kterých mohli návštěvníci dobrovolně odevzdat funkční vybavení. Charita si převzala 48 stanů, 33 spacáků, 30 karimatek a 18 velkých plachet. Využije je v azylovém domě Matky Terezy i při pomoci lidem bezdomova přímo v terénu. Sport. Fotbalisté Spojených států postoupili na domácím stadionu v Kalifornii do osmifinále mistrovství světa. Bosnu a Hercegovinu porazili 2-0. Anglie vyhrála v úvodním kole play-off v Atlantě 2-1 nad Kongem a Belgie přehrála Senegal 3-2 po prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnicích klidný provoz, nehoda na silnici 6 na Lounsku. Všechny české dálnice aktuálně průjezdné bez větších komplikací. Z žádné nemáme hlášené nehody kolony či výrazněji překážející vozidla. Drobnější potíž teď pouze na D1 z Prahy do Ostravy. Na průtahu Brnem přímo ve sjezdu na Mikulov, tedy na 194. kilometru, zastavil nepojízdný kamion. D5 kousek za Plzní směrem do Prahy, voláte nám z nájezdu od Ejpovic 67. kilometru.
4: Po tom nájezdu v té zatáčce se pasou srnky. Jsou tam tři, tak pozor, ať lidi nikdo nevěde, protože je to nepřehledný.
3: Na silnici 6 z Prahy do Varů spozorněte kousek za koncem dálnice za Hořovičkami, ještě přesněji za Bílencem. Tam odklízejí následky po srážce nákladního auta s osobním, v místě krátce zpomalíte. Silnice 34 trasa Pelhřimov Humpolec zatím kratší zdržení před omezením mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. A ještě pohled do Prahy, konkrétně do Kbelské, tam už od dnešní noci pracují silničáři v obou pásech. Kolony se ale zatím netvoří, jen o něco silnější provoz sledujeme ve směru z Ústecka D8. Za sjezdem na Čakovice zpomalují hlavně kamiony, z Cínovecké do Kbelské se dá sjíždět pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnešní ráno už není tropické, teploty jsou na celém našem území pod 20, takže jsme se i na jižní Moravě vyspali při příjemných teplotách mezi 13 a 17 stupni. Na západě klesly dokonce až k 11 stupňům Celsia. V severozápadní polovině České je aktuálně polojasná nebo skoro jasná obloha, ojediněle se tam ale vyskytují mlhy. V jeho východní polovině je prozatím oblačno až zataženo a na východě našeho území se ojediněle objevuje slabý déšť. Oblačnosti od severozápadu ubývá. Přes den nás pak čeká většinou polojasné nebe. Teď po ránu musíme stále počítat s mlhami. Na jihovýchodě ale bude ještě zpočátku velká oblačnost a na východě může stále místy slabě pršet. Přehánky se objeví během dne i na horách. Večer pak bude od severozápadu mraku ještě přibývat. Teploty dnes do 26, na jižní Moravě do 29 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Hálová s počasím a my už za chvíli vyrazíme do Vlčnova na Uhersko-Hradišťsku, tam totiž po prázdninách spustí online školku.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: pomoc rodičům dětí, které z nejrůznějších důvodů nemůžou navštěvovat mateřskou školu. Tak tohle je cín online školky, kterou po prázdninách spustí ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťku. Sloužit bude předškolákům, které má připravit na vzdělávání na základní škole. Ale má sloužit také dětem, které z různých, ať už psychických nebo jiných zdravotních důvodů nemůžou navštěvovat školku běžnou. No a je určená také pro děti, které trvale žijí v zahraničí.
1: My jsme se rozhodli tady tuto službu rozjet, protože vlastně vůbec v České republice není. Není ani podporovaná ministerstvem a je hodně důležitá, což my z praxe víme.
2: Říká vedoucí mateřské školy ve Vlčnově a autorka celého projektu Marie Vaculová. Aktuálně se zájemci z řad rodičů mohou registrovat. Mezi prvními svého malého syna přihlásila i paní Barbora z Prahy.
3: Nejmladší syn, on prostě nesnáší cizí prostředí, cizí lidi, hodně věcí, podnětu. On prostě nechce do společných prostorů, nemá rád hluk. Prostě beru to všemi desítím, protože je to obrovská zátěž mít tyhle děti.
2: Popisuje maminka ještě dalších dvou starších dětí, u kterých jí podobná pomoc v předškolním vzdělávání chyběla.
3: Já mám 3 děti, které je každé jiné, specifické. A máme i na domácím vzdělávání, protože to jinak nešlo. Víceméně to takhle už táhnu 13 let. Vlastně to je všechno na mě a na manželovi. A právě se dostáváme do pozice, že už to taky nedáváme, protože tohle se jako dlouhodobě nedá unést.
1: Když ten rodič vyplní tu přihlášku, my se s ním spojíme, řekneme si informace o tom dítěti, jaké to dítě je, co by tak potřebovalo a potom pro ně nachystáme vlastně ten systém vzdělávání. S tím, že to s rodičem budeme pravidelně konzultovat.
2: Vysvětluje Marie Vaculová, může se jednat například o pracovní listy zaměřené na rozvoj jemné motoriky, senzorická cvičení, pohybové hry a podobné činnosti.
1: To naše online spočívá v tom, že těm rodičům budeme ukazovat ukázky, jak s tím dětem pracovat. My s nima chvilku si vezmeme skupinku, budeme s ním pracovat, aby ten rodič viděl, co s ním má doma dělat.
2: Online školka je určená pro žáky, kteří z psychických nebo zdravotních důvodů nemohou navštěvovat mateřskou školu a také pro děti trvale žijící v zahraničí. Z Vlčnova Michal Sladký, Radiožurnál.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je 3:15. Právě dnes se Bezpečnostní rada státu vrátí k jednání o koncepci výstavby armády do roku 2040. Věnovat by se také měla dalším dvěma bodům, které nestihla projednat před dvěma týdny. Dnešního zasedání se účastní i prezident Petr Pavel. Dá se očekávat, že bude chtít mluvit i o summitu NATO v Ankaře. Soudní dvůr Evropské unie bude rozhodovat o pokutě v přepočtu 88 miliard pro americkou společnost Google, a to za porušení unijních antimonopolních pravidel. Evropská komise ji vyměřila za to, že firma se svým operačním systémem Android zneužívá dominantní postavení na trhu mobilních přístrojů. Google to ale popírá.
3: Situace na D1 v okolí Brna, zdržení na D7 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy houstne provoz u Popůvek, zpomaluje se v okolí z tého 85. kilometru. Opatrněji stále před exitem 194 Mikulov. V odbočovacím pruhu stojí nepojízdný kamion po nehodě. D1 od Vyškova je před Brnem volně průjezdná, zdržení nenabírají ani nákladní soupravy a stejně příznivá situace panuje i na D2 od Bratislavy. 39 z Českého Krumlova do Horní Plané. Pozor si dejte za Novosedly. U odbočky na Mezipotočí leží na vozovce sražená srnka. Na příjezdu do Prahy dálnicí D7 od Slaného zpomalíte před omezením u letiště. Fronta je zatím krátká od sjezdu na Tuchoměřice z 3. kilometru. A přímo v metropoli už se plní Kbelská směrem z D8 dolů do Hloubětína. Hlavně kamiony brzdí už v Cínovecké za sjezdem na Čakovice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Po velmi horkých a bouřlivých dnech i nocích je tu konečně klid. Noc s teplotami pod 20 a ani přes den nás nikde nečeká tropická 30. Nebe většinou polojasné, jen na jihovýchodě teď po ránu ještě mraků víc a tam se objeví i slabý déšť. Rozpršet se může během dne i na horách. Jednat se bude ale o jedinělé přehánky. Večer pak bude v severozápadní polovině Česka oblačnosti přibývat a noc na zítřek bude ještě o kousek chladnější než ta dnešní. Teploty od 11 do 16 stupňů. Zítřek pak nabídne velmi příjemné počasí, převážně slunečno s teplotami mezi 20 a 24, na jižní Moravě až 27 stupni. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: vody, ale byla to zábava.
1: Loď řídil jeho tatínek Ondřej.
2: Když člověk má nějakou zkušenost, trošku si tu vodu načte, tak ta mělká aura zase nějaký problém.
1: Povodí Ohře vypouští ze skalky dlouhodobě 1,3 kubíku vody za sekundu. Podle půjčoven vodáckého vybavení je to průtok na hranici sýznosti. Kritizují ale, že při hrozících bouřkách odtok krátkodobě několikanásobně vzroste. Pokračuje majitel půjčovny lodí Martin Sýkora.
3: Průtoky toho vyššího stavu, kdy oni to takhle pustí, tak jsou poměrně krátkodobí. Jako vodákům se nám zdá škoda, že ta voda není pouštěná průběžně.
1: Nárazové upouštění vody z přehrady půjčovnám komplikuje plánování i logistiku.
3: My se koukáme na ty aktuální stavy a průtoky. Je to zapotřebí k tomu plánování, jestli můžeme pustit rafty, nebo jestli to zůstane jenom o kánojích.
1: Podle vedoucího provozu chebského závodu povodí Ohře Jana Bezděka není přehrada skalka protipovodňová. Od jara proto vodohospodáři šetří vodu, aby měli zásobu na období sucha.
4: To je z toho důvodu, abychom zabezpečili dostatek vody pro průmyslové odběry.
1: Dnes jste nárazově zvýšili průtok až trojnásobně.
4: Dneska se nám po ránu sešly dvě okolnosti, a to byla bouřka, která vypadla v Bavorsku. Do toho nám přišla bouřka ještě v Chebu, přímo tady v centru.
1: Podle Jana Bezděka není možné vyhovět provozovatelům kempů a půjčoven lodí na úkor vodohospodářských potřeb. Z Karlovarska Václav Malý, Radiožurnál.

0: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
1: Letos už po 60.
0: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
1: Aneb to nejlepší z Varů.
0: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
1: Jak vypadal premiérový ročník?
0: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
1: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
2: To je velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech máte otázky?
0: Z festivalového archivu Aneb to nejlepší z Varů.
1: Každé ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál 6 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
4: Noční série ruských úderů na Kyjev si vyžádala nejméně 8 obětí. Bývalá diplomatka znovu uspěla u soudu. Ministerstvo zahraničí jí musí nabídnout adekvátní místo a platovou třídu. Fotbalisté Anglie, Belgie a Spojených států postoupili do osmifinále mistrovství světa. Před omezením Vekbelské housne provoz v Cínovecké od sjezdu na Březině Ves. A bude slunečno, teploty do 26, na jihu Moravy až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. V metropoli je podle úřadu nejméně 8 obětí a 34 zraněných. Útoky následovaly několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před chystaným rozsáhlým útokem Ruska. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo do vzduchu své stíhačky. Diplomatka Jana Chaloupková uspěla s žalobou proti nejvyššímu státnímu tajemníkovi. Městský soud v Praze nedávno rozhodl, že bývalá zástupkyně velvyslance v Maroku má na ministerstvu zahraničí nárok na adekvátní pracovní místo a platovou třídu. To jí úřad nenabídl i přesto, že už v roce 2024 soud konstatoval, že jí ministerstvo postavilo mimo službu neprávem. Mluvčí městského soudu Kateřina Eliášová říká, že podle rozsudku státní tajemník nezohlednil, že Chaloupková je whistleblowerka, tedy oznamovatelkou možné korupce.
5: Při vyhledání vhodného služebního místa musí služební orgány postupovat tak, aby vyloučili hrozbu či pokus o odvetné opatření ve formě převedení na nižší pozici a snížení platu. Soud tedy shledal žalobu důvodnou.
4: Chaloupková v roce 2019 upozornila na podezření, že se na velvyslanectví v Maroku kupčí s českými vízy. Úřad státního tajemníka zatím rozsudek nekomentoval. 3/4 obyvatel států 27 považují Evropskou unii za stabilní přístav v neklidném světě. Je to o 8% bodů víc než před rokem. Vyplývá to z jarního průzkumu Eurobarometr. V dubnu a květnu se do něj zapojilo přes 26 000 respondentů ze všech členských zemí.
6: V Česku je pozitivní vnímání Evropské unie ve srovnání s celoevropským průměrem tradičně nižší, i když i tam roste. Za bezpečné a stabilní místo unii považuje 65% oslovených. A podobný podíl respondentů z Česka se domnívá, že má jejich země prospěch z členství v Evropské unii. Na celoevropské úrovni s tímto výrokem souhlasili skoro 3/4 oslovených. Průzkum také ukázal, že většina Evropanů je čím dál více pesimistická ohledně budoucnosti celého světa. V průzkumu to uvedlo bezmála 60% oslovených. Češi jsou oproti tomu mírně optimističtější. Z Bruselu Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
4: Rybáři omezují krmení ryb a provzdušňují sádky. Ryby kromě horka ohrožují i bouřky. Kvůli vysokým teplotám i poklesu tlaku před bouřkami klesá i obsah kyslíku ve vodě. Úhynu ryb se snaží předejít taky vodohospodáři. Třeba povodí Moravy zavedlo na novomlýnských nádržích nová opatření pro lepší manipulaci s průtoky. I přesto se tam situace zhoršuje, vysvětluje Dušan Kosour z povodí.
7: Možnosti manipulace jsou omezené, jsou hrozně nízké přítoky do nádrže, takže si nemůžeme dovolit na delší dobu vypouštět větší množství vody. Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat drobné rybičky v dolní novomlýnské nádrži, v zátokách, kde jsou ve větším množství senice.
0: Sport.
3: Fotbalisté Spojených států porazili v Kalifornii 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Do stejné fáze prošla Anglie díky výhře v Atlantě 2-1 nad Kongem. Úvodní kolo play-off zvládla taky Belgie, která v Seattlu přehrála Senegal 3-2 po prodloužení. Tenistka Barbora Krejčíková vyřadila ve druhém kole Wimbledonu vítězku nedávného Roland Garros Rusku Andrejevovou. Nasazenou pětku porazila ve třech setech. Důležité podle Krejčíkové bylo vrátit podání a dostat se do hry.
8: Věřila jsem jakoby tomu, že v momentě, kdy prostě budu jako schopná jí zreturnovat a dostaneme se do nějaké výměny, tak jsem věřila, že jako v té výměně jsem lepší a taky hodně jako asi byl tlak na ní.
3: Český tenis už má jistou osmifinalistku Wimbledonu. Krejčíková se totiž v dalším kole utká s Nikolou Bartuňkovou, která porazila Krajanku Kateřinu Siňakovou ve dvou setech. Uspěla taky Karolína Muchová, která si ve dvou sadách poradila s Číňankou Chang.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 od Ostrovačic na D8 od Zdib. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se prodlužuje kolona kamionů. Aktuálně brzdí už za Ostrovačicemi okolo stého 79. kilometru a pomalu se sunou až k omezení u exitu 196 Bratislava. Na průtahu Brnem ve směru na Vyškov stále opatrněji u sjezdu na Mikulov. Na stém 94. kilometru v odbočovacím pruhu stojí nepojízdný kamion. Na místo už dorazila odtahová služba. Ústecká D8 na příjezdu do hlavního města už se zaplnila od Zdib. I tam jsou to převážně kamiony. Ty pak pokračují Cínoveckou až do Kbelské. V té už pracují silničáři v obou směrech. Průjezdný vždy pouze jeden pruh. Čekejte zdržení i v Novopatské. Od Černého mostu zpomaluje se kousek za koncem D10. A ještě dálnice D7 ze Slaného do Prahy. Fronta od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. K omezení u letiště pojedete přibližně 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou polojasno, teploty dnes 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Dobrý den, milí posluchači, je tu Radiožurnál Sport ve čtvrtek 2. července. Zdravíme vás společně s Pavlem Tilšarem.
10: Krásné ráno.
9: Tak pokud máte to ráno krásné jako my, tak to znamená, že jste možná tolik nespali, protože jste do noci koukali na jednu velkou bitvu na mistrovství světa ve fotbale. Byť Pavle, ty se odcházel za takového toho stavu, kdy už se zdá, že to je všechno hotové, tak to takhle nedopadlo.
10: Já jsem vypínal televizi po druhém gólu Senegalu v zápase s Belgií v boji o postup do osmifinále fotbalové mistrovství světa. Belgičani ale předvedli tedy v závěru základní hrací doby senzační comeback, když se trefili Lukaku a Tielemans. No a ten stejný záložník na klubové úrovni hrající za Aston Villu pak rozhodl v úplném nastavení prodloužení z pokutového kopu, takže drama, jak se sluší a patří na play-off světového šampionátu.
9: Ano, vzpomněl jsem si na zápas ten poslední ve skupině Česka s Mexikem, kdy vlastně Češi ještě někdy v té 90. minutě prohrávali 0-2 a v podstatě působili v té druhé půli podobně jako Belgičani celý zápas. Takže já osobně jsem Belgičany vůbec nefavorizoval, že by třeba snížili, nakonec to otočili. Takže teoreticky možné to bylo i v tom utkání Česka s Mexikem, to už je dávno za námi, ale Belgičani mají před sebou další průběh turnaje a třeba je to pozbudí.
10: Těžký souboj se Spojenými státy, které porazili v noci na dnešek Bosnu a Hercegovinu celkem jednoznačně 2-0 v normální hrací době, takže osmifinále Spojené státy proti Belgii. No a domácí Mexičani, ti se těší na Anglii, která taky měla na mále v tom utkání prvního kola play-off s Demokratickou republikou Kongo, ale Angličani mají Harryho Kanea, který 2 góly zřídil vítězství a postup po výhře 2-1.
9: Neuvěřitelné, prostě už i slavný nebo legendární Churchill má podobnou pozici jako Harry Kane, nebo spíše naopak, prostě že Angličani teď doufají v takového fotbalového boje, který je i v případě krize vysvobodí. Je tam hezká spojitost Angličani s Belgičany, to jsou vlastně ten souboj o třetí místo na mistrovství světa 2018, kdy budou hrát proti Americe a Mexiku. A Amerika-Mexiko 2002, na to vzpomeneme za chvilku, poslední zápas vyřazovací fáze, který vyhráli Američani před těmi 24 lety. A teď se to takhle rozdělilo, tak jsem zvědavý, jak se to probere a proběhne. Každopádně za chviličku budeme mluvit s kým?
10: S Janem Kalibou, s naším zpravodajem ve Spojených státech přímo na světových šampionátech slýcháváte v našem vysílání taky jeho příspěvky i mimo fotbalová témata, ale teď se zaměříme tedy spíš na fotbal.
9: Hezké ráno přejeme.
10: Dobrý den.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Máme za sebou další hrací den na fotbalovém mistrovství světa a zatímco některé předešlé přinesly překvapivá zaváhání nebo třeba trápení evropských favoritů, tak máme tam postup tedy velmoci, ale taky přece jenom ne úplně po přesvědčivém výkonu.
1: Jestli myslíš Anglii nebo Belgii, ono to vlastně platí pro oba týmy, ale Angličané a Belgičané jdou dál tedy do osmifinále fotbalového mistrovství světa, ale nejprve tedy k anglické fotbalové reprezentaci, která prohrávala s Demokratickou republikou Kongo hodně dlouho v tom boji o osmifinále, ale pak tedy po obratu a senzačním závěru v podání Harryho Kanea zvítězila 2-1 a postupuje dál. Ten zápas komentoval taky na radiožurnálu Sport kolega Martin Charvát, který už je s námi ve studiu. Dobré ráno.
2: Hezký den.
1: Tak co si říkal na výkon Angličanů v souboji, ve kterým byli výrazným favoritem?
2: Byli favoritem, ale nebyli výrazní v tom samotném zápase, protože oni vlastně v prvním poločase krom pár individuálních věcí naráželi na výborné stopery, ze kterých se občas stali i brankáři. K tomu narážím na Van Bissaku a jeho v podstatě hokejový zákrok na brankové čáře, když se snažil ještě zabránit cestě míče do branky, ale...
0: To bylo v 35. minutě nějak, ne? Tam má střela podle mě...
2: Nepamatuju si přesně centru. Minutu, je ne, ale bylo to zkrátka v prvním poločase, kdy Anglie měla šance, ale také mohla o poločase prohrávat 0-2, když si vezmeme vlastně jediné dvě za to velké příležitosti Konga. A Kongo tím, že tu první šanci v utkání využilo, tak vlastně mělo výrazný náskok, ale že by to celou dobu směřovalo k tomu, že Kongo porazí Anglii, byť dlouho vedlo, to vlastně ne, ono jenom vedlo tak dlouho díky tomu, že Anglie byla dopředu relativně neschopná a že vlastně mělo výborného brankářem Passiho, který hlavně v prvním poločase Kongo držel výrazně ve hře a nad vodou.
1: Ano, výborné zákroky předváděl především proti zakončením Juda Bellinghama, který se tedy natrápil v závěru prvního poločasu právě proti golmanovi francouzského Le Havru Lionelu Passimu, který tedy si možná vysloužil ještě lukrativnější angažmá tím výkonem proti Angličanům. Ale pojďme k tomu závěru a k tomu, jak se prosadil Harry Kane, tak...
0: Bylo to vlastně 15 minut před koncem. V tu chvíli já jsem si psal do poznámek, že Angličani se trápí a oni tam neměli pasáž třeba 20 minut, kdyby měli nějakou šanci. A bylo to takové trápení, si člověk říkal, to ty Konžané dotáhnou, ale nedotáhli. Trošku mi ten center od Lajny připomínal Karla Poborského proti Lotyšsku 2004, kdy to ještě zvládl vrátit, jestli si vybavíte úplně na hraně brankové té koncové čáry, tak podobně to tam včera dokázal udržet Declan Rice s tím přetaženým centrem na Gordona, než se balon dostal na Kane, jestli si to uvědomíte.
2: Ono to celé vyplývalo z toho, že Konžané už se vlastně hrozně moc stáhli před vlastní branku a tam už to byl ten pověstný autobus, který tam ale stál 20 minut před zápas, před posledním hvězdem, opravdu posledních 20 minut. Oni už nebyli schopni vykrývat prostory před samotným vápnem, kdy jim také pomáhalo to, že takový Marcus Rashford byl v tom zápase absolutně bezzubý proti Van Bissakovi a vlastně vůbec netušil, co tam proti němu má dělat, tak kromě jedné šance v zápase tam vlastně Rashford se k ničemu pořádnému nedostal z levé strany. A to samé vlastně platilo poměrně často i o Maduekem. A potom vystřídání v druhém poločase, tak vlastně čerství hráči tam hráčům Konga dělali v defenzivě velké problémy a ti si dávali takový ten odstup, takovou tu rezervu a kvůli tomu se víc tahovali a proto vlastně Anglie i při tom gólu už to tam obehrávala z jedné strany vápna na druhou a díky tomu, že má Harryho Kanea, tak vlastně dokázala dát gól, protože měla toho koncového hráče, jinak Bellingham i ve druhém poločase vlastně už v žádné velké šance nebyl.
1: Anglii čeká v osmi finále mistrovství světa Mexiko, tedy domácí tým, pokud se nepletu, tak Martin Charvát komentoval taky zápas prvního kola playoff mezi Mexikem a Ekvádorem. A připomeňme, že Mexičané budou hrát pátý zápas na domácím aztéckém stadionu.
0: A poslední vlastně.
1: A poslední. A v těch dosavadních čtyřech vždy zvítězili a nedostali ani jeden gól. Tak jaké šance dáváš Mexičanům, že by mohli skolit velkého evropského favorita?
2: Já bych to postavil obráceně, co jsem to viděl, tak Anglie musí doufat, že proti favorizovanému Mexiku by dokázala nějakým způsobem zlepšit svůj výkon, protože proti Kongu zas tak moc dobrá nebyla. A co jsem viděl zápas Mexiko-Ekvádor, tak Mexiko v prvním poločase bylo podobně suverénní jako například Francie proti Švédsku. Opravdu Mexiko hrálo naprosto fantasticky, záložní řada s výjimečně skvělým Morou, 17-letým záložníkem, byla opravdu skvělá, stejně tak i Lira a Romo tam opravdu hráli v záloze výborně, podobně i útočníci Raul Jiménez opravdu potvrzoval, že je výborným útočníkem, takže Mexiko podle výkonnosti v dosavadních zápasech, těžko srovnávat soupeře, tak pro mě výrazným favoritem v tom souboji, i vzhledem k tomu, jak vlastně Anglie měla výrazné problémy se dostat skrz vysoké stopery Konga, a to byli vlastně jediný hráči, kteří dokázali na té koňské straně hlavičkovat, protože Kongo vlastně v tom zápase s Anglií všechno rozehrávalo po zemi a potom ve chvíli, kdy v závěru se nějakým způsobem mělo vzduchem třeba dostat do pokutového území, tak vlastně nevědělo jak, tak se snažilo to pořád prokombinovat po zemi. Oni vlastně od branky třeba Kongo v tom zápase s Anglií neposlalo jediný dlouhý nákop. Ono všechno si to ťuklo ve vlastním vápně a snažilo se to nějakým způsobem vykombinovat a vlastně z toho ani jednou v tom zápase nebyl velký problém. Pokaždé to nějakým způsobem technicky dokázali, což skoro až klobouk dolů, jak vlastně proti Anglii, která potom potřebovala dotahovat, tak dokázali si to navzájem ťuknout a dostat se alespoň na půlku, ale hlavně ve druhém poločase už vlastně velkou šanci Kongo proti Anglii nemělo.
0: Ne, tak my jsme mluvili o tom návratu po 52 letech a samozřejmě je to daleko. Kdybychom to vzali třeba před 20 lety, asi bychom nečekali podobný projev od afrického týmu, ale přeci jenom se to posouvá neuvěřitelně. Teď ti hráči opory hrají jak v Anglii, tak hrajou ve Francii, v těch evropských ligách a mají to zažité. A podle mě prostě i proto Demokratická republika Kongo, byť to zní pro nás exoticky, byla takhle vyrovnaným soupeřem Anglii. Angličani, co jsem poslouchal různé podcasty, vlastně nepřesvědčili, kromě Chorvatska v jiném zápase s Ghanou, si můžete vzpomenout na to, jak je rozhodčí vlastně uchránil penalty po faulu na Adu, a to byla jasná pentle. Bylo to 0-0 s Panamou, tak aby ještě neporazili Paname, hráči Panamy. Takže to bylo 2-0 a teď tedy udolali Kongo. Trošku mi to připomnělo Slováky, jak hráli tehdy v osmi finále, myslím, Eura předloni s Angličany. Jestli si vzpomenete, jak tam Bellingham měl taková gesta na slovenskou lavičku a pak to v prodloužení rozhodl Harry Kane. Že prostě Angličani nejsou přesvědčiví, ale postupují dál a proti Mexiku, tam proti ním bude hrát ještě ta samozřejmě nadmořská výška, jsem zvědavý, jak se s tím popasují.
1: Je to takový styl Tomase Tuchla, vlastně nic moc se nezměnilo oproti tomu, když Anglii vedl Gareth Southgate. Vlastně jsem si říkal po tom prvním zápase s Chorvatskem, jo, tak to je nová Anglie, to je paráda se na to dívat, je to velká zábava, ale pak se to rychle proměnilo a vrátilo do těch starých kolejí, kdy Angličani... Ano, oni se dostali dvakrát za sebou do finále Eura, ale bylo to těmito výkony a těmito výsledky.
0: Takže s Mexikem to bude velký zápas na mistrovství světa, který se bude hrát tedy na stadionu Mexico City ve 2 ráno 6.7. bude to už osmi finále. Martin Charvát tedy má za sebou další výborný zápas mistrovství světa. Martine, děkujeme, přejeme hezké ráno.
2: Hezký den, no byly i hezčí zápasy.
0: To nevadí, to neříkej.
3: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl soccer pověst dílčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Když jsme tady mluvili o fotbalovém mistrovství světa a o zápasu Anglie s Demokratickou republikou Kongo, tak se hrál ve velmi příznivém času pro Evropany. Na druhou stranu, když jste seděli třeba u dvorců nebo na dvorcích ve Wimbledonu a fandili Anglii, tak jste možná třeba nevnímali úplně duel, o kterém my teď budeme mluvit, protože opravdu fanoušci sledovali duel jedné české tenistky, ale během toho taky se radovali z gólu Harryho Kanea.
1: To je pravda, ale pojďme teď na Wimbledon a na tenis, protože Barboře Krejčíkové se velmi vydařil zápas druhého kola, když právě v All England Clubu vyřadila vítězku nedávného Grand Slamu v Paříži Rusku Miru Andrejevovou, a to ve třech setech 4-6, 7-5 a 6-4.
0: Česká šampionka z Londýna z roku 2024 zvládla mimořádně napínavý závěr.
1: A Krejčíkovou nesrazil ani výjimečně nešťastný gem, kdy podávala na výhru v zápase.
2: Když vedla 5-3, šla servírovat. Postupovala výtečně podle plánu, ale ten ještě nemohl zohlednit naprosto výjimečný výkon soupeřky na příjmu.
3: Tak jako mrzelo mě to, že jsem to nedoservírovala, že jako chtěla jsem to doservírovat. Měla jsem 40-0, měla jsem obrovský náskok. Nevyšlo mi to tam, nějaký liney od ní, mě tam nevyšlo to prase, že jak vlastně z toho 40-15.
2: Někdy chyběl kousek pár milimetrů, ale české tenisce hlavně překážela nedávná šampionka z Paříže, která už v tu chvíli neměla co ztratit. Takže to ze stavu 40-0 byla najednou schoda a vedení se pak neustále přesouvalo ze strany na stranu. Krejčíková měla dohromady 7 matchbolů, ale mimořádně dlouhý, skoro čtvrthodiny trvající gem nakonec ztratila. Poslední úder hrála nízko a skončila na kolenou, ale stejně se ještě stala vítězkou.
3: Tak to bylo takový smolný, ale věřila jsem jakoby tomu, že ji prostě můžu breaknout, že se mi podařilo ji jakoby během toho zápasu breaknout a že v momentě, kdy prostě budu jako schopná ji zreturnovat a dostaneme se do nějaké výměny, tak jsem věřila, že jako v té výměně jsem lepší a taky hodně jako asi byl tlak na ní, protože prostě, že jo, já jsem vedla 5-4, ona prohrávala, ona vlastně ten game musela vyhrát.
2: Popisovala Barbora Krejčíková šťastný konec zápasu.
4: Barbora Krejčíková.
2: Český tenis už má díky tomu jistou osmifinalistku Wimbledonu. Krejčíková se totiž v dalším kole utká s Niklou Bartuňkovou, která vyřadila Krajanku Kateřinu Siňakovou ve dvou setech.
5: Vyhrál to tady, pro ně by to byl zase výborný zápas. Bára samozřejmě zase druhá Češka.
2: Řekla Nikola Bartuňková, k dalšímu českému utkání by mohlo dojít hned v osmifinále, protože ve stejné části pavouka je také Karolína Muchová. Teď se ale ještě stále hraje o postup do třetího kola a o to se bude pokoušet dalších 5 českých tenistů. Marie Bousková, Karolína Plíšková, Linda Nosková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. S tím, že o jejich zápasech od nás postupně přímo z místa uslyšíte. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
7: 5 let vysílání, 5 let emocí.

0: Jirka ho trefuje, je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se blíží do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová, olympijská vítězka, zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci, nejenom mě, ale hlavně týmu, podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky mi došly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. A zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
7: Pokračujeme hned po krátkých zprávách, protože máme témata týkající se mistrovství světa i živý rozhovor.
9: Ano, s Janem Kalibou o zápase Spojené státy Bosna a Hercegovina.
7: Poslouchejte, je čtvrtek 2. července, tak snad se vám bude dobře vstávat, sluníčko už v Praze svítí. Krásný den přejeme.
10: Dobré ráno, je 6:30. Nové zprávy a Jan Tendorská.
11: Zhruba 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moci daňové přiznání podat až na konci září. Všech 5 opozičních stran vyzvalo vládu k jednání o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Teď chce vládní koalice od nového roku převést pod státní rozpočet. Včerejšího jednání se kromě zástupců sněmovní opozice a senátu účastnili taky oba ředitelé veřejnoprávních médií. Z koaličních stran se nedostavil nikdo. Pozvaný zástupce koalice, poslanec Libor Vondráček za SPD, uvedl, že na schůzku zapomněl. Podle ní ale koalice jedná s řediteli médií dostatečně. Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Sám Trump ji podepsal ve svém prvním mandátu, teď ji ale k 1. červenci odmítl obnovit. Bílý dům to zdůvodňuje obchodním deficitem s oběma sousedy. Kanada i Mexiko jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří 1/3 jejich celého zahraničního obchodu. A v Ostravě se budou vzdělávat technici se zaměřením na jadernou energetiku. Tamní vysoká škola báňská reaguje na velkou poptávku kvůli dostavbě jaderných zdrojů v Dukovanech. Nový obor propojí energetiku se strojírenstvím. Přijímací řízení do 2letého navazujícího magisterského programu už začalo a škola čeká velký zájem.
3: Sport.
11: Fotbalisté Spojených států postoupili do 8. finále mistrovství světa. Na domácím stadionu v Kalifornii porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. Anglie otočila utkání v Atlantě s Demokratickou republikou Kongo a vyhrála 2-1. Belgie zvládla úvodní kolo play-off taky díky obratu. Senegal přehrál v Seattlu 3-2 po prodloužení. A 5 českých tenistů a tenistek dnes zabojuje o postup do 3. kola Wimbledonu. Na kurtech v Londýně se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Marie Bousková, Karolina Plíšková a Linda Nosková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D8 od Zděpe na D7 od Středokluk. Jedete-li do Prahy od severu ústeckou dálnicí D8, připravte se na zdržení za Zděby. Týká se převážně kamionů. Ty se pravým pruhem posouvají až do opravované Gebelské. Kolonu čekejte i ve směru od Černého mostu v Novopatské. Výrazně se brzdí kousek za koncem D10. Na D7 na příjezdu do Prahy od Slaného se kolona opět protáhla. Teď se zastavuje už u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. U letiště, tam se projíždí pouze jedním pruhem, je to na 10 až 15 minut. Na silnici 34 na trase Pelhřimov-Humpolec trvá výrazné omezení provozu mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Řidičům bude znepříjemňovat cestování až do poloviny srpna. Teď brzy ráno se v obou směrech ale zdržíte jen velmi krátce, 5 až 10 minut. A ještě silnice 35 z Mohelnice do Vysokého Mýta. Na trase hned 2 překážející vozidla. První na konci Mohelnického kopce ještě před Studenou Loučkou blokuje pravý pruh. a další o větší kus dál před Litomyšlí.
13: V té poslední zatáčce před Litomyšlí bohužel teda stojí odstavená dodávka jenom zatím na blikačkách. Stojí vlastně na krajnici kola, ale zasahují už přímo do vozovky ty levý jeho kola, takže se vybočuje.
12: A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Vlna extrémních veder a následných prudkých bouřek je pro tentokrát konečně u svého konce. Po přechodu studené fronty čekáme na našem území několik dní s příjemnými letními teplotami. Na nebi se občas objeví mraky a také místy sprchne. Dnešní den bude převážně polojasný, pouze na východě bude zpočátku zataženo a mohou tam doznívat srážky. Ty se objeví i během dne převážně na horách. K večeru pak bude přibývat oblačnosti od severozápadu. Teploty dnes do 26, na jihu Moravy do 29 stupňů. Zítra teploty ještě o trochu poklesnou, nebe bude převážně polojasné nebo oblačné a podobné počasí nás čeká ještě v sobotu. V neděli bude mraků více, místy zaprší a také se mohou objevit i bouřky. A na začátku příštího týdne pak ještě trochu se ochladí a také bude více srážek. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
7: Přejeme krásné ráno všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Ve čtvrtek 2. července budeme teď mluvit o mistrovství světa ve fotbale, na kterém letos dostali unikátní možnost státy z té konfederace CONCACAF, tedy z té střední a severní Ameriky, protože jich tam bylo 6, díky třem pořadatelským zemím se tam prokousaly ještě Haiti, Curaçao a Panama. Ti skončili, ale 3 pořadatelské země pokračují dál, Mexiko, a předtím už vlastně Kanada to zahájili a teď máme za sebou postup i toho třetího pořádajícího.
9: Ano, všechny 3 pořadatelské země jsou v 8. finále světového šampionátu jako poslední. Tam proklouzly tedy Spojené státy americké po vítězství 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou. Hrálo se v Kalifornii, hrálo se v Santa Kláře, kde byl i náš zvláštní zpravodaj reportér Jan Kaliba. Tak ti přejeme dobrý večer do Spojených států.
15: Dobré ráno do Prahy a do Česka.
9: Spojené státy tedy zvítězily 2-0 nad Bosnou. Jaký to byl zápas?
15: No, byl to zápas, kdy se tady zpívala ta country písnička, už to vlastně nemůžu ani slyšet, u nás to zpíval, myslím, Pavel Bobek, Veď mě dál cesto má, to je ta písnička, která provází Američany turnajem a ti si to tedy těch 68 tisíc minus, tedy docela početný tábor bosenských fanoušků, ti si to užívali po tom vítězství, které nebylo úplně bez problémů, byla tam ta červená karta pro střelce vítězného gólu Baloguna, ale myslím, že si to Američané vychutnali si i třeba tailgating, který je velmi omezený, to je takové to zaparkuju a ještě si udělám party na parkovišti s pitím, s jídlem, případně s nějakou cigaretou u některých, tak to je zvykem samozřejmě u zápasů NFL a podobně. Teď při mistrovství světa tady v San Francisku jsem viděl některé partičky, i když to během šampionátu zas tak obvykle není, a myslím si, že i když ve Spojených státech pití na veřejnosti je většinou zakázané, netoleruje se, i společensky nepřijatelné, tak trošku tuším i podle toho ruchu, co jde tady ze sousedství stadionu, že budu potkávat některé partičky ještě i po zápase, které úplně ten zákon dodržovat nebudou.
7: Aby Jan Kaliba nesmutnil, že mu to někdo nepřipomene, tak doufám, že tady jsem sáhnul do dobré a správné hudební torny. Tak jenom na ukázku, o čem mluvil. Tak asi anglicky to tam zpívají, veď?
15: Jsem to dlouho neslyšel.
7: Ano.
9: Take me home, country roads.
7: Ty jsi to neslyšel dlouho instrumentálně a hlavně česky, ale anglicky určitě. Chci se zeptat k té atmosféře. Já jsem totiž sledoval tiskovku Mauricia Pochettina, trenéra Spojených států amerických, a ten teda po posledním vystoupení v základní skupině, které nezvládli Američani už s tím postupem v kapse, tak nepůsobil úplně jako šťastný člověk. Čelil tam vlastně otázkám na to, zda nestratili třeba takové to nastavení. Dobrý dojem z těch předešlých zápasů tou prohrou, myslím, že to bylo s Turky, ne?
9: 2-3 s Tureckem.
7: Ano. A on se zlobil, že mu nikdo nepopřál k prvnímu místu. Tak podle toho, co jsi viděl, na Američanech se to prohrané utkání s Turky nějak nepodepsalo.
15: Neřekl bych, já jsem byl na jeho včerejší tiskové konferenci před zápasem a tam se na začátku omlouval novinářům, tak to byl takový docela vtipný a nezvyklý moment, ale já myslím, že, jak si říkal, Mexičani postoupili jako pořadatelská země, Kanaďani, Američani to měli dobře rozehrané, i fanoušci, s kterými se bavím, tak cítí, že letos mají velmi solidní tým, vlastně hráli po dlouhé době vyřazovací zápas ve vyřazovací fázi, ten hráli i na minulé mistrovství světa, ale po dlouhé době dokázali dnes postoupit z něho, tuším, že poprvé od roku 2002 a budou hrát v Belgii, kde taky si myslím, že cítí, že ta už má tu svoji zlatou generaci trošku na odchodu a že tam nejsou bez šance, ale o čem hodně tedy debatují je ta červená karta pro Balogna. Myslím, že ještě někteří i hráči doufají. Mluvil jsem třeba s Brendanem Aronsonem před chvilkou po zápase a ten trošku ještě doufal, že existuje nějaká možnost revokovat, revidovat tu červenou kartu, i když spíš bych řekl, že disciplinární řád FIFA nic takového neumožňuje, ale i mý američtí přátelé, hlavně z východního pobřeží, kde už šli spát, tak z toho nemohli docela usnout, z tohohle oslabení pro osmifinále a taky řešili, jestli ještě tam není nějaká šance, že by po tom zákroku, který tady nikdo moc nepovažoval jako zákrok na červenou kartu, tak jestli je ještě nějaká šance, že by tenhle ten střelec americký tohoto šampionátu mohl proti Belgičanům v Seattlu 6. července nastoupit. Takže teď řeší hlavně tyhle věci, myslím, že ta porážka s Tureckem, že tu hodili docela za hlavu.
9: Rafalarin Balogan, to je velký útočník, hraje za Monaco, na šampionátu už má 3 góly. Ještě k té červené kartě, ono se to dost řeší taky ve spojitosti s tím, že to byl dost podobný zákrok jako u Lionela Messiho v základních skupinách mistrovství světa ve fotbale. Lionel Messi, tehdy to byl jaký zápas, Honzo Pěruško? Pamatuješ si přesně?
7: To byl ten úvodní zápas, jak vyhráli 3-0 nad Alžírskem.
9: A Lionel Messi za to neviděl ani žlutou kartu.
7: Já myslím, že to nebyl ani odpískaný faul, ale tam se to lišilo, že ten hráč neměl nohu zkroucenou, jak když jí strčíte od vlak. No. Tady trošku rozdíl asi v tomhle ohledu. Kdyby si Jan Kaliba to fotbalově rozebíral, že třeba v Evropě by tohle vlastně nebylo k diskuzi. Podobný zákrok se tady, myslím, oceňuje červenou kartou.
15: No, oni spíš naráželi na to, že Balogun byl vlastně tak trochu zády při tom zákroku, bylo to určitě neohrabanost, řekněme nebezpečná hra vůči tomu soupeři, ale nepovažovali to za nějakou surovou zákeřnou hru, že tam žlutá karta podle mnohých tady na stadionu mohla určitě stačit a někteří kolegové, novináři američtí tady vtipkují o tom, že teď se teprve ukáže, jak moc jde Gianni Infantino na ruku Donaldu Trumpovi, jestli nepřijde nějaký půlnoční tweet, kterým bude americký prezident naznačovat, že tahle ta červená karta, když zvládl cenu míru FIFA mu udělit Gianni Infantino, že by mohl i vygumovat tuhle tu červenou kartu pro amerického střelce. Dnes tady Gianni Infantino ten zápas sledoval po boku Marka Rubia, amerického ministra zahraničí, a Keše Patela, šéfa FBI, tak třeba tam něco dohodli.
9: Říká reportér a zvláštní zpravodaj na světovém šampionátu ve fotbale ve Severní Americe a Mexiku, náš kolega Jan Kaliba. Ještě se pojďme zeptat na to, co říkali Bosňané po utkání se Spojenými státy a tady po konci na tom turnaji v Zámoří. Ty jsi mluvil i s Edinem Džekem, který střídal o přestávce za Ermina Mahmiče, respektive liberecký ofenzivní hráč přišel na hřiště místo legendárního Edina Džeka, tak jak to kousal?
15: No, já myslím, že všichni Bosňané víceméně cítili, že tak nějak došli na své maximum. Samozřejmě, že byli zklamaní po takovém zápase, kdo by nebyl, ale i Edin Džeko v mixzóně vypadal sice zklamaně, ale z toho, co říkal, bylo cítit, že tenhle postup do play-off berou jako historický úspěch. Samozřejmě měli tady spoustu fanoušků, ta diaspora bosenská tady u San Franciska, ale i Bosňané, kteří sem dorazili, odinut, tak to skutečně byla velká a intenzivní podpora a bylo vidět, že už se i těší na dovolenou a že zkrátka to byla porážka, která mrzí, protože, co si budeme říkat, i ty dva góly byly docela možná i laciné, jeden golmanovi mezi nohama, druhý gól z trestného kopu, taky asi šlo to možná i chytit, zas tak dobře umístěné to nebylo, potom ta červená karta ještě vlastně za stavu 1-0, byla tam šance s tím něco udělat, takže zklamaní určitě byly, ale na druhou stranu brali to v tom celku, tedy, že proklouzli na ten šampionát na poslední chvíli, trošku překvapivě přes Itálii, že se dostali poprvé v historii země ze základní skupiny, že si to opravdu všichni Bosňané a obyvatelé Bosny a Hercegoviny, říkejme, protože i mě tady někteří opravovali, kteří jsou z téhle části, takže si to celý ten jejich národ užil a že budou asi při nějakém pohledu zpátky spokojení.
7: Jan Kaliba, zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu, teď na Radiožurnálu Sport, poté co byl u postupu Spojených států amerických přes Bosnu do osmifinále mistrovství světa. Moc děkujeme za vstup přímo z Kalifornie, ze Santa Clary. Zdravíme a držíme palce při dalším snažení.
15: Díky, hezký den, nashledanou.
9: Já se jenom ještě opravím, nebylo to přímo o přestávce, když šel Mahmič na trávník místo Jacka, bylo to v nějaké 6. minutě druhého poločasu, aby mě někdo nepranýřoval, takže ano. Skoro celý druhý poločas hrál Mahmič.
7: To se určitě nestane, posluchači jsou laskaví. Moc vám děkujeme, přejeme krásné ráno.
9: Dobrý den.

0: Velmi známá písnička od kapely Coldplay v našem vysílání v 6.48. Posloucháte nás 2. července, což je takový výroční den. Možná v Německu na webech se o tom třeba nebude psát, protože, jak se říká, do mrtvol se nekope. Teď to berte nadneseně. Ale 2. července 2016 Německo ve čtvrtfinále Euro, fotbalového Euro, porazilo Itálii na penalty 6-5. A podržte se, jde zatím o poslední vítězství fotbalového Německa ve vyřazovací fázi na velkém turnaji. Protože na mistrovství světa 2018-22 chyběly ve vyřazovací fázi a na Euro vlastně od té doby 21 i 24 prohráli a teď mají za sebou taky prohru. Takže vlastně třikrát velký turnaj bez vítězství dneska 10 let od posledního ve vyřazovací fázi. To jsou věci.
1: To velký úpadek německé reprezentace po tom titulu mistrů světa číslo 4 v roce 2014.
0: No tak o tom se možná bude psát v Německu dál, protože tam to budou řešit fotbal na prvním místě, podle mě tak ještě 2 měsíce, dokud neprohraje poprvé v Bundeslize Bayern. Nicméně my tady máme zprávy o jiné velmoci, kde se taky hodně kritizuje třeba reprezentace.
1: No, ano, jdeme do Anglie, protože Angličané mají za sebou tedy hodně těžký zápas na úvod play-off světového šampionátu proti Demokratické republice Kongo. Bytí nakonec porazili 2-1. Právě anglické weby pročítal Krištof Kousal. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
0: Můžeš, Krištofe.
2: Slyším se, krásné ráno. Připomeňme, že Anglie tedy porazila Kongo po obratu z 0-1 na 2-1 a hrdinou se stal Harry Kane, který vstřelil oba góly. I pro toho web BBC Sport označuje za skutečnou superstar. Tak zní titulek. Reportér BBC na místě v článku píše o tom, že útočník Bayernu Mnichov prožil svůj dosud největší moment v anglickém dresu. Přidává další lichotivá označení pro Kanea, jako třeba inspirace nebo hrdina. BBC zároveň připomíná, že Kane nejenom poslal Anglii do osmifinále, ale taky odvrátil, cituji, jednu z největších ostud v historii Anglii do osmifinále, ale taky odvrátil, cituji, jednu z největších ostud v historii anglického fotbalu.
1: Kongo totiž vedlo v Atlantě nad Anglií

0: musí spokojit jenom s devítkou. Spoustu členů základní sestavy Albionu předvedli pouze podle známkování BBC průměrný výkon 5 bodů z 10 dostali třeba Marcus Rashford, gólman Jordan Pickford nebo stopeři Ezri Konsa a Mark Gehy. Naštěstí pro ně to pohromou a koncem na šampionátu neskončilo. Spoustě fanoušků Anglie se ale během utkání mohla vracet jedna nepříjemná vzpomínka na mistrovství Evropy v roce 2016. O tom píše Guardian s odkazem na překvapivou porážku Anglie v osmifinále tehdejšího Eura s Islandem 1-2.
1: No, nestalo se a tak si Angličané v Atlantě znovu mohli zaspívat tu známou písničku Wonderwall od Oasis. To doprovází anglickou reprezentaci vlastně na tom zámořském šampionátu po každém utkání, co Angličané vyhrají, a vlastně se zpívalo i po remíze s Ghanou, myslím. Takže zatím dobrá nálada, byť ten výkon proti Konžanům dobrý nebyl.
2: No, musím říct, když jsem slyšel tady Guardian, tak doporučuji návštěvu tohoto webu anglického, protože oni mají profily všech hráčů z mistrovství světa a to nejsou ledajaké, že by tam byly třeba, nevím, věk a míry, ale jsou tam i jejich příběhy, vykreslení těch hráčů, 1248 profilů účastníků mistrovství světa, a vlastně u Harryho Kanea začíná ten celý text připomínkou toho, že v minulém roce překonal Pelého střelecký rekord v rámci nějakého soutěžního měření v rámci mezinárodních zápasů. Ale opravdu mimořádné, pokud nemáte co dělat, tak můžete si projíždět jednotlivé profily. Máte 1248 různých. Krištof Kousal by měl taky určitě pestrý profil. Každopádně na radiožurnálu Sport teď tady přednesl to, co se píše o anglické fotbalové repre v zámoří, tedy ne v zámoří, ale v zahraničí. Krištofe, děkujeme.
0: Naslyšenou.

0: 4,5 minuty bude 7 hodin, můžeme ukončit tuto hodinku věnovanou hodně mistrovství světa ve fotbale zmínkou o legendách fotbalu Garrincha, Ronaldinho, Zinedine Zidane a teď Folarin Balogun. Ty tušíš, co mají tihle čtyři společného? Oni vlastně během zápasu na mistrovství světa dokázali vsítit ve vyřazovací fázi gól a následně
1: dostali červenou kartu.
0: Zidana si všichni pamatujeme, Ronaldinho ve čtvrtfinále mistrovství světa 2002 asi ne. A to bylo proti Anglii, nebo ne?
1: Tam dal ten krásný gol?
0: No, překonal Davida Seamana. A Garrincha v roce 62 v semifinále, to si trufám říct, že si asi nepamatuješ ani ty, vole.
1: Ne, to ne.
0: Ale tak Folarin Balogun, otázka je, zda bude hrát, ale už je mezi legendami. A to se počítá. Přeji vám krásné ráno. Just to hear.

0: Posloucháte radiožurnál Sport, bude 7 hodin, máme pro vás aktuální zprávy.
1: Radiožurnál je 7 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Tendorskou.
2: Rusko podniklo masivní letecké údery na Ukrajinu, Kyjev hlásí 10 mrtvých. Bezpečnostní rada státu se vrátí k projednávání nové koncepce armády, zúčastní se i prezident Petr Pavel. Dalšími 8 finalisty fotbalového mistrovství světa jsou týmy Anglie, Belgie a Spojených států. Na dálnici D8 před Prahou vázne provoz kvůli výraznému omezení vegdalské. A bude slunečno, teploty do 26, na jihu Moravy až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Rusko raketami a bezpilotními letadly opět masivně zaútočilo na Kyjev. Podle tamní radnice přišlo o život nejméně 10 lidí, zraněných je přes 50.
4: Rakety a útočné drony nebo jejich úlomky zasáhly Kyjev na 28 místech. Většinou šlo o bytové domy nebo objekty civilní infrastruktury, uvedla na sociálních sítích městská vojenská správa. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko napsal, že v Darnickém obvodu zřejmě balistická raketa trefila 9-podlažní dům a částečně ho zničila. V Ševčenkovském obvodu byl podle Klička zasažený hotel, který začal hořet, a také stanice záchranky. Mezi zraněnými je 5 lékařů, zdravotníků a řidičů. Útok na Kyjev pokračoval i ráno a komplikoval práci záchranářů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: K přerušené debatě o nové koncepci výstavby armády do roku 2040 se už za hodinu vrátí Bezpečnostní rada státu. Ta má zatím několik variant podle růstu výdajů na obranu, potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
5: Vláda to ještě neschvalovala. My jsme viděli právě na té Bezpečnostní radě státu nějaké drafty, nějaké varianty, jak by to mohlo vypadat. Bylo to tam podrobeno poměrně široké diskuzi, což je určitě dobře, a ministerstvo obrany na tom dále pracuje.
2: Zasedání se znovu zúčastní i prezident Petr Pavel. Ve Strakově akademii by mohl otevřít i téma summitu NATO v Ankaře. O to rozhodnutí o předběžném opatření ústavního soudu se ještě prezident a premiér Andrej Babiš hnutí ANO nesetkali. Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos zmírnili některé požadavky, už třeba nemusí být pevný počet umyvadel nebo toalet. A děti se nově taky budou moct zapojit do přípravy teplých jídel. Pokračuje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
6: Dneska je to postavený tím stylem, že ten organizátor musí zajistit, aby to bylo hygienicky bezpečné. A současně naším cílem bylo i odřezávat takovou tu administrativu, kterou provozovatelé mají relativně hodně.
2: Loni hygienici zkontrolovali na 2000 táborů, pochybení zjistili asi v 80 případech. Téma i pro ranní interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 7.50. Karlovarský filmový festival si připomněl 80 let od prvního ročníku. Ten původně začínal v Mariánských Lázních. Právě tam uvedl první projekci.
7: Vracíme se k té tradici, kdy vlastně festival fungoval tak, že v Mariánských Lázních byla premiéra a Varáci ti to viděli až další den.
8: Plný sál Městského divadla přivítal moderátor Marek Eben. Ten si přizval na pódium také Krištofa Muchu, výkonného ředitele karlovarské přehlídky.
9: My jsme v loňském roce, když zemřel Jiří Bartoška, dělali jsme jeho výstavu, tak spousta lidí chodilo za námi a říkali, to je stejně skvělé, že Jiří Bartoška založil ten karlovarský festival. A my jsme si uvědomili, že tady je velká mezera. My jsme říkali, ten festival tady je od roku 1946 a je potřeba si to připomenout.
8: Oslavy 80 let od prvního ročníku filmové přehlídky budou pokračovat v Mariánských Lázních až do neděle. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa Demokratickou republiku Kongo 2-1 a postoupili do osmifinále. Dále jde také Belgie, která otočila duel se Senegalem a zvítězila 3-2 po prodloužení. Domácí Spojené státy americké vyhrály 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou. Fotbalová asociace České republiky zvažuje na post trenéra mužské reprezentace i zahraničního kouče. Miroslav Koubek skončil po vzájemné dohodě s vedením asociace po vypadnutí národního týmu z mistrovství světa. Předseda FAČR David Trunda k tomu Radiožurnálu Sport řekl.
10: Já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nové metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
0: Rozhovor s Davidem Trundou uslyšíte na Radiožurnálu po 17. hodině.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Situace na severu metropole kvůli omezení vekbelské zdržení na D7 od Středokluk. Na příjezdu do Prahy směrem od ústecké dálnice D8 se kolona o něco zkrátila. Kamiony teď brzdí v Cínovecké za sjezdem na Březině Ves. Pomaleji se sunou až do opravované Kbelské. Připomínáme, že v pásu na Hloubětín se jede obousměrně. Nedá se sjíždět na Letňany, na Prosek ani na Vinoř. V obou směrech je navíc uzavřený úsek mezi Novopatskou a Kolbenovou. Dlouhá kolona se sune i zmíněnou Novopatskou směrem od Černého mostu, začíná na konci dálnice D10. V Praze teď čekejte hodně silný provoz i na východní části okruhu, i na navazující Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. Téměř půl hodiny strávíte na trase od Hradecké dálnice D11 za Europark. Plná stále i D7 před Prahou směrem ze Slaného. Od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru se k omezení u letiště jede okolo 15 minut. A ještě pohled na D1 před Brnem od Prahy. Kamiony zastavují v okolí Ostrovačic na stém 75. kilometru. Osobní auta přibrzdí u Kývalky na stém 82. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou polojasno, jen v jeho východní polovině území. Zpočátku oblačno až zataženo. Teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29. Tolik zprávy.
12: Hezké ráno, milí posluchači. Ladíte Radiožurnál Sport ve čtvrtek 2. července. Zdravíme vás společně s Pavlem Tilšarem.
13: Dobrý den.
12: I když máme za sebou horké dny, teď trošku ochlazení, tak přece jenom léto v plném proudu, ale my budeme chvilku teď mluvit o ledním hokeji, protože elitní český obránce, už 36-letý Radko Guda, se dočkal velkého kontraktu v NHL. Na 6 let se upsal opět Floridě, kam se vrací po té, co byl v Anaheimu, a na Floridě už hrál vlastně v sezonách 2020 až 2023 a přispěl k postupu do finále Stanley Cupu před 3 roky.
13: Další čeští hokejisté, jinými slovy brankáři, mění taky týmy v zámořské soutěži. Golman Vítek Vaněček, tedy vítěz Stanley Cupu s Floridou, v loňském roce bude hájit barvy New Yorku Islanders, odchází tam z Utahu, kde tvořil tedy českou dvojici s Karlem Vejmelkou, ale Vejmelka byl týmovou jedničkou. A tím dalším českým golmanem, který je mění týmy v NHL, to je Jiří Patera, který podepsal v zámořské soutěži dvoucestnou smlouvu s Bostonem, takže další Čech v týmu Bruins. K Davidu Pastrňákovi, Pavlu Zachovi a Ivanu Ivanovi přibývá tedy Jiří Patera.
12: A ještě jeden český hráč, Jan Jeník, zůstává dál v klubu LA Kings, tedy Los Angeles Kings, byť tedy za tenhle klub ještě neodehrál ani jeden zápas v NHL, působí převážně v AHL a dosavadní dva starty má zatím za Otavu v předminulé sezóně, tak teď podepsal roční dvoucestnou smlouvu, takže věříme, že se snad prosadí do NHL i za Kings, no a budeme sledovat české hokejisty v zámoří, jak se jim bude dařit.
13: Rozhodně ano, ale než začne NHL, to ještě chvíli potrvá.
12: Ano. A za chviličku se zase budeme bavit o fotbale, byť teď trošku v jiném kontextu.
3: Radiožurnál Sport.
14: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Po pondělní rezignaci Miroslava Koubka hledá vedení českého fotbalu nového kouče mužské reprezentace.
1: Poté, co národní tým vypadl na mistrovství světa ve skupině se ziskem jediného bodu, se vedení fotbalové asociace bude ohlížet kromě českých i po zahraničních trenérech.
0: Radiožurnálu Sport to řekl v rozhovoru s moderátorem Tomášem Pancířem šéf asociace David Trunda.
2: Trenér, který prostě splní i řekněme takovou tu novou krev, trošičku obměnit i ten přístup k našemu reprezentačnímu týmu, protože když se podíváte, tak ať už to byl pan Šíhlavý, nebo to byl pan Hašek, a teď nechci srovnávat trenéry, tak všichni skončili po nějaké době a většinou se na ně strhla vlna kritiky a já si myslím, že se musíme taky podívat k sobě dovnitř, jak ten realizační tým náš a celý fungování reprezentace je. Máme možnost teď refreshu, restartu celého národního týmu, změnit spoustu věcí, které je potřeba na různých pozicích, vyhodnotit si to, jestli opravdu není čas na to přivést zahraniční odborníky na některé pozice.
3: Říkal jste, že je čas přivést možná zahraniční experty. Je podle vás čas přivést zahraničního trenéra?
2: Máme v Česku spoustu kvalitních trenérů, máme výborný trenéry, který zaslouží obrovský respekt, ale myslím si, že i zvažování přivezení zahraničního trenéra v tento moment je možné.
3: Je možné, nebo vy byste se k tomu spíš přiklánil?
2: Tak já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. To bude určitě i na návrh Pavla Nedvěda samozřejmě. A když se podíváme na vlastně na ten vývoj české reprezentace, tak chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nový metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží, takže hledáme trenéra, který nám pomůže, ale který nám taky pomůže inspirovat český trenéry. V případě, že to bude zahraniční trenér, který vám pomůže s rozvojem fotbalové asociace, což i s těma rozhovorama zkušenějších kluků, ať už to byl Láďa Coufal nebo i třeba Tomáš Souček, tak se o tom baví, že by bylo super mít někoho, kdo bude motivovat trošičku i na základě těch zkušeností ze zahraničí, takže vyskočit z toho out of box českého a třeba se podívat do zahraničí, ale neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
1: To říká David Trunda, celý rozhovor moderátora Tomáše Pancíře s předsedou fotbalové asociace uslyšíte na Radiožurnálu Sport dnes po 13. hodině.

0: ACDC Back in Black v našem vysílání v 7.18, no a my se vracíme zpátky, ne k černé, ale k mistrovství světa ve fotbale, protože to myslím baví i, teda doufám, i vás posluchače, pokud jste vydrželi sledovat třeba zápas Belgie se Senegalem v tom prvním kole vyřazovací fáze, tak možná teď máte trošku zalepené oči a husté stávalo, ale já teda to mám taky, ale stávalo se mi dobře, protože to byl krásný zápas.
1: Nebo z toho třeba u nás poslouchali ten zápas, protože všechna utkání v play-off mistrovství světa ve fotbale pro vás vysíláme v přímých přenosech nejen tady u nás v rádiu na Radiožurnálu Sport, ale třeba i na webu irozhlas.cz. Pojďme si zopakovat, kdo se jako poslední dostal do osmifinále. Anglie, která porazila Konžany 2-1, jak zmiňoval Jan Pěruška, tak senzační utkání Belgie se Senegalem. Senegal vedl dlouho 2-0, Belgičani v základní hrací době, respektive jejím závěru, vyrovnali na 2-2 a nakonec se vyhráli gólem z penalty v prodloužení, takže po vítězství 3-2 po prodloužení postupují dál Belgičané. A taky Spojené státy jako třetí pořadatelská země jsou mezi nejlepší 16 po výhře 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou.
0: Fotbal ve Spojených státech amerických to už dávno není záležitost, ve které zkoušeli jezdit samostatné nájezdy, když chtěli rozhodnout duel. Když tam třeba fandili diváci, tak tam bubnovali na bubny, které asi neznáme úplně z fotbalového prostředí, grilovalo se všude okolo, ale už je to opravdu taková erudovaná záležitost, plné stadiony, krásné často tedy, musíme říct, pokud to není Philadelphia, a taky skvělé výkony domácí reprezentace, ale máme na místě spoustu našich kolegů a s jedním z nich právě teď můžeme mluvit i o stadionu, na kterém se uskuteční dnes večer velký šlágr Španěl Rakousko, je to na SoFi Stadium a právě v Kalifornii teď je i František Typovský, kterého zdravíme a přejeme mu dobrý večer.
2: Dobrý večer z Los Angeles, dobré brzké ráno domů do Česka.
1: Tak Františku, už ses byl podívat u toho krásného stánku, tedy SoFi Stadium?
2: Byl, ale jenom na chviličku. Podařilo se mi si tady půjčit auto, což jenom taková odbočka, byl trošičku můj problém v těch předcházejících týdnech, kdy se mi to několikrát nepovedlo. Měl jsem trochu potíže s americkou byrokracií, ale tady to všechno klaplo, takže jsem si projel to okolí kolem SoFi Stadium a ono je to možná dobře takhle při večeru kolem toho stadionu jenom projíždět, protože byť ten stadion je sice nádherný, tak to řekněme okolí jeho, nebo respektive ta čtvrť, ve které je postavený, tak úplně nejbezpečnější není a sami místní doporučují posetmění přes ulice Inglewoodu raději neprocházet po vlastních nohou, nýbrž jenom jezdit autem, ale na druhou stranu je to takový hodně zvláštní kontrast. Na jednu stranu tedy vám radí, abyste po ulicích poblíž stadionu jezdili posetmění jenom autem. Na druhou stranu tam stojí dvě opravdu nádherné stavby nové vedle sebe, jak tedy SoFi Stadium pro zápasy fotbalového mistrovství světa, kousíček je i Intuit Dome, tedy nová hala, ve které se hraje zase basketbalová NBA, takže ten kontrast mě hodně zaujal.
0: Mimochodem jde o stadion velmi nový, supermoderní, který bude hostit taky zahajovací ceremoniál olympijských her v Los Angeles za 2 roky, takže určitě dneska se mají i fanoušci fotbalu na co těšit, že se bude hrát na takhle krásném stadionu velký duel. Když se ještě zaměříme, Františku, na to, co třeba máme aktuálně za sebou, ty jsi taky sledoval tedy v pro tebe asi příznivější dobu zápas Belgie se Senegalem. Jak na tebe působí ty evropské týmy, třeba i favoriti v tom porovnání s konkurencí z jiných konfederací právě v zámoří? Nejsou zas tak suverénní možná někteří, a mluvili jsme i o Angličanech, Belgičani to potvrdili, že se těžko prokousávali přes své soupeře.
2: Já jsem byl vlastně přímo v Seattlu, kde se ten zápas mezi Belgií a Senegalem hrál, takže jsem takzvaně mohl přiložit prst na tep toho zápasu a opravdu to dlouho vypadalo, že Belgičané vůbec neprojdou dál a přiznám se, že už jsem byl překvapený z toho velkého vzepětí, které na konci toho zápasu přišlo, a abych ti odpověděl, tak je to samozřejmě i dobrá zpráva pro fotbal jako takový, že se vyrovnává a že možná to navýšení těch týmů na 48 nemusí nebo nemuselo být zase tak špatnou myšlenkou. Byly tam sice celky na tomto šampionátu, které se přijeli, když to řeknu, hodně ostře vůči nim jenom zúčastnit, ale samozřejmě i to, že je tam víc týmů z Afriky, z Asie, tak to ukazuje nebo dává to možnost těm ostatním týmům taky zazářit. No a Belgičani měli oproti Senegalu opravdu co dělat. Na druhou stranu, když se člověk podívá na soupisku Senegalu, tak to rozhodně nejsou žádná ořezávátka. Jsou to všechno hráči, kteří působí víceméně v top 5 ligách. A ne nadarmo patří Senegal k těm vůbec nejlepším africkým týmům. Konec konců oni byli ve finále Afrického poháru národů.
1: Dnes se budou hrát ve Spojených státech další tři zápasy v boji o postup do osmifinále od 5 hodin ráno, respektive ne dnes, tedy pro nás v noci na zítřek Švýcarsko versus Alžírsko, od 1 ráno Portugalsko versus Chorvatsko. Na tento zápas se zaměříme taky s ředitelem Akademie Hajduku Split Jiřím Plíškem po 8 hodině na Radiožurnálu Sport, ale s Františkem Typovským ještě chceme probrat to utkání mezi Španělskem a Rakouskem, které se bude hrát pro nás tady v Česku od 9 večer, tak jaký bude hlavní příběh, Františku, toho večerního zápasu, ve kterém Španělé jsou obrovským favoritem?
2: Přesně to bude ten hlavní příběh, tedy jestli Španělé tuto roli dokážou potvrdit. Už jsem tady viděl docela dost fanoušků ve španělských dresech, tak to vlastně několik hodin, nebo pokud bych započítal ten časový posun, tak vlastně den před zápasem ještě tady v Los Angeles, takže podporu budou mít opravdu bouřlivou, budou hrát na krásném stadionu. Na druhou stranu pro americké fanoušky tento zápas je teď trochu, nechci znít krutě, ale druhořadý, protože po tom, co Američané prošli přes Bosnu a Hercegovinu do osmifinále mistrovství světa, tak opravdu se tady prakticky neřeší nic jiného. Pustil jsem si rádio a tam opravdu mluvili víceméně jenom o fotbale, a to ať už člověk přepínal mezi stanicemi, takže se zdá, že ten výsledek, ta výhra Američanů nad Bosnou a Hercegovinou opravdu měla hodně výrazný zásah napříč americkou společností a myslím si, že tím, jak ty zápasy jsou ještě poměrně blízko od sebe časově, tak to americké vítězství a postup trochu ten zápas Španělska s Rakouskem v očích Američanů přehluší.
0: Možná se Američani třeba teď už dozvěděli, kde přesně leží Bosna a Hercegovina, protože to trošku rezonovalo alespoň v prostoru sociálních sítích. Nevím, jestli se k tobě, Františku, dostalo taky to vyjádření té jedné reportérky, která mluvila po zjištění, že budou hrát Američani s Bosnou, takže vlastně vůbec netuší, kde to je. Z tvého pohledu nějak odpovídá to určitému stereotypu, který máme třeba my Evropani o Američanech, nebo to je spíš výjimka?
2: Myslím si, že to ještě pořád částečně odpovídá, ale zlepšuje se to s každým dalším rokem. Já osobně jsem nezažil, že by někdo neznal Česko. Maximálně se ozvalo, že jsme ještě Československo. To jsem zažil asi dvakrát, ale jinak všichni věděli, kde leží nebo kde zhruba na mapě najít Česko, potažmo Českou republiku. Samozřejmě Bosna a Hercegovina, to asi u amerických fanoušků ještě tak zřetelné nemá, ale spousta lidí mi třeba v Seattlu říkala, že byli v Praze, že si českou metropoli zamilovali a že se tam hrozně rádi někdy v budoucnu vrátí, takže Česko má v zámoří opravdu hodně zajímavý obraz, hodně dobrý obraz, a teď každopádně Američani budou hrát s Belgií a tam už si myslím, že vzhledem k tomu, jak hvězdný má Belgie kádr, tak tam už si dají pozor na to, aby přesně věděli, kde na mapě leží.
0: František Typovský mluví na Radiožurnálu Sport přímo z dějiště mistrovství světa ve fotbale. Dneska velký zápas Španělsko-Rakousko, ten probereme ještě po 9. s Petrem Rumanem, odborníkem zvláště na ten německý nebo rakouský fotbal. Františku, tak užij si dnešní večer a těšíme se zase někdy naslyšenou. Děkujeme za rozhovor.
2: Naslyšenou.

0: Tomcat pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
1: Radiožurnál půl osmé. Opět zprávy a Jana Utendorfská.
2: Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu víc zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Resort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už taky prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño, oznámilo to novozélandská výzkumná organizace Earth Science. Zároveň varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Letošní El Niño přitom může patřit mezi ty nejsilnější v moderní historii. Před Novým Zélandem výskyt tohoto meteorologického jevu oznámili také Austrálie, Japonsko nebo Spojené státy. V Jihomoravském kraji se podle dat hygieniků od začátku letošního roku nakazilo žloutenkou typu A 422 lidí. Z toho jen za minulý týden jich přibylo 18. Nejvíc nemocných je v Brně a jeho okolí, ale taky na severu kraje. Za poslední měsíc lékaři preventivně očkovali 15 dětí. A turisté v Orlických horách mohou nově využívat útulnu u obce Sněžné. Vznikla na stezce Bílé lišky v lokalitě U Smrku a poskytne zázemí především dálkovým turistům nebo rodinám s dětmi. Sport. Fotbalisté pořadatelských Spojených států amerických v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Belgie po obratu z 0-2 zdolala Senegal 3-2 po prodloužení. Anglie otočila duel s Demokratickou republikou Kongo na konečných 2-1. A tenistka Barbora Krejčíková porazila na Wimbledonu světovou pětku Rusku Andrejevovou 2-1 na sety a postoupila do třetího kola. Karolína Muchová si poradila ve dvou setech Číňankou Chang a v souboji českých hráček Nikola Bartůňková vyřadila po výhře 2-0 Kateřinu Siňakovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A v Praze neprůjezdná Kbelská, v omezení je nehoda, a to ve směru z D8 dolů na Hloubětín. Před uzavřeným sjezdem na prosek bourala v jediném jízdním pruhu dvě osobní auta. Provoz je tak dočasně zastavený. Kolona rychle narůstá, teď už nejen kamiony, ale i osobní auta zastavují v Cínovecké před sjezdem na Březiněves. Dá se sjet do Ďáblické, ta už ale hodně ucpaná. Můžete pokračovat na Kobylisy, případně prosek nebo Vysočany. A čerstvá informace přímo od naší motohlídky, kterou máme na místě kvůli zásahu odtahové služby.
5: Uzavřený aktuálně také směr na Letňany.
4: Směrem z Černého mostu je před Kbelskou ucpaná Novopatská v celé délce. Za koncem D10 teď navíc čerstvá nehoda. Kolona popojíždí i východní částí okruhu i Štěrbohorskou spojkou z úrovně hradecké dálnice D11 až za Europark. A ještě čtyřka ze Strakonic na příjezdu do hlavního města. Na úrovni Baní hlásíte nebezpečí.
6: Nové pumpy MOL je na silnici roztrhaná pneumatika, možná je to jenom protektor, ale je tam několik poměrně velkých kusů, ať si řidiči dají pozor.
4: A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnešní noc už nebyla tropická, teploty na celém našem území klesly pod 20, takže jsme se i na jižní Moravě vyspali při příjemných teplotách mezi 13 a 17 stupni. Na západě bylo dokonce kolem 11 stupňů Celsia. V severozápadní polovině Česka je aktuálně polojasná nebo skoro jasná obloha, ojediněle se tam ale vyskytují mlhy. V jeho východní polovině je prozatím oblačno, někde až zataženo, a na východě, konkrétně na Frýdecko-Místecku, se objevuje ještě stále slabý déšť. Oblačnosti od sever do západu ubývá. Přes den nás pak čeká většinou polojasné nebe, teď po ránu musíme počítat ještě s mlhami, na jeho východě ale bude zpočátku velká oblačnost a tam stále ještě může i slabě zapršet. A přehánky se objeví během dne i na horách. Večer pak bude opět od severozápadu mraku přibývat. Teploty dnes do 26, na jižní Moravě do 29 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Kapela Simple Plan roznívá na Radiožurnálu Sport v 7.38. Přejeme dobré ráno 2. července, kdy slaví svátek Patricie. Všechno nejlepší přejeme. Rádi vzpomínáme taky na triumf Petry Kvitové, která před 15 lety přesně vyhrála poprvé jeden ze svých dvou Wimbledonů 2.7.2011.
1: Ano, budeme na tom vzpomínat taky s naším reportérem v All England Clubu, který sleduje letošní výkony českých tenistek a tenistů, Jaroslavem Plašilem krátce před 10. hodinou.
0: Ano. Teď tady máme ovšem aktuality i z mistrovství světa, protože do osmi finále postoupily další tři favorizované týmy.
1: Anglie a Belgie se ale nadřeli mnohem víc než domácí Spojené státy a podrobnější už bude v úvodu sportovního přehledu Krištof Kousal. Krásné ráno.
2: Hezké ráno. Fotbalisté Anglie v úvodním kole play-off světového šampionátu prohrávali s Demokratickou republikou Kongo 0-1. Ve druhé půli ale dvěma góly otočil duel Harry Kane. Belgičané prohrávali dokonce 0-2 v duelu se Senegalem. V závěru základní hrací doby ale dvěma trefami v rozmezí 3 minut vyrovnali a v nastaveném čase prodloužení o jejich výhře 3-2 rozhodl z penalty svým druhým kolem zápasu Tielemans. Spojené státy americké si poradili 2-0 s Bosnou a Hercegovinou. V osmifinále se Anglie utká s Mexikem, USA a Belgie si zahrají proti sobě.
1: V kauze fotbalové Karviné by měla Evropská fotbalová unie UEFA rozhodnout v nejbližších dnech. Slezský klub už potrestala za pokus o ovlivňování zápasů etická komise fotbalové asociace vyloučením z nejvyšší tuzemské ligy. Karviná si ale zároveň vítězstvím v Molkapu vybojovala místo v evropských pohárech, o které může teď přijít. Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda doufá, že Slezský celek případně nahradí Jablonec a UEFA nevezme Česku účastnické místo v Evropě. Řekl to na Radiožurnálu Sport.
3: Myslím si, že můžeme očekávat nějaké rozhodnutí v řádu dnů. Nechci teď předcházet, protože mi to nepřísluší, ale ty varianty jsou i to, že Karviná tam nebude. Takže já věřím, že to rozhodnutí bude tak, abychom o to místo nepřišli. Děláme pro to jako maximum.
1: Celý rozhovor moderátora Tomáše Pancíře s Davidem Trundou uslyšíte na Radiožurnálu Sport po 13. hodině.
2: Tenistka Barbora Krejčíková vyřadila ve druhém kole Wimbledonu vítězku Roland Garros Rusku Miru Andrejevovou. Nasazenou pětku porazila po setech 4-6, 7-5 a 6-4. Krejčíková v rozhodující sadě využila až 8. matchball, když byla napřímo předchozích 7 při svém vlastním podání od stavu 5-3 a 40-0 neproměnila.
4: Tak to bylo takový smolný, ale věřila jsem jakoby tomu, že ji prostě můžu breaknout, že se mi podařilo jakoby během toho zápasu breaknout a že v momentě, kdy prostě budu jako schopná ji zreturnovat a dostaneme se do nějaké výměny, tak jsem věřila, že jako v té výměně jsem lepší a taky hodně jako asi byl tlak na ní, protože prostě, že jo, já jsem vedla 5-4, ona prohrávala, ona vlastně ten game musela vyhrát.
2: Krejčíková se v dalším kole utká s Nikolou Bartuňkovou, která vyřadila krajankou Kateřinu Siňákovou ve dvou setech. Uspěla taky Karolína Muchová, která si ve dvou sadách poradila s Číňankou Chang Shuai.
0: O postup do třetího kola bude dnes bojovat dalších 5 Čechů. Jakub Menšík se utká s Bulharem Grigorem Dimitrovem, kterého zatím dvakrát na turnajích těsně porazil. Teď se ale poprvé střetnou na trávě, kde je zkušený soupeř podle Jakuba Menšíka možná nejsilnější.
5: S Grigorem už mám pár zápasů zahraných a jsem rád, že dostanu ještě další příležitost, takže na ten zápas se budu těšit a určitě tráva je podle mě ještě jedna z jeho nejsilnějších asi povrchů teďka momentálně na konci jeho kariéry.
1: Nejtěžší soupeřku z českých tenistů bude mít Karolína Plíšková, která se utká s loňskou vítězkou Wimbledonu Polkou Švjontekovou. O postup do třetího kola travnatého Grand Slamu budou bojovat taky Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka. Nosková si zahraje s Osoriovou z Kolumbie, Bousková s Grantovou z Itálie a Lehečka se Slovákem Molčanem. Ze všech zápasů uslyšíte aktuální informace od našeho reportéra přímo z All England Clubu.
2: Hokejový obránce Radko Gudas podepsal v NHL 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů v přepočtu 192 milionů korun s Floridou, která ho získala v pondělí se na Hajmu. Nové kontrakty mají taky tři čeští brankáři. Daniel Vladar se upsal na dalších 5 let v Philadelphii, viděla si v průměru přibližně 117 milionů korun za sezónu. Vítek Vaněček bude od nové sezóny hájit barvy New York Islanders, loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou, který uplynulou sezónu strávil v Utahu, podepsal s Ostrovany jako nechráněný volný hráč roční kontrakt na 1 milion dolarů. Jiří Patera podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Bostonem na 850 tisíc dolarů. Stejný kontrakt má útočník Jan Jeník z Los Angeles, kam přišel v březnu z Otavy.
1: Čeští basketbalisté uzavřou první kolo kvalifikace mistrovství světa. V pátek nastoupí ve Stockholmu proti Švédsku. V pondělí je pak čeká domácí brněnský zápas s Estonskem. Rozehrávač Ondřej Sehnal očekává rozdílnou sílu soupeřů oproti úvodním duelům kvalifikace.
6: Budou to hodně rozdílný týmy než 7 měsíců zpátky. Přibudou tam nějaký hráči z NBA ve švédském týmu, v Estonsku zase posílí jinak v Evropě a tak, takže budou to jiný týmy. Těžko říct tuhle chvíli, těžko čitelný, nemají taky toho natrénováno moc, takže velký otazník tohle okno.
1: Ze čtyřčlenné skupiny postoupí do další fáze kvalifikace tři nejlepší týmy.
2: A další novou tváří v týmu basketbalistek USK Praha je 19-letá pivotka Kateřina Kalná. Juniorská reprezentantka je odchovankyní brněnských Žabin, odkud do kádru český šampionek přišla.
0: A těm basketbalovým informacím můžeme přidat ještě to, že Matěj Svoboda končí v Nymburku, z rodinných důvodů rozvázal smlouvu a bude hrát nově za Opavu, kde podepsal dvouletou smlouvu. Krištof Kousal připravil sportovní přehled, moc děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Je 2. července, posloucháte Radiožurnál Sport a pokud máte třeba někde na stěně takový ten sportovní kalendář se s velkými událostmi kalendářního roku, tak byste tam mohli mít i datum 4.7., tedy už pozítří, a to je spojené s dalším ročníkem cyklistické Tour de France.
1: Dnes mají účastníci na programu slavnostní prezentaci v Barceloně, kde v sobotu slavný závod začne.
0: Přesně před 10 lety, tedy 2.7.2016, startoval do své první Tour de France kariéry Petr Vakoč, který je s námi ve spojení. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak vzpomenete si někdy na první Tour de France, kterou jste absolvoval v dresu Quickstepu a začínala tehdy u ikonického Mont Saint-Michel?
2: Ano, vzpomínám na to často, opravdu to byl neuvěřitelný zážitek pro mě, bylo to nádherné místo, už tu samotnou prezentaci jsem si moc užil, bylo tam plno lidí, opravdu ohromný davy a ta atmosféra té Tour na toho člověka začala dejchat už takhle dlouho před tím závodem.
0: Jestli si to dobře vybavuju, tak to místo je specifické tím, že se v některých, nevím jestli denních dobách, ale v některých částech třeba týdne nedá k němu úplně dostat suchou nohou, je to tak?
2: Je to tak a slyšel jsem, že tam vlastně bývá třeba nějaký zbytky řas z moře nebo tak, to my jsme naštěstí vůbec neměli, ještě k tomu tam byl start i jenom pouze neutrální, ale opravdu bylo to ikonické místo a prvních několik kilometrů jsme teda jeli vlastně tím úsekem, který občas bývá zatopený pod vodou.
1: Petr Vakoč už to zmínil, že si užil tu týmovou prezentaci před 10 lety na své vůbec první Tour de France. Kdybyste nás mohl vzít trochu možná do zákulisí pro ty, kdo nikdo nevěděl, jak ta týmová prezentace vypadá, tak jak vypadá?
2: Myslím, že každý rok to je trochu jiný. Jestli se dobře pamatuju, tak tehdy jsme jeli ne na kolech, ale na nějakých vozech jsme tam vlastně projížděli. Dovezli nás na pódium, tam nás představovali, pak jsme tam projížděli, bylo tam plno diváků. O pár let později na tý další tour, tak to jsme zase projížděli na kolech a byl to, řekněme, takový 5-kilometrový okruh a opravdu obsypaný fanouškama s neskutečnou atmosférou a zároveň pro toho závodníka, tak ten si na té prezentaci uvědomí, jak velká to je věc, zejména když to je jeho první tour, že to je opravdu jiný závod, že to není běžný závod, cítí ten tlak, cítí tu sledovanost, vidí, jak ten vlastně tým kolem něho je ohromný a jak jsou upřený zraky lidí, médií a opravdu si uvědomí, že to je ohromná událost ta Tour.
0: Petr Vakoč, bývalý český profesionál, účastník také několika cyklistických Grand Tours s námi ve vysílání. Ještě mě zajímá, během té týmové prezentace, když tam míříte z koly, nebo když tam cyklisti jedou z koly, jsou to přímo ty modely, na kterých se pak závodí, ale je to třeba spojené i s nějakým daným pořadím těch jezdců v rámci té prezentace, jak tam nastupujete?
2: Pořadí je daný tím organizátorem, myslím, že to je podle čísel, nebo pokud třeba na pódiu chtějí udělat rozhovor s jedním těch závodníků, tak si ho pozvou buď prvního nebo posledního, nebo jak se jim to hodí a jedeme na těch kolech, na kterých potom následně závodíme, takže vlastně člověk v dnešní době většinou už ty kola jako podle etap se ani nemění, dřív třeba jsme měli různý, takže vlastně člověk v dnešní době většinou už ty kola jako podle etap se ani nemění, dřív třeba jsme měli různý kola na různé etapy, teď jo.

0: ať už na kole nebo těmi vozy, takže tam jsme se asi nepotkali, ale potom během té tour, tak člověk má víc než dost času se s těma krány nebo s dalšími známými se potkat.
1: I letos jsou na startu Tour de France tři čeští cyklisti. O Pavlu Bittnerovi a Matyasi Vackovi se vědělo dopředu, ale zařazení Jakuba Otruby na soupisku stáje Kacha Rural Seguros se možná tolik nemluvilo, nebo se s tím asi tolik nepočítalo. Tak co jste tomu říkal?
0: Mám velkou radost. Určitě to bývá, že pokud ten člověk není vyloženě lídr toho týmu, tak ta nominace se dělá na poslední chvíli. A i pro mě, když jsem měl tu svoji první tour, tak jsem měl tu účast potvrzenou nějakých 10 dní asi před startem až. A Kuba se skvěle ukázal na mistrovství republiky. Už předtím jsem četl, že měl dobrou šanci jet, takže je možný, že až po těch jeho výkonech na mistrovství republiky pár dní zpátky teprve opravdu 100% to místo mu potvrdili. A myslím, že to je skvělá zpráva. Zároveň má Kuba velkou formu a věřím, že ho v těch etapách hodně uvidíme.
2: Petr Vakoč s námi dal na Radiožurnálu Sport. Jenom krátce možná k těm třem Čechům, komu z nich dáváte největší šanci na nějaký asi dílčí úspěch v rámci třeba etapového úspěchu?
0: Matyas Vacek teď ukázal naprosto neskutečnou formu, ale zároveň určitě to bude mít složitý. Jednak co se týče té hierarchie u nich v týmu a prosadit se proti dalším jezdcům podobného typu, jako je on, jako je například Mathieu van der Poel, ale určitě si myslím, že jeho a zároveň i Pavla Bittnera uvidíme v boji o etapová vítězství. Určitě budou to složitý, aby tu etapu vyhráli, ale oba mají šanci. Matyas tedy v těch klasikářských etapách, Pavel Bittner zase z těch spurterských dojezdech a ten třetí Jakub Otruba, tak ten zase si myslím, že bude vidět v únikách. Nemyslím si, že bude mít vyloženě šanci na to etapu vyhrát, ale může se klidně stát, že ho třeba uvidíme, že pár dní poveze například puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře, pokud se mu podaří dostat se v těch úvodních etapách do zajímavého úniku.
2: Ano, budeme držet palce českým cyklistům na Tour de France, která začíná pozítří. Poslední otázka na Petra Vakoče, který během své kariéry jezdil třeba i po boku, myslím, že velmi známého francouzského závodníka Juliena Alaphilippa, který svého času taky dlouho nosil žlutý dres pro lídra Tour de France. Aktuálně asi Francouzi vzhlíží k Paulu Sexasovi, který se v 19 letech dočkal nominace na Tour a nese na sobě možná velká očekávání, velký tlak. Co vy si myslíte třeba o jeho pozici a co si myslíte o tom, že pojede už takhle vlastně na začátku kariéry Tour?
0: Je to něco nevídaného a určitě ten tlak na něj bude ohromný. Zároveň Paul je neskutečný talent a ukázal, že je jeden z mála, který dokáže v kopcích Pogačarovi konkurovat, takže myslím si, že to je ve finále dobré rozhodnutí. A pokud se mu podaří popasovat se s tím tlakem a spíš se třeba zaměřit na to, vyhrát nějaké etapy a nevyloženě se snažit hnedka jet na to celkový pořadí, tak si myslím, že může předvíst opravdu krásné výkony a tu tour si užít a zažít tam úspěch hnedka takhle v tomhle mladém věku.
2: Těšíme se na Tour de France. Cyklistický svátek začíná už pozítří. Dneska je na programu v Barceloně, kde bude ten slavný Grand Depart, týmová prezentace. Tu i před 10 lety zažil Petr Vakoč, který byl s námi ve vysílání. Moc vám děkujeme a přejeme hezký den.
0: Děkuji, hezký den.

0: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze Zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení naději na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Radiožurnál je 8 hodin. Další zprávy a Jan Altenburská.
3: Masivní letecké údery na Ukrajinu mají nejméně 10 obětí. Čeští vědci pracují na umělých kloubech s léčivými látkami. Tenistky Krejčíková, Muchová a Bartuňková postoupily na Wimbledonu do třetího kola. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy popojíždí kolona od Zdib až do omezení Vekbelské. A bude slunečno, teploty do 26, na jihu Moravy až 29 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ruské noční útoky na Kyjev mají nejméně 10 obětí, zraněných je nejméně 56, včetně dvou dětí. Uvedl to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Útok poničil více než 30 objektů po celém hlavním městě a několik čtvrtí museli úřady evakuovat. Před chystanými rozsáhlými ruskými útoky dřív varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Polsko kvůli ruským úderům v noci preventivně vyslalo do vzduchu stíhačky. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let. Měla by se o tom ale vést odborná debata. Bradáčová to řekla ve 20 minutách Radiožurnálu. Hranici chce ze současných 15 let snížit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Týkat by se to ale podle něj mělo jen závažných trestných činů, jako je vražda. Podle Bradáčové přibývá v této věkové skupině případů násilných trestných činů.
5: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
3: Umělé klouby by v sobě mohly mít i léčivou složku. Odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické vyvíjejí 3D implantáty na míru, které budou mít například protizánětlivé účinky. Zatím hledají nejvhodnější materiály, které propojí léčiva s titanovými implantáty.
6: Zrovna tiskneme model kolene. Dokážeme přesně napodobit strukturu lidské kosti.
7: Chválí nejmodernější typ kovové 3D tiskárny Jiří Kubásek z Vysoké školy chemicko-technologické. Právě porézní struktury kloubních náhrad mohou podle vedoucího výzkumu Dalibora Vojtěcha fungovat jako zásobník léčiv. Už mají první vzorky.
8: Jsou na tom sírany, fosforečnany, to podporuje i vrůstání lidské kosti. Je tam trochu stříbra, aby to mělo bakteriální účinek a je tam antibiotikum.
7: Léčivé kloubní implantáty vyvíjejí vědci ve spolupráci s Motolskou nemocnicí. Eva Kézrová, Radiožurnál.
3: Na severovýchodě Prahy se od rána tvoří dlouhé kolony. Silničáři začali opravovat Kbelskou ulici. Řidiči po ní můžou jezdit v obou směrech pouze jedním pruhem. A na místě je náš reportér Josef Beneda.
9: Na Kbelské ulici teď v obou směrech pomalu projíždí auta. Provoz dálnice D8 na dálnici D10 asi na 3/4 hodiny zablokovala nehoda dvou aut nedaleko Prosecké ulice, kterou musel odvážet odtahový vůz. Od rána se také tvoří kolony na příjezdech z Cínovecké a Novopatské ulice. Ve druhém jízdním pásu Kbelské ulice, který je nyní uzavřený, už silničáři začali frézovat asfalt. Kbelská ulice je v havarijním stavu, jsou na ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. Oprava potrvá do 15. srpna a vyjde na zhruba 460 milionů korun. Josef Beneda, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Anglie, Belgie a Spojených států amerických jsou v osmifinále mistrovství světa. Anglie po výhře 2-1 nad Demokratickou republikou Kongo, Belgie zdolala Senegal 3-2 po prodloužení a Američané porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. Tenistka Barbora Krejčíková vyřadila ve druhém kole wimbledonské dvouhry světovou pětku Andrejevovou z Ruska po vítězství 2-1 na sety. Karolína Muchová vyhrála na trávě šestý zápas v řadě. Číňanku Chang porazila jednoznačně 6-3 a 6-2.
11: Myslím si, že to úplně tak snadný, asi jak to vypadalo, nebylo. My jsme vlastně spolu hráli 2-3 týdny zpátky a myslím si, že do toho určitě víc šla, ale já jsem chytla dobře ten začátek. Docela jsem si pomáhala servisem zase v těch těžkých momentech, když tam byly různý breakboly. Na druhou stranu jsem breakboly proti ní zahrála dobře.
10: Nikola Bartuňková postoupila po dvousetové výhře nad Krajankou Kateřinou Siňákovou. Dnes se ve druhém kole představí tenisté Lehečka a Menšík a mezi ženami Bousková, Píčková a Nosková.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D35 za Chrudimí na D1 zdržení od Velké Bíteše. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce z Bystřete za sjezdem na Chrudim. Na 152. kilometru zasahují u vážnější nehody osobního auta. Narazilo do středových svodidel, projet se dá pouze pravým pruhem. Na místě několik vozidel záchranářů i světelná šipka. Provoz je ale slabší, zpomalíte, ale výrazněji se nezdržíte. Na D1 z Prahy do Brna začíná první část kolony kamionů za Velkou Bíteší na 163. kilometru. Nesouvisle se sunou až k omezení u D2. Osobní auta v levém pruhu zastavují v okolí Ostrovačic na 179. A stále sledujeme situaci v Praze ve Kbelské ulici. V ní rozsáhlá rekonstrukce. V pásu na Hloubětín se jede obousměrně jedním pruhem. Do kolony vjedete před sjezdem na Zdiby. K odbočce na Ďáblice je to na 15 minut. Samotnou Kbelskou se aktuálně jede celkem bez potíží. Horší situace v Novopatské začala Černým mostem směr Kbelská. Hned na jejím začátku ještě před satelicemi dvě nehody za sebou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou polojasno, teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude až 29. Tolik zprávy.
13: Hezké ráno vám přejeme, milí posluchači. Ladíte Radiožurnál Sport, vstupujeme do třetí vysílací hodiny ve čtvrtek 2. července.
14: Krásný den.
13: Co nás čeká? Soutěž určitě, v 8.50 s tou doufám počítáte, my ano, ale před ní několik rozhovorů.
14: Několik rozhovorů, teď v této hodině zejména na téma fotbalového mistrovství světa. Už za chvíli bychom se měli spojit s ředitelem Akademie Hajduku Split Jiřím Plíškem, protože v noci na zítřek českého času proti sobě budou hrát Chorvati a Portugalci na světovém šampionátu a po 8:30 se taky spojíme s trenérem Petrem Radou.
13: Koukal jsem a dělal jsem si přehled o jednotlivých konfederacích, jak byly úspěšné po základních skupinách, kolik že týmů vyslali a kolik z nich tedy prošlo dál, tak třeba Evropani měli 13 zástupců v té vyřazovací fázi, naopak asijské týmy pouze 2 z 9, což mi přišlo, že to bylo vlastně velké zklamání, když vlastně i Jihokorejci skončili po skupině a Japonci už vypadli, takže Australani, byť nejsou úplně v našem vnímání asijskou zemí, tak v konfederaci jsou. Tak jsme zvědaví, jak se budou teď popasovávat třeba i dál ty africké týmy s konkurencí, protože víme, že už několik z nich zas vypadlo, byť jich bylo 9 v té vyřazovací fázi. Naopak třeba pořadatelské 3 země jsou dál a platí to i o Spojených státech amerických.
14: Ano, ty v noci zdolali Bosnu a Hercegovinu 2-0 k těm africkým týmům, které vypadly, buď to včera večer českého času nebo v noci na dnešek, tak Senegal po porážce 2-3 po prodloužení s Belgií a taky Demokratická republika Kongo, která sice vedla nad Anglií 1-0, ale pak prohrála 1-2.
13: Tak za chvilku o dalších aktualitách z fotbalového světového šampionátu poslouchejte, bavte se, ať se vám dobře stává.
4: Radiožurnál Sport.
15: Jan Pěruška a Pavel Tilšar. We'll be right back.

0: Jak jste od nás na Radiožurnálu Sport už vícekrát slyšeli, angličtí fotbalisti po obratu zdolali Demokratickou republiku Kongo 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa.
1: V něm jsou i Belgičané po výhře nad Senegalem 3-2 po prodloužení a domácí Američané, kteří porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0.
0: V noci na zítřek je na programu taky velký evropský zápas mezi Portugalskem a Chorvatskem.
1: A proto jsme teď ve spojení s ředitelem Akademie Hajduku Split Jiřím Plíškem. Přejeme vám dobré ráno, děkujeme za váš čas.
2: Dobré ráno.
1: Na úvod turnaje Chorvaté prohráli s Anglií, pak ale dvakrát zvítězili o gól nad Panamou a Ghanou. Myslíte si, že ten chorvatský tým už se pomalu zase dostává do takového toho nastavení, ve kterém může navázat na ty dvě předchozí medaile ze světových šampionátů, které byly, řekněme, možná trochu překvapivé?
2: Nevím, jestli v kontextu celých těch úspěšných 10 let dneska můžeme mluvit o velkém překvapení. Myslím si, že spíš můžeme mluvit o tom, že Chorvati zažili 10letou dekádu, kdy byli velmi úspěšní vlastně na všech šampionátech, včetně Ligy národů, a prokázali obrovskou kvalitu, takže překvapení možná bylo to první mistrovství světa v Rusku a ty následné akce už potvrzovaly kvalitu toho týmu a jednu výjimečnou generaci. A co se týče přípravy a toho rozjezdu v rámci současného mistrovství světa, asi to tak můžeme i svým způsobem definovat, protože padaly otázky na to, proč dostávají tolik času a prostoru hráči, jako je Modrič, Perišič, kteří už mají svoje roky a ten začátek nebyl úplně vyladěný, ale tam právě na tady ty otázky padla i odpověď ze strany trenéra Dáliče, který vysvětloval, že je pro ně právě důležité to, aby se tito dva hráči a všichni ty zkušenější hráči postupně dostávali do tempa a tím, jak bude pokračovat turnaj, tak aby stoupala i ta jejich forma, a to bez samozřejmě pravidelného tempa nebo pravidelné účasti zápasu kort u hráčů, kteří jsou starší, je velmi těžké.
0: Jiří Plíšek s námi ve vysílání na Radiožurnálu Sport. Hned budeme pokračovat, jenom si uděláme malou technickou pauzu. Pane Plíšku, vydržte nám ve spojení i milí posluchači, prosím.
3: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra Radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport tedy pokračuje náš rozhovor s ředitelem Akademie Hajduku Split Jiřím Plíškem. Bavíme se teď o chorvatské fotbalové reprezentaci, která bude hrát o postup do osmifinále mistrovství světa zítra v noci od 1 ráno proti Portugalsku v čele, pochopitelně s Cristianem Ronaldem. To už je taky, řekněme, matador na té fotbalové scéně jako Luka Modrič nebo Ivan Perišič, o kterých Jiří Plíšek před chvílí mluvil. Když si řekneme na rovinu to, že je to asi jejich poslední mistrovství světa, tak Chorvati už ukazují i na tomto šampionátu, že mají ve svém kádru znovu další mladé, talentované hráče. Tak kdo si myslíte, že by měl být nástupcem a takovým tím dalším lídrem chorvatské reprezentace právě po Modričovi a spol?
2: Tak samozřejmě tam těch hráčů je víc a říkáte správně, že Chorvatsku se vedle toho, že se loučí pomalinku s Lukou Modričem, asi to bude i poslední šampionát pro Ivana Perišiče a vlastně definitivně se loučí s tou skvělou zlatou generací chorvatského fotbalu, tak se jim zároveň daří za pochodu zapracovávat novou nastupující generaci. A tady je velké očekávání, jestli se podaří té nový nastupující generaci navázat na ty velké úspěchy. A pokud bychom měli tady někoho vyzdvihnout, tak v obranných řadách máme Jošku Guardiola, který patří dneska mezi opory Manchester City a od kterého se bude očekávat, že by měl být jedním z těch nových lídrů v obranných řadách. Máme tady velký talent, který vzešel z Hajduku Split, a to je mladý Vuškovič, který byl součástí vlastně rekordního transferu z Hajduku Split do Tottenhamu a kterému je teď teprve 19 roků, ale uprostřed vlastně té záložní řady máme pořád ještě dostatečně zkušenýho Kovačiče, který s velkou pravděpodobností bude tou hlavní tváří ve středu pole. Máme tady mladého Sučiče, takže to jsou rozhodně hráči, kteří budou připraveni přebírat tu štafetu a od nich se bude očekávat ta zodpovědnost, a samozřejmě jsou tam ještě další hráči, ale myslím si obecně, že Chorvatsko má připravené další hráče, kteří budou přebírat tu roli. To, co si myslím, že je důležité říct, že tady nemůžeme asi očekávat nástup nového Luky Modriče. Taková persona, taková osobnost tady v pozici jednoho hráče pravděpodobně nebude, ale očekávám, že se to, ta zodpovědnost a ta kvalita právě rozloží na více hráčů a že to bude ještě víc týmový výkon, i když Chorvatsko samo o sobě je postaveno na velmi dobré organizaci, na týmovosti a na věcech, které jsou důležitý pro tým, a je to postavený na více hráčích.
0: To říká Jiří Plíšek, aktuálně ředitel akademie chorvatského Hajduku Split. Před dnešním utkáním prvního kola vyřazovací fáze mistrovství světa Chorvatsko-Portugalsko. V českém fotbalovém prostředí taky je hodně známé jméno Petar Musa, který působil dříve taky v české nejvyšší soutěži. On dal gól Anglii v tom úvodním utkání ve skupině, hrál od začátku i proti Panamě, ale s Ghanou Petar Musa nenastoupil. Pane Plíšku, tušíte, jaká je jeho pozice aktuálně před playoff?
2: Myslím si, že Petar za prvý je potřeba vyzdvihnout jeho kvalitu v zakončení. To, že umí dávat góly, prokazuje vlastně celou svoji kariéru, prokazoval to i tady v Česku, prokazuje to i na všech vlastně svých dalších zahraničních štacích, a stejně a díky tomu vlastně i jakou má formu i v MLS se dostal do toho výběru a reprezentace na mistrovství světa, kde je jeden jako z důležitých hráčů. Není to ještě dneska ten, řekněme, nejdůležitější hráč v pozici toho, aby měl svoji pevnou pozici jako hráč základní sestavy, ale rozhodně je to hráč, na kterého se spoléhá, počítá se s ním, že to může být takový žolík, může to být hráč, který může být velmi

0: závěrečných fázích utkání a pořád ještě dostatečně mladý i na to, aby se mu podařilo i v té další dekádě získat ještě výraznější pozici v tom týmu.
1: Na závěr našeho povídání s Jiřím Plíškem se ještě vrátíme ke včerejšímu utkání fotbalového mistrovství světa mezi Anglií a Konžany. Ti dlouho vedli, ale v závěru dal dva góly útočník Harry Kane a Angličané jdou dál do osmifinále po vítězství 2-1. Co říkáte na tu one man show kanonýra Bayernu Mnichov a myslíte si, že kdyby Angličané Kanea neměli, tak dnes na ostrovech se hodně pláče?
0: Těžko to takhle hodnotit. S velkou pravděpodobností by se tam objevil nějaký jiný důležitý prvek v nastavení a v pojetí hry samotné Anglie. Každopádně Anglie splnila roli favorita, i když je potřeba říct, že především v prvním poločase Kongo hrálo velmi sympaticky a bylo více než vyrovnaným soupeřem. A pro ten vývoj utkání bylo velmi asi důležitý to, že právě v druhém poločase se Kongo až moc zatáhlo do hlubokého bloku, přestalo hrát aktivně směrem nahoru, už nebylo tak nebezpečné a Angličani postupně začali zvyšovat ten svůj tlak a samozřejmě Keane prokázal svoji genialitu v tom, jak si dokáže najít správný timing, prostor a nejenom pro to zakončení, ale i způsob zakončení z jeho strany je naprosto precizní, fantastický. Bavili jsme se i před zápasem o jeho statistikách, které jsou na 70% úspěšnosti zakončení, což je neskutečný číslo a on tu svoji kvalitu prokázal, zároveň prokázal to, že je jednoznačným a nejenom fotbalovým, ale i lidským pozitivním lídrem pro celý tým Anglie a je to velmi důležitá postava pro úspěch toho týmu. Ta jeho výjimečnost je i v tom, že to není klasický zakončovatel, je to hráč, který si dokáže v podstatě ty situace předpřipravit, zapojuje se do předfinální fáze. Tím je i těžko bránitelný, protože se spouští vlastně do prostoru, kde obránci nemůžou úplně až tak jakoby vystupovat. Takže i ten jeho pohyb je leckdy těžko zachytitelný a jeho kvalita je skutečně veliká. Co se týče ještě Anglie, tak myslím si, že přestože to Anglie zvládla to utkání a je velkým favoritem mistrovství světa, tak mi pořád ještě přijde, že není úplně vyladěná, že to není úplně ještě stoprocentní. I ve včerejším zápase tam byly určitý fáze, kdy bylo vidět, že ta intenzita nebo způsob hry napadání soupeře není na takový úrovni, aby jsme si mohli říct, že to je mužstvo, které může skutečně reálně pomýšlet na zisk mistra světa.
1: A navíc teď Angličany čeká v osmifinále šampionátu těžká zkouška, zápas s domácím Mexikem na Azteckém stadionu. Mexičani mají za sebou 4 zápasy, 4 výhry a žádný inkasovaný gól právě Mexico City. Na radiožurnálu Sport jsme mluvili o fotbalovém mistrovství světa s ředitelem akademie chorvatského Hajduku Split Jiřím Plíškem, primárně tedy o chorvatské reprezentaci. Děkujeme moc za váš čas a pěkný den.
0: Děkuji také, přeji všem hezký den, nashledanou.

0: Od fotbalového mistrovství světa si na radiožurnálu Sport odskočíme, byť zůstaneme na trávě, protože dalších českých 5 tenistů bude bojovat o postup do třetího kola travnatého Grand Slamu Wimbledonu a zřejmě nejtěžší to bude mít na kurtu Karolína Plíšková. Na centrálním dvorci v All England Clubu se od 14:30 odpoledne utká s obhájkyní loňského titulu Polkou Igou Świątekovou, se kterou ještě nikdy nevyhrála.
1: Jako úplně nadšená z toho taky nejsem, ale na trávě jsme ještě nehráli, takže to zkusím vzít tak nějak trošku víc pozitivněji. Samozřejmě jsem ještě neporazila, o tom vím. Prostě nějak třeba dobře začnu, že tam nějaká šance bude. Vím, že ona tak nějak má teďka takový občas jako divný zápasy. Určitě tam nějaká jako šancička bude, v to budu doufat.
2: Doufá Karolína Plíšková, že aspoň nějaké šance v utkání dostane a že jí polská favoritka neuzavře wimbledonskou část kariéry. Vždyť po minulém vítězném utkání s Terezou Valentovou prozradila, jak se teď snaží dívat na svůj pobyt tady v Londýně.
1: Jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě to jde dost těžko.
2: Na druhou stranu podobné myšlenky by zřejmě mohly zahnat až nečekaně dobré výsledky v sezóně, kterou přitom Karolína Plíšková zahajovala s velkou nejistotou. V té době se totiž vracela po těžkém zranění a na Grand Slamovém turnaji se objevila po roce a půl, takže měla v lednu v Austrálii jen minimální očekávání do zbytku roku a netušila, kolik toho její tělo ještě na profesionálním okruhu zvládne.
1: Jo, začátek byl hodně takový nejistý a vlastně každý ten zápas jako jsem prostě strašně blbě snášela a proto i tak nějak jako tam byly takový odstupy od těch jako i turnajů a tak, takže potom teďka nějak mám pocit, že ta Antuka paradoxně pro mě byla celkem dobrá jako i pro tu nohu, takže tam si to nějak trošku jako sedlo.
2: Naráží Karolína Plíšková na některé nečekané výsledky z Antukové části sezóny, které se přitom bála úplně nejvíc. V Madridu byla ve čtvrtfinále, v Římě v osmifinále.
1: A je to lepší, jako není to bůh ví jaký a asi už to nikdy nebude takový, jako to bylo, že jsem vlastně jako 10 let mi vlastně nebylo skoro nic. Tak to takhle není, ale s pár tejpama a tak se jako udržíme to tělo v pohodě a dá se to, no, je to teďka hodně se to zlepšilo.
2: Teď už ale hraje pár týdnů na trav na tém povrchu a tady v Londýně ještě minimálně k jednomu zápasu nastoupí. Dnes odpoledne proti obhájkyni titulu Polce Świątekové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Ano, jak jsme říkali, o postup do třetího kola bude dnes bojovat nejen Karolína Plíšková, ale třeba taky Jakub Menšík, který se utká s Bulharem Dimitrovem, pak také Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka. Více o Wimbledonu uslyšíte nejpozději před 10:00 od našeho reportéra přímo v All England Clubu Jaroslava Plašila, který se s námi spojí a pak už tradičně v přímých komentovaných vstupech během odpoledních zápasů českých tenistů. Tak poslouchejte Radiožurnál Sport, přejeme krásné čtvrteční ráno.
3: Radiožurnál 8:30. A zprávy pro nás má Jana Utendorská.
4: Na úřadu vlády začala jednat Bezpečnostní rada státu. Pokračovat by měla v diskusi o nové armádní koncepci. Účastní se i prezident Petr Pavel. Ten se tak setká s Andrejem Babišem z hnutí ANO poprvé od chvíle, co premiér odmítl setkání kvůli summitu NATO. Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun. To je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností. Soudní dvůr Evropské unie bude rozhodovat o pokutě v přepočtu téměř 88 miliard korun pro americkou společnost Google za porušení unijních antimonopolních pravidel. Evropská komise ji vyměřila za to, že firma se svým operačním systémem Android zneužívá dominantního postavení na trhu mobilních přístrojů, aby posílila pozici svého internetového vyhledávání. Google to popírá a proti rozhodnutí komise se odvolal. A oblastní charita v Hradci Králové získala po ukončení hudebního festivalu Rock for People desítky stanů, spacáků a karimatek. Organizátoři areálu rozmístili kontejnery, do kterých mohli návštěvníci dobrovolně odevzdat funkční vybavení. Charita ho využije v azylovém domě Matky Terezy i při pomoci lidem bez domova přímo v terénu. Sport. Fotbalisté Anglie otočili zápas proti Demokratické republice Kongo a po výhře 2-1 postoupili do osmifinále mistrovství světa. Po obratu zvítězila i Belgie nad Senegalem 3-2 po prodloužení. Spojené státy porazily Bosnu a Hercegovinu 2-0. Anglie si v osmifinále zahraje s Mexikem. Fotbalisty Belgie a Spojených států čeká vzájemný zápas.
5: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D35 za Chrudimí, zdržení na D7 od Středokluk. Na D35 na trase z Vysokého Mýta do Hradce trvají potíže za sjezdem na Chrudim. Na 152. kilometru pokračují s odklízením následků po vážnější nehodě osobního auta. Průjezdný nadále pouze pravý pruh. Místo je zřetelně označené světelnou šipkou, výrazněji se ale nezdržíte. D7 na příjezdu do Prahy od Slaného zůstává hodně plná od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. K omezení u letiště se jede hodně přes 20 minut. Lehce se plní i směr z Prahy, zpomalíte za odbočkou na Horoměřice. Ústecká D8 před Prahou a kratší fronta na pár minut od Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru. Rozjíždí se ještě před Zdiby. Poté se pokračuje v celku plynule a brzdí se opět až v Cínovecké u sjezdu na Březiněves. Odtud se nesouvisle popojíždí až do omezení ve Kbelské. Novopatská od Černého mostu ke Kbelské, ta zůstává ucpaná v celé délce. Kolona z konce D10 a tam i naše motohlídka Jakub Vodička, tomu předáváme slovo.
7: U nájezdu od Černého mostu řeší policie nehodu dvou osobních aut v levém jízdním pruhu, zhruba o 200 metrů dál pak stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdný kamion.
6: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Vlna extrémních veder a následných prudkých bouřek je pro tentokrát u svého konce. Po přechodu studené fronty čekáme na našem území několik dní s příjemnými letními teplotami. Na nebi se občas objeví mraky a také místy sprchne. Dnešní den bude převážně polojasný. Pouze na východě bude zpočátku zataženo a mohou tam doznívat srážky. Ty se objeví i během dne převážně na horách. K večeru pak bude přibývat oblačnosti od severozápadu. Teploty dnes do 26, na jihu Moravy do 29 stupňů. Zítra teploty ještě o trochu poklesnou, nebe bude převážně polojasné nebo oblačné a podobné počasí nás čeká i v sobotu. V neděli bude mraků více, místy zaprší a také se mohou objevit opět i bouřky. Na začátku příštího týdne se pak ještě trochu ochladí a také bude více srážek. To byly zprávy.
5: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport. Lilia.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 8 hodin 37 minut. I dnes vám nabídneme desítku Pavla Horváta, byť předtočenou, ale bude se stahovat k výročí 30 let od finále mistrovství Evropy. V Anglii tehdy u stříbra byl taky Karel Rada, teď to bylo 30 let, 30. června, tak právě po 10. budete moci slyšet Karla Radu. Možná si všímáte, že zdůrazňuji to křestní jméno. Proč, Pavle?
1: Protože teď jsme ve spojení s dalším Radou, a to Petrem Radou, fotbalovým trenérem. Tak vám děkujeme za váš čas a přejeme krásné ráno.
2: Krásný ráno.
1: Pojďme se pobavit o posledních zápasech fotbalového mistrovství světa, protože už známe další postupující do osmifinále, Anglie, Belgie, Spojené státy americké. Pro nás tady v Česku nejpříznivější zápas ten včera večer mezi Anglií a Demokratickou republikou Kongo. Co jste říkal na výkon Angličanů, kteří otočili to skóre na 2-1 až v úplném závěru?
2: Tak samozřejmě Kongo v prvním poločase hrálo dobře, dokud měli síly, Angličani to dobývali, ale i přesto, že bylo Kongo možná živější, měli 400% šance Angličani, takže tam byla otázka času a v druhém poločase se to projevilo a to, že mají, dá se říct, nejlepšího útočníka na světě, který to prokazuje teďka poslední sezonu jak Bayernu, tak v Champions League, tak i na mistrovství. To je záruka toho, že určitě za 90 minut se vždycky tenhle ten chlapec jednou trefí.
0: Pane Rado, i vlastně z pozice bývalého úspěšného fotbalisty, můžete popsat, jak obtížný byl ten druhý gol Kaneův, jak to trefoval možná bokem k bráně a téměř do šibenice?
2: No, samozřejmě bylo to těžký, musel se otáčet s míčem do strany, ale tyhle ty hráči, který prostě mají v sobě ten instinkt, si s tím dovedou poradit. On jestli odehrál za sezonu 65 zápasů nebo 55 a dal 65 gólů, pro něj to není problém a je vidět, že prostě má to v sobě, umí s tím míčem, ví, kam to chce střelit, do jakého prostoru, a ta jeho kopací technika nebo ten přehled v tom zakončení, prostě je to jeden z nejlepších střelců momentálně na světě.
1: Obecně to je zatím mistrovství světa ve fotbale, na kterém září ty nejzářivější hvězdy, ať už to je Angličan Harry Kane nebo Francouz Kylian Mbappé, Lionel Messi, argentinský kapitán, který už je v úzovkách 3 roky uklizený v americké Major League Soccer, tak ukazuje, že to stále má v sobě 6 gólů za 3 zápasy v základní skupině. Tak třeba právě u Messiho překvapuje vás, že si stále drží tu výkonnost a tu formu po té, co už 3 roky není úplně u nás na evropských očích, řekněme?
2: Ne, mě to nepřekvapuje. Podle mě, já to pořád beru z toho pohledu, že byli 3 nejlepší fotbalisti na světě. Pelé, Maradona a Messi. Prostě takhle to stavím já a vidím ho, že prostě kolem něj hlavně nejsou skandály, jede si tu svoji fotbalovou kariéru pořád stejně a to, co v sobě má, to asi zatím žádný fotbalista nemá, má všechno, individualista. Já jsem v minulosti slyšel některý trenéry, že by ho nechtěli, že nebrání, neběhá, tomu jsem se vždycky musel zasmát, protože jestli jste trenér v nějakém klubu a máte takovýhleho hráče a víte, že vám zajistí vítězství v kterýkoliv minutě a nemusí ani bránit, tak to je lahůdka. To bych jednou chtěl zažít, ale bohužel už se mi to nesplní, ale já si myslím, že on je výjimečný ve všem. I v tomhle věku 39 let pořád je to persona a ty hráči to vědí, ty jeho spoluhráči, a proto na něj makají, protože on ve finále vždycky tu branku dá, i když teďka tu poslední, kdy nastoupil v průběhu toho druhého poločasu, ten gólman asi při těch 2 brankách, který Argentina dala, měl zatmění nebo neviděl, protože vždycky šel o vteřinku nebo o setinku dopředu, takže to nebylo těžké. Ale jak říkám, projevilo se to, že ty střelci na mistrovství, Mbappé, Messi, Haaland a Kane, je vidět, že jsou to hráči, který, to není náhoda, že mistrovství světa, oni to střílejí každý rok, v každý sezóně.
1: Fotbalový trenér Petr Rada je s námi na radiožurnálu Sport v 8 hodin 41 minut. Když jste otevřel tu debatu o těch nejlepších hráčích světa, vy jste jmenoval Maradonu, Pelého a Lionela Messiho, tak samozřejmě v tomto století se dělí ta fotbalová společnost na příznivce Messiho a Portugalce Cristiana Ronalda, málo kdo má rád, oba dva úplně na stejno. Tak v čem je pro vás Argentinec Messi lepší než Portugalec Ronaldo?
2: Tak myslím si, že tu techniku na místě má lepší, to zrychlení, ty tři metry má lepší, přehled ve hře. Ronaldo zase má výhodu, že má dobrý výskok, dal i hodně gólu hlavou. Je to taky vynikající fotbalista, to ne, že bych ho nezařazoval. Mně se tyhle ty hráči, jako byl Maradona, Messi a Pelé, i když Pelého jsem zažil už trošku pokročilejším věku, ale pořád i z vyprávění bývalých fotbalistů, masopustá těhle, prostě to byl fotbalista od pána Boha, když někdo řekne, no byla to jiná doba, ale když bych měl porovnávat, neříkám, že se mi nelíbí Ronaldo, nebo že není, ale vidíte to, když je o rok starší, myslím, nebo o rok a půl, ale už není tak klíčovej pro to Portugalsko, nebo nehraje takovou tu roli, jako ten Messi, jo, takže z tohohle pohledu je tam rok a půl rozdíl. Ale ten Messi je pro mě, já to beru, že je v klidu, jo, nepoutá na sebe takovou pozornost a strhnul akorát tu Ameriku za ty tři roky, se tam vytvořil fotbalový boom. Díky jemu v tomhle tom asi Beckham byl hodně chytrej, že ho zlanařil a nešel do té Saudské Arábie nebo do těchto zemí, kde ten fotbal je vyhnaný jenom ekonomicky, ale ta úroveň asi není taková. Takže já si z tohohle fotbalově mně se fotbalově líbí Messi, který, dá se říct, je trošičku se přiklání k tomu Maradonovi. Tím stylem hry.
0: Petr Rada, fotbalový trenér, který se narodil v roce, kdy Pelé poprvé získal titul mistra světa. Mimochodem tehdy Francouz Jas Fontaine nasázel spoustu gólů za Francii na tom šampionátu tehdy a teď Kylian Mbappé při tom nedávném utkání z Nory svým hat-trickem napodobil tohoto legendárního Francouze, protože byl jako třetí tedy autorem hat-tricku. Nebyl to Dembele, tedy omlouvám se, Mbappé dal před 4 roky hat-trick a napodobil taky Fontaine. Ale chci se zeptat, pane Rado, teď na ty evropské giganty. Mluvili jsme o Anglii, o Francii. Koho z nich třeba vidíte jako adepta na celkový triumf, pokud tam třeba ještě řadíte někoho jiného? Kdo podle vás má teď aktuálně nejlepší ten tým světa?
2: Teď nejlepší asi, už to někdo říkal, myslím, Láďa Vízek ve studiu, v televizi, když byl. V současnosti mají největší pohodu a takovej klid v tom manšaftu opravdu z nich září takovej ta radost toho fotbalu je Francie. Jo, je vidět, že celý ten tým je komplexní. Mbappé má formu, jo, ten Dembele, nebo jak se jmenuje ten chlapec. Opravdu hrajou asi teďka nejlepší. Anglie to v těch některých zápasech trošku vydře. Já furt čekám na probuzení Španělska. Já jsem je typoval Španěli, že půjdou hodně daleko, uvidíme dneska s Portugalskem, jak na tom budou, ale furt čekám takový to větší probuzení těch Španělů, který jsem si myslel, že budou trošku výraznější, ale teď si myslím, že všichni, pokud vypadlo Německo s Nizozemskem, to je pro mě překvapení, i když pro mě ne, já jsem byl, nebo typoval před mistrovstvím, že zklamou Němci, což se potvrdilo díky tomu, že jsem je neviděl, že by měli dobrou obranu. Ale tyhle ty týmy jako Francie, Anglie, Španělsko, pokud dneska postoupí, si myslím, že budou klíčový. Může tam hrát velkou roli to domácí prostředí pro Ameriku, protože i to rozlosování mi nahrává trošku pro Ameriku, protože nevím, kdyby bývali Němci nevypadli, tak se utkali s Francií takhle brzo, takže mi ten pavouk trošičku nesedí, jo. Nevím, jak to asi to je v důsledku toho, že je to v Americe, takže to rozlosování trošku nahrává Americe, která ani nemusí moc cestovat, je pořád doma. Vidíte to, Kanada pořádá, jede hrát do Los Angeles, takže to je trošičku, nevím, no. nechci zase někoho podezírat, ale je to trošičku nastavený pro tu Ameriku. Ale já si myslím z mýho pohledu, že znova i v tomhletom mistrovství světa vyhraje tým z Evropy. Já jsem to říkal vždycky před, já nevím, 10-15 lety říkali, že chlapci tady ze Senegalu nebo pobřeží, že jednou budou mistři světa, nebudou. Pořád bude ovládat Evropa, Francie, Španělsko, Německo, já nevím, kdo tam ještě je, ale tyhle ty státy velký, který jsou, tak pořád budou. Může se stát něco, že vyhraje Argentina nebo Brazílie. To jsou týmy, ty neberu do těchto zemí. To jsou asi největší favoriti, protože ty mají 5x mistrovství světa, Brazilci, Argentinci 2x nebo 3x, nevím přesně, takže tyhle ty týmy určitě budou hrát velkou roli.
0: Petr Rada, fotbalový trenér, který v nejvyšší soutěži odkoučoval rekordních 476 zápasů, byl teď s námi na Radiožurnálu Sport ve vysílání. Bavili jsme se a Petr Rada mluvil velmi poutavě o mistrovství světa. Pane Rado, moc děkujeme za váš čas a užijte si dál průběh fotbalového mundialu.
2: Děkuji za pozvání, mějte se sokolíci, ať se vám daří.

0: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
2: Ano, soutěžíme i 2. července. Pavel Tilšar má před sebou ceny.
3: Nebo... Ano, máme pro vás 2 celodenní vstupenky na pražský baseballový týden, který bude tedy příští týden v Krči na tom krásném baseballovém hřišti. Takže se tam můžete vydat díky Radiožurnálu Sport, pokud uhádnete, kdo za chvilku promluví v našem soutěžním zvuku.
2: Ano, tak já ho asi pustím, nebo máme nějak napovídat, co myslíš?
3: Pojďme na to.
4: Bylo to příjemný hrát doma, bohužel samozřejmě ten výsledek nebyl, jaký bychom chtěli, ale jsme hokejová země, máme skvělý fanoušky a tehdy vlastně se otvírala O2 Arena a byl to skvělý zážitek.
2: 221 552 222, to je číslo k nám do studia. Já přece jenom bych napověděl, je spojený v svých začátcích taky s týmem Poldi Kladno, ale působil dlouhá léta v zámoří a má taky 2 významné zářezy na té reprezentační úrovni.
3: Myslím, že tam zaznělo v té zvukové ukázce slovo hokej, takže hádáte někoho spojeného s hokejem a zaznělo tam, že se tehdy otevírala O2 Arena, takže když se vrátíte o nějakých 22 let zpátky, tak by vám to možná mohlo docvaknout nebo nějak se slepit ta myšlenka, kdo by to mohl být.
2: No, anebo budeme mluvit po 9. hodině o rakouské fotbalové reprezentaci. Je to tedy spíš teď nápověda z toho pohledu, že tenhle muž má vazbu velmi úspěšnou v rámci té reprezentace, jak k Rakousku, k Vídni, tak k Německu, třeba Kolínu nad Rýnem, 2005-2010, to jsou ty nápovědy a muž s maskou.
3: Muž s maskou, který dnes slaví životní jubileum 50 let, proto jsme ho dnes vybrali do naší soutěže. Muž s maskou na bruslích, na ledě.
2: Kdybychom byli rybáři, tak vám ještě napovíme třeba tady z něčeho z popisu toho daného živočicha, který by mohl připomínat příjmení tohoto borce. Ale tím, že nikdo nevolá, tak ještě připomenu číslo 221 552 222. Zavolejte. Máme tady 2 vstupenky na pražský baseballový týden a čekáme na prvního soutěžícího. Tak, ten už se dovolal, já jsem tady chtěl pustit promo, ale to se mi nepustilo, což je vlastně lepší, protože už nám někdo zavolal a teď se to rozbučilo, tak milí posluchači, vy nás posloucháte zpožděně. Mám takový pocit správný, dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, tady Petr.
2: Petře, jsme moc rádi, že jste zavolal, už jsme se nemohli dočkat, tak kdo je dneska námětem naší soutěže, prosím vás?
5: Já zkusím, že to bude brankář Tomáš Vokoun.
2: Bravo!
3: Výborně!
2: Výborně, 50 let dneska slaví Tomáš Vokoun, proto jsme ho chtěli vyzdvihnout, připomenout. Vy si ho asi pamatujete, cítím to z vašeho hlasu, že?
5: Jasně, 2010. Tomáš to všechno vrátil, Robert Záruba a legendární hlášky.
2: Ano, bylo to krásné i vlastně ve Vídni 2005, kdy přispěl k tomu předchozímu zlatu české hokejové repre. Moc vám gratulujeme.
3: A ještě jenom otázka, jaká ta napověda vám pomohla? Ta rybářská?
5: Ne. Už ten brankář spojený se Spartou a ty roky 2005 a 10. No.
3: Dobře.
2: Výborně. Petře, moc vám gratulujeme. Přejeme ještě zpětně všechno nejlepší k pondělnímu svátku. A
5: děkuji.
2: Posíláme 2 lístky na pražský baseballový týden a k šiltovku.
3: Bude teplo určitě zase.
2: Ať na to
3: takže
2: vidíte.
3: A nespálíte se.
2: Mějte se hezky.

0: Bad Medicine, Bon Jovi na Radiožurnálu Sport, bude 9 hodin, máme pro vás aktuální zprávy a po nich zase třeba povídání o fotbalovém mistrovství světa. Dobrý den.
1: Radiožurnál 9 hodin. Jana Utendorská zprávy.
2: Bezpečnostní rada státu jedná o nové koncepci armády, účastní se i prezident Petr Pavel. Evropský patentový úřad udělí ceny pro vynálezce roku, v soutěži i nanotechnologie z Česka. Fotbalisté Anglie, Belgie a Spojených států zvítězili v prvním kole play-off mistrovství světa. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Kladno. A bude slunečno, teploty do 26, na jihu Moravy až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Bezpečnostní rada státu pokračuje v projednávání nové koncepce výstavby armády do roku 2040. Stejně jako před 2 týdny, i dnes do Strakovy akademie dorazil i prezident Petr Pavel. Debata by se tak mohla týkat i nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Jednání sleduje Daniela Brichtová.
4: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO totiž spolu od rozhodnutí ústavního soudu, aby vláda hlavu státu doakreditovala na alianční summit, nejednali. Prezident k tomu vyzýval kvůli koordinaci ještě před samotnou cestou do Turecka. Předseda kabinetu naopak vyzval Petra Pavla, aby svou účast přehodnotil a nakonec neletěl s tím, že vláda počítá, že povede delegaci na summit na to příští rok. Jednání se dnes účastní i nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Evropský patentový úřad dnes udělí ceny pro vynálezce roku. Poprvé je v soutěži taky zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf konstruktér liberecké firmy Elmarko Jan Čmelík a jeho tým.
5: Jsme byli nominováni z technologií Nanospider, která vyrábí nanovlákna.
6: Vysvětlil Jan Čmelík, podle kterého účast v soutěži pomůže zvýšit povědomí o technologii, ale taky o Česku. Evropský patentový úřad uděluje cenu od roku 2006 za inovace, které podle něj přispívají k technologickému pokroku a řešení problémů společnosti. Finalistů je 12, o vítězi rozhodne porota. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Městský soud v Praze vyhověl žalobě diplomatky Jany Chaloupkové, kterou podala na nejvyššího státního tajemníka. Někdejší zástupkyně velvyslance v Maroku má nárok na odpovídající pracovní pozici a plat na ministerstvu zahraničních věcí. To jí ministerstvo nenabídlo, přestože Chaloupková už v roce 2024 u soudu prokázala, že její dřívější postavení mimo službu bylo protiprávní. Soud teď poukázal na zákon o ochraně whistleblowerů, říká advokát Chaloupkové Kristián Léko.
7: Městský soud v Praze nám vyhověl v celém rozsahu, to znamená, že potvrdil, že klientka má být zařazena do služby na místě, které odpovídá jejímu postavení předtím, než proti ní byla zahájena odvetná opatření, a zároveň soud jednoznačně potvrdil, že klientce svědčí ochrana oznamovatelky protiprávního jednání.
2: Chaloupková v roce 2019 upozornila na podezření, že se na velvyslanectví v Maroku kupčí s českými vízy. Úřad státního tajemníka zatím rozsudek nekomentoval. Kvůli problémům s jednotným hlášením může letos zhruba 1000 firem podat daňové přiznání později. O prodloužení lhůty ale museli požádat do konce června. Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září.
1: Sport. Fotbalisté Anglie, Belgie a Spojených států postoupili na mistrovství světa do osmifinále. Angličané porazili Demokratickou republiku Kongo 2-1. Belgie zdolala Senegal 3-2 po prodloužení. Američané zvítězili nad Bosnou a Hercegovinou 2-0. Domácí ale dohrávali v 10. Útočník Folarin Balogun přišlápl soupeři kotník, dostal červenou kartu a v dalším zápase nesmí nastoupit. Obránce Anthony Robinson zákrok za tvrdý faul nepovažuje.
8: Je zřejmé, že v tom nebyl záměr, dva hráči se o sebe opřeli, on se jen snažil udělat krok a omylem na něj šlápl. Neřekl bych, že je to vážný faul. Viděl jsem horší zákroky, které nepotrestali. Je to zklamání i pro něj osobně, ale nic s tím neuděláme. Musíme se obejít bez něj.
1: Spojené státy se v osmifinále utkají na azteckém stadionu s Mexikem. Belgie a Anglie si zahrají proti sobě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 zdržení od Velké Býteše na D7 z úrovně Kladna. Na D1 z Prahy do Brna dnes velmi dlouhá kolona kamionů zastavují už před Velkou Býteší na 160. kilometru a v hodně roztrhané frontě se nesouvisle posouvají až do omezení u D2. Dálnice D7 na příjezdu do metropole od Slaného zůstává ucpaná od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru. Bezmála půl hodiny zabere trasa k omezení u letiště a zaplnil se i směr z Prahy. Fronta z odbočky do Evropské je zhruba na 10 minut. Situaci ve Kbelské stále sleduje naše motohlídka. Jakub Vodička nese v celku dobré zprávy.
10: Celé omezení ve Kbelské ulici je aktuálně v obou směrech velmi dobře průjezdné. Kratší kolony očekávejte jen před omezením, a to v Cínovecké před sjezdem do Kbelské a také v Novopatské před sjezdem na Satelice.
9: A ještě sever Moravy, silnice 11, trasa z Ostravy do Opavy a potíže za sjezdem na Mokré Lasce. V křižovatce na Nové Sedlice nefungují semafory, čekejte tak zdržení hlavně od Štítiny a také od Ostravy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou polojasno, jen v jeho východní polovině území zpočátku oblačno až zataženo. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude až 29. Tolik zprávy.
11: Hezké ráno, milí posluchači, je čtvrtek 2. července a ladíte Radiožurnál Sport.
0: Dobrý den.
11: Tak, máme za sebou další 3 zápasy fotbalového mundialu. Omlouvám se těm, kterým už to vadí a už to skoro nepoužívám, ale občas ujedu takzvané mistrovství světa ve fotbale, každopádně. A ten svátek fotbalu zažil nejpozdnější vítězný gól v historii. Dal ho v čase 124-44 Jurij Tielemans. To bylo v čase, kdy Pavel Tyšar už spinkal.
0: Ano.
11: Já už jsem myslel, že taky budu spát, ale nějakým způsobem mě to nedalo a koukal jsem a poslouchal jsem, jak to bude. Tam totiž došlo k situaci, že kopala Belgie penaltu, ale Senegal začal trošku tak nějak jako protestovat a vyvstaly vzpomínky na to finále Afkonu nedávné.
0: Ano, kvůli tomu, že Senegalci odešli vlastně na konci základní hrací doby finále proti Maroku ze hřiště, tak nakonec přišli. No ten titul africký, byť v prodloužení nebo po prodloužení, nakonec Maročany porazili. Oni zase se zdálo, že by mohli odejít, jo?
11: No a spíš tam byly takové trošku unfair jako projevy. A vlastně jeden hráč tam někoho z Belgičanů drnknul prsty do zátylku a ten hráč se trošku jenom tak jako ohradil, co dělá, a ten jeho soupeř, ten Senegalec, se skácel k zemi a bylo kolem toho takové to čoromoro. Nakonec se tedy kopala ta penalta asi 6 minut po faulu.
0: Mimochodem, tu penaltu už jsem viděl a Jurij Tielemans, ten opravdu má tu kopací techniku velmi vytříbenou. V takový to pozdní čas, ještě před možným penaltovým rozstřelem, si postavit balón a poslat ho vlastně jako technickou střelou do horního rohu branky, to chce velké sebevědomí a Tielemans ho teda ukázal se vší parádou.
11: Včera to bylo z pohledu Evropa, na který chce jít alespoň přijatelně spát, docela dobré, protože byly ty 2 zápasy, které skončily tak nějak do jedné ráno, ale dneska to bude trošku horší, protože ten jeden spektákl Španělsko-Rakousko je od 21 hodin a pak další duely, včetně Chorvatsko a Portugalsko, až pozdě vlastně nad ránem. Nicméně my tomu dnešnímu večernímu šlágru budeme věnovat velkou pozornost už za chviličku.
0: Ano, spojíme se s fotbalovým trenérem, který má velké vazby na německé, respektive rakouské fotbalové prostředí, tedy Petrem Rumanem.
3: Radiožurnál Sport.
12: Jan Pěruška a Pavel Tylšar.

0: 9 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a jak jste slyšeli už od nás několikrát, fotbalové mistrovství světa dnes pokračuje dalšími zápasy prvního kola vyřazovací fáze.
1: Do hry jdou úřadující evropští šampioni Španělé, kteří narazí na Rakušany. Reprezentace našich jižních sousedů se dostala na mistrovství světa po 28 letech a už ve skupině se představila v zajímavém světle.
0: A více probereme teď s Petrem Rumanem, fotbalovým trenérem, který má velké vazby na německé potažmo rakouské fotbalové prostředí. Petře, vítáme vás ve vysílání, dobrý den.
2: Krásné dobré ráno vám i všem sluchačům Českého rozhlasu.
1: Už 4 roky Rakušany vede německý stratég Ralf Rangnick. Nakolik se projevuje podle vás jeho rukopis na hře a výkonech Rakouska?
2: Tak určitě velmi, velmi se projevuje, protože on má jasnou filozofii stojící na intenzitě, odvaze, aktivitě. Je to nejenom vlastně, jak se dá říct, úspěšný trenér, ale je to především člověk, který velmi zásadním způsobem ovlivnil svého času vlastně vývoj toho moderního fotbalu. A je to prostě velký fotbalový inovátor, který přinesl hodně nových prvků do nejenom do německého fotbalu a teď to vlastně i prodává s rakouským nároďákem.
0: Když to trošku konkrétně rozebereme a přiblížíme osobnost muže, který v pondělí oslavil 68, tak už je to vlastně 20 let, co začal budovat úspěšný Hoffenheim, dnes etablovaný tým Bundesligy, pak z pozice sportovního ředitele dlouhá léta pracoval na projektu Lipsko, které je taky velmi úspěšné. A čím konkrétně, jakým tím způsobem třeba ovlivnil světový fotbal?
2: Tak určitě tou svou jasnou filozofií, ale nejenom tou jasnou filozofií, ale vlastně i tou systematičností, jo? Protože on působil jako hlavní trenér, jak už si zmínil, díky i finančním možnostem Dietmara Hoppa vytáhnul Hoffenheim až do Bundesligy, až do evropských pohárů, ale tam šlo nejenom o tu jeho herní filozofii, ale i o celkový systém zavedený vlastně od prvního mužstva až do celé akademie. A s tím, že vlastně každý ten detail má nějaké své opodstatnění, ať je to postavení hráčů, nebo nějaká vzdálenost mezi něma, nebo načasování pressingu, spuštění pressingu, způsob rozhodování pod tlakem. Jo. Velmi výraznou vlastně jeho částí té filozofie je vlastně ten repressing, německý gegenpressing. Jo. Takže to jsou všechno vlastně principy, které se v té jeho filozofii a v tom jeho systému neustále opakují a to až do té doby, dokud ten tým vlastně převezme jako za své a přináší to na hřiště, což rakouský národní mužstvo ukazuje.
1: Petr Ruman, fotbalový trenér, je teď s námi na Radiožurnálu Sport. Bavíme se zejména o rakouské fotbalové reprezentaci a taky o sobě Ralfa Rangnicka, který po těch svých úspěšných štacích v německých celcích, tedy Hoffenheimu a Lipsku, se dostal taky do Anglie, do Premier League, konkrétně do Manchester United, kde byl nejdřív dočasný manažer nebo nějaký, řekněme,
0: poradce
1: trenéra a pak se stal i tedy dočasným manažerem. Tak právě s United zažil jednu z nejhorších sezon klubu v Premier League a vrátil se mu tam navíc slavný Portugalec Cristiano Ronaldo. Prostě nějak to neklaplo na Old Trafford pro Ralfa Rangnicka. Myslíte, že teď to angažmá pro něj u rakouského národního týmu určitou satisfakcí nebo možností napravit si tu svoji zaběhlou reputaci?
2: Tak určitým způsobem ano, ale on Ralf Rangnick je člověk opravdu, který je zásadový a který na těch svých principech trvá, je mu jedno, jak se hráči jmenují a si myslím, že to byl trošku i problém prostě v United. V Rakousku mu dali teďka tady tuhle tu volnou ruku, dali mu prostě ten prostor k tomu, aby tu svoji filozofii a ten svůj systém vlastně přenesl na rakouský národní tým a co já mám tak zprávy a informace z Rakouska fotbalu, tak vlastně se to přenáší i do způsobu hry mládež, a způsobu hlavně přemýšlení i těch trenérů v mládežnických reprezentacích, takže pokud on tady ten prostor dostane a ty finanční prostředky prostě rakouský fotbalový svaz má, aby tu jeho systematičnost mohli převést do reality, tak to hodně často končí vlastně úspěchem.
0: Kolik takových Ralfů Rangnicků může být třeba teď v Evropě dostupných, protože asi tušíte, Petře, kam směřuji, česká fotbalová repre bez trenéra a mluví se právě o té systematičnosti nejen u Ačka, ale u vztažení ke těm dalším fotbalovým patrům v Česku.
2: Tak určitě jsou, určitě jich je podle mého dost, ale co se mě týče vlastně za mě, to jeden člověk sám o sobě prostě jako nevylečí. To není o tom, že prostě někdo přijde a jako Ježíš Kristus vlastně všechno mávnutím proutku změní, protože to je o komplexním způsobu přemýšlení nejenom vlastně trenérských kolegů v Čechách, ale i vedení svazu, vedení klubu, o zavedení možná určitých pravidel, tak aby ti mladí, talentovaní čeští hráči opravdu se dostávali i do prvoligových mužstev, aby dostávali i ten prostor. A si myslím, že to je hodně komplexní otázka, s tím, že prostě jenom jeden člověk jako takovej může být určitým spouštěčem, ale sám o sobě prostě nezvládne nic. To se musí změnit prostě více věcí a je to velmi komplexní téma.
0: Petr Ruman, fotbalový trenér, který je s námi ve vysílání, mluví velmi zajímavě. Byl tady i v Desíce, tak si můžete poslechnout. Není to zas tak dávno, máme to třeba na YouTube, kde byl hostem Pavla Horváta. Dovolím si tady ještě jednu možná trošku odbornější otázku, byť to je spíš už možná do určité fotbalové filozofie. Ty dva styly, které se třeba prolínaly v osobnostech Pepa Guardioli a Jurgena Kloppa v Premier League v nedávné době, tedy ten styl Guardioli držení míče, říkalo se tomu někdy i tiki-taka, a naopak ten gegenpressing Kloppa, který je taky možná následovníkem toho stylu Ralfa Rangnicka. Který z nich podle vás je udržitelnější v tom fotbale, že má asi delší perspektivu na to být úspěšný?
2: No já si myslím, že vlastně na základě, já nevím, tady ty trendy se začaly rozvíjet kolem toho roku 2004-2006, kdy vlastně, když si vzpomínám, tak my jsme s Kloppem už tady ten gegenpressing hrávali v Mainzu, když jsem tam 99. přešel. Ralf Rangnick to dovedl do dokonalosti, do systematičnosti vlastně ono postupem času teďka mě to připadá, jak kdyby vlastně i ty trenéři, ty mužstva pochopili vlastně, že všech těch pět fází té hry, ať už to je ta hra s míčem proti míči, ať už je to přepínání vlastně po zisku míče nebo po ztrátě míče a samozřejmě standardní situace jsou extrémně důležité a že vlastně ty špičkové mužstva musí vlastně tady těch pět fází zvládat všechny. Jo? Takže ono jsou fáze hry, kdy vlastně je potřeba se zatáhnout z hlubokého bloku i přesto být aktivní a snažit se získat míč, ale zase na druhou stranu i na soupeřově polovině vlastně držet ten míč a mít takový to nářadí vlastně v nějakým tom pracovním kufříku, aby to mužstvo dokázalo prostě soupeře v hlubokém bloku přehrát. Jo. Stejně i vlastně mít jasné principy pro přepínání po ztrátě míče a stejně tak i po zisku míče. Jo. Takže ono se to hodně prolíná a v tom moderním fotbale mně to přijde prostě, že už i díky té individuální kvalitě těch hráčů od určité úrovně, tak prostě se nemůže člověk spolehnout jenom na gegenpressing nebo jenom na držení míče.
1: To, co zmínil Petr Ruman, se teď ještě pokusíme aplikovat na mistrovství světa obecně. Když jste mluvil o jakémsi pracovním kufříku, tak kdo ho má podle vás na světovém šampionátu nejlepší taktiku a tak dále, aby si došel pro ten kýžený titul?
2: No já jsem, když se dívám na ty zápasy mistrovství světa, když vlastně to srovnávám i třeba ze zápasy s Champions League, tak mně přijde prostě, že na tom mistrovství světa je to více a hodně markantnější je opravdu ta individuální kvalita hráčů, která ty zápasy rozhoduje, ať už nějakou individuální akcí nebo prostě nějakou součinností se spoluhráčem, ale že vlastně takticky se na tom mistrovství světa si myslím nedozvíme nic moc, jo. Až na to opravdu, že ta individuální kvalita toho hráče je nakonec potom v těch situacích, a to je jedno, jestli je to obraná činnost nebo útočná, tak je rozhodující. A v tomhle směru jsou v mých očích, i když sám o sobě moc prostě nemusím, tak jsou nejlepší Francouzi, kteří mají opravdu vynikající individuality v kádru a vlastně takové to jejich sebevědomí číší právě z toho, že dokáže řešit situace jeden na jedno, ať už v útočné polovině soupeře, anebo vlastně při vlastním bránění.
0: Petr Ruman, fotbalový trenér, který s námi teď mluvil na Radiožurnálu Sport, nejen o rakouské fotbalové reprezentaci, vás možná i pozval na dnešní večerní zápas Španělů právě z Rakušany. Jsme zvědaví na to, jak to dopadne, jak se vyvine celé mistrovství světa. A moc děkujeme taky Petru Rumanovi, že si udělal čas na Radiožurnál Sport a přejeme hezký den.
2: Děkuju, přeju vám taky všem hezký den do Čech. Mějte se.

0: Dohrává kapela, která má v názvu Republic. Tak snad odpustí teď španělští fanoušci nebo fanoušci fotbalu ve Španělsku, což je království, protože my teď budeme pokračovat právě s tím, že Španělé vstoupí do play-off mistrovství světa.
1: V prvním kole je čeká Rakousko a nás teď čeká zase další díl pravidelné encyklopedie v Nisi. Postupně představujeme všech 48 celků na světovém šampionátu a teď přichází čas právě na Španělsko.
0: Přezdívka La Rocha, myslím, je všem posluchačům radiožurnálu Sport dobře známa. No a Španělé patří už nějakou dobu, nevím jak dlouho teda upřímně to počítat, ale do úplné a absolutní mezinárodní špičky.
1: To rozhodně ano, ale dlouho to neplatilo. Španělé si prožili skoro 50 let bez trofeje. V roce 1964 ovládli historicky druhý ročník mistrovství Evropy. To byl první velký moment španělského fotbalu, ale pak následovalo dlouhé čekání na úspěch.
0: Což je vlastně v trošku v kontrastu třeba s Realem Madrid, který ovládl 5 úvodních ročníků té tehdejší ligy mistrů, jak se jmenovala Pohár mistrů evropských zemí na sklonku 50. let, na začátku 60. Takže Španělsko pak na té mezinárodní úrovni na úspěch čekalo až do roku 2008.
1: A znovu to byl evropský šampionát, na kterém Španělé uspěli. Kouč španělská Luis Aragonés tehdy nepovolal kanoníra Realu Madrid navzdory jeho povedené sezóně. Zkuste si nesoutěžně tipnout, o kom je řeč.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Pozvánku tehdy nedostal legendární Raúl González. Ani protesty fanoušků na tom nic nezměnili. Kontroverzní tah, ale Aragonésovi vyšel, protože povolaní útočníci zazářili. David Villa byl se 4 trefami nejlepším střelcem turnaje a Fernando Torres dal jediný a vítězný gól v finále proti Německu.
0: Tím začala po tom zmiňovaném dlouhém období sucha nejúspěšnější éra španělské fotbalové historie.
1: Tým převzal Vicente del Bosque, Španělsko dovedl v roce 2010 k prvnímu titulu mistrů světa a o 2 roky později obhájil triumf na Euru.
0: Teď se Španělé snaží něco podobného zopakovat, mistrovství Evropy předloni znovu ovládli a teď je na řadě právě světový šampionát.
1: A nominace na světový šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku doprovázely horlivé debaty, a to hlavně proto, že poprvé v historii světových šampionátů se do výběru Španělska nedostal ani jeden hráč Realu Madrid.
0: V průběhu mistrovství se to ale vlastně technicky změnilo, protože Real podepsal levého obránce Chelsea Marka Cucurea.
1: Do turnaje vstoupilo Španělsko s 2 zraněnými klíčovými ofenzivními hráči, zatímco největší hvězda Lamine Yamal vypadá v pořádku a fit, navíc skórovala proti Saudské Arábii. Nico Williams si na šampionátu po dalším zranění už nezahraje.
0: No a dnes tedy i bez něj budou Španělé usilovat o postup do 8 finále, jak jsme říkali.
1: Proti Rakousku od 21 hodin i v přímém přenosu radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Počet obětí ruských nočních útoků na Kyjev stoupá. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko potvrdil už nejméně 13 mrtvých a 86 zraněných. Útok poničil více než 30 objektů po celém hlavním městě a několik čtvrtí museli úřady evakuovat. Polsko kvůli ruským úderům v noci preventivně vyslalo do vzduchu stíhačky. Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu více zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Rezort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už taky prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Sám Trump ji podepsal ve svém prvním mandátu, teď ji ale k 1. červenci odmítl obnovit. Bílý dům to zdůvodňuje obchodním deficitem s oběma sousedy. Kanada i Mexiko jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu. A Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Sport. Hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací na Floridu. Po konci v Anaheimu podepsal s Panthers 6letou smlouvu. Nové kontrakty mají taky tři čeští brankáři. Daniel Vladař se upsal na dalších 5 let v Filadelfii. Vítek Vaniček bude po konci v Utahu minimálně 1 sezónu. Hájit barvy New Yorku Islanders a Jiří Patera podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Bostonem. Stejný kontrakt získal útočník Jan Jeník z Los Angeles, kam přišel v březnu z Otavy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kamiony na D1 u Velké Bíteše, situace v Praze Vekbelské. D1 směrem z Prahy do Brna dnes plná nákladních souprav, hodně nesouvislá kolona začíná už před Velkou Bíteší. Chvílemi se jede plynule, pak zase brzdí až do zastavení a v tomto duchu se pokračuje až k exitu 196 Bratislava. Osobní auta nabírají jen velmi krátké zdržení. Silnice 34 na trase z Pelhřimova do Humpolce s omezení mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem informujete o délce zdržení.
4: Jsme se zdrželi půl hodiny na trase mezi Pelhřimovem a nájezdem na dálnici u Humpolce.
3: A z druhé strany od Humpolce pojedete přibližně 10 minut. V Praze situaci v Vekbelské stále monitoruje naše motohlídka Jakub Vodička.
5: Za posledních několik minut jsem projel celou Belskou ulici. Dopravním omezením se směrem na Hloubětín jezdí zcela bez problémů. Směrem na Letňany se jen nárazově tvoří kratší kolony. Chvíli se pak zdržíte také před omezením, a to jak v Cínovecké ulici, tak v Novopatské.
3: A dálnice D7 na příjezdu do metropole od Slaného zůstává plnější od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru k omezení u letiště 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou polojasno, jen v jihovýchodní polovině území zpočátku oblačno až zataženo. Teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Hostem Radiožurnálu je dnes dálkový...
6: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
2: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
8: 9 hodin 34 minut posloucháte Radiožurnál Sport. My se teď odkloníme od fotbalu, kterého je plno v našem vysílání, a budeme se věnovat pálkovacímu sportu, konkrétně baseballu.
9: Ano, čeští baseballisté zakončili základní část prestižního Harlem Baseball Weeku, což je nejstarší baseballový turnaj v Evropě, a to porážkou s domácí reprezentací Nizozemcům. Jinými slovy, 26-násobným mistrům Evropy Češi podlehli 4-7. A na Radiožurnálu Sport jsme teď ve spojení s českým reprezentantem Janem Pospíšilem, tak vás vítáme, dobré ráno.
10: Dobré ráno i vám.
9: Jak jsme zmínili, tak Nizozemci jsou evropskou baseballovou velmocí, porážka o 3 body je, dá se říct, přijatelný výsledek?
10: Dá se říct, ale my se teda vždycky snažíme vyhrát, takže i přesto, že jsme hráli vyrovnaný zápas, tak pro nás vlastně neúspěch, protože určitě se dali porazit.
8: Na prestižním Harlem Baseball Weeku startuje česká reprezentace poprvé. V základní části jste porazili silný Tajvan, ale další tři duely jste prohráli. I s ohledem na tu premiéru na nejstarším evropském turnaji v baseballu, jaká je zatím spokojenost s výsledky a předvedenou hrou, pane Pospíšile?
10: Tak, jak říkáte, je to pro nás vlastně, máme tady dvě historické poprvé. Jsme poprvé na nejstarším baseballovém turnaj v Evropě a zároveň jsme poprvé úplně v historii českého baseballu vyhráli nad Tajvanem, takže vlastně jsou i úspěchy, ale ty tři prohry, ty nás určitě mrzí, protože minimálně dva zápasy z těch tří jsme mohli vyhrát a postoupit vlastně do playoff.
9: Český baseballista Jan Pospíšil je s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. V Harlemu vás tady čeká ještě utkání o páté místo a nikoliv to playoff, do kterého jste si asi určitě přáli postoupit. Budete hrát proti International Globetrotters, což je tým složený z hráčů z několika evropských soutěží. Na úvod turnaje jste právě s tímto celkem prohráli o jediný bod, tak jaká to byla konfrontace a co to je vlastně za tým, jací hráči tam třeba nastupují?
10: Hráči tam nastupují vlastně velmi kvalitní, plno z nich známe, plno z nich hraje v Evropě a jak jste říkali, prohráli jsme o bod, ale myslím si, že je důležitý zmínit, že jsme byli vlastně jeden strike dvakrát od výhry, takže si myslím, že jsou určitě porazitelní a jdeme si pro výhru, doufejme.
8: To říká Jan Pospíšil, který je také oporou juniorské reprezentace v baseballu do 23 let. Teď se tedy zapracovává do Ačka. V Harlemu jste hrál zatím skoro všechny zápasy. Kouč Pavel Chadim na vás spoléhá. Počítal jste dopředu, že dostanete tolik prostoru?
10: Věřil jsem tomu, doufal jsem, že dopředu jsem věděl, že budu hrát první a třetí zápas a potom trenér Chadim říkal, že uvidíme, jak to komu půjde a já jsem měl to štěstí, že mi tam pár hitů spadlo, tak jsem dostal důvěru i dál a snažím se co nejvíc.
9: To říká Jan Pospíšil, český baseballista, který působí na klubové úrovni na americké univerzitě. Koukám se v North Greenville University. A jaké je to učit se baseballu ve Spojených státech vlastně při studiu? Je to pro vás splněný sen?
10: Určitě ano. Určitě jeden z mých takových milníků, který jsem měl v baseballové kariéře a je to něco, co si myslím, že plno mladých baseballistů se snaží dokázat a myslím si, že je to super zkušenost, protože mimo ten baseball na vlastně vyšší úrovni se člověk i vzdělává a to si myslím, že má mnoho výhod.
9: A ještě se na závěr našeho rozhovoru zeptám na ambice Jana Pospíšila směrem do budoucna, kromě toho, že se určitě chce stát oporou české seniorské reprezentace na té nejvyšší úrovni, tak na té klubové. Chtěl byste zůstat právě ve Spojených státech a tam se věnovat baseballu, nebo máte třeba na mysli nějaké jiné baseballové destinace, Japonsko a tak dále?
10: Myslím si, že možnost je vlastně pro nás všechny univerzitní hráče plno a pokud dostanu příležitost, jsem vlastně otevřený úplně všemu, jestli to bude příležitost ve Spojených státech, jestli to bude příležitost v Asii, jestli to bude příležitost v Austrálii, jsem velmi otevřený čemukoli a těším se vlastně na to, co má pro mě budoucnost připraveného.
8: No, my vám budeme držet palce, ať se vám daří nejen na univerzitě, ale v baseballu a to samozřejmě i s českou reprezentací. Jan Pospíšil, český baseballista aktuálně z nejstaršího turnaje Evropy z prestižního Harlem Baseball Weeku s námi na Radiožurnálu Sport. Děkujeme za váš čas a hodně zdaru i dál.
10: Děkujeme moc.

0: Za chviličku na Radiožurnálu Sportu slyšíte o tenise od našeho kolegy Jaroslava Plašila přímo z All England Clubu, ale můžeme zmínit a opakovat dobré zprávy, které se týkají českých hokejistů v zámoří. Nebo já to beru jako velmi výbornou zprávu, že Radko Gudas si prodloužil své angažmá, respektive teď bude nově zase nastupovat za Floridu. A 6 let v 630 teda
1: klubu dolů. To je, myslím, velmi krásný kontrakt pro hokejového obránce Radka Gudase. Navíc i celkem za peníze, které asi dávají smysl, 192 milionů korun. Tak o tom informují třeba i zámořské weby v čele s kanadskou televizní stanicí TSN, ale těch změn v zámoří není málo. Třeba Vítek Vaněček, brankář, mění Utah, kde dělal dvojku za Karlem Vejmelkou za New York Islanders, a máme tam i další.
0: Jenom k tomu vlastně tam skončil David Rittich, který kryl záda Iliu Sorokinovi. Teď se vlastně snaží o návrat po dvou operacích koleního kloubu i Semyon Varlamov. Takže otázkou je, do jak složité situace přichází Vítek Vaněček, zda třeba bude vůbec moc zastávat tu roli dvojky, ale teď tedy po sezóně, kdy byl s Karlem Vejmelkou, vlastně tou českou brankářskou dvojicí, bude s dvěma Rusy bojovat o místo. A ty další může zmínit ty zase.
1: Jiří Patera, ten jde do Bostonu na roční dvoucestnou smlouvu, tedy takovýto kontrakt podepsal s týmem Bruins, kde se potká i s Davidem Pastrňákem, Pavlem Zachou a taky Ivanem, který nedávno taky zamířil právě do Bostonu.
0: Když odhledneme od českých hokejistů, tak výraznou smlouvu podepsal i Nico Hischier, který vlastně zůstává v New Jersey Devils. Už z pozice kapitána je nějakých 6 let, tedy v téhle funkci. Jednička draftu z roku 2017 má kontrakt na dalších 5 let. A to s platností od přes příští sezony. To znamená, že mu tu příští sezonu dojede ten aktuální a pak bude mít další a předpokládám vylepšený na téměř 60 milionů dolarů za těch 5 let. To jde.
1: To jde určitě. A když přidám ještě jiného zahraničního hráče, tak brankář Sergej Bobrovský podepsal v zámoří smlouvu s Torontem poté, co mu tedy vypršel kontrakt na Floridě.
2: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
3: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
4: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
2: To všechno je Wimbledon.
3: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
5: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
2: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
3: I to se od nás dozvíte.
2: Přímo z jihozápadu Londýna v reportážích a živých vstupech.
3: Tenisový Wimbledon na Radiožurnálu Sport
2: od 29. června do 12. července.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Poslouchat Radiožurnál Sport se na přelomu června-července vyplatí, o to víc, že se konají opravdu krásné sportovní akce, a to nehledě na to, že aktuálně je mistrovství ve fotbale, protože se těšíme na Tour de France, ale především pravidelně nás těší taky tenisový Wimbledon.
1: Ano, tam Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupili do třetího kola londýnského Grand Slamu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na londýnské trávě nasazenou pětku Rusku Andrejevovou a utká se právě s Bartuňkovou, která porazila Krajenku Kateřinu Siňakovou. Karolína Muchová ta uspěla ve dvou setech nad Číňankou Chang Shuai.
0: Jaroslav Plašil, náš reportér, který je přímo v All England Clubu, teď ve spojení. Dobrý den, Jardo.
6: Dobrý den.
0: Nejprve bych se chtěl zeptat na Barboru Krejčíkovou, která zdolala vítězku nedávného Roland Garros Andrejevovou ve třech setech, a to navzdory tomu, že se psalo a možná o tom mluvila po zápase, že určité dopady třeba dřívejší zdravotních neduhů se na ní podepisovaly.
6: No, určitě to není jednoduché, kolikrát rozdýchávala nějakou výměnu delší, nějaké situace na kurtu, píchalo jí v boku, protože nedávno bojovala s nějakou chřipkou, která jí přepadla na turnej v Hertogenboschi. Ona těch problémů obecně má teď za poslední roky hodně, takže když vždycky se zdá, že se zvedne, tak jí zase něco srazilo dolů, tak je to takové složitější, ale teď, i když ty potíže se občas nějaké ozvou, tak vypadá celkem vyladěně na to, jak složitě to probíhalo v té sezóně předtím, tak si myslím, že teď se to zase trošičku sešlo pro ní lépe a věřme, že to tak vydrží, protože tenisová forma ji rozhodně neopustila.
1: Byl to velký boj nakonec v tom třetím setu, byť se zdálo, že už Krejčíková si dojde pro vítězství, tak v té rozhodující sadě využila až osmý matchball, když byla napříjmu předchozích sedm při svém vlastním podání od stavu 5-3 a 40-0 neproměnila. Tak jak se cítila po tom těžkém finiši Barbora Krejčíková?
6: No, pořád doufala, že to ještě půjde, že v zápase už dokázala prolomit podání soupeřky a že by se jí to pořád jako mohlo povést, protože ona si věřila, že v těch výměnách má trošku navrch, když se hrají, a taky doufala v to, že větší tlak pořád bude na soupeřce, která, i když Barbora Krejčíková, fakt to muselo být strašné, protože ze stavu mít podání 5-3, 40-0 a ještě to ztratit, tak to je fakt jako ohromně složité se s tím vším vypořádat, a tohle teda dokázala, ale i proto, že si věřila a že vlastně pořád doufala, že ten větší tlak ještě stále bude na soupeřce, což se nakonec ukázalo, protože Mira Andrejevová předtím ten gem, kdy byla napříjmu, odehrála fantasticky ve chvíli, kdy neměla co ztratit, tak opravdu jí to tam padalo všechno. I na returnu byla výtečná, jsem dlouho neviděl lepší výkon hráčky na returnu, protože Barbora Krejčíková neservírovala vůbec špatně. To bylo všechno jako podle nějakého promyšleného plánu, všechno to byly milimetrové záležitosti, já nevím, tam fakt jako to bylo, těžko se dalo něco vytknout, a stejně to tam ta Mira Andrejevová vždycky vrátila, a ještě dobře, ještě s parádní délkou, že ten return šel až k čáře, takže fakt hrála skvěle napřímo, ale pak přeci jenom nějaké chybičky v závěru udělala při svém podání a to nakonec rozhodlo.
0: Jaroslav Plašil aktuálně na Wimbledonu už může se chystat na komentování třetího českého v úzovkách derby, protože vlastně už po té, co Karolína Plíšková porazila v prvním kole Terezu Valentovou, tak Nikola Bartuňková včera porazila Kateřinu Siniakovou a právě Bartuňková bude soupeřkou Barbory Krejčíkové. Tak specifikum asi letošního ročníku, ne, že tolik Češek proti sobě.
6: No, je to i velká smůla, protože teď vlastně ještě kousíček v pavouku vedle je Karolína Muchová a zase hrozí další setkání, a když se teď podíváme, jak české hráčky teď bojují ve Wimbledonu, jak hrají, tak by se chtělo i říct, že by se mohly dostat daleko všechny, ale takhle se vyřadí jedna druhou. No, teď Nikola Bartuňková samozřejmě bude hrát s Barborou Krejčíkovou, a když Karolína Muchová zvládne i další zápas, to bude takový oříšek, protože Savankajevová z Thajska, to je velká neznámá, ona prošla z kvalifikace, teď naposledy porazila Parksovou ze Spojených států, což bylo možná trošku překvapivé, ale zase na druhou stranu na trávě občas takové věci se dějí, a teď Karolína Muchová bude favoritkou, ale kdyby ten zápas zvládla, tak zase tam je další české utkání, a je to z mého pohledu ohromná škoda, že se takhle jako v uvozovkách vystřílí velmi silné hráčky.
1: Ve Wimbledonu dnes se bude usilovat o postup do třetího kola hned pět českých tenistů. Představí se v All England Clubu Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková, kterou čeká obhájkyně titulu, tedy Polka Iga Świątecová. Tak nevím, jestli jsi měl možnost mluvit s Karolínou Plíškovou právě o zápase s polskou soupeřkou, ale jak si na ní věří?
6: No, ona to přiznala, Karolína Plíšková, že z toho nadšená není, protože s Igou Świątecovou první zápas v Římě, když vůbec spolu hráli, tak tam se Karolína Plíšková toho duelu Świątecovou první zápas v Římě, když vůbec spolu hráli, tak tam se Karolína Plíšková toho duelu skoro ani nemohla účastnit, jak dobře hrála

0: Taková Karolíně Plíškové nedovolila.
1: Tenhle očekávaný zápas dnes po půl třetí odpoledne i na Radiožurnálu Sport pochopitelně. Velký zápas se hrál Jardo před 15 lety ve Wimbledonu. Vzpomínáš?
0: Teď je rok 2026. Minus 15 je 2011 a Petra Kvitová první titul. A dneska je kolikátého?
1: Dneska je 2. července.
0: 2. července, ale finále nebylo druhého s Máriou Šarapovou.
1: Nebylo? Nebylo? Já jsem si to napsal do poznámek, že to je právě
0: možná, výročí. No. Možná bylo, protože on se pak Wimbledon o týden posunul. Takže jo, vychází to, máš pravdu. No.
1: Takže
0: máš pravdu.
1: Vzpomínky na to, že to bylo dříve, prostě dříve.
0: No je to tak, protože pak se udělala větší mezera mezi těmi Grand Slamovými turnaji, což bylo velmi složité předtím. Šlo to velmi rychle, Wimbledon po Roland Garros, teď je přeci jenom tam trošku větší mezera, tak aspoň týden navíc dostali tenisté. No.
1: No rádi vzpomínáme a doufám, že třeba za 15 let naši nástupci, anebo my zase i s Jardou budeme vzpomínat na to, že některá z českých tenistek nebo některý z českých tenistů uspěje na tom aktuálním Wimbledonu, který pro vás posluchače dál sleduje Jaroslav Plašil. Dneska se těšte na živé vstupy. Jardo, my děkujeme moc za rozhovor a za postřehy.
0: Děkuju, snad tam nebude moc matematických úloh.
1: O tebe se nebojím. No a s Pavlem Tilšarem se loučíme. Pavle, děkuju moc za spolupráci.
2: Taky díky, mějte krásný čtvrtek.
1: Prostě odpočiň taky.
2: Lehnu si po práci na chvíli.
1: Dobře. Tak pokud můžete, milí posluchači, taky odpočiňte ideálně někde v leže s vysíláním Radiožurnálu Sport. Hezký den.
2: Mějte se dobře.

0: Dnešní modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnály s vámi i v 10 hodin. A Jana Utendorfská přidá zprávy.
2: Začínají kontroly dětských táborů. Hygienici letos zmírnili některé požadavky. Po poklesu kyslíku v Dyji uhynuli u jezu v Bulharech ryby. Hasiči postavili norné stěny. Tenistka Karolína Plíšková se ve Wimbledonu utká s obhájkyní titulu Polkou Švjontekovou. V Praze před omezením Vekbelské popojíždí kolo na Vcínovecké od sjezdu na Ďáblice. A bude slunečno, teploty do 26, na jihu Moravy až 29 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky Drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam Zprávy potvrdila Radiožurnálu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Hygienici začínají kontrolovat dětské tábory. Zaměří se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku ale taky platí nová pravidla pro fungování táborů. Už třeba není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet.
3: Děti se nově taky budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Důvod změn vysvětluje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tomhle tom jednoznačně direktivní.
3: Karel Kabelka, vedoucí tábora Hrdlořezy, vítá i to, že už nemusí být oddělené toalety pro chlapce a dívky.
5: Stejně nám ty děti chodily, ač tam měli panáčka, panenku, kam se jim zrovna chtělo.
3: Rodiče by před táborem neměli zapomenout na potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. Připomíná pediatr Alena Šepková.
6: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených.
3: Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Kvůli prudkému poklesu kyslíku ve vodě uhynuli u jezu na řece Dyji v Bulharech ryby. Hasiči postavili dvě norné stěny, jednu u jezu a druhou v Břeclavi a vodu provzdušňují. Na pokles kyslíku mají vliv vysoké teploty. Zaměstnanci povodí Moravy odebírají vzorky. Pokračuje mluvčí povodí Jana Kučerová.
7: V průběhu noci došlo k propadu rozpuštěného kyslíku v řece Dyji. Ten propad byl z odpoledních 8 mg na litr až na nulu. Ten rozsah uhynul ještě není možné upřesnit, ale bude se pohybovat okolo stovky kusů. Pomocí manipulace na jezu se snažíme převést ryby, které žijí do podjezy, kde jsou lepší podmínky.
2: V Ostravě se budou vzdělávat technici se zaměřením na jadernou energetiku. Tamní Vysoká škola báňská reaguje na velkou poptávku kvůli dostavbě jaderných zdrojů v Dukovanech. Nový obor propojí energetiku se strojírenstvím.
8: Tak pracuje svařovací robot. Umí vyrábět 3D tiskem třeba i složité kovové součásti. Cílem je absolvent, který umí přesnou strojařinu a zvládá taky přesné předpisy spojené s jadernou energetikou, říká Ivo Hlavatý ze strojní fakulty Vysoké školy báňské.
9: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být energetici a to třetí je právě ten jaderný pohled. Takže to je to novum, které tady ještě není.
8: Škola čeká velký zájem. Přijímací řízení do dvouletého navazujícího magisterského programu už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
10: Sport. Tenistka Karolína Plíšková se ve druhém kole Wimbledonu utká s obhájkyní titulu Igou Švjontekovou. Zápas začne na centrálním dvorci v 14:30 odpoledne. Plíšková nad favorizovanou Polkou ještě nevyhrála a přiznala, že ji los nepotěšil.
11: Jako úplně nadšená z toho taky nejsem, ale na trávě jsme ještě nehráli, takže to zkusím vzít tak nějak trošku víc pozitivnější, že samozřejmě jsem ještě neporazila, o tom vím. Prostě nějak třeba dobře začnu, že tam nějaká šance bude. Vím, že ona tak nějak má teďka takový občas jako divný zápasy, určitě tam nějaká jakoby šancička bude, v to budu doufat.
10: O postup do třetího kola bude dnes bojovat i Linda Nosková v duelu s Osoriovou z Kolumbie. Jiří Lehečka se utká se Slovákem Molčanem a Jakub Menčík s Bulharem Dimitrovem. Hned v poledne nastoupí ke svému duelu Marie Bousková, která si zahraje s Grantovou z Itálie.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D7 od Středokluk v Praze v Cínovecké od sjezdu na Ďáblice. Na D7 ze Slaného do Prahy trvá zdržení před omezením u letiště. Aktuálně se zpomaluje u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Na trase strávíte okolo 10 minut. Od Prahy už se jen krátce brzdí, zdržení zanedbatelné. Sever metropole a situace před rekonstruovanou Kbelskou. Jen nesouvislá fronta převážně kamionů se sune Cínoveckou od sjezdu na Ďáblice. Do Kbelské se dá sjet pouze jedním pruhem. V Novopatské směrem z Černého mostu už se fronta zkrátila, brzdí se za sjezdem na Satalice. D1 z Prahy do Brna a v okolí Velké Býteše a kilometru 163 sunoucí se kamiony v nesouvislé koloně až do omezení u sjezdu na D2. Osobní auta v levém pruhu zpomalují u Kývalky na stém 82. 34 z Pelhřimova do Humpolce a dlouhé až půlhodinové zdržení v koloně před omezením u Vystrkova. Z druhé strany od Humpolce je kratší 15-minutové. Další zelená vlna za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou polojasno, jen v jihovýchodní polovině území ještě zpočátku oblačno až zataženo. Teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
12: Desítka Pavla Horváta.
14: Krásný den, milí posluchači, zapnuli jste si Radiožurnál Sport a je tu tradiční čtvrteční desítka Pavla Horváta. Pavla, vítám ve studiu, dobrý den.
15: Dobrý den.
14: No a Pavle, ty ve čtvrtek tradičně zveš hosty, velmi rádi třeba vzpomínáme na tvé společné úspěchy s nimi, tak koho jsi dneska pozval?
15: Tak my už s mým dnešním hostem můžeme jenom vzpomínat, je to můj bývalý spoluhráč ze Slávy a z Teplic a z reprezentace, troufnu si říct můj kamarád Karel Rada. Karliku, ahoj.
16: Ahoj, zdravím vás a dobrý den všem.
14: Karle, vítejte v desítce Pavla Horváta.
17: Host desítky Pavla Horváta.
14: Karel Rada, vicemistr Evropy z roku 96, účastník Eura 2000, dvojnásobný vítěz českého poháru se Slaví a s Teplicemi. Oba ty úspěchy má s Pavlem Horvátem. Nicméně, když začneme u toho reprezentačního tématu, tak Pavel Horvát s vámi taky něco odkroutil, ale přece jenom rok 96, vzpomínáme na to, teď to bylo 30 let od finálového utkání ve Wembley. Pro vás, kam to řadíte v kariéře?
16: Asi ten vrchol mý kariéry, prostě to nepovede se to každému, není to každý den a vidíme to i teď, jak je těžký prostě prosadit se třeba na mistrovství světa jenom, takže já jsem za to hrozně rád a je to můj vlastně fotbalový vrchol absolutní.
14: No asi už lidé ani nespomenou, z jakého klubu vy jste tam tehdy šel reprezentovat, protože si vás hodně spojují, jak už jsem říkal, třeba se Slaví, s Teplicemi, ale to bylo z Hané, víte?
16: Bylo to ze Sigmy Olomouc samozřejmě a bylo to vlastně i díky trenérovi Bicknerovi. Podařila se nám ta sezóna, byli jsme vlastně, myslím, druhý v lize jsme skončili potom, takže i díky tomu všemu, našim výsledkům, tomu týmu, jak to šlapalo a bylo nás tam hlavně víc ze Sigmy, jo, což si myslím, že bylo i velký překvapení pro všechny, protože opravdu ten rok byl velmi dobrý.
15: A jak jsi vnímal ty hvězdy kolem sebe, protože přeci jenom furt jsi byl v Olomouci v tu chvíli, neměl si za sebou žádný velký angažmá, samozřejmě kromě Dukly, ale jak jsi vnímal ty v uvozovkách hvězdy kolem sebe, který už měli zkušenosti z zahraničí třeba?
16: Opravdu pro mě to byl reprezentační jakoby skok do Ačka rovnou, kdy spoustu kluků vlastně musím říct i prošlo reprezentacema mládežnickýma, což já jsem neprošel. Já jsem byl spíš možná v nějakých výběrech nebo v něčom, takže pro mě to byl první skok vlastně takhle předtím.
15: Promiň, další zpráva pro ty naše posluchače, protože ty cesty prostě nejsou nalajnovaný. No. Někdo projde všechny reprezentace a pak tam nebude nakonec a Karel prostě jel svojí cestu a dostal se na Euro. No.
16: No, tak já asi musím říct, že opravdu, jak jsi zmínil, bylo tam spoustu hráčů a musím říct v dnešní době, jak na to člověk nahlíží, výborných hráčů. Jo, ať už někteří byli v zahraničních klubech, tak někteří vlastně následně všichni skoro odešli do zahraničí a hlavně v těch klubech, velkých klubech hráli, prosadili se. A jak jsi zmínil, já jsem nebyl typ hráček nějaký, který by exceloval nějakýma středopolař, nějaký výborný klíčky nebo někde, že jsem, já jsem byl prostě dříč a bojovník a tohle všechno jsem si myslím vybojoval jenom tím, že jsem si zatím šel a chtěl jsem to hrozně moc, ale povedlo se to a člověk tomu potřebuje zdraví, štěstí a všechno okolo.
15: To je krásný, jak Karel se jako ohodnotil sám. Takhle to třeba cítíš a vlastně je super, že ten hráč si tu svoji roli řekne, přijme jí a vlastně děláš všechno pro to, aby ten tým byl úspěšný, byť třeba tím, že seš jenom dříč a nebo bojovník. Já samozřejmě Karla vnímám jako hráče, který měl obrovský přehled, který měl fantastickou defenzivu a organizaci defenzivy a skvělou hru hlavou, takže těch plusů bylo daleko víc než jenom takhle, že si řekneš, jako, že seš dříč. No.
14: A musel být Karel Rada asi pořádně odolný chlapík, když si představíte Euro 96, ta cesta Uhrinova výběru přes skupinu z Němci, Italie, Rusy, přes čtvrtfinále. Připomínali jsme si taky Poborského slavný lob. V těchto všech duelech proti těm soupeřům Karel Rada ještě nehrál. A pak přišlo semifinále na Old Trafford, na Manchester United a vy jste byl v základní sestavě. To mi neříkejte, že jste byl úplně ledový.
16: No, tak nebyl jsem úplně v klidu.
15: Ale jak znám Karla, on to na sobě podle mě nedal moc znát.
16: Nechceš to nechat znát, ale samozřejmě trošku vybruješ, klepeš se, protože samozřejmě si ve velkém očekávání, obrovský zápas v té době Francie, obrovský hvězdy, velký, samozřejmě vzniklo to díky tomu, že jsme tam spoustu měli třeba vykartovaných hráčů v té době. Jo.
14: Ten hrát Suchopárek, Babel a Látal, myslím.
16: Ano, takže my jsme potom naskakovali a jsem hrozně rád, že jsem dostal důvěru a díky tomu možná semifinále jsem se dostal i tomu výkonu potom do finále. Jo, takže pro mě to byl obrovský zápas jako jo, a myslím si, že i všichni byli v očekávání vlastně vůbec, jak tenhle zápas dopadne, jak skončí, protože těch změn tam bylo několik, takže...
14: No ale přece jenom měl jste tam někoho v týmu, kdo vás trošku pozbudil, vedle koho jste se cítil, že to prostě půjde? Protože jste to jmenoval, tam byl Juri Jurkev, byl tam Zidane, jste s nimi hráli dlouho vlastně 0-0, až to došlo do těch penalt.
16: Musím zmínit hlavně, proč to celý takhle vzniklo, i to mistrovství Evropy asi a kam jsme to dotáhli a kam to dospělo. Bylo to určitě kvůli fantastický partě celý, jo. Tomu týmu, který si myslím, když šel na hřiště, kdo šel, tak se tam obrovsky podporovali všichni. Nebylo to, že by tam někdo jednoho a někdo odstrkoval druhýho. Prostě tam byla výborná parta, která myslím, si měla postupný cíle, si dobře říct, neměli jsme ten cíl asi, že tam jedeme s tím, že jdeme do finále, ale překonali jsme vlastně tu základní skupinu a pak už to byl vlastně zápas od zápasu, kdy obrovská euforie po každém zápase vybouchla a ten tým byl silnější a silnější prostě.
15: No a teď teda se dostaneme k té penaltě. Ty zase, vzhledem k těm zkušenostem, první zápas takovýhle a teď jak to vzniklo, že jsi na tu pětku šel?
14: Ještě v páté sérii, že jo?
16: No jasně.
15: Jste šel rozhodnout.
16: Ne, my jsme si vlastně tam skončil ten zápas, to vlastně si vybavuju do dneška, protože to mám pak úplně žitky před očima, protože když se to vzpomenu dneska, tak asi bych říkal, že ne, ale...
15: Jak tam, se mohl říct, že jdu?
16: Ne, tam vlastně jsme si posedali na zem, trenér nás obcházel u hry a ptal se postupně hráčů, přišel ke mně a říká mi, a co ty, šel bys na penaltu? Já říkám, tak jo, kdybyš to, tak asi jo.
15: Zájmu kolektivu.
16: Asi bych možná šel, jako no. A tím to jako skončilo, zase ode mě odešel, no a najednou koukám a on se ke mně vrací, říkám, tyjo, to nevypadá dobře vůbec. A tím pádem, že většina hráčů mu řekla asi, že ne, tak přišel ke mně a říká, hele, tak šel bys spát, jo? No tak teď jsem začal samozřejmě tuhnout, trošku už to na mě začalo padat, říkám, tě, počkej, to jsem jako pátý, jo? Tak dobrý, jak jsem se říkám, tak už to tam možná nedojde, tak to si říká, že jdeš tu pátou, poslední, tak to už bude vyřešený, už nebudeš muset. No a nakonec to tam dospělo, že jsem teda musel jít, čel jsem, ale tam možná trošku mi v tom pomohlo i to, že vlastně v té sezóně předtím jsem kopal vlastně vesměs hodně penalty v Olomouci. Já si myslím, že jsem tam v té době dal asi celkem během sezóny jako obránce nebo jako stoper 8 gólů, z toho bylo možná 5-6 penalt.
14: Vy jste třeba v březnu jsem koukal na Zbrojovce, dal vítězný gól. V úvodu utkání jste teda tam přispěl k tomu, když jste hrál za Olomouc, takže jste to měl.
16: Takže jsem to, ale nebylo to jako to. Samozřejmě,
15: to je trošku jiná penalta.
16: To je jiná penalta a pak když jsem vzal ten míč z toho půlkruhu a šel jsem tam, tak jako teď už jsem byl úplně v pytli.
14: Můžeme si možná poslechnout, jak to tehdy dobově znělo.
18: Karel Rada, asi překvapení. Dal! Karel Rada vyrovnal na 5-5. Tak toho bych té pětici nečekal, ale jenom potvrzuje olomoucký stoper, že má na to, aby hrál velké zápasy, z ničeho si nic moc nedělat a teď to trefil dobře.
14: No, trefil jste to dobře.
16: Jo, tak já jsem
15: tím tak nějak počítal i ten komentář.
14: To byl záznam tedy archiv České televize, Jaromír Vosák s tím tak nějak počítal.
16: Ne, já jsem teda napřed jsem furt vymýšlel, tak přemýšlíte, jsem to na to úplně potřebujete dělat. Jestli počkáte na Golmana, zkusíte, nebo půjdete stranu, nebo co si vyberete, nakonec jsem zvolil úplně jistotu, říkám, ne, žádný vymýšlení, prostě zvol si jednu stranu, vyber si, soustřeď se na kop, ať to jenom dobře trefíš, ať to má razanci, ať to má to. A tak jsem si to vybral, vlastně to bylo daný předem, pro mě ta penalta jasná. A když to bylo jenom o tom, jak já to trefím, jak půjde golman, jestli půjde hodně brzo, půjde včas a přesně to
14: myslím. Je pravda, že my s desítkou Pavla Horváta živě letos objíždíme Česko i s Antonínem Panenkou a často vzpomínáme na ten finálový rozstřel z Bělehradu, kde šel Anton Ondruš jako třetí a pamatuju si, že jsem četl někde, že Václav Ježek, možná i Josef Engloš mu úplně tak nevěřili na ty penalty a nakonec šel a dal a tady ten rozstřel byl specifický, že po vás šel tedy ještě jiný obránce, můžeme si to taky zvukově připomenout.
18: Petr Koupa zatím všechny vystihl, té páté měl velmi blízko, jak po šesté. Je zaděláno. Teď je to na samotných hráčích, kteří teď rozhodují, kdo půjde. Je tam velké shromáždění. Mirek Adlet, on penalty dokáže dávat. Sami hráči ho vybrali. Je tam! Je to tam! Česká republika hraje finále mistrovství Evropy!
14: Tak takhle to znělo, tedy zase od Jaromíra Bosáka, ale přece jenom Miroslav Kadlec, taky defenzivní hráč a rozhodnul to.
16: Já to doplním jenom tuhle scénku, ještě tu poslední, protože to nebylo tak jednoduché. Jako, on nikdo nechtěl jít už fakt po tý pátý, teď už tam byla, jako všichni říkali ne. No a prostě Luboš Kubík, který si myslím, že šel první na tu penaltu.
14: V tom rozstřelu.
16: V tom rozstřelu, tak teď nikdo se tam prostě k tomu neměl, tak Luboš normálně šel, vzal ten balón a šel znova. Teď na něj všichni koukali, teď jsme začali koukat i ty rozhodčí a sledovali Luboš Kubíka, co dělá. Říká, teď koukaj na to číslo. Říkají, ty nemůžeš, prostě ty už si kopal. A on říkal, já myslel, že to je znova, že to může opakovat. Tak to, a to byl jediný hráč, který opravdu vždycky na to chtěl jít a který dokázal, prostě si myslím, to byl jeden z takových těch hráčů, který v těchto situacích se choval úplně super a byl úplně, si myslím, že si klidnej, ale...
15: Tak já teďka teda, když jsme u těch penalt, tak já řeknu, proč já jsem začal kopat penalty, protože jsem přišel do Slávy a tam byl Luboš Kubík a zápas předtím nedal, hráli jsme domácí zápas a bylo to to samý, taková jako trošku hustá atmosféra, stará Slávě, kde byla dřevěná tribuna, najednou penalta a Luboš mi takhle hodil balon a říká, tak běž mladej. A v tu dobu jsem začal kopat penalty. No.
14: Karel Rada, který je dnes hostem desítky Pavla Horváta, tedy přispěl k postupu Česka do finále mistrovství Evropy v roce 96. Tam pochopitelně jsme vzpomínali i to, že to byl nečekaný úspěch, který třeba mnozí nečekali, že bude tak dlouhý a naplánovali si nějaké rodinné záležitosti. Vím, že Michal Horňák cestoval kvůli takové té události, kterou úplně nenaplánujete, narození potomka, ale Vláďa Šmicer, ten mezi semifinále, finále to bylo, že cestoval do Prahy.
16: Asi ho teď už přesně nevím, no.
14: Na svatbu.
16: Všichni pak přišel s tím, vlastně říká, hele, to v pytli, já mám naplánovanou svatbu, to nikdo nečekal, kam jsme se dostali.
15: Myslím,
16: jo, tak tam bylo, myslím si, že i vyšli všichni v tomu stříc, protože říkali, jo, jasný, tak to je, odjede, přijede prostě a splní si tu svoji povinnost.
15: To, když se daří, tak jde všechno.
16: Tak je to jednodušší.
15: Já ještě teda, tady to je jako příjemný a teď jenom, já jsem vlastně nikdy neslyšel a od tebe už vůbec ne, jaký byly ty dny od toho semifinále do toho finále?
16: Od semifinále do finále jenom, v tomhle rozpětí krátkým, jo?
15: Tam... No co, jak jsi to prožíval, jako samozřejmě, ty jsi nebyl úplně unavený, počítám jako, co se týká kondice, protože jsi toho moc neodehrál, ale teď očekával jsi, že budeš v té sestavě, nebo věřil jsi tomu, nebo mluvil s tebou někdo?
16: Určitě jsem to neočekával, jo? I potom, jak jsme odehráli to semifinále, tak jsem říkal, dobrý, kluci se vrátí a myslím si, že i trenér pak z toho měl možná zamotanou hlavu, kdy vlastně špekuloval nad tím, jak to vlastně vůbec postaví do toho posledního zápasu a já jsem pak sám koukal, že jsem dostal i důvěru vlastně do toho finále, no, že jsem vlastně...
15: No a bylo to tenkrát tak, jak teďka je to obvyklý, že se komunikovalo s hráčem nebo konkrétně s tebou, že si věděl už jen před tím finále,
16: no, nebylo to úplně tak jistý, nebylo to tak úplně jistý, protože to párkrát byly rozhovory jako předtím a to nebylo na mistrovství Evropy, ale bylo to v jiných zápasech, kdy třeba se mu trenér bavil, jo, že bych měl nastoupit nebo něco a ono se během toho něco změnilo a třeba se tak nenastalo, ale těch rozhovorů jako nebejvalo tolik, jako zase, že by bylo tolik osobních rozhovorů a pohovorů a s těma hráčema dneska, jak se o tom mluví neustále, že hráči potřebují podporu a cítit psychickou furt neustále i nějaký kontakt komunikační, aby byli s nima s trenér a tak dále, takže tam to dřív nebejvalo tenkrát tolik.
14: No, Pavel Horvát, který hostí tradičně desítku, dneska Karla Radu, odehrál ve své kariéře spoustu zá zápasu na velkých stadionech proti slovutným soupeřům. Řekněme, jestli se nějak lišila tvoje denní příprava prostě na zápas na Camp Nou, třeba v Lize mistrů, když jste hráli oproti běžnému ligovému standardu.
15: Ta Liga mistrů nebo tyhle ty zápasy se většinou hrajou později a spíš ten den je delší, jinak nic. Já jsem většinu...
14: Jaký rituálek? Jako
15: já jsem se snažil spát většinou, jako po obědě.
14: A šlo ti to?
15: Určitě, většinou jo, ale stalo se, že třeba nevím, že určitě před Kodaní, před tím posledním zápasem před Ligou mistrů jsem nemohl usnout vůbec a usnul jsem fakt třeba na 10 minut, že jsem byl v takovém stavu, jsem si říkal, že jsem úplně v pytli, ale samozřejmě ono, když se probudíš vždycky po těch 20-30 minutách, tak se necítíš dobře, ale vlastně to tomu tělu možná někdy stačí, takže tam záleží na tom, jaký nervy pracují asi. No.
14: A pak to člověk hodnotí s přibývajícím věkem vlastně i pozitivně, že se probudil.
15: Pak už spíš normálně probudil.
14: No ale Karel Rada, když měl před sebou, teď to bylo v úterý 30 let, ten velký zápas ve starém Wembley, ještě ty dvě krásné bílé věže, obrovský stánek, královna na místě a vy jste se chystal na to, že tam vyběhnete. Měl jste to nějak v hlavě už teda ten den, prostě třeba odpoledne, nervozitka
16: pracovala? Ne, tak samozřejmě to nabíhalo, jak už jsme se, jak se ptal Pavel tady, jo, od toho semifinále do finále, tak samozřejmě každý už teď špekuloval, co bude, jak bude. Teď jsme se dostali do finále, obrovský zápas, jo. Já si myslím, že to měl každý hráč už jakoby nastavený, všichni chtěli hrát za prvý, všichni a už si ten zápas promítali, připravovali, co nás čeká, nečeká a hlavně se ještě vrátím k tomu, nám tam nastal na hotelu a teď nevím, jestli to byl den předtím nebo den v zápasu, tam ráno nějaký poplach, tam houkaly ty sirény nějaký, jako jestli požární nebo něco tam bylo, no a já říkám, co to zkouší, furt já jsem ležel, když jsem to slyšel, když jsem nechtěl vůbec stávat, no a někdo přiběh, za chvíli bouchá mi na dveře a musíte opustit hotel, musíte opustit pokoje, protože tady byl nějaký vyhlášený požár nebo něco.
14: To byli možná Němci, ne?
16: Je to možný, Němci se báli, tak to spustili, no a všichni, já vyběh teď ven, už koukám, co tam všichni stáli, už připravili a tady už přišel v klidu, v pyžamu a říkám, co se děje, pomalu to, takže to bylo před tím zápasem ještě nějak.
14: A pak přijde člověk do Wembley, do útrop, já jsem teda byl jenom na tom novém jako fanoušek, takže jsem vůbec nebyl vevnitř, ani třeba na prohlídce stadionu, ale bylo to něčím jako jiné najednou, že to na vás dýchlo tou historii 1923, rok otevření.
16: Tak určitě, co se týká, tak byl to historický stadion. Každopádně, jo, tam nebyly žádný extra, jak dneska vidíme ty moderní kabiny, to zázemí úplně, tak nebylo to tam takový, takže byla normální kabina, normální věci, byly tam velký prostory, jo, pak jste šli dlouho vlastně celý to, jak to bylo obrovský, tak i se vcházelo na ten stadion prostě z toho zadního vchodu nějakého, ze zadu brankou, vlastně za brankou jsme vcházeli, přicházeli jsme na to, takže to bylo obrovský, no to. Nedá se to asi dneska srovnat už s těma moderníma novýma stadionem.
14: My jsme na to vzpomínali vlastně docela taky nedávno Desíce s Miroslavem Kadlecem, jak zněla Óda na radost od Beethovena, českou hymnu zpívala Dagmar Pecková a vlastně byla tam asi opravdu výjimečná atmosféra. Pavel se ptal na jedno specifikum Miroslava Kadlece, které se týkalo královny, protože vy jste tam byli představováni, ne? Právě britské panovnici tehdejší. Tak nevoněla vám nějak speciálně. Pamatuješ si, Pavle, na co se ptal, ne? Jirka Kadlece.
15: No, tak mě to zajímalo, jestli prostě královna, jestli jako byla nějak jinak cítit, jako samozřejmě, že to dáma byla, nebo už to byla dáma, který nebylo 30 let, ale jako mě tak, to zajímalo prostě.
16: Takhle my jsme se k ní tak blízko nedostali, takže zase. Ne, je to takový, i před tím zápasem pro mě to bylo spíš taková koncentrace na ten zápas už a vnímání toho zápasu. Hrozně lidí se mi na to ptá, že jsem si vlastně podal ruku s královnou, že to je něco úplně neskutečného. A já jsem to nikdy nevnímal jako tak jako neskutečný, já jsem to vnímal jako by, že to je opravdu výjimečná žena třeba, ale nevnímal jsem to úplně jako, že by to byl můj životní nějaký úplně sen, že musím podat královně ruku nebo něco. Jo. Ale bylo to samozřejmě k tomu, k té celé věci, to bylo jako by super. No.
14: Každopádně, když se dostaneme do toho finále ve Wembley, tak 34. minuta, nevím, jestli si vybavíte, Štefan Kunc překonal Petra Koubu. Angličtí komentátoři říkali, že vykopává míč Kadlec, ale byl jste to vy z té brankové čáry. To byl váš zákrok takový možná v tu chvíli životní. Vybavíte si to vůbec?
16: Vybavuju. Ano, tam jsem přímo na lajně, nebo před lajnou těsně šel do sklu na zem a blokoval jsem tam vlastně tu střelu.
14: Jste to jako vykopával jako za sebe někam do hřiště?
16: Střelu do brány, takže to je spíš takový reflexivní, já bych řekl zákrok, kdy už vidíte, nic jiného vám nezbývá prostě a jdete všechno jako blokovat, zkusit prostě udělat maximum, že to a pak je to otázka, trefí vás ten hráč, netrefí, půjde to někam, nebo od vás se to odrazí do brány, cokoliv může, ale povedlo se to.
14: A hodně se mluví v dnešní době pořád o těch rozdílových hráčích, ať už jsou to ty hvězdy, anebo takový ti typičtí hroťáci, který třeba ubývá. Němci neměli dlouho na place Olivera Bierhoffa. Nevím, jak probíhala příprava, ale tuším, že asi jste třeba na tohle jméno cílili a když přišlo, tak se to změnilo pak asi. V rámci té hry třeba i vaše povinnosti. Že
16: tak
14: to bylo
16: nebylo to úplně změněný, tam spíš šlo o to opravdu ho zkusit uhlídat, kde on je silnej v tom vápně ve vzduchu, hlava, že jo, nepříjemná a on vlastně si nám uměl najít v tom vápně ten prostor vždycky a nějakým způsobem zakončit a ty góly uměl dávat prostě a dával je. Takže tam to bylo velká smůla nebo pech pro nás, že prostě se tam povedly tyhle dvě situace, ty standardky, jo, a zase přišel typologicky za mě úplně jiný útočník, než byl Kunc, který byl jakoby malej, menší postavy, jo, dynamičtější a tohle byl úplně jiný styl útočníka.
14: No my se k tomu dostaneme asi možná rovnou, protože ve své kariéře, když jste třeba společně hrávali za Teplice a tehdy jste procházeli pohárem UEFA a vyřadili jste týmy jako Feyenoord, předtím Kaiserslautern, alebo pak jste tedy hráli s Lícem, tak tam byly opravdu hvězdná jména. Miroslav Klóze za Feyenoord hrávali tehdy mladí Dirk Kuyt nebo Robin van Persie. Karel Rada měl typ útočníka, který mu jako spíš seděl a spíš neseděl? Vy jste trošku naznačil Kunc menší, Bierhoff vytáhlejší. Co vám sedělo třeba lépe?
16: Pro mě, i když nám dal ten Bierhoff vlastně ty góly, vlastně dva, ale furt jsem měl jako blíž asi k vyšším, robustnějším útočníkům, než k malým, rychlým, nepříjemným pro mě pohybem, změnou směru rychle, takže to pro mě byly nepříjemní útočníci.
19: Já ještě jenom se vrátím tam k tomu, já to fakt nevím, jenom se ptám nějakou příhodu s vlastňákama, protože ten obránce samozřejmě se dostane do situací, že prostě, jak jsi to říkal, je to reflex, po něčem šáhneš nebo chceš to zahrát pryč, máš nějakou veselou historku.
16: Hele, oni většinou to moc pak veselý historky jako pro mě, teda moc veselý nejsou.
19: Ale když, pro ty ostatní.
16: A jo, i když tomu samozřejmě došlo, dospělo, ať to byl kdekoliv, pár vlastňáků jsem si určitě dal, ať to bylo na přední tyči, kdy jsem chtěl třeba blokovat něco prudkej, a když jste blbě postavený trošku a stojíte vlastně na úrovni brány nebo něco takového a nastřelí vám to ten háč, polovysoký balón, kdy do toho chcete hrábnout tou nohou, šahnete prostě a od vás to někam se odrazí, takže to bylo, pak myslím, že jsem si pěkný gól v Dukle hlavou, no. Na vinglu přímo. A teď jenom vždycky se líbí ty golmani, jak pak po vás kouká, co se to, a vy mu to úplně uklidíte, že kdybyste tam byl v té situaci obráceně, tak to nikdy nedáte takhle. A jim to tam přesně uklidíte, že oni pak sledují a koukají na vás, jako kejve hlavou, co se děje, co si, já říkám, já nevím.
14: Pavel Horvát se Karla Rady ptal asi adresně i vzhledem k tomu kontextu toho zlatého gólu ve finále Euro 96, který si můžeme taky zvukově připomenout.
20: Pozor na Klinsmana, má prostor v 16, levou nohou centruje do pokutového území. Ještě nebezpečná situace, Němci střílí, je to branka, přátelé. Je rozhodnuto o mistru Evropy pro rok 1996.
14: Mě vlastně zajímá ten pocit bezprostředně potom, jestli si nějak vybavíte, vím, že to není úplně snadná zkušenost, ale přece jenom zlatý gol je unikátní v historii fotbalu, on pak vlastně platil ještě několik let, vystřídal ho na chvilku stříbrný gol, se kterým teda Češi taky mají špatné zkušenosti, ale už se to pak hraje tak, že buď teda dvě prodloužení, anebo rovnou pak penalty, když se nerozhodne, ale ty bezprostřední pocity po inkasování toho zlatého gólu.
16: Hrozný,
14: je konec.
16: Hrozný, hrozný. Tam je nejhorší, když si člověk uvědomí to, že vlastně už nemá jakoukoliv šanci prostě ani pár minut na to, že by mohl udělat, zkusit prostě cokoliv udělat pro to, aby to mohl ten výsledek zvrátit ještě. Jo. Takže to je ta beznaděj úplná, to je asi to nejhorší, co na tom bylo v ten daný moment. A ještě víme všichni, že vlastně on se otáčel, otáčel se kolem mě, mě střel těsně přes nohu. Já jsem to nestihl úplně ideálně zblokovat třeba tu střelu. Pak to šlo ještě, myslím, tam to nikdo neviděl nebo neví pořádně, myslím si, přes lehce patu, ani to není moc vidět, ale lehce přes patu Míši Horňáka, který to malinko změnil směr. A potom ten Petr vlastně jak na to reagoval, tak tím pádem došlo k tomu, že on ten balon jakoby spíš vyrážel do strany a ještě to šlo do tyče a do brány. Jo, takže to byl opravdu takový spleskaný gól, který vás potom hodně bolí. No.
19: No, já jsem věděl, že je konec tu chvíli, že jsem na to koukal a říkám, to není možné, že jsme takovýhle gól dostali. No, že prostě, no. Že jako tohle finále rozhodne takhle hnusný gól s odpuštěním.
14: Byl tam nějaký, řekněme, ne motivátor, ale člověk, který to zkoušel udržet tu náladu, abyste se úplně třeba nesesypali v tu chvíli, jestli třeba vy jste to vzal na sebe zrovna v tu chvíli, kdo možná obcházel hráče a poklepával, protože to dneska taky často vidíme, když je nějaké velké zklamání, tak tam někdo je a chodí za nimi a utěšuje.
16: Já si myslím, že v ten moment potom každý jsme popadali prostě a byli jsme úplně pár minut, si myslím, sami ze sebou úplně hotový, vyřízený, protože věděli jsme, že jsme v finále, že máme těžký zápas, že jsou to s Němcema. ale pak jsme cítili během toho zápasu, že vlastně to vůbec nebyl špatný zápas z naší strany, že jsme tam měli velkou šanci prostě, aby jsme možná to dotáhli i do toho vítězství. Tam si myslím, že všichni pak vstávali, pozbuzovali, hlavně kluci, myslím si, že přišli z lavičky, ty, co nehráli třeba, jo, a hned pozbuzovali všechny a říkali, jo, pojďte hlavy nahoru. Jo, i ty zkušený hráči, třeba ten Míra Kadlec, prostě si myslím, že chodil, tyjo, tak pak si všechno to uvědomili, říkal, hele, pojďme, teď vlastně my jsme ve finále, skončili druhý s Německem.
14: A moc rádi jsme si na to vzpomínali, tak teď jako v úterý to bylo 30 let od stříbra českých fotbalistů na mistrovství Evropy.
17: Host desítky Pavla Horváta.
14: Hostem desítky Pavla Horváta je Karel Rada, který si myslím během kariéry už trenéra musel řešit možná podobné situace, jako byla ta po zlatém gólu ve Wembley, a to sice, když byl dlouho trenérem ženské fotbalové reprezentace. A já si osobně vzpomínám, pane Rado, na ten postupný vlastně progres, na to zlepšování vašeho týmu a ty velké vlastně dva momenty, které musely být strašně trpké, byly to ty barážové zápasy, jak se Švýcarskem, tak na konci vašeho angažmá s Portugalkami. V tu chvíli třeba užil jste některé ty nabité zkušenosti i z té hráčské kariéry, protože to taky muselo být strašně těžké pak utěšit děvčata.
16: Jo, tak byl to hlavně ten zápas asi, kdy jsme dospěli s těma Švýcarkama do toho penaltového rozstřelu. Jo. Teď jsem sám přemýšlel, teď mi to blesklo hlavou zpětně, vlastně to, co jsem si říkal já, nebo to, co můžu říct, jenom poradit. Jenom jsem říkal, ať se úplně absolutně v klidu, ať se soustředí na tu penaltu, na svůj kop. A znal jsem tu situaci, hlavně věděl jsem, jak je to pro ně těžký, že to vůbec není jednoduchý, jako na tu penaltu jít, že teď v ten moment, když tam dojdou a jak jim asi bude, jsem věděl. A proto ono hrozně věcí se tam těžko v ten daný moment v té krátké době, jako aby dlouhodobě nějak člověk psychicky na to připravoval, nebo to ne, tam už je to na každý hráčce. A musím říct, že bohužel to vlastně nevyšlo tím téměř nejzkušenějším hráčkám vlastně v té době, který tu penaltu vlastně pak nedali. Jo. Ale vůbec jako tam po tom zápase taky hrozně smutku, hrozně věcí, vůbec nikomu se nedá nic vyčítat jako v tom, protože vím, jak to probíhá ty penaltový rozstřely a tam jsem vůbec nechtěl chodit a někoho jako říct něco, aby mi napadlo, že nedal penaltu, nebo vůbec ne, vůbec nevěděl jsem.
19: Já si myslím, že všichni, co hráli fotbal a nějak ty penalty se jich jakkoliv účastnili a mohlo to být v jednom případě v životě, tak si uvědomuji, že ten tlak je obrovský v jakýkoliv penaltě na to, v tom rozstřelu, kde jde opravdu úplně o všechno. A vlastně já si nepamatuju, že by někdo řekl někomu, že nedal penaltu, že by to někdo někomu vyčítal. Fakt si za tu kariéru teďka nespomenu ani na jednoho hráče, že řekl jako, tyjo, nedal penaltu. Jako to prostě se nikdy nestalo, protože všichni vlastně ty, co to zažili, tak si to nedovolej.
14: My jsme v desítce taky relativně nedávno měli jiného muže spojeného i s Teplicemi, byl to Daniel Šmejkal, který se od mužského fotbalu, od trénování mužů dostal právě k ženským týmům reprezentace. A to je vlastně podle mě dost zásadní rozdíl oproti vám, pane Rado, protože vy jste nějakým způsobem začal rovnou u žen a možná to má spojitosti s vaším rodinným zázemím, ne? Že jste byl zvyklý se starat o dívky třeba.
16: O dívky, o děvčata.
14: O dvojčata třeba.
16: Jo, a o manželku. Ne.
19: Jasná převaha.
16: Jo, ne. To asi nějak to dospělo k tomu, že vlastně díky dceři vlastně Adele, která vlastně chtěla hrát, začala hrát už v Teplicích vlastně za Hvězdu Trnovany, což já manželka mi vždycky říká, pojď se podívat, to musíš vidět. Já jsem tam šel, když to viděl, tak se člověk tam pousmívá, směje. To bylo opravdu trenky pod kolena, že jo. Ty klasický, to bylo ještě ve školce, když chodili do školky a teď tam běhala, tyjo, teď se něco dělala, teď letěl míč, teď já koukala, teď uhla, teď někam to, já říkám, ale já asi se nebudu chodit čívat. Ale jo, já jsem říkal jedna věc, bavilo jí to a to, což bylo super, něco jako pohyb, nějaký sport, takže tak to vzniklo a pak jsem vlastně se vrátili do Plzně a kde jsem začal vlastně díky ní, jakoby tady jsem jí vozil na tréninky, až mi zlákal vlastně Zdeněk Rada, jmenovec jenom, který mi říká, hele, pojď, nechceš tady udělat nějaký trénink, tak jsem s nima zkusil pár tréninků a vlastně nějak mi to začalo úplně bavit. Jako jak. A bylo to takový prostředí, jakoby, když to řeknu, ne to klukovský ještě, kde tady to opravdu bylo takový ještě volnější, jo, pro zábavu. Že já jsem viděl, že to baví ty holky, tak to bavilo i mě. A tak nějak jsem tím postupoval postupně v tom ženském fotbalu a začalo to vlastně v roce 2009.
19: Já jenom rychle vsuvku, já jsem teďka byl nedávno v Hodoníně na posledním přátelském zápase našich juniorek v házení s Rakouskem a musím říct, že vlastně pak byli druhý den na těch penaltách a ten kolektiv byl úplně jiný než prostě kluci. Jo. Furt si plácali, furt byla dobrá nálada. I na lavičce třeba při tom zápase jsem úplně zíral, že prostě se smáli ze hřiště hráčky, na ty holky na lavičce se smáli a a dělali gesta a přitom ten zápas jako jel naplno. Jo. To pro mě bylo velký překvapení a myslím si, že to je v tomhle hodně, hodně jiný než ty kluci. I když samozřejmě se to posouvá, to asi Karel nám řekne líp, že prostě ten tlak na ty výsledky stoupá, ale myslím si, že v jádru to je trošku v tomhle tom je velký rozdíl.
14: Tak měli jsme v desíce i Kateřinu Svitkovou a to, jak člověk zná i osobně, tak ví, jak nesmírně soutěživá je. A myslím si, že v repre právě tyhle stálice, které jsou třeba i myslím, tykon Cahinová, Krejčíříková, Votíková, to vlastně jsou všechny dámy, které jsou spojené i s vaším začátkem v reprezentaci. Tak právě tou svou pílí a tím, že chtějí něco dokázat, se takhle dlouho udrželi u toho fotbalu, který jim ale neposkytuje třeba často takové prostředky, jako mají muži. A to je moje jako otázka takové, já nevím, jestli to vůbec jde vyřešit tohle téma. Jestli ten ženský fotbal se třeba pozvedne tím, že se do něj nalije víc peněz, budou to moci dělat profesionálně, anebo zde se těch víc peněz může nalít, až když se udělá nějaký ten velký úspěch, protože to mám pocit, že to tak často hapruje tyhle dvě věci.
16: Jo, oni se o tom samozřejmě všichni baví, udělejte úspěch a bude všechno. To už jsme si, že několikrát v klukovský fotbal vždycky udělejte něco a všechno bude. Ne, já to stavím obráceně, když se to vidím z pozice hráče, trenéra, tak vy napřed musíte vybudovat to zázemí, vy musíte něco připravit, nějaký ten podklad a to my to stavíme vždycky obráceně, udělejte něco a ono něco bude.
19: Bez těch podmínek
16: vy musíte dneska postavit něco, abyste to měl na nějakých základech, jak budovat, že jo? Tak já říkám, to víme sami, že nám chybí spoustu tady sportovišť, hřišť a všechno zázemí, víc trenérů samozřejmě někdy. Takže na tomhle je to třeba postavit ten začátek a aby vlastně ty děti jako měly chuť do toho sportu. A pak říkám, pak musí mít vidinu za mě toho, i ty holky, že mají šanci být profesionální hráčkou, která bude mít třeba jak i slušně vydělávat, nějaký slušný zázemí, tak prostě tohle ty hráčky musí vidět, aby to pro ně byl ten motor, motor další nahoru, že jo? Co vidí dneska ty kluci, dneska to vidí kluci, že mají ty vzory svoje, obrovský ty vzory, tak ty nima jdou, ale dostane se tam řád, když to budeme počítat na procent, tak je to pár procent, který se dostane do té špičky někam nahoru, jo? Z té množiny. Jo, a to samý bude u těch holek, a jak říkal Pavel, zatím u těch holek, co jsem tím prošel zpátky několik těch let, tak samozřejmě posouvá se to hrozně moc, ale býval to spíš jako koníček. A oni tam potřebovali mít tu atmosféru, tu kabinu, ty kamarádky, jo, a takovou tu soudržnost. A potom tohle, když se tam ztratilo někde, nebo se něco změnilo, tak prostě pro ně nebyla to priorita.
19: Možná je škoda, že už se tohle vytrácí nejenom v tom holčičím fotbale, ale když vezmu třeba od dorosteneckého věku už v tom klučičím fotbale, že ta radost, že to je ten koníček hlavně, už trošku ustupuje tomu, že jako je tam ta šance a teď samozřejmě ty kluci to vidějí a vidějí to samozřejmě všichni ty kolem nich, jak rodiče, tak manažeři, že už je to v podstatě trošku biznis, už od já nevím, 15-16 let některý ty kluci mají smlouvy, možná některý dokonce dřív, ale vlastně už z toho mizí ta radost, to, že ty kluci se scházejí a scházejí se o 2 hodiny dřív a dělají tam kraviny, ať už vedle hřiště nebo v šatně po tréninku naskáčou do aut nebo se během půl hodiny rozeběhnou a já si pamatuju, že my jsme po tréninku jako mladší hráči prostě buď jezdili spolu někam domů tramvají metrem, nebo jsme šli ještě někam na zmrzlinu, opravdu na zmrzlinu v tu dobu, takže jako tohle to se trošku ztrácí a ta doba se samozřejmě mění, ale možná to je škoda. No.
14: Je pravda, že jsem si teď vzpomněl na Klapzubovu 11, kdy ta knížka končí tím poselstvím, že vlastně si chtějí Klapzubáci zahrát s malými kluky a oni říkají, ne, my už s váma hrát nechceme, vy už jste profíci příliš. Možná, že už ta radost té hry se třeba vytrácí. Ale radost ze hry může být jedna věc, ale musí tam být nesmírná píle a myslím, že tu musel prokázat Karel Rada už od útlého dětství.
17: Host desítky Pavla Horváta.
14: Hostem desítky Pavla Horváta je Karel Rada, kterého v Plzni vychoval Josef Žaloudek. To je obrovské jméno, tvrdý trenér, který měl pod patronátem taky třeba Pavla Nedvěda, vedl Petra Čecha, Vítězslava Lavičku, ale přece my jsme na něj vzpomínali i s Pavlem Forštem, když tady byl.
19: Ty jsi to možná teď řekl úplně správně. On ho vychoval a nejenom trénoval. Jako.
14: Je to tak?
16: Je to tak, no samozřejmě. Tak Pepík Žaloudek byl známý, neústupný, tvrdý, důrazný ve všech směrech, ať už to bylo nejenom tréninkových, samozřejmě, ale v přístupu od školy počínaje, kdy prostě měl kontakty na školy, kontroloval nás na internáty, nepotřeboval ani rodiče. Jo, maximálně rodiče se pak ptali vůbec, co se děje, protože on to dokázal vyřešit sám a velmi důrazně.
19: Protože domů kluci chodili a říkali, no nic se neděje.
16: Ano, takže u něj on to vyřešil okamžitě. My jsme vždycky přicházeli do té Luční ulice a jestli víš, jak je tam ta lávka, přes kterou se přechází, tak tam vždycky tam už to začalo kolem hlavního stadionu, tam začínala lehká tréma, přicházeli jsme na tu lávku a teď jsme jenom koukali přes to hřiště celý, kde on seděl v létě u těch kabin, u toho zábrlí a takhle se tam houpal na té židlice.
19: A
16: měl klíče a houpal se na té židlice. A od té doby, jak si šel z cílávky, říkal si, co nás čeká, to bude zase jestli.
19: Ty jsi patřil k těm, jako co se báli, nebo si byl jako v klidu?
16: Ty ale u něj si nevěděl, co on všechno ví.
19: Co vyštrachal?
16: Jasně, co vyštrachal, protože samozřejmě nebyli jsme, taky jsme chodili někam, chtěli jsme si zajít občas, i když jsme byli nějakým tom dorostu starším někam na pivo nebo něco s klukama, nebo jsme někde naháněli nějaký holky, že jo, tohle. Všechno skoro věděl. Všechno z té vytáh. A už čekal, a jak se tam houpal, tak si jenom čekal vždycky, co přijdeš a co bude. Jako, co víš ze školy, co víš z internátu, co víš odkaď.
14: Tak průprava pro život profi fotbalisty je asi dobrá, když si vzpomenu na to, jakou pověst má třeba takový Felix Magath, který vás přivedl do Frankfurtu. Tak nevím, jestli jste to věděl, jaký je, ale nebál jste se tam jít teda. Byť ho rychle odvolali, že jo, tehda.
16: Ano, zaslech jsem to samozřejmě, slyšel jsem nějaký o něm zprávy. Jsem
14: že Petr Jaráček, myslím, nebo Václav Kolář taky mluvili. No.
16: Takže já přišel a bylo to velmi jako taky obrovský hřát, tvrdá příprava. Já jsem přišel na zimní přípravu, nepříjemná prostě. To on všechno, musím říct, dopolední běhy, třeba když byly nějaký výběhy do parků a to, tak on běhal s náma všechno. Že on v té době běhal maratony. Opravdu byl ve velmi dobrý kondici.
19: Uměl držet tempo.
16: Uměl držet tempo, a takže my jsme se postupně jako odpadali, propadali jsme se, takže vydrželi opravdu jenom ty maratonci, ty běžci. Golmani ty úplně nemluvím, ty přiběhli někde z lesa, potom ty z toho parku vždycky za náma o půl hodiny. Bylo to tvrdá příprava.
14: Jenom nevím, jak německy jste tehdy se naučil, ale když vám řeknu Der Hügel, Der Leiden, schody utrpení, to je taková jeho praktika tréninková, je to na YouTube, můžou si to posluchači pustit, kdy tam borci skáčou žabáky na schody, které mají třeba podle metr, a pak jako znova a znova.
16: Já jsem s ním žabáky úplně neskákal v té době, ale my jsme třeba dokázali půl hodiny v kuse skákat přes švedlo. A on jenom měnil, co budeme dělat, a jenom co to jenom nám říkal, co budeme měnit. A bylo to půl hodiny třeba v kuse. Jo. A nebo jsme vybíhali neskutečný jako kopečky s medicimbalama pod rukama, ale tam opravdu jako pár hráčů zvracelo. No. Tam to bylo jako velmi nepříjemné. To bylo, ty jsme pouštěli dolů vždycky a jenom si scházel, dobíhal, tam si bral znova, ti letěli ty medicimbalici drap a mazal si do toho kopce nahoru a to bylo.
19: Já vím, že Petr Jiráček říkal ve Wolfsburgu, že měli po zápase nějaký výběh, fakt jako 10 kilometrů, teď možná, že se pletu o pár kilometrů, ale že tam byl takovej jako udělaný kanál pro ten běh a že tam prostě vyběhli a běželi nějaký tempo, který bylo pro mě jako absolutně šílený, jako den po zápase. Jo. Já bych vlastně se bál toho druhého dnu víc než toho zápasu, jako že nebudu moc. No.
14: Ale tak průprava to byla i na to české prostředí, kde jste předtím, před Felixem Magathem zažil jiného trenéra, o kterém se tradovalo, že je tedy pořádně tvrdý. A když vám pustím teď zvukovou nápovědu, tak asi budete tušit, o kom mluvím.
1: Slavia byla v zápase útočnější, vypracovala si více šancí, gol si ale schovala až na prodloužení. V 98. minutě ho po rychlém breaku vstřelil Horvát. Liberec se představil na Strahově jako obětavě hrající mužstvo spolehající především na pevnou obranu. Přesto slavisty do několika šancí pustil. Děkovat štěstí mohli liberečtí především ve 4. minutě, kdy se Horvátova střela odrazila od břevna, a v minutě 29., kdy střelu Ulicha vyrazil z prázdné branky tělem záložník Breda. Po dvou letech vyhrála Slavia ve finále domácího poháru znovu 1-0 po prodloužení. Tentokrát nad Libercem.
14: To byl rok 99 a Jaroslav Hřebík vás tehdy na Slávy dovedl ke společnému vítězství v poháru. Jenom abych to upřesnil, my jsme skočili tedy v tomhle rozhovoru ty štace Karla Rady, Duklu, Sigmu Olomouc a vlastně do Slávy jste přišel z toho prvního zahraničního angažmá v Trabzonsporu a pak v tom roce 99 na Strahově.
19: To mě zajímalo i ten příchod Karla, no, do Slávy.
14: Jo.
19: Ne, to bylo do Teplic vlastně. Promiň.
14: Tak to se k tomu dostaneme, ale přece jenom Jaroslav Hřebík má dlouhé angažmá taky nebo spojitost ze Spartou, ale přece jenom té Slávy, jako ještě mladý nebo mladší trenér.
19: Já si pamatuju jeden trénink, to byl podle mě ten úvodní a běhali jsme na tom atletickém stadionu, tam nám odhrnuli takhle jednu tu lajinu. A první trénink byl 10 kilometrů běh, potom tartan. A vím, že spousta kluků pak měli problémy, samozřejmě nevím, jestli to měl pan Hřebík v tu dobu vyzkoušený, ale myslím si, že to v dnešní době už tohle to prostě se neděje. No.
16: No, patřil to taky k jedním z trenérů, který měl vlastně svoje jasně nastavené metody, pravidla prostě a nechtěl moc uhybat nikam asi. No. Já jsem za něj přijel, já si hlavně pamatuju, jak říkáš, zmiňuješ ty tyhle případy, já jsem, když jsem přišel já, tak hlavně jsme tam, myslím, zimě na ty umělce tam vzadu Fedenu trénovali vlastně hlavně nějaký taktický věci posuny, protože tam vznikala první čtyřka, tam se hrálo, už se ztratilo klasický libero, jo, a hrálo se tam ta lajna ve čtyřce vzadu v obraně, takže jak jsme to tam dřeli, pilovali a prostě drtili jsme to tam s ním. A on...
14: To byl den 99, kdy jste přicházel vlastně z Trabzonu do Slavie. Ten tým byl nabitý, mimochodem, když jsme mluvili o tom finále 99, tak Karel Rada rozhodnul semifinále na Spartě na Letné gólem. A Pavel Horváta tam dostal červenou, to vlastně asi si jí pak nějakým způsobem znegoval asi v lize, protože si mohl hrát finále, které
19: se jsem dostal druhou žlutou, že jsem podle mě žlutou. Se jako, vím, že Tomáš Poštulka tam do mě vrazil, že jsem spadnul, to jsme vedli podle mě a vím, že ke mně přiběh rozhodčí, nevím, kdo to pískal a já jsem vlastně jako se nechtěl nechat ošetřit, chtěl jsem stát, ale on povolal jako toho doktora, jo, já jsem stál, dostal jsem druhou žlutou. No.
14: Někdy se zaměříme, Pavle, na ty tvé žluté karty, koukal jsem do knihy rekordu a taky seš tam docela vysoko. Seš tam určitě výš než Karel Rada.
19: No, když hraješ 20 let, tak musíš nějaký
14: to je pravda.
19: Taky mít.
14: Ano, to je pravda. No nicméně ten slavistický kádr, který vlastně vznikal už z toho mistrovského týmu a pamatoval i ty četné evropské úspěchy, tak vznikal i kolem Pavla Horváta, Ivo Ulicha, byl tam Luděk Zelenka, spousta dalších jmen. Ale říkám si, co vlastně podle vás, pane Rado, dělilo tu Slávy od titulu, protože jsme to vzpomínali možná s Luďkem Zelenkou, s Ivo Ulichem, že tehdy možná vzniklo takové to většině druzí, protože opravdu tam těch druhých míst bylo dost na to, jaký to byl třeba kádr.
16: Teď nevím, jestli to byla tahle sezona, nebo ta následující, tam jsme měli jako našlápnuto obrovsky, no. Tam jsme ten podzim vlastně vedli ligu suverénně a to jaro prostě se to nějak zbortilo celý a sami asi možná nedokážem říct, já nevím, taky nedokážu najít, proč jako.
19: Já tam měl jeden moment, my jsme na Viktorce Žižkov prohráli.
16: To byl ten první
19: dostali
16: zápas.
19: Dostali jsme pokuty. To si uvědomuji úplně bezpečně a nikdo nevěděl proč. Tam od té doby, od té prohry, a to jsme furt měli náskok, si myslím, jako dobrý, jo. A od té doby to začalo jít jako do pytle.
14: Ale přece jenom, když to porovnáte s těmi předešlými štacemi, mluvil jsem o Dukle, Signě, pak o tom Trabzonu, tak ta Slavia, samozřejmě jste tam ještě ten velký úspěch z reprezentací, ale Slavia, obrovská značka, kam jste to řadil tehdy, jaké to pro vás bylo vlastně nastupovat za Sešívané?
16: V té době to byl určitě asi jeden z nejlepších týmů, vlastně dohromady, jak jsme do něj poskládaný, jak jsme hráli, co jsem asi hrál, jakoby, co se týká naší ligy vesměs, jako se týká i hráčů, typologicky, jak to sedělo, tak prostě tam opravdu tomu chyběl asi jenom ten titul, že se nám to prostě jako nepovedlo, tam se to zbortilo, jak říká Pavel na tom jaře a to jako beru jako velkou obrovskou škodu, protože tam jsme mi našláplo, že jsme to měli dotáhnout a měli jsme ten titul udělat tenkrát.
19: Hlavně tam fakt byli jako výborní hráči, já jsem teď jsem akorát fakt zase, jak jsem byl v tom Brně nedávno, někdo mi dával na telefon Edu Lasotu, kterýho jsem neviděl strašně dlouho, což byl fantastický hráč, prostě jako neskutečný a taky na kouk do nároďáků a výborný kluk a takových tam bylo vlastně fakt jako spousta, takže my jsme fakt měli tým a mě to tam furt bavilo, každý den, každý trénink, prostě dobrý kluci a dobrý fotbal. No.
14: S Lasotou jste podle mě byli i na konfederačním poháru tehdy v Saudské Arábii v roce 97, ale taky bych ho tady rád někdy třeba hostil, tak kdybychom sehnali
19: číslo. No to daleko Střince.
14: Ano.
16: Jsme tak spolu odehráli ještě v Olomouci, no.
14: Ano. Tak třeba, ale dneska je tady Karel Rada, který má společného s Pavlem Horvátem taky to, že nastoupil jednou na britských ostrovech, teď konkrétně, myslím, ten jeden zápas, vy jste tam společně nastupovali víckrát, ale můžeme si ho taky připomenout.
0: Třígolovou prohru utrpěli fotbalisté pražské Slávie v Lícu v úvodním čtvrtfinále poháru UEFA. O prohře Slávie 0-3 v Lícu v prvním čtvrtfinále poháru UEFA přidá podrobnosti Miroslav Bureš.
21: Slávia mohla prohrát i vyšším rozdílem, zachránili brankář Černý. Slávia ohrozila domácí jen jednou, když po chybě golmana Martina střílel do poloprázdné branky Horvát, ale Martin ještě stačil míč vyrazit. Slávii bude navíc ve čtvrtek na Strahově chybět vyloučený obránce Rada.
14: Aha, tak to vlastně jste pak zmeškal tu vítěznou odvetu. Ivo Ulich dal dva góly, ty jsi taky nehrál. Tak jsme to tady vzpomínali už s Luďkem Zelenkou, s Ivo Ulichem, že Luďkovi tam tehdy začínala ta televizní kariéra, že jo?
16: Ne, já k tomu řeknu jenom tohle. Já si pamatuju, že v té době my jsme snad nemohli chytit jako lepší tým, protože ten Leeds byl tenkrát v obrovské formě. Tím hráčům se dařilo, on snad tam vyhrával, byl na špičce všechno. A prostě jsme ho chytili. Od té doby si myslím, že takhle nikdy nebyl už.
14: Oni možná, jestli nebyli náhodou ještě pak semifinále Ligy mistrů o rok později, ale byli.
19: No, tak to byl ten tým.
16: To byl ten tým, který pak to a pak už to skončilo. Pak už
19: se rozsvičovali na nás.
16: Toto, jo.
19: Ne, to byl hrozný fofr, já si to pamatuju. Že to bylo fakt jako fofr, že ještě jak to nakropili opravdu před tím zápasem ty mitry, myslím, že se hrál s mitrama tenkrát, ty balóny prostě pro nás úplně, si myslím, že umím jako kopat, že to a tam jsem si připadal jak nešťastný člověk prostě.
14: Ano, v poháru UEFA tehdy Leeds došel ten rok 2000 do semifinále, vypadl z Galatasaray a ten další rok došel do semifinále Ligy mistrů. Takže opravdu, jak se říká, žádní nazdárci. Nicméně, myslím, že to nebyla jediná takováhle zkušenost, ne z hlediska toho neúspěchu, ale z hlediska velkého týmu, kterému jste museli čelit, ale už bychom se pak dostali do toho teplického angažmá. Mně to přijde vlastně fascinující, že vy jste tedy s Teplicemi v tu dobu, kdy jste byli ve Slávě soupeřili třeba o druhé místo v té sezóně, kterou jsme zmiňovali, a pak jste se oba sešli v Teplicích.
19: No já jsem to předtím říkal, tak možná kdyby nám Karel popsal svůj vlastně přesun do Teplic, to bylo velmi zajímavý, aspoň pro mě teda.
16: No tak to bylo vlastně shoda i náhod, že já jsem nějak dokončoval angažmá ve Frankfurtu a viděl jsem, že tam asi nebudu, že vlastně tam skončím, nebo jsem tam skončil dokonce už, a říkám, tak se asi nejspíš vrátím, teď to bylo teprve kam, jako jo. No a byli jsme s manželkou a s dětma, že půjdeme Františkovi lázně podívat se, jestli tam projdeme a tak, a najednou se potkáme s týmem, že jo. Teď vidím mančev celý Teplice, tam na soustředění, myslím, byli. Najednou mě potkali Franta Cipro a říká, hele, co to, co vlastně teď, co je s tebou? Já říkám, no nic, skončil jsem ve Frankfurtu asi. Říká, hele, co to? Čuče, nešel by si do Teplic? A takhle nějak tam byli první to. Já říkám, já nevím, no. No a tak nějak jsme se jenom chvíli jsme pokecali, tohle rozešli jsme se, no a za pár dnů jsem měl telefon, no, z Teplic, od pana Hrdličky.
14: To byly opravdu jiné Teplice, než si třeba posluchači vybavují posledních pár let. Bohužel teď se Teplicím třeba tady nedaří, ale jsme byli zvyklí výdat je na stínadlech s plnými zády vlastně, nebo plné ochozy v zádech. A vy jste
19: no,
14: tam
19: ten
14: tehdy...
19: stadion vypadá úplně jinak, když je nabitý, jako myslím si, že každý, kdo tam hrál domácí zápasy, ne, nadarmo tam jezdil i nároďák vlastně hrát domácí zápasy, tak nám to asi jako potvrdí a já jsem si to jako hodně užíval v Teplicích. No.
14: Tak existuje vlastně i záznam desítky Pavla Horváta, když tady byl František Straka, ten taky na to teda hezky vzpomínal Jan Rezek, pak když jsme byli nedávno živě. Ale přece jenom, když se změní takhle trenér, protože pan Cipro byl odvolaný relativně brzy po příchodu Karla Rady a přijde... Asi povahově úplně jiný člověk, ne? František Straka daleko asi mladší taky, ne?
16: Tak samozřejmě mladší, jako... úplně jakoby povahově jiný lidi. Takže každý úplně diametrálně odlišnej, ale já si myslím, že tam znova, že to bylo tak nastavený, že ten jako ten tým se tam tvořil velmi dobrý, velmi dobrý. Bylo tam spoustu výborných hráčů a i ten kolektiv se dal dohromady, ta parta, takže díky tomu vlastně jsme pak bojovali o první místo v lize dokonce s Libercem, že jo. Tam to nedopadlo, tam to byla taky škoda, když jsme skončili druhý. A hlavně se nám povedly ty poháry, které byly fantastický a nikdo nevěřil, že dokážeme tu šňůru takhle protáhnout a že budeme postupovat dál a dál. No.
19: Tam byli Karel, teď on se neurazí, on už tu dobu vypadal jako starý, ale nebyl ještě. My jsme fakt měli...
16: No
19: jako...
16: fotbalové skoro jo, už bylo přes 30.
19: No, v dnešní době, podívej. Na to mrskali na mistrovství světa Ronaldo s Messim.
16: To je jiná kategorie.
19: Byli starší než ty. Ale my jsme měli jako výbornou obranu, tam se na to fakt dalo spolehnout, protože já si myslím, že Karel, kdyby tady začal mluvit o Tomáši Hunalovi, Erik přestoupil, teďka jeho syn přestoupil do Brna, tak mu samozřejmě přejeme, aby se mu dařilo, protože vypadá úplně stejně jako táta, i tak působí na tom hřišti, i co jsem měl možnost ho slyšet jako verbálně, tak je to hodně podobný a samozřejmě Karel hrál s Tomášem Hunalem a myslím si, že jsme měli jako jednu z nejlepších dvojic historicky v lize vůbec, co jsme mohli mít, protože proti ním nikdo nechtěl hrát. To si jako troufnu říct, že proti ním, když někdo jel do Teplic, anebo my jsme někam jeli, si říkali ty útočníci, tak dneska to nebude vůbec randa. Možná Vencel Svěrkoš, ten mi říkal nějaký příběh, že jim nadával, jako, ale to byl mladý Ostravák, takže tam se s tím celkem dalo počítat. Ale,
14: nevěděl, co dělá.
19: Ale jinak jako proti ním nikdo nechtěl hrát.
14: No. Kdo byl tvrdší z vás dvou? Já jsem slyšel o Tomáši Hunalovi, že to byl docela tvrdák.
16: Já si myslím, jo, Tomáš 100%. Za mě to byl výborný fotbalista, který to mohl dotáhnout mnohem dál, ale nepovedlo se, což je škoda u něj, si myslím, obrovský, protože on byl fantastický hráč, on uměl výborně předvídat, předskakoval, měl zrychlení, dynamiku na první kroky, čedru výborně, takže to bylo s ním se hrálo, potom jsme se sehráli prostě a za mě taky asi byl to jeden z nejlepších parťáků v té stoperské dvojici, asi s kým jsme hráli jako a kde to opravdu sedělo hodně. Jo.
14: Když jsme u Tomáše Hunala, tak si můžeme připomenout, o čem on rozhodl v tom roce 2003.
4: Na Strahově se hrálo o domácí pohár a Teplice ve finále porazili Jablonec 1-0, více dodá Miroslav Bureš.
5: Solidní finálové utkání bylo vyrovnané. V prvním poločase měli navrch Teplice po změně strany Jablonec a zatímco Tepličtí měli více šancí, Jablonečtí zahodili dvě nejvyloženější příležitosti zápasu. Ve 32. minutě netrefil zblízka odkrytou branku Michálek, ve 72. poslal míč do břevna Mašek. O výsledku rozhodl rohový kop ve 33. minutě a po něm přesná Hunalova hlavička.
4: Teplice si zásluhou triumfu v domácím poháru zajistili přímý postup do prvního kola poháru UEFA.
14: Ano, a to jsou ty velké věci, na které vy jste samozřejmě už trošku narazili, už jsme to taky vzpomínali, proti komu jste to všechno hráli. Když Pavel Horvát pak odešel do Japonska z Teplice, to tak ne? Tak jste ještě sem, pane Rado, koukal, hráli pod Vlastimilem Marečkem v roce 2005 proti Espanyolu Barcelona, za který už tehdy hrál třeba Pablo Zabaleta nebo Juanfran, vlastně později velmi elitní, jak argentinský, tak ten španělský back. Takže rozhodně Teplice ve své minulosti i díky vám dvěma mají takovéhle zářezy.
17: Host desítky Pavla Horváta.
14: S Karlem Radou v desítce Pavla Horváta. Aktuálně se blížíme ke konci. Když se dostaneme k tomu, čemu se třeba věnujete, vy jste se o tom bavili, ta trenéřina. Od ženské reprezentace jste odešel zhruba tak před loni. Čemu se třeba věnujete, vy jste se o tom bavili, ta trenéřina. Od ženské reprezentace jste odešel zhruba tak před loni. A teď poslední rok nebo loni bylo oznámeno,

0: uvolnit a udělat si malinko věci, které furt si odkládám a někam to posouvám a říkám až potom a ono potom až nemusí být už.
1: Takže no, sicherák, motorka.
0: Sicherák, motorka.
2: No motorka, to řekněte. To jsem četl, že máte zálibu motorku. Pavel taky ne?
0: Jo, tak nejsem úplně ten, který by na motorce strávil celý léto, ale v rámci právě toho omezeného času do teďka, kdy to byl, tak jsem vždycky pár projížděk udělám, nebo výjížděk, kdy rád se projedu a rád jezdím, ale říkám, toho času nebylo tolik, tak já doufám teď, že se tomu budu moc věnovat víc a budu mít na to víc času.
1: Přidám tě do naší skupiny, si tam ještě nejsi motogang a můžeš se srazit i s někým v ostatních klubů.
0: No určitě, budu rád.
2: Tak hodně šťastných kilometrů přejeme a jsme moc rádi, že jste přišel do desítky Pavla Horváta. Jejím hostem byl dnes vicemistr Evropy z roku 96, účastník Euro 2000 a taky dvakrát vítěz českého poháru se Slaví a s Teplicemi a bývalý Pavlu spoluhráč Karel Rada. Ať se vám daří, moc děkujeme.
0: Já děkuju za pozvání, děkuji moc.
2: No a byl tady s námi Pavel Horvát, samozřejmě jsme moc rádi, že si s námi na Radiožurnálu Sport přejeme, ať zvládáš všechny ty teplé, horké dny a zase brzy naslyšenou.
1: Já zvládám všechny dny, i když nejsou teplé. Tak děkuji, naslyšenou.
3: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
4: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
3: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
5: The game is over and Mexico wins Group A.
6: Canada secure their first ever win in a World Cup.
7: The referee blows the final whistle.
4: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
3: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
4: Play-off mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
8: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.

0: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Dobré dopoledne, je 11 hodin. Zprávy připravil Pavel Prouza.
2: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi a rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO v Ankaře. Kvůli problémům s jednotným hlášením dostala asi tisícovka firem odklad na odevzdání daňového přiznání. O postup do třetího kola Wimbledonu bude hrát 5 českých tenistů. Dálnice D7 z Chomutova do Prahy u Postoloprt na 56. kilometru zůstává po nehodě uzavřená. Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne oblačno, teploty do 27, na jižní Moravě až 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle Šeligy taky rezort rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu víc zaměstnanců kanceláře.
4: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky, upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
2: Rozšíření své delegace prezident požadoval potom, co ji rezort výrazně zredukoval a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní. Asi 1000 českých podniků letos nemusí dodržet termín pro řádné podání přiznání k dani z příjmu za rok 2025. Finanční správa totiž před koncem června vydala metodický pokyn, podle kterého mají finanční úřady schvalovat odklady firmám, které se potýkaly se zvýšenou administrativou kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele. O odklad museli požádat do konce června, říká Jiří Nesrovnal z Komory daňových poradců.
5: Bude se zohledňovat i ta individuální konkrétní situace při těch žádostech. Pokud budu mít jednu paní na dohodu o provedení práce, tak k téhle žádosti by byl jiný přístup, než když to je zaměstnavatel, který má 1000 lidí.
2: Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Alžírsko dnes volí novou dolní komoru parlamentu. Moc v zemi, která patří k významným dodavatelům zemního plynu do Evropy, ale drží armáda a prezident. Kvůli dodávkám plynu se do Alžírska letos chystá i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
6: Než volby teď lidi v hlavním městě Alžíru zajímá fotbal. Alžírsko se na mistrovství světa probojovalo do vyřazovací části a v noci bude hrát proti Švýcarsku. Parlamentní volby otestují nálady v alžírské společnosti po velkých protestech v roce 2019, kvůli kterým po 20 letech ve funkci rezignoval tehdejší prezident. Většina lidí, se kterými se dávám ve městě do řeči, dnes do volebních místností zamířit neplánuje. Účast v parlamentních volbách před 5 lety byla historicky nízká, zhruba 23%. Z Alžíru Jana Karasová, Radiožurnál.
7: Sport. Dalších 5 českých tenistů bude odpoledne bojovat o postup do třetího kola Wimbledonu. Jakub Menčík se utká s Bulharem Grigorem Dimitrovem, kterého v obou dvou vzájemných zápasech těsně porazil. Teď ale budou poprvé hrát na trávě, kde je Dimitrov podle Jakuba Menčíka velmi silný.
8: S Grigorem už mám pár zápasů zahraných a jsem rád, že dostanu ještě další příležitost, takže na ten zápas se budu těšit a určitě tráva je podle mě ještě jedna z jeho nejsilnějších asi povrchů teďka momentálně na konci jeho kariéry.
7: Karolína Plíšková se v půl třetí utká s obhájkyní titulu Polkou Švjontekovou. O postup do třetího kola zabojují také Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lhečka. Nosková si zahraje s Osoriovou z Kolumbie, Bousková s Grantovou z Itálie a Lhečka se Slovákem Molčanem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D7 u Postoloprt na D1 nehoda za Koberovicemi. Dálnice D7 z Chomutova do Prahy těsně za sjezdem na Postoloprty na 56. kilometru zůstává po nehodě dodávky a osobního auta uzavřená. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že odklon dopravy trvá na exitu 56. Na D1 směrem z Prahy do Brna zpozorněte kousek za sjezdem na Koberovice. Na 83. kilometru je blokovaný pravý pruh, v něm voze vozidlo hasičů. Havarované osobní auto skončilo mimo komunikaci. Kolona se netvoří. Na D1 o kus dál směr Brno před Velkou Bíteší brzdí kamiony přibližně na 160. kilometru. V nesouvislé a hodně roztrhané koloně pak popojíždí až do omezení u D2 na kilometr 196. Příjezd do Prahy směrem z Ústecké D8. Fronta také převážně kamionů začíná za Zdiby a sune se až do omezení ve Gvelské. Tou se ale v obou směrech projíždí v celku plynule. A ještě silnice 34, trasa z Pelhřimova do Humpolce a dlouhé až půlhodinové zdržení v obou směrech před omezením u Vystrkova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude skoro jasno až polojasno, během odpoledne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a zejména na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat, teploty 23 až 27, na jižní Moravě až 30 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
10: 11 hodin, 5 minut, čtvrtek 2. července. Krásné dopoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Tenistka Barbora Krejčíková na Wimbledonu vyřadila vítězku minulého Grand Slamu v Paříži Rusku Andrejevovou. Vrátíme se k tomu i za chviličku podrobněji. Nezlomilý ani hodně nešťastný gem, ve kterém nevyužila 7 matchbolů. Wimbledon samozřejmě bude provázet dnešní čtvrteční vysílání radiožurnálu Sport celý den. Na místě máme Jaroslava Plašila. Velmi pravidelně se s ním budeme spojovat ze zápasů českých tenistů. Teď už ale divoký byl
3: Radiožurnál Sport
11: a Karel Janů.

0: z předpeklí, zlostáhlo pařáté, my jediný utekli, rovníkům zlopaté.
1: Tenistka Barbora Krejčíková vyřadila ve druhém kole Wimbledonu vítězku nedávného Grand Slamu v Paříži Rusku Miru Andrejevovou, a to ve třech setech 4-6, 7-5 a 6-4. Česká šampionka z Londýna z roku 2024 zvládla mimořádně napínavý závěr utkání a Krejčíkovou nesrazil ani výjimečně nešťastný gem, kdy podávala na výhru v zápase.
2: Když vedla 5-3, šla servírovat, postupovala výtečně podle plánu, ale ten ještě nemohl zohlednit naprosto výjimečný výkon soupeřky na příjmu.
3: Tak mrzelo mě to, že jsem to nedosedl. Že jako chtěla jsem to do sebe a měla jsem 40-0, měla jsem obrovský náskok. Nevyšlo mi to tam, nějaký liney od ní, mě tam nevyšlo to prase, že jak vlastně z toho 40-15.
2: Někdy chyběl kousek pár milimetrů, ale české tenisce hlavně překážela nedávná šampionka z Paříže, která už v tu chvíli neměla co ztratit. Takže to ze stavu 40-0 byla najednou schoda a vedení se pak neustále přesouvalo ze strany na stranu. Krejčíková měla dohromady 7 matchbolů, ale mimořádně dlouhý, skoro čtvrt hodiny trvající gem nakonec ztratila. Poslední úder hrála nízko a skončila na kolenou, ale stejně se ještě stala vítězkou.
3: Tak to bylo takový smolný, ale věřila jsem jakoby tomu, že ji prostě můžu breaknout, že se mi podařilo jakoby během toho zápasu breaknout a že v momentě, kdy prostě budu jako schopná ji zreturnovat a dostaneme se do nějaké výměny, tak jsem věřila, že jako v té výměně jsem lepší a taky hodně jako asi byl tlak na ní, protože prostě že jo, já jsem vedla 5-4, ona prohrávala, ona vlastně ten gem musela vyhrát.
2: Popisovala Barbora Krejčíková šťastný konec zápasu. Český tenis už má díky tomu jistou osmifinalistku Wimbledonu. Krejčíková se totiž v dalším kole utká s Nikolou Bartuňkovou, která vyřadila Krajanku Kateřinu Siňakovou ve dvou setech.
4: Vyhrála to tady, pro mě by to byl zase výborný zápas. Bára samozřejmě zase druhá Češka.
2: Řekla Nikola Bartuňková, k dalšímu českému utkání by mohlo dojít hned v osmifinále, protože ve stejné části pavouka je také Karolína Muchová. Teď se ale ještě stále hraje o postup do třetího kola a o to se bude pokoušet dalších 5 českých tenistů. Marie Bousková, Karolína Plíšková, Linda Nosková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. S tím, že o jejich zápasech od nás postupně přímo z místa uslyšíte. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Tolik Sting v 11 hodin a 16 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Olympijský vítěz z Tokia, Ital Marcel Jacobs, zaběhl na atletickém mítinku v rakouském Eisenstadtu s nedovolenou podporou větru třetí nejrychlejší stovku v historii za 9,67 sekundy. Dozad mu ale foukal tedy opravdu nepovolený vítr o rychlosti 4,1 metru za sekundu. Ta povolená hranice je 2 metry za sekundu, ale rychlejší než Jacobs už byl opravdu jen legendární Jamajčan Usain Bolt, kterému se to povedlo v regulárních podmínkách. Jeho světový rekord z mistrovství světa v Berlíně v 2009 stále platí 9,58.

0: Red Hot Chili Peppers, 11 hodin 20 minut, fotbalová Sigma Olomouc má za sebou necelé dva týdny přípravného období a taky dva přátelské zápasy. V obou se objevil na soupisce záložník David Tkáč, který předtím kvůli vleklým zdravotním problémům hrál soutěžní zápas naposledy 5. října v Jablonci.
1: Cítím se dobře, teda po té kondiční stránce jsou tam určitě nějaké mezery, ale od toho je ta příprava, abych se do toho zpátky dostal. A měl jsem trošku obavy, jak se do toho budu dostávat, ale cítím se docela dobře.
2: Říkal po druhém přípravném zápase záložník Sigmy David Tkáč. Ten na Hnou přišel ze Zlína téměř přesně před rokem za zhruba 10 milionů korun. Tehdy jako velká posila zhruba současně s nástupem nových majitelů. Na podzim ale stihlo odehrát jen 9 ligových a 2 evropské zápasy.
1: V tom říjnu, v té půlce října, když jsem se zranil, tak jsem si natrhl sval vlastně a postupem času se léčil. To natržení svalu vyvolalo postupně i problémy s tříslem, které ze začátku nebyly úplně vidět. Jak běžel čas, tak jsem musel ještě na tu operaci s tříslem v lednu, pak už jsem se do toho postupně dostával zase.
2: Vysvětluje ofenzivní záložník, který už se s problémy s třísly a souvisejícím zánětem stydké kosti dlouhodobě potýkal v minulosti a prodělal také trombózu v lýtku. Dost zaplněný chorobopis na 23-letého fotbalistu. Na druhou stranu alespoň věděl, jak se hlavně mentálně s několika měsíční herní absencí vypořádat.
1: Není to vůbec jednoduché, ale tím, že jsem chodil na stadion každý den, byl jsem v tom kontaktu s klukama, to je to jednodušší a už jsem si něčím prošel, že věděl jsem, co mě bude čekat a myslím si, že jsem to zvládal dobře.
2: Teď už je David Tkáč zase v plné síle a chce ukázat, že talent a kreativita ho neopustili. Trenér Pavel Hapal dokonce před přípravou pronesl, že právě Tkáč by mohl být náhradou za nejproduktivnějšího hráče jara Daniela Šturma, který odešel do Slávie. Tím svého hráče samozřejmě dostal pod určitý tlak.
1: Bavili jsme se o tom trošku, zasmali jsme se. Nevím, já jsem jako rád samozřejmě, ale byl jsem fakt dlouho mimo, takže tady ten nějaký tlak na sebe nechci vůbec dávat.
3: Já si myslím, že by mohl zastoupit v nějakém tom tříobráncovém systému Šturma, myslím teďka v té vyšší pozici, ne na té krajní. Třeba na tom křídle, ale spíš takovou tu desítku a falešnou devítku. A já jsem rád, že zdravý. Teďka trénuje, trošku k němu přistupujeme individuálně, teď zase dostal nějakou úlevu. Máme strach samozřejmě, aby se to zranění neopakoval, protože už si s tím prošel dost, ale zatím drží a věřím, že to tak bude i do sezóny. Může být pro nás velikým překvapením. Nebo pro mě to překvapením nebude, protože jsem ho viděl v tom závěru teďka trénovat a on je velice fotbalový, je kreativní, rychlostně dobře vybavený, takže věřím, že nám pomůže.
2: Doufá hlavní trenér a také generální sportovní manažer Sigmy Olomouc Pavel Hapal. David Tkáč by rozhodně měl pomoci hlavně s ofenzívou, protože v úvodních dvou přípravných zápasech Hanáci skórovali jen jednou. Další šanci bude mít celý tým v sobotu, kdy v jeden den ve Slatinicích odehraje hned dva duely. Dopoledne proti Banské Bystrici a odpoledne proti Kroměříži. Adam Kodét, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Y'all still want me to come with you?

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom osvěším je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam
2: zlobinkali.
9: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout žber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Radiožurnál 11 hodin a 30 minut. A to znamená zprávy s Pavlem Prouzou. Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky Drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil radiožurnálu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Hasiči na jihu Francie od včerejška bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vypukl poblíž města Narbonne v departmánech Aude a Ero. Z okolních obcí bylo nutné evakuovat asi 350 lidí. V boji s ohněm v hornatém terénu pomáhají i hasící letadla. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1406, přes 430 lidí zemřelo. Epidemie vyhlášená před 7 týdny zatím zasáhla 3 severovýchodní provincie. Hrozí ale, že se rozšíří i do dalších. Epicentrum se nachází v provincii Ituri, kde zemřela většina nakažených. Nejnovější koňskou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Vedení kina v Boskovicích na Blanensku dočasně zavřelo hlavní sál z důvodu vysokých venkovních teplot. Stará klimatizace nestíhala vzduch v sále odvětrávat a teplota uvnitř už nesplňovala hygienické požadavky na komfort návštěvníků. Provoz by se měl vrátit do normálu do 14 dnů.
0: Sport.
11: Basketbalový reprezentant Adam Kejval po 2 sezónách opouští basketbalisty Brna. O jeho odchodu informoval klub na sociálních sítích. 24-letý pivot je aktuálně s národním týmem, který čeká v pátek další zápas kvalifikace mistrovství světa proti Švédsku ve Stockholmu. O 3 dny později se Češi utkají v Brně s Estonskem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Situace na D7 u Postoloprt, nehoda na D1 za Koberovicemi. Dálnice D7 z Chomutova do Prahy těsně za sjezdem na Postoloprty byla na 56. kilometru neprůjezdná. Následky nehody už se podařilo odklidit, opět se jede bez omezení. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že ukončený je i odklon na exitu 56. Na D1 směrem z Prahy do Brna z Bystřete za sjezdem na Koberovice. Na 83. kilometru zůstává neprůjezdný stoupací pruh. V něm stojí hasiči a policie, místo je označené světelnou šipkou. Havarované osobní auto je mimo komunikaci, provozu nebrání. Stále sledujeme i situaci v Praze ve Kbelské ulici. Tou se počínaje dneškem v pásu na Hloubětín. Jezdí obousměrně, ale v celku plynule. Pouze kamiony brzdí v Cínovecké za sjezdem na Čakovice. Na silnici 34 z Pelhřimova na Humpolec trvá zdržení kvůli omezení mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. V obou směrech směrech ztratíte zhruba 20 minut. A ještě 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu a omezení na úrovni Antonínova dolu. Projíždí se Kyvadlovi a
3: Kouna, podle mě takhle kilometry zdrží 20 minut.
12: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Bude skoro jasno až polojasno, během odpoledne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a zejména na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Teploty 23 až 27, na jižní Moravě až 30 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Foo Fighters dohrávají ve čtvrtečním radiožurnálu Sport 11 hodin a 38 minut. Je mu 19 let, jmenuje se Paul Sexas a právě začíná pravděpodobně jeho nejtěžší období ve sportovním životě. Sexas je totiž velmi talentovaným francouzským cyklistou. Na jaře si připsal 2 vítězství na klasikách, na dalších závodech dokázal konkurovat tady Pogačarovi, no a výkony mladého závodníka vzbudily velké nadšení, které bude gradovat na Tour de France, která začíná v sobotu.
1: Vlna euforie kolem Sexase byla v dubnu a květnu obrovská a nejspíš zapříčinila, že bude startovat na Tour de France. Mluvilo se o pozvolnějším postupu Sexase, ale po jeho jarních výkonech ho staj posílá hned na největší závod sezóny. A tomu řada expertů nerozumí.
2: Francie má obecně jeden neuvěřitelný dar, a to zničit si všechny svý nejlepší závodníky a adepty na vítězství na Tour. Udělali to už prakticky se všema závodníkama, od Bardeta přes Pinota a všechny tady ty prostě kluky. No a dělej to dál.
1: Tvrdí Leopold Koenig.
2: Mít takovýhle želízko nebo takovýhle talent, tak prostě ho obrušuju jak diamant a vůbec by mě nenapadlo ani takovouhle věc udělat.
3: Fyzicky, psychicky úplně prostě ho zdeptat tou ambicí, aby prostě ty seš náš teďko, který nás spasíš, jo.
1: Říkal v kilometrech Jiřího Ješka sám šestinásobný paralympijský vítěz. Oba s Koenigem naráží na to, že Francie už 40 let nemá vítěze Tour de France a už skoro zoufale hledá někoho, kdo závod dokáže ovládnout. I proto se do debat okolo kvalit a vývoje Sexase zapojil i francouzský prezident Emmanuel Macron.
2: Vzpomeňte si na sebe, když vám bylo 19 let, a si představte, že vás řeší v 19 letech francouzský prezident. Jo? Řeší vás přes celá Francie a ještě vás pošlou na tu nejsledovanější událost, na kterou jste se ještě před 3 rokama koukali v televizi a přišlo na to nemožný vlastně tam být vůbec. Jo? No a oni tam teďka pošlou jako vyhrát.
3: Jasně, postavil bych ho tam, ale řekl bych mu, hele, očuchej si to, máš 2-3 Tour de France, na to si to zkoušet, úplně bez tlaku, klidně si zkus vyhrát nějakou horskou etapu a uč se a pak jednou třeba tu Tour de France vyhraješ. Tady Pogačar tady nebude jezdit do smrti a ty máš za 3-4 roky šanci se na té Tour de France ukázat. Ale pokud se tam zjeví on s touhletou aurou kolem něj a bude v pořádku a bude moci jet naplno, tak ty lidi ho zničej a bojím se toho.
1: Paul Sexas bude lídrem stáje Decathlon. Podle předpokladů založených na výkonu, který jeho nohy dokáží vyrobit, by mohl reálně bojovat o 2., 3. místo v celkovém pořadí. To, na co všichni poukazují, není jeho výkonnost, ale psychický tlak s tím spojený.
4: Pokud se mu podaří popasovat se s tím tlakem a spíš se třeba zaměřit na to, vyhrát nějaké etapy a nevyloženě se snažit hnedka jet na to celkový pořadí, tak si myslím, že může předvíst opravdu krásný výkony a tu Tour si užít a zažít tam úspěch hnedka takhle v tomhle mladém věku.
1: Naznačuje Petr Vakoč, kudy by pro francouzskou naději mohla vést sjízdná cesta. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Fotbalisty Ostravy posílil pravý krajní hráč Matouš Kmeč, 26-letý Slovák, do Baníku přestupuje z Minnesota United, podepsal 3letou smlouvu. Klub to oznámil ve své aplikaci. Kmeč, který má na kontě taky jeden start za slovenské reprezentační Ačko, má ve Slezsku posílit pravou stranu hřiště. 11 hodin 45 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport, no a pokud jde o fotbal, tak nemůžeme nemluvit o fotbalovém mistrovství světa, které samozřejmě pokračuje vyřazovacími souboji. Dnes večer v 21 hodin Španělsko proti Rakousku, v noci potom v 1 hodinu ráno Portugalci vyzvou Chorvaty a od 5 hodin ráno zítřejšího času tady ve střední Evropě potom ještě Švýcarsko proti Alžírsku.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Třetí pořadatelská země fotbalového mistrovství světa postoupila do osmifinále. Po Kanadě a Mexiku to zvládli taky Američané, kteří u San Francisca porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. Někteří Američané si první postup ve vyřazovací fázi od roku 2002 užili i s tradiční předzápasovou zábavou tamních fanoušků. Možnosti takzvaného tailgatingu jsou sice během fotbalového šampionátu značně omezené, ale náš zvláštní zpravodaj na turnaji tuhle kratochvíli přece jenom vypátral.
1: Je to prostě taková party na parkovišti před zápasem, popisuje tailgating Kent, který si ho přišel užít teď před utkáním amerických fotbalistů s Bosnou a Hercegovinou sem ke stadionu společně s kamarády a se synem Hastnem. Ten mi ukazuje, že si tu společně rozložili kempingové stoličky, mají tady přenosnou ledničku s pivem, dali si taky nějaké hot dogy a vyprávějí si historky, než se vypraví na stadion. Pánové mi ještě vysvětlují, že obvykle sebou mívají grill, ale dnes se vypravili na lehko. Jak podotýká jejich kamarád Jack, důležité je také občerstvit se donesenými nápoji za úplně jiné, mnohem nižší ceny, než je to možné potom přímo na stadionu. Někdy tomu proto říkají Američané i pre-gaming. Prostě příprava na zápas, tak jako hráči mají rozcvičku.
2: Děláme to částečně proto, že naše stadiony jsou obvykle postavené uprostřed ničeho. A tak jedeme autem a scházíme se takhle na parkovišti. Největší tradici to má při univerzitních zápasech v americkém fotbale na jihovýchodě Spojených států. V Louisianě, Mississippi, na Floridě. Tam je to kulturní událost. Vždycky tam najede moře lidí i z karavany a kempují tam u stadionu klidně několik dní. Jednou jsem byl na takovém zápase v Georgii a je to docela zážitek.
1: Popisuje Jack a spolu s Kentem se zajímají také o to, jestli tailgating před fotbalovými zápasy má svou tradici taky u nás v Česku. Mluvilo se o tom, že FIFA tradiční americký tailgating během mistrovství světa zakazuje. Tak to není, pouze jsou parkovací kapacity třeba oproti zápasům NFL velmi omezené, takže tailgating před zápasy není tak častý a intenzivní. Natož, aby tu někdo kempoval několik dní.
3: Najez se, napij se, popovídej si a pak se vydej na stadion fandit svému týmu. To jsou pravidla tailgatingu. A nedělej hlouposti. Neprovokuj fanoušky soupeře ani policajty. Řiď se jejich pokyny. Třeba tady je zakázáno rozbalit si stoličku a ledničku přímo u auta. Museli jsme sem do vyhrazené zóny. Nevím proč, ale je to tak. Když se tu hraje americký fotbal, je tu slyšet i muzika. Lidí je tu mnohem víc a přijíždějí dřív, aby si tu party užili delší dobu. Tohle má do tailgatingu při zápase NFL nebo univerzitní soutěže hodně daleko.
1: Když se pak Kenta a Jacka ptám, jestli tohleto posezení není nakonec důležitější než výsledek zápasu na hřišti, tak ale urputně kroutí hlavou. Na znamení, že ne. A pak už sklízejí své stoličky a ledničku, zařazují se do davu a kolektivně míří na stadion. Tady na stadionu stojí nejlevnější pití, lahev vody $7, tedy asi 150 korun. O dalším občerstvení nemluvě, takže napít a najíst se předem se určitě vyplatí. Protože američtí fotbalisté slaví postup přes Bosnu a Hercegovinu, mohou si jejich fanoušci užít svůj tailgating i před osmifinále s Belgií v Seattlu. Ovšem tam to jde i po evropsku, protože stadion je tam v centru města a obklopený hospůdkami. Ze Santa Clary u San Francisca, Jan Kalibara, Radiožurnál.

0: Klubová fotbalová sezóna 2025-26 je minulostí.
1: Na Radiožurnálu Sport jste od nás slyšeli o všem podstatném.
0: O tom, že Slávia obhájila domácí ligový titul.
2: Je konec, Slávia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, obhajují po roce titul. Dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul už je druhá Sparta dostihnout nemůže.
1: O tom, že Dukla po dvou letech sestoupila z nejvyšší soutěže.
3: Rozhodčí Rouček v tuto chvíli naposledy fouká do píšťalky, ukončuje utkání, záchranářský souboj, ve kterém jsme tedy viděli tři branky. Znamená to tedy, že ostravský Baník si prodloužil sezónu o dvě utkání. Na druhou stranu pražská Dukla, ta se s ligou loučí.
0: Vysílali jsme pro vás v přímých přenosech celou základní část i nadstavbu šance ligy, baráž o udržení i finále domácího poháru.
1: Ale s mikrofonem jsme znovu cestovali i za hranice naší republiky. S českými fotbalovými týmy v evropských pohárech.
4: Z Kazachstánu Lukáš Michal.
5: Z Arménie Pavel Tilšár.
6: Z Milána Mirko Vasič.
7: Z Rumunska Tomáš Petr.
0: Přímé přenosy z Ligy mistrů nebo domácí šance ligy naladíte v rádiu jedině na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
1: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi a rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO v Ankaře.
2: Oceňujeme, že ministerstvo alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky.
1: Při ruském útoku na ukrajinský Kyjev zemřelo nejméně 17 lidí. Střely zasáhly hlavně obytné domy.
3: 20 budov je téměř zničených a stovky dalších poškodily tlakové vlny a létající úlomky.
1: Tenistka Plíšková se ve Wimbledonu utká o postup do třetího kola s obhájkyní titulu Świątekovou z Polska. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce popojíždí dlouhé kolony v obou směrech před omezením u Komorovic. Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne oblačno, teploty do 27, na jižní Moravě až 30 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentu Petru Pavlovi. Na nadcházející summit NATO v Turecku si bude moct vzít víc lidí z kanceláře hradu. Rezort už prezidentovi taky poslal mandát pro summit.
5: Ministerstvo původně delegaci prezidenta zmenšilo a jmenovitě určilo, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle mluvčího hradu Vojtěcha Šeligy jde od rezortu o částečný ústupek.
2: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
5: O účasti prezidenta v Ankaře rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z ANO už Pavla ale několikrát vyzval, aby na summit i tak nejezdil. Naposledy to zopakoval dnes v rozhovoru pro deník CZ.
6: Je to vláda, která rozhoduje a která má samozřejmě v gesci zahraniční a bezpečnostní politiku. Pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
5: Summit v Ankaře bude 7. a 8. července. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Dopoledne i za účasti prezidenta Petra Pavla jednala Bezpečnostní rada státu. Její členové se měli vrátit k nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Před 14 dny debatu nedokončili. Jednání sledovala Daniela Brichtová.
7: Nová koncepce armády je vypracována ve dvou verzích podle toho, jak by se měly postupně navyšovat obranné výdaje. Za důležitý dokument ji označil i prezident Petr Pavel.
8: Koncepce armády musí mít dlouhodobý charakter. Není možné, aby se koncepce výstavby měnila z roku na rok.
7: Kromě koncepce dnes měli členové podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD jednat i o dalších zhruba 20 bodech, uvedl před jednáním.
9: Jedna z věcí je koncepce armádní, ale taky tam je koncepce celkové bezpečnosti a policie, takže je tam toho hodně.
7: V tuto chvíli na úřadu vlády jedná premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a ministr průmyslu Karel Havlíček ze stejného hnutí s českými firmami, které působí na Ukrajině. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Ruské útoky v noci na dnešek zabily v ukrajinském Kyjevě nejméně 17 lidí. Po dalších obětech pátrají záchranáři v troskách. Rusko vyslalo na ukrajinské hlavní město na 70 raket a skoro 500 dronů. Zasáhly hlavně obytné domy a civilní infrastrukturu. Podle kyjevské radnice je zraněných asi 100 lidí.
10: Záběry z ruského vzdušného úderu se na sociálních sítích objevovaly od půlnoci až do rána, kdy se nad Kyjevem vznášely sloupy kouře. Některé požáry se doteď nepodařilo uhasit. Dopady raket a dronů nebo jejich trosek úřady hlásily z více než 30 lokalit v několika městských částech a šlo hlavně o obytné domy. Před chystaným masivním útokem varoval obyvatele Ukrajiny prezident Volodymyr Zelenský, který se do Kyjeva spěšně vrátil z evropského summitu v Irsku. Na ruských sociálních sítích se objevily záběry hořící rafinérie společnosti Lukoil Ukstova v Nižněgorodské oblasti, kterou zasáhly ukrajinské drony. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Oficiální počet obětí zemětřesení ve Venezuele už stoupl na téměř 2300. Desítky tisíc lidí se ale dál pohřešují. Pátrání po přeživších i obětech pokračuje. Na místě dál pracuje i český USAR tým.
11: Nejprve proletáme tímto monitorovacím dronem a provedeme průzkum, a to jak termální, tak standardní.
12: Popisuje jeden z členů výpravy Jiří Studnička, jak USAR tým používá drony. Podle neoficiálního seznamu pohřešovaných záchranáři dál pátrají po asi 40 tisících lidech, kteří jsou pod troskami. Kromě mezinárodních týmů se do pátrání zapojilo i velké množství dobrovolníků. Část z nich přitom kritizuje venezuelskou vládu za pomalý postup záchranných prací. Po zdvižení vyvolal i případ několika policistů rabujících v troskách. Velení už muže postavilo mimo službu a incident vyšetřuje. Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rekordní pokutu pro americkou společnost Google. Za zneužití svého operačního systému pro mobilní telefony má zaplatit v přepočtu asi 100 miliard korun. Podle rozsudku Google využíval dominantního postavení systému Android k potlačování konkurence v oblasti vyhledávacích služeb.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
13: Víme, co se děje u vás.
1: Obyvatelé Chříče na severním Plzeňsku uklízejí následky bleskových povodní. Přívalový déšť obec včera zasáhl hned třikrát. Z místa se hlásí reportérka Martina Klímová.
14: Tady na návsi jsou na silnici stále vidět zbytky bahna. V zahradách u domů je povalená tráva, jak se tam valila voda. Pobořila i dvě stodoly, zatekla do tělocvičny základní škola Pivoňka a taky do lahvárny místního pivovaru. Lidé teď vysoušejí vlhké sklepy a místnosti, zaměstnanci obce hrabou naplavenou trávu, která se zachytila u plotů a u sloupů, a odvážejí ji traktorem pryč. Voda poničila i místní kanalizaci a 2 roky starou cyklostezku. Podle vedení obce se škody teprve sčítají a následky se budou likvidovat týdny až měsíce. Z Chříče na Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.
1: Kvůli prudkému poklesu kyslíku ve vodě uhynuly u jezu na řece Dyji v Bulharech asi 2 tuny ryb. Hasiči postavili 2 norné stěny, jednu u jezu a druhou v Břeclavi, a vodu provzdušňují. Z místa se hlásí reportér Šimon Franc.
15: Hasiči tady na jezu v Bulharech vodu provzdušnili proudem vody z hadic a taky ježděním na člunu. Mrtvé ryby už odplavaly dál, zachytávají je právě instalované norné stěny. Hladina kyslíku je teď na hodnotě 3,5 mg na litr, která je podle Povodí Moravy pro ryby už bezpečná. Nejvíc tady ale pomohlo slunce, ve vodě totiž opět začala fungovat fotosyntéza. Hladina kyslíku tady na nulu klesla kolem 2 ráno kvůli kombinaci horka i poklesu tlaku vzduchu kvůli bouřce. Povodí Moravy nevylučuje, že se situace dnes v noci bude opakovat. Z jezu Bulhary Šimon Franc, Radiožurnál.
1: Filmoví fanoušci od rána kupují vstupenky na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ten začíná už zítra. Na otevření pokladen v hotelu Thermal čekali stovky lidí. Někteří na místě i přespali.
16: Od pondělí od rána. Já jsem chtěla mít náskok, no, abych tady byla co nejdřív.
17: Kamela ze Strakonicka. A už máte vybrané filmy?
16: Nevěsta. A pak tam byla, myslím, Ta krvavá země. Já mám ráda i ty staré filmy z té retrospektivy.
17: Podle ředitele produkce festivalu Petra Lintimera bylo ve frontách nejvíc lidí za poslední ročníky přehlídky.
18: Odhadujeme to minimálně na 2000 lidí.
19: Krásné, dobré ráno, otvíráme.
20: Já bych potřebovala 4 pasy na celý festival.
17: Cena vstupenek i festival pasů zůstává stejná jako loni. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál. Sport.
21: Fotbalisté Anglie, Belgie a Spojených států postoupili do 8. finále mistrovství světa. Angličané porazili Demokratickou republiku Kongo 2-1, Belgie Senegal 3-2 po prodloužení a USA Bosnu a Hercegovinu 2-0. V 9 hodin večer českého času se v play-off utká Španělsko s Rakouskem, v 1 hodinu ráno následuje duel Portugalska s Chorvatskem a v 5 hodin začne zápas Švýcarska s Alžírskem. Tenistka Karolína Plíšková se ve druhém kole wimbledonské dvouhry utká s obhájkyní titulu Polkou Švjontekovou. Marie Bousková nastupuje proti Italce Grantové, je u toho Jaroslav Plašil.
22: Ano, ten zápas začne za chviličku na kurtu číslo 16. Tyra Grantová, tenistka s velmi zajímavou juniorskou kariérou i tím, že nějakou dobu reprezentovala Spojené státy, ale už tedy rok hraje za rodnou Itálii. Utkání začne za chvíli, dnes postupně zasáhne do hry 5 českých tenistů. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice na 83. kilometru skončilo po nehodě osobní auto mimo komunikaci.
24: Hasiči blokují vlastně stoupací jízdní pruh, takže kamiony musí vybočovat a úplně zbytečně třeba v levým pruhu se brzdí na nějakých 60-50 km v hodině.
23: Protože okolo jedoucí řidiči si nehodu prohlížejí. Silnice 18 z Votic do Příbramy na obchvatu Kosovy hory je v obou směrech uzavřená. Zasahují tam u vážné nehody motorkáře a 2 osobních aut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce popojíždí v obou směrech zhruba 20-minutové kolony, a to před omezením u Komorovic. A 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu je plná kvůli omezení u Antonínova dolu, brzdí se kousek za D1 z druhé strany za Štoky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, během odpoledne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a zejména na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Teploty 23 až 27, na jižní Moravě až 30 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
0: 12 hodin 10 minut, krásný čtvrtek 2. července. Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Italský záložník Sandro Tonali se stane nejdražší posilou Tottenhamu. 26-letý fotbalista míří do londýnského klubu z Newcastle, který za něj podle BBC obdrží 92,5 milionu liber, tedy 2,6 desetin miliardy korun. Dalších 7,5 milionu liber, něco přes 200 milionů korun, potom ještě může inkasovat dodatečně na bonusech. Teď už Cranberries, příjemný poslech.
4: Radiožurnál Sport
13: a Karel Janů.

0: 12 hodin 14 minut, to byly Cranberries ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. A teď už znovu pojďme na tenisový Wimbledon. Jak před chvilkou zaznělo taky ve sportovní části zpráv od Jaroslava Plašila, hned 5 českých tenistů a tenistek se představí na tomhle travnatém grandslamovém turnaji v Londýně. Marie Bousková už svůj zápas rozehrála, a tak tedy pojďme přímo za Jaroslavem Plašilem.
1: Ano, na kurtu číslo 16 Marie Bousková vede zatím 1-0, získala první hru, když podávala teď na servisu Tyra Grantová, kterou velmi dobře znají české juniorky ještě z nedávné doby, kdy reprezentovala Spojené státy společně třeba s Jovičovou, byla součástí velkého amerického týmu, teď už reprezentuje Itálii, kde se narodila. Teď se snaží trápit Marii Bouskovou, která je favoritkou tohoto zápasu. V souboji s talentovanou Italkou česká tenistka teď vede 1-0, je napřímu, Grantová podává stav 30-0, podání teď je do sítě, ale teď je na tom dobře ve svém prvním servisovém gemu, stále platí a můžeme to říct, teda Grantová, která teď podává na Marii Bouskovou, která je 21. turnaje a první Češkou, která dnes zasáhne do programu. Jenom rychlosti, co ještě dnes bude. Budeme sledovat samozřejmě zápas Karolíny Plíškové na centrálním dvorci proti Ize Švjontekové. Pak taky duel Lindy Noskové, který přijde na řadu až hodně později, protože Linda Nosková je v takzvané čtvrté rundě a je dost možné, že pořadatelé její zápas přeloží jinam dřív, což se jí stalo ostatně už minulý zápas, kdy porazila Němku Zajdlovou. No a pak jsou tu dva muži a taky velmi očekávané zápasy. Jeden československý, Jiří Lehečka se utká se Slovákem Molčanem a pak s velkou legendou Bulharem Dimitrovem bude hrát Jakub Menčík. Tak tedy to je český singlový program, hrají také samozřejmě další hráči a třeba i český deblista Petr Nouza. Teď ve dvojici s Rakušanem Oberleitnerem 1-0 zatím na začátku zápasu, proti ním Goranson a King, švédsko-americká dvojice, ale koncentrace bude hlavně na singlová vystoupení českých tenistů a tenistek, teď konkrétně na Marii Bouskovou, která vede 1-0 na začátku zápasu v souboji s Italkou Grantovou, která teď servíruje za stavu 40-30. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Dalších pět českých tenistů, jak už o tom byla řeč, bude bojovat o postup do třetího kola Wimbledonu. Zřejmě nejtěžší to na kurtu bude mít Karolína Plíšková. Na centrálním dvorci se od 14:30 odpoledne utká s obhájkyní loňského titulu Polkou Igou Świątekovou, se kterou ještě nikdy nevyhrála.
1: Jako úplně nadšená z toho taky nejsem, ale na trávě jsme ještě nehráli, takže to zkusím vzít tak nějak trošku víc pozitivnější. Samozřejmě jsem ještě neporazila, o tom vím. Prostě nějak třeba dobře začnu, že tam nějaká šance bude. Vím, že ona tak nějak má teďka takový občas jako divný zápasy. Určitě tam nějaká jakoby šancička bude, v to budu doufat.
2: Doufá Karolína Plíšková, že aspoň nějaké šance v utkání dostane a že jí polská favoritka neuzavře wimbledonskou část kariéry. Vždyť po minulém vítězném utkání s Terezou Valentovou prozradila, jak se teď snaží dívat na svůj pobyt tady v Londýně.
1: Jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě to jde dost těžko.
2: Na druhou stranu podobné myšlenky by zřejmě mohly zahnat až nečekaně dobré výsledky v sezóně, kterou přitom Karolína Plíšková zahajovala s velkou nejistotou. V té době se totiž vracela po těžkém zranění a na grandslamovém turnaji se objevila po roce a půl, takže měla v lednu v Austrálii jen minimální očekávání do zbytku roku a netušila, kolik toho její tělo ještě na profesionálním okruhu zvládne.
1: Jo, začátek byl hodně takový nejistý a vlastně každý ten zápas jako jsem prostě strašně blbě snášela a proto i tak nějak jako tam byly takový odstupy od těch jako i turnajů a tak, takže potom teďka nějak mám pocit, že ta Antuka paradoxně pro mě byla celkem dobrá jako i pro tu nohu, takže tam si to nějak trošku jako sedlo.
2: Naráží Karolína Plíšková na některé nečekané výsledky z Antukové části sezóny, které se přitom bála úplně nejvíc. V Madridu byla ve čtvrtfinále, v Římě v osmifinále.
1: A je to lepší, jako není to buvíjaký a asi už to nikdy nebude takový, jako to bylo, že jsem vlastně jako 10 let mi vlastně nebylo skoro nic. Tak to takhle není, ale s pár tejpama a tak se jako udržíme to tělo v pohodě a dá se to, no, je to teďka hodně se to zlepšilo.
2: Teď už ale hraje pár týdnů na travnatém povrchu a tady v Londýně ještě minimálně k jednomu zápasu nastoupí. Dnes odpoledne proti obhájkyni titulu Polce Świątekové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A za Jaroslavem Plašilem pojďme ve 12 hodin a 21 minut ve čtvrtečním Radiožurnálu Sport taky živě do Londýna. V těchto chvílích totiž náš reportér na Wimbledonu sleduje zápas Marie Bouskové.
3: Ano, a Marie Bousková teď v potížích ze stavu 1-1 bude odvracet breakové příležitosti soupeřky. Tyra Grantová vede 40-15 při podání Marie Bouskové, která se trefila do servisu, ale to samé platí teď o soupeřce a její return taky parádní, takže Tyra Grantová může nadále hrát velmi agresivně na Marie Bouskovou, která se teď snaží držet se ve výměně a přebrat iniciativu, ale to se jí zatím nedaří. Tyra Grantová teď útočí z backendu po čáře a Marie Bousková se neubránila. Takže první moment významnější tohoto zápasu, Tyra Grantová proráží podání Marie Bouskové a ujímá se vedení 2-1. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 12.30. Pavel Brouza a přehled zpráv.
3: Svrap se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je o zhruba 40% víc než ve stejném období minulý rok. Nejvíc nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Při požáru nemocnice ve městě Ludwigslust na severu Německa zemřeli dva pacienti. Desítky dalších museli hasiči a personál nemocnice evakuovat. Nejméně 30 lidí se nadýchalo kouře. Hořet začalo nad ránem v jednom z pokojů v horním patře a oheň se rychle rozšířil do konstrukce střechy. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Dále jim uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Sdílená kola se po více než 2 letech vrátí do Pardubic. O jejich provoz se nově postará pardubický dopravní podnik, který teď připravuje výběrové řízení na dodavatele služby. V ulicích bude podle sezóny až 200 kol, rozmístěných na 65 stanovištích. Podle primátora Pardubic Jana Nadrchala z Hnutí ANO se má bike sharing nově propojit s městskou hromadnou dopravou. Sport. Tenistka Marie Bousková hraje ve druhém kole singlu ve Wimbledonu s Italkou Grantovou. Podrobnosti přidá z Londýna Jaroslav Plašil.
4: Marie Bousková prohrává 2-3 v prvním setu. Na podání je teď Italka, tedy Grantová, která reprezentovala svého času i Spojené státy. Zatím hraje velmi aktivně a vede tedy 3-2 s breakem. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Potížená D1 před 9 kříži, uzavřená 18 u Kosovy hory. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte zdržení před sjezdem na 9 křížů. Na stém 68. kilometru pracují v levém pruhu silničáři. Fronta popojíždí přibližně ze stého 71. a půltého. Na jejím konci teď čerstvá nehoda.
6: Kamion a 2 osobáky v levém pruhu.
5: A kolona narůstá. Na D1 z Prahy do Brna spozorněte kousek za sjezdem na Osovou Býtýšku. Na konci omezení na kilometru 154,5 hlásíte překážku.
7: V levém pruhu defekt. Teď jsem kolem toho projel, chlap jel 2 auta přede mnou, takže se to bude štosovat ještě víc.
5: Řidič mění kolo do vozovky, místo je označené pouze výstražným trojúhelníkem. A přímo na stém 54,5 kilometru začíná i kolona kamionu. Ty následně v hodně roztrhané frontě pokračují až do Brna k omezení. Osobní auta v levém pruhu zpomalují až u kývalky na stém 82. Silnice 18 z Votic do Příbramy na obchvatu Kosovy hory zůstává v obou směrech uzavřená. Zasahují tam u vážné nehody motorkáře a 2 osobních aut. A v Praze omezení Vegbelské v těchto chvílích nečiní žádné potíže. Jede se naprosto plynule, rozjela se i fronta kamionů z Cínovecké od dálnice D8. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude skoro jasno až polojasno, během odpoledne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a zejména na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat, teploty 23 až 27, na jižní Moravě až 30 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 37 minut, krásný čtvrtek 2. července. Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Pojďme znovu na Wimbledon. Tenistka Marie Bousková hraje ve druhém kole singlu s Italkou Grantovou. No a přímo v Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
1: 3-3 v prvním setu Marie Bousková dokázala srovnat po té, co byla break dole. Je to trošičku výhoda zkušenějších hráček obecně, když bojují s mladými tenistkami, juniorkami, které ještě neudrží svůj výkon, svou koncentraci kolikrát tak vysoko, neustále dlouho a občas pomůžou nějakou chybičkou, jako se to stalo právě Grantové před chvílí, kdy ztratila svůj servis z náskoku 40-0. Marie Bousková toho využila, dokázala srovnat a teď podává za stavu 3-3 a 30-15 a snaží se získat aktivitu víc na svou stranu, protože do této doby to byla Italka Grantová, kdo byla aktivnější zatím v tomto zápase, ale už dělá chyby a z toho těží i Marie Bousková, která přidává další bodík ke svému stavu 3-3, 40-15. Teď aktuálně je to pro Marie Bouskovou, která zase bude podávat a má teď gamboli. Dokázala se tedy dostat ze stavu 1-3, teď už by to mohlo být zase pro ní lepší. Vedení 4-3 už je celkem blízko. 3-3, 40-15 zatím pro Marie Bouskovou, která otáčí zatím vývoj této první sady, i protože teda Grantová dělá chyby a teď je také navíc pod tlakem. Marie Bouskovou nedokázala z těžké pozice prohodit a česká tenistka tedy vede 4-3 v prvním setu zápasu z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 12 hodin 44 minut čtvrtek 2. července posloucháte Radiožurnál Sport. Karolína Plíšková, Linda Nosková, Jiří Lehečka, Jakub Menšík, tihle čtyři čeští tenisté a tenistky se dnes odpoledne a podvečer představí na tenisovém Wimbledonu a na Radiožurnálu Sport vám samozřejmě nabídneme to nejpodstatnější z jejich zápasů. Svůj duel proti Italce Grantové už rozehrála Marie Bousková a přímo v Londýně ho sleduje Jaroslav Plašil.
1: Marie Bousková ve vedení 4-3 v první sadě. Česká hráčka otáčela vývoj prvního setu, ve kterém na tom byla dlouho lépe Tyra Grantová, která teď díky přímému bodospodání srovnala na 4-4. Tato Italka, dříve ještě Američanka, však si to pamatují české juniorky. Teď je narážím hlavně na Paříž v roce 2024. To byl Grand Slam, kdy se náramně dařilo Tereze Valentové a také Lauře Samson. A když jsme u tohoto turnaje, tak právě tam také Tyru Grantovou, tehdy ještě reprezentující Spojené státy, potkávali. Ostatně Tereza Valentová ji pak potkala i ve finále dívčího deblu, když hrála tehdy ještě se slovenskou tenistkou Jamrichovou, tak nakonec porazili ve finále Jovičovou a Grantovou. Ale teď současnost ve Wimbledonu hraje teď už Italka Grantová proti Marii Bouskové, stav 4-4 v prvním setu. Na podání teď česká tenistka z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Freddie Mercury v odpoledním radiožurnálu Sport, 12 hodin 49 minut. Česká fotbalová nejvyšší soutěž bude mít už brzy nového člena, nový tým, který nahradí potrestanou Karvinou. O fotbale si teď budeme povídat s Kamilem Jášou. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak 3 dny zvažoval nabídku Silon Táborsko. Jaké je rozhodnutí vedení klubu, Kamile?
1: Aktuálně ta informace ještě nemá punc oficiality, ale čekám každou chviličkou, že se ozve Ivo Táborský, to je taková schoda, nomen omen, Ivo Táborský je totiž sportovním ředitelem klubu, který se Táborsko jmenuje, ale důležitá věc podle těch informací, které teď já mám na stole a které mám k dispozici, tak Táborsko se rozhodlo, že zůstane ve druhé lize. Klub měl na rozmyšlenou 72 hodiny, Karvinou tedy klub z Jihu Čech nenahradí. Táborsko mělo k tomuto rozhodnutí několik důvodů. Po porovnání všech pro a proti se Silno Táborsko s velkou pravděpodobností, a myslím, že teď je to tak na 99%, rozhodl, že nabídku posunu nebo postupu do první ligy nevyužije.
0: Tak říkáš, že měli ke svému rozhodnutí několik důvodů pro i proti. Tak jaké vlastně v Táboře tedy zvažovali důvody?
1: Nejprve ty pro postup. Byla tady historická šance pro Tábor, i když určitá hysterie na Jihu Čech okolo fotbalu panuje také. Vypadá to, že Jihočeský kraj první ligu mít nebude, v Táboře se tedy bude hrát druhá liga a České Budějovice, stadion na Střeleckém ostrově, bude hrát pouze třetí ligu. Teď ale zase zpátky k Táborsku. Klub loni prožil nejúspěšnější sezónu v historii, nazbíral nejvíc bodů, hrál baráž, ve které ale neuspěl s Baníkem Ostrava. No a tím se vlastně dostáváme také k důvodům, proč Tábor na nabídku s velkou pravděpodobností nekývl. Kvalita současného kádru jednoduše vůbec neodpovídá první lize. No a během 3 týdnů, které ještě zbývají do startu první ligy, se kádr tak zásadně obměnit asi vůbec nedá. Druhý důvod je stadion. Řekl bych, že ten je ještě zásadnější. V Táboře hrát klub nemůže, tam se stadion v Kvapilově ulici teprve dostavuje. Dohoda s Českými Budějovicemi, ta by byla reálná, ale zase Střelecký ostrov si pronajala majitelka Dynama Nekede a ta tam bude hrát, jak už jsem o tom mluvil, do května třetí ligu. No a sladit termíny dvou klubů není úplně jednoduchá věc. No a ještě bych přidal třetí důvod. Enormní zájem o první ligu má Artis Brno, takže Tábor byl pod obrovským tlakem. Vedení klubu Silon Táborsko si zřejmě vyhodnotilo, že liga aktuálně pro klub nemá význam.
0: No, říkáš, enormní zájem o první ligu má Brno, takže do první ligy postoupí Artis. Chápu to správně?
1: Dostane nabídku, dostane ji v nejbližších možná i minutách a podle toho, jak už vedení tohoto klubu dříve avizovalo a samozřejmě, že v radiožurnálu Sport jsme také v kontaktu s Davidem Nekvindou, naším zpravodajem, který má všechny informace právě z Brna, tak není důvod, proč by Artis Brno teď najednou se rozhodl jinak a nepřijal tu nabídku, takže s velkou pravděpodobností já bych klidně řekl, že teď už téměř hraničí s jistotou Karvinou v první lize v příštím ročníku nahradí Artis Brno.
0: No tu jihočeskou linku tedy především jsme si teď povídali o Táborsku, tu jsme probrali s Kamilem Jášou. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.

0: Po skupině Offspring ve 12 hodin a 55 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport znovu Wimbledon. Maria Bouzková hraje ve druhém kole singlu proti italské tenistce Grantové. V Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
1: Marie Bouzková ve vedení 6-5 už nějakou dobu platí, že si česká teniska drží servis. Poté, co se jí povedlo otočit průběh první sady, tak je na tom lépe česká hráčka, která prohrávala 1-3, ale povedlo se jí zastavit rozjetou soupeřku Tyru Grantovou, která se snaží hrát aktivně, dobře servíruje, chodí k síti, snaží se hrát typický travařský tenis, ale občas také udělá velkou chybu, když třeba útočí z nějaké neúplně připravené pozice a dost míčku tím nechtěně daruje své soupeřce Marii Bouzkové, která samozřejmě takovouto pomoc vítá a proto je na tom zatím lépe v tomto zápase, ale nejenom proto, samozřejmě i Marie Bouzková už toho dost ukázala fanouškům na dvorci číslo 16, ale zatím platí, že hlavně navrch má teď zkušenost v tomto duelu. Marie Bouzková teď napřímu vede 6-5, Grantová podává 15-0, opět si zase pomohla dobrým servisem, to je její velká zbraň v tomto duelu zatím, pokud se trefí teda Grantová do podání, tak má Marie Bouzková na returnu starosti. Teď překáží síť italské hráčce, takže to musí zkoušet znovu s nadhozem a dvojchyba. Teď hned na začátku dá se říct gemu číslo 12, i když Tyra Grantová vedla, tak je to teď 15 obě a samozřejmě mnohem nekomfortnější stav. Tyra Grantová spoustu gemů postrácela, i když je měla velmi dobře rozehrané, ztrácela celkem dobré náskoky, v jednom případě ztratila gem i ze stavu 40-0, takže tohle je určitě něco, co se taky může nasčítat a Tyra Grantová teď i za těchto okolností servíruje proti Marii Bouzkové, ale tentokrát jí podání podrželo a Bouzková se tak brání teď hodně daleko za základní čarou, ale zase přichází to, o čem jsem mluvil, když už měla teď Tyra Grantová Marii Bouzkovou rozběhanou a hodně daleko za základní čarou, snažila se hrát backhand pod velkým úhlem, ale vyhodila míček nechtěně do autu. Ty úhly, to je samozřejmě parádní věc tedy Grantové, ona je velmi dobrou deblistkou, stále je to juniorka, ale má velké juniorské úspěchy, už jsme o tom mluvili, 4x byla ve finále dívčí juniorky na Grand Slamech a 3 zápasy finálové z toho vyhrála, jediná porážka, už jsme to zmiňovali ve vysílání Radiožurnálu Sport, přišla, když byla na druhé straně i Tereza Valentová. Teď ale Tyra Grantová podává za stavu 5-6, 15-30. Marie Bouzková má teď velkou šanci získat první set, protože soupeřka teď pod tlakem servíruje, ale Marie Bouzková nevzala teď druhé podání ideálně. Míček skončil v síti a tak je to teď 5-6 z pohledu Italky a už 30 obě. Bouzková teď se bude soustředit na další return. Teď to bude buď setball a nebo gameball na 6-6. Zatím stav 5-6, 30-30 na obou stranách, tedy teď stejné skóre při servisu Grantové, která se teď nemůže trefit do podání, tak jako v předchozích gemech. Samozřejmě teď k tomu v uvozovkách přispívá to, že je pod větším tlakem, už ví, že se blíží konec první sady a také dělá chybu z backendové strany, celkem nevynucenou od základní čáry. Opět to teď neustála Grantová, snažila se rychle zaútočit, jenomže pozice nebyla tak ideální a Marie Bouzková má setball 6-5, 40-30, setball české hráčky, která si teď zkouší pár úderů vykreslit jenom tak do vzduchu, ale už je Marie Bouzková připravena na returnu. Tyra Grantová podává velmi dobrý servis, nakonec těsný aut, až kousíček za čáru pro podání, tam skončil balonek, takže druhé podání a dobrá pozice pro Marii Bouzkovou, která má teď setball, balonek teď škrtnul opásku, takže ještě další podání pro Tyru Grantovou, která za stavu 5-6, 30-40 se snaží odvrátit setball Marie Bouzkové, která

0: teď je na tom mnohem lépe než ještě na začátku, nebo spíš v úvodní části první sady, kdy musela dotahovat. Teď je balonek od toho, aby vyhrála první sadu. Dobrý return až krásně k čáře poslaný Marie Bousková, teď může z forehandu i zaútočit. A teď je to backendový útok Marie Bouskové, krásně do růžku, paráda. 7-5 pro Marie Bouskovou, která si počkala na své šance a vyhrála první sadu 7-5. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin 5 minut, čtvrtek 2. července, posloucháte odpolední radiožurnál Sport na rovinu, to je pořad Tomáše Pancíře, který obvykle má své místo ve vysílání radiožurnálu Sport v pondělí. Vzhledem k aktuální situaci ve fotbale, ale mimořádně tento pořad nabízíme dnes i ve čtvrtek. Hostem je předseda fotbalové asociace David Trunda.
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
2: Co ukázalo mistrovství světa o úrovni českého fotbalu? Byla očekávání fanoušků příliš optimistická, nebo má současný český tým navíc, než předvedl? A co by si vedení fotbalové asociace, kluby i trenéři měli z letošního šampionátu vzít?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
2: Dnešním hostem radiožurnálu, radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus je předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme ve středu popolední, takže na případné pozdější zprávy a informace nemůžeme reagovat. Před týdnem po prohře české reprezentace s Mexikem, která spečetila konec českého týmu na mistrovství světa, jste na sociální sítě napsal, že se jen těžko hledají slova. S tím týdenním odstupem, jaká slova vystihují to, co české účinkování nebo po českém účinkování na šampionátu cítíte?
3: Tak samozřejmě těsně po zápasu jste plný emocí a ty pocity jsou stále stejné, byť už uplynulo trošku více času, takže je to smutek, je to zklamání z toho, že se nepodařilo postoupit do té další fáze, té playoff fáze. Ale na druhou stranu člověk má i radost z toho, že se nám po 20 letech podařilo postoupit, na což by se nemělo zapomínat, a taky nám to ukázalo vlastně, co všechno musíme změnit, a nastavilo nám to trošku zrcadlo a obraz toho, v jaké jsme vlastně fázi teď v českém fotbale.
2: Říkáte, že nám to nastavilo zrcadlo. Máte pocit, když do toho zrcadla koukáte, že český tým předvedl maximum možného?
3: Tak je to otázka, která se hodně diskutuje vlastně po každém zápase, a já jsem měl možnost být součástí vlastně všech zápasů celého toho procesu a myslím si, že do toho všichni dali všechno a snažili se bojovat jak lvi, a to, že se ty utkání nezvládly, tak je to samozřejmě sportovní výsledek, ale...
2: Pardon, takže máte pocit, že to, co jsme viděli, je strop současného českého fotbalu?
3: Těžko říct. Já jako nedovedu, asi bych nechtěl říct, že to je strop českého fotbalu, ale myslím si, že všichni tomu dali všechno, co mohli, a já si myslím, že to, že jsme nezvládli vlastně vyhrát v těch utkáních tak a postoupit dál, tak je samozřejmě pro nás zklamání, protože cílem bylo postoupit, a to zrcadlo myslím tím, že vlastně po 20 letech tam být je obrovská zkušenost a my se z toho musíme poučit a musíme si nastavit i fungování české reprezentace trošku jinak a udělat restart i v těch věcech, jak česká reprezentace funguje.
2: Jedna věc jsou výsledky, tak jak jste o tom mluvil, tam samozřejmě, když budeme pitvat ty zápasy, tak můžeme dojít k tomu, že byly šance uhrát bod, ještě dát gol na konci v zápase s Koreou, že nebýt nešťastné ruky, mohli jsme vyhrát nad Jihoafrickou republikou. Ale druhá věc a druhý terč kritiky mnohých fanoušků, to je výkon, to je to, jak se český tým prezentoval. I tam jsem mířil tou otázkou, jestli máte pocit, že to, co jsme viděli, byl strop.
3: Tak nevyhráli jsme. Ta kritika, která byla, tak někdy byla oprávněná, někdy ne. Já jsem zase zastáncem toho, že veškerá kritika, která je, tak se musí vnímat. A na druhou stranu je důležité si to vyhodnotit. Jestli to byl strop nebo ne, to nechám na vyhodnocení i sportovního sektoru a generálního manažera Pavla Nedvěda, který to dostal za úkol. Mimochodem, my jsme dnes seděli spolu poprvé, dali jsme si dvoudenní odstup, aby ty emoce odpadly, a díváme se na to, co všechno jsme mohli vlastně udělat jinak v rámci fungování reprezentačního týmu, aby jsme to zvládli všechno. Myslím si, že hráči, to se budu opakovat, tomu dali maximum, a jestli to byl strop, nevím, byl to určitě obraz aktuálního stavu a možná i reality českého fotbalu.
2: Co jsou ty první věci, o kterých jste dnes s Pavlem Nedvědem mluvili? Co jste mohli třeba udělat jinak?
3: Tak popsali jsme si, vlastně já jsem ještě, když to řeknu takhle, tak včera jsem měl i vlastně diskuzi dlouhou s kapitánem, s Láďou Krejčím, kde jsme se bavili vlastně o detailech toho všeho, co, jak to viděli hráči, jak to viděl on, což si myslím, že je důležitý okamžitě po mistrovství světa udělat. Zhodujeme se v mnoha bodech a některé ty věci byly vlastně i ta, řekněme, mentální unavenost hráčů, protože nejenom tím, že jsme se kvalifikovali až vlastně jako jeden z posledních týmů, tak nám byly přiděleny destinace, byla nám přidělená báze v Dallasu. Lítali jsme obrovský vzdálenosti Dallas, Atlanta, Dallas, Guadalajara, Dallas, Mexico City, kde jsme zvolili to přiletět díky nadmořské výšce v podstatě minus jeden den zápas. Takže bavili jsme se, jestli tady jsme nemohli něco udělat jinak, pak jsme se bavili o tom, jestli i ten cyklus jednoho měsíce spolu, jestli jsme tam nemohli zvolit i trošku jiný program. Vyhodnocujeme vlastně všechny věci, ať je to kondiční stránka, mentální připravenost, organizace všech těch věcí, takže to jsou věci, které jsme dneska probírali a Pavel Nedvěd připravuje i vlastně analýzu toho sportovního a tam si na to ještě chvilku musíme počkat.
2: Trenér Miroslav Koubek v pondělí rezignoval. Přemlouval jste ho, aby si to rozmyslel, aby zůstal?
3: Je důležité říct, že vlastně celý ten proces i toho výběru pana trenéra byl takový, že po té, co jsme se dohodli v gestční skupině sportovní a Pavel Nedvěd taky, tak vlastně já jsem se s panem trenérem tenkrát nakladně potkal a dohodli jsme se na tom, že spolupracovat budeme. Řekli jsme si, že cílem je postup na mistrovství světa a pak nastavit vlastně principy dlouhodobého fungování a řekněme restrukturalizace českého národního týmu a dát tam i nový impuls. A když jsme se potkali teď vlastně, tak pan trenér hovořil s Pavlem Nedvědem. Pavel Nedvěd mě informoval o tom, že se mi trenér, že se mnou trenér spojí. Potkali jsme se a vlastně debatovali jsme s panem trenérem otevřeně. Já a on, tak jak jsme debatovali tenkrát nakladně. Vyhodnocovali jsme si všechno, bavili jsme se o tom, co je příčinou, jak to vidí on, jak to vidím já. A vlastně v průběhu toho rozhovoru došlo opravdu k tomu, že pan trenér říkal, tak já bych vlastně nabídl to svoje místo k dispozici a pokud uznáte, že je to potřeba, je to čas a já jsem vlastně mu vysvětlil ty důvody z mé strany a dohodli jsme se na velmi korektní ukončení spolupráce.
2: Tak jak to popisujete, to skoro působí, že jste to vnukl panu Koubkovi, aby skončil?
3: Nemyslím si to, že bych mu to vnuknul. My jsme se bavili opravdu.
2: Vy jste říkal, vzešlo to z té debaty, vy jste potom vysvětlil důvody, proč si myslíte, pan trenér, že to tak má být, tak to tak působí.
3: Možná jsem to řekl špatně. Pan trenér nabídl vlastně svůj post k dispozici a následně jsme se začali bavit o tom, proč, jak, z jakého důvodu a vlastně na závěr jsme se dohodli a to byla to opravdu otevřená diskuze, kdy jsme si to všechno popsali, včetně toho mediálního tlaku, který pan trenér vnímal a včetně některých věcí, které on vnímal jako nespravedlivý a možná to všechno se hrá roli v tom, že jsme se dohodli a tak, jak ve fotbalovém prostředí bývá zvykem, že ten trenér odchází, řekněme, s nějakým zlatým padákem a tak tady to bylo velmi korektní. Pan trenér řekl, že vlastně chce skončit k tomu dní, kdy jsme se potkali bez nějakých dalších věcí a to ukončení té spolupráce, myslím si, že bylo velmi korektní a pan trenér si zaslouží obrovské poděkování za to, že nás dostal na mistrovství světa. Samozřejmě to byl ten primární cíl a myslím si, že to výborný člověk, dokázal toho ve své kariéře na klubové úrovni strašně moc a chtěl bych mu za to moc poděkovat.
2: K té mé původní otázce chápu dobře, že jste ho ale nepřemlouval.
3: Nedocházelo k přemlouvání ani z jedné, ani z druhé strany. My jsme si to racionálně popsali.
2: Říkal jste, že tam není žádný padák, to znamená, že pan Koubek skončil toto pondělí a už nedostane ani korunu?
3: Přesně tak. Je to vlastně ten měsíc, ke kterému skončí a plus samozřejmě jsou tam i odměny jak pro tým, tak pro pana trenéra za postup na mistrovství světa, který jsou daný a ten kontrakt byl na dobu 2,5 let a vlastně ta doba, která je, tak to k tomu dní končí a ta dohoda vzájemná byla velmi korektní a myslím si trošku netypická v českém fotbalovém prostředí.
2: Bezprostředně po vypadnutí českého týmu trenér Koubek rezignaci odmítal. Co se změnilo od té doby? Hrálo roli třeba to, že Patrik Šik a Tomáš Holeš ukončili reprezentační kariéru, nebo hrála roli ta slova, která pronesl na letišti po návratu kapitán Ladislav Krejčí?
3: Tak jsou to 4 otázky v jedné, ale zkusím odpovědět. Všechny ty věci, které se děly, tak se neděly bez toho, aniž bychom to věděli. To, že pan trenér řekl těsně po utkání, že zůstane a chce dodržet kontrakt, tak si musíme uvědomit, že to je obrovský tlak, obrovský emoce, který souvisí s tím postem reprezentačního trenéra a co jiného taky pan trenér si mohl jako vyhodnotit a říct. Prostě chtěl pokračovat, cítil to tak. Nemyslím si, že oznámení Patrika Šika nebo dalších hráčů o tom, že nebudou pokračovat, na to mělo vliv, protože my jsme o tom věděli, my jsme se hráči dohodli, že oznámení půjde nejprve na jejich sociální sítě, tak jak to je dneska potřeba, na jejich soukromé profily nebo profesní profily, a následně v synergii to bude přes oznámení přes naše sociální sítě. A já poté, co jsme jeli na letiště, tak jsem s kapitánem Láďou Krejčím hovořil, věděl jsem o tom, že má svůj deníček a nebo poznámky, že má. Já mám taky deníček svůj a vlastně zvolil jsem to, že po příletu, určitě si pamatujete ten přílet z minulých reprezentačních srazů, kdy autobus odjel s hráčem a z runway a nešel k novinářům, to nám bylo i za pana Haška vytýkáno. Zase to bylo tak naplánováno, nebylo to nic záměrného, takže jsem požádal pana trenéra Pavla, mě osobně a kapitána, aby jsme předstoupili novinářům, takže nemyslím si, že tyhle ty věci byly součástí, ale zase s postupem času a odstupu 2 dnů, tuším, po tom prohraném utkání, ty faktory, co pan trenér zvažoval, tak asi na tu misku vah, co dal, tak se rozhodl, že vlastně v podstatě nabídne svůj post k tomu, abychom se vzájemně dohodli na ukončení spolupráce, takže všechno tam bylo, určitě v něm byl i ten tlak těch mediálních výstupů, který považoval, a některý z nich byly jako bohužel nepravdivý, ale souvisí to i s tou pozicí toho trenéra.
2: Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda je dnešním hostem Radiožurnálu, Radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus.
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
2: Teď tedy musíte hledat nového reprezentačního trenéra. Ten trh asi máte docela zmapovaný, protože jste trenéra hledali před 5 rokem. Máte nějaké favority?
3: Tak my jsme dneska už se potkali, já osobně s Pavlem Nedvěrem, kde jsme si to taky vyhodnocovali. Řekli jsme si, jaký ten nový trenér by měl být, jaký by měl mít body, a připravili jsme si vlastně list, řekněme, nějakých kritérií, které by měl splňovat.
2: Jsou tam i jména?
3: Jména tam zatím nejsou. Byť teda od toho oznámení, že pan trenér skončí, tak už nám přišly nějaké jména ze zahraničí. Samozřejmě většinou jsou to dotazy a nabídky k okamžité spolupráci, že jsou teď volní, ale to teď není aktuální. My jsme dneska s Pavlem Nedvědem hodnotili i trošičku to, co on chystá, tu analýzu, co by to mělo obsahovat, jak by to mělo vypadat. Jsou tam i body, které já jsem diskutoval včera s kapitánem, s Láďou Krejčím, který se v mnohem zhodují, a ty jména zatím nemáme, ale popsali jsme si, že by to mělo být, že by to měl být pan trenér, který prostě splní i řekněme takovou tu novou krev, trošičku obměnit i ten přístup našemu reprezentačnímu týmu, protože když se podíváte, tak ať už to byl pan Šihlavý nebo to byl pan Hašek, a teď nechci srovnávat trenéry, tak všichni skončili po nějaké době a většinou se na ně strhla vlna kritiky, a já si myslím, že se musíme taky podívat k sobě dovnitř, jak ten realizační tým náš a celý fungování reprezentace je. A jak jsem říkal, nastavilo nám to zrcadlo a máme možnost teď refreshu, restartu celého národního týmu, změnit spoustu věcí, které je potřeba na různých pozicích, vyhodnotit si to, jestli opravdu není čas na to přivést zahraniční odborníky na některé pozice. A to všechno jsme s Pavlem Nedvědem diskutovali a těch kritérií máme několik. Je to list nějakých, řekněme, 15-20 bodů detailních, který by ten trenér měl být, který už jsme měli při předchozím hledání, který bylo trošku delší. A teď chceme udělat to, že gestční skupina Sport, což znamená Pavel Nedvěd, především pan Šádek a Zdena Grigera, zítra máme schůzku, kde se o tom budeme bavit, a následně zahájíme už kroky ke komunikaci s případnýma zájemcema.
2: Říkal jste, že je čas přivést možná zahraniční experty. Je podle vás čas přivést zahraničního trenéra?
3: Máme v Česku spoustu kvalitních trenérů, máme výborný trenéry, který zaslouží obrovský respekt, ale myslím si, že i zvažování přivezení zahraničního trenéra v tento moment je možné. A
2: je možné, nebo vy byste se k tomu spíš přiklánil?
3: Tak já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Samozřejmě to bude určitě i na návrh Pavla Nedvěda samozřejmě. Když se podíváme na vlastně na ten vývoj české reprezentace, tak chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nový metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Takže hledáme trenéra, který nám pomůže, ale který nám taky pomůže inspirovat český trenéry. V případě, že to bude zahraniční trenér, který vám pomůže s rozvojem fotbalové asociace, což je s těma rozhovorama zkušenějších kluků, ať už to byl Láďa Coufal nebo i třeba Tomáš Souček, tak se o tom baví, že by bylo super mít někoho, kdo bude motivovat trošičku i na základě těch zkušeností ze zahraničí. Takže vyskočit z toho out of box českého a třeba se podívat do zahraničí, ale neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
2: Z těch men, která se vám hlásí od toho pondělka, je někdo, kdo by tohle splňoval?
3: Mně osobně přišly tři jména, zatím ne. Zatím to nesplňuje to, co jsme se dneska s Pavlem, kterým jsem to diskutoval, takže tam je poděkujeme a myslím si, že ty kritéria budou trošku jiný, protože i co se týká realizačního týmu, máme skvělý realizační tým, nás bylo v té celé delegaci 62 lidí. Jo. Doplnili jsme to oproti zvyklostem o více fyzioterapeutů, více masérů, další kuchař navíc, jo, který vlastně splňoval tohle, ale vidíme, že kluci, hráči, kteří jsou, tak hrajou v zahraničních klubech, vidí to fungování na klubové úrovni a říkáme si, že si myslíme, že je i čas přinést některé ty zahraniční prvky k nám a pobavit se o to, na které pozice a s jakým způsobem. A máme realizační tým, který je skvělý, chtěl bych jim taky poděkovat, protože ten měsíc odvedli spoustu práce, ale říkáme si, jestli není, nebo ne, říkáme si, myslím si, že je čas na restart české fotbalové reprezentace.
2: A mě zaujalo už, když jste v minulých dnech říkal, že tam bylo 62 lidí, to znamená, že tam bylo vlastně víc lidí v realizačním týmu než samotných hráčů. Z toho, co teď říkáte, tak příště ten nepoměr bude ještě větší?
3: Myslím si, že ne, že tohle je tak, jak by to mělo být, ale musíme se podívat na to, jestli, a to si musíme vyhodnotit, jestli všechny ty kroky jsme udělali a jestli opravdu třeba trošičku zavedení těch zahraničních odborníků do toho realizačního týmu, jestli není na místě. Já když jsem se během prvního zápasu bavil i s prezidentem panem Infantinem FIFA, tak vlastně mi popisoval, jaký efekt to má, když se po tolika letech ty asociace dostanou na mistrovství světa. Říkali jsme ty synergické efekty a vlastně viděl jsem na všech, jak moc chtěli uspět. A i z těch všech diskuzí, které jsme měli, ať už s partnerama nebo s hráčema, tak všichni by chtěli v tom cyklu, který nás teď čeká, to znamená Národní liga, kvalifikace na mistrovství Evropy a kvalifikace na mistrovství světa, tak by chtěli uspět. A tam jsem viděl jako obrovské odhodlání a myslím si, že my jako fotbalová asociace musíme začít u sebe. Já taky si musím vyhodnotit, jestli všechny kroky, které jsme udělali správně, ponaučit se z toho a to zrcadlo nám to opravdu nastavilo.
2: Cítíte nějakou zodpovědnost za to vy osobně, že reprezentace dopadla tak, jak dopadla?
3: Tak samozřejmě cítím 100% zodpovědnost, protože jste toho součástí, máte možnost vlastně to vytvářet společně a společně diskutujete ty věci, takže moje zodpovědnost je samozřejmě taky. A teď je důležité si opravdu pojmenovat pragmaticky, racionálně, s klidnou hlavou, ne na základě emocí, anebo i oprávněné kritiky, která byla. A mě trošku mrzí to, že ta kritika, která se jako snášela, tak byla i na tu dobu, která se stala teď. My jsme tady v pozicích rok a zapomnělo se na to, že český fotbal se vlastně moc nevěnoval těm stádiím nebo těm segmentům, jako je rozvoj mládeže. Investice do infrastruktury, podpora rozvoje trenérů a to jsou věci, které bychom neměli zapomínat, protože mistrovství světa, mimo to, že jsme tam hráli a nepostoupili a dostali jsme se ten tak, přineslo i pro nás synergický efekt, mít možnost nových projektů, my už jsme ty projekty započali, takže já vidím ten, říkal jsem to už, že 211 asociací na světě, minus 48, je tuším 163, který se tam nedostalo a chtěli by tam být. A ty synergické efekty, my už jsme započali v těch projektech, které děláme, investice do FIFA, hřiš, do infrastruktury. Chceme, už jsme oznámili projekt na podporu v řádu 30 milionů korun pro třetí, čtvrté ligy a těch projektů bude víc a jsou to externí peníze, nejsou to peníze od státu, ale jsou to peníze díky té synergii, že jsme se dostali na mistrovství světa a tím myslím zrcadlem i fungování asociace navenek.
2: Ještě se přece jenom na chvíli vrátím k reprezentaci. Hodně se teď mluví o tom, že ten tým by se měl omladit. Vidíte hráče nebo máte představu, na kom by tedy nová reprezentace měla stát?
3: To je zase otázka pro jako sportovní sektor. Já můžu říct, tak jak jsem to vnímal a viděl, když se budeme bavit o těch zkušených hráčích, kteří tam jsou, Tomáš Souček, Láďa Coufal a další, tak jsem viděl to maximální odhodlání, viděl jsem to, že chtěli udělat maximum pro to, aby uspěli a jsou to skvělí fotbalisti, dokázali toho strašně moc a myslím tím i to, že vlastně se snažili pro ten úspěch udělat všechno. A viděl jsem to, protože ty diskuze, které během toho měsíce probíhaly, tak volali potom, abychom vzájemně některé věci změnili, protože logicky, když jste tam měsíc, tak je potřeba něco upravovat. A my si teď musíme vyhodnotit, jestli všechny ty kroky byly. Takže já nechci říct, jako jména, které by tam měly být nebo neměly být, to vůbec ne, ale myslím si, že všichni, co tam byli, tak si to zasloužili. A taky bych jim chtěl poděkovat. A teď si musíme z toho ponaučit. A to, že kluci někteří oznamují konec vlastně reprezentační činnosti, tak ve všech sportech to bývá na těch vrcholech olympiáda, mistrovství světa, že někteří hráči to zvolí, ale my si musíme říct, že si děláme všechno pro to, aby tam taky jezdili a aby byli připraveni a my, abychom byli připraveni ten servis, který oni potřebují ve 100% věci udělat a jestli třeba není potřeba něco zmodernizovat.
2: Budete se třeba Patrika Šika snažit přesvědčit, aby to přehodnotil, aby se vrátil?
3: Tak v tento moment Patrik po tom utkání měl řeč, kterou měl přímo po utkání. Ta řeč byla od srdce, byla z jeho strany tak, jak to cítil. Myslím si, že v tom bylo taky spoustu emocí, ale na druhou stranu zmínil to, že už byl rozhodnutý před mistrovství světa a myslím si, že to chce všechno čas. A i ty oznámení toho ukončení tak byly v koordinaci. My jsme věděli, že to půjde na jejich sociální sítě a myslím si, že po uplynutí nějakého doby toho zklamání a
2: tak to bude znovu k debatě.
3: Tak si myslím, že i ti kluci to přehodnotí. Nejsem si jistý u Patrika Šika, myslím si, že to rozhodnutí v něm bylo hluboko. Ale já bych chtěl vytvořit i v reprezentaci teď společně s vlastně i Pavlem Nedvěrem. Dneska jsme se o tom bavili se Zdenou Grigerou, s panem Šátkem, což je teďka vlastně stále gestní skupina Sport, abychom opravdu se podívali na to, protože na těch pozicích, které máme v realizačním týmu, tak ty lidi jsou tam několik let, jsou tam desítky let a ta doba jde tak strašně dopředu, že vlastně si musíme taky říct, jestli je to správný. A není to kritika jenom jako toho realizačního týmu vůbec ne, to bych si nedovolil, ale opravdu si vyhodnotit, jestli kluci, kteří hrajou v zahraničí, mají nějaký zkušenosti, servis, ví, jak by to všechno mělo fungovat, tak jestli opravdu není dobrý přivést třeba zahraniční odborníky na některé pozice, které budou mít trošku jiný pohled a pomůžou nám ten český fotbal spolutvářet, protože ta naše cesta musí být česká, ale musíme se inspirovat i v zahraničí, kde to třeba funguje, když se podíváme na trenéry Dánsko, Německo a víme, že to nejde. Jo, v některých dalších sportech v Česku udělali kopie systému, vzali švédský model, dali ho do Česka a víme, že to nefunguje, pokud to nebude ušitý na míru našemu fotbalu.
2: Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda je dnešním hostem Radiožurnálu, Radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus.
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
2: Vy jste už několikrát mluvil o tom, že se musí změnit výchova mládeže. Jakým způsobem? Co se má změnit? Má to být tak, že děti budou všestrannější, že nebudou tolik zaměřené jenom na fotbal, nebo má se jít tou cestou, o které se mluví, že do nějakého věku se nebudou řešit statistiky, nebude hrát na výsledky?
3: Já jsem strašně rád, že se nebavíme jenom o reprezentaci, protože ta je vidět nejvíce, vzbuzuje největší emoce, ale to, co se teď ptáte, je zásadní pro to, aby se nám to podařilo. My jsme vybrali nového šéfa sportovního sektoru, to je pan Aleš Křeček, pan Janoušek je šéfem pro vzdělání trenérů a další. Za ten rok už jsme tady měli několik seminářů a meetingů s FIFA i s UEFA na vlastně nový směr vzdělávání trenérů. Takže je to přesně o tom, co jste se ptali, je to o tom investovat jasně dané finanční prostředky na podporu trenérů do jejich finančních odměn, to je jedna věc. Druhá věc je jasně investovat finanční prostředky do rozvoje infrastruktury. To už jsme udělali ve třech výzvách, které jsme udělali. FIFA Areny, hřiště pro budoucnost. A další věc, kterou já vidím jako stěžení, je, teď chystáme projekt fotbal do škol ve spolupráci s panem Plagou, s ministerstvem školství, že vlastně budeme mít ve spolupráci s FIFA aplikaci, budeme mít možnost vzdělání edukativních projektů pro děti a dostaneme se do 300 škol, kde vlastně ten pan trenér, který bude, a většinou je to ten trenér, který, nebo paní trenérka, který u nich se ta prvotní láska k fotbalu a ke sportu obecně vyvíjí a tam si myslím, že jsme strašně zaspali. A tam vidím to, že ta podpora těch trenérů, kteří budou na té nejmenší úrovni těch malých dětí připraveni, tak ty chceme finančně podpořit z nestátních finančních prostředků, aby jsme taky ukázali, že umíme pomoct českému fotbalu sami a třeba do toho dostat pak i ministerstva a pobavit se s představiteli naší vlády, jestli nemůžeme najít nové projekty, jak podporovat rozvoj sportu a českého fotbalu.
2: Měla by na to, co jsme viděli v podání českého týmu na mistrovství světa a co vidíme také v jiných zápasech mistrovství světa, měla by na to nějak reagovat fotbalová liga? Měly by na to reagovat prvoligové týmy?
3: Otázka jednoduchá, odpověď není jednoduchá. Myslím si, že je důležité, aby co nejvíc dětí sportovalo. To je to, co mě osobně žene dopředu a žene mě to, že mistrovství světa a postup na mistrovství světa po 20 letech vyvolal obrovskou vlnu podpory a radost na všech vlastně celého fotbalového hnutí a tam je to, co musíme jako všichni se spojit. A myslím si, že dlouhodobě, když se podívám do fungování fotbalové asociace, tak nefungovalo spojení diskuze mezi ligovýma klubama a fotbalovou asociací. Máme zástupce ligového fotbalu v výkonném výboru. Myslím si, já jsem přesvědčený, že v tento moment, za ten rok, co já sedím vlastně na všech těch výkonných výborech, mám možnost se podílet na diskuzi, tak je to nejblíž, jak to bylo. Vidím, že ligový fotbal a zástupci ve výkonném výboru se snaží pomoci především rozvoji a chápou i to, že ten rozvoj té nejnižší pyramidy českého fotbalu, výkonnostního fotbalu je důležitý. Takže...
2: Pardon, já do toho skočím. Já jsem možná mířil k tomu, jestli třeba budete mluvit s majiteli nejsilnějších klubů Slávie, Sparty, Plzně, dalších prvoligových klubů, jestli by třeba neměli dávat víc prostoru českým hráčům, jestli by neměli jinak přistupovat k lize, jestli v lize bychom v jejich podání neměli vidět víc fotbalovosti, než za každou cenu snahu uspět a získat prvoligové body. Je třeba i tohle pro vás téma?
3: Je to téma. Ligová fotbalová asociace samozřejmě funguje samostatně, ale bavíme se o tom a těm zástupcům ligového fotbalu to opravdu není lhostejný. My jsme teď oznámili vlastně omezení startu neevropských cizinců v nižších soutěžích, to jste možná zaregistrovali. Z 5 jsme to omezení dali na 1 až 3. Setkalo se to s dobrým hlasem. Samozřejmě jsou některé kluby, které preferují to, že přijdou ti neevropští hráči, protože vidí možnost rychlého výdělku. Ale na druhou stranu tohle je přesně diskuze, kterou vedeme. Nebo i já vedu s panem Šátkem, s panem Tvrdíkem, s panem Čuprem a je to zásadní, jo, protože my musíme vytvořit a souvisí s tím i, řekněme, vyhodnocení a analýza toho, jak nám fungují regionální akademie, jak nám funguje vlastně to všechno, co člověk, vlastně fanoušek nevidí a tam si myslím já, že je důležité říct, kam chceme investovat a bavíme se i o tom, že ty naše investice šly hodně v historii do fačru, nešlo to ven, do prostředí, což už teď děláme a bavíme se o tom, jestli není pozdě investovat do rozvoje hráčů ve věku 12 až 19, jestli náhodou by se nemělo investovat do těch nejmenších dětí 6 až 12, což si myslím já, že už teď ukazujem, že je, protože tam vlastně čím víc těch dětí bude sportovat a ukazují to malé země, ukazují to Dánové, ukazují to severské země, že to funguje tohle. Takže proto děláme všechny ty věci, připravujeme se na to a investujeme finanční prostředky značný do infrastruktury a trenérů.
2: Na závěr se ještě zeptám na jinou věc. Klub MFK Karvina byl etickou komisí fotbalové asociace potrestán v kauze ovlivňování výsledku vyřazením z ligy. Vítězstvím v poháru se přitom Karviná kvalifikovala do evropských pohárů. Máte od UEFA v tuto chvíli nějaké aktuální informace, jak to s Karvinou potažmo s českými zástupci v evropských pohárech dopadne?
3: Tak samozřejmě jako předseda fotbalové asociace jsem v kontaktu s vlastně UEFA teď po dobu těch posledních týdnů na, řekněme, každodenní bázi a jsou to nezávislé orgány, ať už je to etická komise, FAČRu, já mám radost, že ta nezávislost se jako drží a funguje to dobře, ale myslím si, že můžeme očekávat nějaké rozhodnutí v řádu dnů. Dneska je, nevím, co za den, ale...
2: Dneska, když natáčíme, tak je středa, když vysíláme, tak je čtvrtek, tak do konce tohoto týdne by to mělo být.
3: Myslím si, že se může rozhodnutí očekávat během jednotek dnů.
2: Spekuluje se o tom, že Karviná nebude hrát evropské poháry. Směřuje to k tomu?
3: Je to jedna z možností. Nechci teď předcházet, protože mi to nepřísluší, ale ty možnosti jsou vlastně, ty varianty jsou i to, že Karviná tam nebude a tím, že vlastně i Karviná nějakým způsobem stáhla vlastně tu možnost na odvolání, což bylo i veřejně oznámeno, tak je vidět, že chce i tomu pomoci i v té situaci, která prostě je složitá pro Karvinou, tak že chtějí pomoci i tomu rozvoji českého fotbalu a uvidíme, jestli se to všechno zvládne tak, aby opravdu celý to rozhodnutí, které padne nezávislý ze strany UEFA orgánů, bylo správné a pomohlo i českému fotbalu.
2: To znamená, že směřujete a doufáte, že Česko nepřijde o to páté místo, že tak, jak by to mělo být podle řádu, v případě, že Karviná nebude hrát, tak do evropských pohárů postoupí Jablonec. Chápu to dobře?
3: Přesně tak. Jo. Těch variant je několik. Samozřejmě to posun všech těch klubů, který mají tu patřičnou soutěž evropskou hrát, nebo je to posun Jablonce. Takže já věřím, že to rozhodnutí bude tak, abychom o to místo nepřišli. Děláme proto jako maximum. Na druhou stranu tomu, co v lidi nemůžeme a poskytujeme absolutní součinnost, ať už ze strany etické komise. I Karviná teď pravděpodobně poskytuje součinnost těma krokama, který dělá. Takže já si myslím, že během pár dnů budeme vědět a nechci předjímat. Není tam žádná garance v tento moment, protože jsou to opravdu nezávislé orgány. Nefunguje to tak, jak si někteří představují, že se někdo někde ovlivní a řekne. Takže děláme pro to maximum.
2: Říká dnešní host Radiožurnálu, Radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus, předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
3: Já děkuju moc za pozvání a děkuji za možnost tady s váma hovořit o českém fotbale.
2: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
4: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Imagine Dragons v odpoledním radiožurnálu Sport 13 hodin 38 minut. Vedení Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku od Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže. Druholigový klub o tom informoval na svém webu. Za hlavní úvody uvedl situaci k okolo stadionu v Českých Budějovicích a taky nedostatečný čas na sestavení kádru schopného hrát první ligu. Stále tak není jisté, kdo v příští sezóně mezi elitou nahradí vyloučenou Karvinou. Teď se bude čekat na reakci brněnského Artisu, který dostane stejnou možnost, jako teď mělo Táborsko. Teď už skupina Blondý.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Blondie, 13 hodin 42 minut, čtvrtek 2. července, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Fotbalisti Anglie, Belgie a Spojených států amerických se stali dalšími 8 finalisty mistrovství světa. Anglie postoupila po obratu a vítězství 2-1 nad Demokratickou republikou Kongo. Belgie taky musela otáčet zápas proti Senegalu, vyhrála nakonec po prodloužení 3-2. Podrobnosti k postupu domácích Spojených států amerických už přidá na úvod sportovního přehledu Krištof Kousal. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Američtí fotbalisté zvítězili nad Bosnou a Hercegovinou 2-0. Domácí ale dohrávali v deseti. Útočník Folarin Balogun přišlápl soupeři kotník a v dalším zápase nesmí nastoupit. Obránce Anthony Robinson se podivil tomu, že Balogun dostal červenou kartu.
2: Je zřejmé, že v tom nebyl záměr. Dva hráči se o sebe opřeli, on se jen snažil udělat krok a omylem na něj šlápl. Neřekl bych, že je to vážný faul. Viděl jsem horší zákroky, které potrestali. Je to zklamání i pro něj osobně, ale nic s tím neuděláme. Musíme se obejít bez něj.
1: Spojené státy se v osmifinále utkají na Aztéckém stadionu s domácím Mexikem. Belgie a Anglie si zahrají proti sobě.
0: Vedení fotbalového Táborska nevyužilo nabídku Ligové fotbalové asociace na účast v Šancelize. Druholigový klub o tom informoval na svém webu. Za hlavní důvody uvedl situaci kolem stadionu v Českých Budějovicích, taky nedostatek času na sestavení konkurenceschopného prvoligového kádru. Nabídku nahradit vyloučenou Karvinou teď dostane Artis Brno. Ve 14 hodin a 10 minut se pro aktuální informace spojí s naším brněnským reportérem Davidem Nekvindou.
1: Do play-off fotbalového mistrovství světa večer vstoupí úřadující mistři Evropy, Španělé. O postup do osmifinále budou bojovat s Rakouskem. Německý trenér Rakušanů Ralf Rangnick věří, že jeho svěřenci dokážou favorizovaného soupeře z jihu Evropy překvapit.
3: Přirozeně je to pro nás výjimečný zápas. Za 4 roky, co jsem trenérem Rakouska, jsme se Španěli nehráli. Vyřazovací část ale zatím nabízí extrémně vyrovnané zábavné zápasy a taky některá překvapení. My chceme, aby to bylo těsné i proti Španělsku.
1: Duel Španělsko-Rakousko začne ve 21 hodin českého času. Na radiožurnálu Sport z něj nabídneme přímý přenos. Živě odvysíláme i duel Portugalsko-Chorvatsko od 1 hodiny v noci a od 5 ráno zápas Švýcarska s Alžírskem.
0: Fotbalisty Baníku Ostrava posílil slovenský křídelník Matúš Kmeč. 26-letý hráč přestoupil z Minnesota United a podepsal 3letou smlouvu. Kmeč, který má na kontě jeden start za slovenské reprezentační Ačko, má ve slezském klubu posílit pravou stranu hřiště.
1: Tenistka Marie Bousková bojuje o postup do 3. kola singlu ve Wimbledonu. Podrobné informace přidá Jaroslav Plašil.
4: Teď už konečný výsledek 7-5, 6-3. Marie Bousková vyřadila Terezu Grantovou tedy ve 2 sadách, byť soupeřka se snažila hrát velmi aktivně, ale sráželo jí velké množství nevynucených chyb. V tomto zápase Marie Bousková to ale také sama hodně předvedla, co do útočení byla trpělivá a kazila ve srovnání se soupeřkou minimálně. Tak tedy 7-5, 6-3. Marie Bousková postupuje do 3. kola. Dnes se o to též ještě pokusí další čtveřice českých tenistů. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, radiožurnál.
1: Finalistka turnaje z roku 2021 Karolína Plíšková se na centrálním dvorci od 2:30 odpoledne utká s obhájkyní titulu Polkou Igou Świątekovou. Plíšková favorizovanou soupeřku ještě neporazila a los ji proto nepotěšil.
5: Jako úplně nadšená z toho taky nejsem, ale na trávě jsme ještě nehráli, takže to zkusím vzít tak nějak trošku víc pozitivnější, že samozřejmě jsem ještě neporazila, o tom vím. Prostě nějak třeba dobře začnu, že tam nějaká šance bude. Vím, že ona tak nějak má teďka takový občas jako divný zápasy. Určitě tam nějaká jakoby šancička bude, v to budu doufat.
1: O postup do 3. kola budou odpoledne a v podvečer bojovat i Linda Nosková v duelu s Osoriovou z Kolumbie, Jiří Lehečka se Slovákem Molčanem a Jakub Menčík s Bulharem Dimitrovem.
0: Basketbalový reprezentant Adam Kejval po 2 sezónách opouští tým Brna. O jeho odchodu informoval klub na sociálních sítích. 24-letý pivot je aktuálně s reprezentací, kterou čeká v pátek další zápas kvalifikace mistrovství světa proti Švédsku ve Stockholmu. O 3 dny později se Češi utkají v Brně s Estonskem.
1: Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Matyáš Javoronok na turnaji Pro Tour kategorie Elite v Kštádu porazili další české duo Jakub Šépka a Jiří Sedlák 2-1 na sety a po 2. výhře si zajistili postup do play-off. Šépka se Sedlákem o postup zabojují v posledním zápase skupiny proti Izraelcům Elazarovi a Cuzmičovi. Mezi ženami Martina Majksnerová s Kylie Newshaferovou zabojují o 1. výhru proti brazilskému páru Anna Patricia Duda.
0: Tolik sportovní přehled připravil ho Krištof Kousal. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Linkin Park dohrávají ve čtvrtečním radiožurnálu Sport 13 hodin 51 minut. Sice už na Grand Slamový titul pár let čeká a není tím úplně největším favoritem na zisk titulu z Wimbledonu. Tenisové fanoušky ale pořád baví. Řeč je o Srbovi Novaku Djokovičovi, který na londýnské trávě porazil Řeka Stefanose Tsitsipase 3-0 na sety, zajistil si tak postup do třetího kola, no a znovu navíc zaujal svým smyslem pro humor. Víc vysvětlíme s Tadášem Skalickým. Vítej ve studiu.
1: Hezký den. Vtipálek Djokovič dostal znovu své přezdívce Joker po konci druhého setu, kdy na chvíli Tsitsipas opustil kurt a srbský tenista potřeboval ustřihnout cedulku z rukávu svého trička. Protože si ale na rameno ideálně nedosáhl, poprosil o pomoc nedaleko stojící podavačku míčků. Ta ochotně přispěchala, cedulku napnula a nůžkami ji ustřihla. V tu chvíli ale Djokovič nečekaně nadskočil, jako by ho mladá dívka střihla do ramene. Srbský tenista ale vtípek hned zlehčil smíchem a tak pobavil nejen celý center court v Londýně, ale i fanoušky Wimbledonu na sociálních sítích. O úsměvném momentu promluvil i po zápase.
2: Myslím, že k takovým věcem dochází spíš, když vedete 2-0 na sety, než když prohráváte 0-2. Stefanos se šel převléknout, takže jsem měl chvilku času. Omlouvám se, jestli jsem je vyděsil. Asi to nebyl zrovna nejlepší vtip, ale já se aspoň na kurtu cítil uvolněnější.
1: Řekl Novak Djokovič, který se ale ani nemusel omlouvat, protože při pozápasovém rozhovoru organizátoři zabrali i právě zmíněnou podavačku míčů, která celou situaci vzala s humorem.
0: Novak Djokovič v 39 letech už s nadsázkou řečeno je tenisovým veteránem, který ale pořád na kurtu má své místo a září. Podobně to má 36-letý hokejový obránce Radko Gudas, který má teď v NHL staronové angažma.
1: Ano, mistr světa z roku 2024 podepsal s Floridou 6-letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů, tedy v přepočtu asi 192 milionů korun. Panthers to na svých oficiálních sociálních sítích oznámili docela originálním způsobem, že se Gudas po 3 letech vrací, totiž fanouškům prozradila hráčova dcera Týnka.
3: Hey Panthers fans, I know it's been 3 years, but I have good news. I'm coming back to Florida and I'm bringing my dad with me.
0: Týnka má docela dobrou angličtinu.
1: Ano, Týnka Gudasová navíc zdůraznila, že ona sama se po 3 letech vrací na Floridu a že svého tátu bere sebou. Tak třeba bude Týnka pokračovat coby reportérka z videí ze zákulisí týmu i na Floridě. Tuhle roli si totiž vyzkoušela už v Anaheimu, odkud Gudas do týmu Panthers právě teď přichází.
0: Tolik hity sociálních sítí a Tadáš Skalický, moc děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Krásné čtvrteční odpoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Připravili jsme pro vás zprávy.
7: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy pro vás má Pavel Prouza.
8: Prezident Pavel si podle premiéra Babiše vykládá ústavu po svém, na summit by podle něj jezdit neměl. Německá koalice se dohodla před prázdninami na několika klíčových reformách. Fotbalisté Táborska nebudou hrát šance ligu. Místo v nejvyšší soutěži Ligová fotbalová asociace nabídne Artisu Brno. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy brzdí provoz nehoda na 170. kilometru. Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne oblačno. Teploty do 27, na jižní Moravě až 30 stupňů.

0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel si podle premiéra Andreje Babiše z ANO vykládá ústavu po svém. Babiš to řekl serveru Deník.cz v reakci na spory ohledně letošního summitu NATO v Ankaře. O účasti prezidenta rozhodl minulý týden předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš i tak dál trvá na tom, že by jezdit neměl. Podle Babiše totiž nemá vliv na témata, která budou lídři členských zemí na letošním summitu projednávat.
2: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. Tenhle summit NATO bude úplně jiný než ty předcházející. Teď jde o ekonomické záležitosti, jde o peníze, pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
1: Ministerstvo zahraničí taky už dalo prezidentovi na summit v Ankaře mandát. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Rozšířilo taky jeho delegaci, prezident sebou může vzít víc lidí z hradu. Německá vládní koalice se po víc než 7-hodinovém jednání v noci na dnešek shodla na několika důležitých reformách. Chce jimi nastartovat německou ekonomiku, která už 2 roky stagnuje, ale taky vylepšit vlastní reputaci. S vládou bylo v průzkumu ARD z minulého měsíce spokojených jen 12% respondentů.
3: Wir wollen Deutschland wieder flott kriegen.
4: Cílem je postavit Německo na nohy a dostat ho do formy, řekl dnes po koaličním jednání v Berlíně kancléř Friedrich Merz. Vládní strany se dohodly například, že sníží daně nízkopříjmovým skupinám a rodinám s dětmi. To chtějí kompenzovat vyšším zdaněním bohatých. Snížit se má byrokratická zátěž firem. Zaměstnanci budou potřebovat lékařem podepsanou neschopenku už v první den nemoci. Sociální demokracie prosadila návrh na založení státního podniku pro bytovou výstavbu. Tím chce mimo jiné otupit volání po vyvlastňování velkých bytových koncernů před zářijovými volbami v Berlíně. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos zmírnili některé požadavky. Už třeba nemusí být pevný počet umyvadel nebo toalet na počet dětí. A sami malí táborníci se nově taky budou moct zapojit do přípravy teplých jídel. Pokračuje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
5: Dneska je to postavený tím stylem, že ten organizátor musí zajistit, aby to bylo hygienicky bezpečné. A současně naším cílem bylo i odřezávat takovou tu administrativu, kterou provozovatelé mají relativně hodně.
1: Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Letos se zaměří mimo jiné na pestrost stravy.
6: Sport. Vedení fotbalového Táborska nevyužilo nabídku Ligové fotbalové asociace nahradit vyloučenou Karvinou v Šancelize. Jihočeský klub to oznámil na svém webu. Mezi důvody uvedl nejasnou situaci ohledně stadionu v Českých Budějovicích a nedostatek času na sestavení konkurenceschopného kádru. Stejnou nabídku teď obdrží Artis Brno. Podle mluvčího klubu Ondřeje Tomka musí rozhodnutí padnout do zítřejší 16. hodiny. Tenistka Marie Bousková po 3 letech postoupila do 3. kola dvouhry ve Wimbledonu. Italku Grantovou porazila 7-5 a 6-3. Po 3:30 nastoupí na centrálním kurtu Karolína Plíšková proti obhájkyni titulu Polce Švjontekové. Později odpoledne se Linda Nosková utká s Osoriovou z Kolumbie. V mužském singlu zabojuje Jiří Lehečka o postup se Slovákem Molčanem a Jakuba Menčíka čeká zápas s Bulharem Dimitrovem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 za Brnem a nehoda v Praze na městském okruhu. Na dálnici D1 čekejte kolony za Brnem směrem do Prahy. Na kilometru 170,5 stále odklízejí následky nehody auta s kamionem. Je to ve stoupání, teď už se dá projet 2 ze 3 pruhů. Ta kolona od 179. kilometru by mohla, je to něco rychleji. Zdržení, ale stále velké, vyplatí se sjet na kývalku 182. kilometr a obět to po 602. Kolony na D1 i v opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy. Hlavně kamiony to mají dlouhé, poprvé zastavují na 153. kilometru Tasova a roztrhaná kolona je až do Brna. A tam už popojíždějí i osobní auta v levém pruhu. V Praze čekejte kolony na městském okruhu na Smíchově u tunelu směr Barandovský most. Před Zlíchovským tunelem se zrazila 2 auta, řidiči už to vyřešili, odjeli a kolony u tunelů se začnou rozjíždět. Menší fronty hlásíte i na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna po pojíždění před zúžením u letiště a je to asi na 5 minut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce kolony u Velkého Rybníka. Je tam semafor omezení a fronty 15 až 20 minut obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, během odpoledne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost, večer na severozápadě bude oblačnosti přibývat, teploty 23 až 27, na jižní Moravě až 30 stupňů. Tolik zprávy.
8: 14 hodin 6 minut, čtvrtek 2. července, krásné odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila po třetí v kariéře na Wimbledonu do třetího kola. Turnajová 21 porazila dnes na londýnské trávě 18-letou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále narazí na nasazenou 15-ku Rusku Dianu Schneiderovou nebo její krajenku Ludmilu Samsonovovou. Teď už Leny Kravic.
0: Radiožurnál Sport
9: a Karel Janů.

0: Ještě v minulé sezóně nehrál fotbalovou šanceligu žádný brněnský tým, v novém ročníku můžou být hned dva. Nabídku přidat se k postupující Zbrojovce totiž dostal i Artis. Nejvyšší soutěž hledá náhradu za vyřazenou Karvinou. Táborsko jako druhý tým uplynulé druholigové sezony nabídku na povýšení odmítlo. Na řadě je tak právě brněnský klub, který skončil o příčku níž. Jestli Artis nabídku přijme, to teď probereme s naším brněnským redaktorem Davidem Nekvindou. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Davide, tak máš zprávy z Artisu Brno, jestli nabídku posunout se do šance ligy využije?
1: Ondřej Tomek, tedy tiskový mluvčí klubu, tak toho jsem kontaktoval a on napsal vlastně zprávu, ve které je současné stanovisko Artisu. Není to nějak extra dlouhé, takže asi nejjednodušší a taky nejpřesnější budu, když teď budu citovat. Takže vývoj situace, kdy s možností startu v příštím ročníku šance ligy přišla a nyní řada na Artis Brno, přijímáme velmi zodpovědně a s respektem. Musíme u této výzvy akcentovat více proměnných, zvážit všechna pro a proti. Upřímně jsme v tomto týdnu už počítali s tím, že tahle varianta existuje spíš jen v teoretické rovině. Nabídky si ale vážíme. Nyní přijímáme lhůtu do páteční 16. hodiny na rozmyšlenou pro naše definitivní rozhodnutí, které samozřejmě nejprve oznámíme vedení soutěže a Ligové fotbalové asociace.
0: To je taková politická odpověď. Vyčetl jsem z toho, že moudřejší budeme zítra odpoledne, a když se tě ve čtvrtek odpoledne zeptám, jaký je tvůj osobní odhad?
1: Můj osobní odhad je, že klidně už můžeme pomalu počítat s tím, že Artis Brno bude hrát první ligu v příští sezóně, když ho koupil podnikatel Igor Fajt vlastně už před necelými dvěma roky, tak s jednoznačným cílem, tehdy to ještě byl tým, který se jmenoval SK Líšeň, hrál druhou ligu a řekněme, že neměl vyšší ambice, ale po příchodu Igora Fajta bylo jasné, že Artis chce do první ligy. Ostatně teď hrál před nějakým měsícem neúspěšně baráž, ve které to tedy proti Slovácku nevyšlo, a to dost jednoznačně, ale když teď dostane tu nabídku přijít takto, nechci říct zadarmo, ale řekněme zvláštní oklikou do první ligy, tak si nedovedu představit, že by Artis tuto možnost odmítl.
0: No a na to je navázaná samozřejmě následující otázka. Je podle tebe Artis na nejvyšší českou fotbalovou soutěž připravený?
1: Co se týče třeba finančního zajištění, tak ano, taky co se týče nějakého zázemí, třeba šířky realizačního týmu, ale co samozřejmě teď je pro Artis problém, tak to je samotný kádr, protože ta baráž se Slováckem a dvě jasné prohry ukázaly, že asi na prvoligovou úroveň ten tým úplně neměl, částečně se už proměnil. No a Artis právě přišel s tím, že zatímco loni kupoval hodně třeba zkušené hráče právě, kteří měli hodně prvoligových startů, ale už byli třeba spíš na konci kariéry, tak teď změnil tu strategii a zatím přicházeli do Artisu spíš hráči z druhé ligy. On to pojmenoval trenér Roman Nadvorník tak, že chce přivádět co nejlepší hráče z druhé ligy, protože ti tu soutěž znají a úkol Artisu je vyhrát druhou ligu. Tento úkol tedy najednou odpadne a místo chystání se na, řekněme, vytouženou dominanci ve druhé nejvyšší soutěži, tak tu bude chystání na první ligu a v ní předpokládejme spíš boj o záchranu, takže ten kádr třeba bude muset být trošku jiný. No a teď má Artis nějaké 3 týdny na to, aby ho rychle upravil, aby v té první lize vydržel a nebyla to jenom krátká exkurze.
0: S Davidem Nekvindou, naším jihomoravským redaktorem, si povídáme v odpoledním radiožurnálu Sport. V Brně tedy, Davide, možná budou najednou hned dva prvoligové kluby. Jaký je vztah mezi jejich vedením a taky mezi fanoušky?
1: Co se týče vedení, tak si myslím, že velmi korektní, tak bych to nazval. Vlastně i třeba společně postupují kluby v jednání s městem ohledně situace stadionu v Srbské ulici, kde oba kluby požadují společně, aby město, které je vlastníkem toho stadionu, tak areál výrazně zrekonstruovalo. Měli k tomu i představitele obou klubů, generální manažeři za Artis Petr Kuba a za Zbrojovku Jan Minář, společnou tiskovou konferenci, a co vím, tak zkrátka ty kluby spolu vycházejí, ostatně právě sdílejí stadion, i když ten je hlavně Zbrojovky, ale na zápasy se tam stěhuje Artis, takže v tomto ty kluby si myslím, že nějaký problém nebude. No a co se týče fanoušků, tak tam je ta situace naprosto jasná. Prostě fanoušky má Zbrojovka, Artis jich má upřímně řečeno pár a ne takových už vůbec těch ultras, takže že by tady teď v Brně vznikalo nějaké napětí typu Sparta Slavia, tak to si rozhodně nemyslím. Na Artis chodí spíš diváci a samozřejmě na první ligu tím, že budou přijíždět atraktivnější soupeři, pokud to tedy Artis ještě musíme říkat přímo, tak jich bude chodit víc než na tu druhou, ale Co se týče fanouškovské stránky, tak tady prostě jednoznačně dominuje zbrojovka v Brně.
0: No a ještě jedno téma, které už si taky nakousil a já se tě na něj rozhodně ve vysílání Radiožurnálu Sport neptám poprvé. Co stadion v Srbské ulici, ten je připravený na první ligu, kde by tedy domácí zápasy hráli i Artis, i zbrojovka?
1: Formálně ano, byly tam nějaké nedostatky, které znamenaly, že stadion nesplňoval prvoligové podmínky, teď právě přes léto, ale prochází stadion, no neřekl bych snad ani rekonstrukcí, ale mírnými úpravami s tím, že právě jde o to, aby vyloženě splňoval podmínky pro první ligu, rozhodně to nebude nic komfortního a v příštích letech by měl ten stadion projít nějakou větší, trochu nákladnější rekonstrukcí, ale v Brně teď v uvozovkách problém, že se zároveň taky už hodně hlasitě mluví o tom, že zbrojovka chce stavět nový stadion za Lužánkami a samozřejmě v takovém případě zase nemá asi úplně smysl investovat maximální částky do toho stadionu v Srbské ulici, takže to bude určitě velké téma, kterému se v průběhu, to si troufnu říct, let budeme na Radiožurnálu Sport věnovat. Co ještě je ale takový drobný problém s tím sdíleným stadionem je to, že první liga je rozlosovaná tak, že v některé víkendy a třeba hned ten první, tak zbrojovka hrála doma, nebo má hrát doma a stejně tak měla hrát doma Karviná, kterou tedy Artis by nahradil, takže není úplně možné, aby Artis v tom rozlosování jednoduše se vyměnil jedna ku jedné za Karvinou, protože zkrátka ve stejný víkend nemůže hrát zbrojovka Artis na jednom stadionu, takže to je třeba věc, kterou ještě bude potřeba dořešit v případě, že Artis tedy podle asi očekává tu nabídku přijme.
0: Rozhodně spousta dalších témat, o kterých budeme moci ve vysílání Radiožurnálu Sport mluvit a spousta dobrých důvodů, proč se i dál velmi rádi budeme spojovat s Davidem Nekvindou. Davide, moc děkujeme, hezké odpoledne.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Bývalý hokejový brankář Tomáš Vokoun neslaví 50. narozeniny. S národním týmem získal 2x zlato na mistrovství světa. V NHL odchytal 700 zápasů a po konci kariéry se usadil na Floridě, kde dlouho chytal.
1: Musí to být velký rozdíl pro Tomáše Vokouna žít na Floridě oproti městu, kde si zachytal jako mládežník. Byl to Sokolov. Z extraligy šel do NHL bojovat o stále místo z Kladna. Nakouknout mohl mezi elitu v Montrealu, ale jen na jeden zápas. Naplno se usadil až ke konci 90. let v Nashvillu a tomu pomohlo k reprezentačním pozvánkám. Třeba na mistrovství světa v roce 2004 v době, kdy při výluce v NHL začal sezonu ve Znojmě.
2: Bylo to příjemný hrát doma, bohužel samozřejmě ten výsledek nebyl, jaký bychom chtěli, ale jsme hokejová země, máme skvělý fanoušky a tehdy vlastně se otvírala Poutu Arena a byl to skvělý zážitek.
1: Vzpomínal Vokoun už po letech, tehdy to byla ještě Saska Arena, ve které Vokoun skončil s týmem ve čtvrtfinále po prohraných nájezdech s Američany. Tehdy ho překonal Andy Roach a možná si pamatujete, že ti dva se potkali za rok znovu ve stejné situaci. Vokoun Roache vychytal a došel pro zlato. K tomu získal ještě jedno v roce 2010. O 3 roky později ukončil reprezentační kariéru.
3: Já myslím, že to je jeho svobodné rozhodnutí, to byste měl za každým hráčem, který skončí, chodit a přemlouvat národní dres, musí ten člověk chtít a musí mít tu hrdost a musí vědět sám, jestli chce skončit nebo nechce skončit. On se tak svobodně rozhodl a dneska mu vykládat, že já nevím, je to tak nebo onak. Já si myslím, že zbytečný. Jak to jednou dozrálo v tom hráči, tak je to těžké potom. Lepší, že to vím dopředu, že prostě s ním se počítat nedá. Možná to je trošku oddych zase pro golmany, kteří budou mít větší motivaci ještě víc trénovat, dostat se do toho.
1: Říkal tehdejší trenér Alois Hadamčík. Vysoký golman chytající v opačném gardu pak vyměnil Nashville za Floridu. Z města country odešel tam, kde můžete chodit celou sezonu na stadion v pantoflích. Ke konci kariéry se pak zapsal do paměti fanoušků Floridy nejen výkony v brance, ale i tím, za co vlastně vůbec nemohl. V jednom z více než 700 zápasů, které v NHL odchytal, dostal gól od Ilji Kovalčuka. Když k celé situaci přijel pozdě Vokounův spoluhráč Keith Ballard, chtěl vsteky zlomit hokejku o branku, jenže při mohutném švihu byla v cestě hlava, naštěstí v helmě, klečícího Vokouna.
4: And Vokoun is bloodied. Oh my goodness. What happened there after the play?
2: Všechno je v pořádku. Bylo to velice zvláštní situace, která se stala, ale nebylo to na schvál, že nějak jsme to přešli v klidu a nějak už se k tomu nevracíme a říkám, všechno je v pořádku. Mě ucho v pořádku srostlo, takže už to nějak neřeším.
1: Teď už má Tomáš Vokoun dlouhé roky ucho zahojené a žije na Floridě. Odteď čerstvě jako 50letý František Kuna, Radiožurnál.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Slaví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu, evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Radiožurnál je 14:30. Pavel Prouza a aktuální zprávy.
2: Více než 250 táborů v Jihočeském kraji nahlásili pořadatelé na začátku července hygienikům. Dohromady se jich zúčastní přes 27 000 dětí. Naprostá většina z nich jsou klasické tábory pro větší skupiny. Počet nahlášených akcí a dětí je ve srovnání s loňskem nižší. Jihočeští hygienici začali s kontrolami letních táborů už v tomto týdnu. V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño. Oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Sciences. Zároveň varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Středočeským záchranářům na Slabské přehradě začal pomáhat nový člun s moderní přístrojovou i zdravotnickou technikou. Jeho pořízení vyšlo na 5,8 milionů korun, uvnitř je stejně vybavený jako sanitka. Záchranáři tak mají i na vodě k dispozici umělou plicní ventilaci, defibrilátor nebo léky. Loni měla záchranná služba na Slapech 76 výjezdů. Turisté v Orlických horách mohou nově využívat útulnu u obce Sněžné. Vznikla na stezce Bílé lišky v lokalitě U Smrku a poskytne zázemí především dálkovým turistům nebo rodinám s dětmi. Obec za její vybudování zaplatila 200 000 korun a místo vybrala, protože v této lokalitě lidé často přespávali ve stanech. Sport. Tenistka Marie Bousková porazila ve druhém kole Wimbledonu Italku Grantovou 7-5 a 6-3. O postup do třetího kola zabojuje po půl třetí Karolína Plíšková, která se utká se světovou trojkou a úřadující šampionkou z travnatého grandslamu Polkou Švjontekovou. Později ke svým zápasům nastoupí i Linda Nosková, Jiří Lehečka a Jakub Menčík.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Brna a komplikace u Litomyšle. Na dálnici D1 čekejte dlouhé kolony za Brnem směrem na Prahu. Nejdříve je tam nehoda na kilometru 170,5 v levém pruhu a pak na kilometru 167 ještě silničáři v levém pruhu čistí kanály. Nesouvislá kolona se táhne od 183. kilometru a zdržíte se okolo půl hodiny. Zdržíte se i v opačném směru na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony v pravém pruhu zastavují poprvé už za Velkým Meziříčím na kilometru 152. Osobní jedou v levém pruhu rychleji pro osobní výraznější kolonáž v Brně a zdržíte se osobním okolo 20 minut. Silnice 35 je ucpaná u Litomyšle. Stojí tam nepojízdný kamion za Litomyšlí směr Moravská Třebová před nájezdem na dálnici. Objíždí se Kyvadlově a fronty jsou tam v obou směrech. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 vázne provoz před sjezdem na Ořech. Je tam kolona od plzeňské dálnice asi na čtvrt hodiny. Zatím dobře průjezdná je v Praze Kbelská ulice. Ve Kbelské začala oprava vozovky, zúžené pruhy, zavřené sjezdy a jede to zatím bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude skoro jasno až polojasno, postupně kupovitá oblačnost. Večer na severozápadě bude oblačnosti přibývat, teploty 23 až 27, na jižní Moravě až 30 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Dvojnásobný mistr Evropy Santi Cazorla ukončil v 41 letech fotbalovou kariéru. Španělský záložník se proslavil především působením ve Villarrealu a taky v londýnském Arsenalu. Naposledy hrál za Oviedo, kde s fotbalem taky začínal. Loni mu pomohl k postupu do nejvyšší španělské soutěže. Letos tým opět sestoupil. Za španělskou reprezentaci odehrál 81 zápasů, dal 15 gólů. V letech 2008 a 12 slavil s týmem evropské tituly o zlatý světový šampionát. V roce 2010 ale přišel kvůli zranění. Pokud jde o současnost, tak můžeme navázat oslým můstkem, protože samozřejmě to jsou Španělé, kdo se představí právě dnes večer proti Rakušanům 21 hodin. Radiožurnál Sport bude u toho.

0: Brian Adams dohrává v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 14 hodin a 43 minut. Tenistka Karolína Plíšková hraje na Wimbledonu o postup do třetího kola proti Polce Ize Świątekové a v Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
1: Karolína Plíšková na podání za větrných podmínek, což možná způsobilo teď dvojchybu české hráčky, která prohrává 0-1, 15-30, teď při podání Karolíny Plíškové, která samozřejmě hraje s velmi obávanou soupeřkou, ona to nijak neskrývala, říkala, že los jí tedy vůbec nepotěšil, ale samozřejmě musí to brát tak, jak to je a zkusit potrápit tenisku, se kterou má velmi negativní bilanci ze vzájemných zápasů. Iga Świąteková, ta je na tom samozřejmě obráceně, obrovsky si věří a ukázalo to i teď při útoku z forehandu krásně do růžku. Zároveň pěkně zakulacený balonek, jeho trajektorie tak, aby dopadl ještě do kurtu 1-0 a 40-15 teď z pohledu favoritky loňské vítězky Wimbledonu. Takže těžký začátek pro Karolínu Plíškovou na centrálním dvorci Wimbledonu, kde hrála v roce 2021 finále. Teď je samozřejmě v úplně jiné pozici, už sama připustila, že to možná je i její poslední Wimbledon po těch zdravotních peripetích. To má složité, aby cokoliv dál předpovídala, ale určitě se dalo odhadovat to, že tento zápas bude velmi těžký a Iga Świąteková jej zatím uchopila lépe, vede 2-0 na začátku zápasu a rozhodně působí mnohem klidněji než v předchozím duelu s Taylor Townsendovou, která ji svým nepravidelným rytmem svými údery dokázala často dostat do úzkých, teď tedy zažívá zatím Iga Świąteková pohodovější zápas, ale odehrány jsou zatím jen dva gemy. Iga Świąteková vede 2-0 na začátku zápasu. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Noel Gallagher v odpoledním radiožurnálu Sport, pravidelný fotbalový seriál o mistrovství světa, se posunul do roku 1982, kdy se odehrál jeden skandální zápas. V základní skupině se západní Německo s Rakouskem domluvili, že Němci zvítězí 1-0 a oba týmy tím pádem postoupí na úkor Alžírska. Právě tento duel je důvodem, proč se oba závěrečné zápasy ve skupinách hrají ve stejný čas.
1: 10 minut se hrál fotbal, pak nikým nehlídaný Horst Hrubeš využil na přední tyči centr Lidbarského a dal jediný gól zápasu. Vítězství Německa 1-0 oběma týmům stačilo. Přípustné bylo ještě 2-0 a 3-0, ale zatím se Němci příliš nehnali. Výsledek znamenal, že oba týmy budou mít po základní skupině 4 body, stejně jako Alžírsko, ale díky mírnému vítězství Němců oba týmy postoupí díky lepšímu skóre na úkor Afričanů.
2: Das war schon ein Skandal und das war auch sehr
3: bittere Stunde für den deutschen Fußball.
1: To byl skandál, hořká kapitola německého fotbalu, shodují se v dokumentu VDR bývalí reprezentanti Ginter Netzer a Rudi Feller. Shodují se možná proto, že oni tehdy nehráli. Jakmile dal Hrubeš gól, začal oboustranně defenzivní fotbal. Nikdo neútočil, oba týmy si přihrávali v obraně a když už to vypadalo na střelu, dali si všichni záležet, aby šel míč hodně mimo branku. Rakušani měli v zápase neuvěřitelnou 99% úspěšnost přihrávek, Němci byli jen o procento horší. Navíc německá hvězda Hrubeš by při obdržené žluté kartě v dalším utkání stála, ve stejné pozici byli i dva Rakušani. A tak se hrála bezkontaktní přihrávaná. Televizní komentátoři radili divákům, aby přepli na jiné stanice, že na tohle utkání se nedá koukat. Komentátor ARD Eberhard Staněk prohlásil, že to, co se děje na hřišti, komentovat nebude. Jakmile zápas skončil, začali alžírští fanoušci mávat na fotbalisty bankovkami na znamení, že byl výsledek dohodnutý. Ironií bylo, že jednomu z rakouských hráčů to zjevně nikdo neřekl. Útočník Walter Schachner jako jediný spocený běhal po hřišti, vrhal se za každým míčem a hrál tak jako normálně. Burcoval spoluhráče, dokonce dostal za jeden z ostrých zákroků žlutou kartu. Až o poločase v šatně zaslechl, že je jediný a mezi Rakušany a Němci je tichá dohoda. Oběma týmům se taktika vyplatila. Skutečně postoupili a Němci se přes druhou fázi turnaje dokonce dostali až ke stříbrným medailím, když ve finále podlehli Itálii. Martin Charvát, Radiožurnál.
0: 14 hodin 51 minut a od historie mistrovství světa ve fotbale. Teď pojďme v našem vysílání znovu zpátky na tenisový Wimbledon. Karolína Plíšková, proti ní Iga Świąteková a u toho reportér Jaroslav Plašil.
4: Zatím jednostranné utkání, Iga Świąteková vede 4-0 a přestože se teď trošku trápí na servisu, stav 0-30, tak platí, že to zatím připomíná první vzájemné utkání v Římě, kde opravdu Iga Świąteková skoro vůbec nic nedovolila. Tehdy šlo o finálový zápas. Karolína Plíšková neměla šanci. Iga Świąteková si neskutečně věřila v té době. To samé, dá se říct, zatím platí i o tomto zápase. Jakmile se česká tenistka dostala do potíží při svém prvním servisovém gemu, Iga Świąteková získala break, tak dokázala se uklidnit, odskočit a nedala moc šancí Karolíně Plíškové, která teď přeci jenom má příležitosti. 40-0 ve vedení česká hráčka. Teď se sešlo pár nepříjemných momentů na raketu Świątekové, ale teď je to za stavu, kdy si nějaké menší zaváhání určitě může dovolit. 4-0, 0-40, do podání se teď nedokáže úplně dobře trefit Iga Świąteková opakovaně, ale samozřejmě náskok je komfortní. 4-0, 0-40 v tuto chvíli z pohledu české hráčky. Hodně složitá pozice v první sadě zápasu. Iga Świąteková teď servíruje do forehandu Karolíny Plíškové, ale míček pomalejší a kratší na druhou stranu, takže Iga Świąteková spouští svůj stroj a nedává teď příliš šancí Karolíně Plíškové, která teď se musí bránit a těžký, tvrdý úder už křížem neubrání, takže Iga Świąteková zlikvidovala první breakovou šanci. Zatím působí velmi suverénně přes teď několik chybiček za sebou. Zatím má utkání pod kontrolou a vede tedy 4-0 v prvním setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
2: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle za potřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
2: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
8: 14 hodin 59 minut, posloucháte čtvrteční Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
10: Za účasti prezidenta Petra Pavla jednala ráno Bezpečnostní rada státu. Šéfka unijní diplomacie Kalasová navrhuje po nočních útocích na Ukrajinu další sankce proti Rusku. Tenistka Karolína Plíšková hraje na Wimbledonu o postup do třetího kola. Na Mladoboleslavsku je po nehodě neprůjezdná silnice 16 u jezerního Vtelna. Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne oblačno, teploty do 27, na jižní Moravě až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Ráno jednala Bezpečnostní rada státu, zúčastnil se jí i prezident Petr Pavel. Ten se tak poprvé setkal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, poté co premiér odmítl jejich společnou schůzku ohledně blížícího se summitu NATO v Ankaře. Podle prezidentova mluvčího Víta Koláře se ale Bezpečnostní rada tomuto tématu nevěnovala. Kolář řekl, že projednávala jiné věci, které Petr Pavel považuje za důležité.
11: Chtěl slyšet debatu účastníků k těmto věcem. Byly to samozřejmě věci koncepční a strategické, otázky krizového řízení, odolnosti České republiky a připravenosti na mimořádné situace. Týkalo se to také

0: akceschopnosti bezpečnostních složek i otázky kybernetické bezpečnosti.
1: Poprvé po převzetí funkce se dnes rady zúčastnil nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Po nové vlně ruských útoků na ukrajinský Kyjev navrhne šéfka evropské zahraniční politiky další sankce proti Rusku. Podle Kai Kalasové se mají týkat subjektů podporujících vojenský průmysl. Při nočním ostřelování ukrajinského hlavního města zemřelo nejméně 17 lidí a zraněných je několik desítek. Ruské rakety i drony zasáhly hlavně obytné budovy a civilní infrastrukturu. Ukrajinské vzdušné síly naopak během noci zaútočily na ruskou ropnou rafinerii ve městě Kstovo v Nižně Novgorodské oblasti. Rozsah způsobených škod zatím není jasný. V Berlíně udělí ceny Evropského patentového úřadu pro vynálezce roku. Poprvé je v soutěži taky zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf-konstruktér liberecké firmy Elmarko Jan Čmelík a jeho tým.
2: Jsme byli nominováni z technologií NanoSpider, která vyrábí nanovlákna.
3: Vysvětlil Jan Čmelík, podle kterého účast v soutěži pomůže zvýšit povědomí o technologii, ale taky o Česku. Evropský patentový úřad uděluje cenu od roku 2006 za inovace, které podle něj přispívají k technologickému pokroku a řešení problémů společnosti. Finalistů je 12, o vítězi rozhodne porota. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje vydala se začátkem prázdnin novou informační brožuru. Vedoucím táborů, pedagogům, organizátorům výletů i rodičům nabízí praktické rady, jak v létě bezpečně zacházet s jídlem a pitím. Součástí příručky jsou i základní pravidla, která můžou pomoct zabránit otravám z potravin nebo jiným zdravotním potížím, popisuje mluvčí hygieniků Veronika Krejčí.
4: Nejlepší volbou jsou trvanlivé potraviny, balená voda, balené pečivo nebo omité ovoce a zelenina. Naopak jídla, která vyžadují chladničkovou teplotu, nechte raději doma. A nezapomeňte ani na čisté ruce a dostatek tekutin. Když si nejste jistí čerstvostí, raději neriskujte zažívací potíže a jídlo nejeste.
5: Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do třetího kola Wimbledonu. Italku Grantovou porazila 2-0 na sety. Karolína Plíšková teď hraje proti Polce Świątekové a v Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
6: Favoritka dává zatím jen málo šancí Karolíně Plíškové. První sadu Iga Świąteková vyhrála 6-1, lépe servírovala, věří si a zatím je lepší hráčkou v tomto duelu na centrálním dvorci z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Ve třetím kole bude hrát Linda Noskvá proti Osoriové z Kolumbie. Mezi muži čeká Jiřího Lehečku Slovák Molčan a Jakuba Menšíka Bulhar Dimitrov. Vedení fotbalového Táborska odmítlo nabídku na postup do první ligy. Jihočeský klub o tom informoval na svém webu. Teď má šanci zahrát mezi elitou Artis Brno, který skončil v tabulce druhé ligy za Táborskem. Lhůta pro rozhodnutí brněnského celku vyprší zítra v 16 hodin.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna a ucpaný průjezd Litomyšlí. Na dálnici D1 se rozjíždějí kolony na výjezdu z Brna směrem na Prahu. Nic už nepřekáží, nehoda na 170. je pryč, taky omezení u 9 křížů už je pryč. Vydržte, teď se brzdí na 189. kilometru. Na D1 čekejte kolony v opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí dost prudce za sjezdem na Tasov na 156. kilometru. Nesouvislá kolona je pak až do Brna k omezení, hlavně kamiony. Osobní popojíždějí až v Brně a zdržíte se osobním okolo 20 minut. Velmi ucpaná je i silnice 35, severní trasa u Litomyšle. Na výjezdu z Litomyšle směr Mohelnice stojí před dálnicí nepojízdný kamion. Objíždí se Kyvadlově a kolony jsou dlouhé, hlavně ve směru na Mohelnici. Tam je to zdržení přes půl hodiny. Silnice 16 z Mladé Boleslavy do Mělníka je mezi Jizerním v a Beznem neprůjezdná. Srazilo se 5 aut a zasahují záchranáři. Jede se přes Chotětov. Pražský okruh se ucpává ve směru z letiště na D1 u plzeňské dálnice. Je to kolona před sjezdem na Ořech a zdržíte se okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne přechodně kupovitá oblačnost, večer na severozápadě bude oblačnosti přibývat, teploty 23 až 27, na jižní Moravě až 30 stupňů. Tolik zprávy.
9: 15 hodin 6 minut, čtvrtek 2. července, posloucháte dál odpolední radiožurnál Sport. Pojďme se podívat na dnešní večerní, respektive noční program na fotbalovém mistrovství světa. Od 21 hodin tady na jediném čistě sportovním rádiu v Česku nabídneme Španělsko, Rakousko v přímém přenosu. V noci potom, pokud se vám nebude chtít spát, Portugalsko, Chorvatsko, to je od 1 hodiny ráno. No a zítra nad ránem už se tady znovu všichni sejdeme u zápasu Švýcarsko-Alžírsko. To je zápas, který má výkop v 5:00. Teď už Metallica.
7: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Tolik Metallica ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. 15 hodin 11 minut. Znovu se vydáváme do Londýna na tenisový Wimbledon. Karolína Plíšková tam hraje o postup do třetího kola proti Polce Świątekové. Je u toho Jaroslav Plašil.
1: Karolína Plíšková prohrála první sadu 1-6, v té druhé vede 1-0, je poprvé v zápase ve vedení, teď 30-15 na straně soupeřky, která servíruje. Iga Świąteková teď sice občas zaváhala při podání, kdy se netrefila kvůli větru, který tady fouká do správného obdélníku, ale jinak se dá říct, nebýt toho větru, že ty podmínky jsou tady v Londýně ušité jako na míru polské favoritce, která na trávě tady může hrát, dá se říct, skoro antukový tenis, ten, který je jí tak vlastní a díky kterému v Paříži opakovaně vítězila, byť minulý rok, tedy byť letošní rok to nevyšlo, ono se o tom hodně mluví, že podmínky jsou stále obecně pomalejší, kurty se zpomalují, tak aby asi zřejmě fanoušci viděli co nejvíce výměn v zápasech Alcaraze a Sinnera, ale nesvědčí to úplně tenistům, kteří spoléhají na rány, kteří by chtěli soupeře vystřílet. No a v těchto podmínkách krásně může hrát Iga Świąteková svůj tenis se spoustou liftů, se spoustou šablon, které ona má nacvičené, a soupeřky tak mají to mnohem složitější, aby ten její styl trošičku a tu její pravidelnost trošičku rozbili. Teď se o to snaží Karolína Plíšková, je v hodně složité pozici, hodně se nadře na každý vítězný bod, to je patrné, a teď navíc dělá chybu při výměně z backendové strany, to samozřejmě také můžeme přičíst i nějakým nerovnostem, možná i právě i těm větrným podmínkám, protože teď to doslova uletělo Karolíně Plíškové, ale v každém případě teď je to mnohem vyrovnanější než v prvním setu, který vyhrála Świąteková 6-1, teď vede česká hráčka 1-0 a 30-40, stav teď nepříznivý z pohledu české tenistky, která čelí podání Igy Świątekové z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Phil Collins v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 15 hodin a 18 minut. Hned 5 evropských týmů vstoupí do úvodního kola playoff na fotbalové mistrovství světa. Šampionát nabídne třeba atraktivní duely Španělska s Rakouskem, Portugalska s Chorvatskem. Víc teď rozebereme s Tadeášem Skalickým. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Úřadující mistři Evropy, promiňte, ze Španělska patří mezi favority na vítězství na celém turnaji. Na světových šampionátech už ale nějakou dobu neuspěli, je to tak?
1: Ano, přestože jsou tradičními účastníky vyřazovací fáze, od roku 2006 přešli přes její úvodní kolo jen před 16 lety v Jihoafrické republice, kde celý turnaj pak vyhráli. Teď v Severní Americe ale zvládli skupinu bez inkasované branky a body ztratili jen při překvapivé remíze s Kapverdami. Soupeřem stávajících evropských šampionů bude Rakousko, které prošlo ze skupiny mistrovství světa po 44 letech. Německý trenér Rakušanů Ralf Rangnick věří, že jeho svěřenci dokážou favorizovaného soupeře překvapit.
2: Přirozeně je to pro nás výjimečný zápas. Za 4 roky, co jsem trenérem Rakouska, jsme se Španěli nehráli. Vyřazovací část ale zatím nabízí extrémně vyrovnané zábavné zápasy a taky některá překvapení. My chceme, aby to bylo těsné i proti Španělsku.
1: Proti Španělům se kouč Rakouska Rangnick bude nejspíš snažit uplatnit svůj specifický herní styl. Ten v ranním vysílání radiožurnálu Sport popsal bývalý fotbalista a dnes trenér Petr Ruman.
3: On má jasnou filozofii stojící na intenzitě, odvaze, aktivitě. Každý ten detail má nějaké své opodstatnění. Ať je to načasování pressingu, spuštění pressingu, způsob rozhodování pod tlakem. Jo. Repressing velmi zásadním způsobem ovlivnil svého času vlastně vývoj toho modelu fotbalu a teď to vlastně i prodává s rakouským nároďákem.
0: Tadeáši, vítěz utkání mezi Španělskem a Rakouskem v osmifinále narazí na lepšího ze souboje mezi Portugalskem a Chorvatskem a půjde o zápas, ve kterém by se měli potkat dva bývalí spoluhráči z Realu Madrid.
1: A zároveň kapitáni obou mužstev a jedni z nejstarších hráčů na celém šampionátu, Portugalec Cristiano Ronaldo a Chorvat Luka Modrič. Mírným favoritem jsou vzhledem ke kvalitě kádru Portugalci, ale na šampionátech už dlouho nedošli do bojů medaile a Chorvaté na rozdíl od nich ano. Z posledních dvou mistrovství světa mají stříbro a bronz. Utkání začne v 1 hodinu v noci, už ve 21 hodin nastoupí Španělsko proti Rakousku a od 5 hodin ráno pak Alžírsko vyzve Švýcarsko. Radiožurnál Sport odvysílá všechny zápasy v přímých přenosech.
0: Tolik pozvánka od Tadeáše Skalického. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A 15 hodin 21 minut zamíříme zase na tenisový Wimbledon, kde je kolega Jaroslav Plašil.
4: Karolína Plíšková hraje s Igou Świątekovou na centrálním dvorci. Polská tenistka vyhrála první sedu 6-1, v té druhé podává za stavu 1-2 a teď 30-15 po přímém bodu z podání, které je teď složitější pro obě hráčky ve větrných podmínkách. Škoda, před chviličkou Karolína Plíšková nepotvrdila break, mohla odskočit a trošku víc potrápit favoritku. Ani pro ní to teď není jednoduché v těch podmínkách, byť celkově stále platí, že Iga Świąteková je tady ve Wimbledonu, dá se říct, skoro jako doma, vzhledem k tomu, jak jsme o tom mluvili, že ten travnatý povrch, jak je hustý, jak se to stále všechno zpomaluje, tak zkrátka její hře to svědčí víc a víc a možná i proto získala loni tady celkem nečekaně svůj titul. Teď prohrála výměnu a doprovází to trošičku nazlobenými výrazy, ale platí stále to, co už jsme říkali ve vysílání radiožurnálu Sport několikrát. Karolína Plíšková občas překvapí svou soupeřku, ale obrovsky se nadře na každý bod proti i ze Świątekové, aby si připsala nějaký 15 na svou stranu. Tak vždycky je zatím hrozně moc práce a těžko se to skládá Karolíně Plíškové bez toho, když se trefí do prvního servisu. To by potřebovala hodně zvednout, protože tím by si mohla v zápase hodně pomoci. To se jí zatím tolik nedařilo. V první sadě byla o nějakých 15% úspěšnější Iga Świąteková na prvním podání. Navíc ona ten svůj servis dokáže pořádně nakopnout, takže soupeřka pak prakticky z výšky nemůže moc co dělat a to platí i pro postavou jinak vysokou Karolínu Plíškovou. Ta teď stále ještě vede 2-1 ve druhém setu, ale na podání Iga Świąteková a její teď vedení 40-30 a k tomu ještě připomenu první set 6-1 polská hráčka. Teď kazí, ale stále je na tom lépe než česká tenistka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný, nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měla jsem jít do kina s Markem a Marek. No a co když jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem to schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení naději na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
6: Radiožurnál je půl čtvrtý. Pavel Prouza a aktuální zprávy.
7: Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rekordní pokutu pro americkou společnost Google. Za zneužití svého operačního systému pro mobilní telefony má zaplatit v přepočtu asi 100 miliard korun. Podle rozsudku Google využíval dominantního postavení systému Android k potlačování konkurence v oblasti vyhledávacích služeb. Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů, vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů, litr bude zítra stát nejvíc 40 korun a 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku nejvíc 37 korun a 1 haléř, oproti dnešku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1406, přes 430 lidí zemřelo. Epidemie vyhlášená před 7 týdny zatím zasáhla 3 severovýchodní provincie. Hrozí ale, že se rozšíří i do dalších. Nejnovější kongskou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Ve věku 73 let zemřel bývalý rektor Janáčkovy Akademie muzických umění Václav Cejpek. Byl divadelním a televizním dramaturgem, překladatelem z němčiny i dlouholetým pedagogem. Na divadelní fakultě JAMU učil více než 30 let, vedl ateliér režie a dramaturgie a působil také jako děkan, rektor i prorektor školy.
0: Sport.
7: Tenistka Marie Bousková postoupila na Wimbledonu do třetího kola. Italku Grantovou porazila 2-0 na sety. Karolína Plíšková teď ve druhém kole bojuje s Polkou Švjontekovou a v All England Clubu to sleduje Jaroslav Plašil.
8: Švjonteková vyhrála první sadu 6-1 a teď vede s breakem 3-2 ve složitějších podmínkách. Je trošku větrněji, je těžší podávat a zatím víc na to doplácí česká tenistka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice 16 u Bezna. Na dálnici D1 čekejte kolony před Brnem směrem z Prahy. Poprvé se brzdí za sjezdem na Tasov na kilometru 155 a roztrhaná kolona hlavně v pravém pruhu je pak až do Brna k omezení. Osobním zastavíte jen místy, tam souvislejší kolona v levém pruhu je pak až v Brně. Pozor, na D1 v Brně se stále ještě rozjíždí kolony směrem na Prahu. Aktuálně od 194. kilometru. Provoz už nic nepřekáží, tak vydržte. Na silnici 35 vázne provoz na průjezdu Litomyšlí směrem do Mohelnice. Silný provoz překážel tam i nepojízdný kamion, ten už odtáhli. Silnice 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy je za Beznem neprůjezdná. Je tam hromadná nehoda, srazilo se 5 aut, dopravu v obou směrech odklánějí přes Chotětov. V Praze už silný odpolední provoz, dost ucpaný je třeba okruh ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech, tam je kolona asi na 20 minut. Ucpává se i městský okruh, regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A kolona i v Cínovecké ve směru z D8 do centra. Pomaleji pojedete od Zdíp až k omezení ve Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude skoro jasno až polojasno, přechodně kupovitá oblačnost a na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky, večer bude na severozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 23 až 27, na jižní Moravě až 30 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Bon Jovi v odpoledním radiožurnálu Sport. Marie Bousková už má za sebou úspěšně dnešní duel druhého kola na tenisovém Grand Slamu. Ve Wimbledonu porazila Italku Grantovou ve dvou setech. Jiří Lehečka, Jakub Menčík a taky Linda Nosková se ještě představí dnes odpoledne, respektive večer na radiožurnálu Sport. My se ale vydáváme znovu živě do Wimbledonu, do Londýna, protože Karolína Plíšková stále hraje s Igou Świątekovou a stále je u toho Jaroslav Plašil.
1: Karolína Plíšková prohrála první sadu 1-6, ta druhá sice je vyrovnanější, ale přesto Polka znovu v jasném vedení 4-2, 30-15. K tomu teď při podání Karolíny Plíškové, která servíruje za stavu 1-6, 2-4, 15-30. Krom těch složitostí při podání, o kterých byla řeč v těch podmínkách vítr, sluníčko, tak samozřejmě je obrovsky těžké poskládat nějaké vítězné body za sebou pro Karolínu Plíškovou, protože Iga Świąteková, kromě toho, že je nepříjemná svými liftovanými forehandovými údery, typickými pro tuto polskou hráčku, tak se také výtečně brání a Karolínu Plíškovou to nutí hrát občas na velké riziko. Samozřejmě z toho také pramení nějaké chyby. Velmi složitý zápas pro Karolínu Plíškovou, to samozřejmě dopředu se tak nějak vědělo a Karolína Plíšková to také tušila. Doufala v nějaké šancičky, jak ona říkala, ale zatím těch příležitostí není zase tolik, že by toho dokázala Karolína Plíšková nějak trvale ji využít. 6-1, 4-2, teď 30 obě. Polka Świąteková teď zase tlačí na Karolínu Plíškovou, která je na základní čáře. Postupuje do kurtu a snaží se trošičku zase naopak ona zatlačit svou soupeřku, jenomže s rotací, s odskokem si neporadila a míček skončil za čarou, takže tady je další breaková šance pro polskou hráčku a už tak nepříjemné skore ještě může být za chviličku o něco horší. 6-1, 4-2, 40-30 pro polskou hráčku, která to má rozjeté parádně a blíží se tady, aniž bych chtěl něco přivolávat, samozřejmě bych si přál jiný scénář, tak se zdá se blíží pomalu konec tohoto zápasu na centrálním dvorci. Karolína Plíšková teď samozřejmě dělá všechno pro to, aby ještě konec co nejvíc oddálila. Teď pozvala k Polku k síti takovým způsobem, že Iga Świąteková, byť se skvěle hýbe a má rychlé nohy, tak kraťas nedoběhla a pak už zakončovala v pozici, která nebyla komfortní do autu, takže schoda 1-6, 2-4, schoda z pohledu Karolíny Plíškové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: 15 hodin 40 minut, jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Maracanazo, to je už je vžitý termín, který brazilským fanouškům připomíná jeden z nejsmutnějších fotbalových momentů historie. Vztahuje se k nečekané porážce Brazílie v klíčovém zápase o titul na mistrovství světa v roce 1950. Kanárci prohráli s Uruguayí 1-2. No a místo očekávaných oslav na slavném stadionu Maracaná v Rio de Janeiro Brazilci truchlili, dál to teď probereme podrobněji s Kristianem Švedou. Hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne, tohle utkání se ale taky zapsalo do knihy rekordů světových šampionátů ve fotbale. Právě to je téma naší pravidelné encyklopedie. Oficiálně sledovalo zápas přímo na místě necelých 174 tisíc fanoušků. Podle historiků se ale na stadion dostalo klidně i víc než 200 tisíc diváků.
0: A to je tedy tím pádem nejpočetnější obecenstvo na utkání fotbalového mistrovství světa. Různým duelům na stadionu Maracaná patří první čtyři příčky. Na naše nesoutěžní otázka teď zní, jestli byste věděli, který stadion je na pátém místě.
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Na páté pozici je Aztécký stadion v Mexiku, který hostil finále světového šampionátu v roce 86.
2: Ale zpátky na rekordní Maracaná. 200 tisíc diváků v ochozech v roce 1950 má několik důvodů. Maracaná byl tehdy čerstvě postavený stadion. Zejména lístky na stání byly poměrně levné a hlavně všichni Brazilci chtěli být u momentu, kdy jejich země poprvé v historii ovládne ten největší turnaj na světě a navíc na domácí půdě.
0: Brazilci byli tehdy obrovskými favority, navíc jim v tomto posledním duelu finálové skupiny stačil klidně i bod za remízu. O to větší šok to byl, když Uruguay utkání otočila, no a zarmoutilo to celou Brazílii. V rozhovoru pro Český rozhlas na to před lety vzpomínal spoluhráč Pelého ze Santosu i brazilské reprezentace Pepe.
4: Bylo mi tenkrát 15, když jsme my Brazilci prožili tu nejbolestivější porážku v dějinách. Fotbal jsem doslova hltal a později se s některými hráči ze šampionátu v roce 1950 potkal v jednom kapitán týmu. Takže vím, jak těžké to po téhle prohře měli. Kam přijeli, tam jim to lidé po celé Brazílii dávali lidově řečeno sežrat. Trvalo rok, než tahle vlna největší nevraživosti opadla.
0: K památnému zápasu se váže taky jeden příběh, který vyprávěl Pelé. Tehdy mu bylo 9 let, seděl u rozhlasového přijímače a poslouchal přímý přenos utkání.
2: Po trpké porážce cítil smutek celé Brazílie a taky svého otce, kterému slíbil, že jednou mistrovství světa pro svou zemi vyhraje. Stalo se tak o 8 let později, v roce 1958. A dnes už víme, že Brazílie je z 5 tituly historicky nejúspěšnější zemí.
0: Teď jsme o tom mluvili s Kristiánem Švedou, díky moc.
2: Není zaš naslyšenou.

0: Irští YouTube dohrávají ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Je 15 hodin a 46 minut a my znovu míříme na tenisový Wimbledon za Jaroslavem Plašilem.
1: Karolína Plíšková teď podává tak, aby ještě zápas neskončil v ideálním případě, protože prohrává 1-6, 3-5 a 0-15. K tomu krásný úder po čáře, jenomže Polka Švionteková tam znovu je a na druhou stranu už poslala balonek, na který úplně Karolína Plíšková rezignovala, protože ona všechno jakoby se zdálo vložila do svého úderu po čáře a Polka tam zkrátka byla. Je to obrovsky těžké pro Karolínu Plíškovou zahrát nějaký vítězný balonek, protože Švionteková se na trávě výtečně hýbe a vybrala i teď další těžký servis Karolíny Plíškové. Omlouvá se, že to bylo tak, jak nechtěla, ale zkrátka další bod pro polskou tenistku a jsou tady tři matchboly. 6-1, 5-3, 40-0. To je stav, který je teď velmi příznivý pro polskou tenistku, která ještě zvedá na chviličku raketu. Znamení toho, že ještě potřebuje chvilku času, než bude přijímat podání Karolíny Plíškové. Teď už je všechno v pořádku. Česká hráčka se trefila do servisu, ale Polka do returnu a běží k síti a to bude asi jasné. Teď ze strany Švjontekové přesně tak propálila doslova Karolínu Plíškovou. Ani moc nekoukala, kam česká tenistka běží, hrála do stejného rohu, ale protože hrála takovou silou, tak si mohla být úplně jistá, že i kdyby náhodou Karolína Plíšková tam ještě nastavovala raketu, tak už s tím nic neudělá. Tak tedy potlesk teď pro Igu Švjontekovou, která zdraví fanoušky na centrálním dvorci. Ti tleskají také Karolíně Plíškové. Za chviličku možná ten potlesk bude ještě intenzivnější, protože česká hráčka pomalu balí své věci a za chviličku bude opouštět dvorec po porážce 1-6, 3-6 s Igou Švjontekovou. Tak tedy další český výsledek dnešního dne máme úplný po Marii Bouskové, která na pak postoupila po dvousetové výhře nad Italkou Grantovou, tak tady máme vyřazení Karolíny Plíškové, ale samozřejmě toto se tak nějak očekávalo, protože Iga Švjonteková to je loňská vítězka. Teď ten avizovaný intenzivnější potlesk pro Karolínu Plíškovou, tak nechme se překvapit, zda to je naposledy nebo ještě ne, to se samozřejmě dozvíme možná ne ještě dnes, ale v každém případě vám nabídneme reakci Karolíny Plíškové ve vysílání radiožurnálu Sport, stejně jako výsledky dalších českých zápasů. Dnes to budou také dva muži, Jiří Lehečka a Jakub Menšík a také ještě Linda Nosková, která hraje až čtvrtou rundu a je dost možné, že její zápas bude někam přesunutý, jako se jí to stalo v zápase předtím s Němkou Zajdlovou, ale to zase není tak důležité. Samozřejmě, jakmile se to dozvíme a jakmile bude Linda Nosková hrát, tak také o ní v našem vysílání uslyšíte. Tak tedy ještě jednou zopakuji, Karolína Plíšková podlehla loňské vítězce Ize Švjontekové 1-6, 3-6 a Wimbledon opouští po druhém kole. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Záložník Elliot Anderson se stal nejdražším britským fotbalistou v historii. Manchester City za něj podle médií Nottinghamu zaplatil 116 milionů liber, tedy víc než 3,25 miliardy korun. 23letý hráč tak překonal Juda Bellinghama, za kterého Real Madrid v roce 2023 poslal Borussii Dortmund 115 milionů liber. Manchester City oznámil přestup na svém webu. Anderson je i nejdražší posilou v historii tohoto bohatého klubu, který tradičně těží ze velmi štědré podpory majitelů ze Spojených arabských emirátů. Dosud jí byl Jack Grealish, který v roce 2021 přišel z Aston Villa za 100 milionů liber.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Rozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je 16 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
8: Vicepremiér Havlíček připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její termín neupřesnil. V Německu padla obžaloba za útok na plynovody Nord Stream z roku 2022. Tenistka Marie Bouzková postoupila do třetího kola Wimbledonu. Naopak končí Karolína Plíšková. Silnice 16 je po nehodě mezi Beznem a Jizerním v Telném neprůjezdná. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách výjimečně přehánky, teploty do 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
8: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO chystá podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí by mělo být i setkání s představiteli tamní vlády. Havlíček to řekl po jednání se zástupci českých firem, které na Ukrajině působí. Termín cesty podle něj zatím není jasný. Dnešní schůze se zúčastnil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle Havlíčka se s podnikateli domluvili taky na posílení úřadů, které budou podporovat vzájemný obchod a investice.
9: V dané chvíli je to na hraně vůbec toho, aby se to dalo zvládnout, spíš je to poddimenzované. Shodli jsme se, že musíme posílit Lvov a současně, že ještě zvážíme se neposílit Kyjev. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která je nesmírně důležitá, musí se rychle dotáhnout programy, takzvané finanční nástroje, zejména pro investice na Ukrajině.
8: Tuzemské firmy nejčastěji na Ukrajině působí v obranném průmyslu, strojírenství nebo energetice. Německé státní zastupitelství obžalovalo ukrajinského občana Serhije K. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý z útoků na plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltském moři v roce 2022. Podle prokuratury byl obžalovaný velitelem skupiny, která měla trvale zabránit dodávkám ruského plynu

0: do Německa a znemožnit tak Rusku financování války na Ukrajině ze získaných peněz. Skupina podle vyšetřovatelů jednala na příkaz ukrajinských státních orgánů. Ukrajina ale svoji roli v kauze od začátku odmítá. Plynovodem Nord Stream 1 proudil plyn z Ruska do Německa od roku 2011. Nord Stream 2 se podařilo dokončit v roce 2021. Kvůli začátku ruské invaze na Ukrajinu ale nikdy nebyl plně zprovozněn. Oba zničila série výbuchů a od roku 2022 jsou nefunkční. Bez elektrického proudu zůstává část obyvatel Rantířova na Jihlavsku. Obec ve středu odpoledne zasáhly silné bouřky, při kterých podle meteorologů pravděpodobně udeřil i takzvaný downburst. Jev popisují jako velmi silný propad studeného vzduchu. Popadané stromy a větve poničily několik střech i plot mateřské školy, pokračuje bezpartijní zastupitel obce Radek Pavlíček.
1: Tam u té školky se udělalo opatření takové, aby to nikoho neohrožovalo, ale vzhledem k tomu, že ty lípy jsou obrovský, takže se hledá i firma, která aby to dřevo dokázala zpracovat a rozřezat a odtáhnout a zpřístupnit samozřejmě zase přístup těm lidem, kteří jsou toho tým dotčený.
2: Sport. Tenistka Karolína Plíšková končí ve Wimbledonu ve druhém kole. Polce Švjontekové podlehla 0-2 na sety. Naopak do třetího kola travnatého Grand Slamu jako první z českých tenistek postoupila Marie Bousková. Italku Grantovou porazila 7-5 a 6-3. Bousková popisuje zkušenosti ve srovnání se soupeřkou.
3: Tak je to rozdíl 10 let, takže samozřejmě ty holky, jich je pořád víc a víc, jim 18 let a hrajou všechny moc dobře, ale samozřejmě všechny jsme si tím takhle prošli, že nám je 18 a možná uděláme nějaký nevynucený chyby. Zase na druhou stranu taky porazila hráčky, které jim je mnohem víc let a taky se vyházely, takže na tu trávu hraje dobře.
2: Lindu Noskovou čeká Kolumbijka Osoriová, mezi muži Jiřího Lehečku Slovák Molčan a Jakuba Menčíka Bulhar Dimitrov. Vedení druholigového Artisu Brno musí do zítřejších 16 hodin rozhodnout, zda přijme nabídku na účast v nejvyšší české fotbalové soutěži. Tu odmítlo Táborsko. Oba kluby o tom informovali na svých webech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 u Brna a nehoda na trojce u Benešova. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé se brzdí už na 156. kilometru. Pro osobní auta to zdržení před Brnem je asi na 35 minut. Pro kamiony je to na delší dobu. Hodně ucpaná je silnice 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova. U Zašové omezení a ze Zlína a z Valašského Meziříčí postojíte asi 20 minut. Silnice 35 ještě jedno. Silný provoz mezi Vysokým Mýtem a Svitavami. Kolony hlásíte jak u Litomyšle v obou směrech, tak i v nové dálnici u Svitav ve směru do Mohelnice. Na silnici 3 z Prahy do Tábora čekejte kolony před Benešovem. Je silný provoz, navíc u Tužínky se srazila dvě osobní auta. 15 minut postojíte od Mrače. Silnice 16 stále zavřená mezi Beznem a Jízerním v Telném na Mladoboleslavsku. Hromadná nehoda 5 auta, jede se přes Chotěto. České Budějovice, vyhněte se silnici 105 na Hlubokou nad Vltavou, přímo v Hluboké na křižovatce omezení a kolona je tam velmi dlouhá z Budějovic.
6: Jsou tady prostě dva pracovníci, který kyvadlově pouští dopravu, ale jako je to šíleně pomalý, já už tu stojím půl hodiny.
5: A ještě do Prahy, nejdelší kolona v tuto chvíli na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1, popojíždí před sjezdem na Ořech a zdržíte se asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky, ráno bude na jihovýchodě oblačno, ať zataženo místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami, večer ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27 stupňů. Tolik zprávy.
7: 16 hodin 6 minut, čtvrtek 2. července, dál posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Plážový volejbalista Ondřej Perušič s Matyášem Javoronokem při společné premiéře na elitním turnaji Pro Tour ve švýcarském Gstaadu vyhráli úvodní dva zápasy. No a dnes večer budou proti turnajovým trojkám Švédům Nilssonovi a Anderssonovi usilovat o vítězství ve skupině C.
4: Radiožurnál Sport
8: a Karel Janů.

0: I třetí pořadatelská země fotbalového mistrovství světa postoupila do osmifinále. Po Kanadě a Mexiku to zvládli taky Američané, kteří u San Franciska porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. Někteří Američané si první postup ve vyřazovací fázi od roku 2002 užili i s tradiční předzápasovou zábavou tamních fanoušků. Možnosti takzvaného tailgatingu jsou sice během fotbalového šampionátu omezenější, ale náš zvláštní zpravodaj na turnaji tuhle kratochvíli přece jenom vypátral.
1: Je to prostě taková party na parkovišti před zápasem, popisuje tailgating Kent, který si ho přišel užít teď před utkáním amerických fotbalistů s Bosnou a Hercegovinou sem ke stadionu společně s kamarády a se synem Hastnem. Ten mi ukazuje, že si tu společně rozložili kempingové stoličky, mají tady přenosnou ledničku s pivem, dali si taky nějaké hot dogy a vyprávějí si historky, než se vypraví na stadion. Pánové mi ještě vysvětlují, že obvykle sebou mívají grill, ale dnes se vypravili na lehko. Jak podotýká jejich kamarád Jack, důležité je také občerstvit se donesenými nápoji za úplně jiné, mnohem nižší ceny, než je to možné potom přímo na stadionu. Někdy tomu proto říkají Američané i pre-gaming. Prostě příprava na zápas, tak jako hráči mají rozcvičku.
2: Děláme to částečně proto, že naše stadiony jsou obvykle postavené uprostřed ničeho. A tak jedeme autem a scházíme se takhle na parkovišti. Největší tradici to má při univerzitních zápasech v americkém fotbale na jihovýchodě Spojených států. V Louisianě, Mississippi, na Floridě. Tam je to kulturní událost. Vždycky tam najede moře lidí i z karavany a kempují tam u stadionu klidně několik dní. Jednou jsem byl na takovém zápase v Georgii a je to docela zážitek.
1: Popisuje Jack a spolu s Kentem se zajímají také o to, jestli tailgating před fotbalovými zápasy má svou tradici taky u nás v Česku. Mluvilo se o tom, že FIFA tradiční americký tailgating během mistrovství světa zakazuje. Tak to není, pouze jsou parkovací kapacity třeba oproti zápasům NFL velmi omezené, takže tailgating před zápasy není tak častý a intenzivní. Natož, aby tu někdo kempoval několik dní.
3: Najez se, napij se, popovídej si a pak se vydej na stadion fandit svému týmu. To jsou pravidla tailgatingu. A nedělej hlouposti. Neprovokuj fanoušky soupeře ani policajty. Řiď se jejich pokyny. Třeba tady je zakázáno rozbalit si stoličku a ledničku přímo u auta. Museli jsme sem do vyhrazené zóny. Nevím proč, ale je to tak. Když se tu hraje americký fotbal, je tu slyšet i muzika. Lidí je tu mnohem víc a přijíždějí dřív, aby si tu party užili delší dobu. Tohle má do tailgatingu při zápase NFL nebo univerzitní soutěže hodně daleko.
1: Když se pak Kenta a Jacka ptám, jestli tohleto posezení není nakonec důležitější než výsledek zápasu na hřišti, tak ale urputně kroutí hlavou. Na znamení, že ne. A pak už sklízejí své stoličky a ledničku, zařazují se do davu a kolektivně míří na stadion. Tady na stadionu stojí nejlevnější pití, láhev vody $7, tedy asi 150 korun. O dalším občerstvení nemluvě, takže napít a najíst se předem se určitě vyplatí. A protože američtí fotbalisté slaví postup přes Bosnu a Hercegovinu, mohou si jejich fanoušci užít svůj tailgating i před osmifinále s Belgií v Seattlu. Ovšem, tam to jde i po evropsku, protože stadion je tam v centru města a obklopený hospůdkami. Ze Santa Clary u San Franciska, Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: byli Pulp ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. 16 hodin 20 minut. Fotbalisti Španělska dnes večer vstoupí do play-off mistrovství světa. V prvním kole je čeká Rakousko, no a nás teď čeká taky další díl pravidelné encyklopedie. Když říkám nás, tak společně s Kristiánem Švedou. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne. V té encyklopedii si postupně představujeme všech 48 týmů světového šampionátu. No a dnes přichází čas na Španělsko.
0: La Roja, jak se španělskému fotbalovému týmu přezdívá, tak patří už nějakou dobu do mezinárodní špičky, to ale dlouho neplatilo. Španělé si prožili skoro 50 let bez trofeje. V roce 1964 ovládli historicky druhý ročník mistrovství Evropy, to byl velký moment španělského fotbalu, ten první, ale pak následovalo dlouhé čekání na další úspěch.
1: Ten přišel až v roce 2008 a znovu to byl evropský šampionát. Trenér Španělska Luis Aragonés tehdy nepovolal kanonýra Realu Madrid navzdory jeho povedené sezóně. Tak zkuste si v naší nesoutěžní otázce tipnout, o kom je řeč.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Pozvánku tehdy nedostal legendární Raúl González. Ani protesty fanoušků na tom nic nezměnily. Kontroverzní tah ale Aragonésovi vyšel, protože povolaní útočníci zářili.
0: David Villa byl se 4 trefami nejlepším střelcem turnaje. Fernando Torres dal jediný a vítězný gól v finále proti Německu.
1: A tím začala po dlouhém období sucha nejúspěšnější éra španělské fotbalové historie. Tým převzal Vicente del Bosque. Španělsko dovedl v roce 2010 k prvnímu titulu mistrů světa a o 2 roky později obhájil triumf na Euru.
0: No a teď se Španělé snaží něco podobného zopakovat. Mistrovství Evropy před 2 roky totiž znovu dokázali ovládnout.
1: Teď je na řadě mistrovství světa a nominace na světový šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku doprovázely horlivé debaty. A to hlavně proto, že poprvé v historii světových šampionátů se do výběra Španělska nedostal ani jeden hráč Realu Madrid.
0: V průběhu mistrovství se to ale vlastně technicky vzato změnilo, protože Real podepsal levého obránce Marka Cucurella z Chelsea.
1: Do turnaje vstoupilo Španělsko se 2 zraněnými klíčovými ofenzivními hráči, zatímco největší hvězda Lamine Yamal vypadá v pořádku a a navíc skóroval proti Saudské Arábii. Nico Williams si na šampionátu po dalším zranění už nezahraje.

0: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
1: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
0: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
2: The game is over and Mexico wins Group A.
3: Canada secure their first ever win in a World Cup.
4: The referee blows the final whistle and the USA have done it.
1: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
0: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
1: Play-off mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Ministerstvo zahraničí poslalo prezidentovi Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle Šeligy taky rezort rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu víc zaměstnanců kanceláře. Počet obětí ruského úderu na ukrajinský Kyjev stoupl na 20, jsou mezi nimi i děti. Oznámil to náčelník kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko nálety označil za zatím nejmasivnější útok na město s tím, že nejméně 9 desítek lidí je zraněných. Moskva tvrdí, že cílila na vojenské objekty. Svrab se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je zhruba o 40% víc než ve stejném období minulý rok. Nejvíc nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a taky vyrážkou. A voda na Radavě na Orlíku a u Černé v Pošumaví na Lipně je znovu vhodná ke koupání. Ukázaly to mimořádné odběry jihočeských hygieniků. Odborníci je provedli jen na třech problematických lokalitách. Na Podolsku na Orlíku sice hygienici zrušili zákaz koupání, voda tam ale zůstává zdravotně riziková. Sport. Tenistka Karolína Plíšková končí ve druhém kole Wimbledonu. Polce z Świątekové podlehla 0-2 na sety. Naopak po výhře 2-0 na sety nad Italkou Grantovou postoupila do třetího kola Marie Bousková. O místo mezi 32 nejlepšími zabojuje i Linda Nosková proti Kolumbijce Osoriové. Mezi muže nastoupí Jiří Lehečka proti Slovákovi Molčanovi a Jakub Menčík proti Bulharovi Dimitrovovi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 v Brně a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 komplikace teď na výjezdu z Brna směrem do Ostravy. Na kilometru 204,5 před Rohlenkou se srazila dvě auta.
4: Prostřední pruhu se srazila dodávka z Kosova. Jsou tam policajti, teď tam byli hasiči a kolona začíná na nějaký 202 kilometrů.
3: Kolona se ale tvoří na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí už u Velké Býteše na 161. kilometru a nesouvislá roztrhaná fronta je pak až do Brna, místy i v levém pruhu. Silnice 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova je hodně ucpaná u Zašové. Je tam omezení a z Valmezu je to asi na 25 minut. Na silnici 35 se zdržíte i na trase z Vysokého Mýta do Moravské Třebové. Ucpaný průjezd Litomyšlí a pak je kolona i na Nové dálnici na obchvatu Svitav. V Praze vázne provoz na příjezdu ke Gbelské ulici, a to jak v Liberecké z centra, tak i z Cínovecké z D8. Ve Gbelské od včerejška zúžení a zdržíte se okolo 15 minut. Velké kolony i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Po pojíždění před sjezdem na Ořech od Zličína je to na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno ještě v jeho východní polovině území doznívání deště, jinak polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová Sigma Olomouc má za sebou necelé dva týdny přípravného období a dva přátelské zápasy. V obou se objevil na soupisce záložník David Tkáč, který předtím kvůli velkým vleklým zdravotním problémům hrál soutěžní zápas naposledy v Jablonci 5. října.
1: Cítím se dobře, teda po té kondiční stránce jsou tam určitě nějaké mezery, ale od toho je ta příprava, abych se do toho zpátky dostal. A měl jsem trošku obavy, jak se do toho budu dostávat, ale cítím se docela dobře.
2: Říkal po druhém přípravném zápase záložník Sigmy David Tkáč. Ten nahnou přišel ze Zlína téměř přesně před rokem za zhruba 10 milionů korun. Tehdy jako velká posila zhruba současně s nástupem nových majitelů. Na podzim ale stihl odehrát jen 9 ligových a 2 evropské zápasy.
1: V tom říjnu, v té půlce října, když jsem se zranil, tak jsem si natrhl sval vlastně a postupem času se léčil. To natržení svalu vyvolalo postupně i problémy s tříslem, které ze začátku nebyly úplně vidět. Jak běžel čas, tak jsem musel ještě na tu operaci s tříslem v lednu. Pak už jsem se do toho postupně dostával zase.
2: Vysvětluje ofenzivní záložník, který už se s problémy s třísly a souvisejícím zánětem stydké kosti dlouhodobě potýkal v minulosti a prodělal také trombózu v lýtku. Dost zaplněný chorobopis na 23-letého fotbalistu. Na druhou stranu alespoň věděl, jak se hlavně mentálně s několika měsíční herní absencí vypořádat.
1: Není to vůbec jednoduché, ale tím, že jsem chodil na stadion každý den, byl jsem v tom kontaktu s klukama, to je to jednodušší a už jsem se něčím prošel, že věděl jsem, co mě bude čekat a myslím si, že jsem to zvládal dobře.
2: Teď už je David Tkáč zase v plné síle a chce ukázat, že talent a kreativita ho neopustili. Trenér Pavel Hapal dokonce před přípravou pronesl, že právě Tkáč by mohl být náhradou za nejproduktivnějšího hráče Jara Daniela Šturma, který odešel do Slávie. Tím svého hráče samozřejmě dostal pod určitý tlak.
1: Bavili jsme se o tom trošku, zasmali jsme se. Nevím, já jsem jako rád samozřejmě, ale byl jsem fakt dlouho mimo, takže tady ten nějaký tlak na sebe nechci vůbec dávat.
3: Já si myslím, že by mohl zastoupit v nějakém tom tříobráncovém systému Šturma, mysleno teďka v té vyšší pozici, ne na té krajní. Třeba na tom křídle, ale spíš takovou desítku a falešnou devítku. A já jsem rád, že zdravý. Teďka trénuje, trošku k němu přistupujeme individuálně, teď zase dostal nějakou úlevu. Máme strach samozřejmě, aby se to zranění neopakoval, protože už si s tím prošel dost, ale zatím drží a věřím, že to tak bude i do sezóny. Může být pro nás velikým překvapením. Nebo pro mě to překvapením nebude, protože jsem ho viděl v tom závěru teďka trénovat a on je velice fotbalový, je kreativní, rychlostně dobře vybavený, takže věřím, že nám pomůže.
2: Doufá hlavní trenér a také generální sportovní manažer Sigmy Olomouc Pavel Hapal. David Tkáč by rozhodně měl pomoci hlavně s ofenzívou, protože v úvodních dvou přípravných zápasech Hanáci skórovali jen jednou. Další šanci bude mít celý tým v sobotu, kdy v jeden den ve Slatinicích odehraje hned dva duely. Dopoledne proti Banské Bystrici a odpoledne proti Kroměříži. Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Teniska Marie Vousková dokázala postoupit do třetího kola Wimbledonu po výhře ve dvou setech nad Italkou Grantovou. Naopak v kole číslo 2 končí Karolína Plíšková, nestačila na polku Igu Švjontekovou a prohrála s ní 0-2 na sety. O postup dnes ještě budou z českých tenistů a tenistek hrát Linda Nosková, tu čeká Kolumbijka Osorijová, Jiřího Lehečku zase čeká Slovák Molčan, no a Jakuba Menšíka vyzve Bulhar Grigor Dimitrov. Ze všech zápasů samozřejmě nabídneme to nejpodstatnější, protože na místě máme Jaroslava Plašila. Teď už Sting.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Tolik Sting, 16 hodin a 50 minut, krásné čtvrteční odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalisty Baníku Ostrava posílil pravý krajní hráč Matúš Kmeď. 26-letý Slovák přestupuje z Minnesota United, podepsal smlouvu na 3 roky. Klub to oznámil na svém webu. Kmeď, který na svém kontě má i jeden start za slovenské reprezentační Ačko ve Slezsku, má posílit pravou stranu hřiště. No a 3letou smlouvu s Baníkem podepsal i 22-letý Kamerunec Rowan Noga. V ostravském klubu defenzivní záložník působí už od roku 2024, a to na hostování s týmu Nfuko Academy, a teď na něj vedení uplatnilo opci. Noga má na kontě 46 zápasů, 5 gólů za druholigovou rezervu. Do letní přípravy už se ale zapojil s A-týmem.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: srabe. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
2: Ministerstvo zahraničí prezidentově rozšířilo delegaci na summit v Ankaře. Po 8 dnech od zemětřesení se záchranářům ve Venezuele podařilo z trosek vyprostit živého člověka. Tenistka Bousková je ve třetím kole Wimbledonu. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. A počasí zítra bude polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer se vyjasní a teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle mluvčího hradu Vojtěcha Šeligy také rezort rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu víc zaměstnanců kanceláře.
4: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
2: Rozšíření své delegace prezident požadoval potom, co její rezort výrazně zredukoval a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. Pavel to označil za bezprecedentní. Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky Drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Radiožurnálu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisti případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Ta teď prověří, jestli jednání vojáků neporušovalo služební povinnosti a vnitřní předpisy. 8 dní po zemětřesení ve Venezuele vyprostili záchranáři z trosek živého muže. Hernána Gila se podařilo zachránit po víc než 100 hodinách práce. Se zavaleným mužem se záchranářům předtím povedlo spojit přes dlouhou sondu s kamerou a mikrofonem. Pomocí ní mu taky doručovali vodu a výživu. S osvobozením pomáhali týmy z Venezuely, Chile, Kostariky, Salvadoru, Mexika, Portugalska a Spojených států. Chilský hasič pro server BBC už dřív popsal záchranou operaci jako bez pochyby nejsložitější a technicky nejnáročnější, jakou kdy musel zvládnout. Hygienici začínají s kontrolami letních dětských táborů. Pro organizátory vydali informační brožuru, která má pomoct zajistit bezpečný průběh letních pobytů. Vysvětluje to mluvčí hradecké hygienické stanice.

0: Veronika Krejčí.
1: Pro letošní sezónu jsme připravili novou informační brožuru, která shrnuje základní doporučení pro bezpečné stravování na cestách. Je určena vedoucím táboru, pedagogům, organizátorům výletu, ale i rodičům a je volně ke stažení na webových stránkách KHS.
2: Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do třetího kola Wimbledonu po výhře 2-0 na sety nad Italkou Grantovou. Ve druhém kole naopak končí Karolína Plíšková s Polkou Švjontekovou, prohrála 0-2 na sety. Hrát o postup ještě bude Linda Nosková proti Kolumbijce Osoriové, Jiřího Lehečku čeká Slovák Molčan a Jakuba Menčíka Bulhar Dimitrov.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 v Brně a v Praze zablokovaná Gbelská ulice. Na D1 čekejte kolony na průjezdu Brnem směrem z Prahy na Ostravu. Nejdříve omezení na 196. kilometru. Přední kolona už od 165. kilometru. Je to nesouvislá roztraná fronta pro osobní auta asi na půl hodiny. No a pak kolona na výjezdu z Brna směr Ostrava na kilometru 204,5. Nehoda v prostředním pruhu. Tam je dalších 20 minut od sjezdu na Slatinu. V Praze komplikace teď ve Gbelské ulici v omezení. Přímo v omezení ve sjezdu na Novopatskou zatáčce vypadá to na vážnou nehodu. Gbelská je teď neprůjezdná v obou směrech i z Novopatské ulice. Už se tam snaží dostat policisté. Nehoda teď na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Před sjezdem na Ořech blokuje levý pruh. Zdržíte se v obou směrech okolo 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí většinou na 16 až 12 stupňů Celsia, na horách až k 10 stupňům. Zítra pak čekáme ráno ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště. Jinak polojasno s kupovitou oblačností a na horách ojedinělé přehánky. Večer se pak vyjasní. Nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů a v 1000 metrech na horách bude většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
5: Co ukázalo mistrovství světa o úrovni českého fotbalu? Byla očekávání fanoušků příliš optimistická, nebo má současný český tým navíc, než předvedl? A co by si vedení fotbalové asociace, kluby i trenéři měli z letošního šampionátu vzít?
3: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
5: Dnešním hostem radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus je předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme ve středu popolední, takže na případné pozdější zprávy a informace nemůžeme reagovat. Před týdnem po prohře české reprezentace s Mexikem, která spečetila konec českého týmu na mistrovství světa, jste na sociální síti napsal, že se jen těžko hledají slova. S tím týdenním odstupem, jaká slova vystihují to, co české účinkování nebo po českém účinkování na šampionátu cítíte?
6: Tak samozřejmě těsně po zápasu jste plný emocí a ty pocity jsou stále stejné, byť už uplynulo trošku více času, takže je to smutek, je to zklamání z toho, že se nepodařilo postoupit do té další fáze, té playoff fáze. Ale na druhou stranu člověk má i radost z toho, že se nám po 20 letech podařilo postoupit, na což by se nemělo zapomínat, a taky nám to ukázalo vlastně, co všechno musíme změnit, a nastavilo nám to trošku zrcadlo a obraz toho, v jaké jsme vlastně fázi teď v českém fotbale.
5: Říkáte, že nám to nastavilo zrcadlo. Máte pocit, když do toho zrcadla koukáte, že český tým předvedl maximum možného?
6: Tak je to otázka, která se hodně diskutuje vlastně po každém zápase, a já jsem měl možnost být součástí vlastně všech zápasů celého toho procesu a myslím si, že do toho všichni dali všechno a snažili se bojovat jak lvi, a to, že se ty utkání nezvládly, tak je to samozřejmě sportovní výsledek, ale...
5: Pardon, takže máte pocit, že to, co jsme viděli, je strop současného českého fotbalu?
6: Těžko říct. Já jako nedovedu, asi bych nechtěl říct, že to je strop českého fotbalu, ale myslím si, že všichni tomu dali všechno, co mohli, a já si myslím, že to, že jsme nezvládli vlastně vyhrát v těch utkáních tak a postoupit dál, tak je samozřejmě pro nás zklamání, protože cílem bylo postoupit, a to zrcadlo myslím tím, že vlastně po 20 letech tam být je obrovská zkušenost a my se z toho musíme poučit a musíme si nastavit i fungování české reprezentace trošku jinak a udělat restarty i v těch věcech, jak česká reprezentace funguje.
5: Jedna věc jsou výsledky, tak jak jste o tom mluvil, tam samozřejmě, když budeme pitvat ty zápasy, tak můžeme dojít k tomu, že byly šance uhrát bod, ještě dát gól na konci v zápase s Koreou, že nebýt nešťastné ruky, mohli jsme vyhrát nad Jihoafrickou republikou. Ale druhá věc a druhý terč kritiky mnohých fanoušků, to je výkon, to je to, jak se český tým prezentoval. I tam jsem mířil tou otázkou, jestli máte pocit, že to, co jsme viděli, byl strop.
6: Tak nevyhráli jsme. Ta kritika, která byla, tak někdy byla oprávněná, někdy ne. Já jsem zase zastáncem toho, že veškerá kritika, která je, tak se musí vnímat. A na druhou stranu je důležité si to vyhodnotit. Jestli to byl strop nebo ne, to nechám na vyhodnocení i sportovního sektoru a generálního manažera Pavla Nedvěda, který to dostal za úkol. Mimochodem, my jsme dnes seděli spolu poprvé, dali jsme si dvoudenní odstup, aby ty emoce odpadly a díváme se na to, co všechno jsme mohli vlastně udělat jinak v rámci fungování reprezentačního týmu, aby jsme to zvládli všechno. Myslím si, že hráči, to se budu opakovat, tomu dali maximum a jestli to byl strop, nevím, byl to určitě obraz aktuálního stavu a možná i reality českého fotbalu.
5: Co jsou ty první věci, o kterých jste dnes s Pavlem Nedvědem mluvili? Co jste mohli třeba udělat jinak?
6: Tak popsali jsme si, vlastně já jsem ještě, když to řeknu takhle, tak včera jsem měl i vlastně diskuzi dlouhou s kapitánem, s Láďou Krejčím, kde jsme se bavili vlastně o detailech toho všeho, co, jak to viděli hráči, jak to viděl on, což si myslím, že je důležitý okamžitě po mistrovství světa udělat. Zhodujeme se v mnoha bodech a některé ty věci byly vlastně i ta, řekněme, mentální unavenost hráčů. Protože nejenom tím, že jsme se kvalifikovali až vlastně jako jeden z posledních týmů, tak nám byly přiděleny destinace, byla nám přidělená báze v Dallasu. Lítali jsme obrovský vzdálenosti Dallas, Atlanta, Dallas, Guadalajara, Dallas, Mexico City, kde jsme zvolili to přiletět díky nadmořské výšce v podstatě minus jeden den zápas. Takže bavili jsme se, jestli tady jsme nemohli něco udělat jinak, pak jsme se bavili o tom, jestli i ten cyklus jednoho měsíce spolu, jestli jsme tam nemohli zvolit i trošku jiný program. Vyhodnocujeme vlastně všechny věci, ať je to kondiční stránka, mentální připravenost, organizace všech těch věcí, takže to jsou věci, které jsme dneska probírali a Pavel Nedvěd připravuje i vlastně analýzu toho sportovního a tam si na to ještě chvilku musíme počkat.
5: Trenér Miroslav Koubek v pondělí rezignoval. Přemlouval jste ho, aby si to rozmyslel, aby zůstal?
6: Je důležité říct, že vlastně celý ten proces i toho výběru pana trenéra byl takový, že po té, co jsme se dohodli v gestční skupině sportovní a Pavel Nedvěd taky, tak vlastně já jsem se s panem trenérem tenkrát nakladně potkal a dohodli jsme se na tom, že spolupracovat budeme. Řekli jsme si, že cílem je postup na mistrovství světa a pak nastavit vlastně principy dlouhodobého fungování a řekněme restrukturalizace českého národního týmu a dát tam i nový impuls. A když jsme se potkali teď vlastně, tak pan trenér hovořil s Pavlem Nedvědem. Pavel Nedvěd informoval o tom, že se mi trenér, že se mnou trenér spojí. Potkali jsme se a vlastně debatovali jsme s panem trenérem otevřeně. Já a on, tak jak jsme debatovali tenkrát nakladně. Vyhodnocovali jsme si všechno, bavili jsme se o tom, co je příčinou, jak to vidí on, jak to vidím já. A vlastně v průběhu toho rozhovoru došlo opravdu k tomu, že pan trenér říkal, tak já bych vlastně nabídl to svoje místo k dispozici a pokud uznáte, že je to potřeba, je to čas. A já jsem vlastně mu vysvětlil ty důvody z mé strany a dohodli jsme se na velmi korektní ukončení spolupráce.
5: Tak jak to popisujete, to skoro působí, že jste to vnukl panu Koubkovi, aby skončil?
6: Nemyslím si to, že bych mu to vnuknul. My jsme se bavili opravdu.
5: Vy jste říkal, vzešlo to z té debaty, vy jste potom vysvětlil důvody, proč si myslíte, pan trenér, že to tak má být, tak to tak působí.
6: Možná jsem to řekl špatně. Pan trenér nabídl vlastně svůj post k dispozici. A následně jsme se začali bavit o tom, proč, jak, z jakého důvodu a vlastně na závěr jsme se dohodli a to byla to opravdu otevřená diskuze, kdy jsme si to všechno popsali, včetně toho mediálního tlaku, který pan trenér vnímal a včetně některých věcí, které on vnímal jako nespravedlivý a možná to všechno se hrá roli v tom, že jsme se dohodli a tak, jak ve fotbalovém prostředí bývá zvykem, že ten trenér odchází, řekněme, s nějakým zlatým padákem a tak tady to bylo velmi korektní. Pan trenér řekl, že vlastně chce skončit k tomu nikdy jsme se potkali bez nějakých dalších věcí a to ukončení té spolupráce, myslím si, že bylo velmi korektní a pan trenér si zaslouží obrovské poděkování za to, že nás dostal na mistrovství světa. Samozřejmě to byl ten primární cíl a myslím si, že to výborný člověk, dokázal toho ve své kariéře na klubové úrovni strašně moc a chtěl bych mu za to moc poděkovat.
5: K té mé původní otázce chápu dobře, že jste ho ale nepřemlouval.
6: Nedocházelo k přemlouvání ani z jedné, ani z druhé strany. My jsme si to racionálně popsali.
5: Říkal jste, že tam není žádný padák, to znamená, že pan Koubek skončil toto pondělí a už nedostane ani korunu?
6: Přesně tak. Je to vlastně ten měsíc, ke kterému skončí a plus samozřejmě jsou tam i odměny jak pro tým, tak pro pana trenéra za postup na mistrovství světa, který jsou daný a ten kontrakt byl na dobu 2,5 let a vlastně ta doba, která je, tak to k tomu ní končí a ta dohoda vzájemná byla velmi korektní a myslím si trošku netypická v českém fotbalovém prostředí.
5: Bezprostředně po vypadnutí českého týmu trenér Koubek rezignaci odmítal. Co se změnilo od té doby? Hrálo roli třeba to, že Patrik Šik a Tomáš Holeš ukončili reprezentační kariéru, nebo hrála roli ta slova, která pronesl na letišti po návratu kapitán Ladislav Krejčí?
6: Tak jsou to 4 otázky v jedné, ale zkusím odpovědět. Všechny ty věci, které se děly, tak se neděly bez toho, aniž bychom to věděli. To, že pan trenér řekl těsně po utkání, že zůstane a chce dodržet kontrakt, tak si musím uvědomit, že to je obrovský tlak, obrovský emoce, který souvisí s tím postem reprezentačního trenéra a co jiného taky pan trenér si mohl jako vyhodnotit a říct. Prostě chtěl pokračovat, cítil to tak. Nemyslím si, že oznámení Patrika Šika nebo dalších hráčů o tom, že nebudou pokračovat, na to mělo vliv, protože my jsme o tom věděli, my jsme se s hráči dohodli, že oznámení půjde nejprve na jejich sociální sítě, tak jak to je dneska potřeba, na jejich soukromé profily nebo profesní profily a následně v synergii to bude přes oznámení přes naše sociální sítě a já po té, co jsme jeli na letiště, tak jsem s kapitánem Láďou Krejčím hovořil, věděl jsem o tom, že má svůj deníček a, nebo poznámky, že má. Já mám taky deníček svůj a vlastně zvolil jsem to, že po příletu, určitě si pamatujete ten přílet z minulých reprezentačních srazů, kdy autobus odjel s hráčem a z runway a nešel k novinářům. To nám bylo i za pana Haška vytýkáno. Zase to bylo tak naplánováno, nebylo to nic záměrného, takže jsem požádal pana trenéra Pavla, mě osobně a kapitána, aby jsme předstoupili k novinářům. Takže nemyslím si, že tyhle ty věci byly součástí, ale zase s postupem času a odstupu 2 dnů, tuším, po tom prohraném utkání. Ty faktory, co pan trenér zvažoval, tak asi na tu misku vah, co dal, tak se rozhodl, že vlastně v podstatě nabídne svůj post k tomu, abychom se vzájemně dohodli na ukončení spolupráce, takže všechno tam bylo, určitě v něm byl i ten tlak těch mediálních výstupů, který považoval a některý z nich byly jako bohužel nepravdivý, ale souvisí to i s tou pozici toho trenéra.
5: Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda je dnešním hostem Radiožurnálu, Radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus.
3: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
5: Teď tedy musíte hledat nového reprezentačního trenéra. Ten trh asi máte docela zmapovaný, protože jste trenéra hledali před 5 rokem. Máte nějaké favority?
6: Tak my jsme dneska už se potkali, já osobně s Pavlem Nedvěrem, kde jsme si to taky vyhodnocovali. Řekli jsme si, jaký ten nový trenér by měl být, jaký by měl mít body a připravili jsme si vlastně list, řekněme, nějakých kritérií, který by měl splňovat.
5: Jsou tam i jména?
6: Jména tam zatím nejsou. Byť teda od toho oznámení, že pan trenér skončí, tak už nám přišly nějaké jména ze zahraničí. Samozřejmě většinou jsou to dotazy a nabídky k okamžité spolupráci, že jsou teď volní, ale to teď není aktuální. My jsme dneska s Pavlem Nedvědem hodnotili i trošičku to, co on chystá, tu analýzu, co by to mělo obsahovat, jak by to mělo vypadat. Jsou tam i body, které já jsem diskutoval včera s kapitánem, s Láďou Krejčím, který se v mnohem zhodují a ty jména zatím nemáme, ale popsali jsme si, že by to měl být pan trenér, který prostě splní i řekněme, takovou tu novou krev, trošičku obměnit i ten přístup našem našemu reprezentačnímu týmu, protože když se podíváte, tak ať už to byl pan Šihlavý, nebo to byl pan Hašek, a teď nechci srovnávat trenéry, tak všichni skončili po nějaké době a většinou se na ně strhla vlna kritiky a já si myslím, že se musíme taky podívat k sobě dovnitř, jak ten realizační tým náš a celý fungování reprezentace je. Jak jsem říkal, nastavilo nám to zrcadlo a máme možnost teď refreshu, restartu celého národního týmu, změnit spoustu věcí, které je potřeba na různých pozicích vyhodnotit si to, jestli opravdu není čas na to přivést zahraniční odborníky na některé pozice. A to všechno jsme s Pavlem Nedvědem diskutovali a těch kritérií máme několik. Je to list nějakých, řekněme, 15-20 bodů detailních, který by ten trenér měl být, který už jsme měli při předchozím hledání, který bylo trošku delší. A teď chceme udělat to, že gestční skupina sport, což znamená Pavel Nedvěd, především pan Šádek a Zdena Grigera. Zítra máme schůzku, kde se o tom budeme bavit a následně zahájíme už kroky ke komunikaci s případnými zájemcema.
5: Říkal jste, že je čas přivést možná zahraniční experty. Je podle vás čas přivést zahraničního trenéra?
6: Máme v Česku spoustu kvalitních trenérů, máme výborný trenéry, který zaslouží obrovský respekt, ale myslím si, že i zvažování přivezení zahraničního trenéra v tento moment je možné. A
5: je možné, nebo vy byste se k tomu spíš přikláněl?
6: Tak já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Samozřejmě to bude určitě i na návrh Pavla Nedvěda samozřejmě. Když se podíváme na vlastně na ten vývoj české reprezentace, tak chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, kdo trošičku třeba přinese i nový metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Takže hledáme trenéra, který nám pomůže, ale který nám taky pomůže inspirovat český trenéry. V případě, že to bude zahraniční trenér, který vám pomůže s rozvojem fotbalové asociace, což je s těma rozhovorama zkušenějších kluků, ať už to byl Láďa Coufal nebo i třeba Tomáš Souček, tak se o tom baví, že by bylo super mít někoho, kdo bude motivovat trošičku i na základě těch zkušeností ze zahraničí. Takže vyskočit z toho out of box českého a třeba se podívat do zahraničí, ale neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
5: Z těch men, která se vám hlásí od toho pondělka, je někdo, kdo by tohle splňoval?
6: Mně osobně přišly 3 jména, zatím ne, zatím to nesplňuje to, co jsme se dneska s Pavlem, kterým jsem to diskutoval, takže tam je poděkujeme a myslím si, že ty kritéria budou trošku jiný, protože i co se týká realizačního týmu, máme skvělý realizační tým, nás bylo v té celé delegaci 62 lidí, jo. Doplnili jsme to oproti zvyklostem o více fyzioterapeutů, více masérů, další kuchař navíc, jo, který vlastně splňoval tohle, ale vidíme, že kluci, hráči, kteří jsou, tak hrajou v zahraničních klubech, vidí to fungování na klubové úrovni a říkáme si, že si myslíme, že je i čas přinést některé ty zahraniční prvky k nám a pobavit se o to, na které pozice a s jakým způsobem. A máme realizační tým, který je skvělý, chtěl bych jim taky poděkovat, protože ten měsíc odvedli spoustu práce, ale říkáme si, jestli není, nebo ne, říkáme si, myslím si, že je čas na restart české fotbalové reprezentace.
5: A mě zaujalo už, když jste v minulých dnech říkal, že tam bylo 62 lidí, to znamená, že tam bylo vlastně víc lidí v realizačním týmu než samotných hráčů. Z toho, co teď říkáte, tak příště ten nepoměr bude ještě větší?
6: Myslím si, že ne, že tohle je tak, jak by to mělo být, ale musíme se podívat na to, jestli, a to si musíme vyhodnotit, jestli všechny ty kroky jsme udělali a jestli opravdu třeba trošičku zavedení těch zahraničních odborníků do toho realizačního týmu, jestli není na místě. Já když jsem se během prvního zápasu bavil i s prezidentem panem Infantinem FIFA, tak vlastně mi popisoval, jaký efekt to má, když se po tolika letech ty asociace dostanou na mistrovství světa. Říkali jsme ty synergické efekty a vlastně viděl jsem na všech, jak moc chtěli uspět. A i z těch všech diskuzí, které jsme měli, ať už s partnerama nebo s hráčema, tak všichni by chtěli v tom cyklu, který nás teď čeká, to znamená Národní liga, kvalifikace na mistrovství Evropy a kvalifikace na mistrovství světa, tak by chtěli uspět. A tam jsem viděl jako obrovské odhodlání a myslím si, že my jako fotbalová asociace musíme začít u sebe. Já taky si musím vyhodnotit, jestli všechny kroky, které jsme udělali správně, ponaučit se z toho a to zrcadlo nám to opravdu nastavilo.
5: Cítíte nějakou zodpovědnost za to vy osobně, že reprezentace dopadla tak, jak dopadla?
6: Tak samozřejmě cítím 100% zodpovědnost, protože jste toho součástí, máte možnost vlastně to vytvářet společně a společně diskutujete ty věci, takže moje zodpovědnost je samozřejmě taky. A teď je důležité si opravdu pojmenovat pragmaticky, racionálně, s klidnou hlavou, ne na základě emocí, anebo i oprávněné kritiky, která byla. A mě trošku mrzí to, že ta kritika, která se jako snášela, tak byla i na tu dobu, která se stala teď. My jsme tady v pozicích rok a zapomnělo se na to, že český fotbal se vlastně moc nevěnoval těm stádiím nebo těm segmentům, jako je rozvoj mládeže, investice do infrastruktury, podpora rozvoje trenérů, a to jsou věci, které bychom neměli zapomínat, protože mistrovství světa, mimo to, že jsme tam hráli a nepostoupili a dostali jsme se ten tak, přineslo i pro nás synergický efekt, mít možnost nových projektů, my už jsme ty projekty započali, takže já vidím ten, říkal jsem to už, že 211 asociací na světě, minus 48, je tuším 163, který se tam nedostalo a chtěli by tam být. A ty synergické efekty my už jsme započali v těch projektech, které děláme, investice do FIFA, hřiš, do infrastruktury. Který chceme, už jsme oznámili projekt na podporu v řádu 30 milionů korun pro třetí, čtvrté ligy a těch projektů bude víc a jsou to externí peníze, nejsou to peníze od státu, ale jsou to peníze díky té synergii, že jsme se dostali na mistrovství světa a tím myslím zrcadlem i fungování asociace navenek.
5: Ještě se přece jenom na chvíli vrátím k reprezentaci. Hodně se teď mluví o tom, že ten tým by se měl omladit. Vidíte hráče nebo máte představu, na kom by tedy nová reprezentace měla stát?
6: To je zase otázka pro jako sportovní sektor. Já můžu říct, tak jak jsem to vnímal a viděl, když se budeme bavit o těch zkušených hráčích, kteří tam jsou, Tomáš Souček, Láďa Coufal a další, tak jsem viděl to maximální odhodlání, viděl jsem to, že chtěli udělat maximum pro to, aby uspěli a jsou to skvělí fotbalisti, dokázali toho strašně moc a myslím tím i to, že vlastně se snažili pro ten úspěch udělat všechno. A viděl jsem to, protože ty diskuze, které během toho měsíce probíhaly, tak volali potom, abychom vzájemně některé věci změnili, protože logicky, když jste tam měsíc, tak je potřeba něco upravovat. A my si teď musíme vyhodnotit, jestli všechny ty kroky byly. Takže já nechci říct jako jména, které by tam měly být nebo neměly být, to vůbec ne, ale myslím si, že všichni, co tam byli, tak si to zasloužili a taky bych jim chtěl poděkovat. A teď si musíme z toho ponaučit. A to, že kluci někteří oznamují konec vlastně reprezentační činnosti, tak ve všech sportech to bývá na těch vrcholech olympiáda, mistrovství světa, že někteří hráči to zvolí, ale my si musíme říct, že si děláme všechno pro to, aby tam taky jezdili a aby byli připraveni a my, abychom byli připraveni ten servis, který oni potřebují ve 100% věci udělat a jestli třeba není potřeba něco zmodernizovat.
5: Budete se třeba Patrika Šika snažit přesvědčit, aby to přehodnotil, aby se vrátil?
6: Tak v tento moment Patrik po tom utkání měl řeč, kterou měl přímo po utkání. Ta řeč byla od srdce, byla z jeho strany tak, jak to cítil. Myslím si, že v tom bylo taky spoustu emocí, ale na druhou stranu zmínil to, že už byl rozhodnutý před mistrovství světa a myslím si, že to chce všechno část. A i ty oznámení toho ukončení tak byly v koordinaci. My jsme věděli, že to půjde na jejich sociální sítě a myslím si, že po uplynutí nějakého doby toho zklamání a
5: tak to bude znovu k debatě.
6: Tak si myslím, že i ti kluci to přehodnotí. Nejsem si jistý u Patrika Šika, myslím si, že to rozhodnutí v něm bylo hluboko. Ale já bych chtěl vytvořit i v reprezentaci teď společně s vlastně i Pavlem Nedvěrem. Dneska jsme se o tom bavili se Zdenou Grigerou, s panem Šátkem, což je teďka vlastně stále gestiční skupina Sport, abychom opravdu se podívali na to, protože na těch pozicích, které máme v realizačním týmu, tak ty lidi jsou tam několik let, jsou tam desítky let a ta doba jde tak strašně dopředu, že vlastně si musíme taky říct, jestli je to správný. A není to kritika jenom jako toho realizačního týmu vůbec ne, to bych si nedovolil, ale opravdu si vyhodnotit, jestli kluci, kteří hrajou v zahraničí, mají nějaký zkušenosti, servis, ví, jak by to všechno mělo fungovat, tak jestli opravdu není dobrý přivést třeba zahraniční odborníky na některé pozice, které budou mít trošku jiný pohled a pomůžou nám ten český fotbal spolutvářet, protože ta naše cesta musí být česká, ale musíme se inspirovat i v zahraničí, kde to třeba funguje, když se podíváme na trenéry Dánsko, Německo a víme, že to nejde. Jo, v některých dalších sportech v Česku udělali kopie systému, vzali švédský model, dali ho do Česka, víme, že to nefunguje, pokud to nebude ušitý na míru našemu fotbalu.
5: Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda je dnešním hostem Radiožurnálu, Radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus.
3: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
5: Vy jste už několikrát mluvil o tom, že se musí změnit výchova mládeže. Jakým způsobem? Co se má změnit? Má to být tak, že děti budou všestrannější, že nebudou tolik zaměřené jenom na fotbal, nebo má se jít tou cestou, o které se mluví, že do nějakého věku se nebudou řešit statistiky, nebude hrát na výsledky?
6: Já jsem strašně rád, že se nebavíme jenom o reprezentaci, protože ta je vidět nejvíce, vzbuzuje největší emoce, ale to, co se teď ptáte, je zásadní pro to, aby se nám to podařilo. My jsme vybrali nového šéfa sportovního sektoru, to je pan Aleš Křeček. Pan Janoušek je šéfem pro vzdělání trenérů a další. Za ten rok už jsme tady měli několik seminářů a meetingů s FIFA i s UEFA na vlastně nový směr vzdělávání trenérů. Takže je to přesně o tom, co jste se ptali, je to o tom investovat jasně dané finanční prostředky na podporu trenérů do jejich finančních odměn. To je jedna věc. Druhá věc je jasně investovat finanční prostředky do rozvoje infrastruktury. To už jsme udělali ve třech výzvách, které jsme udělali. FIFA arény, hřiště pro budoucnost. A další věc, kterou já vidím jako stěžení, je, teď chystáme projekt fotbal do škol ve spolupráci s panem Plagou, s ministerstvem školství, že vlastně budeme mít ve spolupráci s FIFA aplikaci, budeme mít možnost vzdělání edukativních projektů pro děti a dostaneme se do 300 škol, kde vlastně ten pan trenér, který bude, a většinou je to ten trenér, který, nebo paní trenérka, který u nich se ta prvotní láska k fotbalu a ke sportu obecně vyvíjí, a tam si myslím, že jsme strašně zaspali. A tam vidím to, že ta podpora těch trenérů, kteří budou na té nejmenší úrovni těch malých dětí připraveni, tak ty chceme finančně podpořit z nestátních finančních prostředků, aby jsme taky ukázali, že umíme pomoct českému fotbalu sami a třeba do toho dostat pak i ministerstva a pobavit se s představiteli naší vlády, jestli nemůžeme najít nové projekty, jak podporovat rozvoj sportu a českého fotbalu.
5: Měla by na to, co jsme viděli v podání českého týmu na mistrovství světa a co vidíme také v jiných zápasech mistrovství světa, měla by na to nějak reagovat fotbalová liga? Měly by na to reagovat prvoligové týmy?
6: Otázka jednoduchá, odpověď není jednoduchá. Myslím si, že je důležité, aby co nejvíc dětí sportovalo. To je to, co mě osobně žene dopředu a žene mě to, že mistrovství světa a postup na mistrovství světa po 20 letech vyvolal obrovskou vlnu podpory a radost na všech vlastně celého fotbalového hnutí, a tam je to, co musíme jako všichni se spojit. A myslím si, že dlouhodobě, když se podívám do fungování fotbalové asociace, tak nefungovalo spojení diskuze mezi ligovýma klubama a fotbalovou asociací. Máme zástupce ligového fotbalu v výkonném výboru. Myslím si, já jsem přesvědčený, že v tento moment, za ten rok, co já sedím vlastně na všech těch výkonných výborech, mám možnost se podílet na diskuzi, tak je to nejblíž, jak to bylo. Vidím, že ligový fotbal a zástupci ve výkonném výboru se snaží pomoci především rozvoji a chápou i to, že ten rozvoj té nejnižší pyramidy českého fotbalu, výkonnostního fotbalu je důležitý. Takže
5: ano, já do toho skočím. Já jsem možná mířil k tomu, jestli třeba budete mluvit s majiteli nejsilnějších klubů Slávie, Sparty, Plzně, dalších prvoligových klubů, jestli by třeba neměli dávat víc prostoru českým hráčům, jestli by neměli jinak přistupovat k lize, jestli v lize bychom v jejich podání neměli vidět víc fotbalovosti, než za každou cenu snahu uspět a získat prvoligové body. Je třeba i tohle pro vás téma?
6: Je to téma. Ligová fotbalová asociace samozřejmě funguje samostatně, ale bavíme se o tom a těm zástupcům ligového fotbalu to opravdu není lhostejný. My jsme teď oznámili vlastně omezení startu neevropských cizinců v nižších soutěžích, to jste možná zaregistrovali. Z 5 jsme to omezení dali na 1-3. Setkalo se to s dobrým hlasem. Samozřejmě jsou některé kluby, které preferují to, že přijdou ti neevropští hráči, protože vidí možnost rychlého výdělku. Ale na druhou stranu tohle je přesně diskuze, kterou vedeme, nebo i já vedu s panem Šátkem, s panem Tvrdíkem, s panem Čuprem, a je to zásadní, jo, protože my musíme vytvořit, a souvisí s tím i, řekněme, vyhodnocení a analýza toho, jak nám fungují regionální akademie, jak nám funguje vlastně to všechno, co člověk, vlastně fanoušek nevidí. A tam si myslím já, že je důležité říct, kam chceme investovat, a bavíme se i o tom, že ty naše investice šly hodně v historii do fačru, nešlo to ven, do prostředí, což už teď děláme, a bavíme se o tom, jestli není pozdě investovat do rozvoje hráčů ve věku 12 až 19, jestli náhodou by se nemělo investovat do těch nejmenších dětí 6 až 12, což si myslím já, že už teď ukazujem, že je, protože tam vlastně čím víc těch dětí bude sportovat, a ukazují to malé země, ukazují to Dánové, ukazují to severské země, že to funguje tohle. Takže proto děláme všechny ty věci, připravujeme se na to a investujeme finanční prostředky značný do infrastruktury a trenérů.
5: Na závěr se ještě zeptám na jinou věc. Klub MFK Karvina byl etickou komisí fotbalové asociace potrestán v kauze ovlivňování výsledku vyřazením z ligy. Vítězstvím v poháru se přitom Karviná kvalifikovala do evropských pohárů. Máte od UEFA v tuto chvíli nějaké aktuální informace, jak to s Karvinou potažmo s českými zástupci v evropských pohárech dopadne?
6: Tak samozřejmě jako předseda fotbalové asociace jsem v kontaktu s vlastně UEFou teď po dobu těch posledních týdnů na, řekněme, každodenní bázi a jsou to nezávislé orgány, ať už je to etická komise, FACHR, já mám radost, že ta nezávislost se jako drží a funguje to dobře, ale myslím si, že můžeme očekávat nějaké rozhodnutí v řádu dnů. Dneska je, nevím, co za den, ale...
5: Dneska, když natáčíme, tak je středa, když vysíláme, tak je čtvrtek, tak do konce toho týdne by to mělo být.
6: Myslím si, že se může rozhodnutí očekávat během jednotek dnů.
5: Spekuluje se o tom, že Karviná nebude hrát evropské poháry. Směřuje to k tomu?
6: Je to jedna z možností. Nechci teď předcházet, protože mi to nepřísluší, ale ty možnosti jsou vlastně, ty varianty jsou i to, že Karviná tam nebude a tím, že vlastně i Karviná nějakým způsobem stáhla vlastně tu možnost na odvolání, což bylo i veřejně oznámeno, tak je vidět, že chce i tomu pomoci i v té situaci, která prostě je složitá pro Karvinou, tak že chtějí pomoci i tomu rozvoji českého fotbalu a uvidíme, jestli se to všechno zvládne tak, aby opravdu celý to rozhodnutí, které padne nezávislý ze strany UEFA orgánů, bylo správný a pomohlo i českému fotbalu.
5: To znamená, že směřujete a doufáte, že Česko nepřijde o to páté místo, že tak, jak by to mělo být podle řádu v případě, že Karviná nebude hrát, tak do evropských pohárů postoupí Jablonec. Chápu to dobře?
6: Přesně tak. Jo. Těch variant je několik. Samozřejmě to posun všech těch klubů, který mají tu patřičnou soutěž evropskou hrát, nebo je to posun Jablonce. Takže já věřím, že to rozhodnutí bude tak, abychom o to místo nepřišli. Děláme proto jako maximum. Na druhou stranu tomu, co v lidi nemůžeme a poskytujeme absolutní součinnost, ať už ze strany etické komise. I Karviná teď pravděpodobně poskytuje součinnost těma krokama, který dělá. Takže já si myslím, že během pár dnů budeme vědět a nechci předjímat. Není tam žádná garance v tento moment, protože jsou to opravdu nezávislé orgány. Nefunguje to tak, jak si někteří představují, že se někdo někde ovlivní a řekne. Takže děláme pro to maximum.
5: Říká dnešní host Radiožurnálu, Radiožurnálu Sporta Českého rozhlasu Plus, předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
6: Já děkuju moc za pozvání a děkuji za možnost tady s váma hovořit o českém fotbale.
5: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
7: Rozhovor Na rovinu s Tomášem Pancířem, jehož hostem byl předseda fotbalové asociace David Trunda. Už můžeme na Radiožurnálu Sport v 17 hodin a 34 minut doplnit aktuálními informacemi o situaci Karviné. Unie evropských fotbalových asociací, tedy UEFA, vyřadila Slezský klub kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a tím pádem také upravila nasazení českých klubů. Jaká je tedy aktuální situace, to už poví Kristián Čveda. Kristiáne, vítej.
8: Krásný den. Karviná vyhrála domácí pohár a taky původně patřilo místo ve čtvrtém předkole Evropské ligy. To je to závěrečné předkolo, kde když zvítězíte v tom dvojutkání, tak jdete do základní skupiny. Tahle příčka teď připadne podle vyjádření UEFA Viktorii Plzeň, která se svého soupeře dozví 3. srpna a Viktoria Plzeň tak má jistý podzim v pohárech, protože i kdyby neuspěla, tak půjde do základní skupiny konferenční ligy. No a posouvají se v té hierarchii další místa. Hradec Králové, který byl v naší domácí lize čtvrtý, tak bude hrát druhé předkolo Evropské ligy proti norskému Tromso a chorvatský Varaždín, se kterým měl původně ve druhém předkole konferenční ligy hrát právě Královéhradecký klub, tak čeká souboj s Jabloncem. Jablonec byl totiž v šancelize pátý a tak Evropská fotbalová unie UEFA přidělila účast právě jemu. Ještě dodám, že pro pražské kluby Slavy a Spartu se nic nemění, Slavia bude hrát základní skupinu ligy mistrů a Spartu čeká třetí předkolo ligy mistrů, tak kdyby neuspěla, tak půjde do základní skupiny Evropské ligy.
7: Takže je samozřejmě výborné, že UEFA českému fotbalu nevzala to jedno místo v evropských pohárech, že na uvolněnou pozici Karviné se posunul Jablonec, ale když už, Kristiáne, mluvíme o Karviné, tak kdo ji nahradí v nejvyšší tuzemské lize?
8: Dnes vedení fotbalového Táborska nevyužilo nabídku ligové fotbalové asociace nahradit právě Karvinou. Mezi důvody uvedlo nejasnou situaci ohledně stadionu v Českých Budějovicích a nedostatek času na na sestavení konkurenceschopného kádru. Takže aktuálně tu nabídku dostal brněnský Artis. Podle mluvčího moravského klubu Ondřeje Tomka se musí rozhodnout do zítřejší 16. hodiny.
7: No a tímto informací musíme určitě doplnit i to, že své šance na to, že bude hrát dál první ligu, se nezdává ani pražská Dukla, která také hodlá učinit určité kroky, protože se jí nelíbí postup, jakým tedy všechno řeší ligová fotbalová asociace.
8: Je to správně a bude se to ještě v následujících dnech řešit, tak uvidíme, jak to dopadne. Ta dobrá zpráva podstatná je, že Česká republika, český fotbal nepřišel o to jedno místo v evropských pohárech, jen se to v té hierarchii klubů posouvá a tak Karvinou nahrazuje ještě Jablonec.
7: Což je samozřejmě výborná zpráva, hlavně tedy pro severočeský klub také. No a my se právě tímhle směrem ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku podíváme už za malou chvíli. Je 17 hodin 37 minut, přejeme příjemné čtvrteční odpoledne.
3: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Před chvílí jsme na Radiožurnálu Sport mohli oznámit, že Unie evropských fotbalových asociací UEFA vyřadila Slezský klub kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží. No a po tedy vyřazení Karviné upravila nasazení českých klubů. A dá se říci, že asi nejvýrazněji se to týká Jablonce, protože ten původně evropské fotbalové poháry letos hrát neměl, tedy v té blížící se sezóně, ale teď je všechno jinak. A proto jsem rád, že si na nás na chvíli udělal čas Jakub Střeštík, majitel Jablonec fotbalového klubu. Pane Střeštíku, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeji.
0: My jsme se tuhle zprávu tedy o zařazení Jablonce do letošního ročníku Evropské ligy dozvěděli před pár minutkami. Jak dlouho to víte vy?
1: Asi tak 30 minut.
0: Takže jste neměli moc velký náskok. Jak moc dopředu jste pracovali s tou variantou, že byste mohli evropské poháry hrát, respektive chystali jste se na to už v předchozích dnech, anebo jste opravdu museli čekat až do téhle chvíle?
1: No tak v podstatě museli jsme čekat až do této chvíle, protože těch variant toho, jakým způsobem může disciplinární komise UEFA rozhodnout, bylo několik, ať už se jednalo o potenciální ztrátu pátého českého účastníka v evropských pohárech, až po naší účast v předkole konferenční ligy, potenciálně evropské ligy, těch variant tam bylo X, takže my jsme prostě s pokorou čekali na to, jakým způsobem bude o celé kauze rozhodnuto, a až nyní začíná ta doopravdická radost a příprava hlavně a tvrdá práce na to, abychom co nejlépe reprezentovali v rámci evropských pohárů.
0: Takže převažuje ona radost pozitivní myšlenky nad tím, když si uvědomíte, co všechno budete muset na poslední chvíli víceméně a ve velmi krátké době zařizovat?
1: Určitě, ale jak jsem řekl, jsou to příjemné starosti, takže v podstatě za mě naprosto v pořádku. Vůbec se nebojím toho, že by management Jabloneckého fotbalového klubu nebyl schopen ty věci zařídit a veškerých věcí dostat tak, jak se sluší a patří.
0: Vy přebíráte místo Hradce Králové, to znamená, vaším soupeřem ve druhé předkole Evropské ligy bude chorvatský Varaždín. Už jste třeba byli v nějakém kontaktu s východočeským klubem, protože ten se samozřejmě chystal, a teď to všechno, co vlastně on si zařídil, budete případně moci využít vy, je to tak?
1: Tou snahou samozřejmě je převzít, ať už jsou to hotelové kapacity a tak dále, od kolegů z Hradce, ano.
0: Vyšli vám vstříc, také oni jsou vlastně rádi, nevím, jestli už máte ty reakce, že vlastně se posunuli výš.
1: Tak já jim to přeju, vybojovali si to na hřišti. Já bych byl radši, kdybychom my vyhráli finále poháru a tyhle starosti s přípravou výjezdu na Evropu měli již několik týdnů. Ale je to, jak to je, situace byla, jaká byla, a říkám samozřejmě, že všichni rádi, a ten sen v tom, že můžeme našim fanouškům ukázat, že patříme do Evropy, tak se nám splnilo.
0: Říká Jakub Střeštík, majitel fotbalového Jablonce, který bude hrát evropské poháry, konkrétně půjde do druhého předkola Evropské ligy. První zápas vás proti chorvatskému Varaždínu bude tedy čekat už 23. července. Co to tedy znamená? Kdo teď bude mít vlastně ve vašem klubu nejvíc napilno?
1: Je to několik lidí, ať už je to od našeho provozního ředitele Jardy Doležela přes generálního ředitele Tomáše Mejzra, samozřejmě všichni, kteří s tím budou pomáhat, ale není to pro nás poprvé, takže určité zkušenosti v klubu a v tom týmu, který tam je, již máme, takže se toho nebojím.
0: A co trenér Luboš Kozel? Měl třeba, nevíte, připraveny dvě varianty toho, jak pracovat a připravovat tým, kdyby opravdu došlo k té variantě, o které teď už tedy víte, že je jasná?
1: A tak my jsme dlouhodobě vlastně už vlastně jako v rámci i ukončené sezóny, my jsme se snažili do té Evropy dostat tak jako tak, měli jsme vytipované posily, které chceme do klubu přivést, a tím, že jsme vlastně nedokázali si to obojovat na hřišti, tak se ale zásadně nic nezměnilo. My prostě ten tým rozšiřujeme, posilujeme, a i kdyby to nedopadlo letos, tak naším cílem pro příští sezónu by stejně evropské poháry byly, takže se prakticky nic jako by nemění a tu naši strategii jsme žádným způsobem neuspůsobovali.
0: Pokud jde o ono posilování, tak dnes jste dotáhli příchod útočníka Kevina Prince Mily, který bude ze Sparty hostovat v Jablonci. Máte v plánu ještě nějaké další příchody, když teď už víte, že vás čekají minimálně dva zápasy navíc?
1: No já moc doufám, že těch zápasů bude mnohem víc než dva. A ano, samozřejmě máme rozjednáno ještě několik dalších posil, které bychom do klubu rádi přivedli.
0: Říká Jakub Střeštík, majitel fotbalového Jablonce, který se tedy může teď už oficiálně chystat na druhé předkolo Evropské ligy. Pane Střeštíku, děkujeme a ať se vše podaří.
1: Já moc děkuji, hezký zbytek, nenashledanou.
0: 17 hodin 45 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Předchozí desítky minut vysílání radiožurnálu Sport patřily především fotbalu. Probrali jsme reprezentaci a další záležitosti s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Reprízu pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem, jehož hostem byl právě zmiňovaný David Trunda. Rozhodně už teď najdete v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas, anebo ve všech podcastových aplikacích a samozřejmě také v archivu našeho vysílání. Mluvili jsme také o tom, že fotbalisté Jablonce po vyřazení Karviné jsou znovu tedy v evropských pohárech. Karviná doplatila na své zapojení do korupční aféry a UEFA ji tedy vyřadila z pohárových soutěží v příští sezóně. No a teď pojďme na chvilku mluvit o tenisu, protože už víme, že do třetího kola letošního grandslamového Wimbledonu postoupila Marie Bousková, která Italku Grantovou zdolala 7-5 a 6-3. Naopak tak nějak podle očekávání dopadl zápas bývalé finalistky Wimbledonu Karolíny Pliškové, která nestačila na světovou trojku a obhájkyni vítězství z All England Clubu Polku Švontekovou a podlehla jí 1-6 a 3-6. No a do akce dnes půjdou ještě tři čeští zástupci na travnatých kurtech londýnského klubu. Linda Nosková se pokusí roli favoritky potvrdit proti Kolumbijce Osoriové. Na držet palce budeme i dvěma českým tenistům. Jiří Lehečka se utká se Slovákem Molčanem a Jakub Menčík s Bulharem Dimitrovem. Tyhle dva duely, tedy ty mužské Lehečky a Menčíka, by mohly začít už zhruba za nějakých 20 minut.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Je mu 19 let, jmenuje se Paul Sexas a právě začíná jeho pravděpodobně nejtěžší období v životě. Sexas je totiž velmi talentovaným francouzským cyklistou. Na jaře si připsal dvě vítězství na klasikách a na dalších závodech dokázal konkurovat Tadeji Pogačarovi. Výkony mladého závodníka vzbudily velké nadšení, které bude gradovat na Tour de France. A ta začne už za dva dny.
2: Vlna euforie kolem Sexase byla v dubnu a květnu obrovská a nejspíš zapříčinila, že bude startovat na Tour de France. Mluvilo se o pozvolnějším postupu Sexase, ale po jeho jarních výkonech ho staj posílá hned na největší závod sezóny. A tomu řada expertů nerozumí.
3: Francie má obecně jeden neuvěřitelný dar, a to zničit si všechny svý nejlepší závodníky a adepty na vítězství na Tour. Udělali to už prakticky se všema závodníkama od Bardeta přes Pinot a všechny tady ty prostě kluky. No a dělej to dál.
2: Tvrdí Leopold Koenig.
3: Mít takovýhle želízko nebo takovýhle talent, tak prostě ho obrušuju jak diamant a vůbec by mě nenapadlo ani takovouhle věc udělat.
4: Fyzicky, psychicky úplně prostě ho zdeptat tou ambicí, aby prostě ty seš náš teďko, který nás spasíš, jo.
2: Říkal v kilometrech Jiřího Ješka sám šestinásobný paralympijský vítěz. Oba s Koenigem naráží na to, že Francie už 40 let nemá vítěze Tour de France a už skoro zoufale hledá někoho, kdo závod dokáže ovládnout. I proto se do debat okolo kvalit a vývoje Sexase zapojil i francouzský prezident Emmanuel Macron.
3: Vzpomeňte si na sebe, když vám bylo 19 let, a si představte, že vás řeší v 19 letech francouzský prezident. Jo? Řeší vás přes celá Francie a ještě vás pošlou na tu nejsledovanější událost, na kterou jste se ještě před třema rokama koukali v televizi a přišlo na to nemožný vlastně tam být vůbec. Jo? No a oni tam teďka pošlou jako vyhrát.
4: Jasně, postavil bych ho tam, ale řekl bych mu, hele, očuchej si to, máš 2-3 Tour de France, na to si to zkoušet úplně bez tlaku, klidně si zkus vyhrát nějakou horskou etapu a uč se a pak jednou třeba tu Tour de France vyhraješ. Tady Pogačar tady nebude jezdit do smrti a ty máš za 3-4 roky šanci se na té Tour de France ukázat. Ale pokud se tam zjeví on s touhletou aurou kolem něj a bude v pořádku a bude moci jet naplno, tak ty lidi ho zničejí a bojím se toho.
2: Paul Sexas bude lídrem stáje Decathlon. Podle předpokladů založených na výkonu, který jeho nohy dokáží vyrobit, by mohl reálně bojovat o druhé, třetí místo v celkovém pořadí. To, na co všichni poukazují, není jeho výkonnost, ale psychický tlak s tím spojený.
5: Pokud se mu podaří popasovat se s tím tlakem a spíš se třeba zaměřit na to, vyhrát nějaký etapy a nevyloženě se snažit hnedka jet na to celkový pořadí, tak si myslím, že může předvíst opravdu krásný výkony a tu Tour si užít a zažít tam úspěch hnedka takhle v tomhle mladém věku.
2: Naznačuje Petr Vakoč, kdyby pro francouzskou naději mohla vést sjízdná cesta. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Dnešní modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: Stát dá miliardy korun na podporu investic českých firm na Ukrajině. Ještě letos tam má jet podnikatelská mise.
3: Bez té účasti na místě prostě ten biznis na Ukrajině dělat nejde. Musíte být na místě, musíte komunikovat s těmi partnery, musíte pochopit, co jsou jejich priority.
2: Ruský útok na ukrajinský Kyjev má už 21 potvrzených obětí. Rakety a drony vážně poškodily desítky obytných domů.
4: Podle našich informací se pod troskami stále nacházejí lidé.
2: Evropská fotbalová unie UEFA vyloučila Karvinou z pohárů, zahraje si je Jablonec. V Praze je po nehodě obousměrně neprůjezdná Kbelská ulice. A počasí zítra bude polojasno, na horách ojediněle přeháňky, večer se vyjasní a teploty až 27 stupňů. Je čtvrtek 2. července. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Na Ukrajinu nejspíš ještě letos vyrazí česká podnikatelská delegace. Povede ji ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Dohodl se na tom s firmami sdruženými v ukrajinsko-české obchodní komoře. Stát zároveň jejich investice podpoří miliardami korun.
5: Pro české firmy jsou zakázky ve válkou poničené zemi velkou příležitostí, a to hlavně v energetice, strojírenství nebo zdravotnictví, vysvětluje ministr Havlíček.
6: Jsou tam země, jako je Francie, jako je Německo a tak dál, které už dnes si připravují skutečně kobercový nálet ve smyslu podpory jejich biznisu ve formě finančních nástrojů.
5: I české firmy proto dostanou od státu, konkrétně od Národní rozvojové banky, 4 miliardy korun a další podporu, popisuje Richard Benda, viceprezident ukrajinsko-české komory.
7: Byla navýšena finanční pomoc EGAPu až na miliardu korun. EGAPu to umožní pojišťovat více obchodních případů.
5: Loni český export na Ukrajinu dosáhl v součtu skoro 40 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2023 to bylo skoro o pětinu víc. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
2: Rusko dál útočí na Ukrajinu. Počet obětí nočních náletů na Kyjev stoupl na 21. Zraněných je skoro 100 lidí. Část z nich je ve vážném stavu. Oznámila to kyjevská vojenská zpráva. Rusko použilo desítky raket různých typů a stovky útočných dronů.
8: Rakety a drony zasáhly prakticky všechny městské části Kyjeva a většinou bytové domy nebo další čistě civilní objekty. Podle Moskvy byl útok cílený na vojenské podniky vyrábějící mimo jiné součástky do raket Flamingo. 25 ruských střel se protivzdušné obraně sestřelit nepodařilo. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v televizi Suspilné řekl, že obrana před balistickými raketami je slabým místem, protože Ukrajina nemá dost protiraket do systému Patriot. Ihnat také upozornil, že Rusko začalo ve větší míře používat drony s proudovým pohonem a vyčkávací munici, která je křížencem raket a dronů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Záchranářům se 8 dní po ničivém zemětřesení ve Venezuele podařilo vyprostit živého člověka. 43-letý Hernán Gil zůstal uvězněný v sutěnách na parkovišti obchodního domu. Týmy na jeho záchraně pracovali přes 100 hodin.

0: jinak.
1: Záchranáři slaví podobné úspěchy čím dál méně. V posledních dvou dnech se vedle zavaleného muže podařilo z trosek vyprostit jen jednoho živého člověka. Šance na záchranu dalších přeživších je malá i podle Petra Vodičky z českého USAR týmu nasazeného ve Venezuele. Aktuálně je tak nutné hlavně odklidit sutiny a do základů rozebrat trosky budov. Na tom už podle Vodičky pracují hlavně místní síly.
2: Proto bylo rozhodnuto o tom, že náš tým se bude vracet.
1: Návrat je pak plánovaný na neděli dopoledne. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Stovky hasičů bojují s plameny na jihu Francie. Premiér Sébastien Lecornu svolal krizový štáb do přístavního města Marseille. S dalšími ministry tam řešil nedávnou vlnu veder, přípravy na další horka i lesní požáry.
4: Schořelo už 8700 hektarů, z toho 1200 jen včera. Každý den je nasazených skoro 2000 hasičů. Situace je napjatá.
5: Francouzský premiér Sébastien Lecornu zdůraznil, že období lesních požárů přichází o 2 až 3 týdny dřív než v minulosti. Hasiči bojují s plameny u měst Montpellier a Perpignan. V této oblasti evakuovali zhruba 100 lidí ze 2 kempů. Oheň spálil několik domů v Narbonne a kvůli plamenům uzavřeli část dálnice A9. Premiér Sébastien Lecornu zároveň varoval před další vlnou veder, která by měla zasáhnout Francii o víkendu. Podle meteorologů se teploty na některých místech znovu vyšplhají k 40 stupňům. Vláda potvrdila, že první z 30 tisíc objednaných klimatizací by nemocnice měly dostat koncem týdne. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
3: Asi 1000 českých firm nemuselo letos podat daňové přiznání do 1. července, tak jak nařizuje zákon, kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Dostali výjimku. Finanční správa jim povolila až 3měsíční odklad.
8: U nás tu možnost využilo něco kolem 10-15 klientů. Je to pro ně samozřejmě příjemné, že mají více času.
9: Říká Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel poradenské společnosti Bradford Consulting. Podle Jiřího Nesrovnala z komory daňových poradců je možnost odkladu obecně zakotvena v daňovém řádu. V případě odkladu kvůli jednotnému hlášení finanční správa brala podle Nesrovnala v potaz, kolik problémů firma se zaváděním novinky skutečně mohla mít.
10: Pokud budu mít jednu paní na dohodu o provedení práce, tak k téhle žádosti by byl jiný přístup, než když to je zaměstnavatel, který má 1000 lidí.
9: K žádostem se ale finanční správa celkově chovala velmi vstřícně a odklad dostal skoro každý. Finanční správa udělala vstřícné gesto, protože letošní zavádění nového systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele představovalo pro řadu firem výraznou administrativní zátěž navíc. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
3: Zhruba tuna ryb dnes uhynula na řece Dyji. Na jezu Bulhary pod novomlýnskými nádržemi totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Hasičům se podařilo dostat koncentraci kyslíku zpátky na bezpečné hodnoty.
11: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice, hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
12: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
11: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franc, Radiožurnál.
3: Evropský patentový úřad ocenil vynálezce roku na slavnostním ceremoniálu v Berlíně. Mezi finalisty se probojoval i český zástupce Jan Čmelík z firmy na výrobu nanovláken. Nakonec ale zvítězil profesor z Francie. The winner of the European Inventor
13: Award 2026. Cenu v kategorii malých podniků převzal od patentového úřadu Frank Zahl. Ten vyvinul způsob, jak pomocí hemoglobinu z mořských kroužkovců lépe konzervovat orgány vhodné k transplantaci.
14: My jsme rádi, že jsme tady mohli být. Vůbec nominace pro nás byla fantastická věc a záležitost je to, že jsme vidět, naše patenty, naše vynálezy jsou vidět, to je to, co potřebujeme.
13: Nesmutnil šéf konstruktor Jan Čmelík z firmy Elmarko, která pronikla do soutěže s technologií Nanospider na výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku. Evropský patentový úřad poprvé předával ceny vynálezcům před 20 lety. Porota vybírá inovace, které posouvají hranice technologického pokroku a pomáhají řešit problémy společnosti. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Sport.
6: Evropská fotbalová unie UEFA vyloučila Karvinou kvůli korupční aféře ze svých soutěží. Poháry si tak nově zahraje Jablonec, který ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Rozhodnutí přijal s radostí majitel Jablonce Jakub Střeštík.
15: Už se jednalo o potenciální ztrátu pátého českého účastníka v evropských pohárech až po naší účast v předkole konferenční ligy, potenciálně evropské ligy. Těch variant tam bylo X, až nyní začíná ta doopravdická radost a příprava.
6: Plzeň se posouvá na místo Karviné do čtvrtého předkola Evropské ligy a Hradec Králové se ve druhém předkole stejné soutěže utká s norským Tromso. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhodne o dalších 8 finalistech. V 21 hodin našeho času začne duel Španělsko-Rakousko, v 1 hodinu Portugalsko-Chorvatsko a v 5 ráno Švýcarsko-Alžírsko. Tenistka Karolína Plíšková končí na Wimbledonu ve druhém kole, prohrála s Polkou Švjontekovou. Naopak do třetího kola po výhře nad Italkou Grantovou postoupila Marie Bouska.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda v Praze ve Kbelské a taky u Benešova. V Praze komplikuje dopravu nehoda ve Kbelské ulici. V omezení u sjezdu na Novopatskou se srazilo auto s motorkou. Kbelská byla zavřená obousměrně, teď už to vypadá, že Kbelská bude průjezdná kyvadlově. Kolony jsou dlouhé i na objížďkách. Ucpaný stále taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech. V obou směrech je to na 15 až 20 minut. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od kilometru 174 až do omezení v Brně a místy zastavíte i v levém pruhu. Ještě silnice 3, příjezd do Benešova z Prahy za mračí nehoda a zdržíte se 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno, na horách ojediněle přeháňky, večer se pak vyjasní, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik hlavní zprávy.
17: Dobré čtvrteční, teď už můžeme říkat pozdní odpoledne, i když stále minimálně tady na Pražských Vinohradech stále pěkně slunečné. Anglie má nového nejdražšího fotbalistu ve své historii. Jmenuje se Elliot Anderson a Manchester City za něj podle médií zaplatil Nottinghamu 116 milionů liber, tedy více než 3,25 miliardy korun. 23letý záložník tak tím pádem překonal Juda Bellinghama, za kterého Real Madrid v roce 2023 poslal Borussii Dortmund 115 milionů liber. Anderson je i nejdražší posilou v historii Citizens, tedy Manchesteru City, který těží ze štědré podpory majitelů ze Spojených arabských emirátů. Elliot Anderson je aktuálně s anglickou reprezentací na světovém šampionátu, kde se může chystat na zápas o postup do čtvrtfinále.
0: Radiožurnál Sport
7: a Filip Šedivý.

0: 18 hodin 15 minut, pár desítek minut jsme ve vysílání radiožurnálu Sport nenavštívili jihozápadní část Londýna, konkrétně čtvrt Wimbledon a All England Club, kde na místních tenisových kurtech probíhá tradičně třetí grandslamový turnaj každé sezóny. Důvod byl jednoduchý, čeští tenisté čekali na své zápasy. Po postupu Marie Bouskové a vyřazení Karolíny Plíškové, tak teď už se znovu můžeme dočkat aktuálních informací od našeho reportéra Jaroslava Plašila. Jardo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, teď to zase bude intenzivnější z pohledu českého tenisu. Na dvorci už je Jiří Lehečka, proti němu Slovák Alex Molčan, někdejší ohromný talent slovenského tenisu. Stav 1-0 zatím pro Lehečku, stav teď 15 oba při podání Molčana, levorukého tenisty, do kterého Slováci vkrádali velké naděje. Ostatně uvolnili i peníze, tamní slovenský svaz na kouče Mariana Vajdu svého času a tak dál. Bylo toho zkrátka hodně, Alex Molčan se trošičku zabrzdil ve vývoji, ale tady ve Wimbledonu zatím hraje výtečně a teď to ukazuje i Jiřímu Lehečkovi při prohozu z forehandové strany svou levou rukou. Ještě se přitom omluvil, protože předchozí balonek z jeho rakety se dotkl pásky, takže gesto sportovní za to, že ne všechno proběhlo tak, jako Alex Molčan zamýšlel, ale určitě teď velmi nepříjemný soupeř pro Jiřího Lehečku už jenom tím, že servíruje levou rukou, což teď se ukázalo jako zase velká výhoda při podání Alexe Molčana za stavu 0-1 40-15 teď z pohledu slovenského hráče. Už se také uvolnil dvorec číslo 1, kde vyhrál Alexander Zverev, vítěz nedávného Roland Garros, porazil nakonec ve třech setech, byť si trošičku koncovku třetí sady zkomplikoval, ale Royera z Francie nakonec zdolal, tedy ve třech sadách, nemusel hrát set navíc. No a na stejném místě už by se za nějakých 20 minut měl objevit i Jakub Menčík a řekněme i velká legenda světového tenisu, někdejší hráč absolutní světové špičky Bulhar Dimitrov. Už dá se říct jeden z posledních Mohikánů, zastánců jednoručného backendu, už to pomaličku mizí, tito mušketýři, Stan Wawrinka se loučí a tak dál, takže těch borců ubývá, byť jsou i noví, ale ten jednoručný backend zkrátka už není tak rozšířený jako v dřívějších dobách. Takže to bude zápas, který teprve budeme sledovat, no a ještě na jeden čekáme. Linda Nosková, ta se dnes bude také pokoušet probojovat dál. Ona už se jí minule stalo, že byla nasazená až ve čtvrté rundě a pořadatelé ji pak přesunuli, dali na kurt, kde už bylo volno, tak aby se to všechno stihlo, tak Linda Nosková zatím ještě čeká, ale je tady vlastně o hodinu méně, 17 hodin, 18 minut, takže ještě času dost, se změní, takže by to snad i dnes Linda Nosková měla zvládnout. Určitě to zvládne Jiří Lehečka, troufám si říct, co do času, co do stavu, tam se samozřejmě uvidí. V každém případě Lehečka, zopakuji, vede 1-0 na začátku zápasu a teď má šance při podání Molčana, protože teď servíroval slovenský hráč až na podruhé, ale přes druhý servis si uhrál výhodu, takže může za chviličku srovnat. Tak tedy singlové zápasy už máme, je tady i několik deblistek teď na kurtu, třeba ta nejvýše nasazená Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou, turnajové jedničky. 5-4 zatím vedou v prvním setu a 40-30 k tomu, mají tedy setball v zápase proti Chai Chan z Tchajvanu a Townsendové z Dánska. To je nový, ale velmi silný pár, co do jmen. A také se to projevuje na výsledku. 5-4 a schoda, je to velký boj, zatím na dvorci číslo 5. Hraje také pár Malečková Škoch, tam je to 6-2-2-4. Proti ním Slovenka Mihálíková a domácí Britka Nicholsová. Tak tedy 1-1 mezi Lehečkou a Molčanem, za chviličku už také Jakub Menčík proti Bulharu Dimitrovovi. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 18 hodin 22 minut a jsme rádi, že vaším společníkem je radiožurnál Sport. V hokejové kariéře zažil Tomáš Vokoun 2 tituly mistra světa a také to, že mu vlastní spoluhráč po inkasovaném gólu zlomil hokejku o hlavu. Právě bývalý vynikající brankář neslaví 50. narozeniny. Výraznou stopu zanechal Tomáš Vokoun nejen v reprezentačním dresu, ale také v NHL, kde nastoupil do 700 zápasů a vychytal 300 výher. V obou statistikách je historickým druhým nejúspěšnějším českým maskovaným mužem. Hned samozřejmě po Dominiku Haškovi. No a po konci kariéry se usadil na Floridě, kde dlouho chytal.
1: Musí to být velký rozdíl pro Tomáše Vokouna žít na Floridě oproti městu, kde si zachytal jako mládežník. Byl to Sokolov. Z extraligy šel do NHL bojovat o stále místo z Kladna. Nakouknout mohl mezi elitu v Montrealu, ale jen na jeden zápas. Naplno se usadil až ke konci 90. let v Nashvillu a tomu pomohlo k reprezentačním pozvánkám. Třeba na mistrovství světa v roce 2004 v době, kdy při výluce v NHL začal sezonu ve Znojmě.
2: Bylo to příjemný hrát doma, bohužel samozřejmě ten výsledek nebyl, jaký bychom chtěli, ale jsme hokejová země, máme skvělý fanoušky a tehdy vlastně se otvírala Poutu Arena a byl to skvělý zážitek.
1: Vzpomínal Vokoun už po letech, tehdy to byla ještě Saska Arena, ve které Vokoun skončil s týmem ve čtvrtfinále po prohraných nájezdech s Američany. Tehdy ho překonal Andy Roach a možná si pamatujete, že ti dva se potkali za rok znovu ve stejné situaci. Vokoun Roache vychytal a došel pro zlato. K tomu získal ještě jedno v roce 2010. O 3 roky později ukončil reprezentační kariéru.
3: Já myslím, že to je jeho svobodné rozhodnutí, to byste měl za každým hráčem, který skončí, chodit a přemlouvat. Národní dres musí ten člověk chtít a musí mít tu hrdost a musí vědět sám, jestli chce skončit nebo nechce skončit. On se tak svobodně rozhodl a dneska mu vykládat, že já nevím, je to tak nebo onak. Já si myslím, že to je zbytečné. Jak to jednou dozrálo v tom hráči, tak je to těžké potom. Lepší, že to vím dopředu, že prostě s nimi se počítat nedá. Možná to je trošku oddych zase pro golmany, kteří budou mít větší motivaci ještě víc trénovat, dostat se do toho.
1: Říkal tehdejší trenér Alois Hadamčík. Vysoký golman chytající v opačném gardu pak vyměnil Nashville za Floridu. Z města country odešel tam, kde můžete chodit celou sezonu na stadion v pantoflích. Ke konci kariéry se pak zapsal do paměti fanoušků Floridy nejen výkony v brance, ale i tím, za co vlastně vůbec nemohl. V jednom z více než 700 zápasů, které v NHL odchytal, dostal gól od Ilji Kovalčuka. Když k celé situaci přijel pozdě Vokounův spoluhráč Keith Ballard, chtěl vsteky zlomit hokejku o branku, jenže při mohutném švihu byla v cestě hlava, naštěstí v helmě, klečícího Vokouna. And Vokoun is bloodied. Oh my
2: goodness. What happened there after the play? Všechno je v pořádku. Bylo to velice zvláštní situace, která se stala, ale nebylo to na schvál, že nějak jsme to přešli v klidu a nějak už se k tomu nevracíme a říkám, všechno je v pořádku. Mě ucho v pořádku srostlo, takže už to nějak neřeším.
1: Teď už má Tomáš Vokoun dlouhé roky ucho zahojené a žije na Floridě. Odteď čerstvě jako 50letý. František Kuna, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.
0: Tomáši Vokounovi tedy můžeme i z vysílání Radiožurnálu Sport pogratulovat k jeho významnému životnímu jubileu a snad budeme moci za pár desítek minut pogratulovat k vítězství a k postupu do třetího kola grandslamového Wimbledonu i třem českým tenistům. První z nich, Jiří Lehečka, už je přímo na kurtě a proto znovu voláme Jaroslava Plašila.
6: Ano, Jiří Lehečka vede zatím 2-1 v prvním setu v duelu se Slovákem Alexem Molčanem, který je teď na podání 40-30 ve prospěch slovenského hráče, který teď tlačí na forehandovou stranu Jiřího Lehečky, který už se neubrání útokům slovenského protivníka a tak je to 2-2. Už také víme čas příchodu na kurt Jakuba Menšíka. Bude to 18:33 přesně českého času, kdy půjde na kurt číslo 1 stejně tak jako jeho slavný soupeř Grigor Dimitrov. Jakub Menšík už jej dvakrát dokázal porazit. Jednou to bylo na antuce, jednou na tvrdém povrchu, tak teď budou hrát poprvé na trávě, kde možná je Grigor Dimitrov nejsilnější v posledních letech v té pozdnější fázi jeho kariéry. Tak tedy tomuto zápasu se budeme pochopitelně také věnovat. Teď ještě pohled na skore Jiřího Léčky a Alexe Molčana 2-2 a teď 0-15 po neúspěšném útoku českého hráče.
0: Říká Jaroslav Plašil, se kterým se znovu uslyšíme ve zprávách o 6:30. Ty tu budou za 3 minuty. Teď ale má svůj prostor legendární skupina Pink Floyd.

0: 18 hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Gulda.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Pražské národní galerie. Informoval o tom šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy. Podle něj se bude řízení opakovat a cílem je najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. Předchozí ředitelku galerie Aliciu Knast odvolal Klempíř z funkce v březnu. Zdůvodnil to snahou provést nutné změny v instituci, kterou dočasně vede Olga Kotková. V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño, oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Sciences. Zároveň varovala před intenzivními dopady. Na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících.
0: 18 hodin 31 minut, tolik tedy zprávy a teď pojďme na zelenou vlnu.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
3: Zavřená D1 u Fulneku a nehoda v Praze ve Kbelské ulici. Dálnice D1 ve směru z Brna do Ostravy je neprůjezdná. Na kilometru 325, to je za sjezdem na Odry, narazila zezadu dodávka do kamionu. Zasahují tam záchranáři, včetně vrtulníků. Dopravu už policisté odklánějí na kilometru 321 na Odry. Dá se to pak obět po menších silnicích okolo. A na D1 připomínáme kolony taky na příjezdu do Brna z Prahy od 178. kilometru. Je to až na 196. popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. A teď do Prahy pozor na Strakonické, na příjezdu do Prahy s Příbrami. V klesání u benzinky MOL se pohybuje chodec a podle našeho zpravodaje i v jízdních pruzích.
4: Uprostřed silnice stojí opilý člověk. Zastavuje, dá se říct, dopravu.
3: A policisté už jedou na místo. V Praze komplikace ve Kbelské ulici. V omezení u nájezdu z Novopatské likvidovali následky nehody. Kbelská byla neprůjezdná. Teď už se opět projíždí v obou směrech. Kolony jsou ale dlouhé a potrvá, než se to rozjede. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno ještě v jeho východní polovině území doznívání deště, jinak polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky a večer se pak vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Před přehledem aktualit jsme slíbili i ty z tenisového Wimbledonu. Úplně to nevyšlo, tak to napravíme. Slovo má především o zápase Jiřího Lehečky o postup do třetího kola Jaroslav Plašil.
7: Ano, Jiří Lehečka vede 3-2 v prvním setu v duelu se Slovákem Molčanem. Ten teď servíruje 40-30 ve prospěch slovenského hráče a na kurt číslo 1 teď právě vcházejí také Grigor Dimitrov a Jakub Menčík, takže už co nevidět se budeme a co neslyšet také věnovat tomuto zápasu. Jiří Lehečka zatím vede 3-2, stav teď 30-40 v neprospěch českého hráče v zápase proti Alexi Molčanovi. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Hit v podání legendární zpěvačky Tiny Turner. Já věřím, že pro vás je tou nejlepší rozhlasovou stanicí Radiožurnál Sport, o čem se nás přesvědčujete tím, že jste udělali z naší stanice, která vysílá jen něco málo přes 5 let, nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v českém éteru. Děkujeme za to a věříme, že nám zachováte přízeň i nadále. Třeba i proto, že se vždy dozvídáte kolem 18. hodiny a 40. minuty v pěkně uceleném balení, co je ve světě sportu nového, co se událo, co se právě děje a co se ještě bude dít. A výjimkou nebude ani dnešní den, tedy ten druhý červencový. Velký sportovní přehled už je skoro nachystaný a za chvíli se na něj můžeme společně potěšit.

0: Evropská fotbalová unie UEFA rozhodla o vyřazení Karviné ze svých soutěží. Co to pro některé fotbalové kluby znamená, tedy pro ty české, myslíme, tak nejen to nám řekne ve sportovním přehledu Karel Schamberger. Karle, hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila fotbalisty Karviné ze svých soutěží. Informovala o tom v tiskové zprávě na svém webu. Je to kvůli korupční aféře slezského klubu. Český fotbal ale o místo v pohárové Evropě nepřijde. UEFA upravila nasazení a zařadila Jablonec. Původní místo Karviné ve čtvrtém předkole Evropské ligy tak přebírá Viktoria Plzeň. Hradec Králové bude místo Záporočechů hrát druhé předkolo Evropské ligy s norským Tromze a Králové hradecké fotbalisty nahrazuje právě Jablonec. Utká se s chorvatským Varaždínem ve druhém předkole konferenční ligy. O kontaktu s Východočechy mluvil na radiožurnálu Sport majitel jabloneckého klubu Jakub Střeštík.
2: Tou snahou samozřejmě je převzít, ať už jsou to hotelové kapacity a tak dále od kolegů z Hradce.
1: Z českého pohledu se nemění jen nasazení pražských S. Mistrovská Slavia jde do základní skupiny Ligy mistrů. Spartu čeká třetí předkolo této soutěže.
0: Úřadující fotbaloví mistři Evropy ze Španělska vstoupí do play-off světového šampionátu. O postup do osmifinále budou bojovat s Rakouskem. Německý trenér Rakušanů Ralf Rangnick věří, že jeho svěřenci dokážou favorizovaného soupeře z jihu Evropy překvapit.
3: Přirozeně je to pro nás výjimečný zápas. Za 4 roky, co jsem trenér, trenérem Rakouska jsme se Španěli nehráli. Vyřazovací část ale zatím nabízí extrémně vyrovnané zábavné zápasy a taky některá překvapení. My chceme, aby to bylo těsné i proti Španělsku.
0: Duel Španělsko-Rakousko začne v 21 hodin českého času. Samozřejmě v přímém přenosu radiožurnálu Sport.
1: V 1 hodinu ráno vyzvou Portugalci Chorvatsko. Oba týmy vedou na světovém šampionátu kapitáni, kteří i ve 40 letech patří mezi klíčové hráče reprezentace. Na portugalské straně je to Ronaldo a na chorvatské Modrič. K oběma zkušeným hráčům se vyjádřil hlavní trenér Portugalska Roberto Martinez.
4: Lidé řeší věk, ale věk je jen číslo. Důležité je, co předvádějí na hřišti a jaký příklad dávají ostatním v kabině. Luka Modrič je vzorem pro miliony mladých sportovců a fotbalových fanoušků. Myslím, že právě dlouhověkost činí z našeho kapitána i Luky Modriče skutečné fotbalové ikony.
1: V 5 hodin ráno českého času má výkop utkání Švýcarsko-Alžírsko. Všechny zápasy nabídne radiožurnál Sport v přímém přenosu.
0: Fotbalové Táborsko odmítlo nabídku hrát v příští sezóně Šanceligu místo vyloučené Karviné. Slezský klub vyřadila z nejvyšší soutěže etická komise fotbalové asociace za pokusy o ovlivňování zápasů.
4: Klub z jihočeského Tábora na svém webu napsal, že hlavními důvody odmítnutí jsou situace okolo stadionu v Českých Budějovicích a nedostatečný čas na sestavení kádru schopného hrát nejvyšší soutěž. Ligová fotbalová asociace tak oslovila se stejnou nabídkou brněnský Artis, který podle slov svého mluvčího Ondřeje Tomka přijal možnost zodpovědně a s respektem. Musí zvážit pro a proti a nechal si čas do pátečních 16 hodin, kdy vyprší lhůta pro jeho rozhodnutí. Pokud by nabídku odmítl LFA, by účast v Šancelize navrhla pražské Dukle. Tadeáš Skalický, radiožurnál.
1: Fotbalový útočník Kevin Prince Mila bude celou příští sezonu hostovat z pražské Sparty v Jablonci. Součástí dohody není opce na přestup. Kluby o tom informovali na svých webech.
0: Tak až teď se dostane na tenistku Marii Bouskovou, která je po výhře 2-0 na sety nad Italkou Grantovou ve 3. kole v Wimbledonu. Mezi muži teď hraje na londýnské trávě Jiří Lehečka proti Slováku Molčanovi a snad už nastoupil také Jakub Menčík proti Bulharu Dimitrovovi. Z Londýna se hlásí Jaroslav Plašil.
5: Ano, nastoupil a něco je odehrál. Jakub Menčík se ujal vedení 1-0 díky svému servisu. Teď je na příjmu stav 15-30, podává Dimitrov, takže 0-1-30-15 z pohledu bulharského tenisty. Hraje už delší dobu Jiří Lehečka se Slovákem Alexem Molčanem. Lehečka vede 4-3 v prvním setu a teď 30-0 při podání soupeře. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, radiožurnál.
0: V letošním Wimbledonu už skončila Karolína Plíšková, která podlehla ve 2. kole obhájkyni titulu Polce Švjontekové 1-6 a 3-6. Finalistka z před 5 let Plíšková do utkání nevstoupila dobře, což pramenilo i z velkého tlaku soupeřky.
6: Bohužel těžký začátek, hodně špatný, nedala mi nějak jako úplně prostor se do toho dostat. Docela dobře servírovala na začátku, pak jsem se trošku chytila, jako v tom druhém setu byly jako spousta šancí, spousta gambolů, ale bohužel no, ten tlak jako vodní, mě se s ním prostě nehraje dobře. Je to takový, že jsem furt v pohybu a v tom samozřejmě nejsem úplně nejlepší, takže těžký, no, nemám na ní nějak jako velmi dobrou hru.
0: O místo mezi 32 nejlepšími ženami bude dnes hrát ještě Linda Nosková, a to proti Kolumbijce Osoriové. Samozřejmě i o tomto utkání bude informovat náš reportér přímo v Londýně.
1: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Matyášem Javoronokem při společné premiéře na elitním turnaji Pro Tour ve švýcarském Gštádu vyhráli úvodní dva zápasy. Porazili izraelský pár a následně české duo Šépka Sedlák. Za několik desítek minut budou proti turnajovým trojkám Švédům Nilssonovi a Andersenovi usilovat o vítězství ve skupině C.
7: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A postaral se o ně Karel Schamberger. Karle, díky za to.
1: Naslyšenou.
0: Je 18 hodin 47 minut, teď je skupina Chumba Wamba, no a potom už se budeme věnovat dalšímu aktuálnímu tématu dnešního dne, tedy 2. července roku 2026.

0: Jak už jsme vás ve vysílání radiožurnálu Sport informovali, UEFA vyřadila fotbalisty Karviné kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení klubů v evropských pohárech, tedy těch českých. Nově se tedy dostal na scénu Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy a pozici Karviné, co by vítěze MOL Cupu, převzala Plzeň. Viktoria se tedy posunula ze druhého do závěrečného čtvrtého předkola evropské ligy a získala tím pádem jistotu účasti v hlavní fázi minimálně konferenční ligy. Jak tuto informaci vstřebali na západě Čech, tak to probereme teď s naším reportérem právě z Plzně, Vladislavem Janouškovcem. Vláďo, hezký podvečer.
1: Pěkný podvečer z Plzně.
0: Jaké jsou tedy první reakce plzeňského klubu?
1: Tak Viktoria zatím vydala oficiální tiskovou zprávu, kde zmiňuje, že tedy bere na vědomí rozhodnutí UEFA a zároveň se tam píše, že na cílech se nic nemění, tedy hrát ligovou fázi Evropské ligy. Pochopitelně ze čtvrtého předkola je do ní výrazně blíže než ze druhého a je jasné, že to vedení klubu, hráči i realizační tým kvitují. Ostatně můžeme si poslechnout, co říká co říkal na možnost posunu svého týmu do závěrečného předkola právě místo Karviné trenér Martin Hyský zhruba před dvěma týdny při zahájení letní přípravy.
2: Řeknu upřímně, že by to samozřejmě pro nás byla velká úleva a výhoda, jako i takže čtvrtýho, takhle to je, jako to není nic, co by nebylo logický, si myslím.
0: Říkal tedy plzeňský trenér Martin Hyský. Vláďo, připomeň tedy prosím ty hlavní výhody, které z dnešního rozhodnutí UEFA plynou pro plzeňský klub.
1: Tak je to zmíněná už vlastně jistota minimálně ligové fáze konferenční ligy a tedy také samozřejmě více než 3 miliony euro do klubové pokladny. No ale myslím si, že právě v téhle sezóně, kdy je mistrovství světa, tak získá hlavně trenér Martin Hyský čas na sehrání týmu. Samozřejmě celá řada reprezentantů, nejenom českých, se bude postupně vracet do přípravy. Teď tedy aktuálně za týmem Viktorie pocestují do Rakouska, kam se Plzeň vydá v sobotu odpoledne na tradiční herní soustředění, ale samozřejmě je tam třeba Amar Memič, který vypadl z mistrovství světa až před několika hodinami se svojí Bosnou. Je tam Prince Adu, který reprezentuje Ghanu a je tam Florian Wiegele, který vlastně za pár hodin se svým Rakouskem, byť on tedy u toho nebude asi na hřišti, se postaví Španělsku. Tak ten kádr sebou, tedy Martinu Hyskému, bude scházet postupně a je to pochopitelně velký rozdíl, jestli ty evropské boje Viktoria začne 20. srpna, kdy tedy by měl být první zápas čtvrtého předkola Evropské ligy, anebo o měsíc dříve, kdy je na pořadu druhé předkolo Evropské ligy. No a Martin Hyský to ostatně včera po zápase s Trnavou připustil a posteskl si také, že aktuálně potřebuje sehnat také nějakého střelce, protože plzeňští fotbalisté si vytváří v těch přípravných zápasech šance. Včera v tom duelu s Trnavou, ale to proměňování bylo hodně tristní, no a on tady mluvil o tom, že na tom stále pracuje, že o tom mluví se svými svěřenci. Byla to bolest, která trápila Plzeň v té jarní části, kdy vlastně nejlepším střelcem byl stoper David Krčík. No tak třeba pomůže nová posila nebo další posila z Karviné Boháč. To je vlastně další tisková zpráva, kterou Viktoria před několika desítkami minut zveřejnila, že tedy tenhle ten fotbalista přichází z Karviné na západ Čech. Ale uvidíme, samozřejmě těch výhod je více. Viktoria se může soustředit pouze v těch prvních týdnech na začátek české ligy.
0: Který tedy přijde poslední červencový víkend s radiožurnálem Sport, budete u toho. Kvůli tomu, že se tedy plzeňští fotbalisté ze druhého posunuli do čtvrtého předkola Evropské ligy, budou nějak upravovat svůj program?
1: Nemám žádné zprávy, že by se ten program měl nějak výrazně měnit. Viktoria měla začít v Norsku tu pouť evropskými poháry 23. července a poté vlastně po třech či čtyřech dnech o víkendu vlastně zápasem s Libercem načít českou nejvyšší soutěž. Takže ten začátek sezony se vlastně posouvá jen o několik dní. Nevím, jestli třeba Martin Hyský po návratu ze soustředění dá nějaké volno dvoutýdenní svým svěřencům. Úplně si to nemyslím. V každém případě teď je na program tradičně Rakousko, tři přípravné zápasy, mimo jiné třeba s FC Kodaň, Young Boys Bern, no a pak už tedy koncentrace na českou nejvyšší soutěž. Jak vlastně Martin Hyský, to jsme mohli před chvílí slyšet, zmínil, je to v každém případě vítaná úleva, co se týká toho začátku nové fotbalové sezony pro Viktorii Plzeň.
0: Ta je tedy teď rovnou ve čtvrtém předkole Evropské ligy po vyřazení Karviné zapletené do korupční aféry z rozhodnutí UEFA. No a my na Radiožurnálu Sport můžeme poděkovat Vladislavu Janouškovcovi. Vláďo, hezký podvečer.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A v 18 hodin 56 minut můžeme zamířit zase zpátky na české zápasy ve druhém kole Wimbledonu. Slovo má Jaroslav Plašil.
4: Ano, tady už se dějí věci. Jiří Lehečka před chviličkou sebral soupeři podání, pak v zápěti rychle potvrdil break, získal první sadu 6-3 a teď začal druhý set na podání Alex Molčan. Mezitím také hraje Jakub Menšík na dvorci číslo 1 s Bulharem Dimitrovem, tam je to zatím 2-2, ale ten zápas začal jenom před nějakými 10 minutami, takže vše se teprve uvidí. Jiří Lehečka už má ale zápas velmi slušně rozehraný 6-3 a teď 40-15 při podání Molčana, takže dvě breakové šance Jiřího Lehečky. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A ke slovům našeho reportéra jen doplním, že velmi brzy začne sledovat ještě jeden kurt, ten, na který nastoupí Linda Nosková, aby se ve druhém kole Wimbledonu utkala s Kolumbijkou Osoriovou.

0: Loučíme se se skupinou Train, vítáme zprávy a v nich si znovu poslechneme Jaroslava Plašila, který nám poví, jak hrají čeští tenisté ve Wimbledonu.
1: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Gůda.
2: Kriminalisti prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Tenisti Jakub Menčík a Jiří Lehečka bojují o postup do třetího kola Wimbledonu. Dálnice D1 je ve směru do Ostravy po nehodě na 325. kilometru neprůjezdná. A počasí zítra bude polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer se vyjasní a teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdila Radiožurnálu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisti podle něj v kauze zatím nikoho neobvinili.
4: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestního řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
2: Pražská národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerii dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková. Ta byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
5: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol Veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
2: Francouzská vláda bude v souvislosti s vlnou veder čelit hlasování o nedůvěře. Francouzský server France 24 informoval, že návrh podali poslanci levicových stran. Menšinovou vládu premiéra Sebastiana Lecorna viní ze špatného zvládání extrémních teplot, které zemi zasáhly koncem června. Poslanci vládě vyčítají, že kvůli škrtům a oslabení veřejných služeb se schopnost čelit podobným výkyvům počasí snížila. Podle francouzského úřadu veřejného zdraví Horka způsobila nejméně 1000 úmrtí. Nízká hladina Ohře komplikuje začátek vodácké sezóny v Karlovarském kraji. Vodní nádrže Skalka a Jesenice zadržují vodu, aby zajistili dostatek průtoku pro průmyslové podniky na řece. Provozovatelé kempů a půjčoven se ale obávají, že kvůli nízké hladině přijdou o část návštěvníků. Podle Jana Bezděka z Povodí Ohře ale není možné vyhovět vodákům na úkor vodohospodářských potřeb.
6: Není možný pouštět průběžně tak, jak by si přáli vodáci, protože ten objem si tam musíme zachovat, abychom pak mohli reagovat buď na sucho, anebo ještě částečně na bouřky, které nám vypadnou náhle.
7: Sport. Ve druhém kole tenisového Wimbledonu skončila Karolína Plíšková. Polce Švionteková podlehla 0-2 na sety. Naopak Marie Bousková po výhře 2-0 nad Italkou Grantovou postoupila do třetího kola. O to teď hrají Jakub Menčík a Jiří Lehečka. Menčík bojuje s Bulharem Dimitrovem, Lehečka se Slovákem Molčanem. Oba zápasy sleduje přímo v All England Clubu reportér Jaroslav Plašil.
8: Jiří Lehečka vyhrál první setu 6-3, ve druhém setu ztratil výhodu breaku, je to teď 1-1, Jakub Menčík, ten vede 4-3 v souboji s Bulharem Dimitrovem, který půjde na podání v první sadě. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Ve druhém kole dnes zabojuje ještě Linda Nosková proti Kolumbijce Osoriové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D1 za Odry a nehoda v Praze na Strakonické. Dálnice D1 ve směru z Brna do Ostravy zavřená u sjezdu na Odry. Na kilometru 325 likvidují následky vážné nehody. Dodávka tam narazila a do kamionu zezadu. Na dálnici stále sedí vrtulník záchranné služby. Dopravu policisté odklánějí. Jede se přes Suchdol nad Odrou a nebo přes Odry a Fulnek. Na D1 stále popojíždí kolona na příjezdu do Brna z Prahy od 180. kilometru až k omezení u Bratislavské.

0: D2 a jsou to hlavně kamiony. V Praze čekejte kolony na Strakonické na výjezdu z Prahy směr Příbram. U Zbraslavy v kopci na Cukrák nehoda, blokuje jeden průch a zdržíte se okolo 10 minut. V Praze silný provoz i ve Gbelské ulici. V omezení u Novopatské tam chvíli překážela nehoda a kolony se na Gbelské stále rozjíždějí. Ještě silnice 35 z Vysokého Mýta do Mohelnice. Pozor za tunelem Hřebeč. Klesání je tam nehoda, podle našeho zpravodaje špatně vidět.
1: Dole nehoda dvou osobních vozidel, označeno pouze trojúhelníkem, a jak začínají být dlouhé stíny, tak je to špatně viditelné.
0: Tak opatrně, musí se objíždět do protisměru přes dvojitou čáru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno, na horách ojediněle přeháňky, večer se pak vyjasní, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
4: 19 hodin a 6 minut z vysílání Radiožurnálu Sport. Přejeme příjemný čtvrteční podvečer a máme tady jednu horkou aktualitu, která říká, že Alexandr Ovečkin, historicky nejlepší střelec hokejové NHL, podepsal novou roční smlouvu s Washingtonem. V zámořské lize odehraje ruský hokejista 22. sezónu. No autor 929 gólů v základní části a 77 v playoff se bude moci stát historicky druhým nejlepším, respektive druhým střelcem v historii NHL po Wayneu Gretzkym, který dá 1000 branek v součtu tedy základní části a bojů o Stanleyův pohár. Tolik tedy jedna aktualita ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku. No a za chvíli si samozřejmě můžeme jít pro ty další.
2: Radiožurnál Sport
5: a Filip Šedivý.
4: A na mysli mám pochopitelně ty tenisové, protože dva čeští tenisté bojují aktuálně o postup do třetího kola grandslamového Wimbledonu. No a na londýnské trávě jejich počínání sleduje Jaroslav Plašil.
6: Jakub Menšík v zajímavé pozici vede 4-3 v první sadě a 40-15 při podání Dimitrova, teď dokonce to bylo i 40-0, ale return nevyšel Jakubu Menšíkovi po výborném podání Dimitrova, takže první šance nevyužita, ještě dvě před Jakubem Menšíkem. No a Jiří Lehečka, tam je to teď také zase lepší, protože v duelu se Slovákem Alexem Molčanem vyhrál první set 6-3, u toho už jsme byli, ale Jiří Lehečka si znovu vzal výhodu breaku na svou stranu, ve druhé sadě vede 2-1 a servíruje za stavu 15 oba. Jakubu Menšíkovi se zatím nepovedlo využít ani jeden z breakových balonků. Teď Grigor Dimitrov si připsal přímý bod z podání a v tuto chvíli snížil na 30-40. Ještě tedy jeden pokus pro Jakuba Menšíka minimálně při této situaci, kdy měl už výhodu 3 breakballů v řadě, tak teď z toho zbyl jeden balonek. Dimitrov teď servíruje z levé strany do forehandu Menšíka, ten dokázal vrátit k čáře a tohle by mohlo být nadějné spole Jakuba Menšíka, protože se hraje výměna od základní čáry. Menšík teď hraje backendem k čáře a Grigor Dimitrov trefuje lineu, teď zkrácení hry od Dimitrova, ale to vyšlo, přestože nebylo to úplně dokonalé, tak rotace balonku udělala své v kombinaci s terénem. Jakub Menšík nevrátil dva údery se spodní rotací, tedy za sebou ten druhý nepovedený a je to schoda. Tak tedy Jakub Menšík vede 4-3, ale už je to schoda po té, co nevyužil tři breakbally v řadě. Jiří Lehečka 6-3, 2-1, zatím takový je stav v duelu se Slovákem Molčanem. I teď Jiří Lehečka bojuje o svůj servis, který ztratil už před chviličkou. No a teď bude čelit breakballům. Znovu 2-1, 15-40. Teď se daří oběma tenistům spíš napřímu v této druhé sadě. Připomínám, tu první vyhrál Lehečka 6-3. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Je 19 hodin 9 minut a s naším reportérem se samozřejmě velmi brzy zase spojíme. Příjemný den, příjemný podvečer s Radiožurnálem Sport.

0: Fotbalista Sebastian Boháč přestoupil z Karviné do plzeňské Viktorie. 23-letý záložník podepsal v novém působišti 3letou smlouvu. Není se moc co divit tomuto přesunu. Karviná se kvůli zapletení do korupční aféry poroučí po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace z první do druhé ligy. No a Evropská fotbalová unie také před pár desítkami minut rozhodla, že karvinští si nezahrají ani evropské poháry. Další aktuální zpráva říká, že čeští kanoisté a kanoistky si téměř zcela podmanili závody hlídek na slalomářském mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let. V Krakově dnes nezískal titul pouze mužský tým ve starší kategorii. Lukáš Kratochvíl, Adam Král a Martin Kratochvíl kvůli dvousekundové penalizaci nestačili na Francii. V závodě žen do 23 let prvenství vybojovali Tereza Kneblová, Adriana Morenová a Anna Fabianová. Zlaté medaile z juniorských závodů potom mohou slavit Dominik Řežábek, Jáchym Hanzel a Tomáš Jindruch, no a také dívky Markéta Štěpánková, Valentína Kočířová a Barbora Ondráčková. Jen doplním, že v Polsku se bude v pátek bojovat ve všech kategoriích o individuální tituly na kajaku, v sobotu na kánoji a v neděli přijde na řadu kontaktní kajak cross.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A v našem vysílání teď přijde na řadu zase tenisový Wimbledon a zápasy Jiřího Lhečky a Jakuba Minčíka o postup do třetího kola. Z Londýna se hlásí Jaroslav Plašil.
3: Stále jsme ve stejné servisové hře Jiřího Lhečky, který se dostal z breakových příležitostí Slováka Molčana. Dokonce sám měl výhodu, ale teď je to zase už opakovaně schoda 6-3, 2-1 pro Lhečku, který teď servíruje deváté ESO. Teď vysvobodilo zase na chviličku Jiřího Lhečku z těžké situace 6-3, 2-1. V tomto má určitě navrch český tenista, přeci jenom podání slovenského hráče umožňuje hrát výměny a v tomto by mohla být dobrá šance projít pohodověji zápasem pro Jiřího Lhečku, ale výměny od základní čáry, to je zase na druhou stranu pokaždé jiné. Teď zase přetlačil Molčan Lhečku a donutil českého hráče chybovat, takže 6-3, 2-1 nevýhoda. Teď bude zase Jiří Lhečka odvracet podáním breakovou příležitost slovenského hráče. Teď už vstává z lavičky Grigor Dimitrov, spolu s ním také Jakub Menčík na kurtu číslo 1. Menčík vede 5-4, zatím jsou tenisté na svém bez breaku, byť jsme byli u toho, když Jakub Menčík měl 3 breakboly v řadě, ale ze stavu 0-40 se dokázal Dimitrov dostat a tak zatím platí stav 5-4 pro Menčíka, který teď bude napřímu. Ještě se rychle podívám zase zpátky na dvorec Jiřího Lhečky, který hraje s Alexem Molčanem a teď hraje dlouhou výměnu od základní čáry a fantastický odvážný úder křížem Jiřího Lhečky. Schoda 6-3, 2-1, schoda další breaková šance odvrácena a už pátá schoda v této čtvrté hře druhé sady. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 19 hodin 18 minut, australská skupina NXS promine, nás zajímá aktuální dění ve Wimbledonu. Máme tam Jaroslava Plašila.
1: Jakub Menšík má setboly 5-4-40-15, je napříjmu samozřejmě, takže to je ta složitější pozice, jak uzavřít set, ale není nic nemožného. Jakub Menšík teď před chviličkou předvedl skoro zázračný úder, ale teď pozor, protože sbírá velmi těžkou bombu Grigora Dimitrova přímo na střed podání. Jakub Menšík vyblokoval balonek, ale do autu, ale předtím to byl takový skoro nechtěný Jakubův Menšíkův backhandový úder, který sotva překulil se přes síťku a Dimitrov byl tak zaskočený tou situací, že zahrál do sítě a z toho pramenili setboly. V tuto chvíli už je to jen jeden setbol, 5-4-40-30, další těžký servis, ale kousíček za čáru, takže Jakub Menšík teď bude přijímat druhé podání Grigora Dimitrova, který teď servíruje za stavu 4-5-30-40. Jakub Menšík si dal teď pozor, aby vrátil servis, který byl nakopnutý, měl velký odskok, ale následný útok Dimitrova polajně teď vyvolal úsměv na tváři Jakuba Menšíka, byť ho nepotěšil dopad balonku, protože to byla milimetrová záležitost. Tak Grigor Dimitrov zatím odvrací breakové šance Jakuba Menšíka, platí to i teď při setbolech, takže 5-4 a schoda. Sledujeme také zápas Jiřího Lehečky, který uhájil svůj servis a mohl by zase odskočit Slováku Molčanovi 6-3, 3-1, 30-15. Teď je to z pohledu českého hráče, který je napříjmu, podává Molčan. A přestože hraje levou rukou a levácký servis je dost nebezpečný na trávě, zvláště teď, když servíruje Molčan z levé strany a může využít zatáčku, tak platí, že při servisech Molčana se přece jenom o poznání víc hraje než při podáních Jiřího Lehečky. To ale zase není tak překvapivá informace z tohoto zápasu, s tím se tak nějak dopředu počítalo. Nepočítalo se určitě s tím, kdo vyhraje duel Menšík Dimitrov, to si nemůže být nikdo dopředu jistý, protože samozřejmě Jakub Menšík dvakrát vyhrál nad Grigorem Dimitrovem, ale pokaždé to bylo na jiném povrchu a bylo to pokaždé těsné. Teď zápas ve Wimbledonu, kde to jde Grigoru Dimitrovovi, byť měl už tady pár nepříjemných zážitků, kromě těch velmi příjemných, viz třeba loňský duel s Jannikem Sinnerem. Teď schoda za stavu 5-4, takže stále ještě má Jakub Menšík šanci ještě si vypracovat další setbol v gemu, který už se přehoupl přes pátou minutu, už nám běží šestá minuta a v tomto čase bude podávat Grigor Dimitrov proti Jakubu Menšíkovi za stavu 4-5, trefuje síť, takže Jakub Menšík teď bude sbírat druhé podání bulharského tenisty, který ještě zažil Tomáše Berdycha. To jenom svědčí o tom, že už je na túře taky nějakou dobu tento borec, který tehdy hrál s Berdychem na Hopmanově poháru v roce 2012 jako velmi talentovaný nastupující borec. Tehdy jej Tomáš Berdych porazil a předpovídal mu výtečnou budoucnost. Teď tento stejný hráč čelí Jakubu Menšíkovi na dvorci číslo 1 Wimbledonu. 5-4 výhoda pro Jakuba Menšíka, má další setbol český hráč. Tak Dimitrov teď servíruje zleva, zase trefuje přesně na střed a Jakub Menšík nevybral těžké podání, takže další breaková situace vyhodnocena nejlépe, jak mohla být z pohledu Dimitrova. Krásný plán, nádherně trefený servis a tak je to zase další schoda a nevyužitá příležitost. Mezitím Jiří Lehečka si zase odškrtnul další vítězný gem 6-3, 4-1 opět při podání Molčana, takže Jiří Lehečka teď půjde za chviličku servírovat se dvěma breaky v zádech a to je velmi dobré na to, jak vyrovnaný byl úvod druhé sady, kdy Lehečka nejprve získal výhodu breaku a pak v zápětí o servis přišel. Tak to vypadalo, že Alex Molčan bude hodně kousat, ale teď by to zase mohlo být lepší pro Jiřího Lehečku, alespoň trošku a alespoň tedy v tuto chvíli. Ale nechci nic zakřiknout, přivolat, jenom tedy stav 6-3-4-1 z pohledu Jiřího Lehečky a 5-4 a teď už výhoda pro Dimitrova, takže Jakub Menšík zatím nevyužívá své breakové příležitosti. Dimitrov teď bude servírovat za stavu 4-5, má teď výhodu proti němu na druhé straně kurtu Jakub Menšík. Teď Jakub Menšík na levé polovičce, na levé straně své polovičky kurtu. Těžký servis, přímý bod z podání srovnáno 5-5 z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Pokud sledujete sociální sítě, konkrétně Instagram, tak už to možná víte, pokud ne, tak vám to teď na Radiožurnálu Sport povíme. Nejúspěšnější česká sportovkyně v historii zimních olympijských her Martina Sáblíková překvapila totiž po ukončení kariéry fanoušky radostnou novinou z osobního života. 39letá bývalá rychlobruslařka zveřejnila na Instagramu fotografii ze svatby se svou dlouholetou partnerkou a reprezentační kolegyní Nikolou Zdráhalovou. Trojnásobná olympijská šampionka, mnohonásobná mistryně světa a světová rekordmanka Martina Sáblíková zveřejnila vztah s o 9 let mladší Nikolou Zdráhalovou, úřadující mistryní Evropy v loni v dubnu. Pár spolu už ale tvoří 13 let a teď už na to, jak se říká, mají také razítko.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A v 19:27 můžeme zase do Wimbledonu, protože tam držíme palce dvěma českým tenistům, Jiřímu Lehečkovi a Jakubu Menčíkovi. Jak se jim daří, to už nám poví přímo z All England Clubu Jaroslav Plašil.
3: Jiří Lehečka toho má odehraného víc a také nazbíral víc vítězných gemů 6-3-4-1 proti Slováku Molčanovi. V každém případě tedy platí, že Jiří Lehečka zatím ne, že by úplně naprosto kontroloval tento zápas, ale je lepším hráčem v tomto duelu, to je patrné i z toho skóre. Jakub Menčík to má o poznání složitější s Bulharem Dimitrovem 6-5 v prvním setu, nevyužil několik breakových příležitostí, mimo jiné i při setbolech bulharský tenista dokázal vždycky zahrát výtečně na servisu a odvrátil zatím všechny pokusy Jakuba Menčíka, který teď to zkouší znovu, ale zatím ten stav není pozitivní, 6-5, 15-30 z pohledu Menčíka. Ale na druhé straně připomeňme vynikající tenista na trávě. To platí možná teď dvojnásob v posledních letech. Vždyť fanoušci jsem to nakousnul. V předchozím vstupu si určitě pamatují ten smolný okamžik pro Dimitrova loni 7. července, kdy vedl tady nad Jannikem Sinnerem 2-0 na sety 6-3, 7-5, ale pak za stavu 2-2 se zranil a nemohl dohrát fantasticky rozehraný zápas. No a kdo ví, jak by to celé dopadlo, to se samozřejmě už nedozvíme, ale i ten dílčí stav napověděl, jak vynikající tenista to stále je na travnatém povrchu. Teď se to snaží Dimitrov potvrdit při svém podání ze stavu 5-6, 40-15. Je tedy blizoučko od toho, aby dotáhl sadu do tiebreaku, sadu číslo 1. V setu číslo 2 je teď Jiří Lehečka, který má výhodu teď nad Molčanem 6-3, 4-1. Výhoda českého hráče, který servíruje se dvěma breaky v zádech a přestože jeho rytmus není ještě úplně ideální, dokonalý, tak zatím má v tom utkání navrch 6-3-4-1 a výhoda pro Jiřího Lehečku. Mezitím Jakub Menčík vede 6-5 nad Dimitrovem na kurtu číslo 1. Dimitrov servíruje za stavu 40-30. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Vypadá to tedy na tiebreak úvodního setu v utkání mezi Jakubem Menčíkem a Grigorem Dimitrovem. U něj samozřejmě na Radiožurnálu Sport nebudeme chybět. Za minutu nás čekají aktuální a nejen sportovní zprávy. Do té doby můžeme připomenout, že ruský útočník z 929 góly v základní části a tím pádem tedy historicky nejlepší střelec NHL Alexandr Ovečkin podepsal novou roční smlouvu s Washingtonem. V elitní lize odehraje dlouholetý kapitán týmu z hlavního města Spojených států amerických už 22. sezónu. S vedením Capitals, kde působí tedy celou svou zámořskou kariéru a v roce 2018 s nimi oslavil první Stanley Cup v klubové historii, uzavřel 40-letý Alexandr Ovečkin kontrakt na 4,25 milionu dolarů, tedy téměř 90 milionů korun. Z toho 1 milion dolarů je jeho základní plat a 3,25 milionu podpisový bonus. No a dalších 4,75 milionu dolarů si může moskevský rodák vydělat díky výkonnostním bonusům, to znamená odehraným zápasům, nastříleným gólům a tak dále. Tolik tedy informace z hokejové NHL. A teď už pojďme na zprávy.
4: Radiožurnál 19:30. Zprávy a Jana Gulda. Tropické teploty a bouřky v Česku vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu teploty dnes byly maximálně kolem 25 stupňů, na jihu Moravy byly zhruba o 2 stupně výš a výraznější déšť a taky o něco nižší teploty meteorologové očekávají v neděli. Diplomatka Jana Chaloupková uspěla s žalobou proti nejvyššímu státnímu tajemníkovi. Městský soud v Praze nedávno rozhodl, že bývalá zástupkyně velvyslance v Maroku má na ministerstvu zahraničí nárok na adekvátní pracovní místo a platovou třídu. To jí úřad nenabídl i přesto, že už v roce 2024 vyhrála soud, že ji ministerstvo neprávem postavilo mimo službu. Chaloupková v roce 2019 upozornila na podezření, že se na velvyslanectví v Maroku kupčí s českými vízy. Německé státní zastupitelství obžalovalo ukrajinského bývalého důstojníka armády, který je podezřelý z útoků na plynovody v Baltském moři v roce 2022. Podle prokuratury byl obžalovaný velitelem skupiny, která měla trvale zabránit dodávkám ruského plynu do Německa a znemožnit tak Rusku financování války na Ukrajině ze získaných peněz. Skupina podle vyšetřovatelů jednala na příkaz ukrajinských státních orgánů. Ukrajina ale svoji roli v kauze od začátku odmítá. A při víkendových cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě na Uherskohradišťsku bude vystavena lebka svatého Lukáše. Relikvie uchovávaná ve svatovíckém pokladu bude teď o víkendu v Královské kapli Velehradské baziliky. Oznámili to pořadatelé Velehradských dnů lidí dobré vůle. Vzhledem k nedávné krádeži lebky svaté Zdislavy bude lebka svatého Lukáše pod přísným dohledem. Sport. Tenistka Marie Bousková je po výhře 2-0 na sety nad Italkou Grantovou ve třetím kole Wimbledonu. Karolína Plíšková na turnaji končí po prohře s Polkou Świątekovou. Aktuálně bojují o postup Jiří Lehečka a Jakub Menčík. V Londýně to sleduje Jaroslav Plašil.
3: Jiří Lehečka vyhrál 6-3 první sadu v duelu se Slovákem Molčanem. Je na tom lépe i ve druhém setu, kdy český tenista vede 5-1, tak tedy 6-3, 5-1 z pohledu Jiřího Lehečky. V zápase Jakuba Menčíka a Grigora Dimitrova z Bulharska se hraje tiebreak první sady. Jakub Menčík vstoupil do tiebreaku, lépe vede 2-0. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 za Odry a kolona na Pražském okruhu. Dálnice D1 ve směru z Brna do Ostravy opět průjezdná u sjezdu na Odry. Na kilometru 325 uklízejí po vážné nehodě dodávky do kamionu. Přímo u nehody se už projíždí levým pruhem. Policisté teď zrušili odklon z dálnice a D1 je průjezdná jedním pruhem v celku plynule. Na Pražském okruhu stále vázne provoz ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Kolona už z plzeňské dálnice a pohybuje se, nezdržíte se dlouho. Ještě Plzeňsko, dejte pozor na silnici 605 z Plzně směr město Touškov. Za obcí Bochov se pohybují na silnici koně, varují policisté, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme ráno ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky a večer se pak vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin 36 minut a s radiožurnálem Sport určitě i vy chcete být u momentů, které mohou zase o kousek posunout dva české tenisty k postupu do třetího kola grandslamového Wimbledonu. Z Londýna proto může pokračovat Jaroslav Plašil.
1: Ano, tiebreak první sady Jakub Menšík a Grigor Dimitrov, teď je to 4-4, škoda při útoku Jakuba Menšíka. Přišel takový nešťastný pohyb pod klouznutí a český tenista ztratil koordinaci a tak proto to není 5-3, ale je to 4-4, všechno otevřeno. Jakub Menšík teď hraje proti Dimitrovi od základní čáry, je to teď výměna s velmi pestrými údery s obou stran, teď úder se spodní rotací, náběh síti od Dimitrova, pokus o prohoz od Jakuba Menšíka a na podruhé úspěšný, krásná výměna, zatím možná nejhezčí v zápase a končí vítězným bodem. Jakub Menšík vede 5-4, takže teď je to zase na Dimitrovovi, aby předvedl něco on při podání v tiebreaku. Mezitím se také dívám na skóre na kurtu číslo 1, kde na kurtu číslo 18, pardon, jejda. Tolik chyb v jednom slově nebo v jedné větě. Jiří Lehečka teď hraje se Slovákem Molčanem 6-3, 5-2 a 40-15, takže má teď setboly český hráč a teď bude moci servírovat na Alexe Molčana, ale bude muset chviličku ještě počkat. Molčan nebyl úplně v pořádku a teď Jiří Lehečka ukazuje svému soupeři, jestli už může hrát a zdá se, že ano. Mezitím zase zpátky tedy na kurt číslo 1, kde hraje Jakub Menšík proti Dimitrovovi a je to 6-6, tedy je to tiebreak prvního setu a 5-4 teď ve vedení Menšík, který je napříjmu. Těžký servis dokázal Menšík vzít zpátky k čáře. Dimitrov tak musí hrát další údery navíc, ale je teď v tlaku a Jakubovi Menšíkovi nedal nejmenší šanci náběhem k síti. Krásně zahraný volej přes síť křížem forehand teď podržel Dimitrova a je to 5-5 srovnáno v tiebreaku první sady. 6-3, 6-2, Jiří Lehečka si může odškrtnout další set, paráda, tak to alespoň na dálku, kurt číslo 18 sledují na malé obrazovce a Jiří Lehečka tedy vyhrál i druhý set. 6-3, 6-2, no a za chviličku už by měla bojovat o postup také Linda Nosková, která už je na cestě na kurt, bude hrát proti Osorjové z Kolumbie, ale pozor, protože Jakub Menšík prohrává 5-6, Dimitrov zvládl oba své servisové výkony a tak je to teď zase na Jakubu Menšíkovi, aby se pokusil teď otočit skóre v tiebreaku. Škoda toho jednoho nepříjemného momentu, opravdu Jakub Menšík to měl výtečně rozehrané celý tiebreak, ale bohužel místo 5-3 to bylo 4-4 a teď i proto je na tom lépe jeho soupeř Grigor Dimitrov, který je připravený hodně daleko za základní čarou sbírat servis Jakuba Menšíka. Hraje se teď výměna forehand teď Jakuba Menšíka do backhandu Dimitrova. Teď je to forehand křížem Menšíka, forehand křížem také Dimitrova, forehand po čáře od Menšíka. Úder z backhandu se spodní rotací od Dimitrova, který si přechází k forehandovému úderu a teď se snaží tlačit na Jakuba Menšíka, ale ten zase backhandem k čáře se pěkně vysvobodil, ale nicméně teď Dimitrov zesílil svůj tlak forehand, nadělal starosti Jakubu Menšíkovi a Grigor Dimitrov se raduje z vyhrané sady. 7-6 tedy výsledek prvního setu, 7-5 tiebreak pro Dimitrova, který se ohromně raduje. Hodně emocí tady na kurtu číslo 1. Není se čemu divit, protože Dimitrov přečkal několik velmi složitých momentů, dokázal se ubránit několika breakballům Jakuba Menšíka i včetně šancí na setbolech, takže i proto taková radost. Dostává se tedy do vedení 7-6. První set, připomínám, rozhodl jej tiebreak, ve kterém uspěl Bulhar 7-5. Mezitím Alex Molčan se teď stále ještě nezvedá z lavičky a to proto, že je u něj fyzioterapeut, takže nějaké potíže zřejmě s pravým kolenem. Ten zápas s Jiřím Lehečkou ho tedy bolí doslova. Teď Jiří Lehečka po té, co vyhrál první set 6-3, druhý 6-2, tak na tom je samozřejmě velmi dobře v duelu se slovenským tenistou, který teď má zdravotní potíže a je ošetřovaný na lavičce, takže ten zápas se ještě chviličku hrát nebude, respektive nebude pokračovat jen tak, ale už za chvíli by mohl začít duel mezi Lindou Noskovou a Osorjovou z Kolumbie a také o něm vám budeme na Radiožurnálu Sport vyprávět. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Po úmorných vedrech, které trápily celou Českou republiku v předchozích dnech, se v těch minulých malinko ochladilo, ale už stoupají zase teploty ke 30 a nejspíš půjdou i přes ní, tak teď ve vysílání Radiožurnálu Sport pojďme na chvíli k ledu. Bývalý obránce René Vydarený prožil výbornou kariéru. Na hokejové mistrovství světa se Slovenskem v roce 2012 slavil senzační stříbro. Se Slovanem Bratislava vyhrál slovenskou extraligu, v české byl dvakrát třetí a 11 sezon strávil v dresu klubu z Českých Budějovic, kde zůstal i po kariéře, ale překvapivě ne v organizaci Motoru. René Vydarený totiž trénuje děti v celku Medbull.
1: Abych vlastně se nějak pohybovala, nějak se jako hejbala, abych neseděl jenom doma.
2: Vysvětlil, proč hraje hokej teprve 8letý Tomáš Novák. Jedním z jeho trenérů je v klubu Medbull České Budějovice René Vydarený. Po ukončení aktivní úspěšné kariéry mohl zůstat Motoru. Rozhodl se ale jinak. V květnu mu bylo 45 let a rozhodnutí opustit největší hokejový klub v jeho českém kraji nelituje.
3: Když jsem skončil, já jsem chtěl mít od hokeja chvilku pauzu a já jsem půl roka nic nedělal. Dával jsem se nějak zdravotně dohromady, člověk si tak jako, ono to bylo chvilku fajn, jo, ale pak jsem se začal hrozně nudit. No a pak přišla nějaká ponuka. Byla postavená tak, že budu to mít na starosti a budu určovat směr toho klubu, kam se má vlastně ten náš medbulácký klub odvíjet.
2: A tak se z něj dokonce stal šéf trenér hokejistů z Medbullu. Název klubu přeložil do češtiny.
3: V podstatě jsme šílený bíci, ale ta příležitost toho, že ten směr toho klubu můžu jako udávat sám, vybírat si lidi, kteří budou se mnou spolupracovat, to moc často nebývá, takže to mě hodně lákalo a teď nějak zodpovídám za ten charakter toho klubu a vlastně za ten směr. A myslím si, že kdyby jsem šel například do Motoru nebo někdy, vždycky mi by do toho někdo nějakým způsobem kecal a takhle jsem dostal takovou volnost a to si myslím, že lidi mají rádi.
2: Volnost se projevuje i v přístupu k malým hokejistům a hokejistkám, ale není to tak, že by si hráči a hráčky dělali, co chtěli. René Vydarený a jeho kolegové, kteří trénují v aréně Pouzar, mají každou minutu na ledě pečlivě naplánovanou. Možná by vás až překvapilo, že René Vydarený sleduje nejen aktuální hokejové trendy, ale dokonce i porodnost v českých nemocnicích.
3: Teď jsou docela dobré roky, ale teď my docela dosledujeme i tu porodnost, která v republice klesá, takže reálně jsem zvědavý za 4 roky, jak to bude vypadat. Teď jsme tam jsou šílené čísla za ty poslední 2 roky. Myslím si, že tam je pokles asi o 30%, což je docela razantný, takže uvidíme.
4: No, nezdá se to, ale projeví se to i v hokejových týmech.
3: Samozřejmě, jsou to takové věci, a to nebude jenom hokej, to bude veškerý ten sport. Už teď tak či tak trpíme, protože ten zájem o ty sporty je menší. Lepší povím takhle. Ti děti mají o mnoho větší výběr, takže je hrozně moc různých kružků a se to rozprestírá. Přece jen za nás, když jsme byli malí, tak byly nějaké 4-5 hlavních směrů a každý chce hrát hokej, fotbal, volejbal, basketbal a bylo to nějak dispozičně nějak dané a v dnešní době fakt ten okruh je obrovský. Já si zatím musím zaklepat na drvo, my jsme mali docela dobrý nábor za poslední roky, takže fakt ty ročníky se nám naplně jako hezky ze spoda.
2: Co zůstává stejné, jak to bývalo i dřív, jsou sny malých hokejistů. Konkrétně Tomáš Novák má o tom, kde by jednou chtěl hrát, docela jasnou představu.
1: Třeba za Toronto.
2: Uvedl šikovný 8letý hokejista v aréně Pouzar. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Pokud jste Radiožurnál Sport naladili teprve před chvílí, teď v 19 hodin a 49 minut vám můžeme připomenout, že Unie evropských fotbalových asociací vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se tedy do poháru dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy proti chorvatskému Varaždínu. Pozici Karviné, co by vítěze MOL Cupu, převzala Plzeň. Viktoria se tím pádem posunula ze druhého do závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy a získali jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. A polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v konferenční lize, ale místo Záporočechů ve druhém předkole Evropské ligy proti norskému Tromsø. První zápasy budou hrát tedy Jablonec a také Hradec Králové už 23. července. No a my můžeme teď ještě připomenout také fotbalové dění, které zajímá celý svět, protože dnes budeme dalšími třemi zápasy posouvat tři týmy do osmifinále světového šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Ten dnešní program začne v 21 hodin našeho času, když Španělsko nastoupí proti Rakousku. Hodinu po půlnoci se proti sobě postaví Portugalsko a Chorvatsko. No a 5 ráno našeho času se Švýcarsko utká s Alžírskem. Všechny duely vám samozřejmě na Radiožurnálu Sport nabídneme v přímých přenosech.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Já a ty patříme k sobě, zpíval Mark Amber, já a ty. Já také můžu tvrdit, že Radiožurnál Sport a fotbal, hokej, atletika, další sporty patří k sobě, no a mezi ně rozhodně můžeme počítat i tenis. Aktuálně se hraje podle mnohých nejslavnější a rozhodně nejstarší tenisový turnaj na světě, Wimbledon, a o postup do třetího kola singlu bojí aktuálně už tři čeští tenisté. Slovo má proto přímo z Londýna Jaroslav Plašil.
1: Ano, Jakub Menčík proti Bulharu Dimitrovovi. 7-6 vyhrál Dimitrov první sadu, tedy v tiebreaku. Teď je to 1-1 a Jakub Menčík má breakboly. Vede 40-15, měli hodně v prvním setu, tam se mu nedařilo je využívat a to byl také důvod, proč první set nezískal. Jiří Lehečka, ten je na tom výtečně v duelu se Slovákem Alexem Molčanem. 6-3, 6-2, pak přišla pauza na ošetření potíže s kolenem Alexe Molčana, který nastoupil i do třetí sady, ale Jiří Lehečka teď vede 2-1 s breakem, tedy bude servírovat. Hraje už také Linda Nosková, která teď podává za stavu 1-1, 15-0 proti ní Kamila Osoriová z Kolumbie. Duel tedy teprve na začátku. Potlesk, který jste právě slyšeli, tak ten patřil Dimitrovovi, který odvrátil teď breakovou šanci Jakuba Menčíka. Stále ještě jedna tam je pro českého hráče, který poskakuje asi tak 3-4 metry za základní čarou. Snaží se daleko chytat těžký servis, který opravdu přiletěl na českého hráče a ten si s tím neporadil. Takže další odvrácená příležitost. Už se to sčítá a tohle samozřejmě musí hodně posilovat Grigora Dimitrova, který vede, připomínám, 1-0 na sety a teď je to 1-1 ve druhé sadě. Rychle si ještě připomeňme stav Jiřího Lehečky a Alexe Molčana. 6-3, 6-2, 2-1 pro českého hráče a Linda Nosková vede v tuto chvíli 2-1 nad Osoriovou z Kolumbie, která bude podávat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A aby byly informace z All England Clubu kompletní, tak už jen doplním, že dnes v prvním zápase Marie Bousková porazila Italku Grantovou 7-5 a 6-3 a postoupila tedy do třetího kola. To se bohužel nepovedlo Karolíně Plíškové, která možná při svém posledním účinkování ve Wimbledonu prohrála ve druhém kole s Igou Švontekovou, světovou trojkou a loňskou šampionkou 1-6 a 3-6. Je 19 hodin 55 minut. Z vysílání Radiožurnálu Sport přejeme příjemný podvečer.

There's you in everything I do.

0: Klubová fotbalová sezóna 2025-26 je minulostí.
1: Na Radiožurnálu Sport jste od nás slyšeli o všem podstatném.
0: O tom, že Slávia obhájila domácí ligový titul.
2: Je konec, Slávia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, obhajují po roce titul. Dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul už je druhá Sparta dostihnout nemůže.
1: O tom, že Dukla po dvou letech sestoupila z nejvyšší soutěže.
3: Rozhodčí Rouček v tuto chvíli naposledy fouká do píšťalky, ukončuje utkání, záchranářský souboj, ve kterém jsme tedy viděli tři branky. Znamená to tedy, že ostravský Baník si prodloužil sezónu o dvě utkání. Na druhou stranu pražská Dukla.

0: Miliardy korun na podporu investic českých firm na Ukrajině. Český tým záchranářů se v neděli vrátí z Venezuely domů. Evropská fotbalová unie UEFA rozhodla o vyřazení Karviné ze svých soutěží a počasí zítra bude polojasno na horách. Ojediněle přeháňky, večer se vyjasní a teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Vláda pomůže českým firmám s jejich podnikáním na Ukrajině. České televizi to pojednání s představiteli kabinetu řekl viceprezident ukrajinsko-české obchodní komory Richard Benda. Zástupce firem na úřadu vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle Bendy by se na pomoci podnikatelům měla podílet Národní rozvojová banka.
2: Pan ministr Havlíček se zasadí osobně o to, aby Národní rozvojová banka konečně mohla plnit svoje, řekněme tomu, závazky ve smyslu poskytování garancí za aktivity českých firm na Ukrajině.
0: Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun, to je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů Ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem, nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mezd i vyšší útraty domácností. Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. Bezmála 70 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi zasažené zemětřesením zapojilo do záchranných akcí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá.
3: V tomto okamžiku je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se tam nacházela nějaká živá osoba. Neustále počítáme s tím, že v sobotu dopoledne odletíme a v neděli během dopoledne se dostaneme zpátky do České republiky.
0: Do Venezuely přijeli pomáhat týmy z několika desítek zemí, některé z nich se taky už vracejí domů. Zemětřesení má aktuálně 2300 potvrzených obětí, pohřešují se ale desítky tisíc dalších lidí. Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku spustili online školku. Cílem projektu je připravit předškoláky v domácím prostředí na vzdělávání na základní škole. Pedagogové po konzultacích s rodiči vytvoří pro každého žáka individuální program. Při online sezeních taky rodičům ukážou, jak s dětmi správně pracovat. Služba je určená pro tři cílové skupiny. Popisuje to vedoucí mateřské školy ve Vlčnově Marie Vaculová.
4: Jsou to děti, které mají nějaké psychické problémy a z těch psychických důvodů se nemohou účastnit na běžné vzdělávání. Nebo jsou to děti, které mají zdravotní problémy, třeba děti, které jsou vážně nemocné nebo jsou v remisi, kdy se prostě nemohou stýkat s ostatními dětmi. A nebo jsou to děti, jejich rodiče dlouhodobě pobývají v zahraničí.
5: Sport. Fotbalová Karviná si v příští sezóně evropské poháry nezahraje. Evropská fotbalová unie UEFA Slezský klub kvůli korupční aféře vyloučila ze svých soutěží. Poháry si nově zahraje Jablonec, který ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Viktoria Plzeň se představí ve čtvrtém předkole evropské ligy a Hradec Králové si zahraje druhé předkolo stejné soutěže proti norskému Tromsø. Tenistka Karolína Plíšková skončila ve druhém kole Wimbledonu po prohře s Polkou Švjontekovou. Marie Bousková naopak postoupila do třetího kola po výhře nad Italkou Grantovou. Teď hrají Linda Nosková, Jiří Lehečko a Jakub Menšík. Jejich zápasy sleduje Jaroslav Plašil.
6: Menšík Dimitrov 6-7, 2-3 a teď 40-30 při podání českého tenisty. Jiří Lehečka vede 2-0 na sety nad Slovákem Molčanem. 6-3, 6-2 a teď 3-2 s breakem servíruje Jiří Lehečka ve třetí sadě zápasu a Linda Nosková je na tom také dobře v duelu s Osoriovou z Kolumbie. Česká hráčka vede 4-1. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na silnici 35 na Liberecku a nebezpečí na silnici 21 u Tachova. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry pokračuje odklízení následků nehody na kilometru 325 je zavřená už jen Krajnice. Na silnici 35 z Turnova do Liberce pozorně za sjezdem na Paceřice. Na 38. kilometru jsou na vozovce cihly. Na D1 v Brně směr Ostrava stále ještě hustý provoz mezi exity 194 Mikulov a 196 Bratislava. Podle kamer většinou jedou pomalu všechny jízdní pruhy. Na Tachovskou silnici 21 u Nové hospody a nájezdu na D5 do

0: Zvadova. Hlásíte zvěř.
1: Jsou před vesnicí Nová hospoda kachny na obou směrech. Asi tak 100-150 kusů, ať tam jezdí pomalu lidi.
0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer se pak vyjasní a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
4: Příjemný čtvrteční večer. Pokud jste nás ladili dnes dopoledne po desáté, tak tradičně desítka Pavla Horváta s hostem, který byl tentokrát vicemistr Evropy z roku 1996 a dnes úspěšný fotbalový trenér Karel Rada. Pokud jste nestihli v premiéře, nabídneme po 23. Pokud se tedy duel fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Rakouskem nebude prodlužovat, tak tedy po 23. nabídneme v repríze. A nebo kdykoliv budete mít čas a chuť, tak si můžete povídání Pavla Horváta s Karlem Radou pustit v některé z podcastových aplikacích nebo třeba i v té naší, tedy Můj rozhlas. No a zítra po desáté, protože bude pátek, tradičně kilometry Jiřího Ješka, tentokrát s opravdu velmi zajímavým a možná pro někoho i nečekaným hostem, jediným českým basketbalistou současné NHL Vítem Krejčím. No a možná třeba dojde i na Tour de France, která odstartuje už za pouhé dva dny. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
5: a Filip Šedivý.

0: 20 hodin 10 minut Radiožurnál Sport vás bere všude tam, kde se něco zajímavého děje. A tím místem, které teď rozhodně stojí za to navštívit, je londýnský All England Club, kde se každý rok koná tenisový Wimbledon. Grand Slamový turnaj, na kterém se teď bojuje o postup do třetího kola a v akci jsou také tři čeští tenisté. Za dohledu Jaroslava Plašila.
1: Jiří Lehečka je nejblíž postupu, protože vede 2-0 na sety 6-3, 6-2 první dvě sady. Slovák Molčan teď napřímu na podání český tenista, který vede 4-3 s breakem. Sice přišel o break před chviličkou, ale zase si hned vybojoval podání soupeře zpátky a tak teď Jiří Lehečka se může zase výrazněji přiblížit konci tohoto zápasu. Není teď úplně jednoduché servírovat tím, jak jde sluníčko stále níž, tak vytváří zajímavé situace možná pro fotografii, ale ne úplně vděčné pro tenisty při podání. Teď je na podání Jiří Lehečka a snaží se teď potvrdit před chvíličkou znovu získaný break. Teď se také hraje na kurtu číslo 1. Samozřejmě ten zápas také hodně sledujeme, protože je to krásný zápas, dramatický, ale zatím v něm má trošku navrch Dimitrov, Bulhar, který vyhrál v tiebreaku první set. Teď ve druhém setu je to 3-3. Na podání Dimitrov vede 30-15 nad Jakubem Menšíkem, turnajovou 15. A hraje také Linda Nosková, která se ujala před chviličkou vedení 5-2 v prvním setu, podává Osoriová z Kolumbie, která tedy prohrává 2-5. Potlesk, který teď slyšíte pod mým hlasem, tak patří Jiřímu Lehečkovi, který zatím vede 6-3, 6-2 a 4-3. Teď je to 15 oba po krásném zkrácení hry českého hráče, který pak zareagoval i na následný křížný úder krátký slovenského tenisty a pak už následovalo doťuknutí do volné části dvorce. Tak paráda, teď daví navíc další ESO Jiřího Lehečky. Tam je velký rozdíl mezi oběma hráči. Jiří Lehečka si pomáhá hodně ESI, hodně servisem v tomto zápase, ve kterém tedy zatím vede 6-3, 6-2, 4-3 a 30-15. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: V průběhu čtvrtého hracího dne tenisového Wimbledonu postoupila do třetího kola Marie Bousková, která porazila Italku Grantovou. Naopak vypadla Karolína Plíšková, která nestačila na obhájkyni vítězství Polku Švjontekovou. No a jaká bude konečná česká bilance z tohoto dne? To určí zápasy, které právě probíhají. Slovo má proto přímo z All England Clubu reportér Jaroslav Plašil.
1: Stále jsou ještě ve hře tři české postupy, byť v tom jednom případě teď je na tom lépe soupeř. Dimitrov totiž vyhrál nad Menšíkem první set v tiebreaku, v tom druhém vede 4-3 a Jakub Menšík půjde servírovat, ale Jiří Lehečka, ten nasázel 24S, mimo jiné Slovák Molčan 2 a teď se díky tomu dostal do lepšího stavu při svém servisu. Dokonce další je to na závěr, tak Alex Molčan teď snížil na 4-5, ale Jiří Lehečka za chviličku půjde servírovat na výhru v tomto zápase, protože vede 2-0 na sety, 6-3, 6-2 a teď ještě 5-4 k tomu po snížení Molčana, který se teď rozservíroval, tedy tak snad už mu to nebude nic platné. Jiří Lehečka, nezakřikněme to, by mohl za chviličku doservírovat zápas do vítězného konce, kdyby k těm 24S-ům ještě něco přidal, tak bychom se určitě nezlobili. No a Linda Nosková, ta by teď také možná potřebovala dobrou první ránu, protože má setball za stavu 5-3, 40-15, teď je ve vedení česká hráčka. První rána se jí teď nepovedla, ale už se mluvil o těch podmínkách. Možná sluníčko teď trošičku zlobí hráčky při servisu. Linda Nosková teď zaservírovala do sítě a dělá dvojchybu a ukazuje, že jsou to teď starosti neúplně nezanedbatelné. Vybírá si pečlivě z balonku a zkusí teď využít další ze setbolů. 5-3 pro Lindu Noskovou a teď 40-30 k tomu. Naproti na druhé straně je Osorijová z Kolumbie, která teď nedosáhla na servis Noskové, ale ten byl dlouhý, takže Linda Nosková bude muset teď podávat znovu a ještě tedy neuzavírá první set tohoto zápasu, který má výtečně rozehraný, ale mohla by se teď prosadit při hře od základní čáry, protože teď dokáže svými údery zatlačit soupeřku a pořádně ji dostat daleko od základní čáry, jenomže Linda Nosková teď dělá chybičku a tak je to forehand v síti a tak je to schoda. Tak ale Linda Nosková ještě šancí mít snad bude dost v tomto zápase. Jiří Lehečka, ten už by jich tolik nemusel mít a vůbec by to nevadilo, pokud by teď utkání dokončil 6-3, 6-2, 5-4, 15-0. A k tomu Jiří Lehečka servíruje teď na Alexe Molčana. Ještě rychle stav zápasu Menšík Dimitrov 6-7, 3-4, 40-30 z pohledu Jakuba Menšíka, který teď servíruje a může tedy srovnat velmi vyrovnané utkání, ve kterém Jakub Menšík v prvním setu hodně nevyužíval breakové příležitosti, teď naopak už také nějaké sám musel odvracet ve druhém setu. Zatím je to teď vyrovnané, pokud jde o breaky, tak je to zatím v tomto směru poklidné utkání, protože v pravou chvíli hrají oba hráči na servisu výborně. Teď Dimitrov Menšík 7-6-4-4, Jakubu Menšíkovi se povedlo srovnat, to jenom tak informace na dálku, ale Jiří Lehečka, ten teď hraje s Molčanem, vede 5-4 a 30-15. Teď škoda, už to mohly být matchboly, ale nepovedený lob Jiřího Lehečky, který teď servíruje za stavu 6-3, 6-2, 5-4, 30-15 a servíruje z levé strany dvorce. Mezitím Linda Nosková si oddechla, konečně uzavřela první set 6-3 v duelu s Osorijovou z Kolumbie, tak to je paráda. A teď Jiří Lehečka krásně prohodil Molčana. Sice slovenský tenista podklouznul, ale i kdyby nepodklouznul, tak Jiří Lehečka našel fantastické místo na prohoz a těžko by to chytal Alex Molčan, i kdyby byl naprosto koncentrovaný a připravený na prohoz Jiřího Lehečky. Paráda, jsou tady matchboly 5-4, 40-15, k tomu 6-3, 6-2, 5-4, 40-15. Jiří Lehečka je blízko od postupu do třetího kola. Z dneška už se tam dostala Marie Bousková a teď kousíček do autu servíroval Jiří Lehečka, škoda. Už chtěli někteří fanoušci určitě zajásat na dvorci, na kterém teď hraje Jiří Lehečka s Alexem Molčanem, který vrací servis pěkně k čáře Lehečkovi a ten teď nemůže útočit, protože hraje hodně daleko, až skoro u diváku a také zahrál do autu, takže je to teď ještě šance pro Alexe Molčana zabojovat a ještě si prodloužit tento zápas a pobyt na kurtu číslo 18. Jiří Lehečka, ten už by rád samozřejmě měl jiný cíl cesty, ten už by rád zamířil jako vítěz do šaten, ale ještě nemá vyhráno. 6-3, 6-2, 5-4, 4-30, 30, servis z levé strany do sítě, teď Jiří Lehečka bude muset tedy podávat na podruhé z levé strany na Alexe Molčana, mezitím rychlé skóre i rychlý pohled na skóre Jakuba Menšíka a Grigora Dimitrova, ale pozor, protože Alex Molčan vrací balonek do autu a tak musím říct nejprve to, že Jiří Lehečka vyhrál zápas nad Alexem Molčanem 6-3, 6-2, 6-4, to je to podstatné, to je konečný stav a postup, další český postup do třetího kola, oba borci se teď popláceli u sítě, určitě se velmi dobře znají, protože Alex Molčan také dost často trénoval nebo trénuje v Česku, Jiří Lehečka se usmívá, zdraví diváky na dvorci číslo 18, postupuje do třetího kola. Teď ještě rychlý pohled tedy na to skóre, což vám dlužím, Jakub Menšík versus Grigor Dimitrov 6-7, 4-4 a 30 oba teď při podání bulharského hráče. Linda Nosková teď začala napřímu druhou sedu, tu první vyhrála 6-3. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Za tenisem se samozřejmě velmi brzy vrátíme, ale teď ve 20 hodin a 21 minut máme trošku jiné téma. Evropská fotbalová unie vyřadila fotbalisty Karviné ze svých soutěží. Informovala o tom v tiskové zprávě na webu. Je to samozřejmě kvůli korupční aféře slezského klubu. O tom, co se pro české týmy na evropské scéně mění, teď budeme mluvit s Kristianem Švedou. Kristiane, vítej.
3: Krásný den. Podstatné je, že český fotbal o místo v pohárové Evropě nepřijde. UEFA upravila nasazení a dosadila Jablonec jako pátý nejlepší celek loňské sezony tuzemské šance ligy, tedy nejvyšší domácí soutěže. A kompletní nasazení se tak posouvá, a to následovně. Původní místo Karviné ve čtvrtém předkole Evropské ligy přebírá Viktoria Plzeň. Hradec Králové bude místo Záporočechů hrát druhé předkolo Evropské ligy s norským Tromsø a Králové hradecké fotbalisty nahrazuje právě Jablonec. Utká se s chorvatským Varaždínem ve druhém předkole konferenční ligy.
0: Jak na tuhle změnu Kristiáne v Jablonci a Hradci Králové reagují?
3: Královéhradečtí měli původně hrát jen to dvojutkání v kvalifikaci konferenční ligy a kdyby prohráli, tak se s pohárovou Evropou rozloučí. Teď mají jistotu minimálně dvou předkol, tedy dvou zápasů. Kdyby neuspěli v kvalifikaci Evropské ligy, budou hrát ještě kvalifikaci konferenční ligy. A i to hodnotí pozitivně mluvčí Hradce Králové Petr Šatalík.
4: Rozhodnutí UEFA přijímáme. Jsme rádi, že v kvalifikaci evropských pohárů odhráme minimálně dvě dvojutkání. Norské Tromsø vnímáme jako atraktivního a kvalitního soupeře, takže se na dvoj zápas s ním velice těšíme.
3: Královéhradečtí tak přenechávají místo Jablonci, který už je podle majitele klubu Jakuba Střeštíka z Východočechy v kontaktu.
5: Tou snahou samozřejmě je převzít, ať už jsou to hotelové kapacity a tak dále od kolegů z Hradce.
3: Jablonec a Hradec Králové rozehrají jako první české kluby letošní předkola evropských soutěží 23. července a to na stadionech soupeře. Ještě doplním, že pro nasazení pražských S se nic nemění. Mistrovská Slavia jde do základní skupiny Ligy mistrů a Spartu čeká třetí předkolo Ligy mistrů.
0: Tak to tedy bude v pohárové Evropě z pohledu českých týmů trošku jinak, než jsme ještě před pár dny očekávali, ale rozhodně to bude zajímavé a věřme, že i hodně radostné, že budou přibývat česká vítězství a body do koeficientů, tak aby tedy český tým mohl třeba i v těch příštích sezónách jít přímo do Ligy mistrů, tak jak se to teď povede Slávii. Nejen to jsme probrali s Kristianem Švedou. Kristiane, díky.
3: Naslyšenou.
0: 20 hodin 24 minut a my se musíme vrátit zpátky do Wimbledonu, protože tam se konečně podařilo Jakubu Menšíkovi zbořit jednu dosud velmi pevnou zeď. Slovo má reportér Jaroslav Plašil.
1: Ano, konečně to Jakubu Menšíkovi vyšlo a dokázal se dostat k servisu soupeře. Grigor Dimitrov ztratil podání a Jakub Menšík teď servíruje za stavu 6-7, 5-4, 30-0 a 40-0 k tomu po dalším esu. Paráda. Český tenista by mohl srovnat stav setu. První sedu prohrál v tiebreaku, v té druhé vede 5-4, 40-0. Eso Jakuba Menšíka, který teď je blízko od srovnání skóre, je v tempu, chce hrát rychle, ale teď mu trošičku překáže. Síť, ale zase ne tak výrazně, páska a pak balonek spadl z správného pole, takže první servis pro Jakuba Menšíka, který podává za stavu 5-4-40-0. Velmi tvrdě, teď backhand Jakuba Menšíka trošičku složitější, ale dokázal se dostat teď Jakub Menšík na chviličku z těžké situace, jenomže pak přišla pumelice z rakety Grigora Dimitrova po lajně a na to už Jakub Menšík nenašel odpověď. Tak tedy 40-15, rychle si řekněme také to, že Linda Nosková vyhrála 6-3 první sadu v duelu s Osoriovou z Kolumbie. Teď je to 0-1 a 30-15 z pohledu české hráčky na začátku druhé sady. Před chviličkou, pokud jste náhodou neslyšeli na Radiožurnálu Sport, tak Jiří Lehečka porazil ve třech sadách Slováka Alexe Molčana. Teď ale pozor, protože Jakub Menšík se snaží využít další ze setbolů. Grigor Dimitrov běží k síti, Jakub Menšík také a těžký křížný míček skončil bohužel v autu. Tak Jakub Menšík zkoušel velkou parádu z krátkého balonku. Křížem chtěl zahrát, chtěl využít nejdelší možné dráhy míče, ale i tak, nebo ani tak v tomto případě se netrefil. Bylo to velmi složité pro oba borce teď a zvládl to lépe Grigor Dimitrov. 6-7, 5-4, 40-30, ještě jeden setbol Jakub Menšík má a navíc podává, tak kdyby třeba přišel nějaký ten dobrý servis zase, tak by to mohlo být dobré. Ten přišel, ale Grigor Dimitrov se fantasticky brání, krásný return bulharského hráče. Jakub Menšík musí hrát backhand se spodní rotací, teď backhand obouroč jenom krátký a Dimitrov teď zařadil zase úder se spodní rotací, velmi nepravidelné od Dimitrova a chytré v tomto případě schoda, tak škoda. Jakub Menšík vedl 40-0 a ztratil náskok při svém servisu 6-7, 5-4, schoda. Grigor Dimitrov hraje velmi pestře, teď zařadil údery po sobě, ani jeden stejný a Jakub Menšík teď je na tom zase trošku hůř, ale stále má všechno ve svých rukou. Kdyby dobře zaservíroval, tak je vymalováno, ale samozřejmě Grigor Dimitrov ukázal i v předchozím okamžiku, že i skvělý servis dokáže sebrat. Teď už ale ne, protože je tady další ESO českého tenisty, 6-7, 5-4 ESO Jakuba Menšíka. Takže další výhoda a setbol pro českého hráče. Linda Nosková srovnala na 1-1 ve druhé sadě. Připomínám, že první set česká hráčka vyhrála 6-3 nad Osoriovou z Kolumbie. Teď ale zase zpátky na Jakuba Menšíka, kterému teď překáží síť, takže to bude druhé podání na kurtu číslo 1, kde hraje proti Dimitrovovi z Bulharska. Ten je připravený přijímat podání Jakuba Menšíka, které je velmi tvrdé. Menšík teď zariskoval, ale vyplatilo se, ale teď Dimitrov převážil zase výměnu na svou stranu. Teď je to volnější forehand od obou hráčů. Teď je to utažený forehand, ale mimo, naprosto mimo od Dimitrova. Tak teď se unáhlil Grigor Dimitrov, ale Jakubovi Menšíkovi to vůbec nevadí, protože si připisuje zisk sady, srovnává na 1-1, 6-7, 6-4, 1-1 na sety, tedy po chybičce Dimitrova teď v závěru druhé sady. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy má Adéla Burešová.
1: Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil radiožurnálu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Ta teď prověří, jestli jednání vojáků neporušovalo služební povinnosti a vnitřní předpisy. Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů, litr bude zítra stát nejvíc 40 korun a 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. Britská policie minulý měsíc zatkla účastníka britské mutace reality show Svatba na první pohled kvůli podezření ze znásilnění. Dnes o tom informoval server BBC, který na případ poprvé upozornil v květnu. Jeho reportáž popisoval obvinění ze dvou znásilnění a jednoho dalšího případu sexuálního násilí během natáčení. Tři poškozené ženy shodně tvrdí, že štáb ani televizní stanice Channel 4 neudělali nic pro jejich ochranu. Britská stanice v reakci na reportáž stáhla všechny série tohoto pořadu. Na řece Dyji dnes uhynula zhruba tuna ryb. Na jezeru Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku už se hasičům podařilo dostat zpátky na bezpečné hodnoty. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu. Slováka Molčana porazil 3-0 na sety. Slaví taky Marie Bousková po výhře nad Italkou Grantovou. Naopak Karolína Plíšková skončila ve druhém kole po tom, co prohrála s Polkou Švjontekovou. Teď v Londýně hraje Linda Nosková a Jakub Menšík. Zápasy sleduje reportér Jaroslav Plašil.
2: Jakub Menšík srovnal stav setu, teď je to 1-1 v duelu s Dimitrovem. Bulharský tenista teď odskočil zase mírně na začátku třetí sady, se díky podání ujal vedení 1-0 na servis. Teď jde Jakub Menšík. Hraje také Linda Nosková proti Osoriové z Kolumbie. První sadu vyhrála česká tenistka 6-3. Teď je Linda Nosková na podání, stav 1-2, 40-15, takže blízko je srovnání na 2-2. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolonáda na D1 na Benešovsku a nehody v Praze a u Kutné hory. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se od sjezdu na Chocerady vytvořila kolona kilometry 29 až 31. Vepředu něco překáží. Nehoda hlášená není. Podle kamery na 30. kilometru kolona pomalu popojíždí. Aktuální zdržení v místě 10 až 15 minut. V Praze na magistrále z Holešovic na Pankrác se srazila dvě osobní auta. Nehoda je v Sokolské ulici u náměstí IP Pavlova. Tvoří se kolona, začíná kousek za hlavním nádražím. Na silnici 38 z Čáslavy do Kolína za Kutnou horou havarovala dvě osobní auta. Nehoda je u odbočky na Hlízov a vypadá to, že následky omezují průjezd v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno s kupovitou oblačností, na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 15. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

20 hodin 38 minut, blíží se další utkání prvního kola playoff na fotbalovém mistrovství světa. Proti sobě se postaví velcí favorité celého turnaje, klidně to tak můžeme říkat, Španělé a Rakousko. Tedy tým, který v poslední době podává velmi nadějné výkony, takže si rozhodně troufá i na velkého favorita. Španělsko-Rakousko od 21 hodin samozřejmě i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. No a teď dvě zprávy, které nás určitě mohou potěšit. Rozhodně jsou rádi fanoušci basketbalového klubu USK Praha, protože jeho barvy bude hájit Patrik Auda, tedy bývalý reprezentační pivot, který se po takřka dvou dekádách v zahraničí vrátí do české basketbalové ligy a bude hájit barvy USK Praha. 36-letý podkošový hráč, který s národním týmem vybojoval 6. místo na mistrovství světa 2019 a 9. na olympijských hrách v Tokiu, strávil posledních takřka 6 let v Japonsku. Patrik Auda má za sebou i angažmá v Polsku, Španělsku a Francii. A od basketbalu ještě k plážovému volejbalu, protože Ondřej Perušič s Matyášem Javoronokem si při společné premiéře na elitním turnaji Pro Tour ve švýcarském Gstaadu zahrají osmifinále. Vyhráli úvodní dva zápasy a po následné porážce s favorizovanými Švédy Hultingem Nilssonem a Andersonem postoupila ze druhého místa ve skupině. Perušič vybojoval se sedlákem koncem května stříbro na elitním turnaji v Ostravě. Mistr světa z roku 2023 s Davidem Schweinerem přitom v lednu oznámil, že končí profesionální kariéru a odehraje jen několik vybraných turnajů. No, možná ten už trochu menší tlak Ondřej Perušičovi svědčí a zatím se mu tedy i v kariéře, po kariéře hodně daří. Naopak se tedy k Gstaadu nedařilo Jakubu Šépkovi s Jiřím Sedlákem, kteří neporazili ani jednoho ze soupeřů ve skupině. Jedními těmi soupeři byli právě Perušič s Javoronokem. A to znamená, že pro Šépku se Sedlákem turnaj skončil, obsadili dělené 19. místo. Zítra se pokusí odvrátit předčasné vyřazení i Kylie Newshaferová s Martinou Meixnerovou, které mají na kontě dvě porážky.

0: 20 hodin a 44 minut na Radiožurnálu Sport znovu zkontrolujeme dění ve Wimbledonu, tedy na třetím Grand Slamu každé tenisové sezóny. Dnes už postoupili Marie Bousková a také Jiří Lehečka, naopak třetí kolo zůstalo zapovězeno Karolíně Plíškové. A tak teď Jaroslav Plašil přímo v All England Clubu sleduje počínání Jakuba Menšíka a Lindy Noskové. Jardo, jak se jim daří?
1: Je to vyrovnaný zápas naprosto mezi Jakubem Menšíkem a Grigorem Dimitrovem, který teď podává za stavu 1-1 na sety, 2-2 ve třetí sadě, teď 30-15. Trošičku lépe je na tom teď bulharský hráč, protože servíruje a teď nádherný jednoručný backhand, který by si mohl nechat Grigor Dimitrov patentovat, dokud jsou ještě takové věci k vidění, protože to byla nádhera, jakým způsobem poslal balonek po lajně. 40-15 vede bulharský tenista, který teď tedy je soupeřem Jakuba Menšíka. Je to krásná bitva na dvorci číslo 1. Hezky hrála také Linda Nosková první set v duelu s Osoriovou z Kolumbie 6-3. První sada, jenomže ta druhá se teď trošičku rozpadá Lindě Noskové. Rozpadá se jí trošičku hra. Stavu 1-2 to vypadalo velmi nadějně, bylo to hodně blízko od srovnání, stav 40-15, Linda Nosková na podání, ale přišel jeden takový nezdár od základní čáry a hrázem se Osoriová chytila při returnu, Lindě Noskové sebrala podání a teď je na tom lépe. Tenistka z Kolumbie Linda Nosková teď se bude snažit zastavit rozjetou soupeřku 6-3, 1-4. Jakub Menšík hraje s Dimitrovem z Bulharska, ten se ujal vedení díky svému podání 3-2 ve třetí sadě. Zatím je to 1-1 na sety z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 10 minut před 21. hodinou a také úvodním výkopem dalšího utkání prvního kola playoff fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Rakouskem se pojďme věnovat právě světovým šampionátům ve fotbale, protože nás zajímají i v rámci našeho pravidelného seriálu. No a tak se můžeme posunout do roku 1982, kdy se odehrál i jeden skandální zápas. V základní skupině se západní Německo s Rakouskem domluvili, že Němci zvítězí 1-0 a oba týmy tím pádem postoupí na úkor Alžírska. Právě tento duel je důvodem, proč se oba závěrečné zápasy ve skupinách hrají od té doby ve stejný čas.
1: 10 minut se hrál fotbal, pak nikým nehlídaný Horst Hrubeš využil na přední tyči centr Lidbarského a dal jediný gól zápasu. Vítězství Německa 1-0 oběma týmům stačilo. Přípustné bylo ještě 2-0 a 3-0, ale zatím se Němci příliš nehnali. Výsledek znamenal, že oba týmy budou mít po základní skupině 4 body, stejně jako Alžírsko, ale díky mírnému vítězství Němců oba týmy postoupí díky lepšímu skóre na úkor Afričanů.
2: Das war schon ein Skandal und das war auch sehr enttäuschend.
3: Bittere Stunde für den deutschen Fußball.
1: To byl skandál, hořká kapitola německého fotbalu, shodují se v dokumentu VDR bývalí reprezentanti Ginter Netzer a Rudi Feller. Shodují se možná proto, že oni tehdy nehráli. Jakmile dal Hrubeš gól, začal oboustranně defenzivní fotbal. Nikdo neútočil, oba týmy si přihrávali v obraně a když už to vypadalo na střelu, dali si všichni záležet, aby šel míč hodně mimo branku. Rakušani měli v zápase neuvěřitelnou 99% úspěšnost přihrávek, Němci byli jen o procento horší. Navíc německá hvězda Hrubeš by při obdržené žluté kartě v dalším utkání stála, ve stejné pozici byli i dva Rakušani. A tak se hrála bezkontaktní přihrávaná. Televizní komentátoři radili divákům, aby přepli na jiné stanice, že na tohle utkání se nedá koukat. Komentátor ARD Eberhard Staněk prohlásil, že to, co se děje na hřišti, komentovat nebude. Jakmile zápas skončil, začali alžírští fanoušci mávat na fotbalisty bankovkami na znamení, že byl výsledek dohodnutý. Ironií bylo, že jednomu z rakouských hráčů to zjevně nikdo neřekl. Útočník Walter Schachner jako jediný spocený běhal po hřišti, vrhal se za každým míčem a hrál tak jako normálně. Burcoval spoluhráče, dokonce dostal za jeden z ostrých zákroků žlutou kartu. Až o poločase v šatně zaslechl, že je jediný a mezi Rakušany a Němci je tichá dohoda. Oběma týmům se taktika vyplatila. Skutečně postoupili a Němci se přes druhou fázi turnaje dokonce dostali až ke stříbrným medailím, když ve finále podlehli Itálii. Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: Na trávníku na Radiožurnálu Sport zůstaneme, jen ten fotbalový vyměníme za tenisový pažit, tedy povrch, na kterém tenis vznikl, ale dnes už se na něm hraje pouze pár týdnů v roce. Každopádně tráva, to je také Wimbledon, nejslavnější a nejstarší turnaj světa, který právě teď nabízí zápasy druhého kola a v dvou z nich účinkují i čeští tenisté. Na místě, tedy v All England Clubu v Londýně, máme reportéra Jaroslava Plašila.
6: Stále fantastická zábava na dvorci číslo 1, Jakub Menčík versus Grigor Dimitrov. Stav 1-1 na sety, teď je to 3-3. A výhoda Dimitrova, který podává Jakub Menčík, je napřímo. Hraje také Linda Nosková, která vyhrála první sadu 6-3 a teď se přibližuje soupeřce. Dokázala si vzít ztracené podání zpátky. Linda Nosková jde servírovat za stavu 3-4 ve druhé sadě. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: 20 hodin 54 minut. Samozřejmě budeme i nadále sledovat tenisové zápasy ve Wimbledonu prostřednictvím našeho reportéra. No ale už velmi brzy za pár minutek se vydáme tam, kde se bude rozhodovat o dalším účastníkovi osmifinále mistrovství světa ve fotbale. Proti sobě na SoFi Stadium v Inglewoodu, tedy v Los Angeles, nastoupí reprezentace Španělska a Rakouska. No a tenhle duel vám přiblížíme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky Radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Aktuálně je léto ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku, fotbalové, protože se blíží další utkání vyřazovací fáze mistrovství světa. Ve Spojených státech amerických, konkrétně v Los Angeles, se chystá duel prvního kola playoff mezi Španělskem a Rakouskem. Jen připomenu, že v 1 hodinu ráno našeho času nastoupí Portugalsko proti Chorvatsku a od 5 hodin se Švýcarsko postaví proti Alžírsku. Teď už ale pojďme na duel, který co nevidět začne. A ve vysílání Radiožurnálu Sport nám ho bude přibližovat Kristián Čveda.
8: Krásný večer, utkání mezi Španělskem a Rakouskem v prvním kole playoff fotbalového mistrovství světa za malou chvíli začne. Pojďme si rychle připomenout cestu obou mužstev ve skupinách. Španělé, úřadující evropští šampioni, nejprve remizovali s Kapverdami 0-0, poté 4-0 zdolali Saudskou Arábii a 1-0 zvítězili nad Uruguayí, ještě nedostali gol. Oproti tomu Rakousko nejprve porazilo Jordánsko 3-1, následně podlehlo Argentině 0-2 a s Alžírskem remizovalo 3-3. Hlavní rozhodčí Glenn Nyberg, Švéd, už je připraven ve středovém kruhu na stadionu v Los Angeles ve Spojených státech amerických zahájit toto utkání. Výkop budou mít v stadionu v Los Angeles ve Spojených státech amerických zahájit toto utkání. Výkop budou mít fotbalisté Španělska a teď se o to postarali, začíná

Jamal a už zakládá útočnou šanci. Bajena dostal od Jamala přihrávku. Bajena vrací zpátky Jamalovi na střed hřiště. Jamal už je na hraně pokutového území, střílí levou nohou, ale brankář rakouská Alexander Schlager je připravený. Ve druhé minutě jsme viděli první střelu na branku, postaral se o ní Lamin Jamal. Rychle můžu proletět sestavy, než Rakušané rozehrají. V brance rakouská Alexander Schlager, obránci zleva Leimer, Alaba, Danco a Poš, který právě teď má balon, dává na Danca. Danco vrací na Alabu, záložníci Xaver Schlager a Zajwald, dále Schmidt, Vanr a Zabicer a na hrotu Gregorič. K sestavě Španělska se dostanu zase v nějaké rychce pozastavené hře, protože Rakušani mají problém s tou rozehrávkou. Danco nakonec volí takový dlouhý oblouček do středu hřiště na Vanra. Vanr ale si nerozuměl se Schmidtem a tak jen odehrál, respektive odkopl po zemi balon do zámezí a Kukureja už má míč ve svých rukou a bude ho vhazovat. Teď si žádá gestem ruky své spoluhráče, zatím nemá úplně ideální nabídku, nakonec volí Daniho Olma. Dani Olmo, dobrá přihrávka na Bajenu. Bajena už míří k pokutovému území, ale byl zastaven a čistě zastaven Dancem, který krásně si sebral balon, sice u toho skončil na zemi, ale dokázal ho odkopnout do středu hřiště. Teď tam o něj bojují dva fotbalisté Rakouska. Útočník Gregorice tlačil za balonem, ale Pau Kubarsí byl úspěšnější v tom souboji. To je obránce, který hraje za Barcelonu. Kubarsí rozehrává po pravé straně na Pora. Poro ve třetí minutě posílá míč už přes středovou čáru na pravou stranu. Tam ale nebyl nejrychlejší Oyarzabal a tak jen Rakušané sbírají míč a posílají ho zpátky na svého golmana Alexandra Schlagera a bude tu taková pozvolnější rozehrávka. Rychle tedy ta sestava Španělů v brance Unai Simón, obránci Poro, Kubarsí, Laporte a Kukureja, záloha Baena, Pedri, Olmo, Rodri a Jamal a na hrotu Oyarzabal. Rakušané už jsou teď na útočné polovině, podal pravé strany, se snažili poslat míč dopředu. Schmidt hledal na útoku Gregoriče. Ten míč sice měl určitou naději na to, aby znamenal nějakou nepříjemnou šanci, ale Pau Kubarsí znovu velmi rychle byl připravený a zvládl odehrát míč do zámezí. Ve čtvrté minutě jsme branku neviděli. Španělsko-Rakousko 0-0. Kristián Šveda, Radiožurnál. Pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu sportautové vhazování Rakouska, které mířilo až na malé vápno, tam ale zvládli uřadující evropští šampioni, tedy Španělé, odhlavičkovat. A tak se míč vrací až na polovinu hřiště, kde Leimer nejdřív naznačil přihrávku levou nohou, ale nakonec míč jen tak obkročil, udělal kličku, vrací až k obráncům. Bude to znovu trochu pozvolnější rozehrávka, Rakušani určitě nechtějí nic uspěchat. Teď rozehrávka pod středovým kruhem, respektive téměř na úrovni středového kruhu. Alaba, kapitán Rakouska, si zbíhá pro míč a nakonec ale o něj přišli fotbalisté Rakouska, kteří mají bílé dresy. Lamin Jamal získává míč a už na levé straně oslovuje Bajenu. Bajena vrátí ještě Jamalovi. Ne, nakonec se snažil křížem přihrávat z jedné strany pokutového území na druhou. Teď Jamal končí na trávníku, ale nakonec se k balonu dostal, ještě zkouší Lamin Jamal z levé strany střílet, ale Danco se mu postavil do té střely. Možná to byl centr. Lamin Jamal posílal z levé strany, už byl v pokutovém území, míč zhruba někam na úroveň penalty, ale ta rána byla sražená Dancem a tak uvidíme i první rohový kop v tomto zápase. V páté minutě Španělsko-Rakousko 0-0 a Lamin Jamal hned hecuje tribuny, hecuje fanoušky. Teď se bude kopat na branku, za kterou je velké množství španělských příznivců a tak je tu velká šance. Nakrátko rozehraný roh na kraj pokutové území, centr teď už přichází, ale úspěšná hlavička rakouských obránců. Další souboj, uvidíme, jestli se podaří z tohoto Rakušanům dostat. Teď se mi zdálo, že byl Schmidt přidržený v souboji, rozhodčí ponechává výhodu, ano, a Zabicer už sprintuje za balonem, hra je přenesená z pravé na levou stranu z pohledu Rakouska. Zabicer zasekl balon a vrací zpátky pod sebe na Xavera Schlagera, ten si vybírá Leimera, Leimer osloví znovu Zabicera, Zabicer, Xaver Schlager, ten je u levé postraní čáry, je trochu vytlačený a přijde přihrávka až na stopery. Přijde. Rakušani se znovu vytlačili z útočné poloviny a vrací míč na Alabu. Alaba oslovil Zajwalda. Zajwald ale kapitánovi Rakouska vrací míč a takto Alaba, který hraje za Real Madrid, musí zkoušet znova. Výborná taková nenápadná přihrávka od Zabicera, který oslovoval Gregoriče. Ten ale vybíhal z offsideu, jak ukazuje postraní rozhodčí, a tak míč dostanou Španělé. Zatím nějaké náznaky šancí jsme viděli, i jednu střelu od Lamina Jamala, také rohový kop Španělů, ale

0: žádnou větší situaci, řekl bych, která byla gólová, nenabídlo toto utkání na stadionu v Los Angeles. Španělé to zkouší znova. Podél pravé postranní čáry Lamine Yamal chtěl udělat kličku Laimerovi, ten ho tvrdě dohrál, ale čistě dohrál. Začala 7. minuta utkání Španělsko-Rakousko 0-0 v prvním kole play-off fotbalového mistrovství světa. Máte naladěný radiožurnál Sport, jedinou čistě sportovní stanici v České republice. Španělé se dostávají přes Paua Cubarsího až ke golmanu Unai Simonovi. Unai Simon dává balon na Laporta. Laport, promiň si, zbíhá vítěz zlatého míče Rodri, kapitán Španělska. Vrací ho na Cubarsího. Cubarsí teď středem hřiště hledá své spoluhráče. Promiň si, nakonec zběhl Baena. Vyměnil si pozici na levé straně s Olmem, ale Olmo už se vrací do středu. Oyarzabal, který je útočníkem, tak si zběhl promíč do středu hřiště, teď ho dostává, protečoval na pravou stranu na Pora, Poro už oslovuje Lamina Yamala a Lamin Yamal je na pravé straně, už je u pokutového území, vrací a střela, která nakonec trefila možná ruku jednoho z rakouských fotbalistů. Španělé se hlásí, že ten blok od obránce, zdálo se mi, že ta, nebo záložníka Xavera Schlagera, se mi zdálo, že zasáhl do ruky, ale pokračuje se dál, Rakušani nezvládli odkopnout do zámezí a tak další šance Španělska, tentokrát po levé straně. Kurea už je v pokutovém území a odbránil balon na rohový kop. Uvidíme, jestli se ta situace ještě bude zkoumat v 8. minutě utkání. Na tribunách možná to pod mým hlasem slyšíte, jak se píská a zároveň tleská, tak jsou to takové rozporuplné emoce. Každopádně u rohového proparku už je Baena připravený na to, aby ho z levé strany zahrál. U hlavního rozhodčího žádné velké reklamace té situace nepřišly. No a tak zdá se, že hra bude plynule pokračovat. Rohovým kopem Baena už posílá míč na malé pokutové území. Hlavička, o kterou se snažil Laport, a byla neúspěšná, nicméně byla tečovaná. Míč v brance neskončil, ale bude následovat další rohový kop. Už třetí během necelých 5 minut pro Španělsko. Brankář Alexander Schlager si tak jen zůstal stát na malém vápně, nešel rukama do toho souboje, nechtěl míč vyrazit pěstmi a teď to Baena bude tedy zkoušet znovu. A nakonec dostal hlavní rozhodčí pokyn o tom, že ten míč od hlavy Laporta nebyl tečovaný, tak beru zpátky třetí roh, to nebude. Naopak to bude odkop od branky Rakouska za stavu 0-0. Další šanci standardní nedostanou, alespoň v těch nejbližších sekundách Španělé. Pokračujeme tedy rozehrávkou od branky Alexandra Schlagera, který už si vybírá ve středovém kruhu útočníka Gregoriče. Ten na míč nedosáhl a tak může naopak Španělsko mířit dopředu. Lamine Yamal je velmi rychlý na pravé straně, vybojoval autové vazby proti Laimerovi. Laimer Lamina Yamala stihl, ale odkopl jen míč za postranní čáru. Teď budou tedy zhruba nějakých 10-15 metrů od rohového praporku vhazovat fotbalisté Španělska a Pedro Poro nahání gestem levé ruky své spoluhráče do vápna. Bude to dlouhý out, Poro si bere dlouhý rozběh a zdá se, že si Španělé budou chtít pomoci právě i dlouhým outem. Nakonec ne, Pedro Poro si to rozmyslel, dává balon na Cubarsího. Cubarsí posílá velkou svíci, takový dlouhý míč padající do pokutového území. Tam si doskočil na míč golman Alexander Schlager, odboxoval balon do zámezí po několika soubojích, ale další nadějná šance po centru Cubarsího z pravé strany. Šel tam ještě Danco do toho souboje, tak aby odbránil útočníka Oyarzabala. A nakonec se to tedy Rakušanům povedlo tak jen, že míč končí v zámezí, tentokrát na levé straně Kukureja, bude vhazovat v 10. minutě. Branku jsme zatím neviděli v tomto utkání mezi Španělskem a Rakouskem na fotbalovém mistrovství světa. Je to první kolo play-off. Cubarsí ve středovém kruhu dává míč zleva doprava, oslovoval Pora, ale Poro vrací Cubarsímu, ten na Laporta, Laport na Kukureju, to byli 4 obránci, kteří hrají vedle sebe v defenzivě Španělska. Rychlá rozehrávka přes střed hřiště. Dani Olmo byl faulovaný, byl zastavený, byť se to Alabovi nelíbí, kapitánu Rakouska. Zdalo se mi, že gestikuloval na hlavního rozhodčího, že to hrál čistě, ale nic mu to není platné. Dani Olmo prostě skončil na hrací ploše po jeho zákroku. Španělé rychle rozehrávají, nestavili žádnou situaci, takže by rovnou centrovali do vápna. Lamine Yamal dostal balón a už je pokutovém území, končí na zemi po souboji s Laimerem a rozčiluje se, ale hlavní rozhodčí Glenn Nyberg ze Švédska penaltu nepíská. Rakušani odkopli balon podél levé postraní čáry znovu jen na kopačky úřadujících evropských šampionů Kukureja. Po přenesení hry je na levé straně oslovuje Bajenu, Bajena vrací Kukurejovi, ten bude centrovat? Ne, ještě vrací Bajenovi, tak teď si tito dva fotbalisté dvakrát vyměnili míč. Bajena to zkouší levou nohou a další blok od Rakušanů, tentokrát dal do té střely do toho centru zleva svou kopačku poš a teď tedy přijde ten před chvílí avizovaný třetí rohový kop. Lamine Yamal sice skončil před pár sekundami na zemi v pokutovém území, ale nezdálo se mi, že by ten souboj byl...
1: 21 hodin, 11,5 minuty posloucháte Radiožurnál Sporta. Pokud chcete i nadále poslouchat utkání prvního kola playoff fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Rakouskem, můžete na internetu na stránkách irozhlas.cz, radiožurnalsport.cz anebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Najdete odkaz na přímý přenos. My teď ale zamíříme do Wimbledonu, protože Jaroslav Plašil má pro nás novinky o zápasech dvou českých reprezentantů. Jardo.
2: Parádní zápas na kurtu číslo 1 stále pokračuje a stále jsou tenisté ve třetí sadě. Jakub Menšík se pokusí dorovnat skóre, protože prohrál první sadu v tiebreaku, tu druhou vyhrál 6-4 a teď je stav 5-6 v neprospěch českého hráče. Na druhé straně Grigor Dimitrov, legenda tenisu, dá se už teď určitě říct. Dimitrov vede tedy 6-5 a bude přijímat podání Jakuba Menšíka. Teď ztrácí také set Linda Nosková, která vyhrála první sadu 6-3, tu druhou prohrála 4-6 za stavu 4-4. Soupeřka odešla na hodně minut, nestopoval jsem přesně, takže nechci teď lhát, ale odešla do šatny. Pro Lindu Noskovou to bylo velmi složité, pak se Osiriová vrátila a uhrála ty dva gemy, které znamenaly zisk sady. Těžko říct, co jí trápilo, nechci teď spekulovat, v každém případě nebylo to vůbec příjemné pro Lindu Noskovou čekat na kurtu a pak zase hrát, takže i tento moment teď tedy ovlivnil zápas Lindy Noskové a Kamily Osorjové, která teď bude podávat na začátku rozhodující třetí sady. Připomínám 1-1 na sety. 1-1 na sety je to i v duelu Jakuba Menšíka s Bulharem Dimitrovem. Teď český tenista půjde za chviličku podávat za stavu 5-6 ve třetí sadě. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: A z Londýna teď do Los Angeles, kde pokračuje utkání prvního kola playoff fotbalového mistrovství světa mezi Rakouskem a Španělskem. Slovo má Christian Čveda.
0: 14. minuta, Španělsko-Rakousko nerozhodně 0-0. Úřadující evropští šampioni Španělé začínají rozehrávkou od svého brankáře Unaje Simona, který poslal takovou pomalou přízemní přihrávku na Paua Kubarsího. Kubarsí si vybírá Laporta. Laport je napadaný Gregoričem a Rakušané dobře zapresovali tu rozehrávku. Byť se tedy od Gregoriče odrazil míč do zámezí, tak je to, řekl bych, slušné napadání té rozehrávky Španělska a zatím se to Rakušanům docela daří. V hození autové od Kukureji mířilo zpátky až na Unaje Simona, brankáře Španělska. Unai Simon vystoupil až za své pokutové území. Přihrává na Kubarsího. Kubarsí přímo do středu hrací plochy, ale nepřesně, a tak znovu Kubarsí, ke kterému se odrazil balon po dalším dobrém vystoupení fotbalistů Rakouska, musí hrát zpátky a hraje zpátky na golmana Unaje Simona. Unai Simon tentokrát si místo Kubarsího vybral Laporta na levé straně, respektive levého stopera. Pro míč si seběhl Rodri, to je kapitán Španělska. Rodri dává na Kubarsího. Kubarsí se snaží rychle rozehrát po pravé straně. Poro a na zemi skončil Oyarzabal po nějakém souboji úplně mimo hru. Na pravé straně se Pedro Poro snažil dát takovou rychlou přihrávku na Lamina Yamala, nicméně Oyarzabal mezi tím v souboji, zdálo se mi, že s Davidem Alabou, nejsem si jistý, ale tuším, že to byl kapitán Rakouska, dostal zákrok ramenem možná do obličeje. Ano, Alaba teď přibíhá skutečně a zvedá Oyarzabala z hrací plochy. Další vlna nevole z tribun, co se týče této situace. Alaba je v nějaké slovní výměně, konzultaci, dostává domluveno od švédského rozhodčího Nyberga, že takhle by si počínat neměl, ale to podstatné pro Alabu je, že to neskončilo kartou, takže pokračujeme dál v 16. minutě nejen bez karty, ale i bez vstřelené branky. 0-0 mezi Španělskem a Rakouskem a vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Rakušani to teď zkouší, rychle vystihli přihrávku, kterou se Španělé snažili na polovině právě Rakouska, a teď Pedro Poro končí na trávníku. Moc aktivní byl Gregorič v tom napadání. A byť na první pohled to vypadalo všelijak, tak tak důrazný zákrok to nebyl. Porose okamžitě sbírá z hrací plochy, připravuje balon a centruje křížem z pravé strany přes celou šířku plochy na Kukureju. Kukurejovi ale sebral balon aktivní Schmidt a můžou to zkoušet rakouští fotbalisté. Promíci se běhl Poš. Poš vrací na Schmida. Schmidt až ale zpátky do obraných řad na Danca. Danco má míč na svých...
1: Přímý přenos fotbalového utkání mistrovství světa mezi Španělskem a Rakouskem pokračuje v podání Kristiana Švedy na internetu nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My teď musíme zamířit na Radiožurnálu Sport do Londýna na tenisový Wimbledon za Jaroslavem Plašilem.
2: Ano, protože Jakub Menšík teď právě ztratil třetí set, to znamená, že Dimitrov se dostal do vedení 2-1, připomenu stav 6-7, 6-4, 5-7 z pohledu Jakuba Menšíka, který teď neuhrál svůj servis v těžké chvíli za stavu 5-6, kdy se pokoušel o srovnání. Grigor Dimitrov využil breakovou šanci, Jakub Menšík by teď rád odešel, říká, že využije alespoň ten čas, než se zatáhne střecha k tomu, aby si odskočil, protože opravdu máme zprávu o tom, že by se už měly střechy zavírat, přeci jenom už se šeří pomalu, ne, že by to tak bylo úplně doslova, že by nebylo vidět, ale každou chvíli už ta viditelnost bude horší. Zatím to tak není, Linda Nosková, ta hraje na dvorci, který střechu nemá a vede 1-0 v rozhodujícím třetím setu, má výhodu breaku, kéž by trošku zdravě naštvaly některé předchozí situace, kdy česká hráčka po některých gestech jenom tak kroutila hlavou po té, co několikrát Osorjová předvedla, nechci říct něco úplně nesportovního, nemůžu úplně spekulovat, nejsem na kurtu, tak nevím, co všechno se přesně stalo, v každém případě určitě tam byla celkem dlouhá přestávka. Na druhou stranu Osorjová se vrátila, má zatejpované stehno, stehenní sval na pravé noze, takže zřejmě nějaký zdravotní problém tam byl a Linda Nosková teď se snaží soustředit se na své rány, na své věci, poté co ztratila druhý set, musí hrát rozhodující třetí sadu a teď je to tedy 1-0, 40-15, už 2-0 po výborném servisu Lindy Noskové, která teď tedy je na tom lépe v rozhodujícím třetím setu. Grigor Dimitrov v rozhovoru s rozhodčí, mezi tím, co Jakub Menšík odešel do šatny, chviličku se tady hrát nebude. Bude na dvorci číslo 1. Dimitrov vede zatím 2-1 nad Jakubem Menšíkem v tomto utkání.
1: Říká Jaroslav Plašil, který samozřejmě sleduje tenisové duely ve Wimbledonu dál. No a Kristián Švéda nám zase něco víc poví v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport o utkání prvního kola playoff fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Rakouskem. Kristiane.
0: Centr do pokutového území od Španělů nekončí v brance. Alexander Schlager si pro něj v klidu došel, byť tam nabíhal o Jarzabal a tak stále platí nerozhodné skóre 0-0 v 19. minutě mezi Španělskem a Rakouskem. Teď to zkouší od golmana Alexandra Schlagera Rakušané znova a jak dobře napadají rozehrávku Španělska, tak teď naopak i Španělé napadají rozehrávku Rakouska. Jamal získal ten balon a dostává ho přihrávkou na pravou stranu pokutového území. Nebyl nakonec úplně důrazný v tom souboji a teď navíc, když Rakušané odvrátili míč na Zabicra, tak Zabicra fauloval obránce Poro. Marcel Zabicr už se zvedá z hrací plochy. Určitě si pamatujete Marcela Zabicra třeba z Bayernu Mnichov nebo Lipska, každopádně nyní působí v Borussi Dortmund a po faulu právě na něj budou Rakušani rozehrávat. Konrad Laimer už dává míč na kapitána Rakouska Davida Alabu, Alaba na golmana Alexandra Schlagera a ten posílá balon přes pravou stranu na Danca, trochu pozvolnější rozehrávka. Největší šanci zatím Rakušané měli před nějakými, řekl bych, 5 minutami, kdy se pokoušel Zabicr o centr z levé strany, na který naskakoval Gregorič a chybělo mu nějakých 20-30 cm a jinak by se dostal do branky. Teď nás čeká i vstup do vysílání Radiožurnálu. Dvacátá minuta utkání, Španělsko-Rakousko zatím nerozhodně 0-0. Viděli jsme slibnou šanci jak na straně Španělů, tak Rakušanů, ale zatím neskončila nějakým gólem a tak branka zatím nepadla. Pokud byste chtěli poslouchat přímý přenos z tohoto utkání fotbalového mistrovství světa, buď si nalaďte Radiožurnál Sport, a nebo můžete i přímo v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu irozhlas.cz. Kristián Švéda, Radiožurnál. Pokračujeme v přímém přenosu na jediné, na jediném čistě sportovním rádiu v této zemi, na radiožurnálu Sport. Španělé rozjíždí ve 21. minutě akci podél pravé strany. Lamine Yamal teď výborně udělal dvě rychlé kličky proti Zabicerovi a stále má míč na svých koupáčkách. Teď si i obhodil Laimera. Výborná individuální akce Yamala po pravé straně. Laimer ho nakonec dobíhá a získal ten balón. Yamal o něj přišel. Laimer dobře, byť ho předtím Yamal obehrál, tak zvládl teď odehrát míč alespoň zhruba na polovinu hřiště, kde Gregorič ho odkopl do autu. Dokonce jesličky dostal od Lamina Yamala Konrad Laimer. Krásná individuální akce, která ale neskončila centrem do pokutového území. To podstatné je, že Španělé teď vhazují na pravé straně a vhazují až na stoperskou dvojici. Kubarsí předal Laportovi, ten si vybral na levé straně Kukureju, ale Kukureja byť sprintoval dopředu, tak nakonec proti dvěma Rakušanům zastavil, otočil se, vrátil hru znovu na Laporta. Laport to teď zkouší křížem, takovým dlouhým centrem na Yamala. Yamal hlavičkou těsně před autovou čárou zastavuje ten míč. Vyměnil si ho s Rodrym. Rodry si rozmýšlí, co s ním udělá. Kapitán Španělska nakonec vrací až na Kubarsího. Hodněkrát to vidíme v tomto utkání, že se hra vrátí až ke stoperské dvojici. Zatím nechce ani jeden z celků udělat chybu. Teď to zkouší Španělsko z levé strany. Hlavička, která nepřijde, protože Danco se dobře postavil do toho centru od Kukury z levé strany. Oyarzabal se sice drápal za tím balonem. Oyarzabal to je hrotový útočník Španělska, ale Danco se v tom souboje proti Oyarzabalovi dostal k balonu nejblíž a hned k balonu doběhl i golman Schlager, takže teď si míč postaví ve svém pokutovém území, rozehrává, ale rozehrává nepřesně. Další chyba v rozehrávce Rakouska končí tím, že si míč sbírají ve 23. minutě fotbalisté Španělska. Je to Rodri, který přihrává na levou stranu Laporta. Laport zatím trochu zaváhal v té rozehrávce, protože tři, možná čtyři teď fotbalisté Rakouska vystoupili proti té rozehrávce a znovu se vrací až na polovinu Španělska. A tak to musí zkusit teď po pravé straně. Centr na Lamina Yamala. Yamal běží za balónem, ale dřív tam bude v pokutovém území brankář Alexander Schlager. Yamal je hodně aktivní na té pravé straně. Je radost se na něj koukat, protože už nám předvedl několik dobrých individuálních šancí a kliček. Nicméně pro Španělsko je zatím škoda, že z toho nebyla žádná branka. Pro Rakouska samozřejmě bohu dík. Teď to zkouší obránce Poš, respektive pravý back centrem, který byl nepřesný, zablokovaný. Kukureja se ještě snaží zastavit balon na hrací ploše, ale to se mu nepovedlo. Nicméně ten míč šel do zámezí od fotbalistů Rakouska. 24. minuta, branku jsme neviděli a švédský hlavní rozhodčí Glenn Nyberg oznamuje reklamní, nebo chcete-li hydratační přestávku. 0-0 skóre mezi Španělskem a Rakouskem.
1: Říká Kristián Švéda, který samozřejmě bude duel komentovat i dál, jakmile se znovu v Los Angeles mezi fotbalisty Španělska a Rakouska začne hrát.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
1: A my můžeme ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku v 21 hodin a 24 minut zase zkontrolovat dění ve Wimbledonu. Jen připomínám, že dnes už postoupila do třetího kola Marie Bousková, naopak to nevyšlo Karolíně Plíškové, která podlehla světové trojce a obhájkyni vítěz Ize Švjontekové, no a mezi muži to zvládl, dá se říci, tak trochu v suchém triku Jiří Lehečka, i když to samozřejmě jednoduché nebylo, ale Slováka Alexe Molčana porazil ve třech sadách. No a teď se tedy snaží napodobit Jiřího Lehečku Jakub Menšík, no a Marii Bouskovou zase Linda Nosková. Jejich zápasy přímo v londýnském All England Clubu sleduje Jaroslav Plašil, který nám tedy v tuhle chvíli může povědět, jak jsou na tom oba dva čeští tenisté v akci. Jardo.
2: Ano, stále se ještě nehraje na kurtu číslo 1. Mluvili jsme o přerušení zatažení střechy. Grigor Dimitrov to nesl trošičku hůř, protože on je samozřejmě ve vedení a tak chviličku ještě diskutoval s rozhodčí. Samozřejmě vidět ještě je, protože se hraje i na dvorcích, které střechu nemají. Na druhou stranu ty dvorce jsou zase celkem otevřené, nemají vysoké tribuny, vysoká hlediště, takže tam ta viditelnost bude trošičku lepší než na těch největších kurtech. Ten číslo 1 má zavřenou střechu, Jakub Menšík na něm zatím prohrává 1-2 s Grigorem Dimitrovem, který si teď něco loví ve své tašce. Skoro by se chtělo říct, že hledá nějaké poznámky, návody a opravdu vytáhl nějaké listy papíru, tak možná se ještě začte do něčeho, ne, tak možná to budou jenom nějaké, no, těžko říct, toto tam loví se fóliové obálky nebo z takových průhledných desek. Nějaké papíry tam byly, tak možná nějaký návod na to, jak zvládnout zbytek duelu s Jakubem Menšíkem, kterého teď přivítali fanoušci potleskem, ale není zase tak nějak extrémně bouřlivý. Samozřejmě, protože mnozí fanoušci také odešli, využili té přestávky, aby se také šli na chviličku občerstvit, něco si koupit. Teď se ale samozřejmě hraje také na kurtu číslo 3, kde je Linda Nosková a ta vede 3-1 v tuto chvíli 30-15. Linda Nosková 3-1 30-15 v souboji s Osoriovou z Kolumbie, která se nechala ošetřit ve druhém setu, odešla na nějakou dobu i dokonce mimo kurt do šatny, vrátila se. Lindu Noskovou tím trošičku rozhodila, protože v té době to bylo 4-4 a Linda Nosková pak v zápětí ztratila dvě následující hry, takže se musí hrát rozhodující třetí set. Připomínám 6-3, 4-6 a teď je 3-1 pro Lindu Noskovou. Je to teď 30-30 při podání Osoriové. Ten šum v ledišti, ta reakce, kterou teď pod mým hlasem slyšíte, tak jenom aby vás to nemátlo, tak to byla reakce na to, že si tady Grigor Dimitrov vyměnil tričko a svlékl se do půl těla. Jakub Menšík, ten už je připravený u základní čáry, bude totiž přijímat jako první v tomto čtvrtém setu podání Dimitrova, ten protože prolomil podání Jakuba Menšíka na konci třetí sady, tak teď bude mít výhodu, že půjde jako první na servis, což je samozřejmě vždycky lepší, když tenista servis drží, takže ten druhý.
1: Za Jaroslavem Plašilem se na Radiožurnálu Sport samozřejmě brzy zase vypravíme a budeme rádi, když to nebude trvat ani tak dlouho, což by znamenalo, že Linda Nosková dotáhne duel s Kolumbíkou Osoriovou do vítězného konce. Teď je 21 hodin a 27 minut, ale zase fotbalové mistrovství světa, utkání o postup do osmifinále mezi Španělskem a Rakouskem a reportér Kristian Čveda.
0: 28. minuta, Španělsko-Rakousko nerozhodně 0-0, Jamin Jamal naslepo dává balon, to byla efektní přihrávka na Pora, který odcentroval, nicméně odcentroval už z ostrého úhlu a ten balon přeletěl celé pokutové území, odputoval až do zámezí, takže budou Rakušané vhazovat, ale Lamin Jamal teď se otočil hlavou doleva, ale přihrával doprava, pas naslepo, který Pedro Poro okamžitě z první dával do pokutového území. Konrada Leimra to mírně zmátlo, nicméně branka z toho nebyla a tak ve 28. minutě stále platí, že Španělé hrají nerozhodně s Rakouskem 0-0. Rychlý pohled do statistik. Španělsko už má připsané 3 střely, celkem z toho jednu na branku. U Rakouska svítí zatím 0. Držení balonu je vyrovnané. Teď to zkouší Španělé středem hřiště. Jamal aktivní je, dává míč na Pedriho. Pedri vybírá si Olma. Dani Olmo v obrovské šanci na malém pokutovém vápně. Nakonec byl odbráněný Pošem, ale teď se Dani Olmo po rychlé přihrávce od Pedriho dostal k zakončení přímo na malém pokutovém území, na malém vápně, dal si takovou otočku, pravou nohou si stáhl balon za sebe a na poslední chvíli do té rány skočil Poš svou pravou nohou a bude tu rohový kop pro Španělsko, ale tohle byla velká šance. Španělé po té reklamní hydratační přestávce začínají stupňovat tlak. Lamin Jamal centruje a Kukuria doráží, gól! Po odraženém balónu dává Mark Kukuria ve 29. minutě gól. Španělsko vede 1-0, ale možná ta branka nebude platit, protože ten míč letěl téměř až na hranu brankové čáry. Včetně brankáře Rakouska několik fotbalistů skončilo na hrací ploše a hlavní rozhodčí teď přerušuje tu radost i hru, tak to jsem zvědavý, jak to vypadalo. Několik soubojů hlavičkou, Pau Cubarsí, k němu i Laporte šplhali do vzduchu, Rodri tam naskakoval, bránili Danso a Alaba celou tu situaci. A brankář Alexander Schlager sice skákal tak, aby vyboxoval ten míč a trefil ho, ale odrazil se jen na Leimra a Leimr už nebyl u balonu dřív než Kukureja, který tak levou nohou z první pálil do odkryté sítě. Tak uvidíme, jak se švédský rozhodčí Glenn Nyberg rozhodne, jak vyhodnotí celou tu situaci. A vyhodnotili tak, že branka neplatí. Gól to není, došlo tam k faulu na brankáře Alexandra Schlagera, v té skruma žitěl. Takže všechno zpátky, Kukureja se nemůže radovat. 0-0 mezi Španělskem a Rakouskem, pokračujeme za nerozhodného stavu. Byť ten centr od Lamina Jamala byl dobře umístěný na malé vápno. 0-0 mezi Španělskem a Rakouskem začala 31. minuta. Vy máte puštěné rádio, radiožurnál Sport. Posloucháte přímý přenos z fotbalového mistrovství světa, kdy Španělé hrají s Rakouskem nerozhodně 0-0 a teď začínají další rozehrávkou z vlastní poloviny. Přihrávka křížem z levé strany na pravou, Jamal to stihne ještě v hřišti, ano, byť už stál přímo na čáře, tak tu hlavičku ještě udržel na hlací ploše. Teď to Rakušané jen tak, jak se říká, nakopli do zámezí a budou Španělé vazovat zhruba na polovině hřiště. Balón jde od Pora přes Kubarsího až k brankáři Unai Simonovi, který chytá v Bilbao v Athletic klubu z této baskické části Španělska. Unai Simon společně se dvěma stopery a taky defenzivním záložníkem Rodrym se snaží založit útočnou akci, jsem chtěl říct, a v ten moment Rodry si stoupl na balón a otočil zpátky hru až na Unai Simona. Unai Simon teď centruje na Kukureju. Marco Kurea už běží na polovinu Rakouska a Španělé to zkouší po levé straně. Pedri oslovuje na levé straně Bajenu. Bajena už se blíží k pokutovému území, je dostoupen pošem a tak musí otočit hru zpátky na Pedriho. Pedri to teď zkouší sám, dostává se na levou stranu a přijde centr, nakonec ne. 32. minuta, Španělsko-Rakousko nerozhodně 0-0. Kristián Švéda, Radiožurnál. Slyšeli jste i vstup do zpráv Radiožurnálu v 9:30 večer. Mezitím Španělé neodcentrovali, vrátili hru do zálohy. Teď to zkouší přes pravou stranu Jamal. Jamal se prodírá do pokutového území, střílí a rána, kterou z ostrého úhlu musel vyrážet golman Alexander Schlager svou pravou rukou a vyrazil ji jen na Kukureju. A tak Španělé jsou stále v blízkosti pokutového území. Teď přihrávka, kterou zužitkuje Dani Olmo, ne, ještě ne. Ojazabal to zkouší levou nohou. Zákrok, který předvedl Alexander Schlager. Krásný moment. Teď pro Rakousko. Brankáře v rychlém sledu, to bylo nějakých 20 sekund od sebe, kdy nejprve Alexander Schlager zabránil té ráně Lamina Jamala a poté vystoupil i proti Oyarzabalovi. Měl to Oyarzabal na svou levou nohu po přihrávce od Daniho Olma, pálil zhruba z hranice pokutového území a Alexander Schlager vyrazil ten míč do zámezí, přijde tedy další rohový kop a znovu ho obstará Lamin Jamal. Posílá svou levou nohou míč do vápna a tentokrát si Alexander Schlager už bezpečně dojde pro ten míč, neskončí to žádnou srážkou, žádnou skrumáží těl, takže teď spolehlivý a pohotový, bych řekl, golman Rakouska, který se vytáhl postupně proti ranám Lamina Jamala a poté i útočníka Oyarzabala. Výkop, který obstaral tento rakouský brankář, míří až ke stoperské dvojici Španělů ve 34. minutě. Nerozhodné skóre 0-0, Španělé to zkouší na Lamina Jamala, ten ale je v offsideu. Udělal po vzoru Karla Poborského lob přes Alexandra Schlagera, ale na rozdíl od Karla Poborského jednak netrefil branku a jednak stál mimo hru, vybíhal zhruba nějaký metr z offsideu po tom centru, který posílal Poro, takže i kdyby to gol byl, tak by neplatil. Rakušané to zkouší centrem na levou stranu a vybojovali teď balón u postraní čáry. Zabicer se stahuje až zhruba doprostřed hřiště, oslovuje kapitána Alabu, Alaba na Danca, to jsou dva stopeři Rakouska, teď si vyměňují balón a už to Danco zkouší po pravé straně. Rychlá přihrávka na Poše, Poš už sprintuje podél pravé postraní čáry, zasekává proti Bajenovi. Alex Bajena vystál zatím ten souboj, ale Rakušané stejně nacentrovali. Balon letí na Gregoriče, který neodhlavičkoval, ale teď velká pasáž Rakouska. Alaba střílí z nějakých 35 metrů v 35. minutě, ale střílí nepřesně. Ten balon letěl hodně vysoko nad branku golmana Unaje Simona, takže žádný větší vzruch pro španělskou obranu z toho není. Unai Simon teď pohodil míč svou pravou rukou na Laporta, který bude rozehrávat nakrátko, vrací svému brankáři a Unai Simon postupnými kroky, pomalou chůzí, jde, teď už je na úrovni penaltového puntíku, něco gestikuluje levou, pak i pravou rukou, jak to udělá, teď už je za svým pokutovým územím. Unai Simon v 35. minutě vyváží balon, až teď si vybral Kubarsího, Kubarsí ale je na napadaný a je napadaný zatím docela dobře Gregoričem. Rakušané ve třech hráčích vystartovali proti té rozehrávce, ale nakonec se evropským šampionům povedlo dostat dopředu a tak Španělé míří až na polovinu Rakouska. Už jsou u pokutového území a teď se k balonu dostane Pedri. Pedri oslovuje na pravé straně Jamala. Jamal je na pravé straně. Další jesličky, které nasadil Laimrovi, Lamine Yamal, už se ale nedostal k tomu balonu, který si právě mezi nohama Laimra předkopl. Teď to tedy můžou zkoušet rakouští fotbalisté. Zabicer oslovuje Gregoriče. Nepřesně, pět fotbalistů Španělska se stihlo vrátit. To je zodpovědná defenziva od tohoto celku z Pirenejského poloostrova a tak to můžou zkusit naopak teď Španělé do obrany Rakouska. Zkouší to přes Pedriho, který oslovuje Oyarzabala, ten už je v pokutovém území. Přihrávka pod sebe na Daniho Olma. Ten jen ale nestihl ten balon. Další rychlá taková souhra podél levé postranní čáry a následně přihrávka na úroveň penaltového puntíku. Španělé to zkouší znova. Před chvílí Olmo na ten míč nedosáhl. Uvidíme, co teď Kukureja. Posílá míč na Oyarzabala a ten dává gól. Oyarzabal právě z té pozice penaltového puntíku dostal míč od Kukureji a tohle je gól, který už by měl platit. Španělsko vede nad Rakouskem 1-0 a byla to rychlá pohotová střela Oyarzabala, který skoroval už v tom skupinovém utkání proti Saúdské Arábii. Připomínám, že to Španělé vyhráli 4-0, skóroval Lamine Yamal a dvakrát právě Oyarzabal, který teď si počkal na ten balón a nebyl úplně dobře bráněný. Neřekl bych, že by Kukureja byl v době té přihrávky od Pedriho v offsideu, nasměroval balón na Oyarzabala a David Alaba, který pravděpodobně měl stát právě u hrotového útočníka Španělska, tak jen skákal poté do té střely a Alexander Schlager ani nešel do toho zákroku tak rychle, po zemi zakončení to bylo. Radost Oyarzabala, radost Španělska znamená, že ve 37. minutě vedou fotbalisté z Pirenejského poloostrova na Rakouskem v prvním kole play-off fotbalového mistrovství světa 1-0 a stále platí, že na tomto šampionátu nedostali gól. Ve skupině remizovali s Kapverdami 0-0, poté, jak jsem zmiňoval, porazili Saudskou Arábii 4-0 a následně 1-0 Uruguay. Teď vedou 1-0 nad Rakouskem a naši jižní sousedé už rozehrávají balón a budou se snažit tedy o vyrovnání. 38. minuta, rychlý centr na Zabicera. Zabicer ho ale nespracuje. Marcel Zabicer běžel za dlouhým centrovaným balónem. Zhruba z poloviny hřiště doběhl až do pokutového území Španělska, ale ten míč byl náročný na zpracování, chtěl ho pravou nohou stáhnout ze vzduchu, nicméně odputoval jen do zámezí, takže španělský brankář Unai Simon bude rozehrávat. To podstatné je, že se nám změnilo skóre. 1-0 vedou Španělé po golu Oyarzabala a teď to zkouší Lamine Yamal. Už je na hraně pokutového území. Lamine Yamal jde po celé délce, přihraje, ne, nakonec střílí sám, ale střílí pravou nohou přímo doprostřed branky, zhruba z prostředka hřiště a tak ten míč sbírá do náruče golman Alexander Schlager. 1-0 je to, co platí. Lamine Yamal teď nezvýšil na 2-0. Stále jedinou regulární branku jsme viděli. Laimer to zkouší podél levé strany. Rakušané se snaží o rozehrávku. Nákop, který je ale nepřesný, doběhl si pro něj jen stoper Laporte a odhlavičkoval tak šikovně, že mu následně Pedri balon vrátil. Španělé trochu uklidňují hru ve 39. minutě a budou rozehrávat přes Rodriho podél levé strany. Už 4 střely na branku zaznamenali fotbalisté Španělska. Rakousko ani jednu. Rozehrávka Španělů od obrané dvojce Pau Cubarsí nakonec oslovuje kapitána Rodriho, ten dává na Pedriho. Pedri už je na středu hřiště, dává na pravou stranu a rychlá přihrávka na Daniho Olma. Dani Olmo vybírá si Oyarzabala, ten je v pokutovém území. Oyarzabal levou nohou. Nakonec se míč odrazil od Danca, který signalizoval, že se odrazil Oyarzabalovi do ruky, ale hra se nepředušuje. Zdálo se mi, že i kdyby to ruka byla, tak ji měl Oyarzabal jasně u těla a Rakušané jen odkopávají balón a brání dalším akcím Španělska. Dani Olmo je přímo ve středovém kruhu, dává na pravou stranu na Cubarsího. Cubarsí vybírá si Pedriho. Pedri dává na pravou stranu na Lamina Yamala. Yamal už běží podél pravé postraní čáry, respektive teď tak popochází, úplně běh to není. Zastavil se s míčem na hraně 16. Teď si chtěl vyměnit balón, ale nepřesně, ještě dobíhá celou tu situaci. Pedri přeskočil skluzujícího Laimra, ale nakonec se právě od Pedriho odrazil balón do zámezí a bude tak vhazovat ve 40. minutě. Tento rakouský levý back Laimer udělal ještě nějakých pár kroků, tak aby mohl rozehrát. Už mu hlavní rozhodčí odpočítává ten čas, aby příliš nezdržoval. Vhodil balon do hry, Rakousko pokračuje ve středu hřiště, ale okamžitě o míč přišlo. Byť se Vanner snažil za ním doběhnout, tak Španělé pohotově si přihrávají míč. Nejprve od defenzivních záložníků na záložníky, ale pak balon míří znovu do obranných řad. A trochu uklidnění hry, takže pokračujeme ve 41. minutě za stavu 1-0 pro Španělsko. A pokračujeme přihrávkou do středu hřiště. Dani Olmo už dává na levou stranu na Kukureju, který si připsal asistenci na gól Oyarzabala. Teď znovu Kukureja na Oyarzabala. Ten už byl na levé straně pokutového území Rakouska, lehce přední, a do té střely, respektive to byl, předpokládám, spíš centr, se postavil bránící Poš, a tak tu bude další rohový kop v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Fotbalové mistrovství světa, první kolo playoff, Španělsko, Rakousko 1-0, a Španělé už se chystají v pokutovém území svých soupeřů na zahrání další standardní situace. Teď půjde z pohledu Španělska z levé strany. Švédský hlavní rozhodčí Nyberg už dal signál, aby se rozehrálo. Míč letí na malé pokutové území, na malé vápno, kam ale na něj nikdo nedosáhl z fotbalistů Španělska. A teď rychlý sprint na druhou stranu. Za míčem míří Schmidt. Schmidt v souboji s Laportem, ale nebyl úspěšný a nepůjde do breaku. Další zodpovědný návrat tohoto španělského obránce Laporta znamená, že země z Pyrenejského poloostrova sbírá balón a bude rozehrávat znovu a znovu. Je to taková taková chůze a nakonec centr, který je ale velmi nepřesný, doputoval přes celou šíři hřiště z levé strany na pravou až do zámezí, a tak rozehrává brankář Alexander Schlager na Alabu. Alaba si vybírá Danca, ten z první vrací svému brankáři až do 16. Znovu tedy Alaba po přihrávce od golmana Schlagera, teď prohravičkoval Gregorič ten Alabův centr a rychle za ním spěchá Schmidt. Schmidt se tam sice srazil s Kukurejou, ale Zabicer sbírá balon. Dává na Schmidta, Schmidt centruje do pokutového území, tam míč zastavil Poš, ale zastavil ho hodně nešikovně, a další šance pro Španělsko. Rodri už běží dopředu, nicméně zastavil se, otočil se kolem své osy a přibrzdil tu hru. Nebude se snažit o nějaký rychlý průnik, ale to byla velká šance, kterou měli fotbalisté Rakouska.
1: Přímý přenos fotbalového utkání o postup do osmifinále mistrovství světa mezi Španělskem a Rakouskem pokračuje na internetu, na stránkách iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz a také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Na Radiožurnálu Sport ale v 21:43 musíme na Wimbledon za Jaroslavem Plašilem.
2: Ano, Linda Nosková má 3 matchboly, vede 5-2, 40-0 a teď útočí na Osoriovou. Sice to teď nevyšlo s podseknutým backendem, který skončil za čarou, ale skvěle rozehrané to má teď Linda Nosková. Co se týče třetí sady, je to hodně složité utkání vzhledem k podmínkám, dlouhé čekání. Pak soupeřka přerušila zápas odchodem do šatny. S tím vším se Linda Nosková postupně vypořádala. Teď tvrdé podání Osoriová vrací. Ještě další tvrdý forehand Osoriové, která tady má hodně fanoušku na kurtu. Linda Nosková teď ale krásně rozběhává soupeřku volnými údery. Teď je to ale krásný prohos naopak Osoriové po lajně, tak snad neuvidíme podobně dlouhý gem a nakonec ztracený jako při včerejším utkání Barbory Krejčíkové s Mirou Andrejevovou. Krejčíková, připomínám, také vedla při svém podání, kdy se snažila doservírovat zápas 40-0. O náskok přišla. Ne, tak snad to nebude tento případ. Linda Nosková se teď ještě podívala na svou soupeřku. Stav 5-2, třetí seda, 40-30. Nosková servíruje krásně, vytahuje soupeřku ven z kurtu a teď útočí úplně, ale mimo. To je škoda. Plán měla dobrý, ale realizace už tak dobrá nebyla, takže je to schoda 40 na obou stranách, takže rychle si můžeme říct i to, že Jakub Menšík má stále výhodu breaku ve čtvrté sadě. Prohrává 1-2 na sety s Grigorem Dimitrovem, který tedy je na tom lépe, co se týče setů, ale teď ve čtvrté sadě vede s breakem Jakub Menšík. Linda Nosková teď na podání 5-2 schoda. Česká hráčka servíruje teď krásně nastřed. Osoriová nevybrala přímý bod z podání. Další matchball pro Lindu Noskovou. Výtečný servis české hráčce teď hodně pomohl. Tak ještě jedna rána taková, to by bylo skvělé teď pro Lindu Noskovou, která teď má čtvrtý matchball v tomto zápase. Velmi těžký duel nakonec to je pro Lindu Noskovou. Krásný servis, soupeřka hodně daleko, ale bohužel hodně dlouhý je také následný forehand Lindy Noskové. No tak to bylo prakticky totožné jako za stavu 40-30, kdy také Linda Nosková šla servírovat z levé strany své polovičky dvorce, vytáhla soupeřku co nejdál do strany. Osoriová sice vrátila, Linda Nosková pak se snažila útočit do volné části dvorce, ale bohužel jí pokaždé něco scházelo. Teď to bylo trošku nadějnější, ale pořád to byl celkem velký out pro Lindu Noskovou, zase další starosti. 5-2 teď a schoda. A teď zase další příležitost, přímý bod z podání a Linda Nosková má výhodu a další v pořadí pátý matchball pro českou hráčku. Jakub Menšík, připomínám, 1-2 na sety a teď 3-2 ve čtvrté sadě. Český tenista na podání, proti němu Grigor Dimitrov. Ale teď je Linda Nosková zase ten stejný vzorec, servis teď ven z kurtu, ale Osoriová se brání výtečně. Teď Linda Nosková trefuje lineu, backhand křížem od Noskové. Backhand dlouhý od Osoriové, je tady konec. Linda Nosková už se raduje z výhry, zatíná zuby, protože to byla obrovská bitva, možná hodně mentální také. Náročná zkouška, Linda Nosková ji zvládla, jde dál, 6-3, 4-6, 6-2, rychle ještě pohled na duel Jakuba Menšíka, 6-7, 6-4, 5-7, 3-2 a 30-0 z pohledu českého hráče, který hraje proti Bulharu Dimitrovi. Z Wimbledonu Jaroslav Pašil, Radiožurnál.
1: A z Londýna rychle do Los Angeles na pokračování fotbalového duelu o osmifinále mistrovství světa Rakousko-Španělsko a Christian Čveda.
0: Začala druhá ze čtyř nastavených minut v prvním poločase, Španělsko-Rakousko 1-0 po gólu Oyarzabala a teď dostanou právě fotbalisté Španělska, kteří vedou poměrně slušnou standardní situaci. Řekl bych, že přímo od branky je to nějakých 30 metrů. Nad míčem stojí Baena a taky Dani Olmo. Zdá se, že Baena bude centrovat a posílá nakonec střelu přímo a trefuje břevno. Tak Baena vypálil ještě hlavička, o kterou se snaží Španěle. Dorážka Jamala, fantastický zákrok golmana Šlágra. Tak to jsou krásné fotbalové momenty na stadionu v Los Angeles. Teď, co předvedli jednak Španěle, ale pak taky rakouský golman Alexander Šlágr. Nečekal jsem to, ale Baena z levé strany zhruba z nějakých 30 metrů od branky vypálil přes zeď a trefil břevno rakouské branky. Alexander Šlágr se natahoval po tom míči, těžko říct, jestli kdyby ta rána šla o nějakých 10 čísel níže, jestli by na ní dosáhl. Každopádně poté, když se ten míč odrazil od břevna, tak ještě zakončoval Lamine Yamal z nějaké úrovně, řekl bych, malého vápna a fantasticky se Šlágr dokázal proti té ráně vrhnout, přímo po ní skočil. Takže gól to není, byť to byly krásné momenty, Lamine Yamal to teď zkouší po pravé straně, ale byl odsloněný Leimerem, který dobře nakonec i díky spolupráci se Zabicrem a Alabou získali ten balón. Aha, přihrávka. Nakonec míří teď nepřesně, Leimer se tam srazil s Kubarsím, Kubarsí zůstává ležet na trávníku, centr Rakušanů až do obrany Španělska, Španělé zakopávají balon do zámezí a hlavní rozhodčí se jde podívat, jestli Pau Kubarsí je v pořádku po tom souboji. Řekl bych, že dostal loktem, možná ramenem po tom souboji s Leimerem, ale nemyslím si, že by to mělo být snad něco zásadního. Věřme, že bude pokračovat Pau Kubarsí, že žádné zranění si nepřivodil. Pojďme rychle jen připomenout, že zatím jedinou branku utkání dal ve 36. minutě Oyarzabal a před malou chvílí mohl skóre navýšit nejprve Baena z přímého volného kopu, následně i Lamine Yamal z dorážky, ale jednou Rakušanům pomohlo břevno, pomohla branková konstrukce a po druhé i fantastický zákrok golmana Alexandra Šlágra, který už to, nebyl to jeho první dobrý zákrok v tomto zápase, už jich pár předvedl. 3 minuty 46 sekund odehrány z avizovaného 4-minutového nastavení, byť já očekávám, že ještě něco nad rámec té přidané doby hlavní švédský rozhodčí Glenn Nyberg přidá, protože ne celou dobu se hrálo. Španělsko-Rakousko v prvním kole play-off fotbalového mistrovství světa 1-0. Teď právě ten avizovaný nastavený čas vypršel, ještě se nehraje. Hlavní rozhodčí teď bude vhazovat, respektive hodil balon na hrací plochu a pokračuje se od fotbalistů Španělska. Teď končí poločas. Španělsko-Rakousko 1-0.
1: Máme za sebou tedy úvodních 45 minut utkání, ve kterém zatím jsou na tom lépe favorité. Španělé vedou nad Rakouskem 1-0, ale před oběma týmy je ještě druhý poločas, který může ledacos změnit. Jenom připomenu, že dnes se tedy toho severoamerického času, ale nebo chcete-li zítra českého, rozhodne o dalších dvou postupujících do osmifinále světového šampionátu. Od 1 hodiny raní nastoupí Portugalsko proti Chorvatsku a od 5 hodiny raní našeho času se Švýcarsko bude poměřovat s Alžírskem. Samozřejmě i tyhle duely uslyšíte na radiožurnálu Sport s přímém přenosu, respektive tedy na internetu, na stránkách iRozhlas.cz a radiožurnál Sport.cz a nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
1: 21 hodin, 51 minut a my zase zamíříme do Wimbledonu, do Londýna, protože tam se stále ještě Jakub Menšík poměřuje s Grigorem Dimitrovem a ve hře o postup do třetího kola grandslamového turnaje. Z All England Clubu pokračuje Jaroslav Plašil.
2: Jakub Menšík teď před chviličkou ztratil výhodu jednoho breaku ve čtvrté sadě, jinak nádherný zápas, pokračuje 6-6 teď na vítězné backendy, ale to není ta nejpodstatnější statistika. 2-1 na sety vede Dimitrov, připomínám, to platí stále a teď je to 3-3 ve čtvrtém setu. Jakub Menšík teď je napříjmu, stav 15 oba, připomínám, že před chviličkou vybojovala postup Linda Nosková, která nakonec udolala Osoriovou z Kolumbie. 2-1 tedy na sety a postup další české hráčky, připomínáme, dnes se to povedlo už Jiřímu Lehečkovi, předtím Marii Bouskové, vyřazená je naopak Karolína Plíšková, která prohrála s loňskou vítězkou Igou Švjontekovou. Zase další bomba z podání Igora Dimitrova, který hraje fantasticky tento zápas. Jakub Menšík se snaží být také velkou součástí tohoto krásného duelu. Zatím je to pěkná podívaná. Trošku lépe je na tom vzhledem k vedení 2-1 na sety Bulhar Dimitrov. Tak tedy 2-1 na sety, 3-3, 30-15 teď z pohledu servírujícího Dimitrova. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Na Radiožurnálu Sport jsme samozřejmě sledovali i další události čtvrtku 2. července a tak můžeme nabídnout jejich takový drobný souhrn. Unie evropských fotbalových asociací UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do poháru dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy proti chorvatskému Varaždínu a začne už 23. července. Pozici Karviné, co by vítěze MOL Cupu, převezme Plzeň. Viktoria se tak posune z druhého do závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy a také tím pádem získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil se i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v konferenční lize, ale místo Západočechů ve druhém předkole Evropské ligy, a to proti norskému soupeři, konkrétně tedy proti klubu Tromsø. No a určitě by sportovním fanouškům nemělo ujít, že ruský útok a z 929 góly v základní části historicky nejlepší střelec hokejové NHL Alexandr Ovečkin podepsal novou roční smlouvu s Washingtonem. V elitní lize odehraje dlouholetý kapitán týmu už 22. sezónu. S vedením Capitals, kde působí celou zámořskou kariéru a v roce 2018 s nimi oslavil první Stanley Cup v klubové historii, uzavřel 40-letý Ovečkin kontrakt na 4,25 milionu dolarů, tedy téměř 90 milionů korun. Z toho $1 milion je jeho základní plat a 3,25 milionu podpisový bonus a dalších 4,75 milionu dolarů si může Ovečkin vydělat díky výkonnostním bonusům.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Do třetího kola tenisového Wimbledonu postoupili Marie Bousková a Linda Nosková. Naopak na obhájkyni titulu Polce Švjontekové skončila cesta Karolíny Plíškové. Mezi muži zvládl duel druhého kola Jiří Lehečka, Slovákovi Alexovi Molčanovi nepovolil ani sadu, no ale pořádně tuhý boj svádí Jakub Menčík se zkušeným Grigorem Dimitrovem. Jak se tenhle duel na wimbledonském dvorci číslo 1 aktuálně vyvíjí, to už nám poví Jaroslav Plašil.
1: Grigor Dimitrov je na tom zatím o trošku lépe, tedy o trošku, ona je to vyhraná sada, protože je to 2-1 na sety pro Dimitrova, jinak je to vyrovnaný duel, teď 4-3 pro Dimitrova na podání Menčík, stav 15. Oba před chviličkou tady režie nabídla zajímavou statistiku, takové, řekněme, aktivity hráčů, kteří se porovnávají teď na kurtu a vycházeli z toho oba naprosto skvěle a podobně, jak chtějí jeden druhého přehrát, to je obdivuhodné. Fantastický tenis. V čem má Jakub Menčík navrch, tak to je podání 30S-9, ale zase na druhou stranu Dimitrov zařadil esa dost často ve chvíli, kdy je potřeboval, hlavně v prvním setu, kdy opakovaně odvracel breakové šance Jakuba Menčíka. Teď fantastický prohoz Dimitrova, opravdu neskutečná zábava na kurtu číslo 1, 6-7, 6-4, 5-7, 3-4. Opakuji ještě to skóre, zatím dílčí Jakub Menčík teď na podání 30 oba, teď při servisu Jakuba Menčíka. Grigor Dimitrov ve svém zase další možná bezvadném wimbledonském tažení, těžko říct, kam až to dotáhne. Jakub Menčík je samozřejmě proti. Oba dva by se mohli dostat daleko, vítěze tohoto zápasu by čekal Ital Berrettini. Jiří Lehečka, to už víme, ten si zahraje s Španělem Munarem, takže má co oplácet, mimochodem za třeba loňský Davis Cup, ale teď pozor, protože Grigor Dimitrov má breakovou šanci za velmi významného stavu. 4-3 vedení ve čtvrté sadě a teď 40-30 k tomu. To je velmi důležitý moment pro Jakuba Menčíka. Breaková příležitost Dimitrova teď ve čtvrté sadě zápasu. Krásný servis, přímý bod z podání a Grigor Dimitrov se roztáhl. Byl to doslova provaz, který teď udělal na trávě Grigor Dimitrov, parádní gymnastický prvek, ne úplně chtěný, ale dopadlo to dobře pro bulharského borce, který vstal dobře. I s pomocí rámu rakety se dokázal zvednout. 40 na obou stranách schoda, krásný servis Jakuba Menčíka předchozí. Teď už to nebylo tak dokonalé z pohledu českého hráče, takže si bude muset vystačit teď s druhým servisem na Dimitrova, ale pozor, to byl risk. Jakub Menčík trefil téčko na střed, tak eso v takovou chvíli 31. eso na druhý servis, tak to je zase známka a odpověď tomu druhému. Pozor, já jsem tak pevný, jak jenom to jde. Teď jakoby vzkázal Jakub Menčík Grigoru Dimitrovi, který teď zase bude přijímat další podání Jakuba Menčíka. No, to byla tedy velká věc, co se povedla českému tenistovi z druhého podání. Tak dobrý servis a teď něco podobného, Jakub Menčík, ale teď narazil, protože Grigor Dimitrov byl na returnu skvělý a dokázal vyrazit k síti. Jakubu Menčíkovi zmenšil manévrovací prostory a Jakub Menčík nedokázal prohodit teď bulharského hráče. Fantastický return, zase dokonalé druhé podání na úrovni toho prvního, ale tentokrát to nestačilo Jakubu Menčíkovi, tak tedy 4-3 pro Dimitrova a schoda na kurtu, velmi důležitý gem teď za stavu 2-1 na sety pro Dimitrova, Jakub Menčík na podání 3-4 a teď schoda, Jakub Menčík bude servírovat z pravé strany své polovičky dvorce. Menčík už podává teď krásný servis na střed, ale Grigor Dimitrov vyškrábl neuvěřitelně backendem a tak se teď hraje výměna a Jakub Menčík trefuje rámem, škoda, špatný odskok bych spíš měl říct, omlouvám se za ten výraz a Jakub Menčík netrefil čistě, balonek se od rámu odrazil mimo dvorec a to je teď zase další velmi těžká zkouška pro Jakuba Menčíka, který bude odvracet další breakovou šanci Grigora Dimitrova za stavu 3-4 a 1-2 na sety, hlavně teď 1-2 na sety 3-4 a nevýhoda z pohledu servírujícího českého hráče. Druhá breaková šance Dimitrova teď v tomto gemu. Menčík servíruje na tělo krásně, ale Dimitrov si s tím poradil a tak se teď zase hraje backhand, jen tak teď přehoupl síťku od Menčíka a tentokrát už ne a je to 5-3 pro Dimitrova. A teď si tedy Grigor Dimitrov zapumpoval zaťatou pěstí, protože teď si šel zase aktivitou. Proto, aby se ujal.

5-3 pro Dimitrova, který teď bude servírovat na výhru v zápase. No, teď tedy velmi složitá zkouška a situace pro Jakuba Menšíka, který byl v potížích i v prvním duelu proti Britovi Samuelovi, musel hrát 5 setů a v tom 5. setu také ztrácel podání, takže v tomto směru nic nového, ale teď velmi zkušený soupeř, který dává eso hned na úvod, tak 5-3, 15-0 a k tomu 2-1 na sety. Grigor Dimitrov má blízko od postupu do třetího kola. Jakub Menšík to ještě určitě zkusí, ale teď není v dobré pozici. Grigor Dimitrov to má vše ve svých rukou. Teď bude servírovat z levé strany dvorce na Jakuba Menšíka. Servis zase teď se snažil Grigor Dimitrov dát co nejtvrdší, ale tentokrát trefuje síť, takže druhé podání tohoto bulharského tenisty. 7-6, 4-6, 7-5, 5-3 z pohledu Dimitrova a ještě k tomu 15-0. Technický servis velkým odskokem, teď páska, ale hraje se dál. Dimitrov přehazuje Menšíka, ne, ten se nenechal i protože lob byl kraťoučký, nízký a Menšík jenom stukl pohodlně z výšky balonek do volné části dvorce. Tak to byl dáreček teď pro Jakuba Menšíka, který neodmítl a srovnává na 15 oba. 5-3, 15 oba. Fantastický zápas, ale bohužel šťastný konec se zatím rýsuje spíš pro Bulhara Dimitrova v tomto případě, který na dvorci číslo 1 si vede dobře i pod zataženou střechou. Zápas se rozehrál pod širým nebem, teď už se nějakou dobu bojuje pod střechou. Jakub Menšík teď neprohazuje soupeře, dlouhý míček, řekneme to také posluchačům Radiožurnálu, jsou tady totiž zprávy a tak jim také řekneme o tomto duelu posluchačům celoplošné stanice. Připomínám stav 5-3 ve čtvrté sadě 30-15 pro podávajícího Grigora Dimitrova z Bulharska, který vede 2-1 na sety, připomínám, takže servíruje na výhru. Bulhar Dimitrov vede 2-1 na sety a teď je 5-3 a 30-15, takže servíruje na výhru v zápase. Matchball ještě nemá, ale za chviličku se to může změnit. Ne, nezmění. Tak 5-3, 30 oba, 2-1 na sety pro Dimitrova. Jakub Menšík ještě bojuje. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat v tomto gemu, který má rozehraný mnohem lépe. Nejenom samozřejmě tento gem Grigor Dimitrov, teď je to sice 30-30, ale v součtu s tím, co už oba borci zažili, tak se dá říct, že je to lepší pro Grigora Dimitrova. I když je to teď v tuto chvíli po 30, 30 na obou stranách. Jakub Menšík teď bude přijímat znovu, protože podání škrtlo opásku a tak to je první podání pro Grigora Dimitrova. Ten si zase dělá teď trošičku dlouhou přípravu na servis. Teď jsou to obrovské nervy pro oba borce. Jakub Menšík na příjmu, Grigor Dimitrov na podání, tvrdý servis velkým odskokem. Jakub Menšík neuvěřitelně vrátil a Grigor Dimitrov uklouzl za základní čarou, takže už nezareagoval na další úder českého hráče. Tak Jakub Menšík fantasticky zreturnoval velmi těžký servis s velkým odskokem, ale Jakub Menšík trefil balonek v ideální výšce a připravil tím velmi složitou pozici pro Dimitrova, který sice ještě uklouzl, ale troufám si říct, ani kdyby se to nestalo, tak by to měl velmi těžké. Tak skvěle, Jakub Menšík zatím teď odolává 5-3 a teď je to 30-40 z pohledu Dimitrova. Tvrdý servis opět s velkým odskokem a Jakub Menšík krásně zase trefuje míček, ale bohužel forehand letí do sítě, tak Jakub Menšík teď upadl na záda, ne tak, že by se mu něco stalo, že by podklouznul, spíš to bylo takové gesto, že si vyčítal, jak teď zahrál úder, protože tam stačilo fakt jenom kousek, aby balon letěl pár centimetrů nahoru a už by to byl jistý bod, protože Jakub Menšík to měl všechno krásně připravené. Škoda, schoda teď. 5-3 pro Dimitrova, který teď volí opakovaně servis s velkým odskokem. Teď něco podobného, ale Menšík zase chytá krásně servis, běží k síti, ale bohužel podseknutý balonek se spodní rotací backhand končí v síti. Jakub Menšík si zase vyčítá tento moment, tak teďka dvakrát za sebou zahrál český tenista do sítě. V jednom případě z forehandu, ve druhém z backhandu. To je v každém případě jedno, ale je tady matchball. 5-3 výhoda pro Dimitrova, který má matchball za vedení 2-1 na sety. 7-6, 4-6, 7-5, 5-3. Výhoda bulharského tenisty. Ten se ještě podíval na Jakuba Menšíka. Zadriboval si s balonkem a už se chystá zase poslat další ránu na druhou stranu. Teď mu zase překáží síť, takže druhý servis pro Dimitrova. Napřímo Jakub Menšík ještě chvilička, než sběrači odklidí balonek a teď už může servírovat Dimitrov. Zase servis s velkým odskokem, ale krásně si dal záležet Jakub Menšík, aby trefil balonek, takže se teď hraje forehand Menšíka teď do backendu jednoruč

0: teď Grigora Dimitrova, ten hrál se spodní rotací a teď forehand krásně ven do růžku a Dimitrov tančí, raduje se, skáče, blázní na kurtu, ale má obrovskou radost, protože porazil Jakuba Menšíka 7-6, 4-6, 7-5, 6-3. Jakub Menšík teď objímá svého soupeře. Teď už se oba smějí, Jakub Menšík bere sportovně porážku po té, co se dostal do semifinále Roland Garros, tak teď tedy poblahopřál velkému borci Grigoru Dimitrovi, který si šel pro vítězný bod nádherným způsobem, pestrou hrou a vítězným forehandem do rušku. Poprávu se raduje, byl zkrátka o něco lepším hráčem v této nádherné bitvě. Fanoušci na kurtu číslo 1.
1: Jakubu Menšíkovi to tedy proti Grigoru Dimitrovovi nevyšlo, skončil ve Wimbledonu ve druhém kole. Radiožurnál Sport ale samozřejmě pokračuje dál. 22 hodin 8 minut utkání prvního kola playoff fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Rakouskem a Christian Čveda.
2: 46. minuta utkání Španělsko-Rakousko 1-0. Zatím jediným úspěšným střelcem duelu je Mikel Oyarzabal. Prosadil se ve 36. minutě po přihrávce Cucurei. Teď se hraje na polovině Španělska, právě Cucurea si nohou, teď i hlavou pomohl v tom prodírání se dopředu a postupuje i přes Bajenu za balonem, ale nakonec Rakušané sice se postavili do té rány, míč se odrazil do zámezí, ale píská se nedovolený zákrok právě na Cucureu a tak se rychle můžu dostat k tomu, že Rakušané o pauze vystřídali, ze hry odešli Xaver Schlager a taky Nicolas Zajwald, místo ně se na hřiště podívali Florian Grilic a taky Kárny Čukwuemeka. Takže dvě změny na straně Rakouska, dvě čerstvé síly. Naši jižní sousedé prohrávají se Španěli 0-1 a teď Španělsko rozehrává takovou přízemní ranou na Rodryho, to zkoušel Laporte si vybírá Kubarsího, Rodry ve středovém kruhu otáčí hru na pravou stranu, na pravé straně už je Poro dává na Daniho Olma, Dani Olmo, rychlá přihrávka, rychlá výměna, Pedro Poro si zaběhl pro balon až za Laminem Jamalem, Jamal zastavil se nad balonem, čukuje Mekanovým už na hrací ploše, ho hned dobíhal, ale Španělé o míč nepřišli a teď to zkouší Rodry po levé straně, když to na pravé nevyšlo, Cucurea vybírá si na levé straně Bajenu, Bajena dává na Rodryho, Rodry na Pedriho, Pedri už postupuje podél levé strany, teď rychlá narážečka s Oyarzabalem. Pedri to zkouší takovou křížnou rychlou přihrávkou, ale Čukwuemeka ten míč dostoupil a Rakušané rychle se snaží dostat balon pryč co nejdál od svého pokutového území. Čukwuemeka dobíhá za balonem a tohle byl faul, dle mého názoru Španělé by měli dostat k dispozici standardní situaci. Ano, nakonec je to i dopísknutá celá situace. Čukwuemeka ztratil balon, pak se po něm natahoval, stejně tak Konrad Laimer. Oba muži tedy se vraceli za tím ztraceným míčem, nedovolený zákrok. Španělé budou z ostrého úhlu od pravé postraní čáry, řekl bych tak 10-15 metrů od pokutového území centrovat, možná je to víc, možná je to 20 metrů. Lamine Yamal je tam a s ním také Bajena, Alexandre Balena, Baena a ti budou posílat tedy balon do 16. 49. minuta. Nakonec nakrátko rozehrané. Jamal už je tam proti dvěma Rakušanům, zasekává balon, nakonec udělal oběma kličku, ještě zastavuje, dává míč pod sebe na Zabicra a tentokrát Lamine Yamal fauloval rakouského fotbalistu, tak přestože si tento mladíček, který působí v Barceloně, počínal velmi šikovně, tak nakonec si Zabicr před něj dal tělo a Lamine Yamal ho nejprve tak rechce potáhl za rameno a nakonec mu i dal nohu před jeho nohy, takže nedovolený zákrok, ale Rakušané nerozehráli přesně a teď to zkouší Oyarzabal střelou z pozapokutového území. Zákrok golmana Alexandra Schlagera, další z povedených momentů rakouského brankáře. Oyarzabal si navedl balon přímo na střed hřiště, ale vystřelil levou nohou přímo do prostředka branky. Nebyl to úplně náročný zákrok pro rakouského golmana, takže i v 50. minutě platí, že Španělsko vede 1-0 a právě zmiňovaný Mikel Oyarzabal zatím jediným úspěšným střelcem. Alexander Schlager to teď zkouší pomalejší rozehrávkou, dává do levé strany na Alabu, kapitán Rakouska křížem z levé strany na pravou na Poše, ten prohlavičkoval až na Gregoriče, nicméně ten na balon nedosáhl a tak ho sbírá Cucurea velmi takovým řekl bych, jemným balónem, takovým obloučkem se snažil hledat ve středu hřiště Daniho Olma. Na něj až balón nedošel, nicméně Rakušané se ubránili jen za cenu toho, že míč doputoval na kopačky golmana Unaje Simona. Ten si vyměnil balon s Laportem. Napadaná rozehrávka, Rodri musí dávat rychlejší balon do středu hřiště a nakonec to Španělé ustáli, byť ten pressing Rakouska byl velmi ostrý v 51. minutě. 1-0 vede Španělsko a teď postupuje dopředu. Na levé straně je to Baena, který šel do kličky proti Pošovi a nakonec budou Španělé vazovat. Poš odkopl míč do zámezí, zatímco budou už na útočné polovině fotbalisté Španělska začínali ze své. Kukureja ukazuje levou rukou, kam mu má Dani Olmo naběhnout. Dani Olmo tak činí, dostává balón a proti němu jde bránící Vaner, od kterého se balón odkutal až do zámezí a bude to rohový kop pro Španělsko. Na začátku druhého poločasu v tom prvním skóroval Oyarzabal, Španělsko vede 1-0 a teď to bude další rohový kop z levé strany z pohledu Španělů. Rakušané už jsou připraveni v pokutovém území ve svém obraném vápně. Připravený je taky Baena, který bude centrovat, zvedá na znamení signálu svou pravou ruku. Hlásí se také Rodri v pokutovém území, tak uvidíme, kdo nakonec bude hlavičkovat. Nakonec je to právě, není to Rodri, byl to Oyarzabal, který se vyšplhal nejvíc do vzduchu, nicméně míč od jeho hlavy míří do zámezí, nikoli do branky, takže žádný větší závar z toho není, byl to takový podseknutý balón od rohového praporku. Oyarzabal hlavičkuje nad. Takže Rakušané rozehrávají konkrétně přímo na svého golmana. Je to rozehrávka na krátko. K tomu byli tři obránci Rakouska připraveni ve vápně rozehrát. Poš nakonec podél pravé postranní čáry si teď na jeden dotek vyměnil balon velmi efektně a je tu začínající útočná akce Rakouska. Vaner ale nepřihrál přesně, no a tak rychlý break Španělů. Dani Olmo už je na středu hřiště, blíží se k pokutovému území, byl odsloněn Dancem. Nebyl to faul, byť se Dani Olmo rozčiluje. Zdálo se mi, že si Danco trochu pomohl rukou, ale pokračuje se dál a pokračuje se dál breakovou akcí Rakouska. Další ale nepřesnost v rozehrávce. Jamal už je v pokutovém území, nabíjí Olmovi, Olmo vrací Rodrymu, Rodry nevystřelí, protože dobře celou situaci doběhl Vaner, tak teď několik nahoru dolů situací a další ztráta Rakouska. Rakušané nejdou dopředu. Znovu to zkouší na levé straně Španělsko, tentokrát je to Baena, doběhl až do pokutového území. Vrací nakonec Kukurejovi, protože Baena nemohl střílet, byli tam proti němu dva obránci Rakouska, tak teď to zkouší znovu svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho, španělský kouč. Po levé straně Kukureja má tam nabíhajícího Baenu, ale zatím to táhne sám, až teď chtěl přihrát na Baenu, ale dobře se do té rány postavil nejprve Poš a pak odkopává Danco, odkopává do zámezí Kukureja okamžitě přibíhá k tomu balonu, aby vhodil míč do hry a vazuje ho na Pedriho, Pedri vrací až na stopera Laporta, ale ten podle levé postranní čáry vracel na Kukureju, proti němu vyběhl bránící Poš, který žil v domnění, že ten balon ještě tečoval Kukureja, ale sudí jsou opačného názoru, takže Kukureja může vazovat. Není to aut pro Rakousko, nýbrž pro Španělsko a Španělé okamžitě zahajují další akci. Z levé strany se dostali do středu hřiště Rodri. Nakonec vypálí sám, Rodri pálí těsně vedle levé tyčky. Ta rána byla ještě možná sražená v 54. minutě. Gól to není, ale Rodri to nakonec zkusil sám. Ano, nakonec ještě jeden z bránících Rakušanů mu vložil nohu do toho pokusu. A i kdyby ta rána šla do branky, zdálo se mi, že by tam golman Alexander Schlager dosáhl. Takže další rohový kop a znovu ho z levé strany obstará Baena. 54. minuta, Španělsko-Rakousko v prvním kole play-off mistrovství světa 1-0. Centr do vápna, který odhlavičkovávají Rakušané, ale jen na Lamina Jamala, který tentokrát není na pravé straně, dělá takovou otočku a ztratil balon a tak rychle samozřejmě startují dopředu soupeři Španělů, tedy Rakušané, ale startují nepřesně. Zdá se mi, že Rakousko má takové náznaky toho, že se chtějí probojovat dopředu, chtějí do breakových situací, ale neřeší dobře ten přechod přes střed hřiště, ztrácí balon a znovu se to ukazuje, protože Lamine Yamal jde dopředu, tentokrát byl ale čistě mu odebraný balon a tak to zkouší Chukwuemeka. Chukwuemeka je ve středovém kruhu, byl napadaný Dani Olmem, ale taky končí na trávníku a taky to není faul podle názoru hlavního švédského rozhodčího Glena Nyberga. Pokračuje se dál, až teď se píská nedovolený zákrok a píská se nedovolený zákrok od Poše, to je pravý bek Rakouska, který zasáhl jednoho ze Španělů. Nejsem si jistý, kdo leží na hrací ploše. Je to Alex Baena, který už vstává, Poš k němu přiběhl, podal mu ruku a zvedl ho z hrací plochy. Narempoval ho, jak se říká, zezadu vlastně nohou pravou, takže ho podrazil. Takže Španělé budou rozehrávat lehce za polovinou hřiště, už jsou na půlce Rakouska a budou posílat míč někam na hranu pokutového území. Tu rozehrávku nakonec obstarají. A není to dlouhý balon, je to rozehrávka nakrátko. Laporte se dostal na vlastní polovinu, na polovinu Španělska. Dává Rodrymu. Rodry je rychle napadaný, ale ustál tu situaci a tak Laporte vrací balon až do vlastního vápna, do vlastní šestnáctky na golmana Unaje Simona. Ten si vybírá Rodryho ve středu hřiště. Rodry si hodně hluboko zbíhá jako defenzivní záložník pro ty balony a zkouší to rozehrávkou přes Paula Kubarsího. Kubarsí na Laporta, Laporte už rychle na Baenu. Baena v souboji byl nakonec úspěšnější, byť to na první dobrou tak úplně nevypadalo, ale pokračuje se dál s tím, že hrají Španělé. Teď rychlý přechod přes půlící čáru. Pedri už běží vstříc pokutovému území. Pedri je mezi čtyřmi bránícími Rakušany. Ještě zvládl dát přihrávku na levou stranu na Alexe Baenu. Baena vybírá si Kukureu. Kukureja je za hranicí pokutového území. Rodry otáčí hru zleva doprava na Yamala. Yamal zpracoval oblouček z první. Dává rychlý pas na Pora. Poro centruje do pokutového území. Trána byla ale sražená, nebyl to úplně čistý pas a tak okamžitě dopředu míří Rakušané a tohle byl nedovolený zákrok, který ale nakonec ještě Rakušané ustáli a tak je tu výhoda pro Rakousko. Nejšikovnější tam byl v tom souboji Laimer, který střílí z levé strany, možná to byla ještě přihrávka na Gregoriče, ale Laimer nebyl úplně přesný. Španělský golman Unai Simon sebral ten balon a zakládá další a rychlou útočnou akci pro Španělsko. Pedri je ve středovém kruhu, dává na pravou stranu na Daniho Olma. 57. minuta utkání na fotbalovém mistrovství světa v prvním kole playoff Španělsko-Rakousko 1-0. Zatím jediným úspěšným střelcem ve 36. minutě Oyarzabal a vy ladíte přímý přenos radiožurnálu Sport. 58. minuta, pokračují fotbalisté Španělska. Laporte už je na hranici pokutového území. Dává do levé strany přihrávku, kterou skoro chtěl nakonec Baena a dostává míč zpátky. Baena už z levého křídla střílí spoza pokutového území, ale první hned fotbalista, který clonil, tak tomu balonu zabránil. Takže nemusel zasahovat rakouský golman Alexander Schlager. Španělé ale i nadále kontrolují hru a snaží se o další útočnou akci. Místy se i zastaví, stojí na místě, něco mezi sebou gestikulují, ukazují si, kam že by chtěli přihrát. Teď to zkouší Pedri středem hřiště. Dává balon na Oyarzabala, přihrávka do levé strany na Kukureju. Kukureja oslovuje Pedriho. Pedri, ten je napadaný Dansem, byl dohraný. Pedri leží na trávníku, je to výhoda pro Španělsko. Yamal pálí z pravé strany, odražený balon nejprve od obránce Laimera zpátky do Yamala a od nohou tohoto šikovného španělského mladíka se odráží míč do zámezí. Takže se bude kopat jen od branky Rakouska. 1-0 vede Španělsko a teď Pedri leží na trávníku. Po tom souboji s Dancem zdálo se mi, že ho možná ještě přišlápl na zemi, ale zatím to nevypadá na nějakou jednak kartu a jednak více řešitelnou situaci. Ano, pokračuje se dál, nakonec to neskončilo žlutým kartonkem pro Danca, takže právě Danco může po rozehrávce golmana Schlagera hrát, centruje až na polovinu Španělů, 59. minuta. Teď Chukwuemeka napadá rozehrávku, Unai Simon tak musí kopat dlouhý balon až do středového kruhu. Alaba byl nejblíž k té hlavičce, kapitán Rakouska, jenže je poslal míč znovu jen na stranu Španělů a nakonec, když Alaba hlavičkoval, tak to byl offside a bude se střídat další změna a další změna na straně Rakouska. Ze hry odstupuje pravé křídlo Schmidt s číslem 18 a do hry se podívá Saša Kalajdžič. To je krásný příběh z toho minulého utkání. Útočník Rakouska přišel na hřiště v 95. minutě zápasu s Alžírskem, kdy Alžířané vedli 3-2 a za pouhou minutu na hřišti se povedlo Sašu Kalajdžičovi skórovat a dal tak právě Rakousku tu naději postupu. V ten moment, kdy Rakušani prohrávali s Alžírskem 2-3, tak se zdálo, že na šampionátu končí, ale právě gol Kalajdžiče poslal Rakousko do vyřazovací fáze. Právě jste teď posloucháte utkání Španělsko-Rakousko. Španělé vedou 1-0, prosadil se Mikel Oyarzabal v 36. minutě. Teď začala 61. minuta tohoto zápasu prvního kola play-off. Rakousko to zkouší přes Malcera Sabitzera, centr do pokutového území a hned se dostal Saša Kalajdžič k hlavičce, která končí nad brankou Španělska, ale to byl rychlý nástup tohoto vytáhlého vysokého útočníka Lincu, který hlavičkoval zhruba z úrovně penalty, lehce mezi puntíkem pro pokutový kop a malým vápnem naskakoval na tu hlavu Saša Kalajdžič, ale zamířil nad branku Španělska. Nicméně rychlá rozehrávka Španělů a je rychle napadaná i Rakušany, kteří nic ještě neodepsali. Teď Chukwuemeka dohrál tu šanci proti Kukurejovi, takže se od něj odrazil balon. Do zámezí Španělé vhazují a zkouší to přes Oyarzabala přes střed hřiště. Ten si vybírá Daniho Olma a Dani Olmo okamžitě rozebíhá Lamina Jamala, který ještě stíhne ten balon na hrací ploše. Ano, je u pravé strany, u pravé lajny, už je v pokutovém území, dělá přešlapovačku na levou, na pravou nohu, nabíjí Danimu Olmovi. Dani Olmo pálí. Sražená rána, do které se dobře postavili fotbalisté Rakouska, ale pohotová akce úřadujících evropských šampionů po pravé straně v 62. minutě. Neskončila brankou, ale byla velmi rychlá, velmi svižná a teď to zkouší přes Pedriho znovu Španělé středem hřiště. Lamine Yamal běží za balónem a znovu ho stihne na hrací ploše, neodputuje do zámezí. Lamine Yamal je u rohového praporku, ale byl v offsideu. Čárový dozorčí mává, že Lamine Yamal už vybíhal z offsideu do té šance. Takže v 62. minutě platí, že Španělsko vede nad Rakouskem 1-0 a Lamine Yamal teď se sice snažil o založení další útočné šance, ale neúspěšně, protože byl v postavení mimo hru. Rakousko centruje na střed hřiště, na balon naskakují fotbalisté této země z Evropy, která je sousední zemí České republiky. Souboje, několik neurovnaných soubojů ve středu hřiště končí až nákopem, za kterým pádí fotbalista Rakouska. Teď se tam ostře srazili. Tak to bylo nepříjemné. Byl to Arnautovič, který vystřídal Gregoriče před malou chvílí. Srazil se s Unajem Simonem a hlavní rozhodčí okamžitě spěchá zjistit, jestli je Arnautovič v pořádku. Leží na hrací ploše. Unai Simon hlavičkoval a následně srazil Arnautoviče, který dobíhal celou tu situaci. Tak ho srazil bokem, možná stehnem ze vzduchu. Arnautovič stále leží na hrací ploše, byť dal do toho sražení dal ještě ruku. Netrefil přímo Unai Simon, španělský golman, Arnautoviče do hlavy. To je podstatné, že nedošlo k žádnému úplně ostrému nárazu, ale tvrdé to být muselo a bolet to určitě taky muselo. Tak uvidíme, snad bude střídající Arnautovič v pořádku. Rychle tedy můžu připomenout ta střídání, ke kterým jsem se během hry neměl tu šanci dostat. Ze hry tedy po poločase odešli Zajvald a Šlágr, nahradili je Chukwuemeka a Grilič. No a teď v 60. minutě před nějakými 3 minutkami se do hry podívali Arnautovič a Kalajdžič, místo nich ze hry odešli Schmidt a Gregorič. To jsou tedy 4 noví muži na straně Rakouska, Španělé nestřídali zatím ani jednou a Saša Kalajdžič už se zvládl během té krátké chvíle, co byl na hrací ploše, dostat k zajímavé hlavičce po centru Marcela Zabitzera. Ale brankou to neskončilo. 64. minuta utkání mezi Rakouskem a Španělskem. Rakousko prohrává 0-1 a zdá se, že je Arnautovič už v pořádku. Hra se rozeběhla znovu, takže můžeme pokračovat. Žádné zranění z té srážky golmana Unaje Simona s hrotovým útočníkem Rakouska Arnautovičem nebyla. Španělé pokračují s balonem na svých kopačkách. Teď je to upravé strany Bayerna, který si ale úplně nerozuměl v té rozehrávce, a tak můžou míč získat a taky ho získali fotbalisté Rakouska. Po pravé straně je to Poš, který okamžitě centruje dopředu, snažil se hledat Gregoriče, pardon, ne, nikoli Gregoriče, ale Arnautoviče. Gregorič už opustil hrací plochu, Arnautovič na ten balon nedosáhl. V 65. minutě to zkouší Španělé teď od své stoperské dvojce, od svých obraných řad znovu dlouhý nákop na Jamala. Lamine Yamal se k balonu nakonec dostane, je tam proti němu David Alaba. Yamal si zasekl balon, napadá ho ještě Laimer, ale stále je Lamine Yamal, už je v pokutovém území, chtěl udělat kličku na levou nohu. Dobře to přečetl Konrad Laimer celou tu situaci, ale míč se odrazil jen na Pedriho a tak Španělé znovu pokračují v té kombinaci, teď mírné zatažení, které ale nebylo úplně potrestané, stále pokračují Španělé. Ponechaná výhoda. Po levé straně kombinuje teď Alex Baena, zastavuje míč, nakonec kombinuje s Dani Olmem. Dani Olmo dává na střed hřiště na Pedriho. Pedri na pravou stranu otáčí hru na Pora. Pedro Poro na Yamala. Yamal si teď vyměňuje nad hranicí 16 balon s Porem. Poro nakonec až na Pedriho, ten na Rodriho. Z pravé strany se hra otáčí na levou. Kukurea dává balon na Daniho Olma. Dani Olmo na levou stranu, ale vrací mu balon ještě Baena. Baena na Olma. Olmo pálí, sražená rána, ale více odráží ke Kukurejovi. Baena je v pokutovém území, centruje levou nohou. Hlavička, gól! Španělsko vede 2-0 a hlavou se prosazuje Pedro Poro v 66. minutě. Krásně to udělali Španělé. Byl to Baena, který získal míč na levé straně hřiště. Probojoval se až do pokutového území a téměř od brankové čáry odcentroval na malé vápno a neuvěřitelně rychle naskočil na tu hlavičku. Pedro Poro dává gól v 66. minutě a Španělé slaví vedení 2-0 nad Rakouskem. Pedro Poro skóruje poprvé na tomto světovém šampionátu. Zatím se v dresu Španělů prosadili jen Yamal Oyarzabal a Baena, tak teď přibývá čtvrtý střelec a je jim Pedro Poro. Kukureja výborně vybojoval ten balon na hranici pokutového území, dal ho právě na Baenu, Baena si udělal kličku na levou nohu a pohotový centr přímo na malé vápno, který zužitkoval Pedro Poro, takže 2-0 pro Španělsko a tohle už budou mít Rakušané hodně těžké. 2-0 vedou úřadující evropští šampioni a směřují za postupem do osmifinále fotbalového mistrovství světa po gólu Pedra Pora. Tak uvidíme, ale není třeba úplně nic zabalit, stále to není ani radno cokoliv zabalit, protože vzpomeňme na ten včerejší zápas Belgie se Senegalem. Senegalci vedli 2-0 a zdálo se, že kontrolují utkání až do nějaké 80. minuty a pak stačil rychlý nástup Belgičanů, dvě branky a nakonec rozhodnutí v prodloužení a Belgie postoupila přes Senegal, který vedl 2-0. Tak teď vede Španělsko 2-0 nad Rakouskem v 68. minutě. Utkání, hra přerušená po té brance na stadionu v Los Angeles. Úspěšní střelci na straně úřadujících evropských šampionů Oyarzabal a ve druhém poločase Poro. Slyšíte možná pod mým hlasem potlesk z tribun. Hlavní rozhodčí posílá střídat španělské fotbalisty nebo už zahajuje oddychovou tu hydratační přestávku. Tak zdá se, že je tu, ano, hydratační přestávka v 68. minutě, na střídání dojde tedy až po ní. Španělsko, Rakousko, to je to podstatné, co teď platí. 2-0 v 68. minutě.
1: Říká Kristián Čveda, který tak má v tuhle chvíli, stejně jako fotbalisté Rakouska a Španělska, pauzu, která bude trvat 3 minuty. Je 22 hodin 30 minut, na Radiožurnálu Sport můžeme připomenout, že o osmifinále budou zítra našeho času bojovat na světovém šampionátu také fotbalisté Portugalska a Chorvatska. Ti začnou ten vzájemný duel o postup mezi nejlepší 16 v 1 hodinu ráno našeho času. No a v 5 hodin ráno se proti sobě postaví Švýcarsko a Alžírsko. Oba dva duely na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte v přímých přenosech. No a abychom se vrátili ještě k dnešnímu dění ve Wimbledonu, tak se hrálo o postup do třetího kola a postoupil tam Jiří Lehečka, který přehrál Slováka Molčana 3-0 na sety. Naopak své tažení až do semifinále z Paříže z Roland Garros nezopakuje Jakub Menčík, který nestačil na zkušeného Bulhara Grigora Dimitrova a někdejšímu semifinalistovi Wimbledonu podlehl 1-3 na sety. Už je na to je skóre 2-1, tedy dva postupy. Marie Bousková přehrála Italku Grantovou a Linda Nosková ve třech setech zlomila Kolumbíku Osoriovou. Naopak skončila Karolína Plíšková, která podle očekávání nestačila na polku Igu Švjontekovou, tedy tenistku, která v All England Clubu obhajuje loňský titul.
3: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
4: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
3: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
5: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení za Novodirová olympijská vítězka zvyknout.
6: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
5: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem to schopná odpovědět.
7: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
4: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
3: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
1: A jednoho slavného sportovce u nás uslyšíte i zítra po 10. hodině dopoledne. Vlastně dva, když vezmeme kilometry Jiřího Ješka a hlavního protagonistu, tedy šestinásobného cyklistického vítěze paralympijského, tedy šampiona Jiřího Ješka, který si bude povídat s Vítem Krejčím, toho času jediným českým basketbalistou v nejslavnější lize světa NBA. To tedy zítra dopoledne po 10. na Radiožurnálu Sport. Teď pokračujeme v přímém přenosu utkání prvního kola playoff balového mistrovství světa mezi Španělskem a Rakouskem. Slovo má Kristián Čveda.
2: 72. minuta, Španělsko-Rakousko 2-0 po té hydratační, nebo chcete-li reklamní přestávce. Španělé dvakrát vystřídali, ze hry odešli Dani Olmo a s ním také Alex Baena a nahradili je s šestkou Mikel Merino a také se sedmičkou Ferran Torres. Takže to jsou dva noví muži na trávníku. Z pohledu samozřejmě Španělska, Baena a Olmo už dohráli. 72. minuta a teď Španělé zakládají další útočnou akci. Zatím se prosadili dvakrát v tomto utkání. Skorovali Oyarzabal a Poro. Každý v jednom poločase. Chronologicky postupně, tak jak jsem to říkal. Teď centr na levou stranu, kde už běží Ferran Torres pro balon. Už je v pokutovém území. Od centru je ne. Vystoupil proti němu Chukwuemeka velmi pohotově a dokázal ještě odkopnout balon až do útoku, kde je připravený Kalajčič. Od něj ale balon odputoval do zámezí a tak budou vhazovat Španělé. Kukurea už si běží pro balon. Marco Kukurea přihrával na ten první gol v tomto zápase. Oyarzabalovi z levé strany dával balon zhruba na úroveň penalty a tam odsaď se právě španělský útočník prosadil. Teď to zkouší Rakušané po té, co vybojovali balon od Španělů po pravé straně, nicméně znovu ho ale ztrácí. Tak to zkouší Chukwuemeka opět vybojovat pro rakouské barvy, ale neúspěšně a tak Laport posílá dopředu Ferrana Torrese. Ferran Torres spěchá za balonem. Dobře, ale byl připravený Danco, který posílá na Alabu. Alaba až na golmana Šlágra, Alexandra Šlágra a rozehrávka postupná, pomalá v 73. minutě od Rakušanů přes Alabu na levou stranu, kde je připravený Laimer. Laimer Scheitli se snažil oslovit Arnautoviče. Arnautovič skóroval jak v tom minulém utkání s Alžírskem při remíze 3-3, tak i na úvod skupiny proti Jordánsku dal penaltu, dal gól z penalty a teď Zabicer se snaží ho oslovit, nicméně přišel faul právě od Arnautoviče a budou tak muset rozehrávat, respektive budou rozehrávat Španělé. Rodri skončil na trávníku, kapitán Španělska, a trápí ho křeče. Střelec druhé španělské branky Pedro Poro za ním přibíhá a protahuje mu jeho pravou nohu, tak aby mohl pokračovat Rodri dál v 74. minutě. Už je na nohou, pokračujeme, vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Ferran Torres, čerstvý Španěl na trávníku, teď ztratil balón a Rakušané ho zkouší posílat z pravé na levou stranu. To se nepovedlo, střílený centr od Španělů, kteří hned vybojovali balón, ale taky neznamená buchví, jaké nebezpečí, odputoval, odkutálal se až do zámezí a tak od branky bude rozehrávat rakouský golman Alexander Schlager, zatímco rakouský trenér, respektive německý trenér Rakouska Ralf Rangnick rozdává za postranní čarou pokyny svému týmu, jak pokračovat v tomto utkání. Čukuemeka vybojoval balon ve středu hřiště, byl faulovaný a byť nejprve rozhodčí ponechával výhodu, tak nakonec se balonu zmocnili Španělé a budou pokračovat. A teď ostrá výměna. Chtěl jsem říct nejprve jen slovní, ale následně i fyzická. Ve středovém kruhu, přímo uprostřed hřiště, přiběhli tři Rakušané a tři Španělé v 75. minutě a nejprve se zdálo, že Rakousko chce rychle rozehrát, ale došlo tam k nějakému postrkování. Jeden ze Španělů dokonce skončil na hrací ploše, tak teď jsem zvědavý, jak to švédský hlavní rozhodčí Glenn Nyberg vyhodnotí tu situaci. Zve si tam k sobě Rodriho a na straně Rakouska také Griliče a ještě další fotbalisty, tak dokonce čtyři muži tam teď jsou, je tam taky ještě Pedri a kapitán Alaba a vysvětlování od švédského hlavního rozhodčího, že takhle by se v té situaci rozhodně chovat neměli. Kartou to neskončí, byť k několika strkanicím a nesportovním momentům tam došlo. 76. minuta, Španělsko-Rakousko 2-0. Budeme pokračovat rozehrávkou Rakouska ze středového kruhu. Rychlý pas do útočné, respektive do pokutového území Španělska, kam za balonem okamžitě běžel jak Arnautovič, tak Kalajdžič, ale ani jeden z těchto rakouských útočníků balon nezískal. Španělé odkopávají ze svého pohledu za pravou lajnu, takže z rakouského pohledu na útočné levé straně se teď bude vhazovat. Bude to možná až dlouhý balon do vápna, ano, přesně tak se děje. Arnautovič se probojovává za balonem, padá a nebude to ani rohový kop, ani penalta. Arnautovič šel hodně ochotně k zemi a navíc se zdálo, že ten balon se do zámezí odrazil právě od něj a tak bude pokračovat hra odkopem od golmana Unaje Simona. To podstatné je, že v 77. minutě Španělsko stále vede nad Rakouskem 2-0 a dokonce Unai Simon si znovu zavolal stopery k sobě, tak aby rozehráli z malého vápna balon právě na něj. Unai Simon nakonec volí jemný oblouček do středu hřiště. Pedri je velmi rychlý, pohotový a okamžitě rozjíždí akci. Oslovuje Ferrana Torrese. Ferran Torres dává na Merina. Merino centruje už z pokutového území Rakouska levou nohou do vápna. Rakušané zvládli tuhle situaci odbránit. Nicméně teď balón od Danca. Danco už ho nestihl na hrací ploše. Takže to bude rohový kop pro Španělsko. Danco sice pohotově doběhl za tím balónem, který Španělé centrovali do vápna, ale odrazil se až právě za čáru, takže to bude rohový kop pro Španělsko. V tomto utkání už 8 rohových kopů kopali Španělé. Pro porovnání Rakušané ani jeden a stejné to je i co se týče střel na branku. Španělsko 8, Rakousko 0. Tak to je velká dominance od Španělů. Pokud chtějí Rakušané pomýšlet nejen na vstřelení branky, ale třeba na vyrovnání, okamžitě by to měli změnit. Lamine Yamal v 78. minutě bude zahrávat rohový kop svou levou nohou. Vysoký balon, který letí až za branku a nakonec neopustil hrací plochu, vrátil se do hřiště, ale hlavička, kterou se staral Ferran Torres, nebyla úspěšná. Mířila nad branku golmana Alexandra Schlagera. Žádná branka, tedy žádný gól z toho tedy není. Budeme rozehrávat z malého vápna centr na střed hřiště, který odvrací Vaner. Ještě se snaží hledat Arnautoviče, ten ale na balon nedosáhl. Zdá se, že zatím španělští stopeři dobře hlídají Arnautoviče a jeho útočnou snahu. Míč se odráží až do obraných řad na poše a poš se vrací z poloviny hřiště až ke svému brankáři. Tento zkouší s první pravou nohou centrem na polovinu. Znovu Vaner. Vaner tentokrát přihrává na Danca. Danco oslovuje Alabu. Alaba to je rakouský kapitán, který hraje za Real Madrid, ale hrál taky třeba v Bayernu Mnichov. Alaba dává do středu hřiště na Laimera. Laimer už oslovuje Marcela Zabicra. Zabicr neuspěl zatím proti střelci druhé španělské branky Pedru Porovi. To je pravý back Španělska. Zkouší to znovu Laimer a znovu Zabicr. Jsou na levé straně. Na levé straně Španělska, teď přihrávka křížem zleva doprava, pro balonci seběhl poš a oslovuje Alabu. Alaba na jeden dotek, rychlá akce Chukwuemeka, krásná akce Chukwuemeka, je pokud tady zemí pálí, ale mimo, nicméně teď se Rakušané dostali zatím k největší šanci druhého poločasu, rychlá kombinace na jeden dotek. Zkoušel se do ní zapojit i Kalajdžič, nakonec úspěšně rychle přihrával, ale Chukwuemeka pálil hodně nepřesně a nad i vpravo od branky, takže pokus, jak jsem o tom před chvílí mluvil, že Rakušané nemají ani jednu střelu na branku, tak to platí i dál v 79. teď už 80. minutě, stále platí skóre 2-0 mezi Španělskem a Rakouskem v prvním kole play-off fotbalového mistrovství světa. Posloucháte přímý přenos digitální stanice Radiožurnál Sport. Po levé straně to teď zkouší Torres. Torres už se blíží k pokutovému území. Ferran Torres vrací balon nakonec na Pedriho. Trochu se probouzí i tribuny. Slyšíte ten potlesk, jak fanoušci se snaží zapojit. A Rodri teď ve středu hřiště i po faulu na jeho spoluhráče pokračuje. Španělé mají výhodu. Mikel Merino, který působí v londýnském Arsenálu, nakonec zastavil hru. Ve středu hřiště vrací na Rodriho. Rodri dává na Kukureju. Kukureja zpátky na polovinu hřiště. Laporte nikam nespěchá. Zkouší to s Rodrim, nicméně ten byl bráněný třemi fotbalisty Rakouska, takže Španělé jsou znovu zahnaní až do středu hřiště, až na svoji polovinu, tak teď to budou zkoušet po levé straně. Kukureja velmi aktivní, na levé straně centruje na, chtěl jsem říct, na Oyarzabala a nakonec se sice ta střela povedla procpat dopředu, ale nedostala se, jednoduše řečeno, nakonec Ferran Torres to byl, pardon, který nezakončil, chtěl ještě přihrávat na Pedriho, ale rychleji u toho míče byl Vaner, takže pokračuje teď rozehrávka Rakouska, protože po tom nepřesném zakončení právě Rakušané sebrali balon. 81. minuta na fotbalovém mistrovství světa v prvním kole playoff Španělsko-Rakousko 2-0. Teď postupují naši jižní sousedé dopředu. Pedro Poro odkopl balon do zámezí a Rakousko bude vhazovat. Zatím jsme neviděli úplně teď dobrou rozehrávku toho autu. Já jsem čekal, že budou Rakušané házet rychlý aut podél té liney vlastně dopředu na Zabicra. Tak teď to teprve zkouší po trošku pozastavené hře. Zabicr centruje do vápna, rychlá hlavička, která nakonec se poš dostal přes Kukureju v tom souboji, ale nebyla přesná. Míč neletěl mezi tři tyče španělské branky. Zabicr centroval levou nohou, aby se poš dostal k zakončení, tak podobně jako předtím zakončoval Chukwuemeka, tak teď poš hlavičkoval zhruba 5-6 metrů od branky Španělska. No, není to úplně přesné od Rakušanů. Naopak teď další chyba v tom nedostoupení hráčů a Jamal už míří dopředu, vybírá si Oyarzabala. Ten ustal tvrdý souboj, dává na Ferrana Torrese. Ferran odbráněný Dancem a Danco nechá doputovat míč do zámezí. Hodně zkušeně si teď počínal rakouský stoper a tak v 83. minutě nechá rozehrát svého golmana Alexandra Schlagera. Aha, Rakušané budou pokračovat ze svého vápna. Rozehrávka Alexandra Schlagera zatím pomalá, vyměnil si balon s Alabou, takovou chůzí postupuje dopředu, teď dává míč na Danca. Danco centr až na polovinu hřiště, tam si pro balon seběhl Arnautovič, hlavičku je na Chukwuemeku. Chukwuemeka přihrával na poše, ten ale nebyl úspěšnější souboj s Kukureou, kterého teď ještě zatáhl a tohle už by měla být žlutá karta. Ano, švédský rozhodčí Glenn Nyberg vytahuje poprvé v tomto zápase žlutý kartonek ze svého dresu a ukazuje ho Štefanu Pošovi, obránci Rakouska, který v breakové situaci zabránil Kukurejovi. To bylo zmaření slibně se rozvíjející šance, jasný nedovolený zákrok, jasná žlutá karta a přerušená hra. Kukureja bude v pořádku, ale ta intenzita byla poměrně slušná. Štefan Poš tedy má žlutou kartu, pravý bek Rakouska a Španělé budou na polovině hřiště rozehrávat a bude to kapitán Rodri, který rychle rozehrál a přesně na Oyarzabala, ten ze středu hřiště posílá balon doprava na Lamina Yamala. Lamin Yamal si vyměňuje balon s Pedrem Porem. Poro dává nakonec na Pedriho a hra se vrací ke stoperům. Postupná rozehrávka, nechtějí Španělé chybovat z pravé strany až na levou. Teď přihrávka do středového kruhu a zkouší to Pedri. Byl nejprve bráněný Kalajdžičem, následně i Griličem, ale ani jednomu z nich se nepovedlo balon šikovnému španělskému mladíkovi sebrat. Teď to zkouší Mikel Merino, pomáhá si s Pedrim. Mikel Merino už je uprostřed hrací plochy, dává na Rodriho. Rodri na Merino zpátky a Merino na obránce Kubarsího. Kubarsí na Oyarzabala, který se stáhl do záložních řad a místo něj se na hrotu útoku Španělska pohybuje právě Ferran Torres. Teď hraje Merino na Torrese, ten si zbíhá na levou stranu a Oyarzabal se vytáhl dopředu, už je pokutovém území na levé straně, centruje, rychlá přihrávka, na kterou dosáhne Yamal. Yamal pálí, fantastický zákrok, obraný zákrok stopera Danca, který si stoupl do té rány Yamala na brankové čáře. Alaba, teď kapitán Rakouska, řve, opravdu křičí na své spoluhráče, jak je možné, že nechali Yamala z úrovně malého vápna vypálit. Tak to byla velmi nadějná rána a už to mohlo být 3-0 pro Španělsko. Několik dobrých teď momentů předvedli Španělé, u kterých nakonec to nekončí třetí brankou, nebyl to Danco, ale byl to Alaba, právě ten, který zabránil celé té situaci, takže Alaba si připsal ten obranný zákrok a nakonec i tedy křičel na své spoluhráče. Mezitím hrací plochu opustil Lamin Yamal a jeho místo zaujmul v 86. minutě Gavi. Takže třetí změna pro Španěly. Rakušané už střídali čtyřikrát. 86. minuta začala a Rakušané to zkouší přes Arnautoviče, který stál v offsideu. A byť se mu to nelíbí, tak musí míč přenechat fotbalistům Španělska. Ti tak stále kontrolují hru a stále pokračují v té dominanci a můžou směle myslet na to, s kým se utkají v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Bude to vítěz zápasu Portugalsko-Chorvatsko, utkání, které nabídneme taky na radiožurnálu Sport v přímém přenosu, a to od 1 hodiny ráno českého času v noci ze dneška na zítřek. A poté bude následovat i souboj Švýcarska s Alžírskem. Rakousko rozehrává od svého golmana v 87. minutě, kdy prohrává se Španělskem 0-2. Ze hry na straně Rakouska mezitím odchází další fotbalista, je to Poš. Jeho místo zaujímá Pras. Takže Rakousko už využilo všechna střídání, která mělo k dispozici. Na straně Španělska ještě můžou přijít dvě změny. A teď centr na pravou stranu. Pedro Poro centruje hned do vápna. Za balonem běží Gavi, nový muž na hrací ploše. Nedokázal vystřelit, protože ho dobře odbránil Laimer, ale hned se mohl, možná to byl i první dotek s balonem, nebo mohl být první dotek s balonem od Gaviho, dostat k nějakému střeleckému zakončení. Naopak je tu breaková situace pro Rakousko. Kalajdžič to zkouší přetaženým centrem, hledal Zabicra, jenže Zabicr nedosáhl na ten balon a takto Pedro Poro řeší jen odkopem na obranou polovinu, respektive na polovinu Rakouska, kam si za míčem zbíhá kapitán David Alaba. Alaba oslovuje na levé straně Chukwuemeku a tam je také Zabicr. Zabicr centruje, jeho pokus z levé strany zabránil Poro, dal do něj nohu a tak to musí zkoušet znovu. Přihrávka, která byla nepřesná, tak Oyarzabal ve středu hřiště vybojoval balon. No a tohle může být breaková situace, rychlá breaková situace pro Gaviho. Gavi to ale nakonec zastavil, protože by šel do pětičlenné obrany Rakouska sám, takže to přehodnotil, takže radši vrátí balon na Kukureju na polovině Španělů a dostane balon třeba znovu a třeba rozjede nějakou další útočnou situaci. Mezitím se za postraní čarou připravují ty dvě změny, které ještě Španělé neudělali. Bude to Fabián Ruiz, který se podívá do hry, a taky Martin Zubimendi. Takže i Španělé pošlou na hřiště celkem 5 nových mužů. pět čerstvých sil. Ještě předtím ale pokračují v útočné akci. Začala 89. minuta zápasu. Mikel Merino vybírá si ve středu hrací plochy Pedriho. Centr do levé strany na Kukureju. Kukureja už se blíží k pokutovému zemi, rychle oslovuje a to je krásná akce na Oyarzabala, krásná přihrávka a gól! Oyarzabal dává na 3-0 v 89. minutě. Naprosto trestuhodně zaspala obrana Rakouska, jako by si myslela, že Oyarzabal byl v jasném offsideu. Kukureja hodně rychle a hodně precizně přihrál z levé strany. Oyarzabal tedy skóruje podruhé v tomto zápase. A to byla neuvěřitelná chyba rakouské obrany. Zdálo se mi, že ani nepočítají s tím, že by Kukureja přihrával z levé strany hřiště, nebyl ještě ani u pokutového území. Naopak Oyarzabal dobře vychytal a načasoval tu přihrávku. Viděl, jak si mávnul, no a zdaleka to nebyl offside. Třeba o nějaký metr, o dva metry si to Oyarzabal pohlídal. Kukureja levou nohou velmi svižně, velmi pohotově dal balón do pokutového území. No a snadná práce pro střelce. Nejprve první branky v tomto utkání a teď tedy i druhé Mikela Oyarzabala, který na klubové úrovni obléká dres baskického Realu Sociedad San Sebastián. 3-0 vedou Španělé a je to v 90. minutě tohoto zápasu. Španělsko je tedy, řekl bych, téměř jisté. Je to velmi pravděpodobné, že si zahraje osmi finále fotbalového mistrovství světa a bude to proti vítězi nočního utkání Portugalska s Chorvatskem. Krásná branka, o kterou se postaral v 89. minutě Mikel Oyarzabal. Po přihrávce Kukureji je to tedy stejná situace jako v první půli. Marc Kukureja přihrává z levé strany hřiště. Oyarzabal zakončuje zhruba ze středu, zhruba z úrovně penaltového puntíku. Teď se dozvíme nastavený čas, který přidají sudí nad rámec hrací doby, nad rámec té základní hrací doby. Přeci jen se bude přidávat i za to, jak se střídalo, nejen za tu reklamní přestávku. Je to 6 minut. 6 minut nad rámec řádné hrací doby. Španělsko vede nad Rakouskem na fotbalovém mistrovství světa v prvním kole play-off 3-0. Dvakrát skoroval Oyarzabal a jednou Pedro Porro. Teď to Španělé zkouší ze své vlastní poloviny v první nastavené minutě z celkových 6, ale nepřesně ve středu hřiště. Stále připomeňme to, že stále platí to, že Španělsko nedostalo na tomto světovém šampionátu gól. Možná to se budou teď snažit Rakušané změnit. Přeci jen by to byla alespoň taková lehká náplast, lehká útěcha, kdyby se podařilo Rakušanům skórovat. Zabicer centruje z levé strany hřiště, ale spolehlivě odvrací balon ze svého pokutového území kapitán Rodri. Tak to musí zkusit svěřenci kouče Ralfa Rangnicka znovu. Teď to zkouší znovu přes Zabicera, přes levou stranu. Dlouhý balon a pro ten si spolehlivě doběhl Unai Simón. Jak jsem před chvílí mluvil o tom, že Oyarzabal hraje za baskický klub Real Sociedad San Sebastián, tak Unai Simón je brankář také baskického klubu, ale ten sídlí v Bilbao. Athletic Club právě z Bilba ze severu Španělska. Rozehrávka od Unaje Simona končí několika souboji ve středu hřiště, mezi tím už běží druhá nastavená minuta z celkových 6 a končí to také faulem, který píská hlavní rozhodčí ze Švédska Glenn Nyberg. Jeho kolega u videa Polák Tomáš Kwiatkowski zasahoval jen jednou a zasahoval u té neuznané branky v prvním poločase. Teď se dozvíme, kdo nakonec opustí tu plochu. Už jsem před malou chvílí avizoval, že budou Španělé znovu střídat, tak teď se právě tak stane. Stoper Laporte odchází ze hry. Jeho místo tedy převezme asi Zubimendi, bych typoval. A nakonec Mark Pubil je tím mužem, který se podívá do hry. Tak nikoli Fabián Ruiz, ale Mark Pubil, tak ten jde na hřiště a nikoli, tak pardon, Zubimendi do hry nejde a podívají se do hry Fabián Ruiz a s ním Mark Pubil. Tak to jsou dvě nové síly na straně Španělska ve třetí nastavené minutě 6. Španělsko vede nad Rakouskem 3-0. Teď to zkouší Rakušané přes obránce Danca. Ten nakonec vrací až na brankáře Alexandra Šlágra. Šlágr dává na kapitána Alabu. David Alaba centruje na vysoké útočníky Arnautoviče a Kalajdžiče. K balonu se dere Laimer. Laimer spěchá za balonem, nicméně byl odzbrojený. Gavi nakonec končí na trávníku po souboji s Griličem. Hlavní sudí nepřerušuje hru a tak Chukwuemeka může vrátit balon rakouským stoperům Dancovi s Alabou. Danco dlouhý centr posílá až na hranici pokutového území. Tam za ním běží Marcel Zabicer. Nestihne ho, protože se dobře dokázali vrátit dva bránící Španělé. A rychle rozehrávají podél levé postranní čáry ze své poloviny. Gavi znovu končí na trávníku po souboji s Laimrem a tentokrát už je to pískáno jako nedovolený zákrok. Před malou chvílí se Gavi rozčiloval, že přeci byl faulován, sudí tu situaci přešel, tak teď už to nedovolený zákrok, respektive posouzeno jako nedovolený zákrok bylo. Čtvrtá nastavená minuta pokračuje rozehrávkou Španělska. Po pravé straně rychlý centr na Ferrana Torresa. Ferran Torres už se blíží k pokutovému území. Vypálí z ostrého úhlu a vypálí nepřesně. Tak Ferran Torres to zkoušel ještě přízemní ránou. Snažil se o navýšení skóre na 4-0. To se ale nepovedlo. A tak míč putoval pouze do zámezí. Brankář Alexander Schlager bude pokračovat rozehrávkou a vybírá si Alabu. Alaba k sobě láká pravou rukou Zabicera. Nicméně hra se vrací znovu na Alabu. Alaba zpátky ke svému golmanu Alexandru Schlagerovi. Pasivní je to trochu teď od Rakušanů, kteří mají ještě minutu a půl na to, aby třeba aspoň vstřelili gól. Alaba to zkouší dlouhým nákopem a za balonem spěchá Arnautovič, který už dvakrát skoroval na tomto světovém šampionátu v dresu Rakouska. Prosadil se nejprve proti Jordánsku z penalty a poté i při remíze 3-3 s Alžírskem. To utkání skoroval taky Zabicer a taky Kalajdžič, o kterém jsem mluvil, že byl na hřišti minutu a postral se o to, že Rakušané hrají právě toto utkání vyřazovací části. Kdyby Alžírsku podlehli, do play-off se nepodívají. Aut, který teď trochu vyklouzl z ruky a tak letí taková vysoká svíce, kterou musí rychle krotit fotbalisté Rakouska. Posílají nakonec centr, na který nedoskočil nikdo ze spoluhráčů a tak Kukureja, španělský levý bek, běží dopředu, už se snaží o založení další situace, nakonec míč do středu hřiště na Rodriho, ten oslovuje Merina, Merino na Pedra Pora, ale hodně zbržděná situace, teď už je to kontrolované od Španělů. Nějaká půl minutka chybí z toho avizovaného nastaveného času, 6-minutového úseku nad rámec řádné hlací doby. Španělsko-Rakousko 3-0. Centr od golmana Unaje Simona nakonec sice sbírají jen obránci Alaba a taky Danco, respektive Alaba si teď vybírá už Laimra. Laimer vrací na Danca. Danco ještě postupuje přes střed hřiště. V tento moment slyšíte hvist hlavního rozhodčího, švédského rozhodčího Glena Nyberga pod mým hlasem a to znamená, že Španělsko poráží Rakousko 3-0 a postupuje do osmifinále fotbalového mistrovství světa. Nejprve skóroval ve 36. minutě Mikel Oyarzabal po přihrávce Marka Kukury. Po změně stran se v 66. minutě prosadil Pedro Poro, zvýšil na 2-0. No a na 3-0 pečetil gólem znovu po přihrávce Marka Kukury Mikel Oyarzabal v 89. minutě. Rakousko tak na fotbalovém světovém šampionátu končí, no a naopak Španělsko bude netrpělivě vyhlížet s tím, že se to v osmifinále tohoto turnaje utká. Rozhodne o tom zápas, který se bude hrát od 1 hodiny ráno našeho času, tedy zhruba za nějaké 2 hodiny, si můžete znovu naladit přímý přenos na radiožurnálu Sport. Budete poslouchat utkání Portugalsko-Chorvatsko a kdo zvítězí, utká se o postup do čtvrtfinále právě se Španělskem. Já vám v tuto chvíli přeji krásný večer.
1: Děkujeme a přejeme ho také Kristianu Švedovi. K jehož informacím jen doplním, že to poslední z pohledu tedy severoamerického dění. Dnešní utkání mezi Švýcarskem a Alžírskem nabídneme také v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Tenhle souboj začne tedy našeho času v 5 hodin ráno.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
1: A před zprávami ve 23 hodin můžeme doplnit ještě jednu aktualitu. Brankář Jakub Dobeš prodloužil v hokejové NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. 25-letý golman se upsal Canadiens až do roku 2030 a nová smlouva, která vstoupí v platnost od nové sezóny, přinese Dobešovi v průměru 5 milionů a skoro 400 tisíc dolarů.
4: Radiožurnál 23 hodin.
8: zprávy a Martin Matějka.
9: Ruský dronový a raketový útok na ukrajinskou metropoli už má 25 potvrzených obětí. Řidiči na konci července projedou novým úsekem dálnice D3 u hranice s Rakouskem. Tenista Menšík skončil na Wimbledonu ve druhém kole. A zítra bude polojasno, na horách ojediněle přeháníky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Počet obětí ruského úderu na ukrajinský Kyjev stoupl na 25, jsou mezi nimi i děti. Oznámil to náčelník kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko nálety označil za zatím nejmasivnější útok na město s tím, že nejméně 9 desítek lidí utrpělo zranění. Moskva tvrdí, že cílila na vojenské objekty. Ruské drony a rakety v noci ale zasáhly v Kyjevě desítky obytných budov. Diplomatka Jana Chaloupková uspěla s žalobou proti nejvyššímu státnímu tajemníkovi. Městský soud v Praze nedávno rozhodl, že bývalá zástupkyně velvyslance v Maroku má na ministerstvu zahraničí nárok na adekvátní pracovní místo a platovou třídu. A to jí úřad nenabídl i přesto, že už v roce 2024 vyhrála soud, že jí ministerstvo neprávem postavilo mimo službu. Mluvčí městského soudu Kateřina Eliášová říká, že podle rozsudku státní tajemník nezohlednil, že Chaloupková je whistleblowerkou, tedy oznamovatelkou možné korupce.
10: Při vyhledání vhodného služebního místa musí služební orgány postupovat tak, aby vyloučili hrozbu či pokus o odvetné opatření ve formě převedení na nižší pozici a snížení platu. Soud tedy shledal žalobu důvodnou.
9: Chaloupková v roce 2019 upozornila na podezření, že se na velvyslanectví v Maroku kupčí s českými vízy. Úřad státního tajemníka zatím rozsudek nekomentoval. Jihočeská část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství.

0: příštího roku.
1: Voda na Radavě, na Orlíku a u Černé v Pošumaví na Lipně je znovu vhodná ke koupání. Ukázaly to mimořádné odběry jihočeských hygieniků. Odborníci je provedli jen na třech problematických lokalitách. Na Podolsku, na Orlíku sice hygienici zrušili zákaz koupání, voda tam ale zůstává zdravotně riziková. Pokračuje ředitelka krajských hygieniků Květoslava Kotrbová.
2: U veřejného tábořiště Podolsko na Orlíku je podle aktuálního rozboru voda nevhodná ke koupání, je překročena hodnota sinic, chlorofilu a vodního květu a snížená je také průhlednost. K dnešnímu dni jsme zde odvolali dočasný zákaz koupání.
1: Sport. Tenista Jakub Menčík končí na Wimbledonu ve druhém kole s Bulharem Dimitrovem, prohrál ve čtyřech setech. Karolína Plíšková také vypadla ve dvou sadách, nestačila na bývalou světovou jedničku Polku Šontekovou. Postoupili naopak tři Češi. Linda Nosková vyřadila Kolumbijku Osoriovou, Marie Bousková Italku Grantovou a Jiří Lehečka Slováka Molčana. Fotbalisté Španělska a Rakouska mají za sebou na mistrovství světa zápas prvního kola playoff. Kdo prošel do osmifinále, ví Kristián Švéda.
3: Do osmifinále prošli fotbalisté Španělska, úřadující evropští šampioni zvítězili nad Rakouskem 3-0, dvakrát skóroval Oyarzabal, jednou Pedro Porro. Kristián Švéda, Radiožurnál.
1: Za dvě hodiny nastoupí ještě Portugalci proti Chorvatům a od pěti ráno budou hrát Švýcaři a Alžířani. Hokejový brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. Platit mu začne po příští sezóně. Ročně si díky ní vydělá před zdaněním přes 5,25 milionu dolarů, v přepočtu tedy asi 113 milionů korun.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D5 na Berounsku a neprůjezdná silnice u Českých Budějovic. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozorněji za sjezdem na Cerhovice. Na 42. kilometru stojí nákladní auto a skrajnice. Částečně zasahuje do pravého pruhu, proto všechna projíždějící vozidla vybočují vlevo. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava se od exitu 190 výstaviště pohybuje údržba. Blokuje levý průh, je tam hustší provoz. V Brně v Heršpické ulici se srazilo osobní auto s motorkou. Havárie, ke které vyjeli záchranáři, omezuje průjezd ukřížení s Jihlavskou ulicí. A na Českobudějovicku zůstává neprůjezdná silnice ze Stráškovic do Římova. Uzavírka je po nehodě nákladního auta mezi Řevňovicemi a Komařicemi. Osobním autem se to dá objet přes Střížov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, zítra pak čekáme ráno ještě na východní polovině území doznívání deště. Jinak polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojedinělé přehánky, večer se pak vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 a na horách naměří většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Krásný den, milí posluchači, zapnuli jste si Radiožurnál Sport a je tu tradiční čtvrteční desítka Pavla Horváta. Pavla, vítám ve studiu, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: No a Pavle, ty ve čtvrtek tradičně zveš hosty, velmi rádi třeba vzpomínáme na tvé společné úspěchy s nimi, tak koho si dneska pozval?
7: Tak my už s mým dnešním hostem můžeme jenom vzpomínat, je to můj bývalý spoluhráč ze Slávie a z Teplic a z reprezentace, troufnu si říct, můj kamarád Karel Rada. Karliku, ahoj.
8: Ahoj, zdravím vás a dobrý den všem.
6: Karle, vítejte v desítce Pavla Horváta.
9: Host desítky Pavla Horváta.
6: Karel Rada, vicemistr Evropy z roku 96, účastník Eura 2000, dvojnásobný vítěz českého poháru se Slaví a s Teplicemi. Oba ty úspěchy má s Pavlem Horvátem. Nicméně, když začneme u toho reprezentačního tématu, tak Pavel Horvát s vámi taky něco odkroutil, ale přece jenom rok 96, vzpomínáme na to, teď to bylo 30 let od finálového utkání ve Wembley. Pro vás, kam to řadíte v kariéře?
8: Asi ten vrchol mý kariéry, prostě to nepovede se to každému, není to každý den a vidíme to i teď, jak je těžký prostě prosadit se třeba na mistrovství světa jenom, takže já jsem za to hrozně rád a je to můj vlastně fotbalový vrchol absolutní.
6: No asi už lidé ani nespomenou, z jakého klubu vy jste tam tehdy šel reprezentovat, protože si vás hodně spojují, jak už jsem říkal, třeba se Slaví, s Teplicemi, ale to bylo zhané, vidíte.
8: Bylo to ze

0: Sigmy, ze Sigmy Olomouc samozřejmě, a bylo to vlastně i díky trenérovi Bicknerovi. Podařila se nám ta sezóna, byli jsme vlastně, myslím, v druhý v lize jsme skončili potom, takže i díky tomu všemu, našim výsledkům, tomu týmu, jak to šlapalo, a bylo nás tam hlavně víc ze Sigmy, jo, což si myslím, že bylo i velký překvapení pro všechny, protože opravdu ten rok byl velmi dobrý.
1: A jak jsi vnímal ty hvězdy kolem sebe, protože přeci jenom furt jsi byl v Olomouci v tu chvíli, neměl jsi za sebou žádný velký angažmá, samozřejmě kromě Dukly, ale jak jsi vnímal ty v uvozovkách hvězdy kolem sebe, který už měli zkušenosti z zahraničí třeba?
0: Opravdu pro mě to byl reprezentační jakoby skok do Ačka rovnou, kdy spoustu kluků vlastně musím říct i prošlo reprezentacema mládežnickýma, což já jsem neprošel. Já jsem byl spíš možná v nějakých výběrech nebo v něčom, takže pro mě to byl první skok vlastně takhle předtím.
1: Promiň, další zpráva pro ty naše posluchače, protože ty cesty prostě nejsou nalajnovaný. No. Někdo projde všechny reprezentace a pak tam nebude nakonec a Karel prostě jel svojí cestu a dostal se na Euro.
0: No, tak já asi musím říct, že opravdu, jak jsi zmínil, bylo tam spoustu hráčů a musím říct v dnešní době, jak na to člověk nahlíží, výborných hráčů. Jo, ať už někteří byli v zahraničí klubech, tak někteří vlastně následně všichni skoro odešli do zahraničí a hlavně v těch klubech, velkých klubech hráli, prosadili se. A jak jsi zmínil, já jsem nebyl typ hráče, který by exceloval nějakýma středopolař, nějaký výborný kličky nebo někde, že jsem, já jsem byl prostě dříč a bojovník a tohle všechno jsem si myslím vybojoval jenom tím, že jsem si zatím šel a chtěl jsem to hrozně moc, ale povedlo se to a člověk tomu potřebuje zdraví, štěstí a všechno okolo.
1: To je krásný, jak Karel se jako ohodnotil sám, takhle to třeba cítíš a vlastně je super, že ten hráč si tu svoji roli řekne, přijme jí a vlastně děláš všechno pro to, aby ten tým byl úspěšný, byť třeba tím, že seš jenom dříč a nebo bojovník. Já samozřejmě Karla vnímám jako hráče, který měl obrovský přehled, který měl fantastickou defenzivu a organizaci defenzivy a skvělou hru hlavou, takže těch plusů bylo daleko víc než jenom takhle, že si řekneš jako, že seš dříč. No.
2: A musel být Karel Rada asi pořádně odolný chlapík, když si představíte Euro 96, ta cesta Uhrinova výběru přes skupinu z Němci, Italie, Rusy, přes čtvrtfinále. Připomínali jsme si taky Poborského slavný lob. V těchto všech duelech proti těm soupeřům Karel Rada ještě nehrál a pak přišlo semifinále na Old Trafford, na Manchester United a vy jste byl v základní sestavě. To mi neříkejte, že jste byl úplně ledový.
0: No, tak nebyl jsem úplně v klidu. Že? To, co si musíme říct.
1: Ale jak znám Karla, on to na sobě podle mě nedal moc znát.
0: Nechceš to nechat znát, ale samozřejmě trošku vybruješ, klepeš se, protože samozřejmě si ve velkém očekání, obrovský zápas v té době Francie, obrovský hvězdy, velký. Samozřejmě vzniklo to díky tomu, že jsme tam spoustu měli třeba vykartovaných hráčů v té době. Jo.
2: Ten hrát Suchopárek, Babel a Látal, myslím.
0: Ano, takže my jsme potom naskakovali a jsem hrozně rád, že jsem dostal důvěru a díky tomu možná semifinále jsem se dostal i tomu výkonu potom do finále. Jo, takže pro mě to byl obrovský zápas jako jo, a myslím si, že i všichni byli v očekávání vlastně vůbec, jak tenhle zápas dopadne, jak skončí, protože těch změn tam bylo několik, takže...
2: No ale přeci jenom, měl jste tam někoho v týmu, kdo vás trošku pozbudil, vedle koho jste se cítil, že to prostě půjde? Protože jste to jmenoval, tam byl Juri Džerkev, byl tam Zidane, jste s nimi hráli dlouho vlastně 0-0, až to došlo do těch penalt.
0: Musím zmínit hlavně, proč to celý takhle vzniklo, i to mistrovství Evropy asi, a kam jsme to dotáhli a kam to dospělo. Bylo to určitě kvůli fantastický partě celý, jo. Tomu týmu, který si myslím, když šel na hřiště, kdo šel, tak se tam obrovsky podporovali všichni. Nebylo to, že by tam někdo jednoho a někdo odstrkoval druhýho. Prostě tam byla výborná parta, která myslím, si měla postupný cíle, si dobře říct, neměli jsme ten cíl asi, že tam jedeme s tím, že jenom do finále, ale překonali jsme vlastně tu základní skupinu a pak už to byl vlastně zápas od zápasu, kdy obrovská euforie po každém zápase vybouchla a ten tým byl silnější a silnější prostě.
1: No a teď teda se dostaneme k té penaltě. Ty zase, vzhledem k těm zkušenostem, první zápas takovýhle a teď jak to vzniklo, že jsi na tu pětku šel?
2: Ještě v páté sérii, že jo?
0: No jasně.
1: To šel rozhodnout.
0: Ne, my jsme si vlastně tam skončil ten zápas, to vlastně si vybavuju do dneška, protože to mám pak úplně žitky před očima, protože když se to vzpomenu dneska, tak asi bych říkal, že ne, ale...
1: Jak tam, se mohl říct, že jdu?
0: Ne, tam vlastně jsme si posedali na zem, trenér nás obcházel u hry a ptal se postupně hráčů, přišel ke mně a říká mi, a co ty, šel bys na penaltu? Já říkám, tak jo, kdybyš to, tak asi jo.
1: Zájmu kolektivu.
0: Asi bych možná šel, jako no. A tím to jako skončilo, zase ode mě odešel, no a najednou koukám a on se ke mně vrací, říkám, ty, to nevypadá dobře. nebude vůbec. A tím pádem, že většina hráčů mu řekla asi, že ne, tak přišel ke mně a říká, hele, tak šel by spát, jo? No tak teď jsem začal samozřejmě tuhnout, trošku už to mě začalo padat, říkám, tě, počkej, to se jako pátý, jo? Tak dobrý, jak jsem si říkám, tak už to tam možná nedojde, tak se říká, že jdeš tu pátou, poslední, tak to už bude vyřešený, už nebudeš muset. No a nakonec to tam dospělo, že jsem teda musel jít, čel jsem, ale tam možná trošku mi v tom pomohlo i to, že vlastně v té sezóně předtím jsem kopal vlastně vesměs hodně penalty v Olomouci. Já si myslím, že jsem tam v té době dal asi celkem během sezóny jako obránce nebo jako stoper 8 gólů, z toho bylo možná 5-6 penalt.
2: Vy jste třeba v březnu jsem koukal na Zbrojovce, dal vítězný gól. V úvodu utkání jste teda tam přispěl k tomu, když jste hrál za Olomouc, takže jste to měl.
0: Takže jsem to, ale nebylo to jako to. Samozřejmě,
1: to je trošku jiná penalta.
0: To je jiná penalta. Pak když jsem vzal ten míč z toho půlkruhu a šel jsem tam, tak jako teď už jsem byl úplně v pytli. Prostě.
2: Můžeme si možná poslechnout, jak to tehdy dobově znělo.
3: Karel Rada, asi překvapení. Dal! Karel Rada vyrovnal na 5-5. Tak toho bych té pětici nečekal, ale jenom potvrzuje olomoucký stoper, že má na to, aby hrál velké zápasy, z ničeho si nic moc nedělat a teď to trefil dobře.
2: No, trefil jste to dobře.
0: Jo, tak já jsem
1: si tak nějak počítal i ten komentář.
2: To byl záznam tedy archiv České televize, Jaromír Vosák s tím tak nějak počítal.
0: Ne, já jsem teda napřed jsem furt vymýšlel, tak přemýšlíte, jsem to na to úplně, co budete dělat, jestli počkáte na golmana, zkusíte, nebo půjdete stranu, nebo co si vyberete, nakonec jsem zvolil úplně jistotu, říkám, ne, žádný vymýšlení, prostě zvol si jednu stranu, vyber si, soustřed se na kop, ať to jenom dobře trefíš, ať to má razanci, ať to má to, a tak jsem si to vybral, vlastně to bylo daný předem, pro mě ta penalta jasná, a už to bylo jenom o tom, jak já to trefím, jak půjde golman, jestli půjde hodně brzo, půjde včas a přesně to musí.
2: Je pravda, že my s desítkou Pavla Horváta živě letos objíždíme Česko i s Antonínem Panenkou a často vzpomínáme i na ten finálový rozstřel z Bělehradu, kde šel Anton Ondruš jako třetí a pamatuju si, že jsem četl někde, že Václav Ježek, možná i Josef Engloš mu úplně tak nevěřili na ty penalty a nakonec šel a dal a tady ten rozstřel byl specifický, že po vás šel tedy ještě jiný obránce, můžeme si to taky zvukově připomenout.
3: Petr Koupa zatím všechny vystihl, té páté měl velmi blízko. Jak po šesté. Jo! Je zaděláno. Teď je to na samotných hráčích, kteří teď rozhodují, kdo půjde. Je tam velké shromáždění. Mirek Adlet, on penalty dokáže dávat. Sami hráči ho vybrali. Je tam! Je to tam! Česká republika hraje v finále mistrovství Evropy!
2: Tak takhle to znělo, tedy zase od Jaromíra Bosáka, ale přece jenom Miroslav Kadlec, taky defenzivní hráč a rozhodnul to.
0: Já to doplním jenom tuhle scénku, ještě tu poslední, protože to nebylo tak jednoduché. Jako, jo, on nikdo nechtěl jít už pak po tý pátý, teď už tam byla, jako všichni říkali ne, ne, ne. No a prostě Luboš Kubík, který si myslím, že šel první na tu penaltu.
2: V tom rozstřelu.
0: V tom rozstřelu, tak teď nikdo se tam prostě k tomu neměl, tak Luboš normálně šel, vzal ten balón a šel znova. Teď na něj všichni koukali, teď jsme začali koukat i ty rozhodčí a sledovali Luboš Kubíka, co dělá. Říká, teď koukaj na to číslo. Říkají, ty ne už, ty nemůžeš, prostě, ty už si kopal. A on říká, aha, já myslel, že to je znova, že to můžu opakovat. Tak to, a to byl jediný hráč, který opravdu vždycky na to chtěl jít a který dokázal, prostě si myslím, to byl jeden z takových těch hráčů, který v těchto situacích se choval úplně super a byl úplně, si myslím, že si klidnej, ale...
1: Tak já teďka teda, když jsme u těch penalt, tak já řeknu, proč já jsem začal kopat penalty, protože jsem přišel do Slávy a tam byl Luboš Kubík a zápas předtím nedal, hráli jsme domácí zápas a bylo to to samý, taková jako trošku hustá atmosféra, stará Slávě, kde byla dřevěná tribuna, najednou penalta a Luboš mi takhle hodil balon a říká, tak běž mladej. A v tu dobu jsem začal kopat penalty. No.
2: Karel Rada, který je dnes hostem desítky Pavla Horváta, tedy přispěl k postupu Česka do finále mistrovství Evropy v roce 96. Tam pochopitelně jsme vzpomínali i to, že to byl nečekaný úspěch, který třeba mnozí nečekali, že bude tak dlouhý a naplánovali si nějaké rodinné záležitosti. Vím, že Michal Horňák cestoval kvůli takové té události, kterou úplně nenaplánujete, narození potomka, ale Vláďa Šmicer, ten mezi semifinále, finále to bylo, že cestoval do Prahy.
0: Asi jo, teď už přesně nevím, no.
2: Na svatbu.
0: Všichni pak přišel s tím, vlastně říká, hele, to v pytli, já mám naplánovat svatbu, to nikdo nečekal, kam jste se dostali.
1: Musím
0: jo, tak tam bylo, myslím si, že i vyšli všichni v tomu stříc, protože říkali, jo, jasný, tak to je, odjede, přijede prostě a splní si tu svoji povinnost.
1: Když se daří, tak jde všechno.
0: Jo, když se, tak je to jednodušší.
1: Já ještě teda, tady to je jako příjemný. A teď jenom, já jsem vlastně nikdy neslyšel a od tebe už vůbec ne, jaký byly ty dny od toho semifinále do toho finále?
0: Od semifinále do finále jenom, v tomhle rozpětí krátkým, jo?
1: Tam... No co, jak jsi to prožíval? Jako, samozřejmě, ty jsi nebyl úplně unavený, počítám, jako, co se týká kondice, protože jsi toho moc neodehrál, ale teď očekával jsi, že budeš v té sestavě, nebo věřil jsi tomu, nebo mluvil s tebou někdo?
0: Určitě jsem to neočekával, jo? I potom, jak jsme odehráli to semifinále, tak jsem říkal, dobrý, kluci se vrátí a myslím si, že i trenér pak z toho měl možná zamotanou hlavu, kdy vlastně spekuloval nad tím, jak to vlastně vůbec postaví do toho posledního zápasu. A já jsem pak sám koukal, že jsem dostal i důvěru vlastně do toho finále. No, že jsem vlastně...
1: no a bylo to tenkrát tak, jak teďka je to obvyklý, že se komunikovalo s hráčem nebo konkrétně s tebou, že si věděl už jen před tím finále.
0: No, nebylo to úplně tak jistý. Nebylo to tak úplně jistý, protože to párkrát byly rozhovory jako předtím a to nebylo na mistrovství Evropy, ale bylo to v jiných zápasech, kdy třeba se mu trenér bavil, jo, že bych měl nastoupit nebo něco a ono se během toho něco změnilo a třeba se tak nenastalo, ale těch rozhovorů jako nebejvalo tolik, jako zase, že by bylo tolik osobních rozhovorů a pohovorů. A s těma hráčema dneska, jak se o tom mluví neustále, že hráči potřebují podporu a cítit psychickou furt neustále i nějaký kontakt komunikační, aby byli s nima s trenér a tak dále, takže tam to dřív nebývalo tenkrát tolik.
2: No, Pavel Horvát, který hostí tradičně desítku, dneska Karla Radu, odehrál ve své kariéře spoustu zápasů na velkých stadionech proti slovutným soupeřům. Řekněme, jestli se nějak lišila tvoje denní příprava prostě na zápas na Camp Nou, třeba v Lize mistrů, když jste hráli oproti běžnému ligovému standardu.
1: Ta Liga mistrů nebo tyhle ty zápasy se většinou hrajou pozdějiš a spíš ten den je delší, jinak nic, já jsem většinu...
2: Jaký rituálek, jako budu
1: dát? Já jsem se snažil spát většinou, jako po obědě.
2: A šlo ti to?
1: Určitě, většinou jo, ale stalo se, že třeba nevím, že určitě před Kodaní, před tím posledním zápasem před Ligou mistrů jsem nemohl usnout vůbec a usnul jsem fakt třeba na 10 minut, že jsem byl v takovém stavu, jsem si říkal, že jsem úplně v pytli, ale samozřejmě ono, když se probudíš vždycky po těch 20-30 minutách, tak se necítíš dobře, ale vlastně to tomu tělu možná někdy stačí, takže tam záleží na tom, jaký nervy pracují asi. No.
2: A pak to člověk hodnotí s přibývajícím věkem vlastně i pozitivně, že se probudil.
1: Pak už spíš normálně probudil.
2: No ale Karel Rada, když měl před sebou, teď to bylo v úterý 30 let, ten velký zápas ve starém Wembley, ještě ty dvě krásné bílé věže, obrovský stánek, královna na místě a vy jste se chystal na to, že tam vyběhnete. Měl jste to nějak v hlavě už teda ten den, prostě třeba odpoledne, nervozitka
0: pracovala? Ne, tak samozřejmě to nabíhalo, jak už jsme se, jak se ptal Pavel tady, jo, od toho semifinále do finále, tak samozřejmě každý už teď špekuloval, co bude, jak bude. Teď jsme se dostali do finále, obrovský zápas, jo. Já si myslím, že to měl každý hráč už jakoby nastavený, všichni chtěli hrát za prvý, všichni a už si ten zápas promítali, připravovali, co nás čeká, nečeká a hlavně se ještě vrátím k tomu, nám tam nastal na hotelu a teď nevím, jestli to byl den předtím nebo den v zápasu, tam ráno nějaký poplach, tam houkaly ty sirény nějaký, jako jestli požární nebo něco tam bylo, no a já říkám, co to zkouší, furt já jsem ležel, když jsem to slyšel, jsem nechtěl vůbec stávat. No a někdo přiběh za chvíli bouchá mi na dveře a musíte opustit hotel, musíte opustit pokoje, protože tady byl nějaký vyhlášený požár nebo něco.
2: To byly možná Němci, ne?
0: Jestli,
1: se báli.
0: No, je to možný, Němci se báli, tak to spustili. No a všichni a vyběh teď ven, už koukám, co tam všichni stáli, už připravili a tady už přišel v klidu v pyžamu a říkám, co se děje, pomalu to, takže to bylo před tím zápasem ještě nějak.
2: A pak přijde člověk do Wembley do útrop. Já jsem teda byl jenom na tom novém jako fanoušek, takže jsem vůbec nebyl vevnitř, ani třeba na prohlídce stadionu, ale bylo to něčím jako jiné najednou, že to na vás dýchlo to historii 1923, rok otevření.
0: Tak určitě, co se týká, tak byl to historický stadion. Každopádně, jo, tam nebyly žádný extra, jak dneska vidíme ty moderní kabiny, to zázemí úplně, tak nebylo to tam takový, takže byla normální kabina, normální věci, byly tam velký prostory, jo, pak jste šli dlouho vlastně celý to, jak to bylo obrovský, tak i se vcházelo na ten stadion prostě z toho zadního vchodu nějakého ze zadu brankou, vlastně ze zavrankou jsme vcházeli, přicházeli jsme na to, takže to bylo obrovský, no to. Nedá se to asi dneska srovnat už s těma moderníma novýma stadionem.
2: My jsme na to vzpomínali vlastně docela taky nedávno desítce s Miroslavem Kadlecem, jak zněla Oda na radost od Beethovena, českou hymnu zpívala Dagmar Pecková a vlastně byla tam asi opravdu výjimečná atmosféra. Pavel se ptal na jedno specifikum Miroslava Kadlece, které se týkalo královny, protože vy jste tam byli představováni, ne? Právě britské panovnici tehdejší. Tak nevoněla vám nějak speciálně. Pamatuješ si, Pavle, na co se ptal, ne? Jirka Kadlece.
1: Ale tak mě to zajímalo, jestli prostě královna, jestli jako jako byla nějak jinak cítit. Jako, samozřejmě, že to dáma byla, nebo už to byla dáma, který nebylo 30
2: dáma v letech.
1: Ale jako mě tak, to zajímalo. Prostě,
0: takhle no. my jsme se k ní tak blízko nedostali. Zase. Ne, je to takový, i před tím zápasem pro mě to bylo spíš taková koncentrace na ten zápas už a vnímání toho zápasu. Hrozně lidí se mi na to ptá, že jsem si vlastně podal ruku s královnou, že to je něco úplně neskutečného. A já jsem to nikdy nevnímal jako tak jako neskutečný, já jsem to vnímal jakoby, že to je opravdu výjimečná žena třeba, ale nevnímal jsem to úplně jako, že by to byl můj životní nějaký úplně sen, že musím podat královně ruku nebo něco, jo. Ale bylo to samozřejmě k tomu, k té celé věci, to bylo jako super, no.
2: Každopádně, když se dostaneme do toho finále ve Wembley, tak 34. minuta, nevím, jestli si vybavíte, Štefan Kunc překonal Petra Koubu. Angličtí komentátoři říkali, že vykopává míč Kadlec, ale byl jste to vy z té brankové čáry. To byl váš zákrok takový možná v tu chvíli životní. Vybavíte si to vůbec?
0: Vybavuju. Ano, tam jsem přímo na lajně, nebo před lajnou těsně vyšel do skulu na zem a blokoval jsem tam vlastně tu střelu.
2: Jste to jako vykopával jako za sebe někam do hřiště?
0: Střelu do brány, takže to je spíš takový reflexivní, já bych řekl zákrok, kdy už vidíte, nic jiného vám nezbývá prostě a jdete všechno jako blokovat, zkusit prostě udělat maximum, že to a pak je to otázka, trefí vás ten hráč, netrefí, půjde to někam, nebo od vás se to odrazí do brány, cokoliv může, ale povedlo se to.
2: A hodně se mluví v dnešní době pořád o těch rozdílových hráčích, ať už jsou to ty hvězdy, anebo takový ti typičtí hroťáci, který třeba ubývá. Němci neměli dlouho na place Olivera Bierhoffa. Nevím, jak probíhala příprava, ale tuším, že asi jste třeba na tohle jméno cílili a když přišlo, tak se to změnilo pak asi. V rámci té hry třeba i vaše povinnosti. Že
0: tak
2: to bylo
0: nebylo to úplně změněný, tam spíš šlo o to opravdu ho zkusit uhlídat, kde on je silnej v tom vápně ve vzduchu, hlava, že jo, nepříjemná a on vlastně si na mě uměl najít v tom vápně ten prostor vždycky a nějakým způsobem zakončit a ty góly uměl dávat prostě a dával je. Takže tam to bylo velká smůla nebo pech pro nás, že prostě se tam povedly tyhle dvě situace, ty standardky, jo, a zase přišel typologicky za mě úplně jiný útočník, než byl Kunc, který byl jakoby malej, menší postavy, jo, dynamičtější a tohle byl úplně jiný styl útočníka.
2: No my se k tomu dostaneme asi možná rovnou, protože ve své kariéře, když jste třeba společně hrávali za Teplice a tehdy jste procházeli pohárem UEFA a vyřadili jste týmy jako Feyenoord, předtím Kaiserslautern, alebo pak jste tedy hráli s Lícem, tak tam byli opravdu hvězdná jména, Miroslav Klose za Feyenoord hrávali tehdy mladí Dirk Kuyt nebo Robin van Persie. Karel Rada měl typ útočníka, který mu jako spíš seděl a spíš neseděl? Vy jste trošku naznačil Kunc menší, Bierhoff vytáhlejší, co vám sedělo třeba lépe?
0: Pro mě, i když nám dal ten Bierhoff vlastně ty góly, vlastně dva, ale furt jsem měl jako blíž asi k vyšším, robustnějším útočníkům, než k malým, rychlým, nepříjemným pro mě pohybem, změnou směru rychle, takže to pro mě byli nepříjemní útočníci.
1: Já ještě jenom se vrátím tam k tomu, já to fakt nevím, jenom se ptám nějakou příhodu s vlastňákama, protože ten obránce samozřejmě se dostane do situací, že prostě, jak jsi to říkal, je to reflex, po něčem šáhneš, nebo chceš to zahrát pryč, máš nějakou veselou historku?
0: Hele, oni většinou to moc pak veselý historky jako pro mě, teda moc veselý nejsou.
1: Ale když, pro ty ostatní.
0: A jo, i když tomu samozřejmě došlo, dospělo, ať to byl kdekoliv, pár vlastňáků jsem si určitě dal, ať to bylo na přední tyči, kdy jsem chtěl třeba blokovat něco prudkej, a když jste blbě postavený trošku a stojíte vlastně na úrovni brány nebo něco takového a nastřelí vám to ten hráč polovysoký balón, kde do toho chcete hrábnout tou nohou, šahnete prostě a od vás to někam se odrazí, takže to bylo, pak myslím, že jsem si pěkný góly v Dukle hlavou, no. Na vinglu přímo. A teď jenom vždycky se líbí ty golmani, jak pak po vás kouká, co se to, a vy mu to úplně uklidíte, že kdybyste tam byli v té situaci obráceně, tak to nikdy nedáte takhle. A jim to tam přesně uklidíte, že oni pak sledují a koukají na vás, jako kejve hlavou, co se děje, co si, já říkám, já nevím.
2: Pavel Horvát se Karla Rady ptal asi adresně i vzhledem k tomu kontextu toho zlatého gólu ve finále Euro 96, který si můžeme taky zvukově připomenout.
4: Pozor na Klinsmana, má prostor v 16, levou nohou centruje do pokutového území. Ještě nebezpečná situace, Němci střílí, je to branka, přátelé. Je rozhodnuto o mistru Evropy pro rok 1996.
2: Mě vlastně zajímá ten pocit bezprostředně potom, jestli si nějak vybavíte, vím, že to není úplně snadná zkušenost, ale přece jenom zlatý gol je unikátní v historii fotbalu, on pak vlastně platil ještě několik let, vystřídal ho na chvilku stříbrný gol, se kterým teda Češi taky mají špatné zkušenosti, ale už se to pak hraje tak, že buď teda dvě prodloužení, anebo rovnou pak penalty, když se nerozhodne, ale ty bezprostřední pocity po inkasování toho zlatého gólu. Je konec.
0: Hrozný, hrozný. Tam je nejhorší, když si člověk uvědomí to, že vlastně už nemá jakoukoliv šanci, prostě ani pár minut na to, že by mohl udělat, zkusit prostě cokoliv udělat pro to, aby to mohl ten výsledek zvrátit ještě. Jo. Takže to je ta beznaděj úplná, to je asi to nejhorší, co na tom bylo v ten daný moment. A ještě víme všichni, že vlastně on se otáčel, otáčel se kolem mě, mě střel těsně přes nohu. Já jsem to nestihl úplně ideálně zblokovat třeba tu střelu. Pak to šlo ještě, myslím, tam to nikdo neviděl nebo neví pořádně, myslím si, přes lehce patu, ani to není moc vidět, ale lehce přes patu Míši Horňáka, který to malinko změnil směr. A potom ten Petr vlastně jak na to reagoval, tak tím pádem došlo k tomu, že on ten balon jakoby spíš vyrážel do strany a ještě to šlo do tyče a do brány. Jo, takže to byl opravdu takový spleskaný gól, který vás potom hodně bolí. No.
1: No, já jsem věděl, že je konec tu chvíli, že jsem na to koukal a říkám, to není možné, že jsme takovýhle gól dostali. No, že prostě, že jako tohle finále rozhodne takhle hnusný gól s odpuštěním.
2: Byl tam nějaký, řekněme, ne motivátor, ale člověk, který to zkoušel udržet tu náladu, abyste se úplně třeba nesesypali v tu chvíli, jestli třeba vy jste to vzal na sebe zrovna v tu chvíli, kdo možná obcházel hráče a poklepával, protože to dneska taky často vidíme, když je nějaké velké zklamání, tak tam někdo je a chodí za nimi a utěšuje.
0: Já si myslím, že v ten moment potom každý jsme popadali prostě a byli jsme úplně pár minut, si myslím, sami ze sebou úplně hotový, vyřízený, protože věděli jsme, že jsme v finále, že máme těžký zápas, že jsou to s Němcema, ale pak jsme cítili během toho zápasu, že vlastně to vůbec nebyl špatný zápas z naší strany a že jsme tam měli velkou šanci prostě, aby jsme možná to dotáhli i do toho vítězství. Tam si myslím, že všichni pak vstávali, pozbuzovali, hlavně kluci, myslím si, že přišli z lavičky, ty, co nehráli třeba, jo, a hned pozbuzovali všechny a říkali, jo, pojďte hlavy nahoru. Jo, i ty zkušený hráči, třeba ten Míra Kadlec, prostě si myslím, že chodil, tyjo, tak pak si všechno to uvědomili, říkal, hele, pojďme, teď vlastně my jsme ve finále, skončili druhý s Německem.
2: A moc rádi jsme si na to vzpomínali, tak teď jako v úterý to bylo 30 let od stříbra českých fotbalistů na mistrovství Evropy.
5: Host desítky Pavla Horváta.
2: Hostem desítky Pavla Horváta je Karel Rada, který si myslím během kariéry už trenéra musel řešit možná podobné situace, jako byla ta po zlatém golu ve Wembley, a to sice, když byl dlouho trenérem ženské fotbalové reprezentace. A já si osobně vzpomínám, pane Rado, na ten postupný vlastně progres, na to zlepšování vašeho týmu a ty velké vlastně dva momenty, které musely být strašně trpké. Byly to ty barážové zápasy, jak se Švýcarskem, tak na konci vašeho angažmá s Portugalkami. V tu chvíli třeba užil jste některé ty nabité zkušenosti i z té hráčské kariéry, protože to taky muselo být strašně těžké pak utěšit děvčata.
0: Jo, tak byl to hlavně ten zápas, asi když jsme dospěli s těma Švýcarkama do toho penaltového rozstřelu. Jo. Teď jsem sám přemýšlel, teď mi to blesklo hlavou zpětně, vlastně to, co jsem si říkal já, nebo to, co můžu říct, jenom poradit. Jenom jsem říkal, ať jsou úplně absolutně v klidu, ať se soustředí na tu penaltu, na svůj kop. A znal jsem tu situaci, hlavně věděl jsem, jak je to pro ně těžký, že to vůbec není jednoduchý, jako na tu penaltu jít, že teď v ten moment, když tam dojdou a jak jim asi bude, jsem věděl. A proto ono hrozně věcí se tam těžko v ten daný moment v té krátké době, jako aby dlouhodobě nějak člověk psychicky na to připravoval, nebo to ne, tam už je to na každý hráčce. A musím říct, že bohužel to vlastně nevyšlo tím téměř nejzkušenějším hráčkám vlastně v té době, který tu penaltu vlastně pak nedali. Jo. Ale vůbec jako tam po tom zápase taky hrozně smutku, hrozně věcí, vůbec nikomu se nedá nic vyčítat jako v tom, protože vím, jak to probíhá ty penaltový rozstřely a tam jsem vůbec nechtěl chodit a někoho jako říct něco, aby mi napadlo, že nedal penaltu, nebo vůbec ne, vůbec nevěděl jsem.
1: Já si myslím, že všichni, co hráli fotbal a nějak ty penalty se jich jakkoliv účastnili a mohlo to být v jednom případě v životě, tak si uvědomuji, že ten tlak je obrovský v jakýkoliv penaltě, na to, v tom rozstřelu, kde jde opravdu úplně o všechno. A vlastně já si nepamatuju, že by někdo řekl někomu, že nedal penaltu, že by to někdo někomu vyčítal. Fakt si za tu kariéru teďka nespomenu ani na jednoho hráče, že řekl jako nedal penaltu. Jako to prostě se nikdy nestalo, protože všichni vlastně ty, co to zažili, tak si to nedovolej.
2: My jsme v desítce taky relativně nedávno měli jiného muže spojeného i s Teplicemi, byl to Daniel Šmejkal, který se od mužského fotbalu, od trénování mužů dostal právě k ženským týmům reprezentace. A to je vlastně podle mě dost zásadní rozdíl oproti vám, pane Rado, protože vy jste nějakým způsobem začal rovnou u žen a možná to má spojitosti s vaším rodinným zázemím, ne? že jste byl zvyklý se starat o dívky třeba.
0: O dívky, o děvčata.
2: O dvojčata třeba.
0: Jo, a o manželku. Ne.
1: Jasná převaha.
0: Jo, ne. To asi nějak to dospělo k tomu, že vlastně díky dceři vlastně Adele, která vlastně chtěla hrát, začala hrát už v Teplicích, vlastně v Hvězdu Trnovany, což já manželka mi vždycky říká, pojď se podívat, to musíš vidět. Já jsem tam šel, když to viděl, tak se člověk tam pousmívá, směje. To bylo opravdu trenky pod kolena, že jo. Ty klasický, to bylo ještě ve školce, když chodili do školky a teď tam běhala, ty jo, teď se něco dělal, teď letěl míč, teď já koukala, teď uhla, teď někam to, já říkám, ale já si se nebudu chodit čívat. Ale jo, já jsem říkal jedna věc, bavilo jí to, a to, což bylo super, něco jako pohyb, nějaký sport, takže tak to vzniklo a pak jsem vlastně se vrátili do Plzně, a kde jsem začal vlastně díky ní, jakoby tady jsem jí vozil na tréninky, až mi zlákal vlastně Zdeněk Rada, jmenovec jenom, který mi říká, hele, pojď, nechceš tady udělat nějaký trénink, tak jsem s nima zkusil pár tréninků a vlastně nějak mi to začalo úplně bavit. Jako jak. A bylo to takový prostředí, jakoby, když to řeknu, ne to klukovský ještě, kde tady to opravdu bylo takový ještě volnější, jo, pro zábavu, že já jsem viděl, že to baví ty holky, tak to bavilo i mě a tak nějak jsem tím postupoval postupně v tom ženském fotbalu a začalo to vlastně v roce 2009.
1: Já jenom rychle vsuvku, já jsem teďka byl nedávno v Hodoníně na posledním přátelském zápase našich juniorek vházený s Rakouskem a musím říct, že vlastně pak byli druhý den na těch penaltách a ten kolektiv byl úplně jiný než prostě kluci. Jo. Furt si plácali, furt byla dobrá nálada. I na lavičce třeba při tom zápase jsem úplně zíral, že prostě se smáli ze hřiště hráčky, na ty holky na lavičce se smáli a dělali gesta a přitom ten zápas jako jel naplno. Jo. To pro mě bylo velký překvapení a myslím si, že to je v tomhle hodně, hodně jiný než ty kluci. I když samozřejmě se to posouvá, to asi Karel nám řekne líp, že prostě ten tlak na ty výsledky stoupá, ale myslím si, že v jádru to je trošku v tomhle tom je velký rozdíl.
2: Tak měli jsme v desíce i Kateřinu Svitkovou a to, jak člověk zná i osobně, tak ví, jak nesmírně soutěživá je. A myslím si, že v repre právě tyhle stálice, které jsou třeba i myslím tykon Cahinová, Krejčíříková, Votíková, to vlastně jsou všechny dámy, které jsou spojené i s vaším začátkem v reprezentaci. Tak právě tou svou pílí a tím, že chtějí něco dokázat, se takhle dlouho udrželi u toho fotbalu, který jim ale neposkytuje třeba často takové prostředky, jako mají muži. A to je moje jako otázka takové, já nevím, jestli to vůbec jde vyřešit tohle téma. Jestli ten ženský fotbal se třeba pozvedne tím, že se do něj nalije víc peněz, budou to moci dělat profesionálně, anebo zda se těch víc peněz může nalít, až když se udělá nějaký ten velký úspěch, protože to mám pocit, že to tak často hapruje tyhle dvě věci.
0: Jo, oni se o tom samozřejmě všichni baví, udělíte úspěch a bude všechno. To už jsme si, že několikrát v klukovský fotbal vždycky udělíte něco a všechno bude. Ne, já to stavím obráceně, když se to vidím z pozice hráče, trenéra, tak vy napřed musíte vybudovat to zázemí, vy musíte něco připravit, nějaký ten podklad a to my to stavíme vždycky obráceně, udělíte něco a ono něco bude.
1: Bez těch podmínek
0: vy musíte dneska postavit něco, abyste to měl na nějakých základech, jak budovat, že jo? Tak já říkám, to víme sami, že nám chybí spoustu tady sportovišť, hřišť a všechno zázemí, víc trenérů samozřejmě někdy. Takže na tomhle je to třeba postavit ten začátek a aby vlastně ty děti jako měly chuť do toho sportu. A pak říkám, pak musí mít vidinu za mě toho, i ty holky, že mají šanci být profesionální hráčkou, která bude mít třeba jak i slušně vydělávat, nějaký slušný zázemí, tak prostě tohle ty hráčky musí vidět, aby to pro ně byl ten motor, motor další nahoru, že jo? Co vidí dneska ty kluci, dneska to vidí kluci, že mají ty vzory svoje, obrovský ty vzory, tak ty nima jdou, ale dostane se tam řád, když to budeme počítat na procent, tak je to pár procent, který se dostane do té špičky někam nahoru, jo? Z té množiny. Jo, a to samý bude u těch holek, a jak říkal Pavel, zatím u těch holek, co jsem tím prošel zpátky několik těch let, tak samozřejmě posouvá se to hrozně moc, ale býval to spíš jako koníček. A oni tam potřebovali mít tu atmosféru, tu kabinu, ty kamarádky, jo, a takovou tu soudržnost. A potom tohle, když se tam ztratilo někde nebo se něco změnilo, tak prostě pro ně nebyla to priorita.
1: Možná je škoda, že už se tohle vytrácí nejenom v tom holčičím fotbale, ale když vezmu třeba od dorosteneckého věku už v tom klučičím fotbale, že ta radost, že to je ten koníček hlavně, už trošku ustupuje tomu, že jako je tam ta šance a teď samozřejmě ty kluci to vidějí a vidějí to samozřejmě všichni ty kolem nich, jak rodiče, tak manažeři, že už je to v podstatě trošku biznis, už od já nevím, 15-16 let některý ty kluci mají smlouvy, možná některý dokonce dřív, ale vlastně už z toho mizí ta radost, to, že ty kluci se scházejí a scházejí se o 2 hodiny dřív a dělají tam kraviny, ať už vedle hřiště nebo v šatně, po tréninku naskáčou do aut nebo se během půl hodiny hodiny rozeběhnou a já si pamatuju, že my jsme po tréninku jako mladší hráči prostě buď jezdili spolu někam domů tramvají, metrem, nebo jsme šli ještě někam na zmrzlinu, opravdu na zmrzlinu v tu dobu, takže jako tohle to se trošku ztrácí a ta doba se samozřejmě mění, ale možná to je škoda. No.
2: Je pravda, že jsem si teď vzpomněl na Klapzubovu jedenáctku, kdy ta knížka končí tím poselstvím, že vlastně si chtějí Klapzubáci zahrát s malými kluky a oni říkají, ne, my už s váma hrát nechceme, vy už jste profíci příliš. Možná, že už ta radost té hry se třeba vytrácí. Ale radost ze hry může být jedna věc, ale musí tam být nesmírná píle a myslím, že tu musel prokázat Karel Rada už od útlého dětství.
5: Host desítky Pavla Horváta.
2: Hostem desítky Pavla Horváta je Karel Rada, kterého v Plzni vychoval Josef Žaloudek. To je obrovské jméno, tvrdý trenér, který měl pod patronátem taky třeba Pavla Nedvěda, vedl Petra Čecha, Vítězslava Lavičku, ale přece my jsme na něj vzpomínali i s Pavlem Forstem, když tady byl.
1: Ty jsi to možná teď řekl úplně správně. On ho vychoval a nejenom trénoval. Jako.
2: Je to tak?
0: Je to tak, no samozřejmě. Tak Pepí Žaludek byl známý, neústupný, tvrdý, důrazný ve všech směrech, ať už to bylo nejenom tréninkových, samozřejmě, ale v přístupu od školy počínaje, kdy prostě měl kontakty na školy, kontroloval nás na internáty, nepotřeboval ani rodiče. Jo, maximálně rodiče se pak ptali vůbec, co se děje, protože on to dokázal vyřešit sám a velmi důrazně.
1: Protože domů kluci chodili a říkali, no nic se neděje.
0: Ano, takže u něj on to vyřešil okamžitě. My jsme vždycky přicházeli do té Luční ulice a jestli víš, jak je tam ta lávka, jasně, přes kterou se přechází, tak tam vždycky tam už to začalo kolem hlavního stadionu, tam začínala lehká tréma, přicházeli jsme na tu lávku a teď jsme jenom koukali přes to hřiště celý, kde on seděl v létě u těch kabin, u toho zábrlí a takhle se tam houpal na té židlice. A měl klíče a houpal se na té židlice. A od té doby, jak si šel z té lávky, říkal si, co nás čeká, to bude zase jestli
1: ty jsi patřil k těm, jako co se báli, nebo jsi byl jako v klidu?
0: Ty ale u něj si nevěděl, co on všechno ví.
1: Co vyštrachal.
0: Jasně, co vyštrachal, protože samozřejmě nebyli jsme, jak jsme chodili někam, chtěli jsme si zajít občas, když jsme byli nějakým tom dorostu starším někam na pivo nebo něco s klukama, nebo jsme někde naháněli nějaký holky, že jo, tohle. Všechno skoro viděl, všechno z toho vytáhl. A už čekal, a jak se tam houpal, tak si jenom čekal vždycky, co přijdeš a co bude. Jako, co víš ze školy, co víš z internátu, co víš odkaď.
2: A tak průprava pro život profi fotbalisty je asi dobrá, když si vzpomenu na to, jakou pověst má třeba takový Felix Magath, který vás přivedl do Frankfurtu. Tak nevím, jestli jste to věděl, jaký je, ale nebál jste se tam mít teda. Byť ho rychle odvolali, že jo, teda.
0: Ano, zaslech jsem to, samozřejmě slyšel jsem nějaký o něm zprávy jsem
2: měl. Petr Jaráček, myslím, nebo Václav Pilář taky mluvili. No.
0: Takže já přišel a bylo to velmi jako taky obrovský hřát, tvrdá příprava. Já jsem přišel na zimní přípravu, nepříjemná prostě. To on všechno, musím říct, dopolední běhy, třeba když byly nějaký výběhy do parků a to, tak on běhal s náma všechno. Že on v té době běhal maratony. Opravdu byl ve velmi dobrý kondici.
1: Uměl držet tempo.
0: Uměl držet tempo a takže my jsme se postupně jako odpadali, propadali jsme se, takže vydrželi opravdu jenom ty maratonci, ty běžci. Golmani ty úplně nemluvím, ty přiběhli někde z lesa, potom ty z toho parku vždycky za náma po půl hodiny. Bylo to tvrdá příprava.
2: Jenom nevím, jak německy jste tehdy se naučil, ale když vám řeknu Der Hügel, Der Leiden, schody utrpení, to je taková jeho praktika tréninková, je to na YouTube, můžu si to posluchači pustit, kdy tam borci skáčou žabáky na schody, které mají třeba podle metr a pak jako znova a znova.
0: Já jsem s ním žabáky úplně neskákal v té době, ale my jsme třeba dokázali půl hodiny v kuse skákat přes švedlo. A on jenom měnil, co budeme dělat a jenom co to jenom nám říkal, co budeme měnit. A bylo to půl hodiny třeba v kuse. Jo. A nebo jsme vybíhali neskutečný jako kopečky s medicimbalama pod rukama, ale tam opravdu jako pár háčů zvracelo. No. Tam to bylo jako velmi nepříjemné. To bylo, ty jsme pouštěli dolů vždycky a jenom si scházel, dobíhal, tam si bral znova, ti letěli ty medicimbalici drap a mazal si do toho kopce nahoru a to bylo.
1: Já vím, že Petr Jiráček říkal ve Wolfsburgu, že měli po zápase nějaký výběh fakt jako 10 kilometrů. Teď možná, že se pletu o pár kilometrů, ale že tam byl takový jako udělaný kanál pro ten běh a že tam prostě vyběhli a běželi nějaký tempo, který bylo pro mě jako absolutně šílený jako den po zápase. Jo. Já bych vlastně se bál toho druhého dnu víc než toho zápasu, jako že nebudu moc. No.
2: Ale tak průprava to byla i na to české prostředí, kde jste předtím před Felixem Magathem zažil jiného trenéra, o kterém se tradovalo, že je tedy pořádně tvrdý. A když vám pustím teď zvukovou nápovědu, tak asi budete tušit, o kom mluvím.
6: Slavia byla v zápase útočnější, vypracovala si více šancí, gol si ale schovala až na prodloužení. V 98. minutě ho po rychlém breaku vstřelil Horvát. Liberec se představil na Strahově jako oběta vyhrající mužstvo spolehající především na pevnou obranu. Přesto slavisty do několika šancí pustil. Děkovat štěstí mohli liberečtí především ve čtvrté minutě, kdy se Horvátova střela odrazila od břevna, a v minutě 29., kdy střelu Ulicha vyrazil z prázdné branky tělem záložník Breda. Po dvou letech vyhrála Slavia ve finále domácího poháru znovu 1-0 po prodloužení, tentokrát nad Libercem.
2: To byl rok 99 a Jaroslav Hřebík vás tehdy na Slavii dovedl ke společnému vítězství v poháru. Jenom abych to upřesnil, my jsme skočili tedy v tomhle rozhovoru ty štace Karla Rady, Duklu, Sigmu Olomouc a vlastně do Slavie jste přišel z toho prvního zahraničního angažmá v Trabzonsporu a pak v tom roce 99 na Strahově.
7: To mě zajímalo i ten příchod Karla, no, do Slavie.
2: Jo.
7: Ne, to bylo do Teplic vlastně. Pro mě.
2: Tak to se k tomu dostaneme, ale přece jenom Jaroslav Hřebík má dlouhé angažmá taky nebo spojitost ze Spartou, ale přece jenom té Slavy, jako ještě mladý nebo mladší trenér.
7: Já si pamatuju jeden trénink, to byl podle mě ten úvodní a běhali jsme na tom atletickém stadionu, tam nám odhrnuli takhle jednu
2: Fedenu tam.
7: Fedenu, jednu tu lajinu. A první trénink byl 10 kilometrů běh po tom tartanu. A vím, že spousta kluků pak měli problémy. Samozřejmě nevím, jestli to měl pan Hřebík v tu dobu vyzkoušený, ale myslím si, že to v dnešní době už tohle to prostě se neděje. No,
0: no patřil to taky k jedním z trenérů, který měl vlastně svoje jasně nastavené metody, pravidla prostě a nechtěl moc uhybat nikam asi. No. Já jsem za ní přijel, já si hlavně pamatuju, jak říkáš, zmiňuješ ty tyhle případy. Já jsem, když jsem přišel já, tak hlavně jsme tam, myslím, zimě na ty umělce tam vzadu Fedenu trénovali vlastně hlavně nějaký taktický věci posuny, protože tam vznikala první čtyřka, tam se hrálo, už se ztratilo klasický libero, jo, a hrálo se tam ta lajna ve čtyřce vzadu v obraně, takže jak jsme to tam dřeli, pilovali a prostě drtili jsme to tam s ním. A on...
2: To byl den 99, kdy jste přicházel vlastně z Trabzonu do Slavie. Ten tým byl nabitý, mimochodem, když jsme mluvili o tom finále 99, tak Karel Rada rozhodnul semifinále na Spartě na Letné gólem. A Pavel Horváth tam dostal červenou, to vlastně asi si jí pak nějakým způsobem znegoval asi v lize, protože si mohl hrát finále, které
7: se jsem dostal druhou žlutou, že jsem podle mě se jako, vím, že Tomáš Poštulka tam do mě vrazil, že jsem spadnul, to jsme vedli podle mě a vím, že ke mně přiběh rozhodčí, nevím, kdo to pískal a já jsem vlastně jako se nechtěl nechat ošetřit, chtěl jsem stát, ale on povolal jako toho doktora, jo, já jsem stál, dostal jsem druhou žlutou. No.
2: Někdy se zaměříme, Pavle, na ty tvé žluté karty, koukal jsem do knihy rekordu a taky seš tam docela vysoko. Seš tam určitě výš než Karel Rada.
7: No, když hraješ 20 let, tak musíš nějaký
2: to je pravda.
7: Taky mít.
2: Ano, je, to je pravda. No nicméně ten slavistický kádr, který vlastně vznikal už z toho mistrovského týmu a pamatoval i ty četné evropské úspěchy, tak vznikal i kolem Pavla Horvátha, Ivo Ulicha, byl tam Luděk Zelenka, spousta dalších jmen. Ale říkám si, co vlastně podle vás, pane Rado, dělilo tu Slavii od titulu, protože jsme to vzpomínali možná s Luďkem Zelenkou, s Ivo Ulichem, že tehdy možná vzniklo takové to většině druzí, protože opravdu tam těch druhých míst bylo dost na to, jaký to byl třeba kádr.
0: Teď nevím, jestli to byla tahle sezona, nebo ta následující, tam jsme měli jako našlápnuto obrovsky, no. Tam jsme ten podzim vlastně vedli ligu suverénně a to jaro prostě se to nějak zbortilo celý a sami asi možná nedokážem říct, já nevím, taky nedokážu najít proč jako.
7: Já tam měl jeden moment, my jsme na Viktorce Žižkov prohráli.
0: To byl ten první
7: dostali
0: zápas.
7: Dostali jsme pokuty. To si uvědomuji úplně bezpečně a nikdo nevěděl proč. Tam od té doby, od té prohry, a to jsme furt měli náskok, si myslím, jako dobrý, jo. A od té doby to začalo jít jako do pytle.
2: Ale přeci jenom, když to porovnáte s těmi předešlými štacemi, mluvil jsem o Dukle, Sigmě, pak o tom Trabzonu, tak ta Slavia, samozřejmě jste tam ještě ten velký úspěch z reprezentací, ale Slavia, obrovská značka, kam jste to řadil tehdy, jaké to pro vás bylo vlastně nastupovat za Sešívané?
0: V té době to byl určitě asi jeden z nejlepších týmů vlastně dohromady, jak jsme do něj poskládaný, jak jsme hráli, co jsem asi hrál, jakoby, co se týká naší ligy vesměs. Jako se týká i hráčů, typologicky, jak to sedělo, tak prostě tam mi opravdu tomu chyběl asi jenom ten titul, že se nám to prostě jako nepovedlo, tam se to zbortilo, jak říká Pavel na tom jaře a to jako beru jako velkou obrovskou škodu, protože tam jsme mi našláplo, že jsme to měli dotáhnout a měli jsme ten titul udělat tenkrát.
7: Hlavně tam fakt byli jako výborní hráči, já jsem teď jsem akorát fakt zase, jak jsem byl v tom Brně nedávno, někdo mi dával na telefon Edu Lasotu, kterýho jsem neviděl strašně dlouho, což byl fa- fantastický hráč, prostě jako neskutečný a taky na kouk do nároďáků a výborný kluk a takových tam bylo vlastně fakt jako spousta, takže my jsme fakt měli tým a mě to tam furt bavilo, každý den, každý trénink, prostě dobrý kluci a dobrý fotbal. No.
2: S Lasotou jste podle mě byli i na konfederačním poháru tehdy v Saudské Arábii v roce 97, ale taky bych ho tady rád někdy třeba hostil, tak kdybychom sehnali
7: číslo. No to daleko Střince.
2: Ano.
0: Jsme spolu odehráli ještě v Olomouci, no.
2: Ano. Tak třeba, ale dneska je tady Karel Rada, který má společného s Pavlem Horvátem taky to, že nastoupil jednou na britských ostrovech, teď konkrétně, myslím, ten jeden zápas, vy jste tam společně nastupovali víckrát, ale můžeme si ho taky připomenout.
8: Třígolovou prohru utrpěli fotbalisté pražské Slávie v Lícu v úvodním čtvrtfinále poháru UEFA. O prohře Slávie 0-3 v Lícu v prvním čtvrtfinále poháru UEFA přidá podrobnosti Miroslav Bureš.
9: Slávia mohla prohrát i vyšším rozdílem, zachránili brankář Černý. Slávia ohrozila domácí jen jednou, když po chybě golmana Martina střílel do poloprázdné branky Horvát, ale Martin ještě stačil míč vyrazit. Slávii bude navíc ve čtvrtek na Strahově chybět vyloučený obránce Rada.
2: Aha, tak to vlastně jste pak zmeškal tu vítěznou odvetu. Ivo Ulich dal dva góly, ty jsi taky nehrál.
7: Taky nehrál,
2: tak jsme tady vzpomínali už s Luďkem Zelenkou, s Ivo Ulichem, že Luďkovi tam tehdy začínala ta televizní kariéra, že jo?
0: Ne, já k tomu řeknu jenom tohle. Já si pamatuju, že v té době my jsme snad nemohli chytit jako lepší tým, protože ten Leeds byl tenkrát v obrovské formě. Tím hráčům se dařilo, on snad tam vyhrával, byl na špičce všechno. A vlastně jsme chytili od té doby si myslím, že takhle nikdy nebyl už.
2: Oni možná, jestli nebyli náhodou ještě pak semifinále Ligy mistrů o rok později, ale byli.
7: No, tak to byl ten tým.
0: To byl ten tým, který pak to a pak už to skončilo. Pak už
7: se rozsvičovali na nás.
0: Toto, jo.
7: Ne, to byl hrozný fofr, já si to pamatuju. Že to bylo fakt jako fofr, že ještě jak to nakropili opravdu před tím zápasem ty mitry, myslím, že se hrál s mitrama tenkrát, ty balóny prostě pro nás úplně, si myslím, že umím jako kopat, že to a tam jsem si připadal jak nešťastný člověk prostě.
2: Ano, v poháru UEFA tehdy Leeds došel ten rok 2000 do semifinále, vypadl z Galatasaray a ten další rok došel do semifinále Ligy mistrů, takže opravdu, jak se říká, žádní nazdárci. Nicméně myslím, že to nebyla jediná takováhle zkušenost, ne z hlediska toho neúspěchu, ale z hlediska velkého týmu, kterému jste museli čelit, ale už bychom se pak dostali do toho teplického angažmá. Mně to přijde vlastně fascinující, že vy jste tedy s Teplicemi v tu dobu, kdy jste byli ve Slávě soupeři, třeba o druhé místo v té sezóně, kterou jsme zmiňovali, a pak jste se oba sešli v Teplicích.
7: No já jsem to předtím říkal, tak možná, kdyby nám Karel popsal svůj vlastně přesun do Teplic, to bylo velmi zajímavý, aspoň pro mě teda.
0: No, tak to bylo vlastně shoda i náhod, že jo, že já jsem nějak dokončoval angažmá ve Frankfurtu a viděl jsem, že tam asi nebudu, že vlastně tam skončím, nebo jsem tam skončil dokonce už a říkám, tak se asi nejspíš vrátím teď, a teď to bylo teprve kam, jako jo. No a byli jsme s manželkou a s dětma, že půjdeme Františkovi lázně podívat se, jestli tam projdeme a tak a najednou se potkáme s týmem, že jo. Teď vidím mančev celý Teplice tam na soustředění, myslím, byli. Najednou mě potkali Franta Cipro a říká, hele, co to, co vlastně teď, co je s tebou? Já říkám, no nic, skončil jsem ve Frankfurtu a říkám, hele, co to? Čoče, nešel by si do Teplic? A takhle nějak tam byli první to. Já říkám, já nevím, no. No a tak nějak jsme se jenom chvíli jsme pokecali, tohle rozešli jsme se, no a za pár dnů jsem měl telefon, no, z Teplic, od pana Hrdličky.
2: To byly opravdu jiné Teplice, než si třeba posluchači vybavují posledních pár let. Bohužel teď se Teplicím třeba tady nedaří, ale jsme byli zvyklí výdat je na stínadlech s plnými zády vlastně, nebo plné ochozy v zádech. A vy jste
7: no,
2: tam tehdy.
7: Úplně jinak, když je nabitej, jako myslím si, že každý, kdo tam hrál domácí zápasy, ne nadarmo tam jezdil i nároďák vlastně hrát domácí zápasy, tak nám to asi jako potvrdí a já jsem si to jako hodně užíval v Teplicích. No.
2: Tak existuje vlastně i záznam desítky Pavla Horváta, když tady byl František Straka, ten taky na to teda hezky vzpomínal Jan Rezek, pak když jsme byli nedávno živě. Ale přece jenom, když se změní takhle trenér, protože pan Cipro byl odvolaný relativně brzy po příchodu Karla Rady a přijde asi povahově úplně jiný člověk, ne? František Straka daleko asi mladší taky, ne?
0: Tak jako samozřejmě mladší, jako úplně jakoby povahově jiný lidi. Takže každý úplně diametrálně odlišnej, ale já si myslím, že tam znova, že to bylo tak nastavený, že ten jako ten tým se tam tvořil velmi dobrý. Bylo tam spoustu výborných hráčů a i ten kolektiv se dal dohromady, ta parta, takže díky tomu vlastně jsme pak bojovali o první místo v Lize dokonce s Libercem, že jo. Tam to nedopadlo, tam to byla taky škoda, když jsme skončili druhý. hlavně se nám povedly ty poháry, které byly fantastický a nikdo nevěřil, že dokážeme tu šňůru takhle protáhnout a že budeme postupovat dál a dál. No.
7: Tam byli Karel, teď on se neurazí, on už tu dobu vypadal jako starý, ale nebyl ještě. My jsme fakt měli
0: no
7: jako...
0: fotbalové skoro jo, už mu bylo přes 30.
7: V dnešní době, podívej. Na to mrskali na mistrovství světa Ronaldo s Messim.
0: To je jiná kategorie.
7: Byli starší než ty. Ale my jsme měli jako výbornou obranu, tam se na to fakt dalo spolehnout, protože já si myslím, že Karel, kdyby tady začal mluvit o Tomáši Hunalovi, Erik přestoupil, teďka jeho syn přestoupil do Brna, tak mu samozřejmě přejeme, aby se mu dařilo, protože vypadá úplně stejně jako táta, i tak působí na tom hřišti, i co jsem měl možnost ho slyšet jako verbálně, tak je to hodně podobný a samozřejmě Karel hrál s Tomášem Hunalem a myslím si, že jsme měli jako jednu z nejlepších dvojic historicky v lize vůbec, co jsme mohli mít, protože proti ním nikdo nechtěl hrát. To si jako troufnu říct, že proti ním, když někdo jel do Teplic, anebo my jsme někam jeli, si říkali ty úřečníci, tak dneska to nebude vůbec randa. Možná Venca Svěrkoš, ten mi říkal nějaký příběh, že jim nadával, jako, ale to byl mladý Ostravák, takže tam se s tím celkem dalo počítat. Ale,
2: nevěděl, co dělá.
7: Ale jinak jako proti ním nikdo nechtěl hrát.
2: Kdo byl tvrdší z vás dvoje? Já jsem slyšel o Tomáši Hunalovi, že to byl docela tvrdák.
0: Já si myslím, jo, Tomáš 100%. Za mě to byl výborný fotbalista, který to mohl dotáhnout mnohem dál, ale nepovedlo se, což je škoda u něj, si myslím, obrovský, protože on byl fantastický hráč, on měl výborně předvídal, předskakoval, měl zrychlení dynamiku na první kroky, čedru výborně, takže to bylo s ním se hrálo, potom jsme se sehráli prostě a za mě taky asi byl to jeden z nejlepších parťáků v té stoperské dvojici, asi s kým jsme hráli jako a kde to opravdu sedělo hodně. Jo.
2: Když jsme u Tomáše Hunala, tak si můžeme připomenout, o čem on rozhodl v tom roce 2003.
10: Na Strahově se hrálo o domácí pohár a Teplice ve finále porazili Jablonec 1-0, více dodá Miroslav Bureš.
6: Solidní finálové utkání bylo vyrovnané. V prvním poločase měli navrch Teplice po změně strany Jablonec a zatímco tepličtí měli více šancí, jablonečtí zahodili dvě nejvyloženější příležitosti zápasu. Ve 32. minutě netrefil zblízka odkrytou branku Michálek, ve 72. poslal míč do břevna Mašek. O výsledku rozhodl rohový kop ve 33. minutě a po něm přesná Hunalova hlavička.
10: Teplice si zásluhou triumfu v domácím poháru zajistili přímý postup do prvního kola poháru UEFA.
2: Ano, a to jsou ty velké věci, na které vy jste samozřejmě už trošku narazili, už jsme to taky vzpomínali, proti komu jste to všechno hráli. Když Pavel Horvát pak odešel do Japonska z Teplice, to tak ne? Tak jste ještě, jsem pane Rado, koukal, hráli pod Vlastimilem Marečkem v roce 2005 proti Espanyolu Barcelona, za který už tehdy hrál třeba Pablo Zabaleta nebo Juan Fran, vlastně později velmi elitní, jak argentinský, tak ten španělský back. Takže rozhodně Teplice ve své minulosti i díky vám dvěma mají takovéhle zářezy.
5: Host desítky Pavla Horváta.
2: S Karlem Radou v desítce Pavla Horváta. Aktuálně se blížíme ke konci. Když se dostaneme k tomu, čemu se třeba věnujete, vy jste se o tom bavili, ta trenéřina. Od ženské reprezentace jste odešel zhruba tak před loni a teď poslední rok nebo loni bylo oznámeno, že jste se dostal taky do Viktorky Plzeň.
0: Ano.
2: Tak jak to vypadá?
0: Jak to vypadá? Ne, tak dostal jsem se nějaký rok a půl, jsem strávil teď ve Viktorce Plzeň u ženského fotbalu, vlastně více mi na starosti celý ženský fotbal, celou ženskou sekci. No a teď jsem dospěl nějak k závěru, že asi potřebuji pauzu nějakou chvíli, takže teď jsem z toho vyskočil a ukončil jsem to ve Viktorce Plzeň, takže tím pádem teď potřebuji trošku i, asi jsem zjistil, že stárnu malinko, takže potřebuji víc času i pro sebe, jako chci si trošku to rozvolnit a udělat si malinko věci, které furt si odkládám a někam to posouvám a říkám až potom a ono potom až nemusí být už.
7: Takže sicherák, motorka.
0: Sicherák, motorka.
2: No motorka, to řekněte. To jsem četl, že máte zálibu motorku. Pavel taky, ne?
0: Jo, tak nejsem úplně ten, který by na motorce strávil celý léto, ale v rámci právě toho omezeného času do teďka, kdy to byl, tak jsem vždycky pár projížděk udělám nebo výjížděk, kdy rád se projedu a rád jezdím, ale říkám, toho času nebylo tolik, tak já doufám teď, že se tomu budu moc věnovat víc a budu mít na to víc času.
7: Přidám tě do naší skupiny, si tam ještě nejsi motogang a můžeš se srazit i s někým v ostatních.
0: No určitě, budu rád.
2: Tak hodně šťastných kilometrů. A jsme moc rádi, že jste přišel do desítky Pavla Horváta. Jejím hostem byl dnes vicemistr Evropy z roku 96, účastník Euro 2000 a taky dvakrát vítěz českého poháru se Slaví a s Teplicemi a bývalý Pavlův spoluhráč Karel Rada. Ať se vám daří, moc děkujeme.
0: Já děkuju za pozvání, děkuji moc.
2: No a byl tady s námi Pavel Horvát. Samozřejmě jsme moc rádi, že si s námi na Radiožurnálu Sport. Přejeme, ať zvládáš všechny ty teplé horké dny a zase brzy naslyšenou.
1: Já zvládám všechny dny, i když nejsou teplé. Tak děkuji, naslyšenou.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jihozápadu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
5: Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje Česko. Počet obětí ruského masivního útoku na Kyjev vstoupil na 25, město vyhlásilo na dnešek smutek. Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou z poháru, pátým českým zástupcem se stal Jablonec. Dnes bude polojasno, na horách ojediněle přeháníky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů. Je pátek 3. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Prezident Petr Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru také řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl Česko poškodit. Hlava státu a vláda jsou kvůli složení delegace na summit ve sporu už několik týdnů. Babišův kabinet Pavlovu účast na něm odmítá. Ústavní soud ale na začátku týdne před běžným opatřením rozhodl, že prezidenta do delegace musí zařadit. V Kyjevě na dnešek vyhlásili smutek za oběti ruských vzdušných útoků. O život při nich v noci na čtvrtek přišlo 25 lidí a zraněných je téměř stovka. Rusko vypálilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky nepilotovaných letadel s náložemi.
6: Udar speciálně produmaný.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské radnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Na Ukrajinu nejspíš ještě letos vyrazí česká podnikatelská delegace. Povede ji ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO a dohodl se na tom s firmami sdruženými v ukrajinsko-české obchodní komoře. Stát zároveň jejich investice podpoří miliardami korun.
8: Pro české firmy jsou zakázky ve válkou poničené zemi velkou příležitostí, a to hlavně v energetice, strojírenství nebo zdravotnictví, vysvětluje ministr Havlíček.
9: Jsou tam země, jako je Francie, jako je Německo a tak dál, které

0: Žurnál.
1: Záchranářům se 8 dní po ničivém zemětřesení ve Venezuele podařilo vyprostit živého člověka. 43-letý Hernán Gil zůstal uvězněný v sutinách na parkovišti obchodního domu. Týmy na jeho záchraně pracovaly přes 100 hodin.
2: Záchranáři slaví podobné úspěchy čím dál méně. V posledních 2 dnech se vedle zavaleného muže podařilo z trosek vyprostit jen jednoho živého člověka. Šance na záchranu dalších přeživších je malá i podle Petra Vodičky z českého USAR týmu nasazeného ve Venezuele. Aktuálně je tak nutné hlavně odklidit sutiny a do základů rozebrat trosky budov. Na tom už podle Vodičky pracují hlavně místní síly.
3: Proto bylo rozhodnuto o tom, že náš tým se bude vracet.
2: Návrat je pak plánovaný na neděli dopoledne. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Americká technologická společnost Google musí Evropské unii zaplatit 4 miliardy eur, tedy v přepočtu 100 miliard korun. Obří pokutu potvrdil Soudní dvůr Evropské unie. Dal zapravdu Evropské komisi, podle které Google zneužívá operační systém Android k potlačení konkurence v oblasti vyhledávacích služeb.
4: Pokuta pro Google je nejvyšší, jakou kdy Evropská komise kterékoliv firmě vyměřila. Soudní dvůr zamítl odvolání společnosti Google. Podle soudu nezákonně omezovala výrobce mobilních zařízení s operačním systémem Android a provozovatele mobilních sítí. Snažila se tak upevnit dominantní postavení svého vyhledávače. Prostřednictvím dohod o předinstalaci a licenčních podmínek pro určité aplikace Google vyžadoval upřednostňování svého vyhledávače a také prohlížeče Chrome. Společnost už v minulosti od Evropské komise dostala i další nižší pokuty, mimo jiné za zneužití svého dominantního postavení na trhu. Z Bruselu Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
1: Zhruba tuna ryb uhynula ve čtvrtek na řece Dyji. Na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi totiž klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Hasičům se podařilo dostat koncentraci kyslíku zpět na bezpečné hodnoty.
5: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice, hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
6: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
5: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franc, Radiožurnál.
1: Hygienici začínají kontrolovat dětské pobytové tábory, zaměřují se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku ale také platí nová pravidla pro fungování táborů. Už třeba není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet.
7: Děti se nově taky budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Důvod změn vysvětluje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
8: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tomhle tom jednoznačně direktivní.
7: Karel Kabelka, vedoucí tábora Hrdlořezy, vítá i to, že už nemusí být oddělené toalety pro chlapce a dívky.
9: Stejně nám ty děti chodili, ať tam měli panáčka, panenku, kam se jim zrovna chtělo.
7: Rodiče by před táborem neměli zapomenout na potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. Připomíná pediatr trička Alena Šepková.
10: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených.
7: Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Do Karlových Varů už přiletěla hlavní hvězda letošního festivalu Dustin Hoffman. Na dnešním slavnostním zahájení 60. ročníku převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii.
11: Několik hodin před Dustinem Hoffmanem do Varů přiletěl i herec Harvey Keitel, který rozdával podpisy už na karlovarském letišti. A na místě je i Jesse Eisenberg, který v červené čepici s kšiltem a svetrem uvázaným kolem pasu podepisoval fotky u Grand Hotelu Pup. Do lázeňského města zavítala také americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Ta osobně uvede v sobotu 4. července svůj nejnovější film s názvem Nevěsta, který i produkovala. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport. Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila fotbalisty Karviné ze svých soutěží, a to kvůli korupční aféře slezského klubu. Český fotbal ale o místo v pohárové Evropě nepřijde. UEFA upravila nasazení a zařadila Jablonec. Původní místo Karviné ve čtvrtém předkole Evropské ligy tak přebírá Viktoria Plzeň.

0: Hradec Králové bude místo Západočechů hrát druhé předkolo Evropské ligy s norským Tromsø a Králové hradecké fotbalisty nahrazuje právě Jablonec. Utká se s chorvatským Varaždínem ve druhém předkole konferenční ligy. O kontaktu s Východočechy mluvil na Radiožurnálu Sport majitel jabloneckého klubu Jakub Střeštík.
1: Tou snahou samozřejmě je převzít, ať už jsou to hotelové kapacity a tak dále, od kolegů z Hradce.
0: Z českého pohledu se nemění jen nasazení pražských S. Mistrovská Slávie jde do základní skupiny Ligy mistrů. Spartu čeká třetí předkolo Ligy mistrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D1 u Přerova a D5 na Berounsku. Na dálnicích teď několik odstavených aut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Přerov stojí dodávka. Kilometr 276 na krajnici označená, už je tam odtahovka a teď se kolem pohybují lidé. Na D5 z Prahy do Plzně stále čekejte omezení za sjezdem na Cerhovice. Na 42. kilometru stojí nákladní auto a z krajnice částečně zasahuje do pravého pruhu. A v Brně v Hršpické ulici šetří srážku osobního auta s motorkou. Následky nehody omezují průjezd u křižovatky s Jihlavskou ulicí. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Ráno čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď je na řadě repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
4: Co ukázalo mistrovství světa o úrovni českého fotbalu? Byla očekávání fanoušků příliš optimistická nebo má současný český tým navíc než předvedl? A co by si vedení fotbalové asociace, kluby i trenéři měli z letošního šampionátu vzít? Dnešním hostem Radiožurnálu, Radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus je předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme ve středu popoledni, takže na případné pozdější zprávy a informace nemůžeme reagovat. Před týdnem po prohře české reprezentace s Mexikem, která spečetila konec českého týmu na mistrovství světa, jste na sociální sítě napsal, že se jen těžko hledají slova. S tím týdenním odstupem, jaká slova vystihují to, co české účinkování nebo po českém účinkování na šampionátu cítíte?
5: Tak samozřejmě těsně po zápasu jste plný emocí a ty pocity jsou stále stejné, byť už uplynulo trošku více času, takže je to smutek, je to zklamání z toho, že se nepodařilo postoupit do té další fáze, té playoff fáze. Ale na druhou stranu člověk má i radost z toho, že se nám po 20 letech podařilo postoupit, na což by se nemělo zapomínat a taky nám to ukázalo vlastně, co všechno musíme změnit a nastavilo nám to trošku zrcadlo a obraz toho, v jaké jsme vlastně fázi teď v českém fotbale.
4: Říkáte, že nám to nastavilo zrcadlo. Máte pocit, když do toho zrcadla koukáte, že český tým předvedl maximum možného?
5: Tak je to otázka, která se hodně diskutuje vlastně po každém zápase a já jsem měl možnost být součástí vlastně všech zápasů celého toho procesu a myslím si, že do toho všichni dali všechno a snažili se bojovat jak lvi a to, že se ty utkání nezvládly, tak je to samozřejmě sportovní výsledek, ale...
4: Pardon, takže máte pocit, že to, co jsme viděli, je strop současného českého fotbalu?
5: Těžko říct. Já jako nedovedu, asi bych nechtěl říct, že to je strop českého fotbalu, ale myslím si, že všichni tomu dali všechno, co mohli a já si myslím, že to, že jsme nezvládli vlastně vyhrát v těch utkáních tak a postoupit dál, tak je samozřejmě pro nás klamání, protože cílem bylo postoupit a to zrcadlo myslím tím, že vlastně po 20 letech tam být je obrovská zkušenost a my se z toho musíme poučit a musíme si nastavit i fungování české reprezentace trošku jinak a udělat restart i v těch věcech, jak česká reprezentace funguje.
4: Jedna věc jsou výsledky, tak jak jste o tom mluvil, tam samozřejmě, když budeme pitvat ty zápasy, tak můžeme dojít k tomu, že byly šance uhrát bod, ještě dát gól na konci v zápase s Koreou, že nebýt nešťastné ruky, mohli jsme vyhrát nad Jihoafrickou republikou. Ale druhá věc a druhý terč kritiky mnohých fanoušků, to je výkon, to je to, jak se český tým prezentoval. I tam jsem mířil tou otázkou, jestli máte pocit, že to, co jsme viděli, byl strop.
5: Tak nevyhráli jsme. Ta kritika, která byla, tak někdy byla oprávněná, někdy ne. Já jsem zase zastáncem toho, že veškerá kritika, která je, tak se musí vnímat. A na druhou stranu je důležité si to vyhodnotit. Jestli to byl strop nebo ne, to nechám na vyhodnocení i sportovního sektoru a generálního manažera Pavla Nedvěda, který to dostal za úkol. Mimochodem, my jsme dnes seděli spolu poprvé, dali jsme si dvoudenní odstup, aby ty emoce odpadly a díváme se na to, co všechno jsme mohli vlastně udělat jinak v rámci fungování reprezentačního týmu, aby jsme to zvládli všechno. Myslím si, že hráči, to se budu opakovat, tomu dali maximum a jestli to byl strop, nevím, byl to určitě obraz aktuálního stavu a možná i reality českého fotbalu.
4: Co jsou ty první věci, o kterých jste dnes s Pavlem Nedvědem mluvili? Co jste mohli třeba udělat jinak?
5: Tak popsali jsme si, vlastně já jsem ještě, když to řeknu takhle, tak včera jsem měl i vlastně diskuzi dlouhou s kapitánem, s Láďou Krejčím, kde jsme se bavili vlastně o detailech toho všeho, co, jak to viděli hráči, jak to viděl on, což si myslím, že je důležitý okamžitě po mistrovství světa udělat. Zhodujeme se v mnoha bodech a některé ty věci byly vlastně i ta, řekněme, mentální unavenost hráčů. Protože nejenom tím, že jsme se kvalifikovali až vlastně jako jeden z posledních týmů, tak nám byly přiděleny destinace, byla nám přidělená báze v Dallasu. Lítali jsme obrovské vzdálenosti, Dallas, Atlanta, Dallas, Guadalajara, Dallas, Mexico City, kde jsme zvolili to přiletět díky nadmořské výšce v podstatě minus jeden den zápas. Takže bavili jsme se, jestli tady jsme nemohli něco udělat jinak, pak jsme se bavili o tom, jestli i ten cyklus jednoho měsíce spolu, jestli jsme tam nemohli zvolit i trošku jiný program. Vyhodnocujeme vlastně všechny věci, ať je to kondiční stránka, mentální připravenost, organizace všech těch věcí, takže to jsou věci, které jsme dneska probírali a Pavel Nedvěd připravuje i vlastně analýzu toho sportovního a tam si na to ještě chvilku musíme počkat.
4: Trenér Miroslav Koubek v pondělí rezignoval. Přemlouval jste ho, aby si to rozmyslel, aby zůstal?
5: Je důležité říct, že vlastně celý ten proces i toho výběru pana trenéra byl takový, že po té, co jsme se dohodli v gestní skupině sportovní a Pavel Nedvěd taky, tak vlastně já jsem se s panem trenérem tenkrát nakladně potkal a dohodli jsme se na tom, že spolupracovat budeme. Řekli jsme si, že cílem je postup na mistrovství světa a pak nastavit vlastně principy dlouhodobého fungování a řekněme restrukturalizace českého národního týmu a dát tam i nový impuls. A když jsme se potkali teď vlastně, tak v průběhu toho rozhovoru došlo opravdu k tomu, že pan trenér říkal, tak já bych vlastně nabídl to svoje místo k dispozici a pokud uznáte, že je to potřeba, je to čas. A já jsem vlastně mu vysvětlili ty důvody z mé strany a dohodli jsme se na velmi korektní ukončení spolupráce.
4: Tak jak to popisujete, to skoro působí, že jste to vnukl panu Koubkovi, aby skončil.
5: Nemyslím si to, že bych mu to vnuknul. My jsme se bavili opravdu.
4: Vy jste říkal, vzešlo to z té debaty, vy jste potom vysvětlil důvody, proč si myslíte, pan trenér, že to tak má být, tak to tak působí.
5: Možná jsem to řekl špatně, pan trenér nabídl vlastně svůj post k dispozici a následně jsme se začali bavit o tom, proč, jak, z jakého důvodu a vlastně na závěr jsme se dohodli a to byla to opravdu otevřená diskuze, kdy jsme si to všechno popsali, včetně toho mediálního tlaku, který pan trenér vnímal a včetně některých věcí, které on vnímal jako nespravedlivý a možná to všechno se hrá roli v tom, že jsme se dohodli a tak, jak ve fotbalovém prostředí bývá zvykem, že ten trenér odchází, řekněme, s nějakým zlatým padákem a tak tady to bylo velmi korektní. Pan trenér řekl, že vlastně chce skončit k tomu dní, kdy jsme se potkali bez nějakých dalších věcí a to ukončení té spolupráce myslím si, že bylo velmi korektní a pan trenér si zaslouží obrovské poděkování za to, že nás dostal na mistrovství světa. Samozřejmě to byl ten primární cíl a myslím si, že to výborný člověk, dokázal toho ve své kariéře na klubové úrovni strašně moc a chtěl bych mu za to moc poděkovat.
4: Říkal jste, že tam není žádný padák, to znamená, že pan Koubek skončil toto pondělí a už nedostane ani korunu?
5: Přesně tak, je to vlastně ten měsíc, ke kterému skončí a plus samozřejmě jsou tam i odměny jak pro tým, tak pro pana trenéra za postup na mistrovství světa, který jsou daný a ten kontrakt byl na dobu 2,5 let a vlastně ta doba, která je, tak
4: to k tomu dní končí.
6: Bezprostředně po vypadnutí českého týmu trenér Koubek rezignaci odmítal. Co se změnilo od té doby? Hrálo roli třeba to, že Patrik Šik a Tomáš Holeš ukončili reprezentační kariéru, nebo hrála roli ta slova, která pronesl na letišti po návratu kapitán Ladislav Krejčí?
5: Všechny ty věci, které se děly, tak se neděly bez toho, aniž bychom to věděli. To, že pan trenér řekl těsně po utkání, že zůstane a chce dodržet kontrakt, tak si musíme uvědomit, že to je obrovský tlak, obrovské emoce, které souvisí s tím postem reprezentačního trenéra, a co jiného taky pan trenér si mohl jako vyhodnotit a říct. Prostě chtěl pokračovat, cítil to tak. Nemyslím si, že oznámení Patrika Šika nebo dalších hráčů o tom, že nebudou pokračovat, na to mělo vliv, protože my jsme o tom věděli, my jsme se s hráči dohodli, že oznámení půjde nejprve na jejich sociální sítě, tak jak to je dneska potřeba, na jejich soukromé profily nebo profesní profily, a následně v synergii to bude přes oznámení přes naše sociální sítě. A já po té, co jsme jeli na letiště, tak jsem s kapitánem Láďou Krejčím hovořil, věděl jsem o tom, že má svůj deníček a nebo poznámky, že má. Já mám taky deníček svůj a vlastně zvolil jsem to, že po příletu, určitě si pamatujete ten přílet z minulých reprezentačních srazů, kdy autobus odjel s hráčem a z runway a nešel k novinářům, to nám bylo i za pana Haška vytýkáno. Zase to bylo tak naplánováno, nebylo to nic záměrného, takže jsem požádal pana trenéra Pavla, mě osobně a kapitána, aby jsme předstoupili novinářům.
6: Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda je dnešním hostem Radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus. Teď tedy musíte hledat nového reprezentačního trenéra. Ten trh asi máte docela zmapovaný, protože jste trenéra hledali před půl rokem. Máte nějaké favority?
5: Tak my jsme dneska už se potkali, já osobně s Pavlem Nedvědem, kde jsme si to taky vyhodnocovali. Řekli jsme si, jaký ten nový trenér by měl být, jaký by měl mít body, a připravili jsme si vlastně list, řekněme, nějakých kritérií, které by měl splňovat.
6: Jsou tam i jména?
5: Jména tam zatím nejsou. Byť teda od toho oznámení, že pan trenér skončí, tak už nám přišly nějaké jména ze zahraničí. Samozřejmě většinou jsou to dotazy a nabídky k okamžité spolupráci, že jsou teď volní, ale to teď není aktuální. My jsme dneska s Pavlem Nedvědem hodnotili i trošičku to, co on chystá, tu analýzu, co by to mělo obsahovat, jak by to mělo vypadat. Jsou tam i body, které já jsem diskutoval včera s kapitánem, s Láďou Krejčím, který se v mnohem zhodují, a ty jména zatím nemáme, ale popsali jsme si, že by to měl být pan trenér, který prostě splní i řekněme takovou tu novou krev, trošičku obměnit i ten přístup našemu reprezentačnímu týmu, protože když se podíváte, tak ať už to byl pan Šihlavý, nebo to byl pan Hašek, a teď nechci srovnávat trenéry, tak všichni skončili po nějaké době a většinou se na ně strhla vlna kritiky, a já si myslím, že se musíme taky podívat k sobě dovnitř, jak ten realizační tým náš a celý fungování reprezentace je. A jak jsem říkal, nastavilo nám to zrcadlo a máme možnost teď refreshu, restartu celého národního týmu, změnit spoustu věcí, které je potřeba na různých pozicích, vyhodnotit si to, jestli opravdu není čas na to přivést zahraniční odborníky na některé pozice. A to všechno jsme s Pavlem Nedvědem diskutovali a těch kritérií máme několik. Je to list nějakých, řekněme, 15-20 bodů detailních, který by ten trenér měl být, který už jsme měli při předchozím hledání, který bylo trošku delší. A teď chceme udělat to, že gestční skupina sport, což znamená Pavel Nedvěd, především pan Šádek a Zdena Grigera. Zítra máme schůzku, kde se o tom budeme bavit, a následně zahájíme už kroky ke komunikaci s případnýma zájemcema.
6: Říkal jste, že je čas přivést možná zahraniční experty. Je podle vás čas přivést zahraničního trenéra?
5: Máme v Česku spoustu kvalitních trenérů, máme výborný trenéry, který zaslouží obrovský respekt, ale myslím si, že i zvažování přivezení zahraničního trenéra v tento moment je možné. A
6: je možné, nebo vy byste se k tomu spíš přikláněl?
5: Tak já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Samozřejmě to bude určitě i na návrh Pavla Nedvěda samozřejmě. Když se podíváme na vlastně na ten vývoj české reprezentace, tak chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nový metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Takže hledáme trenéra, který nám pomůže, ale který nám taky pomůže inspirovat český trenéry. v případě, že to bude zahraniční trenér, který vám pomůže s rozvojem fotbalové asociace, což i s těma rozhovorama zkušenějších kluků, ať už to byl Láďa Coufal nebo i třeba Tomáš Souček, tak se o tom baví, že by bylo super mít někoho, kdo bude motivovat trošičku i na základě těch zkušeností ze zahraničí, takže vyskočit z toho out of box českého a třeba se podívat do zahraničí, ale neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
4: Z těch men, která se vám hlásí od toho pondělka, je někdo, kdo by tohle splňoval?
5: Mně osobně přišly 3 jména, zatím ne, zatím to nesplňuje to, co jsme se dneska s Pavlem, kterým jsem to diskutoval, takže tam je poděkujeme a myslím si, že ty kritéria budou trošku jiný, protože i co se týká realizačního týmu, máme skvělý realizační tým, nás bylo v té celé delegaci 62 lidí, jo. Doplnili jsme to oproti zvyklostem o více fyzioterapeutů, více masérů, další kuchař navíc, jo, který vlastně splňoval tohle, ale vidíme, že kluci, hráči, kteří jsou, tak hrajou v zahraničních klubech, vidí to fungování na klubové úrovni a říkáme si, že si myslíme, že je i čas přinést některé ty zahraniční prvky k nám a pobavit se o to, na které pozice a s jakým způsobem. A máme realizační tým, který je skvělý, chtěl bych jim taky poděkovat, protože ten měsíc odvedli spoustu práce, ale říkáme si, jestli není, nebo ne, říkáme si, myslím si, že je čas na restart české fotbalové reprezentace.
4: A mě zaujalo už, když jste v minulých dnech říkal, že tam bylo 62 lidí, to znamená, že tam bylo vlastně víc lidí v realizačním týmu než samotných hráčů. Z toho, co teď říkáte, tak příště ten nepoměr bude ještě větší?
5: Myslím si, že ne, že tohle je tak, jak by to mělo být, ale musíme se podívat na to, jestli, a to si musíme vyhodnotit, jestli všechny ty kroky jsme udělali a jestli opravdu třeba trošičku zavedení těch zahraničních odborníků do toho realizačního týmu, jestli není na místě. Já když jsem se během prvního zápasu bavil i s prezidentem panem Infantinem FIFA, tak vlastně mi popisoval, jaký efekt to má, když se po tolika letech ty asociace dostanou na mistrovství světa. Říkali jsme ty synergické efekty a vlastně viděl jsem na všech, jak moc chtěli uspět. A i z těch všech diskuzí, které jsme měli, ať už s partnerama nebo s hráčema, tak všichni by chtěli v tom cyklu, který nás teď čeká, to znamená Národní liga, kvalifikace na mistrovství Evropy a kvalifikace na mistrovství světa, tak by chtěli uspět. A tam jsem viděl jako obrovské odhodlání a myslím si, že my jako fotbalová asociace musíme začít u sebe. Já taky si musím vyhodnotit, jestli všechny kroky, které jsme udělali správně, ponaučit se z toho a to zrcadlo nám to opravdu nastavilo.
4: Cítíte nějakou zodpovědnost za to vy osobně, že reprezentace dopadla tak, jak dopadla?
5: Tak samozřejmě cítím 100% zodpovědnost, protože jste toho součástí, máte možnost vlastně to vytvářet společně a společně diskutujete ty věci, takže moje zodpovědnost je samozřejmě taky. A teď je důležité si opravdu pojmenovat pragmaticky, racionálně, s klidnou hlavou, ne na základě emocí, anebo i oprávněné kritiky, která byla. A mě trošku mrzí to, že ta kritika, která se jako snášela, tak byla i na tu dobu, která se stala teď. My jsme tady v pozici rok a zapomnělo se na to, že český fotbal se vlastně moc nevěnoval těm stádiím nebo těm segmentům, jako je rozvoj mládeže, investice do infrastruktury, podpora rozvoje trenérů, a to jsou věci, které bychom neměli zapomínat, protože mistrovství světa, mimo to, že jsme tam hráli a nepostoupili a dostali jsme se tam, přineslo i pro nás synergický efekt, mít možnost nových projektů. My už jsme ty projekty započali, takže já vidím ten, říkal jsem to už, že 211 asociací na světě, minus 48, je tuším 163, který se tam nedostalo a chtěli by tam být. A ty synergické efekty my už jsme započali v těch projektech, které děláme, investice do FIFA, hřiš, do infrastruktury. Chceme, už jsme oznámili projekt na podporu v řádu 30 milionů korun pro třetí, čtvrté ligy a těch projektů bude víc a jsou to externí peníze, nejsou to peníze od státu, ale jsou to peníze díky té synergii, že jsme se dostali na mistrovství světa a tím myslím zrcadlem i fungování asociace navenek.
4: Ještě se přece jenom na chvíli vrátím k reprezentaci. Hodně se teď mluví o tom, že ten tým by se měl omladit. Vidíte hráče nebo máte představu, na kom by tedy nová reprezentace měla stát?
5: To je zase otázka pro jako sportovní sektor. Já můžu říct, tak jak jsem to vnímal a viděl, když se budeme bavit o těch zkušených hráčích, kteří tam jsou, Tomáš Souček, Láďa Coufal a další, tak jsem viděl to maximální odhodlání, viděl jsem to, že chtěli udělat maximum pro to, aby uspěli a jsou to skvělí fotbalisti, dokázali toho strašně moc a myslím tím i to, že vlastně se snažili pro ten úspěch udělat všechno. A viděl jsem to, protože ty diskuze, které během toho měsíce probíhaly, tak volali potom, abychom vzájemně některé věci změnili, protože logicky, když jste tam měsíc, tak je potřeba něco upravovat. A my si teď musíme vyhodnotit, jestli všechny ty kroky byly. Takže já nechci říct, jako jména, které by tam měly být nebo neměly být, to vůbec ne, ale myslím si, že všichni, co tam byli, tak si to zasloužili. A taky bych jim chtěl poděkovat a teď si musíme z toho ponaučit a to, že kluci někteří oznamují konec vlastně reprezentační činnosti, tak ve všech sportech to bývá na těch vrcholech olympiáda, mistrovství světa, že někteří hráči to zvolí, ale my si musíme říct, že si děláme všechno pro to, aby tam taky jezdili a aby byli připraveni a my, abychom byli připraveni ten servis, který oni potřebují ve 100% věci udělat a jestli třeba není potřeba něco zmodernizovat.
6: Budete se třeba Patrika Šika snažit přesvědčit, aby to přehodnotil, aby se vrátil?
5: Tak v tento moment Patrik po tom utkání měl řeč, kterou měl přímo po utkání. Ta řeč byla od srdce, byla z jeho strany tak, jak to cítil. Myslím si, že v tom bylo taky spoustu emocí, ale na druhou stranu zmínil to, že už byl rozhodnutý před mistrovství světa a myslím si, že to chce všechno část. A i ty oznámení toho ukončení tak byly v koordinaci. My jsme věděli, že to půjde na jejich sociální sítě a myslím si, že po uplynutí nějakého doby toho zklamání a
6: tak to bude znovu k debatě.
5: Tak si myslím, že i ti kluci to přehodnotí. Nejsem si jistý u Patrika Šika, myslím si, že to rozhodnutí v něm bylo hluboko, ale já bych chtěl vytvořit i v reprezentaci teď společně s vlastně i Pavlem Nedvěrem. Dneska jsme se o tom bavili se Zdenou Grigerou, s panem Šátkem, což je teďka vlastně stále gestiční skupina sport, abychom opravdu se podívali na to, protože na těch pozicích, které máme v realizačním týmu, tak ty lidi jsou tam několik let, jsou tam desítky let a ta doba jde tak strašně dopředu, že vlastně si musíme taky říct, jestli je to správný a není to kritika jenom jako toho realizačního týmu vůbec ne, to bych si nedovolil, ale opravdu si vyhodnotit, jestli kluci, kteří hrajou v zahraničí, mají nějaký zkušenosti, servis, ví, jak by to všechno mělo fungovat, tak jestli opravdu není dobrý přivést třeba zahraniční odborníky na některé pozice, které budou mít trošku jiný pohled a pomůžou nám ten český fotbal spolutvářet, protože ta naše cesta musí být česká, ale musíme se inspirovat i v zahraničí, kde to třeba funguje, když se podíváme na trenéry Dánsko, Německo a víme, že to nejde. Jo, v některých dalších sportech v Česku udělali kopie systému, vzali švédský model, dali ho do Česka a víme, že to nefunguje, pokud to nebude ušitý na míru našemu fotbalu.
6: Vy jste už několikrát mluvil o tom, že se musí změnit výchova mládeže. Jakým způsobem? Co se má změnit? Má to být tak, že děti budou všestrannější, že nebudou tolik zaměřené jenom na fotbal, nebo má se jít tou cestou, o které se mluví, že do nějakého věku se nebudou řešit statistiky, nebude hrát na výsledky?
5: Já jsem strašně rád, že se nebavíme jenom o reprezentaci, protože ta je vidět nejvíce, vzbuzuje největší emoce, ale to, co se teď ptáte, je zásadní pro to, aby se nám to podařilo. My jsme vybrali nového šéfa sportovního sektoru, to je pan Aleš Křeček, pan Janoušek je šéfem pro vzdělání trenérů a další. Za ten rok už jsme tady měli několik seminářů a meetingů s FIFA i s UEFA na vlastně nový směr vzdělávání trenérů. Takže je to přesně o tom, co jste se ptali, je to o tom investovat jasně dané finanční prostředky na podporu trenérů do jejich finančních odměn, to je jedna věc. Druhá věc je jasně investovat finanční prostředky do rozvoje infrastruktury. To už jsme udělali ve třech výzvách, které jsme udělali. FIFA Areny, hřiště pro budoucnost. A další věc, kterou já vidím jako stěžení, je, teď chystáme projekt fotbal do škol ve spolupráci s panem Plagou, s ministerstvem školství, že vlastně budeme mít ve spolupráci s FIFA aplikaci, budeme mít možnost vzdělání edukativních projektů pro děti a dostaneme se do 300 škol, kde vlastně ten pan trenér, který bude, a většinou je to ten trenér, který, nebo paní trenérka, který u nich se ta prvotní láska k fotbalu a ke sportu obecně vyvíjí a tam si myslím, že jsme strašně zaspali. A tam vidím to, že ta podpora těch trenérů, kteří budou na té nejmenší úrovni těch malých dětí připraveni, tak ty chceme finančně podpořit z nestátních finančních prostředků, aby jsme taky ukázali, že umíme pomoct českému fotbalu sami a třeba do toho dostat pak i ministerstva a pobavit se s představiteli naší vlády, jestli nemůžeme najít nové projekty, jak podporovat rozvoj sportu a českého fotbalu.
6: Měla by na to, co jsme viděli v podání českého týmu na mistrovství světa a co vidíme také v jiných zápasech mistrovství světa, měla by na to nějak reagovat fotbalová liga? Měly by na to reagovat prvoligové týmy?
5: Otázka jednoduchá, odpověď není jednoduchá. Myslím si, že je důležité, aby co nejvíc dětí sportovalo. To je to, co mě osobně žene dopředu a žene mě to, že mistrovství světa a postup na mistrovství světa po 20 letech vyvolal obrovskou vlnu podpory a radost na všech vlastně celého fotbalového hnutí a tam je to, co musíme jako všichni se spojit. A myslím si, že dlouhodobě, když se podívám do fungování fotbalové asociace, tak nefungovalo spojení diskuze mezi ligovýma klubama a fotbalovou asociací. Máme zástupce ligového fotbalu v výkonném výboru. Myslím si, já jsem přesvědčený, že v tento moment za ten rok, co já sedím vlastně na všech těch výkonných výborech, mám možnost se podílet na diskuzi, tak je to nejblíž, jak to bylo. Vidím, že ligový fotbal a zástupci ve výkonném výboru se snaží pomoci především rozvoji a chápou i to, že ten rozvoj té nejnižší pyramidy českého fotbalu, výkonnostního fotbalu je důležitý. Takže...
4: Pane, já do toho skočím. Já jsem možná mířil k tomu, jestli třeba budete mluvit s majiteli nejsilnějších klubů Slávie, Sparty, Plzně, dalších prvoligových klubů, jestli by třeba neměli dávat víc prostoru českým hráčům, jestli by neměli jinak přistupovat k lize, jestli v lize bychom v jejich podání neměli vidět víc fotbalovosti, než za každou cenu snahu uspět a získat prvoligové body. Je třeba i tohle pro vás téma?
5: Je to téma. Ligová fotbalová asociace samozřejmě funguje samostatně, ale bavíme se o tom a těm zástupcům ligového fotbalu to opravdu není lhostejný. My jsme teď oznámili vlastně omezení startu neevropských cizinců v nižších soutěžích, to jste možná zaregistrovali. Z pěti jsme to omezení dali na jeden až tři. Setkalo se to s dobrým hlasem. Samozřejmě jsou některé kluby, které preferují to, že přijdou ti neevropští hráči, protože vidí možnost rychlého výdělku. Ale na druhou stranu tohle je přesně diskuze, kterou vedeme. Nebo i já vedu s panem Šátkem, s panem Tvrdíkem, s panem Čuprem a je to zásadní, jo, protože my musíme vytvořit a souvisí s tím i, řekněme, vyhodnocení a analýza toho, jak nám fungují regionální akademie, jak nám funguje vlastně to všechno, co člověk, vlastně fanoušek nevidí a tam si myslím já, že je důležité říct, kam chceme investovat a bavíme se i o tom, že ty naše investice šly hodně v historii do fačru, nešlo to ven, do prostředí, což už teď děláme a bavíme se o tom, jestli není pozdě investovat do rozvoje hráčů ve věku 12 až 19, jestli náhodou by se nemělo investovat do těch nejmenších dětí 6 až 12, což si myslím já, že už teď ukazujem, že je, protože tam vlastně čím víc těch dětí bude sportovat a ukazují to malé země, ukazují to Dánové, ukazují to severské země, že to funguje tohle. Takže proto děláme všechny ty věci, připravujeme se na to a investujeme finanční prostředky značný do infrastruktury a trenérů.
4: Říká dnešní host Radiožurnálu, Radiožurnálu Sporta Českého rozhlasu Plus, předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
5: Já děkuju moc za pozvání a děkuji za možnost tady s váma hovořit o českém fotbale.
4: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
7: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře je za námi a teď hodiny ukazují 5 minut po půl jedné. Martin Matějka a krátké zprávy.
8: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Pražské národní galerie. Informoval o tom šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy. Podle něj se bude řízení opakovat a cílem je najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. Předchozí ředitelku galerie Aliciu Knast odvolal Klempíř z funkce v březnu. Zdůvodnil to snahou provést nutné změny v instituci, kterou dočasně vede Olga Kotková. V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño. Oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Sciences. Zároveň varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Letošní El Niño přitom patří mezi ty nejsilnější v moderní historii. Před Novým Zélandem výskyt tohoto meteorologického jevu oznámili taky Austrálie, Japonsko nebo Spojené státy. A jihočeská část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Naži a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit, zbývat dokončit úsek mezi Nažidly a Kaplicí nádražím.
2: Sport.
8: Tenisté Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka postoupili ve Wimbledonu do třetího kola. Končí naopak semifinalista posledního Roland Garros Jakub Hrnčík a také bývalá světová jednička Karolina Plíšková. Fotbalisté Španělska postoupili po výhře 3-0 nad Rakouskem do osmifinále mistrovství světa. Za půl hodiny se rozehraje utkání Portugalsko-Chorvatsko, ze kterého vzejde soupeř Španělů. Ráno v 5 hodin nastoupí ještě Švýcaři proti Alžířanům. Přímé přenosy odvysíláme na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5C na Rokycansku a nehoda ve Znojmě. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně je u sjezdu na Mýto překážka kilometry 49 až 50 zvěř na vozovce. Dejte pozor. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice další omezení na 42. kilometru stále stojí nákladní auto a skrajnice částečně zasahuje do pravého pruhu. Objíždí se levým pruhem. Ve Znojmě na průjezdu městem se srazila dvě osobní auta. Havarovala v Pražské ulici vedle obchodu Byla. V místě slabý provoz, kolona se tam teď netvoří. A na Českou Budějovicku má být až do rána neprůjezdná silnice ze Stráškovic do Římova. Uzavírka je mezi Hřevňovicemi a Komařicemi. Včera večer v úseku havarovalo nákladní auto. Osobním autem můžete uzavírku objet třeba přes Střížov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci se ochlazuje na 16 až 12 stupňů, ráno pak čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště. Jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností na horách ojediněle přehánky. Večer se vyjasní, nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: 39 minut po půlnoci je s vámi noční radiožurnál, právě začínáme, je tu pátek 3. července, konec pracovního týdne, čeká nás víkend a někoho z vás možná i delší volno, přeci jen tu máme čas dovolených, tak přeji, ať to dnes v práci uteče jako voda a užijete si volna. A teď pojďme na první reportáž nočního vysílání. Musí umět svařovat, opravovat speciální zařízení a k tomu ještě rozumět jaderné energetice. Kvůli dostavbě nových jaderných zdrojů v Dukovanech se hledají stovky strojařů se zvláštním zaměřením. Třeba v Ostravě kvůli tomu vznikl nový vysokoškolský obor. Podrobněji o tom budeme mluvit za pár minut.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Hledají se strojaři, kteří umí vyrobit složitou součástku, dokážou přesně svařovat a k tomu ještě ovládají normy pro jadernou energetiku. I tak vypadají přípravy na dostavbu nových jaderných zdrojů v Dukovanech a také na budování malých modulárních reaktorů. Na velkou poptávku po technických expertech už reagují univerzity. Ostravská vysoká škola Báňská otevřela nový obor, který propojuje strojírenství a energetiku.
1: Mám nastavené, takže můžeme, jo, víš jak? Zkusíme to teda. Je to šestiosý robot, který slouží pro průmyslové svařování, vlastně automatické.
2: Svářečská laboratoř na kraji Ostravy. Technik ukazuje robota, který umí i metodou 3D tisku vyrobit prakticky cokoliv. Třeba složitou součástku potrubních rozvodů v elektrárně. A taky se tady svařuje ručně. Ale s maximální přesností, se zařízením, které hlídá a zapisuje všechny parametry, aby byly spoje dokonale bezpečné. Tady v laboratoři budou pracovat první budoucí experti ovládající techniku i jadernou bezpečnost a všechny předpisy spojené s dostavbou Dukovan, potvrzuje děkan strojní fakulty Vysoké školy Báňské Ivo Hlavatý.
3: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být ve výrobě dílců komponentů v různých firmách, ať je to Škoda, Doosan, Škoda Power, Sigma a další. Můžou být energetické. A to třetí je právě ten jaderný pohled. Takže to je to novum, které tady nikdy ještě v České republice, Československu, když to tak řeknu, není.
2: Hlad po absolventech je už teď velký. V dalších desetiletích budou potřeba až 3 generace takových technických expertů. Stovky nebo spíš tisíce lidí, dodává Linda Navrátilová ze společnosti ČES.
4: Takže jsme velmi rádi, že vznikne další takové hnízdo i tady v Ostravě, které bude vychovávat budoucí odborníky v oblasti jaderné technologie.
2: Ostravská univerzita ta čeká podle Vojtěcha Gráfa, proděkana strojní fakulty, velký zájem.
5: Aktuálně máme kapacitu nastavenou na 30 studentů. Podle toho vývoje do 1-2 let uvidíme, zda kapacitu nebudeme navyšovat.
2: Je to navazující magisterský program a přijímací řízení už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Hezký den z Radiožurnálu Sport, lépe řečeno hezkou dobrou noc. Je přesně jedna hodina u nás a to znamená, že ve Spojených státech amerických začíná další zápas na mistrovství světa ve fotbale. A je to hodně ostře sledovaný zápas. Portugalsko versus Chorvatsko. Loučení dvou velkých postav světového fotbalu s takhle velkou scénou. 41-letý Cristiano Ronaldo na straně Portugalců. A proti němu Luka Modrič, tedy o rok mladší soupeř, nebo o rok mladší, no. Vlastně stejný ročník oba dva, akorát tedy Lukovi Modričovi ještě nebylo těch 41 let. Dva bývalí spoluhráči z Realu Madrid se tedy postaví proti sobě v utkání, které právě teď začalo. Duel mezi Chorvatskem a Portugalskem na světovém šampionátu. V prvním kole playoff jsme stále s tímhle duelem. Není to zápas, který by byl už třeba osmifinálový, byť většinu osmifinalistů už známe tím prvním z toho dnešního programu, nebo chcete už včerejšího, jsou Španělé, kteří porazili 3-0 Rakušany, a právě Španělsko tedy bude sledovat tenhle duel mezi Portugalskem a Chorvatskem, protože právě z něj vzejde postupující a soupeř pro Španěle v osmifinále tohoto mundialu. Po první rozehrávce Perišić měl k dispozici autové vazování, poslal balón podél autové čáry, ale nezachytil ho jeho spoluhráč na léně Baturina. Takže první kombinace je tady od Portugalců, konkrétně Díaz na Veigu, to jsou stopeři obou týmů, respektive dva obránci. Můžeme za chviličku popsat taky základní sestavu a můžeme se k tomu asi dostat, protože Vitinha teď hraje takovou krátkou přihrávku zpátky na vlastní polovinu, takže brankářem Portugalska je Diogo Costa, obrana zprava Cancelu, Díaz, Veiga a Mendes, záloze pak Neves a Vitinha, nad nimi křídelníci Netu a Leao, mezi nimi na podhrotu Fernandes a na hrotu útoku nechybí Cristiano Ronaldo s kapitánskou páskou. Teď pozor na útok Portugalska z pravé strany. Ve druhé minutě za stavu 0-0 si tam míchá s míčem Pedro Netu, ale nechce se odcentrovat tomuto 26-letému křídelníkovi z Chelsea, pouze přihrával nakrátko na poblíž stojícího Joa Neves, ale nebyl to přesný pas. A na druhou stranu tak už spěchají Chorvati a zkouší to na levém křídle Marian Pongracic, hráč, který jinak působí ve stoperské dvojici, ale přesto teď Pongracic vyjel v podstatě na levé křídlo a zůstal tam zcela osamocený tenhle obránce italské Fiorentiny, tak se radši rychle zatáhl a stejně taky s míčem, takže Chorvati kombinují. V brance mají Dominika Livakoviče, v obraně zprava Stanišić, Šutalo, Pongracic a Perišić, v záloze pak Modrič, Kovačič, nad nimi trio ofenzivně laděných hráčů Vlašič, Sučić a Baturina. Ante Budimir je hrotovým útočníkem té dnešní sestavy. Zlatka Daliče, jinak trenérem podle zápisu domácích Portugalců, je Roberto Martinez. Třetí minuta, stav je stále 0-0 a skóre se nezměnilo. To je vazování na pravé straně z pohledu útočících Chorvatů, kteří dnes vyrukovali v modrých dresech. Přehrávají si doleva. A tam je Perišić. Hezká přihrávka za obranu, kde má volnější prostor na kombinaci Baturina se svým spoluhráčem, přihrávka pod sebe a střela číslo 1 v tomhle zápase vypustili Ante Budimir. 34-letý útočník španělské Osasuny Pamplona si naběhl na přízemní pas z levé strany a byla to přihrávka, po které pálil po zemi na bližší tyčku, jenže s úspěšným zákrokem přispěchal Diogo Costa. Poprvé v akci taky na pravé straně může být Cristiano Ronaldo, ale zatím ho nehledají jeho o generaci mladší spoluhráči, Neves nebo Netu. Portugalci teď rozehrávají směrem do stínu. To je taky zajímavost v tomhle utkání, které se hraje na stadionu v Torontu, takže ještě upravuji tu drobnou info. To je taky zajímavost v tomhle utkání, které se hraje na stadionu v Torontu, takže ještě upravuji tu drobnou informaci. Jsme v Severní Americe, ale nikoli ve Spojených státech amerických, konkrétně v Kanadě.

Znovu tedy Vitinha dorážel, ale gol z toho není. Teď vstup taky pro posluchače Radiožurnálu, zatímco Dominik Lemkovič odpočívá. 5. minuta právě začíná, Portugalsko-Chorvatsko zatím stále 0-0, ale s prvními velkými šancemi teď Portugalci. Dvakrát palil Vitinha, ale s jedním úspěšným zákrokem přispěchal Livakovič, pak mu pomohla obrana. 0-0 a přímý přenos můžete dál poslouchat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, Radiožurnál. My pokračujeme dál v našem přímém přenosu. Nic se nestalo během vstupu pro posluchače Radiožurnálu. Pouhý odkop od Pongračiče, od vlastního, řekněme, obraného pásma, pokud bychom zůstávali v hokejové terminologii, ale hraje se fotbal, tak zmiňme spíš pokutové území, do kterého už se ale zase hrnou fotbalisté Portugalska dnes v bílých dresech. Ronaldo na levé straně při jednom z prvních doteků s míčem a slyšeli jste, jak to zahučelo na torontském stadionu, z nějakého důvodu se nelíbí teď Cristiano Ronaldo, ale ten důvod je asi prozaický. Víc dresů je chorvatských aktuálně na stadionu v Torontu. Viděl jsem tam teď i severomakedonskou vlajku a taky další balkánské znaky. Evidentně tedy Balkánci, kteří se dostali na tenhle zápas a kteří třeba i zakotvili v Kanadě v těch minulých letech svého života, tak přejí o Chorvatům. Stejně tak tam byla bosenská vlajka, no a pokud se podíváte na národnostní složení Bosny a Hercegovině, tak tam taky žije značná část Chorvatů, takže i v tomto ohledu je asi pochopitelné, že teď bude mít větší fanouškovskou podporu chorvatský tábor, tedy balkánský. V tomhle evropském souboji další faul na středovém kruhu, dopustil se ho Chorvat Petar Sučić, nejmladší z té dnešní zahajovací sestavy, Zlatka Daliče, který kolem sebe nenechal prosmíknout Joa Nevéše, vytasil tam levou nohu a ta tedy podrazila vynikajícího portugalského hráče. Po rozehrávce konec 6. minuty a na pravé straně jsou teď Portugalci s balónem ve čtyřech, jenže stoper Ruben Dias tuší, že tam tudy to nepůjde. Chorvaté zatím s dobrým hlubokým blokem, který je ale otevřený znovu na jejich pravé straně. Rafael Leão tentokrát centruje. Nepřihrával po zemi jako předtím do té úspěšné pozice Vitinhy a tenhle centr byl docela povedený vzhledem k tomu, že se sice Bruno Fernandes nedostal v hlavě, ale důležité bylo, že Chorvaté přizvedli balón do vzduchu a ten následně vyboxoval brankář Dominik Livakovič na rohový kop. Takže z toho bude další ohrožení brány hostujícího golmana podle zápisu chorvatského zkušeného brankáře, který v příštím utkání završí 80 startů v chorvatském národním týmu, ale je otázka, jestli to bude až třeba v Lize národů, v té elitní skupině, kde jsou i Češi, anebo jestli tady na turnaji, protože to by Chorvati potřebovali porazit. Portugalce ti rozehráli rohový kop centrem na Cristiana Ronalda, který nedoskočil, pak ještě z druhé vlny pálil obránce Joao Cancelu, jenže jeho pokus pravačkou byl příliš vysoký, zhruba o 3 metry. Letěl nad břevno Dominika Livakoviča. Stav je tedy stále 0-0, začala 8. minuta. Souboje Portugalsko-Chorvatsko, duel úvodního kola play-off mistrovství světa mezi dvěma týmy, které mohly být před turnajem favorizované, mohli jsme o nich mluvit jako o tom okruhu širších kandidátů na nějaký úspěch. Ostatně třeba Chorvati jsou medailisté z posledních dvou světových šampionátů. V Rusku v roce 2018 byli stříbrní, kdy ve finále nestačili na Francouze, o 4 roky později v Kataru pak bronzový. Teď se Kovačič, jeden právě z těch účastníků posledních šampionátů, dostával dopředu, jenže jeho přihrávka na pravou stranu k pravé čáře byla příliš prudká pro Petra Sučiče a tak balon odskákal až k reklamním banerům. Hazovat ho budou Portugalci a konkrétně jejich levý krajní obránce Nuno Mendes. Co se týče vzájemné konfrontace obou týmů, tak v posledním případě z toho byla remíza 1-1. Odehrála se před téměř dvěma roky, nebo lépe řečeno spíš před rokem a půl. A hrálo se na chorvatské půdě, tehdy se prosadil Joško Gvardiol, dnes sedící na lavici náhradníků, a na druhé straně Joao Felix. I ten čeká zatím na svou šanci. Teď se snaží šance chopit, Neves, centruje na zadní tyčku, tam je Ronaldo. A kolem proletěl taky brankář Livakovič. Teď je otázka, kdo ten balón nakonec tečoval při cestě do zámezí. Neskončil v ráně, to je to nejdůležitější. Ale Ronaldo se ani nehlásí o případný rohový kop a odchází směrem mimo pokutové území Chorvatska. Nakonec to byl Pedro Neto, který si krásně na pravé straně zaseknul balon na svou levačku. Tím pádem do středu hřiště centroval z nějakých 20 metrů od brány a ten balon by mířil na Ronalda, kdyby Cristiano Ronaldo trošku nezrychlil svůj krok v poslední fázi před výskokem a tím pádem ten centr plachtil o kousíček za 41-letého forwarda, jednoho z nejstarších hráčů v historii světových

šampionátu. 9. minuta končí. Chorvatsko hraje stále s Portugalskem 0-0 na úvod play-off fáze mistrovství světa, i když na úvod je možná trochu nadsazené vzhledem k tomu, že už většinu postupujících do té osmifinálové části známe. Akorát tedy neznáme ještě, kdo doplní Španělsko, ten vzejde právě z tohoto souboje mezi Portugalskem a Chorvatskem. Přihrávka od Chorvatu teď míří na levou stranu na Ivana Perišiče, ten kombinuje s Kovačičem. A na středu pole je volno taky pro Josipa Šutala. Šutalo zakombinoval s Lukou Modričem. Modrič tedy stejný ročník jako Cristiano Ronaldo. Dva veteráni, dva bývalí spoluhráči z Realu Madrid se potkávají v tomhle zápase, i když dnes už to tak neplatí. Cristiano Ronaldo následně z Realu ještě zamířil do Juventusu, pak Manchester United a následně do Saudské Arábie. Luka Modrič ten měl tu cestu přímočařejší do současného angažma, to konkrétně rovnou do AC Milan. Pozor na centr z pravé strany od Chorvatu. Budimir je na jeho konci a hlavičku je vysoko nad. Chorvaté se dostanou do šance asi spíš méně často, nežli Portugalci. Chtěl jsem říct skoro sporadicky, ale zatím za těch 10 minut dvě zakončení, obě od Anteho Budimira. Jedno po zemi na blížší tyčku zneškodnil Diogo Costa a s jedním tedy nemusel mít vůbec žádnou práci, protože ta hlavička letěla vysoko nad. Co se týče Diogo Costy, tak ten se hodně zapotil při tom minulém utkání Portugalců na turnaji. Na závěr skupiny s Kolumbií při remíze 0-0 vytáhl několik perfektních zákroků. Utkání, kde byli Kolumbijci lepším týmem než Portugalsko. A to možná mnohé zmátlo, vzhledem k tomu, jak je na tom portugalský národní tým aktuálně na tom šampionátu. Teď ale útočí, jenže tam byl faulovaný Rafael Leão zhruba 6 metrů před pokutovým územím, spíš z levé strany z pohledu útočícího Portugalska. Se bude rozehrávat volný přímý kop, ukazuje norský rozhodčí Espen Eskas. Ještě abych se vrátil zpátky k té portugalské cestě tímto turnajem, tak dvě remízy a jedna přesvědčivá výhra nad Uzbekistánem, tedy nováčkem světového šampionátu, asi úplně nenaznačuje, že by měli borci z Pyrenejského poloostrova vyladěnou formu úplně na maximum. Portugalsko na úvod remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1, pak tedy ta výhra nad Uzbekistánem 5-0. Následovala ale bezbranková už zmíněná plichta z Kolumbií, takže Portugalci nepostupovali z prvního místa své skupiny. Ale to nevadí Cristiano Ronaldovi, muži, který stále věří, že získá titul světového šampiona. To, co se Portugalcům nikdy v historii nepovedlo. Ve 12. minutě si právě totiž Ronaldo stoupil k volnému přímému kopu, který je, jak už jsem avizoval, z těch nějakých 24 metrů, dejme tomu, od brány Dominika Livakoviče. Je to spíš u kraje, takže nečekejme žádnou přímou střelu asi úplně na pravou stranu, protože tam by měl golman dost času na reakci, ale přes zeď na tu levou z pohledu Cristiana Ronalda by to jistě šlo. Ani na centre to teď nevypadá podle toho, jak se staví portugalští fotbalisté, kterých je nějakých 5-6 okolo vápna. Ronaldo totiž sám pálí, ale trefuje zeď. Tohle je něco, čemu se možná i smějí fanoušci na sociálních sítích dnes a denně. Ty standardní situace rozehrávané Cristianem Ronaldem prostě už roky nejsou nic moc. Gólu dává pramálo a kolikrát bránu přestřelí, teď tedy trefil vyskakujícího stopera Pongračiče hodně nepříjemně. Tohle je rána do třísel a tak se teď Pongračič chytá za svá choulostivá místa a bude chviličku asi vyklepávat tu bolest, kterou mu způsobil jeden z nejlepších fotbalistů historie, který tedy navzdory tomu, že mu volné přímé kopy úplně nejdou, tak stále dává dost a dost gólů. Byť je to v saudsko-arabské lize. V reprezentaci 145 jasně nejlepším střelcem portugalské historie. Druhý Pauleta 47. To je neskutečný rozdíl, který si dokázal Cristiano Ronaldo vypracovat taky jakožto nejnasazovanější hráč, který kdy za Portugalsko hrál 232 zápasů, včetně toho dnešního. Teď si nabíhá do pokutového území, ale centr letí přes něj z levé strany od Lea. Příliš vysoký byl i na Pedra Neta a tomu alespoň pomáhá z pozice obránce João Cancelo. Cancelo se tam potýkal s Perišičem, míč se dostal do zámezí a zdá se, že bude vhazovat zkušenější z téhle dvojice, tedy chorvatský obránce Ivan Perišič. Ještě nebyl dopísknutý faul, takže Chorvati budou mít míč, na tom se nic nemění, akorát tedy nemusí hrát ze vzduchu, ale ze země. Kovačič na brankáře Livakoviče, který si chviličku počkal a tím pádem u něj byl včas Ronaldo na napadání. Nakonec to Chorvaté zvládli a vykombinovali svého soupeře, který ale napadá mnohem aktivněji, než jak se to dosud dařilo Chorvatům v tomhle zápase.
Tohle je kombinace, která Chorvatsku zafungovala a na levé straně může jít kupředu Baturina. Přihrál si tam na chviličku s Kovačičem, na chviličku s Perišičem a už jdou společnými silami kupředu, ale zdá se, že nebudou mít příliš mnoho prostoru, protože se rychle zatáhl netu. Stejně tak tam byl João Neves a tak musí Chorvatsko zkusit útok z pravé strany. Šikovný centr teď, který měl mířit na nabíjajícího pravého krajního beka Josipa Stanišiče, ale Modrič teď přepálil se svou razancí a tak netrefil svého spoluhráče. 15. minuta, stav je stále 0-0 a fotbalisté Portugalska se znovu můžou rozjet, znovu můžou zamířit směrem kupředu. Ale ve straně je to Nuno Mendes, který ale nikam nespěchá, aktuálně vyčkává na to, co mu všechno umožní soupeř. Na pravé straně Fernandes, vysoký oblouček na zabíhajícího Cancela. Ne, tak to byl Pedro Neto, který tam byl, ale včas proti němu vyšplhal do vzduchu. Marin Pongračič. Po čtvrt hodině můžeme konstatovat, že Chorvaté jsou zatím slabším týmem. Teď tedy v autovém hazování se budou prezentovat Portugalci jinak, ale 57% držení míče. No a nakonec to bylo na rohový kop, tak ani ne out, pouze rohový kop, nebo v uvozovkách pouze. Lépe tedy pro Portugalce, druhý rohový kop v tomhle zápase. Právě pro portugalskou sestavu, která má i víc přihrávek, má už 5 střeleckých zakončení, zatímco Chorvati pouze 2 rány na bránu soupeře. Dominik Livakovič se teď taky musí stínit proti zapadajícímu sluníčku, ani tohle není úplně příjemné pro bránící Chorvaty, zatímco Mendes centruje tvrdý balon na zadní a tam se nejvíc vyšplhal portugalský hráč, hlavička ale míří nad. Tím Portugalcem je stoper Veiga, který se udělal prostor. Pověsil se do vzduchu, ale z nějakých 4 metrů trefil docela vysoko nad. Nebylo to tak vysoko jako chvilku před ním jeden z jeho spoluhráčů, ale i tak tohle se dalo trefit jistě lépe a dobře to tedy ví fotbalista, který je možná tím nejméně známým borcem v dnešní základní sestavě Portugalska. Je mu stále teprve 22 let. Reprezentace toho nemá odkopaného tolik. Hraje taky za Villarreal, takže asi budete se mnou souhlasit, že to není úplně ta top evropská špička jako u jeho dalších spoluhráčů. Každopádně Veiga podává zatím velmi solidní výkony a teď jeden takový naznačil 190 cm vysoký stoper. Po té jeho hlavičce Chorvaté rozehráli a vlastně Veigův stoperský parťák Ruben Dias fauloval svého soupeře na středovém kruhu a dostává žlutou kartu, tak to je první žlutá karta tady toho zápasu. Žluté se mazali po té hlavní fázi. Takže aktuálně nikdo není pod hrozbou nějakého karebního trestu pro osmifinále případné. Zatím do něj nemá blízko ani jeden tým. V 18. minutě stav 0-0 a faul právě od Veigy na vlastní polovině. Bylo to na teď dost skomírajícího chorvatského Petera Sučiče, který si hezky prohodil balon mezi nohama, následně mu tam vyrostl strom a ten skopl obě nohy chorvatského Šikuly, který je schopen hrát i na trochu defenzivnějším postu, ale teď v reprezentaci Zlatka Raliče dostává šanci na podhrotu. A právě odtamtud vyrobil volný přímý kop, který je až u autové čáry. Luka Modrič ho bude rozehrávat znovu proti sluníčku, znovu to není úplně příjemné. Taky už má Luka Modrič pořádně opocené čelo. Každopádně to bude jen a pouze centr do pokutového území, anebo přihrávka před 16. Ale je to centr a je to centr do vzduchu, který Nuno Mendes dobře pokryl. Rafael Lau následně vytahuje balón, ale s Pedrem Netem se teď úplně nerozuměli a tak vlastně přihrávají do běhu Josipa Stanišiče. Poslední Chorvat vzadu dokázal balón odkopnout do zámezí a vhazovat se tak na začátku 19. minuty bude zhruba u poloviny hřiště, přímo u střídačky, nebo chcete-li lavičky Roberta Martinéze, trenéra, který vede portugalskou reprezentaci. Ronaldo znovu se na něj bučí na torontském stadionu, poté co potáhl balon na levou stranu, kde zakombinoval s Vitinhou a Nunem Mendesem. Následně Díaz na středu pole táhne balon směrem na útočnou polovinu. Přihrává ho zpátky na Vitinhovi, který teď vytvořil spolu se stopery takový val 3. Leao na levé straně má Mendese. Němu rychle docupital Stanišič, proto zpátky na Vitinhu. Vitinha se točí nad balónem, stále chce přetěžovat tu levou stranu, což teď možná není úplně záhodno, vzhledem k tomu, jak byli Chorvaté připraveni, ale nejsou následně připraveni na kombinaci. Vůbec si teď Stanišič neporozuměl s Vlašičem, přihrávka na paty znamená, že
rychle po zisku míče přichází zase ztráta balkánské reprezentace. A tak je tady na středu pole kombinace Vitini a Nevéše, tedy dvou portugalských středních záložníků. Pak už vpravo Pedrunetu. Zblízka se na něj kouká Zlatko Dalić, trenér, který stojí právě za těmi úspěchy chorvatské reprezentace na posledních šampionátech. Nevéš na středu pole Veiga dává znovu doleva, kde je trochu volnějšího prostoru pro Vitinho, ale ten zase zpátky na Joa a Nevéše. 21-letý záložník ve službách Paris Saint-Germain. Teď zakombinoval s Pedrem Netem, Netu mu ale vrací zpátky a tak znovu Nevéš, Veiga a spol. Portugalcům teď úplně nevoní. Ta defenzivní hra soupeře nevědí, jak se do ní dostat. Na pravé straně Joao Cancelo a taky rychle dostoupený Perišičem. Na druhou stranu Chorvaté musí běhat, to je něco, co taky následně nechutnalo českým fotbalovým reprezentantům v momentě, kdy museli třeba takhle dohrávat zápas s Jihoafrickou republikou, ale to jsme už zase docela v minulosti. Chorvaté teď hrají o poznání kompaktněji a tentokrát vůbec nepustili Portugalce do šance. Rychlé přenesení hry od Vejgy do levého křídla bylo příliš vysoké na Rafaela Lea a ten, aniž by měl šanci balon zachytit, tak rovnou nabral směr do vlastní poloviny hřiště, protože tušil, že tohle bude balon Chorvatů. Ti ho hodili zpátky a v 21. minutě za stavu 0-0 mohli chvilku kombinovat, jenže znovu je o míč připravila nepřesnost. Chorvatská kombinace dnes skutečně není vůbec dobrá a procento úspěšných nahrávek je zatím jasně lepší na straně Portugalska. Teď se snaží fotbalisté Portugalska založit tok z pravé strany a my to řekneme posluchačům Radiožurnálu. 21. minuta končí, Portugalsko hraje s Chorvatskem 0-0, ale zatím je jasně lepší právě tým v zápise psaný jako domácí, tým Cristiana Ronalda, který se stal prvním hráčem v 41 letech, který nastoupil do vyřazovacího zápasu na mistrovství světa. To je tedy rekord, který zapsal kapitán Portugalců. Zatím se prezentoval jednou zajímavou šancí, kdy naskakoval na balón, který byl centrovaný z pravé strany. On stál na té levé, ale míč letěl kousíček za Ronalda. Teď možná centr z pravé strany, který by znovu měl být adresován na nejvytěžovanějšího Portugalce všech dob v národním týmu, ale tentokrát nedoplachil ani na první tyčku a Ronaldo byl schovaný na té zadní. Takže Portugalci dál dobývají chorvatskou branku, zatím se jim to tolik nedaří, byť šancí už měli dost, celkově 6 střel, zatímco Chorvaté 2, jednu na branku vyprodukovali Portugalci a zatím oficiálně žádnou Chorvaté, ale jednu tam skutečně Budimir měl. Tady statistici trošku okrádají chorvatskou reprezentaci, která ale zatím spoléhá na hluboký defenzivní blok a bude chtít zřejmě dobránit minimálně tady první poločas ve svém pokutovém území anebo poblíž něj. Každopádně od konce prvního poločasu stále ještě spousta času zbývá. Aktuálně končí 22. minuta. Chorvaté po zisku balonu na pravé straně můžou zamířit dopředu, ale nemají tam téměř žádné posily. Budimir dostává přihrávku tak trochu naslepo, hlavně k soupeři, a tak jsou znovu Portugalci u míče. 23. minuta začíná. Portugalsko hraje s Chorvatskem v prvním kole vyřazovací fáze mistrovství světa ve fotbale 0-0 a my přímý přenos dál vysíláme například na našem digitálním Radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, Radiožurnál. A pokračujeme dál s naším přímým přenosem. 23. minuta a balón přetažený na levou stranu od jednoho ze záložníků Portugalska. Ronaldo tam zakombinoval po přihrávce Joa Cancela. Teď už Nuno Mendes, jeho centr na zadní a tam si zbíjal Pedro Neto. V pozici teď falešného útočníka, k balonu se nedostal, bude se kopat roh, ale Manedin Pongračič měl co dělat, aby tohle zvládl. Rohový kop, který tedy vybojovali Portugalci, Pongračičovi následně plácel do hlavy Ivan Perišič děkovným způsobem, stejně tak zapoděkoval, nebo poděkoval lépe řečeno, Roberto Martinez s vyhnutými klapičkami svým svěřencům, kteří se dostali do útoku z levé strany, ale teď z pravé bude centrovat Nuno Mendes, levý krajní obránce, který si přeběhl na tenhle rok znovu. Razantní centr na zadní tyčku, tyhle Nuno Mendes umí, už dnes jeden takový předvedl. Ten nebyl úspěšný, jakož ho Veiga trefil vysoko nad, ale teď už byl mnohem lepší a na zadní tyčce byl volný prostor na střelu Díaši, ale nevypustil úplně přesně a tak z toho je stále skóre 0-0, 24. minuta a je tady občerstvovací pauza i ve vysílání Radiožurnálu Sport. Portugalsko-Chorvatsko, 24. minuta a stav 0-0.

Končí občerstvovací pauza fotbalového zápasu na mistrovství světa mezi Portugalskem a Chorvatskem. Zápas se nám tedy překlene do druhé poloviny prvního poločasu. A v něm zatím skóre bezbrankové. 0-0 zápas, to je ale velmi pohledný. Co se týče úspěšných výkonů, tak nejvíce můžeme zmínit asi Portugalce Pedra Neta, který rozhodně byl vidět, byl šikovný, snažil se nabídnout svým spoluhráčům hodně šancí, ale ty zatím nebyly vyslyšené. Tak jsou teď Chorvaté, kteří se rychle po rozehrávce v 28. minutě dostávají dopředu, jenže pořádně pobouchaný, pošlapaný, tam byl Petr Sučič, míče, že zůstává v akci a Baturina pálí. Skrze nohy Joa Cancela nedostal balón, tak co Perišič, zůstává u pokutového území, centruje, balón je tečovaný a odvrácený až k Pongračičovi a ten raději z poloviny hřiště pod tlakem Cristiana Ronalda hraje zpátky ke golmanovi Dominiku Livakovičovi. Tak v okamžiku se Chorvati dostali do útoku a v okamžiku zase zpátky k vlastnímu golmanovi. To je škoda, i když teď Modrič dokázal skvěle zmást napadajícího soupeře Vitíňu. Tohle je postup do pravé strany, kde zůstává aktivní Vlašič. Spolu s ním je tam Stanišič. Kombinace ale míří zpátky na vlastní polovinu, kde je Šutalo a taky na Marina Pongračiče, tedy toho nejzataženějšího stopera v chorvatské defenzivě. Kovačič na středovém kruhu předává na Baturinu, který se teď seběhl z levého křídla spíš na střed, aby pomáhal s rozehrávkou. Možná i to jsou nové úkoly pro chorvatské hráče od Zlatka Daliče. Trenéři samozřejmě navzdory těm horkým dnům spíš využívají pauzu na občerstvení jako pauzu na taktické pokyny. A zatímco televizní přenosy veselé kasírují peníze z reklam, tak trenéři tohle využívají jako takový timeout, který se dostává tedy do fotbalového prostředí. 0-0 stále stav 29. minutě, ale Chorvaté míří dopředu teď z pravé strany, přešlapovačka Vlašiče, jedna druhá, ale offside, během kterého ještě Vlašič stihl vypálit, trefil tak ruchový mikrofon. Ale nic moc velkého z toho nebylo. Nikola Vlašič jinak pálil nepřesně. Byla to střela, která netrefila v podstatě ani bližší tyčku. A navíc tedy byla z té offsideové pozice, do kterého dostal Baturina křižným pasem na pravé křídlo. Nikola Vlašič, fotbalista, kterému je už 28 let a kterého můžete znát taky poměrně zajímavé rodiny, protože jeho starší sestra je mistryní světa ve skoku do výšky, Blanka Vlašičová, takže Nikola Vlašič rozhodně uchází z rodiny, kde se sport pěstoval a které ty jeho atletické dovednosti může ukázat i dnes. Ve 30. minutě však rozehrávají Portugalci na druhou stranu, Mendešu, krásný křižný pas na 50 metrů, který přesně zalepil Joao Cancelo, ten se navádí na levou a centruje, Melkrý propadl přes dva hráče Portugalska, nakonec toho není ani zakončení, ani Fernandes, ani Ronaldo nebyli teď schopni tečovat balón, který šikovně poslal Joao Cancelo do prostoru, ze kterého už se dávají góly, někam mezi pokutový puntík a malé vápno. Tam si zbíhali nejprve tady Fernandes a poté Ronaldo. Ronaldo byl ještě trochu odhozený soupeřícím Šutalem, ale tohle faul není. Tady si těžko může stěžovat. Ale je to tak, že Cristiano Ronaldo se zatím dostává do poměrně velkého množství šancí. Už bychom možná i čekali nějakou tu branku, ale Cristiano Ronaldovi zatím není na tomhle šampionátu úplně souzeno, aby se měřil s těmi úplně nejlepšími. Vždyť když se podíváme na statistiky střelců, tak tam rozhodně žádné podobné portugalské jméno, vlastně obecně portugalské jméno nenajdeme. Felitní pětici Mbappé, Messi, Haaland, Kane a Dembele, tedy dvakrát Francie, jednou Argentina, Norsko a Anglie. Nejlepšího Portugalce bychom hledali právě jako Cristiano Ronaldo až na dělené 33. pozici s dvěma brankami. Čekali jsme víc než jen dva zásahy do sítě Uzbekistánu. Ale v 41 letech samozřejmě velká pochvala musí být pro Cristiano Ronaldo už jen za to, že se stále drží na téhle úrovni a že hraje v základní sestavě Portugalska, i když i to je občas předmětem kritiky. 31. minuta, každopádně za chviličku dotíká do svého konce a João Neves teď rozehrává portugalskou snahu na vlastní polovině. Dokonce už se Chorvaté trošku osmělili v tom svém napadání, i když teď znovu přejímají tu taktiku hlubokého bloku, kdy se snaží utemovat všechny mezírky, hlavně tedy od nějakých 25 metrů od své brány. Na pravé straně je připravený João Cancelo, zakombinoval znovu s Nevéšem, Joaem Nevéšem a taky s Joaem Cancelem. Následně Veiga na polovině hřiště, po něm Vitíňa.
Opět tedy až mezi dvěma stopery, ale Vitinha umí být i kreativnější, umí jít i směrem výš, že tam má spoluhráče, kteří jsou možná obohaceni trochu ofenzivnějšími úkoly, jako Fernandes nebo Netu. A proto zatím Vitinhovi nezbývá nic jiného, než pomáhat s rozehrávkou oběma stoperům, jako teď Diašovi. Ten hraje na pravou stranu a my za chvíličku vstoupíme taky do zpravodajství Radiožurnálu. 32. minuta, zatím žádný tým nemá blíž k postupu do osmifinále. Portugalsko hraje s Chorvatskem bez branek 0-0 a přímý přenos vysíláme na digitálním Radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, Radiožurnál. A my pokračujeme dál v našem přímém přenosu, který se jinak odehrává v Torontu, v Ontáriu, tedy v Kanadě. A fotbalisté Chorvatska tam stále mají tu větší fanouškovskou podporu, jenže teď si nemůžou fanoušci úplně zatleskat. Mendes totiž spíš byl faulovaný a navíc i s tím faulem se vymotal dvěma soupeřům, navízí Ronaldovi, který na polovině hřiště, tedy míněno na ose hřiště, na polovině už rozhodně Portugalci nejsou, ti jsou teď zhruba 10 metrů od pokutového území, ale jakmile se zase chorvatská defenziva sformovala, tak Leao zastavil svůj postup. Teď centr na Fernandéše do pokutového území, ten hezkou zadovkou vrací zpátky pod sebe. Hrudníkem zpracovávají si teď Portugalci balon. Neves ho nabízel Mendéšovi. Tahle říkanka může pokračovat dál přízemí centry, taková spíš střela. A ještě jedna nahrávka směrem na Ronalda. Všechno to zvládli zachránit, ať už Livakovič, Šutalo, anebo Perišič, který si z pozice levého krajního beka seběhl na bližší tyčku. Vlastně to měl nějakých 20 metrů, aby teď vypomohl svým obráncům. Hlavně ta první střela přízemní centra na Livakoviče nepříjemný. Šel na zadní tyč, Livakovič si možná sám teď vyčítá, že balon nedokázal zalepit, ale byla to hodně razantní rána, po které Portugalci vybojovali rohový kop a ten rozehrává Rafael Leao. 27-letý křídelník, jehož pravačka. Bude krotit balon směrem k bráně, nebo ne, nakonec rozehrávka nakrátko na Fernandéše, ten ještě jednou nakrátko na Kancela, už by to chtělo vystřelit třeba jako Nuna Mendeše, který udělal kličku, dává to na svou slabší pravou, přesto šikovně vypálil, až se hrál celou ruku, ale místo toho je tady chorvatský kontr a s ním Martin Baturina podťatý na útočné polovině a sudí Eskas ukazuje, že se bude pokračovat dál. No tohle vypadalo jako faul na šikovného chorvatského křídelníka, jenže blízko u toho byl Eskas, který teď naopak píská faul jednomu z Chorvatů, který tam podťal Vitinhu, byl to Nikola Vlašič. Nepříjemné momenty aktuálně pro chorvatskou reprezentaci, která sice prochází jistou přestavbou, ale stále tam najdeme řadu třicátníků, nejen tedy dnes Perišič nebo Kovačič, k ním tedy čtyřicátník dokonce Modrič, ale na lavici náhradníků se ještě schovávají třeba Andrej Kramarič a další borci, kteří by mohli přijít v průběhu tohoto utkání do zápasu a už nejsou úplně z té nejmladší sorty. Spolu s nimi třeba taky Petr Musa, bývalý slavistický útočník, kterému je ale v pozovkách jen 28 let. Vejga teď na vlastní polovině, znovu přichází půlící čáru a přihrává na levou stranu na Nuna Mendéše, kterého bych doplnil k tomu Petru Netovi jakožto dnes nejčastěji hrajícímu fotbalistovi. Skutečně to je velká aktivita právě od téhle dvojice. Zatímco ale na pravé straně Kancela teď zablokoval Perišič a Kovačič díky tomu může rozehrávat s Lukou Modričem. Tihle ti dva si hodně rozumí, krásně si narazili taky se Sučičem a Kovačič míří kupředu. Škoda teď ale Šajtle na hrot útoku, kde byli tři jeho spoluhráči. Kovačič mohl jít sám dopředu, protože za ním se schovávali jeho dva soupeři a před ním nebyl nikdo. Kdyby si Kovačič dovolil ještě 15-metrový sprint, asi by neudělal chybu, ale ono se to hezky radí z komentátorské pozice a hůř dělá z torontského trávníku. Přihrávka za obranu teď tedy nevyšla Mateu Kovačičovi a zase zpátky do defenzivní ulity. Musí zamířit borci, na které jsme zvyklí v kostkovaných dresech, jenže dnes tady mají ty své modré varianty, tedy venkovní varianty dresu pro chorvatský národní tým. Držení míče 58% pro Portugalce, okolo 25% pro Chorvaty a zbytek je tady v soubojích, takže poměrně soubojový duel zatím sledujeme. 36. minuta, vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport a Portugalsko stále hraje s Chorvatskem 0-0. Je to zápas, kde se rozhodne o postupujícím do osmifinále, ve kterém už čekají po vítězství 3-0 nad Rakušany Španělé. Vítěz toho následného duelu, tedy buď Španělsko, nebo Portugalsko s Chorvatskem, následně půjde na lepšího z dvojice Spojené státy americké Belgie. Takže poměrně klidný los pro úspěšného vítěze, nebo úspěšný tým z této dvojičky, z této trojičky, abychom to celé zaonačili.
Kovačič teď fauloval, ne, tak to byl Sučič ještě před ním, Kovačič následně odbíhal s balónem a tomu už to bylo zakázáno, protože Portugalci budou rozehrávat volný přímý kop z útočné poloviny. Poté, co Fernandes byl trefený do boku Sučičem, no nebyl to nějaký výrazně surový zákrok. Fernandes následně křičel spíš než na rozhodčího na svého soupeře, cože to má znamenat. Sučič se ani nepodíval na hvězdu Manchester United a odkráčel pryč. V 37. minutě je rozehráný volný přímý kop na krátko a z pravé strany centru je Cancelu do malého vápna, kde nebyl nikdo v portugalském dresu, pouze Dominik Livakovič, který si míč sebral do rukavic a už ho rozhazuje směrem kupředu. Nakonec si vybral Josipa Šutela a Šutelo vysokým loučkem hraje za obranu, kam nabíhá Luka Modrič, 40-letý záložník. Se teď vytáhl dobrých 30 metrů ze své pozice a myslel se, že uteče Nuno Mendesovi. Nestalo se tak. Nuno Mendes rychle získal balon ještě před pokutovým územím a Modrič musí zpátky. Tenhle pokus o ofenzivní návštěvu nevyšel. Chorvatsko teď má ale dobře upevněnou osu hřiště, střed pole je pokrytý pouze modrými dresy, žádný portugalský. Portugalci hrají hodně často přes své krajní obránce Mendeše a Cancela a do středu pole se téměř nedostávají. Navzdory tomu, že by tam podle papírových předpokladů měly mít oba dva týmy stejný počet borců, tedy tři. Veiga je teď na vlastní polovině, dává na Mendeše. Ten na Fernandéše, ale Bruno Fernandes měl rychle na zádech přilepeného Stanišiče, který na něj hraje osobku. Teď vůbec nepouští Fernandéše z dohledu a tak se musí kombinovat pouze obránci a s nimi občas Joao Neves nebo Vitinha. I právě Vitinha teď zase zbíhá zpátky až někam na úroveň stoperu, kde by měl pomáhat Renátu Veigovi a Rubénu Díašovi. Díaš je napadaný Baturinou, hned ale vrací zpátky na Veigu a to znamená, že se třese tenhle tlak chorvatských fotbalistů, kteří už opět míří zpátky k vlastnímu pokutovému území, protože se na pravém křídle rozbíhá Pedro Neto a to je hodně nebezpečný fotbalista a šikovný technik, který má vytříbenou střelu a obstřelem by to mohlo zkusit levou nohou třeba i na zadní tyč brankáře Dominika Livakoviče. Zatímco kombinují Portugalci ale na ose hřiště, zkouší to Veiga zpátky na Díaše zhruba 40 metrů od brány. Jsou teď fotbalisté Portugalska, Cancelu vrací zpátky. Díaz, Veiga a Vitinha, to je tradiční kombinace, po které Vitinha centruje směrem k pokutovému území. Takový křižný dlouhý pas, zhruba 40 metrů letěl, ale to dalo dost času a prostoru Josipu Stanišičovi, aby se znovu přišpendlil na dres Bruna Fernandéše a vytlačil ho z hrací plochy. Bude to každopádně rohový kop přímo pod chorvatským hlavním sektorem fanoušků a tedy před chorvatskou brankou. Znovu by to měl být Rafael Leão, který si ve 40. minutě za stavu 0-0 postaví míč k rohovému praporku. Nakonec ne, nakonec Bruno Fernandes a tak můžeme očekávat oproti té minulé rozehrávce nakrátko tentokrát rovnou centr do 16. Znovu tam samozřejmě figuruje Cristiano Ronaldo a jsou tam i další šikovní hlavičkáři, dohromady asi 4 Portugalci proti 7 soupeřům a vyhrávají soupeři, tedy Chorvaté, jenže pouze prodloužili balón na další rohový kop, který tentokrát nebude zleva, ale zprava. Zasáhl Josip Šutelo. Livakovič se přes ten trs hráčů před sebou nedostal příliš k balónu, nebyl schopen boxovat, takže tohle je něco, čeho by si mohli Portugalci všimnout a třeba toho využít v příštích chvílích. Zatímco jsme se překlenuli do 41. minuty a tentokrát to skutečně bude Rafael Leão, rozehrál nakrátko, Vitinha ještě necentruje, to už Bruno Fernandes hraje na ose hřiště, tam je João Cancelo, ani on nestřílí, ani on necentruje, tak Nuno Mendes to zkusil a balon, který mířil až na malé vápno, odhlavičkoval Perišić, ani Cristiano Ronaldo nebyl k zastižení. Jenže Chorvati se zase moc daleko nedostali. Stanišiče tam vytlačil z hrací plochy Joao Cancelu, který ještě zůstával na levém kraji, zatímco ten pravý mu patří v tomhle zápase. Teď ale udělal dobře, protože tím v podstatě zamezil jakémukoliv útočnému snažení fotbalistů Chorvatska. A ti teď mají obrovské problémy s tím se vůbec dostat vlastního pokutového území. Tahle kombinace bude přes Perišiče a to je tedy hráč, který by to měl zkusit jako první, Kovačič na Pongračiče, ale ten je zatlačený až k vlastní bráně. Hodně aktivně ho napadal Joao Neves, stejně tak Ronaldo se teď zapojuje. Portugalcům tohle svědčí. Ta pomalejší chorvatská rozehrávka, ale tentokrát vyšla vysokým obloučkem podél pravé lajny a na středu pole už je tak volno pro Baturinu. Baturina krásně do uličky, kterou ale zavírá Leão, alespoň nakrátko svým skluzem. Baturina následně foulovaný Budimir. Škoda, že teď Baturina rychleji nepřihrál na levou stranu, kde byl volný Perišić a ten už by mohl s míčem zamířit do pokutového území. 42. minuta,
stav 0-0 a Perišič je odtlačený od míče Pedrem Netem, ale ještě mu tam vypomohl Mateo Kovačič. Pak krásná patička, kterou Perišič znovu vrací Kovačičovi a tím oba dva zmátli napadajícího Pedra Neta. Ten už nechce podstupovat tenhle souboj, tak pouze stínuje a vidí, která je Vitinha. Získává na vlastní polovině balon pro Portugalce. Je to Ronaldo, který míří kupředu. Z levé strany tam má Rafaela Leá, který ale čeká na podporu dalších. Stejně tak Cristiano Ronaldo. Dostal balon pod kopačku, tak si na něj stoupil a následně čeká. I proto teď to bučení. Hlavně tady chorvatského publika, ale já bych si asi zabučil taky, kdybych seděl na tribuně, protože Portugalci měli možnost jít do rychlého kontru zhruba 4-3. Místo toho Ronaldo stoupil na balón a čekal a čekal a čekal. A mezi tím se Chorvaté vrátili zpátky do obrany. Portugalci jsou následně na vlastní polovině a nemají v podstatě kudy. Vitinha to může zkusit ve 43. minutě. Dává na Díaše. Znovu kombinace stoperů Díaz Veiga, po Renatu Veigovi na levé straně Rafael Leao, pár přešlapovaček, zatím tím nezmátl Nikolu Vlašiče. Leao tedy vrací zpátky na Veigu, Veiga pro Díaše a ten by měl zkusit otočit hru doprava, kde je trochu volnějšího prostoru. Nakonec na ose hřiště Ronaldo hezky mířil svůj pohled na jednu stranu, přihrával na druhou, tím trochu zmátl chorvatskou defenzivu, ale Fernandeše pak odzbrojil Modrič a do rychlého kontru míří Kovačič. 4-3, no 5-4 je to spíš pro Chorvaty, ale stejně je tady početní výhoda. Hra je ale trochu přibržděná, Portugalci se rychle vrátili zpátky, přesto Baturina centroval z levé strany, balon ale tečovaný Díašem a hlavou ho odvrátí Cancelu. Tohle Portugalcům vychází ve 44. minutě, tak stále stav 0-0 a Portugalsko jde kupředu. Fernandes zkouší to na levé straně s Leaem, ten znovu úplně nejeví snahu rychlého pohybu směrem kupředu, nevím teď na co čekají Portugalci, jestli než se zmátoří obránci a oni tedy budou moct kombinovat se svými spoluhráči, ale možná teď zbytečně, vzhledem k tomu, jaké je i věkové složení té záložní řady Chorvatska, Modrič 40 a Kovačič 32, tak by bylo asi i smělé zkusit z portugalského pohledu soupeře utahat, protože tam jsou prostě o generaci mladší fotbalisti, kteří by měli mít větší fyzický fond než hlavně Luka Modrič. A tak si myslím, že ta rychlá přechodová fáze by mohla fungovat na tým, který je jinak hodně v defenzivní ulitě a Chorvaté v podstatě, když musí hrát Portugalci do plných, tak nedovolují soupeři úplně nějaké áčkové šance. Jsou to takové momenty, ze kterých Portugalci sice můžou dát gól, ale nebude to určitě nějaká chyba v defenzivě, která by měla zlobit Zlatka Daliče. Ani teď se nepodařilo Portugalcům přihrát do pokutového území úplně dobře, Dalič tam měl dobře postavenou defenzivní čtveřici a tahle parta teď rozehrává vysokým nákopem směrem na Budimira, ten nebyl na hrotu útoku úplně dobře pokrytý, navzdory tomu mají Portugalci balón. A Neves s ním kombinuje na levé straně s Mendešem. Znovu tahle spolupráce dvou mladých tahounů portugalského národního týmu a zároveň dvou tahounů Paris Saint-Germain. Díaz vrací na Veigu, jsou zase společně na vlastní polovině a my se za chviličku dozvíme údaje o nastaveném čase. Tikají poslední sekundy prvního poločasu jako takového, ale vzhledem k té osvěžovací pauze to budou minimálně 3 nastavené minutky a troufám si tvrdit, že norský sudí Espen Eskas přidá ještě dobré 2 navíc. Vzhledem k tomu, že těch zdržování třeba u rohových kopů bylo docela dost. Rafael Leao teď možná jeden takový vybojuje, na zádech má Stanišiče a je u rohového praporku, ale přihrává ještě šikovně pod sebe, jenže ten balon ukradl Vlašič. Bohužel pro něj Nuno Mendes je jedním z nejrychlejších fotbalistů světa a tak teď vůbec Vlašiče nepustil do souboje. Vlašič pak ještě po odehrání balonu fauloval svého soupeře a sudí Eskas teď důrazně domlouvá chorvatskému hráči. 4 nastavené minuty. Možná jste sami slyšeli po informaci z ruchových mikrofonů, že tady 4 minuty přidává Espen Eskas. Nuno Mendes se za chviličku otřepe z toho souboje a už se bude rozehrávat, tak se taky stalo. Ruben Díaz kombinuje s Cristianem Ronaldem na ose hřiště, teď stoper i hrotový útočník, záloha se kamsi rozprchla. Veiga, Vitinha, oba dva jsou ve středovém kruhu. Střed pole znovu patří spíš Chorvatům a tak to zkouší po kraji Portugalci. Na pravé straně je Pedro Neto, znovu silnější na levou nohu, jasně avizoval, že z ní bude centrovat a tak se taky stalo. Fernandes nehlavičkoval, ale Leao má k dispozici odražený balón. Nebyl schopen ho trefit ze vzduchu, zhruba metr nad zemí ho trefil svou pravou nohou, ale trefil příliš pod svým nártem a tím pádem balón rychle nabral výšku. Rafael Leao přestřelil bránu o slušných 5-6 metrů a následně schoval
hlavu v dlaních. První minuta nastaveného času už je pryč a rozehrávají tedy Chorvati, kteří byli v tom prvním poločase slabším týmem. Dál se můžou opírat o statistiky, jako je držení míče, 70% pro Portugalce, k tomu 9 střeleckých pokusů, Chorvati měli jenom 3. Ale ty střely na bránu, ty zatím Portugalcům chybí, stejně jako Chorvatům. Navzdory tomu, že stále budu tvrdit, že Budimir alespoň jednou pálil za Chorvaty, i když statistiky oficiálně ukazují 0 střel, tak tohle je prostě málo na to, abyste přešli přes první kolo playoff mistrovství světa. Na druhou stranu, Chorvati už za sebou mají několik úspěšných pokutových kopů na podobných šampionátech. Můžeme se k tomu dostat záhy, teď ale autové vazování, které vybojoval Ivan Perišić. Zlatko Velič zatím zdá se být spokojený s tím výkonem svého týmu. A tak můžeme připomenout, že Chorvatům se podařilo právě na šampionátu v Rusku, kde nakonec skončili stříbrní, projít přes penalty přes osmifinále s Dány, pak penalty úspěšné taky ve čtvrtfinále s domácím Ruskem a následně extra time, tedy prodloužení utkání s Anglií, posunul právě chorvatský národní tým až do finále, ve kterém ale Chorvaté padli 2-4 s Francií v moskevských Lužnikách. Tolik tedy cesta Chorvatů na tom předposledním světovém šampionátu. Následně se o penalty opřeli taky v Kataru v roce 2022. To bylo v tom osmifinále s Japonskem a následně taky ve čtvrtfinále s Brazílií. Takže jestli něco Chorvatům jde, tak to jsou právě pokutové kopy a zatím to na ně vypadá. Stav je stále 0-0 a to i v poslední minutě nastaveného času, prvního poločasu, ale podotýkám. Stále mají Portugalci spousta prostoru na to, aby utavili svého balkánského soupeře. Tohle je Šutalo, který rozehrává na pravé straně, tam může kombinovat se Stanišićem. Stanišić dává po lajně na Vlašiće. Vlašić potom do středu pole na znovu aktivního Šutala. Ten je faulovaný Nevéšem a tak si možná ještě v posledních sekundách vyzkouší volný přímý kop fotbalisté Chorvatska. Nakonec rozehrávka nakrátko, Budimir se rychle seběhl a snažil se rychle rozdávat do levého krajiny, tak byl to Petar Sučić, který tam byl aktivní, ale nenašel svým pasem za obranou nabíhajícího Perišiće. Pak ještě Kovačić, Modrić. Teď už by se měli Chorvaté vydat ze svých sil a možná taky nápadů, aby v těch posledních sekundách 4minutového nastavení něco vymysleli, ale namísto toho se Kovačić otáčí s míčem, míří na vlastní polovinu, přihrává na trochu obsazeného Stanišiće a tady si myslím, že sudí Eskaz bude mít důvod k tomu písknout konec první půle. Modrić ještě přihrává jedný na oblouček za obranu, tam si nabíjá Perišić, ale skutečně u balonu jako první Pedru Netu, je sice přitlačený k rohovému praporku, ale tohle vyjde Portugalcům, první poločas končí, stav je 0-0. Za čtvrt hodinky bude pokračovat druhý poločas, do té doby ještě vstup taky pro posluchače Radiožurnálu. Cristiano Ronaldovi se individuálně nedaří tak, jak by si jistě přál, zatím se nedostává do tolika šancí, byť ho spoluhráči instinktivně hledají. Portugalci hrají po prvním poločase s Chorvatskem 0-0. Jednu statistiku přidám ke Cristiano Ronaldovi, on se stal totiž prvním hráčem v historii světových šampionátů, který ve věku 41 let nastoupil do vyřazovacího zápasu na mistrovství světa. Takže gratulace tímto směrem, ale jinak Portugalci úplně se nebudou chválit navzdory tomu, že mají 70% držení míče a že taky vyprodukovali už 9 střeleckých pokusů. Jen jeden mířil na chorvatského brankáře Livakoviče. Chorvaté zatím hrají hodně s pevnou defenzivou. Do útoku vyrážejí málo kdy. Tak uvidíme, jestli se to změní ve druhém poločase. Vy o tom uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu a taky digitálního Radiožurnálu Sport, kde budeme znovu vysílat i druhý poločas v kompletním přímém přenosu. Adam Weidenthaler, Radiožurnál. A náš přímý přenos tady bude pokračovat za zhruba 14 minut. Do té doby naslyšenou stav utkání Portugalsko-Chorvatsko v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa po prvním poločase 0-0.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.